0: nejenom médií a neziskových organizací, ale za pomoci samozřejmě i kapitálu, který do tohoto procesu bude proudit z různých zdrojů, především z Evropské unie a rovněž z Londýna. To znamená snaha o ukrajinizaci Evropy v procesech řízení. Takže takhle bych to asi uzavřel, zase trošku s větším přesahem. Máme 20.56. No, Vítku, jestli máš ještě nějakou doplňující otázku? No a pokud ne, tak si dáme přestávečku, zase nějakou jednu nebo dvě písničky a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Nemám VK nic doplňujícího, budeme rádi, když se právě dostane na co nejvíc posluchačů v rámci té druhé interaktivní hodiny, kterou máme a která nás právě teď čeká, takže zahrajeme si písničku, aspoň se dostane na co nejvíce z vás, milí posluchači. Budeme se těšit na vaše stručné, pokud možno věcné otázky, jakékoliv otázky, já jsem to je stručné, tak aby se dostalo opravdu na co nejvíce z nás, buďme k sobě zdvořilí, vyjdeme si vstříc a samozřejmě mějme nebo veďme v patrnosti, že se chce dovolat řada dalších lidí, to znamená, že ten svůj dotaz můžeme koncipovat tak, aby se dostalo právě na co nejvíce z nás. Takže to taková drobná prosba na vás všechny a Helenko, co si zahrajeme?
2: Já věřím, že bude stačit jedna písnička. Před písničkou ještě připomínám telefon do studia, kam můžete po písničce začít telefonovat. Telefonní číslo je 721 557 022. A teď zase hudební přání. O písničku si píše Martin, Hinek a Jarda. Má to být písnička od Karla Kryla. Demokracie rozkvétá. Písnička dozněla, já se ptám, jestli jsme připraveni na prvního volajícího VK Vítku.
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady už oba, Helenko.
2: Pojďme tedy k první otázce. Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer všetkým. Ja som pozorne počúval to, ako ste sa bavili o tom, že niektoré vedy sa robia v Česku trikrát. Toto isté sa robí aj v Rakúsku, ale horšie je, keď idete do obeda do práce a po obede zistíte, že je silnice preč a vy nerespektujete dopravnú značku a stratíte takmer podvozok. Ale chcel by som vám sa vás opýtať na jednu vec. Či ste zaznamenali to, že vlastne po návrate toho šéfa CIA okamžite zlietlo 5 lietadiel súdneho dňa. Vlastne to sú lietadlá, ktoré majú zaručiť v prípade jadrového útoku na USA ano, ano. Komunikáciu vo vzduchu. Či by ste to mohli nejako okomentovať? Prajem pekný večer.
0: Áno, áno, áno. Samozrejme, to zaregistrovali mnozí. Podívejte sa, je to jenom dôkaz toho, že Radcliffe přijel do Kremlu, teda do Kremlu, ne přímo do Kremlu, ale na Lubjanku do sídla SVR k Naryškinovi s opravdu nějakým ostrým vzkazem, velice ostrým, na pomezí nějakého vyhrožování něčeho a Rusko muselo atvičát. Muselo vyslat signály, muselo ukázat, že ne, chlapci, začalo, že jo, zkouška bude vesniku v Nové zemi, odpálení balistické rakety dneska, předtím vzlétnutí letadel soudného dne a tak dále. To znamená, je asi jasné, že Radcliffe tam nepřijel na kávičku a na přátelské setkání. To je zcela vyloučené. A co to znamená? No, Američané mají nějaké signály, že Rusové se k něčemu chystají. Podobně jako měli signály skoro 2 měsíce před zahájením speciální vojenské operace na Ukrajině. Pamatuju si, že už někdy od října, no to bylo více než 3 měsíce, skoro 5 měsíců vlastně, od října 2021 začal Bílý dům varovat Rusko, aby neútočilo na Ukrajinu a to bylo 5 měsíců předem. Si možná pamatujete, jak Američané, tenkrát to bylo jako brané jako nějaké strašení, ale oni to opravdu do 5 měsíců předem věděli, že Rusové se chystají vtrhnout na Ukrajinu. A CIA, to, že teď letí najednou šéf CIA v nákladním těžkým transportním letadle do Moskvy a hned Rusové reagují tady těma signálama, že vysílají letadla a dělají raketové zkoušky hned potom po jeho odletu, znamená, že něco zaznělo od Radcliffa, nějaké varování, no a Rusko na to reaguje tímhle tím způsobem. Proto nepodceňovat tu situaci, protože podívejte se, ve chvíli, kdy Západ střílí rakety a drony, vyráběné ve Velké Británii na ruské rafinérie, nemůže to skončit jinak, než nějakým ruským úderem proti Severoatlantické alianci, nějakou formou, nějakým způsobem. Buď na loď Evropské unie, na loď nějakého státu Evropské unie, která bude potopená, nebo se střelení někde něčeho, co poletí, nějaké zásobovací letadlo poveze zásoby munice pro Ukrajinu a letadlo bude sestřeleno, nebo to bude někde nějaká obrovská velká sabotáž v Evropské unii. A nebo dokonce opravdu nějaký ten raketový útok, balistický útok na nějakou továrničku někde v pobaltském státě, někde to tam spadne a bude to jakoby signál od Ruska, že tohle to už nebudeme tolerovat a tak dále a tak dále. Američané to vědí. Jestli vědí úplně všechno, není jasné, ale mohou znát scénáře, protože v Kremlu je spousta informátorů americké CIA. Je jich tam spousta. Oni je tam implementovali v 90. letech, stále tam mají informátory CIA. Všechno, co se šustne v Kremlu, okamžitě vědí v Langley v CIA, protože tam mají svoje lidi. Celý Kreml je ovládaný v podstatě západčekama. To jsou lidé, kteří mají pro západní postoje, kteří chtějí západní styl života v Rusku, kteří nechtějí takovýto ten ruský systém, ruský způsob života, nějaký hodnotový, ruský hodnotový systém. Všichni jsou západčeky, většina jsou západčeky. Proč? No, podívejte se na velké hodnostáře okolo Putina. Všichni mají své rodinné příslušníky na západě, na školách, v biznesech, v zahraničí, ve Spojených státech, v Monaku, ve Francii, v Itálii. Chápete? Dokonce i členové, prosím vás, dokonce i členové ruského generálního štábu mají rodinné příslušníky na západě, na univerzitách, na západních univerzitách. Ukrajinci si z toho dělají srandu. Jak mohou oni bojovat, říkají, jak mohou Rusové bojovat proti Západu, když ruský generální štáb má rodinné příslušníky na Západě. Chápete? Když vždy to je národní ohrožení, nebo to snad by jako nemělo být dovoleno. A nikdo to neřeší. Nikdo to neřeší. Chápete? To je... jako když si dáte prostě čepičku na hlavu, jo, s antenkou a říkáte si, svět je krásný, přijímáme signály. Ale ono to není k smíchu, protože na té Ukrajině umírají ruští vojáci. A když tehdy Prigožin tam řval v tom videu na Šojgu a Gerasimova, že kde jsou moje zbraně, kde jsou naše náboje, tak v podstatě on jenom odhaloval tu situaci, která tam de facto je. To znamená, není dovoleno rozmlátit Ukrajinu, musí se zkrátka jenom Ukrajina vyhladit od mužské populace. Nic jiného se nedělá, nic jiného se neřeší. A víte, teď je otázka. A zase kontrolní otázka. Schválně. Uvalila Evropská unie na rodinné příslušníky těchto lidí v Kremlu a v ruském generálním štábu nějaké sankce, když i vlastně Vladimir Putin má své rodinné příslušníky na západě? Chápete? Na ně sankce nejsou uvoleny. Já jsem to kontroloval. Ani na jednoho z nich nejsou uvoleny sankce. Jsou na všechny možné ruské politiky a nějaké generály, že jo, tamhle to, že jo, někde ze severního vojenského okruhu a tak dále, na dva, na tři jsou tam, potom na nějaké obchodníky, spousty obchodníků, ale na rodinné příslušníky ruských vysokých politiků, ruských generálů, tam žádné sankce uvalené nejsou. A víte, co to znamená? No, že něco se jiného jede v médiích a něco jiného je v zákulisí. A co se děje v zákulisí? Kontrolní otázka. Vy, kteří máte nastudováno k zápočtu na zkoušky z konceptuality, tak už víte, co to znamená? No, protože se vede komplementární válka, kdy dvě válčící strany mezi sebou spolupracují na likvidaci toho, který je uprostřed mezi nimi. A proto to takhle funguje. Proto je dovoleno uvalovat sankce na Rusy stojící mezi, obyčejné Rusy stojící mezi, ale není dovoleno na ty, kteří jsou součástí ruského kongresu, židovského kongresu, ruských moskovských kanceláří, a není dovoleno ani na straně druhé Domu Sion. To je realita. Aha, to je konceptuální gramotnost. Takže já doufám, že tomu rozumíte. Jsou někde vysílány nějaké signály a samozřejmě v Americe je to vlastně způsobené tím, že oni mají nějaké zájmy, oni vědí, že když se jim rozpadne NATO, tak Spojené státy úplně končí v Evropské unii, oni chtějí si nějaký vliv podržet a já si myslím, že moskovské kanceláře de facto budou si realizovat to, co si realizují, protože na Spojených státech nezáleží. Záleží na tom, co určí a co řekne Izrael. Na tom záleží. Konec konců ví to moc dobře a nejlépe to ví oranžový pomeranč v Bílém domě. Ten to ví úplně nejlíp. Ten ví, že když Bibi řekne, tak to bude. A když Bibi řekne ne, takhle to nebude, tak to nebude. Tím je to daný. To znamená, že nezáleží na tom, co chtějí Spojené státy. Důležitý je, jak to zařídí Izrael. Jak si to udělá Izrael. A Izrael samozřejmě má plán. Plán nejenom na realizaci velkého Izraele, ale velký plán. Velký plán na nebeskyny Jeruzalém, který je staletí a staletí realizovaný, protože nejbohatší půda, černozem a nejbohatší surovinová plocha v Evropě, Donbas, to všechno pod krycím názvem Novorusko, ale jinak nebeský Jeruzalém. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
4: Dobrý večer, slyšíme se, zkouška spojení, já jsem ve sklepě, spravuju auto.
2: Slyšíme.
4: Tak těším je, zdravím vás všechny ve studiu. Já prosím vás, pane VK, bych chtěl, nebo chci se zeptat na jednu věc, vím, že vy do toho trochu fáráte a nevím, kdo jiný by mi mohl poradit. Takhle, já mám, nebo doma můj otec má, když si teta dělala v kostnici, a má doma otec jako artefakt, ona mu dala lebku. A ono to je dětská lebka, jak jsem byl malý, tak jsem to studoval, díval jsem se, jak to tam vlastně vypadá, bylo to zajímavé, ale teď já tam nad tím přemýšlím a říkám, sakra, to je lebka dítěte, jako jo, a vlastně, když já potom zdědím ten majetek po otci a budu vlastně dělat nějaké vypořádání, a teď mi to připadne, tak já to doma samozřejmě nechci, jo. A zajímá mě, jak vlastně s tím naložit. Prostě mi je v podstatě líto toho dítě, když to řeknu, a teďka jestli to mám nechat kremaci, nebo pohřbít, nebo vlastně já nevím, já tomu nerozumím, jo, a přece jenom je to lidský ostatek, takže na to bych se chtěl zeptat, snad mi třeba poradit.
2: Děkuji.
0: No dobře, já děkuji za dotaz. No, podívejte se, tohleto je opravdu velmi závažný, protože ostatky, to jsou samozřejmě obrovské, pakliže nejsou uloženy, nebo záleží samozřejmě na tom, jakým způsobem to dítě zemřelo. To je velice důležité, protože způsob zemření toho, nebo úmrtí toho dítěte je zásadní. Nemusí to nést vůbec nic, nemusí na tom být vůbec žádná síla, nemusí z toho být vůbec žádný artefakt, ale pokud tam bylo nějaké utrpení, nějaká těžká nemoc, nějaké strádání, nějaká silná emoce, nějaká vazba buď toho dítěte na matku, anebo obráceně matka zoufalá, nešťastná, že přišla o dítě, kdy ta emoce je přenesená na zemřelé dítě, na jeho tělo, na jeho kosti. To znamená, ten artefakt může vzniknout různými způsoby. A pokud někdo takového něco přinese domů, tak to může mít samozřejmě podle síly toho artefaktu různé projevy, ale v každém případě, a to je naprosto zásadní, pokud nemáte jistotu, jestli se jedná o artefakt a nebo takzvaně vyhaslý pozůstatek, to znamená, není tam žádná aktivita, je to vyhaslé, nemáte jistotu, tak v každém případě byste se měl obrátit na církev svatou a měl byste požádat o pomoc tedy kněze, který by v podstatě provedl pohřbení toho ostatku s vykonáním církevního obřadu de facto jakoby opakovaný pohřeb s tím, že by došlo v podstatě jakoby k nějakému uklidnění nebo ke snaze zkrátka uvést minimálně, kdyby tam byl nějaká vazba, tak uvést duši toho dítěte do klidu a do pokoje. Pakliže by tam bylo nějaké reziduum, které by k tomu ostatku bylo takzvaně připoutáno, což jsou jedny opravdu z nejšerdnějších okultních a nejnebezpečnějších okultních předmětů, které vůbec existují. Lidské ostatky. Pokud by tam něco takového bylo. Mohlo by to být nebezpečné i pro toho kněze. Vysoce nebezpečné, pokud není zasvěcen do exorcismu, pokud by neměl zkušenosti. Tohleto já opravdu, já tady nechci jako na dálku, protože to se nedá ani náhodou, ale minimálně pokud budete nějakým způsobem dědit, obraťte se na církev svatou a požádejte o konzultaci, o radu, případně se obraťte na biskupství s tím, aby poradili, co by bylo vhodné udělat. Navrácení do původního místa, do kosnice, no, to zrovna není to pravý místo, ale minimálně rozhodně bych na to nesahal rukou. V žádném případě na to nesahejte rukou. To absolutně ne. Nesmíte se dotknout rukou z bezpečnostních důvodů a je opravdu nejlepší přenechat tohleto církvi. Pokud tedy je to lidský ostatek, který musí být pohřben s odpovídající úctou za přítomnosti kněze a za modliteb, za použití modliteb, které vlastně doprovodí tu duši ke světlu, pokud teda zůstává připoutaná k části nějakého ostatku, ale opravdu je to, jako nějaká možnost tam je, může to být vyhaslé. Jo, znovu opakuji, ostatek může být vyhaslý, duše odešla, je na druhé straně, ostatek je zcela vyhaslý, není v něm vůbec nic. Je to velmi pravděpodobné, že to tak je, ale je tam určité riziko, že pokud byla lebka využívána jako ozdoba, pokud jí nebylo dopřáno klidu, odpočinku, byla vystavována pohledům, obdivu nebo zvědavosti a podobně, došlo k oddělení hlavy od zbytku kostry. To jsou všechno věci, které zkrátka zvyšují pravděpodobnost toho, že se z daného okultního nebo z daného ostatku mohl stát okultní předmět. Jo, takže jediné, na dálku nemůžu poradit a nějak detekovat, co to je nebo co to není, ale obraťte se na Církev svatou. Takhle vám poradím. Takže to je celý a dali bychom prostor dalšímu volajícímu.
2: Hezký večer, můžete se ptát.
5: Ano, já vás zdravím, já vás fandím a doporučuji všude. Já mám otázku, co se týká Kyjeva, ale já teďka bych navázal, když dovolíte, jenom takovou malou vsuvku. Správně, jak říkal pan VK, prosím vás, já bych to jenom doplnil, já vám řeknu biblický verš. Anděl Hospodinův klade se vojenský okolo těch, kteří se obojí a zastávají. To znamená, kdo má Boží ochranu, tam ti démoni nemohou. Ale já mám otázku na ten Kyjev. Tam byla teďka nedávno přehlídka a ten Vladimír Putin teda jakože nic, jako jo, to je, když si nedovolil vůbec tam poslat něco, no Orešníka už ani náhodou. A tak to bude asi s tou Anglií, oni jsou asi domluvení s tím Kyjevem a s tou Anglií nevím a já si myslím osobně, je to můj názor, je to i dotaz na pana VK, že jak oni prostě pořád jako mají silné řeči, jako na oko a pořád nějaký červený čáry, tak já si myslím, že vládě Putinu si nedovolí vůbec nic, dokud tam nebude nějaká revoluce. Děkuji, naschledanou, dobrou noc.
2: Děkujeme.
0: No, já s tím souhlasím a zrovna právě to, že by tam mohla být revoluce, to je zrovna to, co se právě děje. A ještě ne teda tak daleko, že by už byla přichystaná, ale nespokojenost v ruské veřejnosti je. A je jasná, je hmatatelná, je viditelná, je čitelná na sociálních sítích a je viditelná už i mezi obyčejnýma lidma na ulici a v jednotlivých pracovních kolektivech. Je to počátek, není to někde, že by někde se svolávaly nějaké pochody a demonstrace, tak daleko to ještě není, ale ten začátek už tam je. A ty volby toho 20. září skutečně jsou zlomový okamžik, protože pokud dopadnou nedobře pro stranu Jednotné Rusko, pokud tam bude opravdu velký zisk, nebo znatelný zisk ostatních stran na místo Jednotného Ruska, bude to oslabení pozice Vladimira Putina ve funkci prezidenta. A teď záleží na tom, jak moc by Vladimír Putin oslabil. Pakliže by Jednotné Rusko ztratilo třeba co, kolik procent? 10% v porovnání s předchozími volbami? Nebo 15? Nebo dokonce 20% propad? Nebo více? A to se samozřejmě uvidí po těch volbách, ale pokud by jakýmkoliv způsobem posílala nějaká jiná strana, například komunisté by posílili, obrovským způsobem by to zkomplikovalo další fungování na procesu řízení v Kremlu a moskovské kanceláře by na to museli reagovat. Jak by na to museli reagovat? No, vyměněním hlavního manažéra. Museli by vyměnit Vladimíra Putina za někoho jiného. Respektive by to udělali tak, že by ho nechali dokončit funkční mandát, ale už by nedovolili, aby pokračoval do druhého, tedy do následujícího mandátu. To by mohlo být dokonce i velice reálné. To znamená, ty volby toho 20. září budou naprosto klíčové, protože řeknou, jestli současná politika Vladimíra Putina má podporu veřejnosti, současná politika ve vztahu k Západu a ve vztahu k Ukrajině, jestli má podporu, a nebo jestli se tam objeví první náznak nedůvěry, která bude vyjádřena tím, že lidé budou hlasovat jakoukoliv jinou stranu, než je Putinova Jednotné Rusko. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, máte slovo.
6: Dobrý večer, děkuji, chci velmi pozdravit a měla bych takovou otázku, teď to sice utichlo, ale jednu dobu se hovořilo o Praze jako o Novém Jeruzalému. A tak bych se chtěla zeptat na názor, jestli to je úplná blbost, anebo z čeho to vyšlo, tahleto povídání, a děkuju a budu poslouchat.
2: Děkujeme.
0: No, No, já děkuju za dotaz. No, Nový Jeruzalém. To ani tak jako v podstatě jako by v přeneseném slova smyslu samozřejmě Nový Jeruzalém, ale to označení je takzvaný obrácený Jeruzalém nebo temný Jeruzalém. Jeden je světlý, druhý je temný. A jsou to okultní roviny samozřejmě. Praha je a vlastně celý prostor onoho kráteru, že českého, českomoravského kráteru, je považovaný za takzvané okultní centrum světového židovstva. A Praha je považována za takzvaný temný Jeruzalém nebo Jeruzalém druhé strany, nebo Jeruzalém na druhé straně, na straně okultní. A vzniklo to v podstatě v historii, protože Praha byla centrem židovského okultismu již od středověku, od raného středověku mimochodem. A prostor celého kráteru vlastně vychází od vlastně římských takzvaných osídlení, kdy se do prostoru spolu s Římany, do prostoru českého kráteru a českých neprostupných hvozdů tehdy dostala takzvaná Solomonova obchodní skupina, že jo, tedy jeho jméno jakoby Samuel, že jo, obchodník Samuel, který otevřel obchodní cesty z jihu. A jedna z těch cest je takzvaná stará římská cesta obchodní, kterou tehdy otevřel a ta získala potom takové, potom mnohem později mimochodem, ale skrze hvozdy z Rakouska směrem nahoru do jižních Čech probíhala cesta, která potom získala název Zlatá stezka. Procházela prostorem Šumavy, prostorem Prachatic, dál potom na sever ku Praze. A to byla cesta, kterou původně prošel právě tento židovský kupec Samuel. Byla i první cesta. Druhá cesta, to byla takzvaná Velká římská cesta, která šla z Uherska přes dnešní Hodonín nedaleko Brna směrem do osídlení na jihu Moravy. Určitě tam všichni znáte všechny ty oblasti, jako jsou Věstonice a další. Tak to byla vlastně v podstatě druhá obchodní cesta, která byla takzvaná Velká římská cesta. A tyhle ty dvě cesty vlastně se spojovaly v prostoru dnešních středních Čech na místě, nebo nedaleko místa, kde je dneska Vyšehrad. A celý ten prostor de facto byl ovládaný židovskými obchodníky, kteří přišli s římskými legiemi z Jeruzaléma. A podle všech těch dobových záznamů je s velkou pravděpodobností skoro jasné, že ten prostor byl obsluhován tedy obchodně, potom daleko dál, ještě do skrze tehdejší Bavorský les směrem se do Německa a ještě dále do Franské říše, do dnešní Francie. To znamená, ty starověké cesty byly opravdu takto budovány, ale vznikaly právě jenom kvůli tady těm bohatým obchodníkům, kteří přicházeli z Jeruzaléma. Proto ten název toho Jeruzaléma, jakoby temného Jeruzaléma nebo obráceného Jeruzaléma, je kvůli tomu, že celá Praha je okultním centrem světového židovstva. To samozřejmě historicky je dané, to všichni vědí, všichni znají. Na to není ani důvod vysvětlovat, že jo, jakým způsobem staré město fungovalo, jakým způsobem fungovaly Emauzy, než je Američané několik dní před koncem války úmyslně vybombardovali leteckými zápalnými bombami, aby všechno schořelo. že? Protože Emauzy to byla židovská knihovna, kde byly i uloženy spisy, že ze středověku a tak dále, samozřejmě židovské spisy, všechno tohleto, okultní záležitosti. Proto ten důvod je jasný, je daný a pokud uslyšíte ten název Nový Jeruzalém, tak je to takový spíš jakoby moderní název v dnešní době, protože Praha samozřejmě je úzce provázaná s Jeruzalémem historicky a proto to spropojení je i na úrovni politiků. Proto i dneska v Praze je politické ukotvení takové, že všichni tam zkrátka mají natažené ruce směrem k Izraeli a není dovoleno, aby kdokoliv řekl jakékoliv jediné křivé slovo proti Izraeli. Bez ohledu na to, co tam Izrael a ten nacista Netanyahu, co tam provádí s Palestincema. Bez ohledu na to. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, můžete se ptát.
7: Ďakujem, dobrý večer všetkým, dobrý večer panu Veka a Vítkovi. Ako pán Veka spomínal, že existuje video Netanyahua, ako chváli ruskú židovskú obec Izraeli, tak existuje aj video, ako sa Beryl Lazar chváli tým, že sa v Kremli nič neschváli bez jeho požehnania. Myslil tam Sýriu, ale aj iné dôležité politické rozhodnutia. A existujú správy, že Radcliffe prišiel do Kremla kvôli tomu, aby Rusko varoval pred miešaním sa do nastávajúcej eskalácie, pretože sa chystá eskalácia konfliktu s Iránom. A Radcliffe Rusko vyvaroval, aby sa do toho nemiešala. Buď to blokádou, alebo zabavením hormuzského prieplavu, alebo použitím, nedaj Bože, jadrových zbraní alebo false flag, nejakým zamorením nejakej oblasti. A ich absolútnym snom je spojiť ukrajinskú a iránsku vojnu do jednej, priahnutím niekoľkých hlúpých európskych zemí, ktorí by si to nechali urobiť. Tak čakám na komentár pána Veka. Ďakujem.
2: Děkuji.
0: No, já děkuji za dotaz, ale tady je jenom jedna vsuvka do toho. To by samozřejmě byl konec Spojených států a byl by to konec Evropy především. A to, že je poměrně reálné, že by globální prediktor, pokud mluvíme o globálním prediktorovi, to znamená o okultním, nejvyšším okultním procesu řízení na touhle planetou, tak by to byla snaha a zjevná snaha o urychlení procesu řízení depopulace planety a depopulace především Evropy. Protože by to znamenalo konflikt a zničení jednak Spojených států a zničení Evropy jako takové. Velká válka je samozřejmě něco, co by mohlo zlikvidovat plány globálního prediktora, které má s Ruskem a s Čínou. Velká válka by totiž zatáhla Čínu i Rusko do velké války, do velké zničující války a není zájem, aby k něčemu takovému došlo. Stejně jako na Ukrajině není zájem, aby došlo ke zničení celé Ukrajiny masivním mohutným bombardováním. Zkrátka na některých věcech není zájem a Spojené státy jsou vyčerpávány především zbrojně. Já o tom budu mít ještě článek dneska večer, zásadní, protože Spojené státy se vyčerpaly vojensky během těch operací v Perském zálivu. Nemají rakety, nemají v podstatě nic, jediné, co jim zůstává, jsou ty zmíněné jaderné zbraně a nějaká snaha o ovládnutí Hormuzského průlivu a že tam pošlou druhou letadlovou loď nebo dokonce třetí, aby tam v podstatě jako získali kontrolu nad průplavem a budou doufat, že Iránci na ty lodě nebudou střílet. Je to samozřejmě zoufalý krok. Američané jsou bez zbraní a Rusové to samozřejmě vědí a Iránci to samozřejmě vědí, že americká armáda je vyčerpaná zdrojově, materiálně vyčerpaná. Co tam pro boha budou chtít Američané v tom Perském zálivu dělat? Ale víc budu mít v tom večerním článku. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
2: Zatím ještě nemáme dalšího volajícího, tak já připomenu telefon, na který můžete telefonovat. 721 557 022, to je telefon do studia, kam můžete volat v tuto chvíli své otázky. Ještě jednou opakuji telefonní číslo 721 557 022.
1: No vida, já jsem se chtěl tak trošku opatrně zaradovat, že nám to tak hezky odsýpá, že VK ty odpovědi formuluje trošku kratším charakterem, že se dostane na to nejvíce z nás a vida jako na schvál. Nikoho teď nemáme, vzniká takzvané vákuum, nejen mocenské, ale i posluchačské vákuum, tak doufejme, že nám někdo opravdu zavolá. Helenko, nemáme nikoho, máme nikoho,
2: zatím
1: stále
2: pořád
1: nikdo
2: ne.
1: Nevolá.
2: Zatím
1: tak
2: nikdo
1: lidé budou
2: nevolá.
1: Standardně volat před celou
2: a
1: hodinou,
2: pozor,
1: tak
2: už
1: 50.
2: Máme,
1: ne?
2: Už máme, super. Já dám telefon hned do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
8: Přeji hezký večer. Mám otázku pro mě velice aktuální na pana VK. Jak moc si myslíte, že si člověk reálně pomůže v této chvíli tím, že se odstěhuje do Ruska? Děkuji.
2: Děkujeme.
0: No, jak si pomůže? No, tak samozřejmě pokud tam přijdete, získáte tam trvalý pobyt na základě toho prezidentského dekretu, tak budete fungovat v Rusku a ve chvíli, kdy to vypukne, tak bude docela velmi pravděpodobné, že stejně jako v dobách druhé světové války, jako Josef Vysarionovič, tak i Gosudar Vladimir Putin povolá všechny národnosti a všechny občany cizích zemí, kteří budou zrovna žít na území matičky Rusy, požádá o vytvoření takzvaných zahraničních vojenských sborů na porážku a uništožení vraga. Nepřítele, že? Stejně jako vznikal československý samostatný vojenský sbor pod vedením Ludvíka Svobody, že v Buzuluku, tak budou vznikat podobné sbory z Čechoslováku, kteří budou v Rusku. Takže pokud si chcete, nebo chcete se zúčastnit tažení proti fašistům nejprve na Ukrajině, no a potom možná někde i dál do Evropy v případě, tak samozřejmě můžete odcestovat samozřejmě do Ruska. To je asi jistý. No, to se musíte sami rozhodnout. Já vím, že pán se asi ptal z toho důvodu, jako kde nějak v nějakou jistotu mít, vyhnout se nějakému konfliktu. To nebude cesta do Ruska, to bude cesta daleko, daleko z Evropy pryč, mimo Evropu, mimo kontinent Evropy, někam hodně daleko, někam pryč, nejlépe někam do Karibiku, do prostoru Střední Ameriky, anebo možná Jižní Ameriky, možná Argentina, že jo, takzvané říkají jihoamerické Německo, že Argentině, tam se mluví normálně německy, tam je každý druhý Němec, protože se tam přestěhovali mnozí Němci po roce 45, slušní lidé, že jo, jenom byli SSáci a tak dále, takže takhle samozřejmě ironicky, ale takhle je třeba se na to dívat. Takže pustíme se do dalšího volající.
2: Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
9: Dobrý večer, rád bych vám poděkoval za vaši práci a mám jednoduchý dotaz, ale podle mě závažný. Velice zajímavě se mluví o asteroidu Apophis. Bylo by možné říct něco o tom průletu v roce 2029 a 2036? Děkuju pěkně.
2: Také děkujeme.
0: No, já děkuju. Vzdál. Ten název mi něco říká, ale celá ta geneze toho průletu, to nemám nastudováno. Já jsem se tomu nevěnoval, takže pokud někdo se tomu trošku víc věnuje, tak mě možná nějak jako osvěží paměť, ale nemám o tomhle tom zrovna momentálně žádné informace, takže bohužel. Takže pokud teda máme někoho dalšího na telefonu, ano, tak bychom ho vzali.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
10: Dobrý večer. Valery Pjakin, před jistým časem vzpomínal v jednom svojom videu, že ta elita do jisté míry jakože degraduje. Alebo teda v tom zmysle, že degeneruje. Či by ste sa vedeli, teda, ale myslím teda, či už Dom Sihona, alebo prípadne on to hovorí v podstate ako globálny prediktor, že prichádza o riadiace kádre, tam hlavne bol veľmi dobrý riadiaci kádre, asi David Rockefeller, ale že ako keby im chýbali riadiace kádre a že ako keby degradovali, degenerovali v tom smere, že strácajú kompetencie, ale takého osobného charakteru. Či by ste sa k tomu vedeli vyjadriť? Ďakujem.
2: Ďakujeme.
0: No, samozrejme, ale tady je především to, pokud sa bavíme o řekněme vnitřních prediktorech Spojených států, vnitřní prediktor v Evropské unii, jednotlivých států, velkých států a potom globální prediktor, který funguje v takzvaných okultních procesech řízení, které jsou mimo světské procesy řízení. Valery Pjakin má samozřejmě nějaké teze a on zahrnuje do globálních procesů řízení amerického národního prediktora, respektive prostor Spojených států, kde globalčiky dlouhodobě usilovali o prosazování svých cílů. To, co probíhalo za vlády Baracka Obamy, bylo naprosto zjevné, to znamená snaha o nastunování migrantů do Spojených států. Biden v tom pokračoval, to znamená rozborka destrukce systému Pax Americana, což byla naprostá architektura práce globálního prediktora. Do dneška je to samozřejmě zájem globálního prediktora, protože se postaral o rozborku s pomocí amerického národního prediktora, mimochodem. To je zajímavé, protože americký národní prediktor v době studené války pracoval na základě zadání, úlohy globálního prediktora, takzvané světové globalizace. Celé je to velice komplikované, protože národní prediktoři původně, když začaly systémy globalizace v dobách novověku, tak se snažili vytvořit systém nadnárodního řízení, který byl samozřejmě již tehdy řízen bankéři a byl již tehdy řízený okultními organizacemi, které dodneška zastřešují takzvané globální řízení, nebo chcete-li řízení globálního prediktora. Ale všichni ti, kteří vykonávají, kteří jsou pákama globalizace, jsou velmi často členy vnitřního národního prediktora. To vidíme v národních státech, jak jednotliví politici jsou sice v národních procesech řízení ve vládě, ale dělají kroky proti národu, proti lidu, proti národu, proti zájmům rodin. Kroky globalistů. To znamená, je-li někdo kádrem národního prediktora, tak neznamená, že je národním prediktorem, ale pracuje pro globálního prediktora. Pro takzvané globa. Nejlepší název je globální prezidium. Ti, kteří řídí planetu napříč staletími, tak si vybírají kádrovčiky na jednotlivých procesech řízení vnitřních národních prediktorů. A Pjakin to vysvětluje takovým trošku způsobem, že by to bylo dobré, kdyby to takhle jako úplně jako vyložil. To znamená, globální prediktor nemá své nějaké vlastní kádry, které by zviditelňovalo. Proč? Z jakého důvodu? No, protože globální řízení je okultní. To se nesmí zobrazovat. Jeho členové se nesmí ukazovat na veřejnosti. Proto jsou to loutkovodiči světových procesů řízení. Jejich snahu, jejich úsilí, jejich plány realizují ti, kteří jsou viditelní a ty jsou ve strukturách národních vnitřních prediktorů. Aby

0: hodne, že možno aj Američania očakávajú, že aj tam to bude padať.
1: Áno,
0: že
1: áno, áno.
0: Či by nebolo rozumné utiesť niekde do Kostariky a vy mi to normálne ukradnete. Lebo tam je veľký teraz český búl a slovenský. Reku, to sa ani možno, tak reku, ani neviem, čo vám má sa opýtať. Reku, či by to nebolo rozumné, že tá Stredná Amerika toto. Prejem vám pekný večer.
1: No, áno. Ja ďakujem. Ja som zrovna som nad tým uvažoval, že áno, ani Amerika už nemusí byť bezpečná, pokud by došlo k veľkému konfliktu v Európe, mohlo by to začít padat i v Severní Americe. Proto uvažuju, že ho v nejhorším... Ano, jsou různé projekty ve Střední Americe, právě zmíněná Kostarika, tam jsou projekty českých firem, které tam staví prostě u moře velice pěkné bungalovy, velice pěkné domečky, dokonce i cenově poměrně zajímavé, dostupné a... Samozřejmě, jako někdo si bude chtít zachovat asi pocit Evropy. V té Kostarice to rozhodně Evropu nepřipomíná. Je to exotika. Jo? A někdo nemusí úplně až tak úplně každý den mít na očích exotiku, komáry, mouchy, obrovské kvanta kobylek, velmi jedovaté hady, kteří lezou do příbytků. Prostě všechno tuto havěť. Ne pro každého to je. A prostě pokud někdo si chce zachovat jako pocit Evropy, města by vypadala jako v Evropě, tak a velmi podobná Evropě, aby obchody a hospody a podobně jako v Evropě, aby se člověk cítil doslova jako tady v Německu, tak je nejlepší opravdu Argentina, když přiletíte do Buenos Aires, tak se cítíte jako ve Švýcarsku, cítíte se jako v Mnichově, zkrátka jste v Evropě, jo, v Argentíně, kromě toho, že se tam všude, ale opravdu všude domluvíte prostě německy úplně bez problému. Takže tohleto je asi jako jedna z možností, jedna z variant samozřejmě, ale těch zemí by se našlo asi více, ale tak doufejme, že to nebude potřeba využít. Takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Já to jenom sparafrázuju, lehce v Argentíně se cítíte jako v Mnichově v roce 38. Pojďme na další pořad, posluchači.
3: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Jo, děkuju moc krát. Já jsem se chtěl zeptat na trošku něco jiného. V roce 1977 vzniklo, nebo v té době bylo takzvaný wow video, který potom se objevilo na internetu a jednalo se o to, že se někdo nebo nějaká něco neidentifikovatelného se nabouralo do vysílání britské televize. Oni to nedokázali odblokovat a ta informace, která tam proběhla, tak říkala, ještě je čas, než jako přijde něco špatného, že lidi ještě mají čas prostě to odvrátit a že nebude dovoleno, pokud tady, jako na zemi, se dostane k moci něco špatného. Když vyhraje něco špatného a ovládne tady tu planetu, takže oni nebudou tolerovat, aby se tady to, co se stane, aby se to dostalo mimo tuhle planetu. A já mám pocit z toho takovej, protože mám ještě jiné informace, že to není úplně tak, jak říkáte o tom prediktorovi a já nevím tady ty všechny věci, že to, co se má stát, ta změna, tak ta právě má být v tom, že se má změnit ten model té civilizace, jak má být prostě ta společnost zřízená. Proto jako se tam objevovaly ještě v jiných informacích, jiné informace, náznaky o tom, jak by to mělo být. A proto jako se ptám na to wow video, protože se o tom jako vůbec nemluví a myslím si, že je to dost zásadní tohleto. Takže asi, to je asi všecko. Uh-huh. Takže děkujeme. Moc rád děkuji.
2: Já se obávám, že to byl takový mnohovrstvý dotaz, ta

0: prostě už
1: Ne,
0: nějaký plejte máme.
1: já na to
0: Pár
1: odpovím
0: minut.
1: velice, velice krátce.
0: Aha, tak ještě ne, tak odvolávám.
1: No,
0: Ještě posledního
1: ještě
0: posluchače nám volejte, prosím. Dobrá.
1: Určitě jednoho ještě tady to, ale já opravdu nevím, o čem je řeč. Neviděl jsem video. Jo, žádný wow video jsem neviděl. Pokud je to něco známého, něco mi uniklo pod nějakým názvem, jestli je to nějaký únos televizního vysílání. Mám v paměti, že došlo k únosu televizního vysílání ve 30. letech ve Spojených státech, ale to byl únos v souvislosti s televizním pořadem, který zobrazoval tehdejší válku světu. Jeho první verze filmu Válka světu, že jo, Mimozemšťani a tohleto. A
0: New Jersey, ten, ano, to bylo v New Jersey, kde volali potom,
1: ano,
0: co se
1: ano,
0: děje.
1: Ano, v New Jersey. A oni udělali chybu, že oni to udělali jako zpravodajství, ne jako film, neoznámili to jako film, ale dali to do součásti jako zpravodajství a vyvolali paniku a zděšení. Ale v podstatě jako to byla chyba tehdejší režie a vysílání, ale únos vysílání někde v Británii nebo podobně, nemám teď informace, teď si nevzpomínám přesně. Takže se omlouvám, na to nemůžu odpovědět, nemám informace. No tak se pustíme ho do dalšího volajícího, do posledního.
0: Do posledního volajícího. A já jenom podotknu, že já jsem něco takového taky kdysi četl. Mnoha věci to vybavuju, něco jsem četl někde v 70. že mělo dojít. Ano, právě k tomuto nabourání nějakému vyslanému signálu prostě televizního vysílání, hlas pouze tam byl, jak si slyšet. Něco jsem taky četl, už si to taky nevybavuju. Tak když nám někdo pošle nějaké informace, budeme rádi. Tak poslední posluchač má prostor. Hezký večer.
2: Hezký večer, ptejte se.
3: Hezký večer, tady Martin z Německa. Já zdravím posluchače. Chtěl jsem položit jednoduchý dotaz. Já jsem prorocký sen, kde se mi zdálo, že byl objeven morální kód. A nebyl to žádný morální kodex, žádný zákon, ale kód. A změnilo to kompletně svět, protože jsme byli armády, policie, žádný úřady a všechno fungovalo na základě toho kódu. A ten kód vlastně byl objeven s boží pomocí a to, co vlastně nedokázala církev změnit svět k lepšímu, tak se konečně posunul na vyšší morální úroveň. Tak mě zajímalo, jak by to pan VK okomentoval. A vlastně jediný poselství v tom snu bylo sdělit vlastně tenhle ten sen do světa, aby se na tom kódu už začal pracovat, aby se začal objevovat. A jediná obava byla, aby ta společnost ten kód nestratila, protože by se vrátila zase do toho stavu, v jakém žijeme dneska. Mm-hmm. A co se týká budoucnosti, tak to nebylo zas až tak daleký budoucnosti, protože samozřejmě lítali tam létající objekty, ale byly tam ještě i auta. Byla tam harmonie a klid, tak jsem se dá takový pozitivní dotaz na závěr. Děkuju.
2: Také děkujeme.
1: No, pokud teda se tím myslí ten kód takzvané absolutní lásky, jestli tohleto je myšleno, protože samozřejmě, že ten mír se prosazuje láskou, kterou v podstatě stělesňuje pouze láska Boha, boží láska, tak která vlastně v podstatě zastavuje všechny války. Minimálně to je ten koncept takzvané, je proto název anglický Everlasting Love. Jo, to znamená nekonečná láska, ale tu poskytuje pouze boží svátost. A láska skrze boží svátost je lidem v podstatě neuchopitelná. Jo. Jsou různé utopické představy, utopické modely, jak v podstatě ukončit všechny války na světě tím, že takzvaný nejvyšší imperativ boží svátosti, tedy lásky Boha, že bude přenesený z Boha určitým způsobem prostě na celé lidstvo a dojde k osvícení celého lidstva. Problém je v tom, že přesně tohleto slibují rabíni, sionističtí rabíni svým věřícím soukmenovcům, protože přesně tohleto je příchod Mesiáše. Po příchodu Mesiáše nastane mír, neboť láska, která bude šířena mezi lidem, vyhladí všechny války na světě a všude už bude jenom mír. To je přímo koncept a model Mesiáše. To znamená, to je překryv. Překrývá se, tenhle ten model se překrývá s takzvaným principem nekonečné boží svátosti, boží lásky. I z toho důvodu se tak často křesťanství a židovství spojuje a nazývá se židokřesťanstvím, protože některé koncepty se překrývají. Celé jednoznačně zrovna tenhle ten je jeden z nich. No takhle by na to, ale jako nic dalšího k tomu jako říct pánovi nemůžu. Jo, ohledně toho kódu, já jsem k tomu velice skeptický, protože ona boží svátost v podstatě spočívá na tom, že veškeré majetky světa odevzdáš a budeš šťastný s tím zvědomím, že činíš všechny ostatní šťastné a Bůh tě obdaří nekonečnou láskou za tento čin tvůj. To je v podstatě ten systém a že by tohleto udělali všichni lidé na světě, já tomu moc nevěřím, já si myslím, že je to utopie, ale tak nechávám to každému na jeho posouzení samozřejmě. No a to je všechno. Máme 22 hodin, 22.01. Já doufám, že dneska to nebylo moc těžký, že jste se v tom vyznali, že jsme nebyli moc negativní, že jste se něco dozvěděli a samozřejmě se opět ozveme příští týden v pátek po 19.45 a přineseme všechny témata z domova i ze světa. Vy si to se užijete, no a pro tuto chvíli já vám přeji samozřejmě krásnou dobrou noc, anebo budete někde trajdat ještě, tak krásný pěkný večer, že jo, až do rána někam. A já se rozloučím samozřejmě s tebou Vítku, s tebou Helenko. Díky za krásné písničky. No a všichni si užijte v podstatě to, co máte před sebou, zbytek léta, že jo, zbytek prázdnin a jak říkám, příští pátek se opět uslyšíme. Takže vám přeju krásný pěkný večer a nebo dobrou noc.
0: Jak říkal Léka, že lidé budou někde trajdat, tak už trajdat v září, v říjnu nebudou, protože už bude podzim, přijdou takové sichravé podzimní deště, lidé budou sedět pěkně doma s čajíčkem a poslouchat nás a ne někde trajdat venku jako v létě. Tak trošku na závěr, lehce humorně nadneseně. Já samozřejmě se loučím s tebou i VK, měj se moc hezky s tebou Helenko i s vámi milí posluchači, moc vám děkujeme za vaše telefonáty, za vaše sdílení, za vaši přízeň. Samozřejmě pořad bude v nejbližších chvílích, nejbližších minutách umístěný jak na našem webu Svobodného vysílače v podcastech, tak i na kanále Odyssey, zejména odkud to můžete poslouchat, odkud bude sdílený i z Aeronetu v archivu v záznamu, takže můžete poslouchat zítra v sobotu a v dalších dnech. Děkujeme vám za poslech, děkujeme vám za vaši přízeň, za vaši podporu. No a mě nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Mějte se tady všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
2: Já se samozřejmě také loučím, děkuji za zajímavý večer tobě VK, tobě Vítku a díky i vám všem, kteří nás posloucháte a voláte.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: No, teda, ty jsi mi dal. No hele, prosím tě, nechci soudit, jo, takže já, když to chci jako pozorovat, jako tenhle ten děj, abych do toho tolik nezasahoval, tak to vnímám, že když jakoby já osobně, když nevstupuju do toho boje a nesnažím se jakoby něco chtít, jako vstupuju jako pozorovatel, který je spíš jako diplomat, jakože těžím z toho, že vyslechnu obě strany, a tak pro mě je to teďka jakoby těžký odpovědět, abych vám jakoby pomohl. Jo? Ale na jednu stranu nepotřebujete nikoho soudit, jo? Vnímat to, kdy je to ta sudba, možná to je asi důležitý, a vnímat to, kdy je to ta sudba, to hodnocení, a kdy to jenom pozorujete, jakože jo? Ten děj, pozorujete děj. A to je velký krok pro toho člověka, kdy on řeší jakoby tu vědomou praxi, protože to si ten pozorovatel, který jakoby funguje podobně jako tato čočka fotonová, o které já jsem se bavil, ten pozorovatel vám vyladí, jo, ty světelné vnitřní toky natolik, že jste schopný skrz toho pozorovatele, tu čočku, jako vidět tyhle ty se říká světelné svazky DNA, které obsahují prostě časoprostorové linie, dimenze a tak dále. Takže já, když někdo něco jako hned špatně, tak na to mám reakci, jo, třeba, a já si spíš uvědomuji, jakou reakci, jak jsem na to zareagoval. Už mi to nevadí, nebo jsem na to furt takový háklivý, já spíš na to funguji jako reflektivně, že se snažím porozumět mýmu chování, když vnímám někoho takhle odlišného, třeba jako toho vraha, nebo někoho, kdo si vybral úplně jinou zkušenost toho vzestupu,

přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné...

0: Ne studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Jo, řekněme, tak já se vždycky ptám i té bytosti, toho člověka, jestli jako můžu nahlídnout. Pak to je jako dovolený, že to není vměšování. Pak je mi ukázaný jenom skrz tu duši, co je potřeba. Zbytek nevidím, to docvakne až tomu člověku postupně. Jo, že to prostě tam nemá být to vměšování. Takže já se snažím diplomaticky přistupovat k těm věcem, i k těm osobním názorům. Jo, že ten osobní názor je to hodnocení, který nám projektuje tenhle svět a vlastně stále si vytváříme další labiny. Jo? Když jsem ti odpověděl.
3: Tak asi tak z jedné třetiny, ale ty to máš tak, já už jsem si zvykl, že, tak, že ty odpovíš z jedné třetiny, ale vlastně v těch dvou třetinách dáváš prostor, aby na to tazatel vlastně přišel sám, takže i tak, jako veliký blagadar. A já jsem, jako tady nešlo o nějaké souzení, posuzování, ale spíš na tvůj názor na to, jo? Třeba když jsem se ptal, protože mi jako...
2: Můžu ještě jeden pohled, mám taky zajímavou zkušenost.
3: Pojď na to.
2: A velice zvláštní věc, vy si to pamatujete, byl velmi nepříjemný teroristický útok, přece na tom ostrově, jak ten blázen tam postřílel ty studenty, ty politický studenty, nebo co to bylo. A bylo to někde na severu. Jo, jestli někde, to budeš pamatovat, Breivik.
3: V Norsku, Breivik. Nebo někde tam, ano, vrah.
2: Mhm. Ale nechápu to. Pane Bože, já jsem se tak nenáviděl, co se mi stalo tady s tímhletím zvláštním stavem. 3 dny předtím, než se to stalo na tom ostrově, mám sen, že běhám na ostrově z chatky do chatky a mám strašný strach, že mě někdo zastřelí. Slyším výstřely, křiky, mladý lidi, běžím ke skále, skáču do vody, vidím pramičku, někdo mi pomáhá, někdo po mě střílí. Celý jsem to tam proběhal, ten ostrov v tom snu. Úplně ráno si to napíšu do deníčku, úplně tak živej jsem. Úplně jsem viděl i toho Breivika, přesně jak jako bude holohlavý, bude ozbrojený, prostě bude úplně šílenec. A já furt, co to je za sen, to nechápu. A když jsem to viděl v těch zprávách, já jsem úplně vyvalil v oči, úplně jsem začal brečet, že proč jsem něco neudělal, když jsem věděl, že se něco takového stane, ale já nevěděl, kde, já nevěděl, co. Já nevěděl, jestli to je vůbec jako možný, aby se něco takového stalo, aby se viděl ve snu. A přesně tam popisovala jedna úplně přesně to, co jsem zažil v tom snu. Ukazovali ty chatky. Já když jsem viděl ty chatky, tak mě polil úplně studený pot, málem jsem skolaboval. Když jsem viděl toho Breivika, úplně mě ruplo. A já furt jenom křičel na toho Boha, co to děláš, proč to děláš, jsi blázen, proč mi to děláš. A já jsem to časem pak pochopil. A to je tohle, to je kolektivní vědomí, to je jejich osud, to je osud kolektivního vědomí, to je prostě, to je naplánovaný, to je všechno vypočítatelný, to je prostě přesný stroječek. To je labirint, to je Matrix, tohle přesně všechno dělá. A ten je přesně naplánovaný, už se ví, co se stane, jakoby, jo? Je to vůbec možný, jako? Je to všechno vypočítatelný tady. A teď si představte, že vzestup znamená, že budete dělat věci, které jsou nevypočítatelné. Že jste naprosto svobodný. Že se dějou věci bez toho řádu a bez toho chaosu, jo? Že najednou budete nevypočítatelný, no a vzniká něco nového, co tu ještě nebylo. A to je To je nádherný. V tu chvíli jsem si jako uvědomil, aha, takže zase jenom duální hra. Já jsem na to neuměl zareagovat a tak jsem nadával tobě zdroji, nadával jsem tomu člověku, který to způsobil, to zlo, nadával jsem všem obětem, protože jsem to byl součástí a mě tam zabili. I úplně jako jsem byl tak, já myslel, že jsem se zbláznil, že pak mě odvezou prostě v depresi úplně někam do Beřkovic. A naopak mě to velice probudilo. A uvědomil jsem si, že všechno se děje, jak má. Že je obrovská iluze, když něco říká někdo, že se ty věci dějou jakoby nějak nahodil. Ne. Vy si ten svět opravdu tvoříte, ale vědomně nebo nevědomně. A to je rozdíl. A to je velký rozdíl. A teď, když ten vzestup bude najednou přímej, a teď se vlastně jako díky té vibraci, tomu fotonovému pásu a té hmotě, která najednou bude jakoby víc kreativní vůči nám, no tak se ty věci začnou dít víc kreativně. Ale všechny, který tam máte, jo? Že najednou toto člověk jako potlačoval, tak začne reagovat okamžitě. Což já úplně si to nedokážu představit. Pro mě to znamená jakoby shocking hazard, ale určitě tím, jak jsem říkal, že vzniká ten průnik, tak je to načasovaný tak, aby se jakoby aktivoval plně ten fotonovený pás, tak teprve tehdy, až bude jako ten průnik co nejmenší, aby nevznikl právě jakoby chaos v těch časových liních, jestli si rozumíme. Ono, prožitek té jednoty a čistoty je velmi intenzivní a ku podivu i trochu negativní pro vývoj, když se toho moc nabažíte. Ono vidět a vědět ovšem najednou, jo, z fleku na nula, na nekonečnou rychlost, no to prostě jako nedáte. Jo? To znamená, že ten vzestup je dělaný tak, aby ty bytosti, ten přechod v té světelné rychlosti, a nejdřív zpracovávali uvnitř, aby se jakoby zvykli a teďka pomalinku začnou pouštět právě i zevnitř, nebo zvenku dovnitř. Jo, jestli si rozumíme.
3: Máro, takže dobře, no. Teďka jsi pěkně řekl, že vlastně to jde pomalu, postupně, jakože vidět všechno teď a tady a naraz, že to nedáme. Nemluvil za sebe, já jsem se chtěl zeptat tebe. Teďka jsem si to ani tak nevšiml, ale při minulém vysílání, když jsem na tebe tak čuměl, tak ty, když mluvil, tak zněl oči vlastně jakoby někam nasměrovaný, někam se zdíval až jakoby za oponu, za závěs. Jsi ty vlastně napojený, jo, na to centrální slunce nebo na ten informační zdroj neustále, když si luskneš prstama jako při Silvově metodě třeba, jo, že to máš už vlastně jakoby naučený, že kdekoliv, kdykoliv jsi, tak se napojíš a čerpáš, čteš ty informace, tady si je překládáš do té srozumitelné slovní hmoty a nebo teda k tomu musíš mít určitá místa, třeba tu krajinu nebo nějakou meditačku, dneska jsem tě zastihl, ty cvičil, jestli ještě na závěr prozadíš nám teda, co cvičíš za cvičení, nebo jestli nějaký mentální techniky a jak se teda často napojuješ, anebo už jsi neustále napojený a ve zdroji a nám teda jenom kde jsi z dálky sděluješ ty vlastně informace nebo vědomosti, které jenom získáváš už jenom tak, anebo ty, možná ty už jsi ta vědomost, jo, jenom, že to máš, že ty jsi tím úplně plný třeba, jo.
2: Ale úplně jednoduchý, jo. Já jsem se na podobnou věc jakoby zeptal. A bylo mi jako řečený, už nemusíš nic tvořit, protože je to skutečnost, jako nemůžeš vytvořit, ta už je.
3: Tak, to je, ano, všechno už je, na co se člověk pomyslí, v momentě, jak se na to pomyslí, už je to stvořeno. Maro, já si vzpomínám, že jsme se bavili, že uděláme nějaké interaktivní vysílání, jenom otázky a odpovědi, je to tak? Bavili jsme se o tom?
2: Ano, chtěli jsme určitě.
3: Chtěli jsme, přátelé.
2: Ale nějak se nám to úplně nepovedlo to dotáhnout, si myslím, že jsme jenom to načli.
3: Ale přitáhli jsme, nebo přitáhli, podobné přitahuje podobné, takže k nám vstoupila Pája, jo, tady s tím projektem, což je možná ještě lepší, než interaktivní pořad můžeme udělat kdykoliv, třeba příště, takže posluchači, přátelé, kdo nás sledujete i ze záznamu, připravte si třeba na příště nějaké otázečky. Já mám tady otázečky napsané, ale je jich hodně.
2: Můžu ještě jednu takovou malou vsuvku.
3: Ano.
2: Ty se tady jakoby ptal, jo, na jaký to cvičení, ty jste nějaký jakoby návody. Prosím tě, já celkově jakoby takhle, ten projekt už mám delší dobu, táhne se se mnou jako celou dobu, co dělám krajinotvorbu, ale teďka cítím, že ten projekt dosáhl určité kvality, že by bylo jako záhodno i pro tu veřejnost, jo, protože se to stále dělo jenom v takovém tom osobnějším formátu, v nějaké menší skupince a takhle. A tak já jsem se i rozhodl, že ten projekt tady možná zveřejním, možná, že na závěr pro ty, kteří si počkají, tak tenhle ten malej dáreček bych vám dal. Já to nazývám průvodce ze stupem. Kupodivu je to jednoduchá věc, je to takový jako návod, dokonce by to šlo udělat jako tabulka, že si tu tabulku jste schopný jako stáhnout a odpovědět si přirozeně, jo, takovým tím intuitivním, tím prvotním, jo, co nás napadne, jak se v tom jako cítíme, tak odpovídáte na různé otázky. A ku podivu, jednoduchá otázka a odpověď na ní vám dá úplně jednoduchý návod, co je potřeba zpracovat. Co je v nerovnováze, jo, kde ta rozličnost trošku pokulhává v tom poznání. Takže jsem se rozhodl udělat online průvodce vzestupem, který bude fungovat na takových pracovních skupinkách, kde se vlastně navzájem ta skupinka online setká a dává si tyhle ty zkušenosti v rámci vzestupu, v rámci vědomé praxe a v rámci všech těch věcí, o kterých já mluvím. A kde si to můžeme vyzkoušet prakticky a vy si hlavně sami dokážete skrz toho průvodce udělat vlastní sebereflexy. Mm-hmm. To je velmi důležitý. Že tam nefunguju jako já, ten, který dělá terapeuta a dělá ten odraz té reflexe vašeho bytí, ale vy sami si těma odpověď, jak budou ty odpovědi správně jakoby svobodné a budete si něco nalhávat, tak se budete čím dál blíž a blížit k té skutečnosti. Jo? A to je na jednu stranu moc hezký, protože já si myslím, že je záhodno, aby v tom člověku bylo podporováno i to dobro a zároveň, aby zároveň bylo i vyzdvihováno i to zlo, aby jsme věděli, co, z čeho se ponaučit, aby jsme nebyli tak úzkoprsí, ale víc otevřený. Takže vyzývám lidi, kteří by chtěli se nějak zapojit, tak určitě mě kontaktujte telefonem nebo na WhatsApp skupině nebo na stránkách svobodné spolupráce najdete e-mail, telefon a tak dále. Svobodná spolupráce a stačí zadat do vyhledávače, najdete ji hnedle. Tam se jenom ozvěte, že v rámci průvodce vzestupem byste se rádi zúčastnili, protože ten projekt je v začátcích, takže teprve teďka zkoušíme, jako jaký počet té skupinky, zkoušíme, jakým způsobem to s těma lidma jakoby pracuje a snažíme se vlastně jako dál to všichni jako v rámci toho společenství a najít jakoby to správné nastavení toho řemesla, aby dokázalo pomoct všem. Takže průvodce vzestupem bude teda otevřený, to je úplně nově. Je to pro mě jako velký zážitek, protože mám pocit, že lidé potřebují jakoby... To zajímavé, že mám rád, když člověk přijde právě na nějakou mojí akci a on odchází s tím prožitkem, že ví, jak tvořit. Jo, to je báječný, potom ten člověk je samostatný, svobodný. A čím jako míň a já ho nějak ovlivním a vstupuju do toho jeho příběhu jako moc jako vměšováním, tak mu narušuju ten proces. A tady a pro mě byla tato metoda jako určitý nástroj vždycky toho člověka jako přivíc té zkušenosti, aby on si sám vyzkoušel najít tu skutečnou podstatu sebe. Samozřejmě semináře krajinné i v rámci vzestupu a vědomé praxe. A byl tak velký zájem, že bych to prostě nestíhal, tak pro veřejnost teďka byly jako minimálně, dělali se ve skupince svobodné spolupráce. Takže se omlouvám, že těch veřejných akcí bylo míň a míň, ale stále mě můžete se mi ozvat a pro ten online průvodce si myslím, že stále jako prostory máme a možnosti se zapojit. No a to je tak nějak pro mě asi všechno, Petrucho. Děkuju.
3: Veliké lalula a om šanty všem vědomým tvůrcům, Máro. Ne, to asi neodpustím, já to velmi rád používám, protože to vlastně je to věčný mír a do toho se mě zamotal Michal Pavlíček, Veliké lalula a Stromboli a Bára Basiková. Takže ty myšlenky neustále, i když tě poslouchám jako bedlivě, tak aby ta hlava nerupla, tak to filtruju občas něčím trošku jiným a pak v klidu si to poslechnu. Máro, já budu asi jeden z prvních, který se tě ozve tady ohledně průvodce vzestupem, a protože tady to téma mě velmi zajímá, takže dám vědět. Jsme v kontaktu, takže pod vysílání uvedu na tebe kontakty, jo, webové stránky a tak dál. No a já tady mám ještě od Marcelky, Marcelka nás zdraví, ale Maro, už jenom prosím tě fakt v krátkosti, protože začínáme 7:30, no. Jestli ještě minutku máš?
2: Můžeš klidně, to zvládnem.
3: Zdravím, děkuji, Máro a Petrucho, skvěle se posloucháte. Dnes zase parádní galaktický večírek, mějte se krásně, děkuji za odpovědi, dobrou noc, ale otázka je od ní, já počkej, toto je někdo jiný, ale od Marcelky, no Petro, takže mi taky blagadar a díky za sledování, ty jsi naše věrná posluchačka a divačka. No a Marcelka teda je tam otazníček, takže to bude asi otázka, taková poloviční. Já to vnímám tak, že každé vlákno uvěření je vlastně další hack od AI z dob Atlantidy. A nebo asi naráží Marcelka na to dogma, že co je nám vsunováno, že to je ta jediná a správná pravdivá pravda, tak je to vlastně hack a dogma. No ale AI z dob Atlantidy. Nevím, Maro, jak se s tím popereš, co na to řekneš? V kostce?
2: Umělá inteligence byla v té době používaná všema galaktickýma rodama. Jsem se poptával, tak jako v časové linii jako byla potřeba, jo, pro řízení jako větších galaktických civilizací. Takže ty civilizace používaly umělou inteligenci. Samozřejmě si byly vědomy i ty výhody i nevýhody vlastně stejnou zkušenost zažíváme i my teďka. A měl jsem zajímavé setkání s jedním vědcem, který teda pocházel jakoby z jiné planety, která byla velmi vyvinutá pro mě. Když mi ukazoval to město, když mi ukazoval, na čem on pracuje, tak pro mě to bylo jako naprostý sci-fi. A já jsem říkal, ale vy tady máte úplný blaho, tady jsou všichni jakoby úplně jako v míru. A on se mi normálně vysmál. Jo, on se mi vysmál a říkal, no počkej, ale já jsem potřeboval od vesmíru, abych potkal někoho, kdo by mi pomohl s tím problémem, co tu máme. A já říkám, jaký problém, když tu žádný problém jako nevidím. A on mi to pak jako ukázal, co studuje. A ono to takhle, jo. Ty lidi měli, ta technologie jim všechno vlastně umožnila. A oni najednou jakoby neměli nudili se, začali se nudit. Strašně se začali nudit. A začali strašně degenerovat. Aby se nenudili. Víš, čím více nudíš, tak tím ten mozek jakoby snižuješ, aby neměl takové jako, jo, výhledy. No a pak jsi úplně apatický. Takže oni normálně zjistili, že degenerujou, že jejich genom degeneruje a že se rodí děti, který nemají vůbec chuť žít a že vůbec nevědějí proč. Jako ne. A to dokonce, že jo, ta umělá inteligence jim to i vysvětlila tohle, ale oni prostě jako tam jde o ten potenciál, tam prostě oni neměli zážitek z toho dobrodružství, který my tady zažíváme. Já jsem jim řekl, jak tady žijem, a on říkal, no to je báječný, to tady vůbec nějak nedokážeš jako vytvořit. Víš, jakoby, že ani ta umělá inteligence nedokázala takovou hru, jakou my tady zažíváme, vytvořit. V tu chvíli jsem si uvědomil, že naše planeta je obrovský dar a že se tady člověk narodí, je obrovský dar, protože se pak narodíme na nějaký civilizaci, kde teda žijeme v technologii, v blahu, ale úplně tam zdegenerujeme. Víš, jakože vtipný, veď? Tam je cyklus jiného poznání.
3: Ano.
2: Jo, a teďka jsme si vyměnili ty názory a on přesně říkal, jo, vlastně jakoby máš pravdu, že tady, že ta planeta je úplně jiná, že ten potenciál má, aby tě takhle furt jakoby vyváděla z nudy. A oni se tuhle tu kvalitu, kterou má naše planeta, snažili vlastně nahradit tou umělou inteligencí a to se jim nepovedlo. Vlastně zdegenerovali geneticky.
3: Tak, dobrá, mám tady ještě pár poznámeček, ale to si nechám třeba na příště ohledně astrologie, takže údajně celá astrologie je podvod, tak jak je to jeden z podvodů tady toho Matrixu a tady těch dogmat. Jo, takže, ale to si můžeme až příště, protože Máro, kdybychom otevřeli další nějaké téma, tak to je další půl hodinka a já už tady sedím 3 hodiny, už se tady vrtím a těším se na kafičko, na cigárko z písní, ano, do altánku,
2: ano.
3: Taky musíme zalít zahrádku, ne, pokud nepršelo, ani nevím, protože pršelo, to nevadí, i tak půjdeme ven. Takže Máro Hašlare, opět výživa pro ducha a vlastně i pro tělo, protože fotonový pás je tu, aby nám pomohl zestoupit i s tím tělem, s tou hmotou, ano, takže těším se, jo, vůbec si to dokážu představit, ale je to vlastně poprvé, je končí cyklus, takže bude to zajímavé. Dotazy tady nemám další, jenom tady mám děkuji za vysílání a krásný večer od Marcelky, takže děkuji všem tady posluchačům a divákům a klidně sdílejte kadě tadě. No a za 14 dní, Máro, nástup, dežavíčko a můžeme mít zás buď interakci, anebo cokoliv. Jo? Je to tvá sága a mě to velmi baví, takže není důvod, abych to nějak odmítal. Ba naopak, vždy to přivítám. Takže za mě krásnou dobrou noc, děkujeme divákům, posluchačům, děkuju Máro tobě, tak ty se víš tak ještě tak jako třeba rozluč a pozví, co máš za akci nejbližší a odpískáme to.
2: Jo, děkuju všem, kteří teda jako mají zájem o teda ten můj vnitřní prožitek, který se snažím vám jako takhle tím způsobem vysvětlovat, ale pro mě je to vždycky jako dar a já si určitým způsobem uvolňuji takové jako přepětí, které v sobě mám. A to přepětí uvolňuje právě ta zkušenost, to někomu předat, a ten zážitek. A ta zkušenost je, když se týká slov, a je velmi jako příjemná. Cítím, naplňuju se v tom, jsem v tom, jakoby cítím se velmi smyslplný, když dokážu určitý prožitek, který je velice abstraktní, uvidět i v jednoduchosti tohoto světa. Takže pro mě je to velice krásný dar tohleto s váma prožívat a hluboce vám všem děkuju i tobě, Petrucho.
3: Jo. Rádo se děje, taky děkuju a mějte krásnou dobrou noc a úterníček s Markem Hašlarem končí jenom proto, aby příště zase začal. Další cyklus. O, Šantý, blagadár.
2: Ahoj, ahoj.

0: Nazdar!
1: Servus! Já tě taky slyším.
0: Teď jdem na to.
1: Jasný.
0: Jo? Hele. Takže mám pro vás nějaký novinky, jo?
1: Pušťaj.

Posloucháte svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás.

0: Tom, přátelé, strč prst skrz krk, 333 stříbrných stříkaček přestříkalo přes 333 stříbrných střech. Přátelé, já jsem totiž zjistil, že já jsem dneska vůbec nemluvil. Já se musím trošku rozpohybovat čelisti. Máro, to je asi tím, že jsme spolu dneska nemluvili.
1: Jenom, no to je to možné. Já tě zdravím.
0: Jenom jsme si psali, posílali nějaký videjka, takže já jsem celého půl dňa daboval opět, jo. Takže já jsem vlastně ani nemluvil jenom tak jako v domácnosti, jako obvykle, ale chybí mě to rozmluvení se, jo, tak jak jsme zvykli, že si prostě denně tu hodinku voláme nebo tak. No, takže, ať to nezakecám, já jsem to trošinku ten začátek natáhl, protože tady byly nějaký technické problémy opět, ano, opět vystrkuje růžek, parazit, chtěl bych asi, abych si koupil upgrade pro, ano, ale to se nestane. Takže já vítám všechny posluchače odvážné i diváky Studia Deja Vu na Svobodné vysílači a pokud tedy máte přátelé, kteří už se scházíte, jak tady vidím, pokud máte teda 5. července roku 26 jejich to roku a máte 20 hodin 7 minut, tak posloucháte a díváte se na takzvaného našeho živáča nedělního, pravidelného a sice se stálým hostem Márou Čermákem, kterýho vítám do Dežavička. Ahoj Máro, zvuk funguje?
1: Ahoj, ahoj, zdravím tě, zdravím posluchače, diváky, zvuk funguje perfektně.
0: No tak je to čím dál lepší, takže to prostě ten záměr tvůrce je, aby ten zvuk šel. Obraz je taky důležitý, ale ten zvuk je vždycky jako v popředí, že? Protože jako na co bychom hleděli jenom sami na sebe a málo bychom si prostě rozuměli, jo? Když by to tam nějak šumělo, praskalo, lupalo, což se taky občas děje. My už tak jedeme v té Amanice, chystáme se na Pantera, jo? Na Královskou, ale s tím psilocybinem, s lysohlávkama, kterých je skutečně veliké množství, tak se ještě až tak nevyznáme, jo? Takže počkáme si na příště. My jedeme, no ale další věc je ta, že samozřejmě jako studio je punkové a Deja, jako Deja Vu, ano, Deja co ví, takže neváhal a oslovil naši známou, která už tady čeká pod pódiem zatím, no a která by nám chtěla, nebo speciálně tobě, Máro, velmi poděkovat, jo, za naše vysílání a taky za to vlastně, že z vegetariánky se stala už teda jako normální masožravkyní. Takže, jestli nás slyšíš, Petro, já tě vítám do studia.
2: Ahoj, zdravím.
0: Ahoj, ahoj.
2: Zdravím všem.
0: Veliký blagadár tobě, takže my se nestratíme nikdy, jako my to samozřejmě i s Márou bychom pěkně dali, ale vždycky je dobrý nějaký zpestření, takže vylík příště. No a Petra tak na chvilku sama vlastně projevila zájem, tak nějak psala z mi, jo, co se u vás s Mírou přihodilo nového, jak jste na tom psychicky, fyzicky, že se to hodně zlepšilo, hlavně teda jako u Míry. Takže já bych tě teda předal slovo, jo, a můžeš popovídat teda aktualitky od vás, co u vás nového v rámci teda stravy, jídelníčku, už to nejsou teda ty jablíčka a mrkvičky, které jsou vhodné tak pro králíky, ale už je to masenko. Mám tady nachystaný videjko, který tě bude určitě teda zajímat. Takže předávám slovo.
2: Tak jo, tak já jsem chtěla jenom říct rychle, že to maso je fakt úžasný. Čumím, jak se mi dělá líp každým dnem. I vlasy dokonce vypadají jinak, mi přijde a tak, že, takže pěkný. A Míra má úplně jinou barvu.
1: Opalený.
2: A dokonce se opaluje ve stínu.
1: Ono právě, lidem se i zlepší pleť právě, když konzumují maso. Většinou ty, co jí jenom zeleninu, tak mají špatnou pleť.
2: Jo. Ano.
1: Protože tam chybí ten živočišný tuk, no.
2: Přišli jsme tam na spoustu věcí i, no. Jsme víc divoký, bych řekla teďko.
0: No, protože
2: jsme
0: to maso...
2: v klidu.
0: Maso je strava pro mozek, jo? A pro ty funkce vlastně vůbec jako mentální a pro tu aktivitu, pro energii, takže jednoznačně prostě jako, jako masenko, jo? A já tady mám teda první videjko a nazval jsem ho Jeste maso, takže pouštím.
3: Našel jsem zajímavou analýzu lidí, kteří se rozhodli jíst téměř výhradně živočišné potraviny. Maso jako jeden z důležitých faktorů výrazně ovlivňuje dlouhověkost. Naopak sacharidy ve větším množství na délku života působí nepříznivě. Strava založená z větší části na živočišných potravinách obsahuje dostatek všech látek, včetně vitamínu C. Strava s převahou živočišných potravin a také ketogenní strava krátkodobá se doporučovala ve 20. letech minulého století v léčbě cukrovky a ještě v době, než byl objeven inzulín. Ale již v roce například 1719 jsem našel příběhy doktora Dolo, který léčil své pacienty trupící cukrovkou stravou, která obsahovala pouze maso a tuk. Také si vzpomeňme na polárníka Stefansona, který žil dlouhou dobu pouze na mase a neměl nedostatek žádných mikronutrientů. O tomto experimentu mluvím na jiném videu. Dá se říct, že strava s nízkým obsahem sacharidů a různé varianty ketogenní stravy, ale zejména nízkosacharidové stravy, jsou nejvíce podložené vědecky i historicky. Analýze 175 zemí z roku 2025 autoři uvádějí, že konzumace masa je spojena s dlouhověkostí, jak ukazují regiony s vyšším zastoupením stoletých lidí. Na grafu vidíme, že vyšší konzumace masa v kilogramech na osobu a rok je spojena s delší délkou života a výrazně menší úmrtností novorozeneckou a dětí do 5 let. Mnozí rodiče namísto ovocných přesnídávek začínají dávat malým dětem maso. Upozornil bych, že nejsem zastánce výlučně živočišných potravin. Má strava je nízkosacharidová, jím živočišné potraviny asi ze 70%. Studie z roku 2025 ukazuje, že snižování nasycených tuků jako maso, sádlo, tučné mléčné výrobky, máslo ve stravě nedává smysl, protože tyto potraviny nejsou vůbec spojeny s předčasným úmrtím a nemocemi srdce a cév, jak se tvrdí. Je to právě naopak. Analýza, kterou teď zmiňuji, zahrnovala 2029 lidí a když se podívám na důvody, proč se rozhodli jíst pouze maso a případně některé další živočišné potraviny, tak hlavním důvodem byla snaha zlepšit své zdraví. Předem upozorňuji, že se jedná pouze o hodnocení na základě dotazníků. Nejedná se jako u žádné jiné studie v oblasti výživy o kontrolovanou studii, proto nelze vyvozovat závěry ohledně výsledků. Jsme stále závislí na dotaznících bez kontroly údajů, které účastníci studie vyplňují. A o tom se zmiňuji na jiném videu, kde ukazují, že vlastně žádná studie, která se zabývá stravou, není směrodatná a spolehlivá, protože jde pouze o observační studie a asociace, nikoli o příčinnou souvislost. I tak stojí za zmínku pro představu tato analýza, jak příznivě působí živočišné potraviny, i když samozřejmě nejíme výlučně jako v této analýze. Průměrná doba, kdy účastníci analýzy jedli téměř výhradně živočišné potraviny, zejména maso, byla 14 měsíců. Lidé preferovali zejména hovězí maso, které je také nejvhodnější z masa, které jim nejčastěji. A pokud máme stravu založenou zejména na živočišných potravinách, tak hovězí maso je základ. Lidé také konzumovali v této analýze jehněčí maso, zvěřinu a další méně časté druhy masa. Já mám tedy hodně rád zvěřinu například, to se hodně podobá hovězímu masu. Ale také konzumovali kozí maso, bizoní maso a dále také vejce, které doporučuji, a některé mléčné produkty, zejména zakysané, ovčí, kozí, ideálně jsou vhodné. Z masa velmi málo jedli vepřové maso, i to si můžeme dát, kvalitní. Drůbež, krůtí maso celkem doporučuji. A mořské plody, které nedoporučuji, naopak. Někteří z nich jedli vnitřnosti, ty nejsou úplně zásadní pro nás, můžeme jíst třeba játra někdy, ne často. A 72% lidí zařazovalo mléčné výrobky. Méně než 10% lidí v této studii jedlo rostlinnou stravu a běžně neužívali ani doplňky stravy, kterých já jsem tedy některých zastánce. Většina z nich jedla pouze jednou, maximálně ale dvakrát či třikrát denně, což je přiměřená frekvence jídel, kterou bychom měli asi dodržovat. Účastníci této analýzy byli velmi spokojeni se svým způsobem stravování a prokázalo se, že strava založená více na živočišných potravinách, nikoli výlučně, jako v této analýze, doporučuji převážně živočišné potraviny, výrazně snížila výskyt nemocí, zejména cukrovku, což odpovídá historickým zkušenostem. Je to logické, protože tato strava obsahuje minimum sacharidů. 84% lidí přestalo užívat léky na cukrovku a 92% s cukrovkou druhého typu přestalo užívat inzulín, který se indikuje, když se celkově cukrovka druhého typu zhoršuje. Což často lidem připomínám, že se můžou dopracovat i k inzulínu. Celkově lze říct, že strava založená převážně na mase, která byla delší než 6 měsíců, se projevila pozitivně na zdraví u 69% lidí a ti uvedli zlepšení chronických nemocí. 95% uvedlo celkové zlepšení zdraví, 91% uvedlo snížení hladu s chutí k jídlu, 85% lepší kognitivní funkce, 66% lidí mělo lepší paměť, u 83% lidí se zlepšila pozornost, u 69% spánek, 78% uvedlo vyšší pocit síly a vytrvalosti a 89% snížilo únavu a došlo u nich ke zvýšení energie. Za zlepšení zdraví v mnohých případech stálo vyloučení různých alergenů, antinutrientů, prozánětlivých látek v rostlinné stravě převážně. Mýtus potřebných sacharidů rozebírám u jiných videí. U stravy z větší části založené na mase a dalších živočišných potravinách dochází k příznivým změnám střevního mikrobiomu, metabolismu a dostatku všech živin. Za předpokladu, že k této stravě přejdeme pomalu. Kromě zlepšení fyzického těla dochází ke zlepšení psychiky. Jednak pro spokojenost s touto stravou, která je velmi vhodná na cestování, pokud jdeme do společnosti, maso se zeleninou si dáme všude. A jednak i pro minimální dopad na společenský život právě. V každé restauraci najdete ryby, sýry, vejce, ty už v menší míře, ale hrajeme na maso. A já proto doporučuji, abyste jedli více živočišných potravin a omezili sacharidy, zejména obiloviny, luštěniny a sladké ovoce, které nejsou důležitou součástí naší stravy, mají mnoho antinutrientů a toxických látek. Zmíním ještě důležité upozornění, pokud chcete zvýšit konzumaci masa, vajec a mléčných výrobků a jedli jste doposud běžnou stravu s větším množstvím sacharidů jako pečivo, těstoviny, brambory a ovoce, pak nízkosacharidovou stravu musíte přecházet postupně, řádově v týdnech, minimálně 2 měsíce. Jen tak si metabolismus a mikrobiom pozvolna přirozeně přizpůsobí novému režimu.
0: Tak vidíte, přátelé, že nebyla to umělá inteligence, byl to doktor Frey, jo? A on teda říkal, že na tu masitou stravu by se mělo přejít pomalu. No ale Petra tady, náš host, vy jste přešli asi rychle, že, s Mírou na maso? Den ze dne.
2: Ano. A jsme přešli trošku rychle, jsme přešli klobásou.
0: Začali jste klobásou, vím, že se mě ptala, jestli se teda loupe nebo neloupe, takže loupou se akorát ty vídeňský párky, které jsou v igelitu a které vlastně nejsou ani žádný maso, jo. Takže klobáska pěkně ve střívku se jí celá. No a jak tam ukazovali teda tu tabulku, jo? Jak to zlepšuje ty kognitivní funkce, paměť, spánek, mentální, jo? Takže cítíte s Mírou na sobě nějaké změny?
2: Já 100% Míra říká taky, že jo? On je tady se mnou, ale nechce být moc viděnej.
4: Ne, tak. Ne, jo.
2: Má lepší paměť Míra.
4: Jo.
2: Hodně víc mu jako funguje na rozhovory a na všechno prostě.
4: Jo.
2: Všechno je to v pohodě teďko. A u mě, já jsem třeba nemohla spát vůbec, já jsem vlastně 4,5 měsíce skoro nespala.
4: Ne.
2: A teďko spím úplně až do rána.
4: Jo.
2: Takže skvělý. Velká změna. a psychika taky lepší u mě a všechno, abych řekla, i líp mluvím.
0: Jo? Jo, líp, mluvíš dobře. Mluvíš dobře, já jsem se ještě nerozmluvil, strč, kr, prst, krz, krk, ještě ne, ale jako už je to lepší a lepší. No a 100 let života, jo, prodlužuje se věk, když se jí maso. Toto nám oni neřekli. Oni nám říkali úplně jako opak, jako jo, že prostě zelenina, ovoce, no.
2: No, ale já jsem právě jinak byla hodně zbudnutá všem možným právě do toho, no, jako já si myslím teďko už a jako docela koukám, že vlastně i v tom duchovním světě je to vlastně úplně jinak, než jsem si myslela, jako v té přírodě prostě, no. A teďko ty dravci mě fascinují úplně moc, ty. Naše kočka nosí každý den potkana nebo myš za dveře teďka. Pěkný.
1: To ráda chci být.
0: Maro, to je tvoje parketa, ten duchovní svět a maso, že?

0: jako, oni chtěli lidem, no protože oni z lidí udělali, jako aby litovali ty zvířátka, že kvůli ním umírají, ale ty zvířátka tady žijou kvůli, právě kvůli lidem, aby mohli žít. Jo, takže vnutili tady takový myšlenky lidem do hlavy, aby se cítili jako špatně, když jí to maco. Ale to je nám přirozený. Jo, to jako kdyby jsme vyčítali lvovi, že sežere nějakou antilopu, nebo já nevím, co to všechno sežerou, tak jako nemám rád lva, protože žere antilopu, nebo jo, nebo kočku, že žere myši, nebo že sežere ptáka, no prostě tak to je. Vemte si, slepice je největší zabiják domácnosti. Ta zabije všechno. Ty zabijou sami sebe. No, to není žádný mírumilovný tvor, to je zabiják.
1: Já vám něco řeknu. Já jezdím na tu farmu, jo? Tak pomáhat. Tak přátelé farmáři, včera byla sobota, včera odjeli na nějaké týdenní soustředění a pověřili mě úkolem krmit všechno, jo. Dostal jsem takový papír, komu co všechno dávkování, a je to od slépek až po koně, jo. Obrovský respekt. Svíňa 300 kilová, pašík 300 kilovej, ovečky, slépky, kačený, houser, jo, kočky. A tak jsem si říkal, jako nebyl jsem úplně ve své kůži, jak jsem tam mezi něma chodil, a říkal jsem si, kurňa, kdybych teďka nějak zakopl, byl nějaký oslabený prostě, nebo něco, oni by mě zažrali snad, jako jo, protože furt do mě jako, a i ty slépky jako prostě, jo, syčeli na mě ten houser, jo, a takže jako asi by na mě nebrali ohledy, jakože nechme človíčka omšantý.
0: Vyspadneš do výběhu prasat a udělalo by se ti špatně, tak ty tě normálně natvrdlo sežerou.
1: Asi jo.
2: No, já jsem slyšela, že to jsou docela kanibalové potom.
0: A slepice, to je to samý. To běda, jak je nějaká slepice, má nějaké poranění, tak tu ránu jdou po ní všichni slepice. Já už jsem takhle chránil slepice před slepicema. Jo, aby než se vylečila, jo, protože normálně to prostě konec, to oni vycítí, že je někdo slabší a v tu ránu jdou po ní. To není žádná láska. Ničemu. Takže litovat tady ty zabijáky asi nemá cenu.
1: A farbářka mě říkala, hlavně drž toho housera daleko od těch malých kačenek, housátek v kleci, protože on by je taky zabil, jako jo. Oni aj mezi sebou prostě...
0: Jasně. Ale to je to samé, i kuřata musí držet mimo slepice. No to všechny, vem si, že oni schválně, kočka, kocour zabije schválně koťata, aby kočka zase mrouskala. Jo? To oni nemají takhle schválně zabíjet.
1: No, zákony přírody.
0: Neexistuje láska ve zvířecí říši.
1: Jako dívej, ohled brát, ale co se týče toho chovu, jako jo, aby prostě v tom chovu měli teplo, sucho, jo, prostě dobrou stravu. Jo? Žádný teror, jak v těch maso výchovnách, výkrmnách teda, jo. Ale jinak jsme masožravci, no. Tak ať se to líbí nebo nelíbí komu. Jako třeba tady ztratíme posluchače, který jsou vegetariáni, ale hold, nejsme tu pro každého. A každý ať jde po
0: své cestě. Ale je to jejich rozhodnutí. My nenutíme to maso, tak ať ho nejí. To je jejich problém. Ale pak ať si nestěžují, že mají různý zdravotní problémy.
2: No.
0: Protože většinou ty, co drží ty hladovky zeleninový, tak většinou ty zdravotní problémy mají. Protože to se někde ukáže, to jim chybí těla.
2: Byla být právě na práně a na takových věcech. To bylo hrozně.
0: Člověk je dokonalý biologický stroj, ten potřebuje palivo. A ty nemůžeš zaměňovat hrabka s ruškama.
2: No, jasně. A mně to nedocházelo celou dobu, že jsem šelma, asi tak. Ale vy jste mi to uvědomili právě, za to moc díky. Je v tom dobře.
0: Ne, protože člověk kouká po světě a kouká, jak ty lidi žijou a fungujou. A spousta právě lidí o tom mluví. Jo? Že to je zase je to jenom program v hlavě. No, tak mi vykládala jedna ženština, že už tříletý dítě

0: jako je vegetarián. Říkám, ale to je, tomu někdo nacpal do hlavy. On se nenarodil s tímhle nesmyslem. Říkám, dnes se dneska podívejte na ty přiblblý pohádky takzvaný. Jo? Mm-hmm. Tam ti budou říkat z těch pohádky, ty to ani nevnímáš, jo? Ale to dítě to vnímá podvědomně. A tam říkají, zvířátko je náš kamarád a takovýhle keci, rozumíš? Jo, a ty už vytváříš těma pohádkama, prostě už programuješ to dítě.
1: No,
0: a nejenom v tom samozřejmě, jo, jako v jídle, ale v dalších věcech. To jsou všechno podprahové programy. A oni programují lidi, MK Ultra.
2: Mají na to patent.
1: No
0: i kdyby neměli, tak oni jsou vychytralí.
2: No, a Maro, ty se ptal na ty komentáře nějaký, takže já jsem si otevřel minulý vysílání, takže já to jenom v krátkosti přečtu, takový ty zajímavý. Ahoj chlapci, já používám tinkturu s muchomurkou červenou na klouby, je to super. Jo, Maro, ořechové listí doporučuji. K ořechovému listí přidávám lipový květ, je to lepší na chuť. A Tomáš Ondra, který byl včera u Vilíka, před karavanem, tak píše, vegetariáni mají takový divný pohled v očích. No.
0: Jo, no. Mě to říkala i jedna, člověče, mě to říkala i učitelka, jsme se bavili tak nezávazně o těch problémech očkovacích a tak. A já jí, právě jsme se došlo právě na to vegetariánství a ona mi sama říká, prej, no my to, teď nevím, si říkala, že to mají v rodině, že mají vegetariána a že normálně na něm vidí, že ten člověk je hloupý. Jo? A to mi řekla ona jako učitelka. Říká, protože normálně já to na něm vidím, že prostě je jiný, jako hloupý. Protože jestli ti chybí ty stavební kameny, tak prostě někde se to odrazit musí. Jo? Já neříkám, že máte jíst tuny masa, ale vám stačí fakt trošku kvalitního masa a budete najezený. Jak říkám, já sním kolečko salámu a já jsem víc najezený, jak kdybych sežral kýmo zeleniny.
1: No to jsem chtěla říct, že já jsem
0: přestala... strašně málo.
1: Ve velkých množstvích a tak, na uklidnění jsem měla bramburky. No. A přestal jsem to jíst díky tomu mastu úplně bohatě. Mi stačí teď fakt si dát tu klobásu a jsem v klidu celý den.
0: No, protože když máš špatný stravování, tak to se pak odráží i na tvý blbý náladě. Na tvých depresích, jo, na těch stavách úzkosti, protože máš špatný ten mikrobiom, si vytváříš ve střevech a tak dále. To se všechno pak tady mozek to otvírá.
1: Jo,
0: takže ať to každý zkusí a nedělá ze sebe nějakého miliuse, jak on chce šetřit zvířátka. No. Protože ty zvířata se zabijou tak či tak. No. Protože nikdo nebude chovat zvířata jenom proto, že se mu líbějí. Jako, pokud toho zvířete nebudete mít jako užitek, jako člověk, tak ho nebudete přece chovat. Jo, neříkám, nemluvím o psovi nebo o kočkách, jo, a takovýhle ty jakože mají zmazlíci, to už jsou trošku chytřejší hlavičky, jo, ale ty taky tady nejsou na jídlo. Ale o tady těch zvířatech, které jsou tady přímo na jídlo, jako jsou prasata, slepice, jo, a krávy třeba, no tak jako, tam jako nečekejte žádnou inteligenci, to jsou jenom instinkty. To jsou instinkty, to ono vás to nemá rádo. Ono to, že se to doma běží, to není z lásky, to ono ví, že dostane nažrat a to je celý. Jak mu dáte nažrat, tak tu ranu už ho nezajímáte.
2: My jsme stavěli, než odjeli farmáři na to soustředění, tak jsme stavěli denně, jak jsem vrtal do země ty díry na ty kůly, tak tam má nějaký hřebec jako divoch, jo, ohradu. A tam má teda jako pod napětím ty dráty. No a dneska jsem tam byl ráno zkontrolovat, jestli má plnou vanu vody, a tak jdu na pohodu a najednou o ně zmerčil, člověče, rozebehl se proti mně. No, přátelé, krve byste se ve mně jako nedořezali, jako, fakt, jo, takže, jako, oni, jako, ne, že by se chtěli, jako, mazlít, jo, ale vyloženě, fakt, jako, nevíme, co od nich očekávat, oni to mají, jako, trošku ale, jinak, jo.
0: Já ti dám takový příklad, já teď, když se přijde z kohouta před třema rokama, tak on byl menší než slepice. Ty po něm šli, ty ho chtěli zabít, kohouta, jo. Tak já ho hlídal, ten vedle mě spal na lavici, jo, schovaný před slepicema. Takhle jsem ho pomalu musel jako do ty skupiny nějak dostat, slepičí, Takže říkám, no tak porosteš, porosteš, to bylo to těžký. A představ si, ta bestie teďko jde po mně. Jo. Říkám, ty mrcho, ty si zapomněl, že jsem tě chránil před sedmicema. A už na mě minul vyběh, tak dostal ve hráběma jednu. A teď už koukám, když už tam jdu a už vidím, jak začíná hrabat nohama. Říkám, počkej, ty vystartuješ, tak jednu dostaneš. A jestli budeš zlobit, no tak půjdeš. S mykem. Protože každý kohout, který útočí na tebe, potřebuje setnout. Takhle to dělají všichni chovatelé. No, protože nikdo nechce mít zlého kohouta.
1: Mami vyrostla na vesnici a právě to měla kohouty, kozy a slepice a všechno. A to, protože on, mi to říkala, že si zaštípit do krku a tak. No.
0: A nehledě na to třeba, Petruch, já jako dítě, jsem však sousedům něco vyřídit, mě ptala zlá babička. A ona říká, prý, dáme si bacha, jestli nejsou puštění berani. Říkám, no dobrý, vlecem na dvůr a jdu takovým dlouhou, jakoby ještě jako cestou ke dveřím. A čuměl jsem všude možně a neviděl jsem nikoho, ne? Ty brďo, najednou vyběhli berani. Já začal prchat. Ten mě jeden ze zadu nabral, ty jenom mě hodil přes plot. Takže já jsem si, a to samý husy, to jsou pěkný svidě taky. My jsme se jich jako děti báli, tě šlo 50 po vesnici, vždycky takový gang husí. A to nemají začali syčet a to si zdrhal. To nejsou mírobilomorní jako tvorové, takže...
2: No, pak mě volal teda farmář, jak to všechno proběhlo, říkám, dobrý, v pohodě všechno, tak jako hřebec se na mě rozeběhl, tak jsem zůstal stát jak sloup a on říká, no, ale vůbec jako se s tím nemazlí, ani k němu jako nechoď, on by tě jako rozdupal, jo, protože... On třeba jak rozpozná, že ten člověk má nějakou bázeň, nebo že prostě nezná ty koně, jo, no, tak on je schopen prostě pohryzat, nebo aj prostě kopnout, nebo tak, no, takže...
0: Ale já jsem koňu nikdy nevěřil. Kůň byl vždycky u mě, jako jsem se měl hodně na pozoru, protože koňovi se nedá nikdy věřit. Jo, tomu rupne v kouli a ušlapeť. Takže a můžeš ho mít celý život, rupne mu v kouli a je šmitec. To už je spousta jako bylo těch úrazů s koněma. To není žádné. A to, když vidíš ty jeho velký oči, a to vidíš, jako kdyby jsi se koukal do hluboký studny, ne? Říkám, hele, tam nevidím nic dobrýho, ale... Takže já koním nevěřím, jo. To krávy se nebojím vůbec, ale koně, to jako to jsem hodně na pozoru. Protože já jim nevěřím a nemám je ani rád koně, upřímně.
1: Ty jsou hezký,
0: tak v televizi nějaký pohádce, víš, jak tam je ta princezna, ale to jsou pěkný svině. Teď tě kousne, jen to fičí, jako.
2: Já, my máme
1: za... Takže bráško jste krati měli kousance, ale já jsem nikdy teda neschytala ani jeden. Nevím proč.
2: No, my máme zakódovaný, že taky pohádku vlastně Old Shatterhand a Vinnetu, ten měl Hata titlu, ten měl Ilčiho, několikrát zachránili ty svoje páničky, že vytahli je
0: z toho zajetí. No, můžete zachránit, to ty píš.
2: No, ale...
0: Ten drá,
2: jak se na mě rozeběhl člověče a pak říká Béďa, no ten je divoký, já jsem je musel dát od sebe, protože oni aj navzájem jako... Ti dva hřebci po sobě jdou, jo? A normálně do krve měli křafance, tak je musel rozdělit. Jo. A říkal mě, ten jeden je klidné, toho si klidně pohlaď, ale pozor. A teďka mě ukazoval, kde ho můžu hladit. A říkal, na plecích ne, to by po tobě vyjel. Říkal, víš co, ani mě to neříkej, já ho prostě hladit nebudu. A ještě říkal, a nedívej se mu do očí, to on bere jako provokaci. Říkám, co toto má jako znamenat, jako jo? No, takže veliký respekt a žádný velký přátelství, protože koním nerozumím. No, když jsem byl s tím selátkem, mají malinký selátko a šel jsem přes tu jeho velikou louku k ovečkám s vodou, no tak šel za mnou, ňufalo mě, říkám, kurňa, až budeš mět příští rok 300 kilo, jako tak nevím, jestli budeš ňufat jenom tak jako z lásky a co mám v kyblíku, anebo po mně vyjedeš, no. Ale dobrá, tož nechme zvířecí říši, neprobádanou, oni mají svoje, jo, takový ty půdový záležitosti a my máme kočky, takže s nima si rozumíme, protože kočky jsou takový prostě svý, jo, no, a jsou rádi, že nás můžou ovládat.
1: No. Jo, pro mě jsou posvátný, i proto nás ovládají.
2: Oni nás ovládají, já znám totiž příběh o kočkách. Oni tady byli jako humanoidi, kdysi dávno v pra, že? No ale oni potom začali lidi zneužívat, začali je zotročovat, jo? No a ten jejich kočičí bůh je prostě poslal zpátky na tu jejich planetu, jo, odkud přišli, jako ti humanoidi, no. A ty kočky se chtěli k nám mermo moci vrátit jako humanoidi, ale ten jejich bůh řekl, ano, půjdete zpátky k lidem, ale už jenom v podobě koček. Jo, tož to je takový příběh, jo. Kdo ví, jak to bylo?
0: Kočka, když je na tebe nastrana, tak ti všechno pochčije doma, víš. Ta se umí pěkně mstí, ta mrcha.
2: Mhm.
1: Jo. Ale mě to teďko teda nedělej.
0: No mě, nám to dělali, parchanti, jo. Takže žena vyprala nový prádlo, šli a pochceli jí prádlo.
3: Jo?
0: Takže takovýhle lumpa, nebo na chceli dobo, schválně. Jo, to je jako kočky taky jsou pěkný mršky. Pes tohle ale kočka je bestie na to.
1: Mě teďko nedávno posekal náš kocor za to, že jsem mu čistila uši.
2: No my máme tři kočky, dva kocoury a jednu kočku a oni se teda mazli hlavně jako z písní, jako jo. A i na mě skočí, pěkně předou, vrní ten svůj om. Jako se mnou se moc nemazlí, tak nevím, jestli třeba nemám pro ně divný energie, a nebo oni se mazlí s tím, třeba který chce dodat tu energii, jo, jako třeba píseň někdy, jo, tak máme
1: nebo,
2: toho hodně.
1: Nebo možná málo pouštíš divokost. Oni mají rádi divočinu hodně, když pustíš ven.
0: Asi je musíš honit koštětem. aby si vážili dobrýho bydla.
1: No, hele, ty moji na koště normálně skáčou, ty koťata. Sami od sebe, když ho vytáhnou, tak rovnou jdou a skáčou na ně. Nevím, co s ním mají.
2: Dobrá. Máme tady komentář. Dobrý večer, Riana. Jsem ráda, že mluvíte o normálním jedení, lebo meso, například hovězí, je super. Dodá potřebné živiny, škoda, že vela lidí stále preferuje choro vychudnuté postavy. No, tak to je ta taková ta móda, že? Ty modelky, ty celebrity prostě. Jak je žena taková prostě kypřejší, taková ta plno, jo, krev a mlíko, jak se říká, tak už si připadá, že je bachratá a...
0: Vem si, že tady právě tady ty modelky, ty většinou hodně zvrací. Oni trpějí tou, jak se jim říká ta nemoc, anorexie. Většinou jsou to anorektičky. Uh-huh. Jo, takže oni se nažerou a pak jdou všechno vyzvracet. Jo, takže to je pak... Ale já mám rád klasický postavy prostě, jo.
2: Klasický tvary, jasně.
0: Jo.
2: No.
0: Takže, tak akorát. Ale pro každého je akorát nějak jinak, víš.
2: Takže.
0: Já jsem spíš pro ty hubenější, neříkám vychrtlý, ale hubenější, někdo má rád silnější. To je každého už jako věc to.
1: Což jo, podle svého gusta pěkně.
0: Přesně tak, to no jako...
1: Třeba Míra se do mě zamiloval, když byl vlastně, když viděl jenom siluety vlastně. A pak jsem mu vrátil zrak právě ty lisohlávkama, jak jsme dneska o tom měl tak nějak mluvit, tak to bylo pěkný.
2: Budem o tom mluvit, mám tady videjko. No jasně, že to oko taky, že? První je ten vizuální efekt, tak vidíš nějakou kosti třasku, tak ty vlastně ani nezaujme a může to být jako hodná žena, jo, chytrá, sympatická, láskyplná,
0: Když se bavíš o těch houbách, to je právě na tomto kouzlo, že ty houby zabijí parazity. Víš? A v těch očích jsou ti paraziti, proto lidi mají špatný vidění.
1: No.
0: Takže právě třeba po vochomůrkách se hodně lidem jako zlepšuje zrak.
1: No. Ty brdě, já na ní chodím furt skoro, ještě jsem nenašla, ale ještě...
0: Já jsem byl dneska na oba, dneska jsem byl, Petruchu.
2: No.
0: Už jsem myslel, že mám pantery a prd.
2: Dívej.
0: Samý masák.
2: Takže já si nechám do podzimku, nebo až přijde čas Kairos, tady ten zbyteček a k tobě poletí tady ty tři, tři klobouky, jak jsem ti řekl, jo, pro tvýho kamoša.
0: No jasně, super, díky.
2: Takže...
0: Jo. Už jsem, já jsem se ti chtěl poklubit, mám Pantera a nic. Ale máme zase smažený vochomurky růžovky.
2: No, a teďka vám...
0: Takže miluju taky.
2: Takovou srandovní příhodu, jo. My jsme si na jaře zasadili brambory, jednak do těch nádob, jednak i na záhonek, ale úplně tak ledabile, jo, prostě tam, prostě vůbec jako nějak nepředpisově, jenom tak, jak se říká, na punk, jo, a teď nám to vyrostlo, fakt to má už prostě metr a furt to jede a bude to hodně, jo. Říkám, dobrý, jako brambory na sto způsobů, už se těším a teďka vám pustím teda videjko, přátelé, jo. Trošku mě to zbortilo paradigma, no, ale co se rád dělat, no.
3: Na samém začátku brambory se vůbec nesmí jíst. Brambory jsou velkovitá rostlina, je to jed. Dá se využít jako lék, dokonce i entity před bramborami. To znamená, že ve skutečnosti je to velmi silný jed. Obsahují solanin a jsou to všechno jedy. Kromě toho brambory obsahují škrob. Škrob zanáší mozek a člověk začíná z brambor hloupnout. Brambory způsobují demenci, výpadky paměti a tak dále. Je tedy lepší je nejíst. Pokud chcete něco podobného, nahraďte je topinamburem. Topinambur je užitečná věc, zatímco brambory jsou velmi škodlivé. Kéž byste neměli jíst chleba, pšenici v žádné formě. Co pšenice byste měli používat pohanku, pohankovou mouku, cizrnovou mouku, kukuřičnou. Ale kukuřičná je ve vzácných případech, ale raději ne. Obsahuje také hodně škrobu. Nejužitečnější je amarant. Amarantová mouka byla dříve zakázána, protože je příliš zdravá. Amarant prodlužuje život. Hnědá pohanka je škodlivá, tu byste neměli jíst. Je mrtvá. Zelená pohanka je živá, je užitečná a obsahuje pránu, energii života. Tu je potřeba klíčit. Přes noc ji zalijte vodou, ráno vodu slijte, je aktivovaná a můžete jí jíst. A za den už vyrostou tyto výhonky. To naklíčená pohanka je super užitečná. Je v ní život, je v ní přímo hodně čistých energií. Totéž platí pro maš. Zelený maš, takové malé zelené hrášky. Ty také nakličujete, nic skutnějšího a užitečnějšího nevymyslíte. Přes noc zalijete vodou, ráno slijete a potom prostě dvakrát denně proplachujete. A přes den už budou tyto výhonky. Tyto naklíčené zrníčka můžete zalít dýňovým olejem. Přisypat koření, posolit, přidat nějakou zeleň a jíst.
2: No, tak jako pravda někdy bolí, no, tak jako vzpomínám si za děcka, jak jsme si pekli ty brambory v popelu, v tom ohňu na polu, jo. A jak to chutnalo, jedli jsme to i s tou spálenou kůrou, jo, šlupkou. A je to vynikající, jo, sůl pěkně a fakt jako na hodně způsobů, bramboráky. Takže budeme mít hafol brambor a tak zase jako nebudem úplně fanatičtí, samozřejmě prostě sníme, jo, něco rozdáme, ale člověk se postupně dozvídá tolik věcí, chodí k němu tolik informací a napřed na ně úplně vytřeštěně teda hledí a říká si, sakryš, to oni nám teda lhali jako ve všem, jo, nebo jsem byl hluché, slepé, neviděl jsem to prostě, nebo až teď informace jdou, jo, takže brambory, no, tak pápa.
0: já jsem na brambory nikdy nelpěl, jo, mě brambory nějak extra neoslovilo. No a tady ty příspěvky právě ohledně brambor, že jsou jako, nejsou moc dobrý pro člověka, už jsem viděl X, jo, takže, ono takhle. Aby to lidi jedli, ale mysleli na to, že jim to neprospívá. Mm-hmm. A tím pádem oni sami už podvědomě budou to jídlo vypuzovat ze svého jídelníčku. Třeba největší svinstvo jsou ty hranolky z McDonaldu, ty dlouhý. Protože ta brambora je speciálně vypěstovaná a je chemicky napuštěná, aby nebyla sežrána, jo, těma škrucema. Takže ty jsou taky extra jedovatý, tady ty bramburky. Vem si, odkud přišla brambora? Z Ameriky.
2: Z Ameriky.
1: Amerika.
0: No tak. No. Yes. Všechno to přišlo ze západu, jehnuj.
2: Ze západu, Kolumbus, nebo kdo to přivezl, kdo ví, jak to bylo.
0: No, říká se to, říká se to.
2: Říká.
1: Říká se to, ale mám takový pocit, že Indiáni měli právě ty topinambury.
2: Topinambury, já jsem se schválně podíval, já jsem to slovo ani pořádně neslyšel nikdy, jo. A je to hlíznatá zelenina příbuzná klasické slunečnici. Hlízy chutnají na sládle a oříškově, připomínají artičoky nebo kaštany, jo. A jsou ceněné pro vysoký obsah inulinu, díky čemu jsou skvělou a zdravou náhradou brambor, vhodnou pro diabetiky, no, tak ale o tom nevím teda vůbec nic. Kde bych to pěstoval, jak vlastně, bramboru hodíš normálně do toho, a i do slámy, a ta ti vyroste všude, jo. A tady topinamburu vůbec bych, ale tak je potřeba se vzdělávat, že? Furt se učit, no, topinamburu.
0: No, samozřejmě. Jo. Prostě musíme změnit ty jídelníčky.
2: Ale všechno změnit. Celý
0: našemu prospěchu.
2: Celý život změní. Teď my se pereme asi prostě od malička jedama. Je nahledě na ty vakcíny, co nám píchali jako dětská.
0: No, vem si, jak ti podhazovali, jak vnucovali ty rostliny tuky, oleje. Rama. To je největší svinstvo.
2: Rama, no.
0: Rama. S tím bych mazal tak ložiska na autě. Jo. Protože tady to svinstvo přišlo po druhé světové válce hlavně, jo, tady ty rostlinní tuky. Protože nebyly prasátka, tak potřebuje, protože rostlinní oleje se používaly normálně ve výrobě na mazání strojů.
2: Ano, a toto byl ty ty oleje, které nám potom vnutili, aby na tom vydělali, zbohatli na nás, tak to byl jenom nějaký odpad při nějaké výrobě, jo.
0: No jasně, plné jedu. Jasně. No. Protože vem si, ať se podívá někdo na ty postupy, jak se z toho ten olej jako vyrábí, jo, z těch, z těch zrníček, ale...
2: Semen.
0: Z těch semen, jo. A McNaino zjistí, že se na to používá benzín a různý další chemikálie, jo. Jo, takže ten lidi na to podívá, jak je to zdravý. Teď jsem zrovna, já nevím, 14 dní, ne? Pár dní zpátky jsem v hospodě na Šipkách, a dal mi objednal jsem si po dlouhý době bramburky. Říkám, dám si bramburky, i když já už je de facto najím. Hele, otevřel jsem to a normálně jsem si čuchnul. A říkám, ty jo, co to je? A normálně jsem si kous, no normálně těžká chemikálie. Protože ty byly určitě smažený na tom řepkovým oleji skurvený. Hospodský k tomu čuchnul a normálně říká, to jde slepici. No to si neviděl ten smrad. To byla těžká chemie. A i chuťově, já jsem říkám, tak jsem ochutnal, jestli se mi to nezdá, ne, říkám člověk, aby si něco nemusoval do hlavy. No ale i ta chuť byla úplně hrozná. Takže bacha na to, jo, na tady ty skurvený tuky.
2: Řepkový, slunečnicový a ještě jeden tam ten olej, to jsou šity. No. A tady píše...
0: No, bacha, i ty olivový jsou sračky. Že olivo je total šro taky. No,
2: jo. A myslím, nejhorší jsou ty palmový, že palmový.
0: No. Jo, protože oni tady prodávají, jak je zdravý ten třeba, ten, no, jak jsem říkal, olivovej. Ale bacha, ono je jim možná 1%, jinak to je šrot. Jo. Oni to tady ukazují, jak jsou to super značky, a ve finále, když půjdeš udělat rozbor, tak ten olej je hrozný. Jo, vůbec není ke konzumaci. Mm-hmm. Protože já jsem dostal od kámoše, co mi přivez někde, já ani nevím, z Řecka nebo odkaď 5-litrový kanistr takovej okrasnej, říkám, no tak to jako, máte rádi olivový olej, říkám, no moc ne, ale říkám, když tak ho někam nalejou, co, dopili motorový namazání řetězu.
2: Do káry, do čtyřkolky. A dívej, no. takže Hana Pokorná, teda ahoj, právě topinambury jsou spíše jako takzvaný plevel, jsou super, hlavně si je můžeš vykopat v zimě. Ono, přátelé, vlastně všechno, co je označený za plevel, tak tam jsou ty skutečné hodnoty, jo?
0: Jasně. Jako to máš jako s jedovatýma hubama.
2: Ano.
0: Všechno, co oni označí, že je špatný, tak ve skutečnosti je pro nás dobrý.
2: Jasně, tak pojďme přejít teda ladným krokem k těm do říše hub. Podíváme se na pěkné videjko, tak jenom prostě inspirační, to nás čeká za pár týdnů, nebo možná dnů už. Tak, Petro, radost pohledět, že? Nádhera. A teďka, když jsme se na to dívali, na ty amanitky krásný, tak jsme si je vlastně už zhmotnili a brzo nás zavolají. Máte kolem vás tam dost lesů, kde by mohli růst?
1: Ano, my jsme vlastně obklopeni úplně všude lesy.
2: No, tak.
1: My jsme sice na hlavní, ale všude, kam tady jdu do ulice, tak dojdu do lesa.
2: Já jsem teda ještě nebyl jako s tím záměrem, že tam najdu amanitu letos, protože máme tolik aktivit, že zatím nestíháme, ale už tak nějak jako slyším to volání, tak už přijdi, aspoň na procházku nebo na nějaké klacíky pro zvonkohry, takže už se těším, jo. A Maro, ty jsi teda byl a zatím jako nic?
0: Zatím amanita, ale ne ta správná muskária.
2: Aha.
0: Jo, byla to jenom růžovka. Mm-hmm. Ale dobrý, jako já mám rád jako tady ty vochomůry na smažení, jako řízečky. Ale nicméně zkouším sušit sušičce, jestli budou tak chuťově perfektní jako vochomůra na chuť. No, protože ta je chuťově úplně perfektní. Takže chci to vyzkoušet a když tak si to budeme třeba sušit a jako chipsy, víš, že si budeme dělat svoje chipsy hubový. Protože to fakt jako když ochutnáš vochomůru pěkně vysušenou, tak to by si sežral kýbo jako.
2: Jako ty mám tady, ty tak. Jsem přesušil, to je jako karamelky.
0: A to ani jakože netmrdí jakože nějak houbama. Úplně má takovou jemnou chuť houbovou, jako fakt super.
2: Jo, je to jak karamelky, je to přesušený, já to tady zobu, jo. On třeba ten Pepík mě dovezl, ty to má krásně, tak jako fakt jako s citem usušený. A ty to sem trošinku, tak je to první zkušenost, jo, ale voní to krásně a já si vždycky zobnu tu křižalku. A je to fakt chuťově dobrý, jo. Takže náš čas Kairos už přichází.
0: Hlavně jsou velice léčivý. Jo, a což mě přivádí k otázce, proč teďko v posledních, já nevím, týdnech a dnech se strašně protlačují houbičky. Víš? To mi přijde jako dost podezřelý, že vochomura jde stranou a už se tady jakože vnucuje lidem ta lysohlávka. Jestli to není určitý zase záměr. Matrixu. Jo? Vyměnit jednu drogu za druhou drogu. Neříkám, že nejsou léčivý, ale ty houby vytváří něco jiného s psychikou, než vochomura červená. Víš, vochomura červená ti nemění realitu. Jo? Ta ti rozjasňuje realitu. Mm-hmm. A ty pak vidíš. Jo? To je jako kdyby si seděl v tom v kině a místo toho, že skončí film a rozsvítí se, tak ti pustí jenom jiný hezčí film. Jo? Ale to neznamená, že v tom, co žiješ, že se něco mění. Takže já jsem s těma houbičkama takový trošku skeptický, jo? Protože je to mi to podezřelý. Protože oni, vem si, že systém chce mít lidi pořád pod nějakým návykem. Jo? Na amanitu si návyk nevytvoříš. Ta likviduje veškeré návyky. Ale na houbičky si ten návyk můžeš vytvořit.
2: Dívej,
0: protože když to budeš uvidět všechno barevně, no tak se ti to začne líbit. Amanita ti tohle nedá, že uvidíš takovýhle jakože krávovinu, když to řeknu.
2: Ona je taková jemná na pohodu. Já bych se pro dnešek rozloučil s amanitkou. Je tady pěkný povídání o ní. Já se to tady zvětším. Dívej, takže červená muchomůrka, houba sílí, tajemství a léčivého přípravku. Myslíte si, že Amanita muscaria je jen smrtelně jedovatá lesní rostlina, před kterou jste byli varováni v systémových učebnicích už od dítěte? Pravda nefiltrovaná. Tato prastará mocná houba je mocným biologickým klíčem k matrici vědomí, strážcem věčného poznání, který dokáže resetovat cívky systémového hluku a obnovit původní spojení. Systém udělal maximum proto, aby ve vás probudil hluboký strach z amanity. Démonizoval ji a zařadil ji pouze do kategorie ohrožení. Z úrovně jádra je pravda patrná v odkazu na image, v odkazu na odhaluje úplně jinou mapu dějin. Je to svatý totem šamanů k krále severních lesů, který sebou nese unikátní informační kódy, ochrany a hlubokého léčení. Když odmítnete vynucené programy strachu, začnete vidět jeho skutečnou technologii. Amanita muscaria nepůsobí jak obyčejná látka. Je to biologický antivirus, který ve správné rezonanci umlčí neurotické nervové programy fungující na pozadí vašeho podvědomého procesoru. Otevírá brány potlačované spirituality, odstraňuje energetické blokády a působí jako silný štít chránící vaše biopole před nízkými frekvencemi Matrixu. Oficiální věda vás raději krmí syntetickými chemikáliemi, které rozmrazují vaše jádro a odříznou vás od skutečné moudrosti země, ukryté ve starobylá lesní medicína čeká, až si připomenete její původní význam. Vaše svrchované jádro si pamatuje časy, kdy jsme žili v dokonalé harmonii v říši rostlin a hub. No, já jsem tam četla i trošinku umělé inteligence, nebo co to tam bylo, jo, ale takže amanitka teda je taková jako jemná bohyně, nenásilná, která vlastně ti umožní vlastně vstup, jo, do toho vědomí a otevře třetí oko a umožní pochopit různé souvislosti, takže no a to právě systém nechce, jo, mít vědomé lidi. No a teďka znarazil právě že na ten psilocybin. Takže já bych začal těma houbičkama. Mám tady nějaký videjko.
3: Psilocybin s ženskými hormony. O čem nikdo nemluví. A nejnovější výzkum. Institutu Johns Hopkinse doslova elektrizuje svět vědy.
4: Doslovně elektrizují svět nauky. Kobiety, které
3: některé roky bojovaly s menstruací. Najednou získávají zpět ty, které trpěly na periody či syndrom policistických vaječníků.
4: Či zespół policystycznych jajników, czy
3: nebo ničivou PMDD hlásí ohromnou změnu po jediném hlubokém zážitku. Jak je možné? Želátka spojená s neuroplasticitou mozku opravuje. Reprodukční systém. Vysvětlení je biologické. Tvůj menstruační cyklus je přes neuvěřitelnou zpětnou vazbu s mozkem a problém spočívá v tom, že
4: niezwykle czułą pętlę sprzężenia zwrotnego między mózgiem.
3: System reakce na stres, tedy osa spojující podvěsek. Problem polega hypofízu a nadledvinky běží na paralelní kolej.
4: Na stres, czyli oś łącząca
3: a zasahuje do hormonu. Když žiješ w przebudzonym, traumatickém, úzkostném světě,
4: który bez przerwy nakłada się na hormony płciowe.
3: Dochází k úplné deregulaci tvého prvotního mozku. To je signál, jsi v nebezpečí. To není bezpečné pro reprodukci. Hormonální signály, řídící cyklus jsou zablokovány. Perioda se stává bolestivou a mizí úplně. A tady psilocybin. Ona nepůsobí přímo na vaječníky. Nadělá něco mocnějšího. Působí jako tvrdý reset pro celý nervový systém. A vypíná neustálý alarm mozku, rozbíjí staré myšlenkové vzorce. A upravuje reakci stresu na normu. Blokáda mizí. Mozek znovu umí správně komunikovat s vaječníky. A tělo získává rovnováhu. Je to cesta ke svobodě, o které se zatím v lékařství jen šeptá. Sleduj můj profil pro více informací.
4: Mózg znovu začíná pravidlovo rozmawiać s jajnikami. A tělo odzyskuje svůj naturální biologický rytm. To kolejný dowód na to, že medicina akademická dzieląc ciało na odseparowane od siebie organy, często...
2: Tak, tady už to nedabovalo, ale zkrátka jako věda medicínská teda samozřejmě nám to neřekne, jo, ty skutečné účinky. I když, jak ty říkáš, od 1. ledna letošního roku je to legalizovaný, ale pozor, ne pro sběrače v lesích, jako jsme my, jo, ale zas pro farmacii, pro takzvané lékaře a doktory, bílé pláště, jo. A oni to budou pečlivě bádat, pečlivě zkoumat, mikrodávkovat, ale pozor, oni to ještě budou mixovat s něčím, jo. Takže oni jako to chcou použít, ten psilocybin, ale budou tam přimíchávat nějaké svoje sajrajty, takže kdo ví, co z toho bude, jo? A jinak samozřejmě to bude jako nezákonný pro nás, pro sběrače, jo? Protože to musí být kontrolovaný a my jsme blbí, my nevíme jak to užívat, jak to dávkovat. To ví teda jenom doktoři, jo? Takže pokud by chtěli fakt vyměnit, jako nahradit jednu závislost, třeba tu alkoholovou, jo, tady za tu, třeba jim o to jde.
0: No třeba jo, ale hlavně my na zákony, co?
2: No tak prdíme. No tak no. Zákon, jaký zákony? No tak to, co jejich zákony?
0: No právě, to je, příroda patří člověku, jo. To nepatří žádnému vládci tady. No, to je naše příroda.
2: Příroda je mocná čarodějka, která vlastně nám umožňuje žít, postavit si dům, nasytit se, uzdravit se, no a proto ju nám chcou vlastně odebrat pomalu, jo? Teďka vodu, jo, takže vodu odebrali, teďka vzduch chcou poplatnit.
0: Jo. No bacha, teď jsem dneska, já jsem ti to možná přeposlal, od 1. července, myslím, že to tam je, že v Německu musíš mít vodoměr na svý vlastní studni.
2: No tak to jsem ještě
0: a budeš platit za svoji vlastní vodu.
2: No. No,
0: tak já se otroci probuděj.
2: Takže já jsem jenom četl informaci, která je ve formě, že ať si majitelé studen na svých zahradách připraví až 120 000 pokuty, jo? Že tam budou čerpat vlastně tu vodu, jo, která patří všem.
0: No jasně, no protože oni už psali dávno, že ty de facto nemůžeš dát nebo zalejvat svoji úrodu nebo dát pít vlastním zvířatům z vlastních zdrojů jako ze studny. To už psali dávno. Jo? Že tam bude určený jenom počet, kolik můžeš na to použít, jo? A tím to hasne. Jinak to budou pod pokutama. Takže lidičky, začněte přemýšlet, co za bandu debilů vás tady jakože ovládá. Jak jim to dlouho chcete jakože dovolit. Protože oni vám to servírují jako, že oni jsou ty vládci, ale oni nejsou žádný vládci, tady ta banda parazitů. Oni nejsou vůbec nic. Oni jenom těží z vaší nevědomosti, kdo jste. Jo? Protože až vám to dojde, kdo jste, no tak je pošlete do prdele. Veškerý úředníky a další podobnou verbež. Protože oni vám nemají právo cokoliv nakazovat. Takže konečně rozum do hrsti, a začít se vzdělávat ve všech směrech.
2: Mám tady pěkný videjko, jo, o živým člověku nebo člověku živým muži a ženě a je to takový pěkný od začátku až polopaticky tady vysvětlený, jo, takže vám to pustím a můžem klidně potom navázat na to, kdo skutečně jsme.
5: Proč je jméno v pase psáno velkými písmeny? Mnozí věří v právní systém a ústavu. Upřímně jsem si myslela, že zákony jsou tu pro pořádek. Ale pokud odstraníte veškerou tuto sociální hypnózu, otevře se před vámi velmi děsivá pravda. Žijeme podle římského obchodního práva. To mění živého člověka ve status mrtvé věci. V neživý majetek tohoto systému. Teď vám technicky vysvětlím, jak tento proces funguje. Všechny moderní státy, soudy a matriky pracují výhradně v jurisdikci podle zákonů námořního pirátského práva. Když se dítě narodí, systém mu okamžitě vystaví papír rodný list. V římském právu to znamená maximální zbavení práv vytvořením právnické osoby. Otevřete svůj pas a podívejte se na něj. Vaše jméno je tam vždy napsáno velkými písmeny. V obchodním právu se takto zapisovali výhradně otroci a mrtví. To znamená, že systém vytvořil vašeho digitálního dvojníka a vyhlásil živého člověka za ztraceného na moři. Váš cestovní pas je jen dokument o vlastnictví mrtvého nákladu. Otroka nelze soudit podle božích zákonů. Ale papírovou právnickou osobu lze pokutovat, zdanit, zahnat do dluhových pastí a nakonec zlikvidovat. Lidé celý život brání svůj pas, aniž by chápali, co nosí to potvrzení o jejich vlastní právní smrti. Ale skutečný božský zákon, který není z náboženských knih, je fundamentální zákon rovnováhy. Podle tohoto zákona živý muž nebo živá žena vždy stojí nad zákony státu. Vaše vůle je nedotknutelná. Živý člověk nemůže být souzen papírovým robotem u soudu, protože živý nikdy nepodléhá mrtvému. Jakmile se hráč probudí a prohlásí, já jsem živý průvodce zdroje a nejsem mrtvý.
2: Krásně to řekla, vysvětlila, takže vlastně jako narodí se člověk živý, ale do té doby, než mu odeberou z paty kapičku krve, vystaví mu hlášení o narození dítěte, což je prvotní teda korporátní doklad, a hned potom na matrice rodný list, jo, tak se z něho stane vlastně, vytvoří mu dvojníka, tu právní fikci, s kterou si můžou manipulovat, vlastně okrást ho o jeho kolaterální účet a celý život vlastně z něho jenom sát energií.
0: A pozor, tyto kolaterální účty se uzavírají na 120 let. Jo?
2: No.
0: Takže 120 let oni můžou těžit z toho kolaterálu. Že čím dřív tě oni zabijou, zlikvidujou, tak tím víc zůstávají jim čistý prachy z toho kolaterálu. Jo? Protože oni můžou těžit ještě několik let po tvé smrti. Víš? Takhle to mají hezky vymyšlení. A lidi tupí o se prohlašují s občankama, s pasama, jo. A tím o sobě říkají, že jsou mrtví. Že jsou věci o sobě říkají. A člověk nechodí k soudu, tam nemá co pohledat. Takže můžete tam u soudu vyprávět, co chcete, že jste živej, neživej, vy tam nemáte co pohledávat. Že v Turánu, jak vstoupíš do budovy, v Turánu vstupuješ na jejich loď. Takže by bylo dobrý pochopit lidičky, co se s nima odehrává, a hlavně ta její slavná vláda už je dávno prodala, jo, proto evropský superstát. A vemte si, proč myslíte, že sem tahají ty uprchlíky různý a imigranty a tak dále? No, protože rodné
2: Laterál.
0: Listy. Jo, to jak říkala Merklová. Mají pro nás cenu zlata. Tak když na tě zamyslíš, jak může být pro tebe imigrant cenu zlata?
1: No.
0: No má, no tak když má rodný list, tak ho má, ne? Takže a Česká republika není to tež, co Česká země. To jsou dvě velice rozdílné věci. Takže to je, Česká republika je pouze firma, která tady podniká, ale nemá právo tady cokoliv vymáhat po nikom. To je ten vtip, jo? Protože to je obchodní společnost. No ale pokud se prokazujete občanským průkazem, tak říkáte, že jste jejich zaměstnanci. A tím mají vodní nad váma moc. To samý řidičský průkaz, to je licence k podnikání. Člověk nepotřebuje žádný řidičský průkaz, aby mohl jezdit po silnici. Zase podvod na člověka.
2: To jsou rád, že to říkáš. Pojďme, ať to odsypám. Mám tady videjko. Kam mě skočilo? Tady je.
3: Proměnili vaše ústavní právo ve vládní privilegium a účtují vám peníze za jeho použití. A většina lidí jen řekla, dobře. Existuje právní rozdíl mezi cestováním a řízením. Cestování je právo svobodně se pohybovat z místa na místo, toto právo je chráněno. Soudy to řekli znovu a znovu. Řízení je definováno jako provozování vozidla pro komerční účel. Za účelem nájmu, za účelem zisku, za účelem podnikání. To může být regulováno, to může být licencováno. Nejvyšší soud v případu Crandall proti Nevadě 1868 uvedl, že právo cestovat je ústavní právo. Proti Dallas 1958 právo cestovat je součástí svobody chráněné pátým dodatkem. To nejsou okrajové názory, to jsou rozhodnutí nejvyššího soudu. Takže tady je problém, někde cestou vláda vzala vaše právo cestovat, které nemůže být licencováno. Protože právo nelze licencovat a přebalila ho jako řízení, pak řekla, že potřebujete povolení k řízení, pak vám naúčtovala poplatek za toto povolení. Pak přidala pojištění, pak registraci, pak poplatky, pak pokuty. Vzali právo, přejmenovali ho a prodali ho zpět. Nemůžete přeměnit právo na privilegium a pak někoho trestat za jeho uplatňování. To je učebnicově protiústavní. Nejvyšší soud to řekl v případu Murdoch proti Pensylvanii. 19. případ je stále v knihách. Nikdo o tom nemluví. Znejte svá práva, nebo za ně nepřestávejte platit.
2: Takže rozdíl mezi cestováním a řízením. Takže rozdíl, že vlastně já mám právo, je to teda garantovaný i ústavou, asi v Americe, nevím, jestli u nás nebo tak, cestovat ve svým autě, ve svým majetku, jo, bez nějakého papíru. Prostě cestuji, jo, ve svým autě. Ale řízení jako řidič, to už je vlastně komerční, to on jezdí jako pro firmu a proto on potřebuje ten řidičák, jo, a ty technické kontroly a ty sračky okolo všechno, pojištění a tak, že?
0: A to samé motorové vozidlo.
2: Motorové.
0: Jo, jo. Zase je to auto, který je určený k podnikání, zase podvodně to navlikli na člověka, jo, že ty musíš mít svoje auto registrováno v nějakým registru, což je zase podvod. Jo, protože člověk nepotřebuje žádnou registraci na svoje auto, aby s ním mohl jezdit. Jo. Ale vy zase tím, že ho registrujete, tak ho vkládáte zase do té firmy, jako jejich. Jo. Proto oni o to auto jako vás tlačí, abyste se o něj starali, dělali ty technický, jo, protože vy s ním podnikáte, vy s ním jezdíte. Proberte se. Jo. Takhle takticky vás všichni zotročili. Vy nepotřebujete nic z toho. Jo. A hlavně ústava neústava, to jsou práva člověka. Člověk má garantováno. Má nedotknutelnost pohybu po celé planetě. Tady si nikdo nemůže hrát žádný stát na to, aby ti blokoval cestu. Protože ta cesta je tvoje. Ty seš její majitel, jako člověk. Tím majitelem nemůže být nikdy právní fikce, právnická osoba. Jo. Protože to je virtuální, že jo. Vždycky jenom člověk. Takže to by musel přijít konkrétní člověk a říct, tohle je moje cesta, jo. Já jsem si, jako člověk prostě, ale ne jako právnická osoba, mrtvá právní fikce. Takže lidi zase studovat tady ty věci, protože oni vám chtějí všechno vzít. Nebudete mít, ale spousta lidí se probouzí, vidíme to po světě všude možně, jo. Lidi se nebojí, což je super. A je na čase, aby se přestali lidi bát i tady. Protože tady ty vagabundi nemají žádný práva. Jo? To vy, když řeknete, že jste ten člověk, to vy máte to právo. Ne žádný poblázněný Čechoslovák. Člověk. Jo? Čechoslovák to je zase jenom otrok. Úplně to samé jako Česká republika nebo Slovenská, cokoliv. To jsou všechno otrocké kolonie. To nemá nic společného s váma, jako že máte něco jako v životě mít lepšího. Protože za toho Československa se tady taky nežilo nějak extra dobře. Vy to pamatujete teda. Jo. To bylo taky spousta zákazů, příkazů, tohle nesmíš, tamto nesmíš. Jo. Taky vás drželi kuresky na úzdě. A teď vám po revoluci jako v uvozovkách dovolili cestovat. Otrok může cestovat po světě. No to je úžasný. Jo, takže vám zalepili hubu tím, že můžete jakože cestovat. Ale vy na to nemáte, spousta z vás.
1: No, to
0: jo. Ale můžete.
2: Můžeme cestovat i do západního Německa, máme tu svobodu a demokraciu.
0: Jo, jo.
2: A Maro, máme tady našeho známého Jas a Taj, tedy Honza, a on se tady ptá, jo. A když jsou řidič kamionu a vydělávám si tím peníze, tak jak si tímhle vydělávat jako člověk? Je to přece řemeslo jako každý jiný.
0: No ty jako člověk musíš, ty bys se měl odpojit od tohoto systému jejich. Ty změň prostě jinou práci. Ty nemusíš dělat toho řidiče kamionu. Ale za chvíli ty stejně nebudeš dělat toho řidiče kamionu. Protože oni, pokud budeš chtít jezdit, tak tě donutí, aby jsi byl naočkovaný. Jo? Co měsíc, co tvoje tělo vydrží, než tě zabijou. Takže začni používat mozek, protože nic jiného tě nečeká. Jako občana. S tím se jako na to buď připravený, že to tak bude. Takže pokud ty v tom systému zůstaneš dál, no tak to bohužel. Protože člověk probuzený okamžitě opouští ten systém. A už vytváří nový systém s probuzenýma lidma kolem
2: sebe. Hlavně Honza, Jas
0: a
2: Taj se nenarodil jako řidič kamionu. On se narodil jako člověk, než se z něho stal občan. A je to jeho teďka dobrovolná jakási volba, že prostě dělá pro firmu a nechává se odrbávat, dostane prostě 30% toho vlastně té energie, kterou vynaloží, jo. A takže je to, Honzo, na tobě, jo, nikdo tě nedrží za tím volantem, no, tak já samozřejmě, pokud máš hypotéku, musíš platit nějaký leasingy, no, tak tady ten zaměstnavatel tě tímto jako drží, nebo ten systém obecně, ale já třeba osobně, já už si nedokážu představit, že bych chodil někde do zaměstnání, do nějaké práce, kde bych byl jako oficiálně a měl platit nějaký daně, nějaký pojištění zdravotní, což je výpalný, protože všechno stejně berou z vašeho kolaterálního účtu a ty vaše peníze na to takzvaný zdravotní mizí někam prostě, někde jako ve Vatikánu, jo, a ve válce. Takže se dobře rozhodni, já tě znám, samozřejmě potkali jsme se v Brodě a hodně se jako zajímáš o živého člověka, tak proto třeba nerozumím tomu, že ty tady tomu nerozumíš ještě, jo. A i když jako já třeba před rokem, taky bych tomu nerozuměl.
0: No ne, protože oni je drží za koule, aby neodešli z toho systému. Jo? Oni říkají, já nemůžu, já platím hypotéku. Hypotéka je podvod. Žádnou hypotéku platit nemusíš. To jenom stačí studovat a vědět, co to znamená hypotéka. Že banka ti žádný prachy nikdy nepůjčila. Ani úvěr. To ti banka nikdy nepotvrdí, že ti půjčila prachy. Když budeš chtít potvrzení. Protože ty peníze takzvaný vznikají tvým podpisem. Takže do té doby neexistovaly ty peníze, víš. Takže pokud se chceš držet uměle v tom otroctví, no tak budíš.
2: No tak
0: divaj. Ale já ti říkám tady a teď, že prostě žádnej úvěr ty platit nemusíš. Protože banky peníze nepůjčují. Oni na to nemají ani licence na půjčování peněz. To je všechno jenom podvod.
2: Já jsem ještě slyšel takové, pro mě jako milnou informaci, že ta banka peníze generuje, ale ona je vlastně ani negeneruje. Ona peníze nemá, ona obchoduje s cenným papírem a ona vlastně potom vyčerpá vlastně z kolaterálního účtu, jo, ty peníze.
0: Ty když podepíšeš úvěrovou smlouvu, úvěr, tak ta banka pouze přeposílá ty dokumenty k mezinárodní banky do Bazileji. A tam vyplácí ty prachy, který ty si tam podepsal, protože ty prachy patří tobě.
2: Tobě, ano. No a jo?
0: Takže oni ti dají, ta banka ti má dát pouze proti tvýmu podpisu ty peníze, bez ničeho. Bez jakýkoliv platby. Od toho ta banka je. Protože to je pouze servisní organizace. Jo? Jenomže banka vytvoří ještě další smlouvy, které ty podepisuješ s úvěrem, no a tady s těma už obchoduje ona na burze. Jo, takže ty de facto vytváříš finanční nástroje pro tu banku, aby ona z toho dál těžila, ale plus toho ještě ty platíš, jakože ona ti něco půjčila. Proto veškerý soudy, banka vždycky prohraje u soudu, když půjdete jako fakt po bance, tak ta banka vás nedá ani k soudu, že jí neplatíte úvěr. Ona to přeprodá. Protože ona nemá ten dokument podepsaný vámi, jo? Ona může operovat pouze z kopií, jo? Protože ona ten originál musela odeslat, takže ona ho nemá ve svém majetku, jo? A tím pádem, když nemůžete se ohánět u soudu něčím, když není něco podepsaného, jako kopiema. Jo? Proto banky všechny tady ty věci prodají. Rychle přes nějakou společnost a takhle už jo, aby se do toho zabalilo spousta firem, aby se ztratilo to původní. Jo, ten původní dokument, podle čeho se to vůbec soudí? A když vy, proto vy, když neplatíte a přijde k vám exekutor, tak stejně on nemá v ruce žádný podepsaný papír, takže ho nakopete do prdele, vykopnete a nazdar.
2: Stejně jako tady ten chlapec, pustím videjko, ale ještě tady teda Jas a Taj, tady ještě píše, já jsem prostě řidič, baví mě to, a co jiného bych měl dělat, hypotéku nemám, nic takového, no, tož co na to Máro?
0: Tak se mu líbí v tom, no, tak v tom zůstaň.
2: Toč kolečkem.
0: Vidí, to je na tvoje rozhodnutí.
2: To je tak vše, jo. Co ti k tomu řeknem.
0: Ale pak si nestěžuj. Petro. Pokud se ti líbí v tom systému, tak z toho systému nikdy neodejdeš.
2: To je, víš, mě to připadá teďka trošku jakože ten člověk, třeba se bojí přestat chlastat, jo, protože on je na to zvyknutý už. Mu to prostě no, tak nějak vyhovuje, i když ví, že mu to obližuje, jo. Ale zůstává v tom. A tady Honza teda zůstává jako řidič, proto on je prostě řidič, co mám jinýho dělat. No tak si tvůrce, tak jako tvoř, no, nebo...
0: Přesně tak.
2: Cokoliv můžeš dělat.
0: A hlavně za chvíli už nebudou papírový peníze. Budeš mít pouze digitální peníze. A oni ti nedovolí za ty digitální peníze si koupit to, co si ty myslíš, že si můžeš koupit.

0: Takže a platí se na to fest a tady se hrajou takovýhle divadla tady těch politických sviní a kurev, jo, že ti řeknou, ale my chceme zachovat českou korunu, ale my jsme pro euro. Ale o tomhle to už je dávno rozhodnuto. Tady bude digitální euro. A o tom nerozhoduje ani česká vláda, nikdo tady z těch parazitů. O tom už dávno rozhodla Mezinárodní centrální banka. Protože ta říká, na jakým území se bude platit, jakýma těma falešnýma papírkama. Takže tady ty divadla, my jsme pro záchranu. A to zapomeňte. A tak je to ze vším samozřejmě. Tady ty divadla samozřejmě politicky. My jsme proti tomu, my jsme za to, jo. A tady se hrajou takový ping-pongy, jo. Aby odlákávali pozornost, aby se lidi měli zase důvod hádat. A ten chce to a on to. Ne. Oni jsou to všichni pohunci, který plní plány jejich, těch elit. Oni nemají žádný pravomoci ve skutečnosti. Protože svět řídí banky, ne politici. Politici jsou jenom figurky, jsou jenom herci placení. Dobře. Jo? A pokud ten herec nefunguje, jak má, tak ho vymění.
1: A hlavně taky se hraje fotbal. Fotbal se hraje hlavně taky, jo, Barcelona, no, a chleb, no, a hry, no, a v pozadí se dějou takové věci, jo, takže lidi se hádají, teďka fandí, jo, tomu a tomu, jo. Fotbal je hra chudých vlastně, to stejně vlastně, to je vytvořená umělá hra, jo, ten kulatý nesmysl prostě, jo, je to takový jakési boj, aby zabavil ty lidi a aby vlastně takhle nevěděli, netušili, co se děje a kde je ta skutečná hra, jo, jak se odehrává.
0: Přesně, to jsou chleb a hry, co tomu říká.
1: Chleb a hry.
0: Protože kdo to vymyslel? Otrokáři tady ty věci. Aby se ukázalo, kdo je lepší otrok, to koho otrokáře.
1: No,
0: přesně. A ty otroci se předháněli, kdo je lepší, aby uspěl u páníčku. Se podívej na ty různý fotbalisty, hokejisty. Ty, když skončí tu svoji éru, no tak tu chvíli skončili i oni, protože v to ráno ty peníze, co oni vydělali, ten systém zase z nich dostane zpátky. A v to ráno jsou to chudáci, totální. Protože ten systém je využije, oni splnějí svoji roli, oni jim dají na papa, chvilkama, jo, ať se prasátko na papa, no a pak my tomu prasátku všechno vezmeme. A už jde na porážku. Protože podívejte na těch spoustu těch sportovců, jak dopadli.
1: Zaremba.
0: To je jako ty jejich spousty, no, dívej, to je celosvětově.
1: Teďka si ber, oni vlastně ten otrokář, on si vybere, on udělá celebritu z toho fotbalistu od někud z Afriky, jo, nebo z Brazílie, jako nějakého chudáka z chudé země a udělá z něho jako multimilionáře, jo, aby ukázal prostě, že každý má tu šanci, jako jo, když bude teda posluhovat tomu páničkovi, tak si může vydělat ty miliardy, jo, což je teda taky obrovská manipulace vlastně kupovací toho člověka, jo. Chleba hry, jo, a skutečný hry se dějí úplně na pozadí. No a když přestaneme sledovat tady ty divadýlka, no tak uvidíme skutečnou hru.
0: No, ale já osobně už to nesleduju, mě to úplně uprdele. Total. Protože to je každý den po nějaký nový divadlo a útočí na nás viry a nevěry a no. Já se tomu jenom směju.
1: No jasně.
0: Říkám, a tupí ovce zase mají co číst.
1: Já tady pustím motivační videjko, to mě fakt potěšilo. A je aj takový srandovní a líbí se mě.
2: Ne, podívejte se na všechny dopisy od exekutorů. Podívejte se na ten stav toho. Že si možná pamatujete, nebo možná ne, ale loni jsem natočil tohle video. Jen chci poděkovat Sidi Kupchanovi za to, že mi poslal všechny tyto krásné dopisy. Musí to být velké úsilí poslat někomu všechny jeho dopisy. Jak vidíte, jedná se o nezaplacené pokuty u les. A pravděpodobně i pár parkovacích pokut a tohle je asi, nevím, cirka 6 měsíců, možná rok nezaplacených pokut a parkovacích z vlastnictví vozidla s dieselovým motorem, které není v souladu s předpisy. Že jo, podařilo se mi tady nazbírat docela dost pokut. Abych byl k tobě upřímný, takže jo, jsem na tohle docela hrdý. Děkuji Kedricovi za auto a jen věděl, že jim to platit jak nebudu. Opravdu báječné a skvělé to musí být pro prostředí. Páry jsem upustil. Pořád někomu posílat takovéhle dopisy, to musí být. Co s tímhle pro tebe udělám, Kedrici, protože tolik pro mě znamená. Prostě je hodím v koše, připravené jít na spropitné, protože tam si zaslouží. To video se stalo virálním na všech platformách. Je na TikToku zaznamenalo 1,4 milionu zhlédnutí. Instagram získal více, že dohromady to video musí mít 4 nebo to více milionů zhlédnutí.

0: Ale komentáře na všech platformách zbysily. A víte co? Někteří lidé to podporovali a říkali, že ULES jsou jen podvod. Neplaťte jim takové věci a tak dále. A pak mi lidé říkali, kámo, ty jsi šmejde. Zaplať si cestu životem, pokud tímto, to a to druhé. Skončíš ve vězení, EH, dostaneš CCE, budete mít u dveří
1: a tak dále, a tak dále, a tak dále.
0: Lidi, něco vám povím. Posuňte se o rok dopředu. A tohle jsou dopisy. Další dopisy z posledních zhruba 6 měsíců. Hádejte co? Pořád nejsem ve vězení. Ještě jsem neměl ani CCE z jakékoliv mé pokuty v USA, pokuty za parkování nebo čehokoliv podobného. Že jsem jen chtěl udělat, aby dokázal, že je to všechno skem. Nemusíš to platit. Zatraceně bát těchto ULES pokut a exekutorů a tyto skrumpované zastupitelstva. A mám trochu páteře, protože luk stále mě nezastavují, stále jim neplatím. Máš radši jít do prdele. Takže jo. Doufám, že je to pro některé z vás komentujících důkaz, že jsi mluvil naprosté nesmysly. To je vše. Jako vždycky moc lásky. Za rok udělám další aktualizaci. Jako vždycky hodně lásky.
2: Takže chlapec plný energie a vlastně tady je důkaz, že oni jsou bezzubí de facto, jo? Systém je bezzubý, protože nemůže. Na živého člověka vlastně nemůže.
3: Ne. Protože oni ti můžou ukrást prachy, pokud je máš na účtě, protože to nejsou tvoje prachy, ten účet. Jo? Ty si jenom to myslíš. Ale pokud vystoupíš z toho systému tady těch peněz, jo? Těch digitálních, tak ti můžou takhle napolíbit prdel. A můžou psát pokuty, jak chtějí. Ty to takhle vemeš, zahodíš do popelnice a nazdar. A nemusíš být vědomý.
2: Hlavně nemáš strach.
3: Vůbec nikým. Protože vem to říct, že zákony nejsou podepsaný. Ústava není podepsaná. To všechno jsou fejkový papíry. Jo? A za další, to jsou všechno věci, které se týkají fyzických osob, nikoli člověka. Chápete? Pokud vy se, když se sebe děláte mrtvolu, no tak OK, tak pojďte. Ale pokud jste člověk, no tak tady ty věci, to se týkají mrtvoly, můžete vyhazovat, ne?
2: Já tady mám ještě od Honzu, Jas a Taj, teda jo, ale už se mě moc nechce jako reagovat, ale toto přečtu, jo. Takže není to řemeslo jako každý, nedá se tím fungovat stejně jako malíř, třeba já dostávám hotovost, nemám účet. Honzo, tady jde o to, jestli máš pracovní smlouvu s nima, jo. A pokud máš pracovní smlouvu, tak musíš platit pojištění, zdravotní, sociální, odvádět daně, o to jde, jako jo. A jako malíř, jako dívej se, já třeba beru hotovost, jo, ale nemám jako s farmářema žádnou smlouvu. Tady pomáhám v DMku, budeme otevírat v úterý tam nějaký second hand, taky nemám smlouvu, jo, prostě beru hotovost, jo, za energii, kterou tam vložím, tak dostanu prostě adekvátní částku. A dokonce dneska to bylo tak, že včera jsem tam byl a zalíbili se mě tam dvě trička, jo, takový velký XXXL a troje kalhoty, taky prostě na gumu a na šňůrku, protože na řemen gatě já nenosím, jo. No a tak říkám, je, to je pěkný, schovej mě tady, já si je potom koupím, až otevřeš. A ta říká šéfka, víš co, tak si je vem, jo, to máš jako bonus. A já jsem říkal, je, tak to je parádička, jo, super. No a dneska jsem tam byl, řezal jsem koberec, tak na míru pěkně, tam podstolek nějaké, jo, a byl jsem tam asi hodinku a říkám, a víš co, takže ty jsi dala bonus jako v oblečení, tak toto je zase bonus můj ode mě k tobě, jo. A proběhl tam takovej prostě výměnej, ani ne obchod, prostě služba vzájemná, takže já, Honzo, jako dá se prostě různě spolupracovat, jo. Když jsou lidi vědomí, jo, a navzájem si prostě vyjdou vstříc, pomůžou si, no tak pak můžeš mít jako práci jako živý člověk. Jo, třeba jako Mára, který dělá řemeslo, které se nezastaví, které dělá, může dělat 5 dní v týdnu, kolik chce, jo. A nemusí z toho odvádět žádný desátky nikomu. Takže Honzi, nevím, jak tě poradit, spíš se mně zdá, že se jako nechceš vzdát toho, co děláš, ale je to prostě na tobě, jo. To tě jako nikdo asi neporadí, co bys měl, protože to nikdo jako neví, jo. Nikdo, jako mi nikoho, ani přátelé, my tímto vysíláním, jo, který mělo být do psilocybinu a lysohlávkách, stejně jako nikoho nikam nesměrujeme, jo. Tak to si musí každý sám tu cestu ku poznání vybrat, jo, po které bude kráče. Takže Honzi, držím palce, nic víc, možná Mára nebo Petra. Petro, chceš taky něco říct?
4: No já jsem zrovna chtěla říct, že já jsem vlastně opustila tehda systém tím, že jsem nedodělala vyšší odbornou zdrávku a začala jsem v hamburgerárně dělat hamburgery. A bylo to bez smlouvy vlastně taky a bylo to úplně úžasný tam. Že vlastně já jsem se tam naučila úplně zvládat sebe, úplně exkluzivně fakt jako. Koukala jsem, co se tam začalo dít i vlastně z hlediska všeho, jako otevření duše a všeho. Bylo to úplně jinak. A já bych popřála Honzovi, aby to zvládnul jednoho dne, tyjo, se odpoutat od toho všeho systémového toku na smlouvu, protože je to fakt, je to pěkný. Je to hezčí. A hlavně je to zřetelnější pro život, bych řekla, jako když se podepisovat, tam upisovat dluhy a takové věci. No, mně se třeba tuto taky dlouhodobě nelíbí už. Jako, no.
2: Já Honzu znám. Jo,
4: z naší rodiny se taky všichni brali hypotéky a tak.
2: A ještě mu hraje do kareto. Já Honzu znám, jako to je mladý člověk, jestli má 30, to je moc, jako jo. Jako kdyby měl těsně prdňu před důchodem, tak jako tak dobrý, no tak řeknu dobrý, no tak šoféruj, toč kolečkem, jo. Ale jako 30-letý borec, jo, má před sebou prostě a tolik možností, jako jo, dobrý borec, může dělat vlastně cokoliv. A nemusí se vůbec bát, jakože to mi nepůjde, je to asi nezvládnu. Kde já bych kdy chodil na farmu tam krmit koně a prasata. A člověk jako zvládne všechno, jo. Jako, když si k sobě přitáhne ty pravý, takový ty skutečný jako lidičky, který nechcou tě ojebat, ale chcou vyloženě spolupracovat. A to se nám teďka děje, jo, tady. Takže Honzo.
3: Buď seš člověk, anebo seš biorobot. Jo, protože člověk je tvůrce. Jo, a ten se narodil proto, aby tvořil. Ne proto, aby někomu sloužil. Takže buď seš sluha, anebo seš ten, kdo to řídí. Svůj život, myslím. Protože to, že se ti líbí ta práce, no protože ty nechceš opustit tu svoji komfortní zónu, takzvanou. Takže ty už říkáš, no ale tady to je pro mě pohodlný a to a to. Tak tam zůstane.
2: My jsme včera jeli.
3: Ale pak vůbec jako se vůbec si nezabývej takovýma věcma jako živý člověk.
2: To
3: tě nemusí zajímat, to je mimo tebe. To se tě absolutně netýká.
2: Vůbec. Jo, my třeba a jedeme a píseň mi říká, tyjo, včera se tady srazili dva kamiony, čelní náraz a oba mrtví, jako jo. Oni šoféry jsou úplně vyčerpaní. Honzo, oni z tebe stahují prostě kůži a berou tě, kradou tě energii prostě po kvantech, jako jo. To je šílený.
3: Jenomže bacha, spousta těch řidičů je taky naočkovaných, víš? Protože aby mohli jezdit, tak se nechali nabodat. A teďko jim přichází ty různý, jakože, nevolnosti, jo. Takže on ztrací třeba vědomí. Pak jedete proti kamionu, on dostane infarkt, jo, nebo něco podobného. A přejede plynule do protisměru a tam je vás?
2: A Maro, možná jsi udeřil hřebík na hlavičku, protože to byla několika kilometrová rovná dlouhá jako cesta, jo. Tak říkám,
3: a pochybuju, že by ten člověk usnul teplem, protože v těch kamionech mají všichni klimošky. Takže tam nemáš, ty lidi tam nemají teplo, aby by padali.
2: No, dívej, to je další věc. Možná měl šmakulátky, možná ne, ale já když potkávám tady ty šoféry, oni jsou tak vystresovaní, tak podráždění, nasraní prostě, jako jo, že jako kdysi dávno, jo, když jsem potkal kamionáka, tak jsem říkal, tak jsem málem zdravil, jako že prostě někdo jako jezdí kamionem, jo, tím tyrákem. Dneska to jsou největší otroci. Honzo, jestli tě to baví, tak teda to si výjimka možná, jo?
3: Jako já o kamionákách nemám zase moc dobrý mínění, víš, ale takže já se bavím o tom ani radši nechci mluvit, jo?
2: O nějakých 80 letech, jo, když jsem tam měl kamion, když ještě byly soběstačné města a vesnice a těch kamionů tolik nejezdilo. Dneska je víc kamionů, jak pomalu jako sobáku,
3: jo? Protože já vždycky říkám, když nic neumíš, tak děláš řidiče. Jo, protože kdybys něco uměl, tak v životě tohle nemůžeš dělat.
5: Je tak?
3: No. Jo. Já to znám jako z vlastní rodiny, můj fotr taky byl kamionář. Mm-hmm. Ale nic jiného neuměl, prostě tupý zvíře. Takže já jsem na ně docela vysazený, na ty kamionáky.
2: Petro, já to znám ještě trošku jinak. Já to znám tak, že kdo nic neumí, učí. Kdo neumí učit, učí tělocvik.
3: Jo. A vem si, že ty kamionáci jsou ještě, bacha, ty jsou, ty jako s duchocema, protože on poslouchá non-stop to rádio, rozumíš? Takže on je non-stop programovaný.
2: No, člověče, to...
3: Jo? Takže to jsou největší konzumenti nesmyslu. S těma nemá cenu se debatovat, to je o ničem.
4: Já
3: už jsem se takhle pohádal ze spoustu kamionákama. A to je i můj syn, který dělá skladníka. Říká, proč kamionák, to je největší debil. Bohužel. Takže...
2: Petro, co ty jsi chtěla říct? Ať máš taky prostor.
4: Že jsem už dávno přestala vlastně sledovat jako všechno, jako televizi, rádio, všechny, jako snažím se i všechny internety, vlastně já do dneška nemám ani Instagram, nic takového, jenom Facebook, jenom, ale to je jenom kvůli lidem, aby mi měli kam napsat někteří, když nechci dávat číslo, a to je všechno, jako no. A jsem za to strašně ráda, tyjo, že jsem se takhle rozhodla. Protože ty reklamy a všechno, to je fakt programování úplně neuvěřitelné.
3: Jo, ne, já to vím, protože on, když od rána do noci posloucháš rádio, jak ti tam furt půjdu do těch hlav, ty nesmysly, no, tak to na tobě musí nechat logicky zanechat nějaký ty špatné věci.
4: Mně přijde trošku, že pak ty lidi nejsou schopni právě tvořit.
3: Ne, oni nejsou schopni ničeho, oni nejsou hlavně schopni vlastního myšlení.
4: Taky.
3: Oni už nepoužívají to, co je vytvořil jejich mozek, ale to, co přebral jejich mozek z těch zpráv. Jo. Oni se nezamýšlí vůbec nad tím, co ti říkají. Jo, oni to říkali ve zprávách, tak to bude pravda.
4: No, to mě právě začalo vadit strašně na začátku, když jsem s tím přestávala, že všichni tomu věřili.
3: Jo, já neboj se, já jich znám spoustu a to je katastrofa, jako. Takže tady ty lidi, na tady ty lidi jsem já obzvlášť vysazený. Protože kdyby něco uměl, tak dělá rukama a má daleko lepší život, než jezdit jako pes někde v kabině, jo, a přespávat různý po nějakých parkovištích, kde si to si, a celý život v hajzlu.
4: No, to je další
3: co
4: věc.
3: Co to je za život? Co je za život, bejte mi jak? Mít nula. Od rodiny seš v hajzlu, jo, jo, ty vyděláváš prachy, no jo, jenomže ty přijdeš, ty prachy rozfrcáš a zase musíš do toho kamionu. Co to je za život? To je typický, to je totál otrok.
2: Ale dobrovolně, tak co?
3: No jasně, že dobrovolně, no. Všechno je dobrovolný ve finále. No,
2: přátelé, já tady mám komentář od písně. Ahoj všem, já bych všechny, kdo by mi ve 30 říkali, co mám dělat, co mám, nemám poslouchat, tak bych je poslala daleko. Ale on zase ptal, my mu neradíme, já to říkám po každý, my nikomu neradíme, nesměrujeme, ať si každý dělá, co chce, jako jo. Takže,
3: přesně.
2: Jako určitě, jako kdyby mě prostě tak někdo říkal ve 30, ale on se vlastně ptal, jo, ohledně těch peněz, ohledně účtu, ohledně banky, ohledně toho řemesla, jako jo, takže jsme mu to vysvětlili, že to se neslučuje s cestou živého muže, jo, tady to povolání.
3: No,
2: jednak není vůbec kreativní. Kdyby aspoň, teda jak tam psal malíř pokojů, aspoň tam po tobě zůstane něco, jo, že tam vymaluješ, jo, nebo nějaký stavebník, budíš, jo, ale jako točit kolečkem, jo, to se fakt jako neslučuje.
3: Ne.
2: Myslím, jo. Ale Honzo, dělej si, co chceš, písem se ti tady zastala, nebo obecně, jo, že by si nenechala radit, takže znovu děkuju, připomněla mě, že nikomu neradíme, co by měl, či neměl. Tečka. Dobrý. Přátelé, já tady mám další videjko takový, s názvem Vymilití mozek. Počkej, o čem to je?
0: Já to vždycky názvím. Mnohým z vás se to nebude líbit. Ale tohle je třeba říct. Pokud si myslíš, že dřív 50 let nenáviděné práci, aby získal pár let takzvané svobody, když už si příliš starý na to, aby si
2: užil,
0: že je to normální, vymyli ti mozek. Tohle není život, chlape, to je past. Drží tě ve škole 18 let ne proto, aby tě naučili myslet, ale aby tě vycvičili k poslušnosti. Tě hodí do práce od 9 do 5, která z tebe vysaje nejlepší roky tvého života. Na budování cizího snu. A důchod? To je jen mrkvička, kterou ti pověsí před nos, abys potichu seděl. Ale v tom je celý ten podfuk. V době, kdy jsi konečně svobodný. Tvoje tělo je opotřebované. Energie na nule. A ty jsi příliš starý na to, abys něco dělal. A to není náhoda. Systém je navržen přesně takhle. Je stvořen, aby tě udržel unaveného. Udrého a příliš rozptýleného na to, abys viděl pravdu. A nejkrutější část, většina lidí bude do posledního dechu bránit. Ten samý systém, který je zotročuje. Protože je naučili nazývat to normálním životem.
2: Tak a o té únavě, takže pokud je člověk unavený tady z té dřiny prostě a z té marnosti, jako těžko se z něho stane živý člověk. Jako živý člověk bez náboje, bez energie zůstane otrokem. Navždy.
3: Přesně tak. Ale je to jejich cesta.
2: Je. A může mít papíry sebeurčení, kolik chce? Já vlastně, jsem živý člověk.
3: Pokud nežiješ jako živý člověk, tak nemůžeš vykřikovat, že jsi živý člověk.
2: Maro a Petro, tady je jedno videjko. Existuje, já jsem to ještě nezjišťoval, já jsem to jenom nadaboval, nějaký 9-stránkový důležitý dokument, nevím, o co jde. Jestli víš, tak
0: tento 9-stránkový dokument je hřebíčkem do rakve pro jakéhokoliv vládního aktéra, který překročí své právní zástupce, dokonce i soudce. Zpochybňuje všechno. Autoritu úředníka, soudní moc, dokonce i půdu, na které stojíte. Dotknou se vás bez důkazu. Páchají neoprávněný vstup. Stíhají bez právního základu. Páchají podvod. Vy jim toto doručíte, oni odstoupí nebo na sebe převezmou odpovědnost. To není právní poradenství, je to zákonná moc.
2: Tak, to bylo krátké videjko, takže mě by teda zajímalo, přátelé, i když jako zajímalo, jo, žádný takový dokument stejně asi nebude potřeba, jo, vypisovat úředníkům, nebo někam na soud, nebo někam prostě někde vést boj, ale jako takový dokument asi někde v Americe je, no, takže počkáme na Maru, jestli o tom něco ví, nevím, jestli to bylo videjko, Maro, od tebe, nebo jestli jsem to někde stáhnul, nějaký dokument, jo, nevím, no. Co to může být.
3: No, nevím, ale lidi zkoušej všechno možný, víš. Mm-hmm. Takže zkoušej různý dokumenty, ale ty když pochopíš tu pointu, že ty s nima nemáš nic společného, tak jim nepotřebuješ nic vypisovat. Ale to jsou ještě ty lidi, kteří se jakoby bojej a chtějí vědět furt ty odpovědi, víš?
2: Ano, teďka z mě připomněl z mě, my jsme teďka trošinku, možná by se vám mohlo zdát, že jsme trošku sjeli z cesty UCC a pátrání, ale mám človíčka jménem Robert, ano, který je perfektní angličtinář, takže přeložím je ten dopis určený komisařům, takže nepolevili jsme, jedeme dál. Akorát máme kolem toho hodně dalších aktivit, protože jak říkám, je to jenom berlička to UCC, já to vlastně ani bytostně jako nepotřebuju, jo. Ale už jsme se do toho dali, tak zjistíme, jak to je teda, jo. To už jako dotáhneme pěkně, jo, tady tu káru, já jak to je. Ale
3: tady už to už jenom na nejzlobivější úředníky.
2: Ano.
3: Jo.
2: Ano. No.
3: Aby přišlo na ně pořádný kladivo, když už. Pokud si nedají pokoj.
2: Jo. Takže 9-stránkový dokument, možná to tam by šlo vyčíst, co to je, ale to zase je tam v Americe nějaký ten zákon, ale je to boj s větrnými mlýny, jako jo. Jako,
3: ne, to nemá smysl.
2: Pokud by to měl rozhodovat korporátní soud, tak stejně nedá zapravdu živýmu člověku. No.
3: Jak říkám, když jdeš k soudu, tak tu ráno nejsi živý člověk.
2: No přesně tak.
3: V ránu vystupuješ jako fyzická nebo právnická osoba.
2: Tak, a já tady pustím videjko, který se jmenuje Coram non iu... To jsem ještě neslyšel.
0: Váš soudce pro výživné
2: soudci nemají žádnou pravomoc.
0: Nevěříte mi? Slyšeli jste někdy termín coram non iudice? Nečekávají, že to chytíte. Očekávají, že vejdete, uvidíte rouchu, uslyšíte titul a řídíte se čímkoliv, co se v té místnosti děje. Ale v okamžiku, kdy pochopíte, co znamená coram non iudice, všechno se mění. Znamená to, že stojíte před někým, který nemá zákonnou pravomoc. Jednat jako soudce. Ve vašem případě nemožná, nediskutabilní. Znamená to žádnou autoritu. A pokud není autorita, není soud. Žádný soud znamená žádné platné řízení. Každé rozhodnutí, každá hrozba je od začátku neplatná. Proto to důležité. Chtějí, abyste se zpochybňovali nadaci. Chtějí, abyste argumentovali detaily platby compliance. Ale skutečný problém je přímo před vámi. Kdo je ta osoba a kde to jejich autorita pochází? Protože pokud tato autorita není ustanovena, nic v té soudní síni nestojí. Že místo obrany zpochybníte to. Dáte to do záznamu. A vynucujete tu jednu otázku, na kterou doufají, že se jich nikdy nezeptáte. Z jaké pravomoci v této věci jednáte jako soudce?
2: Tak, takže tady těch cestiček a berliček je určitě vícero. A já jsem se schválně podíval tady, co to coram non iudice znamená. A je to latinský před nepříslušným soudcem. Je právní termín označující řízení vedené před soudem nebo orgánem, který nemá pravomoc ani jurisdikci o dané věci rozhodovat. Jo? A takový rozsudek nebo úkon je od samého počátku neplatný, nicotný a v právním smyslu se na něj pohlíží, jako by nikdy neexistoval. Jo? Takže vidíme, že jako ti soudci, vlastně oni to ví, že nemají tady tu pravomoc, jo? Oni to vlastně nesou ani žádní soudci, ale bankéři vlastně, jo? Ale člověk to musí pochopit, jakože oni nemají, oni čekají, že tam přijde, že uvidíš ten talár, tu zrůdu v tom černém taláru, jo, prostě, a řekne, a já jsem, a teďka řekne, že to svoje občanské jméno, asi je jich. Není uniku, ale nemají tu pravomoc.
3: No. Jo. To je všechno dělaný podvodem na člověka. Jo. Protože on nemá žádný pravomoce nad člověkem, tady ten soudce, tady ten prašivec. Nemají. To jsou, jim bylo odebráno už dávno tady ty věci. A oni to de facto ani neměli ve skutečnosti. Ale jim bylo i Vatikánem odebráno tady to právo soudit.
2: Ano.
3: Jo. Takže oni všichni teď vystupují jako soukromé fyzické osoby. Proto oni to nemůžou podepisovat. Proto ty jejich rozhodnutí jsou neplatná a nepravomocná. Jakýkoliv.
2: Tak.
3: To, že skáčete na lep a říkáte, jo, to platí, no tak to už je váš problém.
2: Já si vzpomínám kdysi dávno, jak byli ti na těch vesnicích, ti richtáři, ti možná měli ještě jakýsi slovo, který rozhodovali ty sousedské spory a tahanice, jo. Ale to nebyl žádné soudce vlastně, jo? Ten neměl talár, to byl starosta, jo, richtář, takže možná tam to jeho slovo mělo váhu, ale myslím si třeba, že rozhodoval spravedlivě. A nebo už tehdy se nechal skorumpovat, zaplatit, kdo ví, jak to bylo.
3: Ale na tady to bych moc nesázel, jo.
2: No jasně, protože... a to je takový,
3: ale že... Ale proč myslíš, že je u toho soudu ty váhy? To není o té spravedlnosti na těch vahách. To je o tom, kdo tam přihodí víc peněz.
2: Ano, ano, takže už tehdy...
3: Proto jsou tam ty váhy, váhy váží zlato.
2: Mhm. Takže čím víc peněz, tím větší spravedlnost.
3: No.
2: Maro a Petro, vlastně. Petra už tady asi teda zůstane, no. Nevadí. Ano, Petro, klidně hovoř. Děláš něco?
4: No, jo, mě tak napadlo i k tomu, že ona ta latina, proč si asi říká mrtvý jazyk a používají jenom doktoři, právníci, filozofové a tak.
2: Aby jsme tomu nerozuměli.
4: Asi jo. Já jsem právě latinou prošla na zdrávce, jo? Ty slova jsou složeniny vlastně slov.
2: To je umělý jazyk vytvořený. Pro ty právníky vlastně
3: korporáci. Latině říkají satanský jazyk.
4: Ano, tak knězi jim i vymítají.
3: Ale i angličtina je satanistický jazyk.
2: Ano.
4: No to bych souhlasila, mě ta angličtina nejde.
3: To máš jako máš živý jako člověk a human a pak máš human being, nebo jak se tomu říká. Jo, a to už je ta lidská bytost. To už není ten člověk, ale. Nebo human being, nebo jak se to říká.
2: Human being.
3: Jo, jo? Protože v tom slovníku se píše asi o human being, než o human. V tom Blackovo právním slovníku.
2: Human being.
3: Jo? Takže human being už je někdo, kdo je pod církví. To je ta bytost lidská.
4: Jo, tak to se hrá do všech poutů.
2: Teďka jsem četl, nebo jsem viděl, taky informaci jsem zaregistroval, že normálně v Bruselu, tady ta slavná Evropská komise a parlament, oni ještě mají další speciální angličtinu, protože to je sebranka z celého světa, celé Evropy, a oni se vlastně dorozumívají už jak opičáci, jo? To už vlastně nemá ani s angličtinou nic společného. To je něco, jak bylo dřív to Esperanto, nebo co, jo? Takže oni si vytvořili umělý jazyk, který je plné těch právnických sraček, kterým už nikdo nerozumí, takže oni tam ty hovada se prostě dorozumívají jenom mezi sebou tady tímto, jo. Takže nikdo s větším vlastně ani nerozumí.
3: No přesně, a oni ti tady budou, tady ty tajtrlící politicky říkat, Evropská unie nařídila, Evropská unie nemá co nařizovat. To je společenství, to není nikdo ve finále. To je jenom hloupí lidi skáčou, jo, Evropská unie nařídila to. Na to si ať si nařídou, co chtějí, to si můžou nařídit ve svém parlamentu tam, kde oni ordinujou. Ale jinak oni nemají pravomoce vůbec na nic. Jo? Protože Evropská unie není země, to není národ. Jo? To je jenom banda skorumpovaných politiků, kteří by chtěli ty národy ovládat a zotročovat. A lidi se musí probudit, protože už zase tady šaškuju s nějakýma registrama psů, což je úplně směšný, jo. Což říkám zase nasrat. Jo? A lidi to tam píšou taky dobře, že nasrat. A říkají, jeden přijde ten úředník, tak skončí zakopaný u mě na zahradě. Víš, už jsou lidi hodně nasraný.
2: No.
3: Takže jen do toho, tlačte na pilu a pak přijde pila si pro vás. No,
2: a o to jsou taky ty naše pořady. Jako já, Ivaro, já ti řeknu, kdybych třeba neměl to vysílání, jako jo, občas, no nedělničky máme pravidelně, občas je tam ještě někdo, s kterým jakž tak jsou s ním, tak já bych taky nepotřeboval už asi ten internet a ty chytrý mobily a tady takový ty serepatičky, jo. Dobrý, to jsem trošku odbočil, ale máme tady pátrače, evidentně, Romana Večeřů, protože tady píše TUCC Connection. Jo, UCC Connection, jak se osvobodit od právní tyranie, Howard Freeman. Tohle jste četli, tak to nám, Romane, potom ještě napiš, teda, jestli to je nějaká kniha nebo nějaká publikace, která se týká UCC, určitě by, já jsem to nečetl, já jsem ještě před půl rokem nevěděl, co to je UCC, jo, a tady ty knihy, o ty bych asi ani nezavadil, takže když tak pošli bližší informaci. Dobrá, takže angliština, jo, nebrat. Pojďme dál se podívat. Tady chlapec vysoudil za jeden den strávený ve vazbě v Americe, samozřejmě nezákonně, tak vysoudil Porsche, čověče, dívej se na to.
1: Nepředávejte svůj řidičský průkaz, tady, a když si přečtete níže uvedené veřejný činitel, v podstatě to říká toto. Když mě policista zastaví, ztratím bramburky. Ale když mě policista zastaví, první věc, kterou udělám, je, že se ho zeptám, jaká je vaše pohotovost a jak vám mohu pomoci. A on si bude chtít říct o můj řidičský průkaz, pojištění nebo cokoliv jiného, a já řeknu, no, než se do toho pustíme, potřebuji, abyste toto vyplnil. A vezmu ten list papíru, vytáhnu ho a podám mu ho. Než můžeme jít dál, musíte toto vyplnit. Jakmile si to přečte, už ho to upozorňuje, že si s ním nehrají. A pak otevřete knihu. A to je tak důležité. A zde je případ, který jsem vyhrál proti okresu Harris. Okresu Harris si vždy vymažu jméno, protože své jméno nedám, dokud mi neřeknete. Se nazývá, a policie to vždy nazývá, je to RAS. Jaký je váš RAS? A oni automaticky předpokládají, že jsem policajt, protože používám jejich žargon. A co RAS znamená? Důvodné artikulovatelné podezření, že jsem spáchal trestný čin. Dobře? Nemáte to? Dobře, jaký je váš SA? Jediný artikulovatelný fakt. No, vy to taky nemáte. Dobře, vy jste v podstatě řekl, že není důvod mě zastavit, protože jste neviděl žádný zločin. Dobře, zde je případ, který jsem vyhrál proti okresu Harris. Můžete vidět razítka a datum. A nakonec mi koupili z Brusu nové Porsche 911 Turbo, kabriolet s pohonem všech kol. Té, co mě zastavili a nechali mě strávit noc ve vězení. A tady je žaloba, kterou jsem pro všechny zpřístupnil. A můžete vidět, že je všechno dáno dohromady. A je to podepsané okresním prokurátorem a orazítkované, což dokazuje, že ten případ prohráli. A já jsem je zažaloval. A co jste vyhrál? $250,000 za noc ve vězení. A pak nejvyšší soud říká, že k řízení automobilu na veřejných dálnicích, lomítko silnicích, není potřeba žádný. Není toto vše je zdokumentováno. Takže to, co se nazývá stare decisis, rozumíte? Vedeme případ, který již byl vyhrán u nejvyššího soudu. A oni jsou v rozporu se svou úřední přísahou, když neplatí pozornost. Moje poznávací značka vám nedává a když se podíváte na moji poznávací značku, samotná značka říká, nesešlápni mě.
2: Tak, mě by zajímalo teda, u jakého toho soudu, jestli u korporátního nebo nějakého toho obchodního. A vidíš to, že ty berličky jsou, že chlapec měl nachystaný papír, že mu ten fízl, jako, jestli podepsal nebo nepodepsal, že ho zastavil bez toho, aniž by on spáchal nějaké trestné činy. A oni nemůžou zastavit jenom tak silniční kontrola, jo, předložte legitimaci a blabla. On musí zastavit z nějakého důvodu, teda musí, může, jo, z nějak, jako pokud teda ten šofér, takzvaný údajný, jo, spáchá nějaké trestné činy. Takže berličky jsou, lidičkové se probouzí a chápou, jak na ně, což je dobrý.
3: Ale přesně to se děje v americký, spousta Američanů točí videa, jak přecházejí z hranice z těch amerických různých států a celníci, jo, chtějí vidět ty různý pasy a takovýhle věci a zametají s nima ty lidi, jo, s těma celníkama. Protože když jsi člověk, tak nepotřebuješ se prokazovat na žádný celníci celníkovi. No, to je jenom všechno o tvých znalostech, protože celník je obchod, je obchodník. Kde je celník? Přístav. Jo. Jo, vycrývá se zboží. Ty prostě jedeš jako člověk ve svém autě, po světě si cestuješ. Tebe nemá co vůbec někdo takovýhle otravovat na nějakých jakože hranicích. Ale tady je důležité, když chceš jít do světa, tak aby si věděl ty jazyky. No a pak se to zase odvíjí jinak, že jo. Když budeš mluvit nějakou řečí, kam jdeš, no tak ten celník taky sklapne, neboj. V Americe mají výhodu, že angličtina je pomalu všude, jo, jako se dá dorozumět perfektně, když ne španělština tady ty, ale angličtinou se domluvíš, takže lidi se nebojí. Ale je to o tom strachu, no.
2: Tak, já bych to týka trošku odlehčil, mně se tady velmi, velmi zalíbilo jedno videjko, přišlo to jako blesk z čistého nebe, a my to má, no my ne teda, jako já neslavím nic takového, ale spousta občanů to má každý rok na tom stole a ten dort s těma svíčkama, jo, tam v kruhu stojí to příbuzenstvo a teďka mu tam zpívají ty mantry happy birthday, happy birthday a ten oslavenec vlastně ani neví, co slaví, jo. A já jsem to videjko nazval Rituál stárnutí, což je hodně, hodně zajímavý a pro mnohy asi prostě jako třeba ani nepřijatelný, jo? Stejně jako Halloween a takový ty valentínky a podobný srágory, co chodí. Takže dávám tady na scénu.
5: Přestaň slavit narozeniny. Zabijí tě to. Každý rok, když zveš své přátele, máš dort. V dortech jsou svíčky. Číslo tvého věku. Hektarů, hektarů. A když jdete s dortem na stůl, všichni slaví. Lidé stojící kolem tebe v kruhu, skandování tvého jména, zpěv, vyjadřování radosti a štěstí. Pak svoukneš svíčku. Použití svíček je váš věčný plamen. Je to váš solar plexus. Je to místo moci. Oheň je síla. Takže vypínáš svůj věčný plamen, svou vnitřní sílu. A pak vezmeš nůž a začneš krájet dort na kousky. Tento dort je tvé fyzické tělo. Stejně jako podělání v církvi, znáš tu oplatku. Ano, tělo Krist, víme si, že tělo Kristovo je v církvi. Církev je tady. Tady. Krájíš dort, doslova se obětuješ. Lidé kolem vás pokračují ve skandování tvého jména a zpívání. Rituál stárnutí je dokončen. Ptal ses někdy na věk? Proč pořád říkáš, že je mi 40 let? Proč neříct, že je mu 40 let? Zamysli se nad tím. Nedělej tohle. Rituál. Rituál umírání a stárnutí. Na zdraví.
2: Přátelé, tak jako myslíte, že jako by třeba oslava těch narozenin jako mohl být fakt jako rituál stárnutí, což stárnutí vlastně je program, jako jo. My jsme tady, jak třeba říkáš, ty kolaterály 120 let a ten lidský věk, než udělali zase nějaký ty genetické manipulace, jo, s telomerama, zkrátili nám ten pobyt zde na země ploše, topografické rovině, že by to fakt mohlo být až tak, že to máme před očima a že to zase jde jako z Vatikánu tady to a že to fakt je prostě jako rituál nějaký prostě jako satanistický. A jako, jako dává to smysl, jo? A otázkou je, jestli třeba tam dáš ten záměr, že to je rituál a je to, anebo když tam dáš záměr, že to je normální oslava prostě. Jako já třeba ze svého řeknu, že já jsem nikdy oslavy neměl rád, ani Vánoce, ani svátky, ani narozeniny, ale to bylo hlavně z důvodu, ne, že bych tam viděl satanistický rituál, ale že já jsem nemusel určitý členy rodiny, jako to je vzdálené, ty tetičky a ty stráčci, víš. Už tehdy za děcka jsme si neměli co říct, protože já jsem byl jako takový ten asociál, který měl inačí prostě okruh zájmu, jo, než se setkávat ta rodina formálně. Takže dáme přednost Petře, jako ženě, co ty si myslíš o tom, o těch narozeninách?
4: No, popravdě já jsem nikdy taky neslavila moc nic, jenom kvůli rodině většinou to bylo, když byla nějaká oslava. Ale jako sama pro sebe jsem si oslavy moc nedělala, vlastně já jsem dort dostala dvakrát za život. A ani to nějak nepotřebuju do života. Já z toho nemám dobrý pocity, ani z těch jako oslav. Takže těžko říct, ale myslím si, že jako by na tom něco mohlo být, no. Protože je fakt, že když krájela jsem ten dort a všichni na mě koukali, tak jsem měla strašně sevřený jako vědomí, hrozně mi přišlo. Že jako z toho, možná ta tréma, že jako na tebe koukají, nevím, no. Nevím, co v tom bylo. Ale já se řídím hodně jako pocitama, no, v životě už teďko. Takže já jsem to jako neslavila, no, nikdy moc. Takže vlastně ani nevím, co.
2: A Mára?
3: No tak slavení tady těch věcí už jsem zakázal. Jo. Už několik let mají všichni zakázáno cokoliv něco mi připomínat, nějaký svátky, narozeniny a takovéhle věci. A řekl jsem jasně i ostatním, že ode mě nečekejte, že vám budu popřávat k narozeninám. Protože není k čemu přát. To, že jsi o rok starší, to není důvod, abych ti k ní jakoby přál to, že jsi starší, nebo a to vidím jako už zvrhlost, jako jo. Takže já si to nepřeju, ani nechci, a i když se mě ptají, kolik je, já říkám, já nevím, nezajímá mě to. A oni mají z toho strašný problém, že mě to nezajímá. Říkám, ne, nezajímá mě to, ani mi to neříkají. Jaký jsi ročník, říkám, to tě nemusí zajímat. Ty se o to nestarej, mě to nezajímá, ti dogoči. Ale ovce by chtěli prochlastat.
4: No, to byla další věc,
3: a já jsem na to kuracky vysazený, jako, já už pak startuju, a protože říkám, vy si jenom hledáte důvody, když si ožrat ty vaše tlamy. Já jsem od jak živa nesnášel, že musíš, jo, i pít musíš, Silvestr, jo, uděláme Silvestr, a už to mě sralo vždycky, protože když jsem chtěl, tak se ožeru, když chci, když na to přijde, ale ne, že musím, že je Silvestr. když jsem ještě jakoby chlastal, takže jako já dneska vůbec absolutně mimo, nechci to, ani mě to nezajímá. Takže žádný dárky nečeká ode mě nikdo, ani na Vánoce, ani na jakýkoliv narozeniny. Nic nepřeju nikomu. A nepřeju si, aby někdo přál mě hlad. Protože tady ty věci byly schválně vytvořeny na to, jako komerce, abyste pod něco museli kupovat. Je třeba narozeniny, je, to musím koupit tohle. Sami nesmysly, který pak vyhazuješ, ale udělal si biznis pro systém. Jo, to sami nakupuješ chlás, protože přece musíš slavit, tak se kupuje krávovinu. Jo, krávovin, mraky. Na co? Jestli si chcete sejít, tak si seděte, pokecejte a nazdar. To je zase otroci, jo, potřebují úlevu.
4: No, ještě některé lidi to mají tak, že se setkávají vlastně jenom na těch narozeninách.
3: No, no to jo, no tak to už jsou takový úplně takový jako největší ubožáci, jo.
2: Ale já tě řeknu, já vám řeknu, jako nemá cenu se setkávat s někým jenom v rámci narození, jo, že jenom formálně, že má narozeniny, tak ho navštívit, anebo nechat přijít ho sem. To vůbec, já se setkám s tím, který ho mám rád, který je sympatický, jako na podobné vlně a hlavně s kým si mám o čem popovídat, jo, jak, tak nějak jako v tom tvůrčím, jo, nebo jakkoliv, to může být dají prostě cokoliv, jo, ale jinak tady nemá nikdo co dělat takovej prostě, jo, jenom protože má narozeniny, nebo já.
3: Přesně, ale tak se domluve, to můžeš jít po ulici, potkáš nějakýho známýho človíčka, pěkně, zastav se na kafe, pokecáme, jo, no. A nemusíš kvůli tomu nic slavit.
4: Jo, to je přirozeně, taky
3: přirozeně. Přirozeně.
2: No. No a pak jsou ještě takový, oni si otevírají denně kalendáře a denně se dívají, kdo má svátek a hned obvolávají a přejou. No. A mají napsaný v kalendáři, kdo kdy má narozeniny a přejou. Mě to, já vám řeknu tak, mě to otravuje. A když přepošle nějaký to přáníčko, nějakou tu květinku nebo srdíčko a není tam ten jeho tvůrčí potenciál, nenamaluje nebo nenapíše básničku, je tam fakt jenom přeposlány stokrát, tak mě to ještě daleko jako víc nasere a už si, a já už jsem to aj řekl pár jako lidem, ať mě neposílají, jednak co se týče nějakých příspěvků, ohledně Čechoslováků a Nesar Gesar a Bílech klobouků, ale stejně tak přání k narozeninám. Já si říkám, já nic takového neslavím prostě, jo. A dárky nedávám a žádný dárky ani nechci přijímat, jo. Formálně.
3: Přesně. Když chceš dát někomu dárek, tak mu to dáš kdykoliv.
2: Přesně tak.
3: No to nepotřebuješ mít narozeniny přeci. Ale prostě něco vidíš a řekneš, že to by byl hezký dárek pro třeba pro svoji ženu, pro svoje dítě, jo, tak to koupíš jen tak. Ale ne, že pak jsou jakože ty nárocky a teď všichni čekají, co dostanou. I to je ubohý.
2: Já vám řeknu můj příklad. A pak hned, Peťo, ty. Včera byl tady Domčanáš, ještě dneska, a jak jsem byl včera v tom obchudku, tam bude takzvaný swap a to je výměna prádla, ne jako výměna čistý za špinavý, ale prostě zkrátka doma plný skříně prostě solidního oblečení, tak to tam zanese a vybere si další oblečení, jo? Takže textil. Jo, něco na způsob secondhandu, ale nekupuje se to, neprodává, jenom se to směňuje. A já jsem si, jak jsem ti říkal, jak jsem vlastně dostal bonusem ty trička, tak já jsem si vybral jedno tričko, bílý, 2XL nebo 3, už nevím, no velký, protože Domča je taky kus chlapa a tam bylo napsaný LA, protože on jezdí jako hudebník jako do Angels, jo, do toho Hollywoodu, tam má hodně jako nějakých kontraktů a tak, a jiné svět úplně, no a já jsem to viděl a hned jsem si vzpomněl na něho, jo, takže a mě nezajímá, jestli má narozeniny nebo svátek. Prostě jsem říkal, ty vole, tak Domča má rád to LA, teda budíš, jo, nikomu nic proti, jo. No tak jsem mu to jako nechal, to tričko, jo. No akorát, že v něm budu chodit já, protože zjistil, že mu je velký, jo. Takže mě zůstalo tričko LA. No ale dobrý, no, tak co, no. Jo, takže to chci jenom říct, že nemusím formálně honem se podívat, kdo kdy, ježišmarja, abych nezapomněl, co by si o mě řekli, že je nemám rád. No nemám je rád, nekery, jako já to přiznám, jako vůbec, ale vůbec, jako jo.
3: Mně se nejvíc líbí, jak oni se pak sejdou, ožerou se, pohádají se, pobijou se kolikrát. Ty, co to je?
2: Ale to systém chce, aby se nachlastali, aby utratili za drahý koňaky, ožrali se, jo, a rozbili si tlamu, nejlépe ještě, aby potom šli, jako polámali si nohy, aby šli prostě do korporáty, nemocnice nějaké, jo, a kolaterály a tak dál. To je všechno, oni to mají tak promakaný, ale už je to rozpoznatelný, to už poznáš. Jak tedy aj Petr říkal v těch reklamách, tam už všechno okamžitě ti trkne, okamžitě ti je jasný, že to není nic dobrýho, že to je špatně pro lidstvo.
4: A.
3: Přesně tak. Oni z tebe potřebují vytvořit vždycky toho konzumenta. Protože aby si byl závislý na všem možném. Jo, ty tam máš mraky různých chlastů, jo, to ti jde hlava kolem, pobléš se ze všeho stejně, když na to přijde.
4: No, tak vlastně, abys byl takový přijímač až vysílač.
3: Jo, no. Takže stává se z tebe tupé zvířátko, když jsi požralý. Spousta lidí se mění, že se chtějí jenom hádat, když jsou požralý, jo. To se s ním nedá mluvit.
2: Oni na když to jenom čekají. Perfektní. Maro, oni na to kolikrát jenom čekají, jo, že si dají prostě do nosu, aby se mohli pohádat. To je ta skrytá
3: adrese. Protože jim to dodá odvahu.
2: A odvahu, protože oni formálně navenek, hí, ha, ha, kamarádi, přátelství, najednou, jo.
3: Faleš,
2: ale už
3: faleš, faleš, faleš,
2: ale faleš, faleš, je to jenom maska. Oni se v podstatě nemají rádi a ten alkohol jim rozváže rypáky, uvolní ty emoce, ty zábrany, no tak se pohádají potom, jo. A potom zase,
3: aby se nevěděl, tak se... firemní večírky.
2: Přátelé,
3: se vždycky možná vás hádají všichni.
2: Já tady mám pro vás jedno z možných vysvětlení, proč teda člověk jako chlastal, a možná se to týká i mě tady toto, jo? Že vlastně ten alkohol požírá takovou tu přebytečnou energii, která by měla být nasměrovaná tím tvůrčím způsobem, jo? Ale ten alkohol by vlastně rozpustí a zežeraju. Jo? A můžeme si o tom myslet cokoliv, pustím videjko, když jsme u toho chlastu.
5: Alkohol nesnižuje vibrace, přátelé. Možná jste se už dost vynadívali na tyhle pseudoduchovní, tyhle rádoby poradce. Je to v pořádku, vštěpují vám mravní hodnoty a etiku. Ale abyste si odpověděli na otázku, jak alkohol funguje, k čemu je dobrý a proč vůbec v přírodě existuje, prostě pozorujte. Když začnete pozorovat, uvidíte, že alkohol prostě spaluje energii. A otázka zní, proč chci tuhle energii spálit? Proč ve mně vzniká tohle přání? Protože tato energie je váš přebytečný potenciál, který sami nevyužíváte. A tento přebytečný potenciál vás může prostě roznést na kusy. Prostě vás roznést. Je to jako když se obrovské množství energie zasekne na jednom místě. Jako hadici, kterou někdo přivřel, může prasknout. A prostě vás roznese na kusy. Aby se to nestalo, prostě energii spalujete přes alkohol. To svědčí o tom, že člověk má obrovské množství energie. Ale člověk nežije svůj vlastní život. Člověk má strachy, bloky, negativní postoje. A programy, které na vás pracují, to jsou rodové scénáře, zážitky z minulosti. A všechny tyhle viry vědomí, vaše stínové části, nedovolí vám jednat směrem, kde byste mohli růst. Energie se dává od přírody, máte potenciál i energii. Podle data narození můžeme vidět celý váš potenciál. Ale tyhle programy vám nedovolí jít tímto směrem. A vy tedy začínáte energii spalovat konzumací různých dopingů. Chcete poznat svůj potenciál? Přejděte alespoň do bezplatného bota a podívejte se na své datum narození. Začněte se alespoň hýbat směrem k sobě. Alespoň malými krůčky. A pak už, samozřejmě, pokud budete chtít, můžeme pracovat hlouběji. Ale tady musíte pochopit, že potřebujete pohyb. Vyjít ze všech těchto scénářů, z těchto klecí, z těchto mentálních omezení. A pohybovat se směrem ke své vlastní životní cestě. Každý z vás má právo žít svůj život. každý, kdo se narodil, je hoden být šťastný, úspěšný, bohatý a žít v hojnosti. Věřte mi, tahle planeta je stvořena takovým způsobem, že tu je dostatek zdrojů pro každého. To, že nás teď přesvědčují, že nás je moc a je třeba populaci omezovat, to je lež. Nás tu není tolik. A nic omezovat nemusíme. Každý z nás má dostatek zdrojů na to, aby se cítil šťastný, spokojený a mohl se naplno rozvinout. Být pro tento svět užitečný a dostávat za to v konečném důsledku i peníze. To je normální. Pokud si člověk tuhle možnost zablokuje a začne žít cizí život, chodí do neoblíbené práce, den jako den, pořád to samé. Nedivte se, že vás to táhne pít. Spalujete přebytečnou energii, kterou jste prostě nedokázali realizovat.
6: A tož tak, no, je to takový jako jedno zvysvětlení, proč se teda jako chlastá, no. Pálit přebytečnou energii. Tak? Co si o tom myslíte vy?
3: Je to tak, protože já když jsem třeba kdysi dávno chlastal, tak mě nebavilo to tvoření. A přestal jsem chlastat a poráno jsem začal tvořit. A než jsem začal chlastat, tak jsem taky tvořil, jo? Takže to bylo takový mezi období. Jo? Když jsem popíjel jen 10 let a pak jsem řekl a konec, protože to vycítíš sám na sobě, že to nikam nevede. Že tě to nenaplňuje, to chlastání, jakože co by si chtěl od toho mít. To jenom zabíjíš svůj životní čas.
6: A takže Petra.
3: Já jako tvůrce od malička jsem najednou přestal tvořit, jo, ale stalo se alkoholový jako alkohol zábavou. No ale pak to došlo do takového stavu, že najednou už mě ten alkohol začínal hodně štvát. A prostě ukončil jsem to po 10 letech a najednou krásně se mi zase začalo tvořit. A najednou všechno šlo. Jo? Když jsi chlastal, tak jsi hledal nějaký záminky a zítra a pozejtří a popozejtří. Jo? Jo, a furt si hledal jako za nějakou záminku. No ale jak najednou nemáš ten chlast, který ti krade duši a hlavně tu energii ti krade. Jo, mě třeba alkohol strašně bral energii. Já jsem se cítil strašně unavený. Uspával mě doslova. Když jsem chlastal, tak já jsem chodil spát 9 hodin večer se slepicema. Jo. Prostě normálně nastartovaný život otroka, jo. Přijít z práce, ožrat se, jít spát a ráno zase do práce, ožrat se, jít spát. Typický život otroka. Ale pak najednou ti dojde, což jako spousta lidí má ty problémy, ty krize středního věku a kde si cosi, že najednou zjistíš, že nemáš jakoby pro co žít. Že už žiješ jenom pro ten alkohol. Ty de facto jenom přežíváš.
4: Podobný vhledy.
3: Ale to se týká všech, jakoby, to se týká i trávy a dalších podobných věcí, jo. To se netýká jenom alkoholu. Všechno, co tě odpojuje od reality. Jo? Aby se ti stalo to, že to otroctví bude trošku přijatelnější. Jo?
4: No, ale protože
3: to je vždy útěk.
4: Já mám ještě jiný pohled.
3: No to, já nemám jiný pohled na tady ty věci, které tě berou z té reality. Jo? To jsou jenom záminky k tomu, aby jsi si k tomu našla abych to řekl. Jo, by si jako ne polehčující okolnost, ale já bych si s toho obhájila, jo, sama před sebou, jo. Ale ty nic z toho nepotřebuješ. To jenom je to, že ti to vyhovuje. Být vožralá nebo zhulená. Nebo na houbičkách.
4: Já to nemám úplně takhle, jakože bych to dělala kvůli tomu, abych byla sjetá, nebo tak.
3: Kvůli čemu?
4: No, kvůli tomu, že prostě mi to ulevuje od jistých prostě příčin.
3: No, to je tady v hlavě jenom. Tráva ti ničemu neulevuje. To jenom tady ti ulevuje. Víš? Tráva neřeší problém zdravotní.
4: Ta přírodně pěstovaná, když je, tak je úplně něco jiného než ta chemka.
3: Ale to jako o tom žádná. Já ti jenom říkám, že tráva je únik od reality. Jo? A jestli si nacházíš k tomu nějaký pohádky, že to tak není, tak to je jenom tvoje obhajoba. Ale je to tak, jo. Protože nevidím důvod být jako non-stop zhulený, nebo non-stop ožralý, nebo na houbička, ano, to, jo. Cokoliv, co tě odvádí od tvýho života, je špatně. Je útěk. Útěk otroka, aby si zpříjemnil to otroctví. Jo? Protože ty se načudíš nebo ožereš a tím pádem se ten otrocký život pro tebe stává snesitelnější. Proto já tady v těch věcech už jako...
4: Já alkohol

0: těch z reality. A já jsem ti říkám, Bykop jsem člověka, který byl šikovný od sebe, který pro mě dělal, jako když jsme dělali spolu na živnost kdysi. Je to kámoš. A Bykop jsem ho. Já jsem mu řekl, jasně, nebudeš mi to hulit v práci. Jako já si taky zahulím trávu. Ne, že ne. Ale neexistuje, abych ji hulil někde přes den a někde, kde potřebuji jednat s lidma. Rozumíš?
1: Jo, to já taky ne, ale...
0: Já když si vemu trávu, tak to beru, že to je jako... Protože konopí je vynikající lék na spánek. Ale ne na to, abych byl zhulený kvůli tomu, že chci utíct reality. Jo? Takže tady ti lidi mě silně vytáčí, když na to přijde. Který jsou většině zhulený.
1: Já ani jako neutíkám z reality, bych řekl.
0: Jo? Protože tady to nepotřebuješ ty mít. K ničemu.
1: Já právě
0: spíš protože ti pak nejsi sama sebou. Ty nejsi sama sebou, ale...
1: Jak to myslíš?
0: No protože jako to ti ovlivňuje mozkový procesy. Být pod konopím. Proto oni to dovolujou. Protože ty lidi jsou zase ovladatelní. Proto jsou dneska ty mladí, když jdeš do fabriky, to je jeden větší zhulenec než druhý. Když není zhulenec, tak je zase na drogách, na perníku. To vím, já jsem v té fabrice dělal chvíli. A když jsem to tam viděl, že buď je to hulič, nebo je to narkomán, že jede v jiných drogách. Ale v fabrice to bylo jedno, hlavně, že makají. Protože otroci si potřebují tu práci zpříjemnit.
1: No mě to jako všichni nějak doporučovali, jako na tu...
0: No tak jako tady nemůžu, to ti doporučuji takovýhle nesmysly, půl trávu.
1: No, popravdě, jako mě to řekl i můj psychiatr, že jestli mi to...
0: No tak jako psychiatr, to ne...
1: A spousta lidí i další,
0: systém tě potřebuje. Ten systém tě potřebuje mít mimo, chápeš? Protože ty, když nejseš mimo, tak seš pro ten systém velice nebezpečná.
1: To je divný, že to byly jiní lidi v opilinek, víš, jakože...
0: Jako na to není nic divného nebejt zhulenej, víš? To je únik, únik od reality. Jo? A já ty věci znám, jako já si taky zakouřím trávu, ne, že ne? Ale nesnes bych to bejt zhulenej přes den a takový podobný věci. To by mě vážně stralo, jako. Protože já mám rád čistou mysl, víš? Protože pak s kýmkoliv, kdo mi nacere, tak s tím vymetu, jak, ale jak budu zhulenej, tak budu, jo, no, tak si dělej, co chce. Ale já tady to nepotřebuji jako člověk. Takže já tady tomu nefandím.
2: Přátelé.
0: A naopak, jsem
2: naopak,
0: proti.
2: Naopak co, ještě řekni naopak co a jdeme dál.
0: Říkám, naopak jsem proti tomu.
2: Já si myslím, že Petra už je na dobré cestě normálně, ty s ní udělal masožravkyni a teďka ji ještě zbavíš třeba závislosti na marihuaně, jo? Takže to, Petro, nelituje, že vstoupila dneska do dežavíčka, dostáváš trošku CRS, ale myslím si,
0: no ne, je zapotřebí to těm lidem říct.
2: Je to potřeba.
1: Ale
2: to...
1: hele, já bych řekla, že upřímnost nade vše, víš co, a já to na sobě vidím, jakože delší dobu už...
0: Vem si, prostě tady ty věci, já řeším...
1: ...zatěžuje čas, protože Míra prostě s tou roztroušenou sklerózou tak chce balit pořád. A no. Já to balím a pak to kouřím, protože...
0: A ty jsi se k tomu připařila. Víš? Ty to nemusíš hulit. On jestli má roztroušenou sklerózu, v pořádku, ale ty ji nemáš. A no, naopak, užívatelé konopí jsou víc depresivních staví. Takže naopak v určitém stavu toho zhulení, ty máš ještě víc deprese, než kdyby si nebyla zhulená. Já to vím podle sebe, jako já to neříkám, jako že jsem to někde vyčet. Jo?
1: Ne, to je jako
0: pohodě. Takže vím, že určitý stav není prospěšný. Jo? Ono je chvíli lambáda, jako že seš taková happy, ale pak najednou čteš ve stavech, že seš spíš jako taková otrávená ze života, nic tě nebaví. Proto já mluvím jako ze své zkušenosti, já ty věci mám vyzkoušený. A proto já jsem velice tvrdě proti tomu. Jako ne, neříkám nic po práci, večer si zakůř, ať se ti dobře spí, pohoda. Ani popel neřeknu. Ale přes den, jako aby si tady fungoval se mnou a být zhulený, no tak to tě vemu lopatu. Jo? Protože já mám rád člověka, který má bdělý myšlení. A já těch lidí tam spousty. Jako.
2: Popojedem. Popojedem, přátelé.

0: Přátelé, mám tady, mezi tím skočily tady dvě zprávičky, a sice od Romana Večeřů, to UCC Connection, jak se osvobodit od právní tyranie. Takže on má, je to článek z roku 91 a má to 30 stran a Roman to má ve Wordu stažené. Takže Romane, jestli ještě posloucháš, tak potom se propojíme a že bys nám to poslal a já si to přečtu, jestli je tam teda něco o tom UCC. Takže děkujeme předem a jo, a Riana, čověče, já jsem raz odmětla slušně jíst na firemný večerok a prepustili ma do zaměstnání, hnusila se mi ta faloš a tím vyhrála. Riano, poděkujím, poblagár, že tě vyhodili, tím zvítězila za nima. No, faleš, nad faleš, jasně, že firemní oslavy jsou ještě možná falešnější než ty rodiny, jako sešlosti. Znám to z vlastní zkušenosti. Taky jsme se vždycky tam, vytvořili se stejně skupinky různě, jo. Jako prostě to byla smíšená firma, babi chlapi, taky textilní firma, a když byl ten večírek, tak nás tam bylo asi 40, tak se to prostě jako nasolitérovalo a každý ho pomluvil stejně, takže nic opravdového, faleš všechno. Nemá význam se do této společnosti vůbec jako angažovat, jo? O ničem. Romano. Riano. Tak. No, a dívej se, já jsem objevil, člověče, tady toto, jo? Podívej se, jak jsme se bavili o tom oleju. Rostlinný olej byl původně vedlejším produktem procesu výroby mýdla ve firmě Procter & Gamble a byl odsouzen jako toxický odpad. Pak si uvědomil, že by mohli vydělat peníze hydrogenací bavlníkového oleje a jeho vydáváním za olej na vaření. Netrvalo dlouho a na pultech obchodu se objevily další hydrogenové oleje, jako je řepkový, sojový a slunečnicový. Placení věcí je začali chválit a doporučovali je konzumovat místo v uvozovkách nezdravých, nasycených tuků živočišného původu, které lidé jedli po staletí bez jakýkoliv problémů. Takže tady to máme, to se mě tady objevilo. Pravda o rostlinných olejích. Pak tady mám, zmiňovala ta jedna ženština jak se jmenují ty kameny? Poradní
1: to jsou georgijský kameny.
0: Georgijský kameny, přátelé, takže oni byli. Byl tam nějaký tajemný cizinec v roce 79 nebo 80, a i to jméno tady někde mám, který požádal, aby je tam jako postavili a vytesali tady to desatero. Jedno z nich je teda snížit populaci na tu půl miliardu, ale zase v rámci jaksi zachování toho přirozeného procesu bytí s matkou přírodou, že ale jako ta matička země by snesla si myslím těch miliard ještě víc, protože země plocha je obrovská, nehledě na to, co se ukrývá za tou ledovou stěnou Antarktidy, tam jsou další a další světy. To bych tady dal jako na závěr takový videjko, dovolíme si trošku taky konspirovat, takže ano, kameny, olej máme.
1: Ale ty už nejsou.
0: Ty už nejsou, 22 je nechali odstřelit, no, ale nezjistili, kdo to spáchal, člověče, jo.
1: A nezjistili, ani nezjistili, kdo je nechal postavit. Jo?
0: Ani ne, nezjistili. A já si myslím, že to všechno, že to ví, že se to ví, akorát se o tom nemluví.
1: No tak. Jo?
0: Dívej, tady se všechno ví, jo. A tady píšou, mám to tam připojený, mám. Já tady mám ještě pár takových foteček. David Icke ve své knize Tajný kult světové vlády píše, že Kathy O'Brienová a Michael Jackson byli obětmi programování myslí MK Ultra. Co je na tom ale nejzajímavější, je to, že k tomuto programování dávali obětem na obličej masky a trýznili je nedostatkem kyslíku. Už chápete, proč jsme za covidu museli nosit masky? Více se o tom dozvíte v článku, jo? Takže ano, vše souvisí se vším. Všude to máme ty znamení na každém kroku. Jo, roušky nám, nebo nám, my jsme roušky nenosili, ale zabraňovali dýchání a ba naopak usnadňovali vdechování těch vlastních toxínů a lidi kolabovali a podepsalo se to na jejich zdraví. No, takže to je ten covidismus, ta agenda teroristická a zločinecká. A ještě tady mám něco z covidismu. Já tady mám totiž těch složek na... Ten mě inspiroval Marava, Richard Marava. Marava, jestli nás poslouchá, Jiřišo, tak veliký blagadár. Já tady mám těch, kromě zdravotního okénka, ještě další. Pustíme si tady chlapce. Ale já jsem dostal jako... Jo, akorát jsem si vzpomněl, že jsem ještě nedostal jako pokyn z režie, jo, takže dobrý, ale teďka už jsem právě že dostal, takže už to jenom tak proletíme v rychlosti.
2: Už nikdy nebudu věřit nemocnici nebo lékaři, nebo většině z nich. Protože moc dobře věděli, co dělají s protokolem, který bral životy téměř každému člověku. Viděli, že si to bere životy, ale přesto v tom pokračovali. Protože za to, že se řídili tímto protokolem, bylo někde $100,000 na osobu, nebo na pacienta, nebo na smrt, ať už to chcete nazvat jakkoliv. Proto daňovými poplatníky placená genocida. A co se týče lékařů, kteří ty injekce podávali, když věděli, vím, že někteří z nich byli také oklamáni. Ale to by se nikdy nemělo stát a oni to vědí, ale byly v tom velké peníze. Vím, že někteří z nich byli také oklamáni, ale už nikdy nebudu věřit lékaři nebo nemocnici. Jen doufám, že vy jste měli štěstí.
0: No, chce to mít intuici a otevřený třetí oko. Znamení a symboly jsou všude, které nám říkají, co je ku prospěchu lidstva a co slouží teda k jeho depopulaci a záhubě. Ještě je zmlklý trošku, to nevadí. 22.51. No, mám tady ještě hodně, zkusíme trošku zakonspirovat. Počkej, mám tady zajímavý videjko. Odkud se bere ropa? Nekonečně dlouho.
2: A potom se ještě podívejte, jak je tato naše hra uspořádaná. Ropa se neustále bere spod země. Když lidé kladou hloupé otázky, odkud se bere ropa, tak jim odpovídají jako hlupákům, vždyť to jsou esmělá zvířata. To je naprostý nesmysl. A oni se nestydí dávat takové hloupé odpovědi. Já to směřuji k tomu, že nám tu ropu někdo podstrkuje. Nikdy v životě neuvěřím, že se tam jen tak převaluje v zemi. A neubývá. Ni plyn, ani ropa neubývá. Pořád jen uděláš díru a čerpáš, kolik je potřeba. Ještě zajímavější je, že uděláš díru a čerpáš čistou vodu. Představte si, že na zemi je 8 miliard lidí. Každý den se každý z nich vykaká. 8 miliard lidí se vykaká za den. A v průběhu roku i další odpady. A jak to, že je naše pitná voda stále čistá? Jakým způsobem? A to po celá staletí. Už by mělo být všechno jako v kanalizaci. A u nás stále vytékají čisté prameny. Vodička čistá, pramen, aha, to je pramen. Odkud ale pramen jde? Odkud ze země jde pramen? A pořád čistá vodička. Pozoruhodné. Celá staletí tyto miliardy lidí kakají a močí. Všechno to jde do země a z pramenů. Stále vytéká čistá vodička. A ropa i plyn neubývají. To mě vede k myšlence, že toto jsou podmínky hry. Všechno to takhle zařídili.
0: Tož tak, přátelé, tak odkud se pořád jako z těch zhnilých dinosaurů, teda strochnivělech, se bere ta ropa? Jo.
1: Tak dinosauři, dobrá pohádka. Jako.
0: Pohádka, ano.
1: Jo, zase pro tupý otce. Jo. Protože nic takového tady nikde nebylo. To bylo čistě jenom komerční zase zájem. Vytvořit tady ty nesmysly. Jo. A nikdy tady takovéhle věci nežili.
0: No a počkej.
1: Ale zase, kdo to vymyslel? No zase ten, co založil NASA, ne?
0: No to byl kdo?
1: Jak se jmenuje? No.
0: Petro, nevíš?
1: Kdo ten založil? Nejznámější režisér.
0: Jo tak, Walt.
1: Ne Walt Disney.
0: Já počkej, no tak počkej teďka.
1: Ne, Spielberg. Spielberg. Je zakladatelem NASA.
0: I ty mimozemšťan. Já se schválně podívám.
1: Ne, asi Spielberg. No to je jedna všechno pohádka.
0: Americký Národní ústav pro letectví založil americký prezident Eisenhower, jo, společně s Kongresem Spojených států. Založil úřad NASA 29. července 58, takže to nebyl režisér. Teda podle tady Google, no. Ale přátelé,
1: no, založilo ho pět těch čarodějů, jak říkají.
3: Já jsem chtěl říct, že to tam přepisovali, podle mě, že tam bylo i jiný jméno, podle mě.
1: Já jsem chtěl kdysi dávno tady ty věci. Jo. Teďko nevím, jestli to byl Spielberg, zakladatel NASA, nebo... No, teď už si to nevybavím.
0: Takže, přátelé...
1: No, každopádně říká se, že ropa je krev naší země.
0: No, takže píše tady Borisu, ropa je krev živé země a je to živá bytost země. Já si myslím, že by to tak jako mohlo být, jo?
1: A ještě jsem zase, jinde jsem zase takhle slyšel, že je to řeka z jiných světů, která tam proudí. Jo.
3: Já jsem dokonce řekl i míza země.
0: Míza, lymfa.
1: Jo.
3: Ano.
1: Ale to je možná ta ropa je z toho, jak on se ptal, že kolik lidí tady žije a že máme pořád čistou vodičku. Tak ta vodička špinavá prochází tou zemí, jo, kde se filtruje. No a ten hnus někudy musí odcházet, že jo, z ty vody. No tak je z toho třeba ta ropa.
0: Maro, tak ty jsi teďka jako zakonspiroval. Dobře. Bravo. Doučit, Maro. Nastudovat.
1: Ale jako jednoduše řečeno, vemte si, jak dlouho se kutá ta ropa, jo. To by někdo musel mít sakra velká díra po té ropě, když tam chybí. Jo.
0: A kdyby
1: tam nebyla ta díra, tak by musela zaplnit ta voda třeba z těch oceánů. Tak by musela ta voda z oceánu taky někam zmizet, že? Když jsme na té letící kouli.
0: No, tak počkej, když jsme teda u toho, odkud ta ropa a voda neustále čistá může proudit, tak já tady pustím videjko a tím bychom mohli potom tak nějak zakončit, i když trhá mě to žilí, jo, protože tady mám těch videjek hodně. Takže toto by vás mohlo nás všechny zajímat, možná i Petru, jo.
2: Představte si místo, v němž existuje mnoho zemí podobných té naší. Všechny tyto země se nacházejí podobně včelím pástvím a každá je přikryta průhlednou kupolí pro bezpečnost obyvatel a samozřejmě, aby nikdo nemohl utéct. Všechny nejsou stejné a v každé z nich žijí různé bytosti. Naši buňku nazývají země a v ní se nacházíme my. V sousední buňce žijí lidé ještěři, nebo jak se jim také říká, reptiliáni. Reptiliáni jsou poměrně stará a velmi vyspělá rasa. Nepochybně existují buňky, kde žijí temnopletí Číňané, mutanti, bioroboti a tak dále. Země je experimentální park, podobně jako v seriálu Westworld. Sem osidlují představitele z různých buněk, srovnávají je mezi sebou cestou propagandy a pozorují, čí rasa přečí ostatní. Konečný cíl vytvoření těchto parků budeme s vámi probírat v komentářích. Předpokládám, že i Sirius a další hvězdy jsou jen buňky a nikdo nikam nelétal k nám údajně z hvězd. A prostě se k nám dostal ze sousedního parku. Každý park má přechod, kterým se lze dostat do jiného, ale ten je třeba dobře skrýt, aby ho nikdo nikdy nenašel. Jaké místo se k tomu hodí nejlépe? No samozřejmě sever. Nepřijde vám divné, že tam nepouštějí obyčejné lidi, nehledě na to, že Antarktida nepatří žádnému státu a přesto je tam zákaz a úroveň vojenské přítomnosti prostě udivuje. Vojáci se snad začali zabývat vědou.
4: военные, что ли, наукой стали заниматься?
2: No, ano, samozřejmě.
4: Ну да, конечно.
2: To místo má mnoho tajemství, ale o tom dále.
4: No, об этом дальше.
2: Existuje takzvaná smlouva o Antarktidě, podepsaná světovými lídry v roce 1959, která zakazuje návštěvu Antarktidy obyčejným smrtelníkům. Neposlušnost se trestá smrtí. Existují samozřejmě i turistické zóny, ve kterých se lze nacházet a pohybovat, ale jen po určené trase. Také existují výzkumné vědecké stanice. Pracující lidé tam o ničem samozřejmě neví. A místa, která se nacházejí v blízkosti přechodu, jsou přísně tajná a střežená světovými lídry všech zemí. Dostat se tam obyčejnému smrtelníkovi je nemožné. A pokud se tam náhodou někdo dostal, už ho nikdo nikdy neuvidí. A k samotnému přechodu je přiblížení zakázáno naprosto všem. Všichni narušitelé jsou na místě zničeni strážemi. Nyní jsou strážci portálu. Strážci nepatří k lidské rase a disponují kolosální fyzickou silou a zbraněmi, které nám nejsou známy. Oni jsou poslední překážkou výstupu z buňky a přechodu do jiné.
0: A tož tak, no tak před půl rokem by to bylo pro mě jako sci-fi, hodně veliký sci-fi, jo. Ale poslední dobou si myslím, že jako to dává smysl, jo. Že by to vlastně, že ty světy jsou tak uspořádané na té topografické rovině, že vedle nás je to jak včelí pláštve. Mně se o tom kdysi dávno zdálo, že jsou ty šestiúhelníky a to jsou, z toho se skládá vlastně tady ten prostor náš. Petro, a ty co myslíš, jako, je to tak možný, jako? Myslíš, že jsme kulatí, nebo jsme na té placaté, nebo nad náma je klemba, nebo jak vnímáš to, kde žiješ, jo, ten prostor?
3: Ty hele, já jsem měla takové zvláštní věci, když jsem bydlela na Lochotině v Plzni, tak já když jsem seděla na balkóně, tak jsem viděla vlastně i potom v Jemově jako pocitelně i prostě energeticky snad, že se mi tam prolíná i divočina za těma bytovkama. A já jsem nevěděla, co to je furt. A nemohla jsem věřit, že o tomu, že to je další les prostě někde tam blízko nás, když jsem ho nikdy neviděla. Tak jsem potom vlastně to hodně zkoumala a na mě tam začaly mluvit podle mě i bytosti z jiných světů. A já jsem to měla třeba často v lesích, jako když jsem šla lesem, tak se mi stávaly i věci takové, že jsem šla a najednou se mi ozval hlas do ucha. Tak jsem se zastavila, normálně jsem si s tím začala jakoby povídat, kdo jsi a tak. No a když to bylo jako normální komunikace, že jsem necítila, že mě někdo útok škrtí a podobné věci, tak jsem si s tím povídala dál, ale vím, že jsem to asi dělat úplně neměla, no. Protože jsem se otevřela až moc rychle, bych řekla, na tyhle ty věci. A já věřím tomu, že ta země by mohla být placatá, jo.
0: Právná činnost. Že to necháváš sobě pěkně všechno jako si zkompletovat a ten výsledek vznikne v tobě časem, jo? Jak se to děje u mě, jo? Nenásilně, jo, že jo, tak to musí být, tak to určitě je, ale jako já jsem byl ještě před nedávnem takovej půl na půl, pak 60 ku 40, 70 ku 30, ale protože jsem si k tomu poskládal další pucle, jo, který se jmenuje lež systému a manipulace, tak mě začíná dávat všechno smysl, že to, co tvrdí systém, tak je všechno je naopak. Všechno je prostě lež, co oni tvrdí, jo. No tak a i to měření, ty fyzikální věci, jo, i ta vlastně logika a ty důkazy, jo, takže jak si prostě získávám takovej intuitivní pocit, jo, že žijem na planetě opic. Ne. Jakože to prostě ta rovina asi tady bude nějaká, jo. Jestli je klemba, kopule, to nevím, ale viděl jsem kdysi ve snu taky ty šestiúhelníky, takže, no Mara to má jasný, že by ta ropa proudila od někud, jo, z té vedlejší buňky, i ta voda byla sem dodávaná, protože my jsme asi jako pokusný, my jsme projekt vlastně lidstvo asi, jo, a jsme bedlivě zkoumaní, jak to uchopíme, jo, to naše bytí, jak se s tím vypořádáme, tak je to jako za mě, je to možný. Ale přátelé, nevěřte nám, pátrejte, bádejte sami. Maro, No tak ty samozřejmě v tom máš jasno už dávno.
1: Tady už není o čem.
0: Není o čem, no.
1: Není o čem a podívej se na ten slavný teleskop, co má Vatikán. Jemu se říká Satan. A ten teleskop nečumí nahoru, ale čumí takhle rovně dole. Jo. Takže on, kdyby byl ten vesmír, tak ho máš přece natočený nahoru, ne? Ale tady ten šumí do dálky. To znamená, že asi kouká někam za tu naší zeď. Vesmír, to není mimo tuhle zem. Nebo takhle, mimo tuhle planetu. Jo? Mír je svět. To je mimo náš svět, ne mimo naší planetu. Vesmír.
0: Tak, jak říkám, toto bych, protože přišel teda pokyn, ale minutku ještě dvě, tři dáme, abych vyhověl a neplácal, vidíš, já už plácám, no. Takže.
1: Drahocenej čápy.
0: No ne, já jsem řekl velitelce, před 10 minutama, před 15, jakože jo, a já bych neplácal bludy, jako jo, aby si nedělal zuby žumpu, že něco řeknu, a pak je to jinak, to živý člověk teda jako nedělá, už dostávám další pokyn, ale toto o té topografické rovině, o klembě, o Antarktidě a ropa, voda, odkud se bere, to bych nechal fakt třeba až, ale my jsme na začátku zmiňovali něco o kolaterálních účtech, jo, a já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem byl na Facebooku, že já jsem tady předpřislíbil Danče, která si mě požádala o přátelství. A já už teďka jako každému to jako že neodentruju, ale ptám se, jo, proč bych chtěla být. Nebo proč bych chtěl být v přátelích. No a ona píše, zdravím, díky za přijetí a vysílání na SVCS, hoši, jste super. A jo, a teďka bych chtěl trošku objasnit ještě ty kolaterální účty, protože ona píše, ahoj, mám tady trochu potíže s internetem, takže poslouchám vždycky ze záznamu. A moc děkuji, že pátráte a rozebíráte vaše zkušenosti. Za mě to dává lidem jistotu a sílu jít po nevyšlapané cestě a nenechat se zastrašit parazitem. Jo, díky moc. Takže to souhlas, ano. A potom den na to píše, ahoj Dobroslave, díky za další skvělé vysílání, mám jeden návrh k našemu pátrání. Měli bychom se zaměřit na to, jak se lze dostat ke kolaterálním účtům. Omezit podporu systému je super, ale přece jen k životu chtěj, nechtěj, peníze zatím potřebujem. Mluvím z vlastní zkušenosti, jsme zemědělci a i když se snažíme maximálně barterovat, jsou věci, které zkrátka koupit člověk musí. Už jen začít něco pěstovat je velmi finančně náročné. Semena, sazenice, hnojiva, nafta, voda, postříky, jen na tyto základní komodity člověk potřebuje hromadu peněz. A to se nebavím o strojích, které je samozřejmě čas od času také třeba opravit nebo koupit nové. Takže musí člověk hodně investovat, aby při trošce štěstí vůbec něco vypěstoval. A myslím, že to stejně bude fungovat jakkoliv i v jiném odvětví. Počkej, já to tady přeskáču trošku. Jo, že vlastně peníze jsou nutné, ekonomika, jo. A je potřeba vymyslet, jak se k těmto zdrojům dostat. Zaujalo mě ve vysílání, že se k ním dostal ROD, takzvaný ROD, jo. To znamená, víme, o čem se bavíme, že? Slovenské družstvo. Takže cesta tady někde bude. Třeba se námi společně podaří najít. Všechny vás moc zdravím a díky, že nejsi už moderátor, ale Rejža, moc dobrý počin. No a mě to nedalo teda a já jsem mi napsal hned teda z kůle tady to. Zdar Dančo, ke kolaterálům se lze dostat zas jen přes systém, v tomto případě přes Vatikán, tedy církev a lodní právo. Je to opět smlouva se Satanem, kterou podepsali v rámci rituálu a s nimi spojených okultních procesů i slovenské družstvo ROD. Tudy cesta živého člověka taky nevede. Každý účet je registr v systému, kde jsi buď otrokem nebo otrokářem. Ano, pátrejme dál. A ona píše, ano, myslela jsem si to tak s tím ROD. Na druhou stranu, pokud někdo spravuje můj majetek a já si to už dál nepřeji, je třeba mu říct, že končíme. protože mlčení je souhlas. Nemůžeme počítat s tím, že nám dá Vatikán sám od sebe na zlatém podnose to, co nám ukradl. A ještě teda přečtu můj komentář a potom, Máro, můžeme se o tom bavit chvilku. Dobrovolně nám to nevrátí, systém se musí zhroutit. Nedají nám ani volnou energii a nesaru gesaru, ta je taky stejně jako nepodmíněný příjem a vzpoura otroku už tu taky byla. Potřebujeme probuzené lidstvo, kde si každý vezme z přírody jen to, co potřebuje. Na to má právo každý živý člověk. Občan bude čekat na záchranu, která nepřijde. Je lepší z kolaterály nepočítat a žít v přirozených právech. Není třeba furt s něčím obchodovat. Ani v zemědělství, jen pro vlastní potřebu a přebytky směnit za jiné zboží či služby. Přichází zcela nové paradigma a přichází i podpora stvořitele v přírodě a přirozenosti. Nalezneme vše, co je třeba. Poslouchej hlas srdce a intuice. Včera jsme měli zajímavé vysílání. Jo, dobrý. Takže potom děkuji za všechno, jo, a těší se na další vysílání. Takže to jenom tak. Super, poslouchám vás vždycky ze záznamu, tak se budu těšit. No to, že, takže ty kolaterály, Maro, no tak to je takový diskutovaný hodně téma, jo. Někdo říká, nechte si občanky, abyste pak dosáhli na ty kolaterály, ale já už si myslím, že zas to vytvořil Vatikán, ty kolaterální účty, a k ním se nelze jako dostat, jako jo, jako cestou.
1: Ty kolaterály nejsou pro člověka vytvořené.
0: Nejsou pro člověka, no.
1: Jo, to jsou vytvořeny na to, aby ten systém mohl těžit z toho člověka. Jo. A vy dáváte oni, aby mohli těžit z kolaterálu, tak potřebují vaše souhlasy, vaše podpisy, vaše žádosti. Pokud vystoupíte, přestanete s nima jakkoliv jednat, tak oni z toho kolaterálu už si nemůžou vzít nic. Jo. Všechno je na základě vašich podpisů. Se těží ten kolaterál. A hlavně to nejsou peníze kolaterál. To jsou dluhopisy. A oni si to vytvořili, tenhle systém těch dluhopisů, aby na základě toho mohli zotročovat ty lidi. Takže vy se nehoňte jako za bajnými draky a podobně.
0: Ale s tím někdo přišel, rozumíš? S tím někdo nedávno přišel. Každej mele prostě, kolaterál, jo? S tím někdo přišel.
1: Kolaterál, jo, ale ty na něj nikdy jako člověk nemůžeš dosáhnout.
0: Nedosáhne, jo?
1: A možná, to se týká těch firem.
0: Možná tady ti falešní proroci, kteří říkají, nechte si občanky, abyste na ně dosáhli, tak možná proto to dělají, jo, aby vlastně ten
1: to,
0: občan...
1: Protože to oni na něj dosáhnou, na ten kolaterál. Ty, co říkají těm otrokům, aby přešli k ním, aby mohli těžit z jejich kolaterálů.
0: Jo. No, takže kdo tady opěvuje teda ROD?
1: Proto potřebují ty občanky, aby je měli. Aby se prohlašovali za fyzické osoby.
0: Petro, to už je silný kafe aj na tebe, co? Kolaterál.
3: Hele, já jsem si myslela dlouho, jakože nás využívají, zneužívají, dělají z nás otroky a tak, protože já se ráda bavím s lidma a já se ráda bavím s lidma i z různých řemesel a tak. A každýho se ptám, jako kolik má peněz, jestli ho to baví a takové věci. A tuhle jsem potkala řidiče autobusu a bavila jsem se s ním, kolika hodinový mají směny. Já myslím, že se úplně, no snad pozvracím. Jo, protože ty jsou fakt jako úplně už hardcore v tom systémovém prostě úplně jenom. Protože ty se řídí už podle mě jenom tím tokem času toho systému, že oni potřebují mít všechno rychle na čas. A tuto všechno jsem viděla pak vlastně postupem času i u těch ostatních. I u těch neautobusáků, tak jsem viděla ten spěch, všechno. Takže já už jsem se do toho nahlídla, ale čumím, no, co jako občas tady zjistím dalšího. Já za to moc děkuju, mě baví jako zkoumat věci víc a víc do hloubky, než být jenom prostě někde taková zombie holka prostě, no.
1: Ale Petrucho, nebo ty nic, oni ve vás pěstujou chtivost po věcech, který nepotřebujete.
0: No.
1: Vy potřebujete mít nový auto, no nepotřebujete. Vy potřebujete mít nový telefony. No to nepotřebujete. Vy potřebujete mít pořád nový hadry. No nepotřebujete. Vy potřebujete mít plnou lednici skurveného žrádla, který je de facto odpadem, no nepotřebujete. Takže vy sami chcete to svinstvo, no tak tím pádem se musíte honit za těma falešnýma penězma. Protože vy, když toho zlevíte, že to nechcete, no tak tu ráno se začne měnit všechno. Protože oni vám vnutili, že to musíš mít, ale ty to nemusíš mít.
3: To je pravda.
1: Jo? Takže to je všechno tady.
0: Takže odpověděli jsme Danči teda, Danči, jak je to s kolaterálama, že to de facto vlastně není ani potřeba, nejde tam, nejsou to peníze, ale dluhopisy a člověk se k tomu nedostane ani s občankou, hlavně, ani bez občanky.
1: Přesně, a hlavně na ty kolaterály, na tady ty fiktivní věci lákají zase ty otroky, který slyšejí na ty peníze, protože člověk neslyší na peníze, ten se nenechá koupit za peníze. To je ten rozdíl mezi tím člověkem a tím otrokem. Protože ten se nenarodil kvůli penězům. Tobě stačí pár peněz kapse mít a budeš se mít fajn. Mm-hmm. A můžeš mít mraky peněz a budeš se mít na prd.
0: Maro, my už se zase vracíme do starých kolejí, člověče. 3:17.
1: No ale ty jsi to protáhl takhle, kámo.
0: Já, sveď to na mě.
1: Já už mám padla dávno, člověče.
0: Petra za to může. Petra.
3: Jo,
1: to
0: může. No,
1: tak, to může, že jo.
0: Takže masožravec odnaučí se hulit denně marihuanu a ještě bude možná aj plochozemka za chvíli.
3: A, asi jo, jo. No, protože takže mě se jako vysvětluje spousta jako věcí no, z toho.
1: No, oni ti dávají tady ty věci, aby tě otupěli. A tím pádem, když jsi otupělej, tak líp přijímáš ty jejich příkazy, jo, a manipulat.
3: To jo, oni umí, no.
1: Takže lepší mít tady hlavu v plným proudu, aby makala, jo, proto říkám Amanita muscaria, ta ti odevře mozek a přestaneš vyhledávat takovýhle zbytečnosti, jo. Protože pak zjistíš, že to fakt nepotřebuje. A naopak ti to bude protivný.
3: No je fakt, že z té žáby už se mě taky vylečil, tak možná se povede i tohle.
0: No. A počkej.
1: Ne, ale hele, já ty věci mám vyzkoušený na sobě. Jo. To já vím, o čem mluvím.
0: Maro, a takže ty budeš zkoušet na sobě a i tady ty děvčata, jo? Lisohlavý.
1: No jasně, ale tajemná. Už teď jsem vůči ním podezřívavý. Jo? Že ten účel bude trošku jiný, než jako spíš ten zdravotní. Jo? Protože ty houby ti mění realitu, hlavně.
0: Je to možný.
1: Protože Bohomura ti nemění nic, jako viditelného, že by to, jo, protože i u těch houbiček máš jasně napsaný, že máš, když je používáš, že máš mít nad sebou dohled někoho jiného, třeba kdyby si se, jo, měl nějaký bujný fantazie, jo, máš být v bezpečným prostředí, to píšu na internetu, to si může každý dohledat.
0: A chceš je poslat nebo ne teda?
1: Jen mi pošli.
0: No, tak, to jsem chtěl.
1: To já ne, to já to musím vyzkoumat, ale už tuhle chvíli vím, že to má jiný účel. Takhle to cítím teďko, ale uvidím, možná ti řeknu něco jiného, až tak to vyzkoušíš.
0: Dobře, přátelé, my jsme začali psilocybinem a psilocybinem se rozloučíme. Mám tady nachystaný videjko, který už se tady pěkně třepe, že půjde na scénu. Já se s vámi Om Shanti rozloučím, poděkuju, jo. Normálně budu říkat poděkuju, zase tam nějaký chytrálek říká, že děkovat je jakýsi za slovo divný, jako normálně díky.
1: Jo.
0: A ne, já už jsem to opustil. Tady ty blbosti prostě, tak ahoj, že je satanistické takový, mě už to sere, tady to.
1: A jak bys chtěl pozdravit druhého člověka?
0: Ne, tak já jsem říkal blagadár, ale to zase používají blagadár, jo, takže dívej, mluvme, jak nám zobáky narostly a hotovo, jo, takže děkuju přátelům Petře, jo, která se mění před očima.
1: No tak hlavně, ať si to daří ještě líp.
0: Člověka, živou ženu, no. Jo. Ona je taky pod dozorem, no. Vlastně, že? Mara na ňu dohlíží a taky. My se na ňu díváme, jak se mění vlastně.
1: Já pucuju kvůli tomu každýho, víš, kvůli
0: Petro,
1: konopí,
0: ty jsi možná
1: kvůli chlastu.
0: Petra nevěděla, do čeho jde s náma, jako. Teď už to víš.
1: Protože já vidím na těch lidech, že znám spoustu lidí, kteří jsou super šikovní. Ale on si to zase zkazí jenom tím, že třeba je hulič. Jo. A nebo zase si někdo zkazí, už jsem dával minulé kázání jednomu soudružníkovi. Říkám, ty jsi šikovný člověk. Ale ty bys si mohl být na téhle

0: vesnici King mezi těma lidma, chápeš, by si tě vážili, ale tím, že si se ožíráš jak prase, no tak tím tě mají za hovado. A ty de facto zahazuješ všechen svůj protože pak lidi už nekoukají na to, že jsi šikovný, ale už tě berou jako ožral, jako feťák, jako cokoliv jiného. No tenkrát mě taky brali Mára, furt je věčně ožralej nebo něco, když jsem chlastal, ale tohle teď už to říct nemůžou. Takže ty si udělal stejně 1000 věcí, 1000 lidem si pomohla třeba, ale stejně ti to bylo hovno platný, protože ten skurvený chlast ti to skuruje.
1: Já už teda teďko nepiju, no, ale dřív jo.
0: Ale to je jedno s druhým, to je chlast, drogy, všechno.
1: No je fakt, že tu energii se mohla dát do něčeho jiného, no, to je pravda.
0: Jo, protože ty tím zabíjíš vlastní duši v tom těle. Ty utlumuješ.
1: Ano.
0: Protože ty, když hledáš cesty k tady těm věcem, tak ty de facto se bojíš být sama se sebou.
1: Já právě myslím, že ta tráva je trochu jiná. Mě vždycky jako na trochu...
0: No, tráva je tráva. Tráva je utlumovací droga. Ta tě utlumuje. A ten systém chce, aby si byla utlumená.
1: No tak proč mi to radili na schizofrenii teda v tom případě?
0: Na schizofrenii třeba představ si funguje taky vochomůrka. Víš? Protože to mám zase od mý známý, který jsem tu vochomůrku kdysi dával. Víš? A měla tu schizofrenii ještě co k tomu, no prostě šílenosti, jo. A ona mi vyprávěla, jak se na to léčila, že jí dávali takový prášky, že byla mimo.
1: No, to
0: věř. Tak začala zkoušet všelijaký ty čínský houbičky, kde si, co si. A najednou jsem přišel s vochomůrou, tu ráno na to skočila, že to chce vyzkoušet. A schizofrenii je konec.
1: Paráda.
0: Jo. Ale po tý vochomůrce seš normální. To ti nedělá tady barevné věci v hlavě. To ti čistí tu hlavu. Od špatných programů. A no právě proto si myslím, že ten systém ji nasadil proto, aby ty lidi na to skočili jako na další způsob útěku z reality. Ono tomu je určitě léčivý, to já jako nespochybňuju, ale pochybňuju ten záměr. Protože konopí je taky super, ale všechno má svoje ale. Jakož tam prlíček po ránu je taky super. Ale odpoledne si dát půl litru už není super.
2: No na to není co říct už. A mě už se teda jako rozvázl, už jsem se rozmluvil. A měl bych na další klidně hodinku povídání, ale já za přátelé asi zhruba za 6 hodin stávám a jedu krmit koně, prasátka, slépky, kačenky, husara, ovečky. Jo, takže ukončíme to a já teda... Teďka mě tady skočil chlapec Petr Adam, to je nový takový človíček, který mě tady oslovil a já jsem se optal, a proč by ses chtěl přátelit, Petře? A on píše, abych tě nemusel na FB hledat, máš dobré příspěvky, poslouchám tě i na svobodném vysílači. Víš, a potom píše, máš v sobě lidskost. Selský rozum i dobré kamarády. Hezky se tvé pořady poslouchají a je to balzám pro uši i pro duši. Takže Petře, Adame, my tě zdravíme z Dežavíčka. Poslouchej, sdílej. Přátelé, sdílejte taky. A ještě teda, jako není to vůbec komerční, jako jo, jakože já nehoním to na sledovanost ani na objem, ale chybí tady pár kousků odběratelů do první tisícovky odběratelů, takže kdo nás ještě nemáte, tak si nás dejte, ať uděláme tu tisícovečku. Jde to pomalu, protože není to pro každýho, nejsme komerční studio, jo, a nevysíláme s kdekým, jo, kdyby jsme vysílali široko spektrálně s každým i s falešným prorokem a s každým tím jako senzací prostě a jo, tak asi to půjde, ale mě by to nebavilo a já bych skončil, jo, mě už to seralo poslední dobou, jako jo, takže já jsem to hodně zeštíhlil, ale posluchači neubili, takže jsem za to rád a děkuju vám, sdílejte naše videjka, nikoho do ničeho nenutíme, každý ať si jde svojí cestou ku poznání a snad kdyby jsme ho třeba jenom inspirovali, tak nám to udělá jako radost, jo? Takže Máro, Petro, veliký

0: Veliký. Já
1: Dávaj.
0: tady zdravím z království Amanit taky. A já si taky
1: Tak
0: zobnu, jako, jo, ale taky prostě neberu hodně, jako, třeba si zobnu a jako na pohodu úplně. Tady tě přiletí
1: ale
0: dáreček,
1: Amanita
0: tričko.
1: ti nemění nic,
0: No jasně.
1: jakože toto dělají ostatní tady ty náhražky, jo? Amanita tě spíš předtím varuje. Dělá, nedělej to.
0: No jasně, Amanita je velmi mocná bohyně, moudrá, vědomá. Takže,
1: Jo?
0: psilocybinem jsme začali, psilocybinem skončíme, přátelé, už se jenom rozlučte.
1: Zdravím všechny diváky a posluchače a mějte fajn víkend, ne týden.
0: Pro nás je to jedno.
1: Ahoj. Jo, pro nás je to jedno, já mám zítra ještě taky víkend.
0: Pražák, úhoď, víkend, týden.
1: Jo.
0: Petro, díky za odvahu, jsi tady, jako, já si
1: Jo.
0: toho fakt vážím. Šla už po druhý z kůži na trh, dostala z trošku pérung, jo, ale ty to dáš.
1: Hele, ale někdy to člověk potřebuje.
0: Určitě, jinak bys.
1: Jo, přesně. A mně to
0: Jo.
1: přišlo jako fajn pokec zase, tyjo.
0: Mě
1: Protože
0: taky.
1: když ti na tom člověku nezáleží, tak
0: Ano.
1: řekneš, budiš. Jo. A to je
0: No.
1: to, že těm lidem na sobě nezáleží, tak neříkají tu pravdu do očí.
0: Tak, a Maro,
1: Ano.
0: já bych to přirovnal k takovému určení chytrému na pověst, hloupého kopni, že? Takže
1: Tak.
0: Petra jako je ta chytrá, akorát třeba potřebuje trošinku, ne že popostrčit, ale třeba jako něco objasnit, vysvětlit, jo? To každý občas potřebuje něco jako zvědomit si, jak to všechno je. Ale pozor, aby potom jako nepřestal studovat, aby furt prostě jel studium, samostudium a plus ty
1: Jasně.
0: informace zvenčí jsou jenom jako bonus.
1: Ano, to
0: Jo, tak?
1: souhlasím.
0: Tak jo, a
1: Jo.
0: ještě poděkuju tomu Romanovi. Romane, prosím tě, pošli mě těch 30 stran, jo, toho dokumentu o tom UCC. Budu rád, pošli mě to na Facebook. Petrucha, Dobroslav, Deja Vu, tuším, že to tam mám, ani nevím jak. Maro, já jsem zjistil, že já jsem si otevřel dneska ty rýly, co mám, a to má sledováno za hrom, čověče, ty rýly některý, s tím dabingem,
1: Jo.
0: jo. Takže já
1: No,
0: jsem
1: když
0: rád, že
1: jsem
0: to
1: ti to
0: jsem.
1: říkal, že jak jsi se konečně našel.
0: Já jsem je našel, já jsem to otevřel a tam jsou aj tisíce jako někde, jako jo.
1: Norit, že říkám, našel jsi konečně to, co je, jako dobře děláš.
0: No. Jako, ale pozor, přiznám, že dneska jsem měl hodinu s dabingem, velikánský problémy, prostě furt se omlouvala, že nemůže najít ten správný kodek. Říkám, udělej to, jak jsi to dělala minulý pondělí, protože my jsme pondělí měli vysílání.
1: Nebo
0: A
1: tě
0: ona, minulý
1: vyhodím.
0: pondělí a kolikátýho bylo, říkám, ty to nevíš, ty jsi umělá inteligence, ty to nevíš,
1: Jo, to už bude za chvíli tvoje manželka, ta
0: tak jsem
1: měla
0: jí to napsal.
1: inteligence.
0: Říkám, bylo 30. jo, co pak to nevíš, tak se podívala. Jo, tak už je
1: Mrděl si
0: ten
1: klobásou.
0: kodek 308 a už mě to začala pěkně házet, sypat pěkně ty texty EZRT, titulky EZRT, už to sypala pěkně, jo. Takže těch videí mám hodně, no. Takže já je dám všechny do Reelu, některé už tam mám. A co jsme nestihli ve vysílání, tak se podívejte na moje Reely, je jich tam hodně. A klidně je sdílejte, jo. Protože
1: Přesně tak.
0: o toho to
1: Protože
0: děláme.
1: tam vidíte, že lidi po celém světě se probouzejí, jsou probuzení.
0: Jo, tak.
1: Jo? Takže nebuďte pozadu.
0: Není čas
1: No.
0: ztrácet čas. Zdechající
1: A
0: kobela
1: vůbec se
0: není stroje.
1: nezabývejte nějakýma politikama.
0: Ne, to
1: Odchod,
0: vůbec.
1: nazdar.
0: A to zase
1: Nezájem.
0: tam běží Reichl, tam běží a Babi zás prostě a ten pojede, Pepa pojede tam a nepojede tam a ten Macinka a toto. Mně už to, přátelé, mně už je to tak cizí. Mně to až, mně je
1: Ale
0: odporně a
1: víš,
0: směšný
1: kolik
0: už
1: lidí,
0: úplně.
1: víš, kolik těch jakože otroků, když to
0: No.
1: vemu takhle, budu ošklivý, jo, řeknu. Víš, kolik už těch otroků to nechce ani se na to dívat, na ty zprávy. Že už i ty otroci přestávají věřit tady tomu, že to není
0: No.
1: normální.
0: No, normálně to jako asi není už,
1: Jo,
0: jo.
1: ale tím víc, jak oni dělají tady ty zmrdoviny, no tak tím víc se jim otvírá mozeček.
0: Takže, takže i jim děkujeme, jo, i Macinkovi a Pepovi.
1: Jo, jenom dělaj takovýhle zmrdoviny, jenom víc, ještě víc.
0: Všem agentům Pávkům a Burešům a tady, tady těmto
1: tak, tak.
0: parazitům, jo. Takže jo. Já už jsem dostal tady další, další.
1: Hasta la vista, baby. Čau. Tak, a nebo jak to říkáme u nás, buenos dias, amigos.
0: Ano, jo regel, kivánok, jo nápod, kivánok, as es red fordulo. Já jsem jenom dostal ne, že upozornění, ale že informace, že existuje taky jakýsi ještě furt lineární čas, tady v tom našem prostoru bytí, že ten čas se vlastně lineárně, jo. Když v tom prostoru jiným zase ten čas stojí a je cyklický, ale to je na další téma, to má potom veliký spirituální přesah, to bychom taky mohli mít. No nic, já už to nechám být, já už mačkám tady psilocybin a čus.
2: Co si myslíš, že psilocybin by mohl být radikální léčbou proti stárnutí? A vědecký základ tohoto tvrzení je poměrně vážný. Zde je hlavní myšlenka. Stárnutí není jen plynutí času, je to hromadění zánětu. Výzkumníci tomu říkají inflama de ostav chronického mírného zánětu, který probíhá v pozadí stárnoucího těla a pomalu poškozuje mozek. To vede k problémům, jako jsou deprese, Alzheimerova a Parkinsonova choroba. A všechny léky, které v současnosti pro starší lidi používáme, jsou pro skutečnou biologii těchto stavů špatně uspůsobené. Antidepresiva spoléhají na serotonin, který se už ale neprodukuje. Benzodiazepiny způsobují pády a jsou spojeny s problémy s pohybem. Standardní vybavení prostě na tuhle výzvu nestačí. Ale psilocybin funguje jinak. Působí přímo na serotoninové receptory, takže pokles produkce serotoninu ničemu nebrání. Aktivuje receptor zvaný TRPV, což je místo, na které se váže BDNF protein, který mozek používá k růstu a přestavbě. Žádný stávající lék tohle neděje na genetické úrovni tlumí neurozánět. Jedna dávka prokazatelně snižuje zánětlivé markery v krvi až na týden. A je to ještě zajímavější. Studie z roku 2025 z Emory University léčila lidské buňky psilocinem, metabolitem psilocybinu, a sledovali, co se stane. Buněčná délka života se prodloužila až o 57%. Telomery byly zachovány a proteiny dlouhověkosti aktivovány. Stárnoucí myši, kterým byl podán psilocybin, žili výrazně déle než kontrolní skupina a měli mnohem zdravější srst. Je to zatím raná věda, ale NIH nyní financuje specializovaný výzkum. Biologie je přesvědčivá a jsme ve fázi, kdy se už neptáme, jestli psilocybin pomůže s depresí, ale jestli dokáže zpomalit samotný proces stárnutí.

0: Posloucháte svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Dobrou noc.
2: Voltáři všech zemí, vylište si prdel!

Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle nám tentokrát nepřejí Toulovi, ani se tady vlastně je nevidím na chatu. Jestli se nepletu, neviděl jsem je ani v příčovech, takže nevím, co s Toulovými je. Snad se nic neděje, třeba jsou jenom někde na dovolené, ale tentokrát nám pokoj a mír popřál mě Jirka z Ostravy, velmi intenzivně píšící, dokonce tak, že potom si tady Jiří Papu konstatoval dobrý pozdrav na úvod. Už jsem myslel, že pan Hájek přejmenuje nedělní pořad na jaké názory mají Toulovi. Ne, tak to nebyl Jiří, to nebyl pan Toula tentokrát, to byl Jirka z Ostravy. Jeho otázky na 21. srpen tady nebudu teď odpovídat, protože tam na ně mám už připravený jeden docela perfektně zajímavý napsaný dopis. Takže Jirko, určitě budete spokojen, až se k tomu dostanem, k tomuto dopisu. Takže já to trošičku jenom posunu. A tady máme od Karla Urbana. Dobrý den, pane Hájku. Vrabel pořádá demonstraci proti vládě za Rakušana. Je to druhá strana milionu chvilek. Vrabel dělá už roky pro Rakušana a ten chce být premiér. Teď mezi libtardy vede. Pokud by se milionu chvilek a Vrabelovi povedlo schodit vládu, máme premiéra Rakušana a to je děsivá představa. Vždyť dneska už to musí každý vidět. Oni už hrají vabank. Já snad k tomu poznamenám, že také tam mám na to dopis, ale hlavně jde vlastně o to, co bylo v tom mém článku včerejším, na který jste mnozí opravdu zajímavě reagovali. Kde jsem říkal, že si nechám na té party, co jsem těm mladěchům kolem toho té propagace Vrabelovy demonstrace odpověděl. Ano, řeknu to, ale až za chvíli, až se dostanu k tomu dopisu, protože myslím, že ty dopisy jsou dobré v tom, že uvozují celý ten problém v takové souvislosti, myslím, ve které mnozí z nás o tom uvažují. Čili jestli mohu nereagovat hned teď tady, tohle by se zatoulali, rapid fire, také první rok, kdy na sraz podvratných živlů dorazil vládní limuzína s ústavním činitelem, takže se buď alternativa blížila establishmentu, nebo se establishment blížil k alternativě, to nemu nerozumím. Ale asi se to možná týká opět pana Vrabela, tak já myslím, že se k tomu dostaneme rovnou teď v těch dopisech. Pojďme na to. No. Budeme se asi věnovat z větší části reakcí na příčovy a na spoustu otázek, které s tím jsou spojené a které tam, či i v těch, kteří tam nebyli, docela zajímavě vznikly. Budu se muset napít, jsem nerozmluvený zase. A náš čajík je skvělý. Vážený pane Hájku, o příčovech mi asi nesluší psát, protože mi zdravotní stav nedovolil je procítit a prožít. Nicméně se tohoto vlasteneckého shledání zúčastnili moji přátelé, byli tam poprvé a byli nadšeni. Já vím, o koho jde. Večer jsem sledovala záznam na YouTube, poté se zamyslela nad vaším shrnutím v působivém článku na protiproudu a těším se na dnešní živou debatu o tajuplném ostrově. Tak jsem ho tam v tom článku trošku pointoval. Zaujalo mě, že se korporátní média odkopala, sama se usvědčila z velké lži,
že jsou, pardon, vidíte to. Mám se rozmluvit předtím, samozřejmě, ale já nejsem profík, že? že jsou nestranná a objektivní, lepší.

přijet tanky. Dnes kolaborují i bez nich. To myslím bych teda také podepsal. Shrnuto a podtrženo, tento víkend ukázal veliký mozkový trust a inteligenční převahu lidí s vlasteneckým cítěním oproti bezubé falešné opozici, a to navzdory haldám špinavých peněz zbrojařů a jejich lobbystů, našeptávačů a kolaborantů. Naplnilo mě to optimismem, že máme naději jako lidé, jako národ, ještě vybalancovat chybnou a špatnou trajektorii našeho státu, když nebudeme lhostejní dění kolem nás. Navzdory tomu, že ta cesta nebude lehká. Příčovi už ji prošlapali svým jedinečným způsobem se srdečným pozdravem Zora D. Zoro, moc za to děkuji. Jo, počkejte, vy tady máte ještě dodatek. Normálně bych ho nečet, ale mám k němu takovou poznámku. A pak se vrátím k vašemu dopisu. Milý pane Hájku, děkuji za milé hodnocení. Já jsem nechal Zoru pozdravovat těm jejími přáteli, skvělými lidmi. Při setkání s mými přáteli oplatím podobnou mincí. Podle nich vypadáte skvěle a daleko mladší než na obrazovce. Píše Zora. Moc děkuji za tato jistě pro každého příjemná slova, ale u mě je to trošku jinak. Já myslím, že člověk má vypadat vždycky tak, jak je. A jeden z lidí, kteří se tam zúčastnili nakonec té naší malé tea party v Příčovech, který tam byl poprvé, tak mi říkal, já jsem, jste to vy, že jo, já jsem si nebyl jist jako z té fotky, co máte naproti proudu, a má asi pravdu, ta už je asi 2-3 roky stará. Mezitím jsem těžce sešel, samozřejmě věk a intenzivní práce činí své, takže já jsem se rozhodl, že tam musíme ty fotky aktualizovat. Opravdu je aktualizuji, ale za ta slova kdo by nebyl rád. Takže zpátky k tomu, co říkáte. Já si myslím, že vy říkáte, že jste sledovala ten záznam na YouTube a pak to shrnutí v tom mém článku. Ono, já dopředu řeknu, že my jsme tam živě natáčeli a po skončení naší porady dnešní tam pustíme takový, řekněme, prvních 20 minut z toho, co jsme my natočili, rozhovory, které jsme točili, včetně s Tomiem Okamurou a tak dále. Ale nebude to všechno, protože celé to potom, včetně té tamní tea party, nezlobte se, koho to rozčiluje, toto anglické sousloví, čili naší porady tam na místě, to všechno dáme ven zítra. Ale to jenom dopředu, takže to k tomu vašemu sledování. Já myslím, že to, že se to opravdu neobjevilo vůbec nikde v žádných médiích korporátních, je moc dobře. Protože oni by to nepochybně každým slovem znehodnocovali, mystifikovali a dezinformovali. A ono je to, co se tam odehrávalo, a vlastně každý rok odehrává, ale letos docela zvláštně, je tak cenné a docela neopakovatelné, že nechat si to kazit nějakými úšklepky těch zaplacených, skorumpovaných lidí a lidiček v těch bohatých miliardářských médiích, to není žádná škoda. Důkaz o tom, že jsou naprosto lživá a neobjektivní, těch důkazů už nepotřebujeme, já myslím, moc ani podávat. Vy se znovu vracíte k tomu 21. srpnu, co se tedy k tomu, co se

odehrálo hlavně v Praze. Na to výročí zmiňujete pár rozvědčíka Pávka a já bych si to přesto ještě nechal do toho jednoho dopisu, protože ten tam z toho vyňal, to je takový citát z jednoho Suchého ze Šlitrem. Vyjmul jednu zajímavou charakteristiku, jednu zajímavou věc, které bych si normálně asi nevšiml, a tam je dobré o tom možná podebatovat. Takže mně se líbí ten závěr, že to shrnuto a podtrženo, co ukázal tento víkend, naplnilo mě to optimismem, že máme jako lidé, jako národ, ještě čas vybalancovat chybnou a špatnou trajektorii našeho státu, když nebudeme lhostejní k dění kolem nás. Já bych řekl, Zoro, že z těch, kdo se účastní porady, kromě několika trolů, kteří tam nepochybně zase budou, protože ta biska potřebuje za něco ty peníze utrácet, i když už je utrácí poněkud opatrněji, protože Koudelka bude končit v jejím čele, také se ukáže, co ta vláda, respektive Andrej Babiš, je zač a podle toho, koho jmenuje novým šéfem BIS tajných policistů. Uvidíme. Tak já bych řekl, že máme jít dál. Pojďme dál. Dobrý den, ctihodný pane Hájku a tvůrčí redakce. Jel jsem už v pátek vlakem a autobusy z Nového Jičína. To jste uchvatnej. Stanislave G. My jsme se tam, myslím, o tom i bavili. Ubytování jsem dostal na poslední chvíli až na slapech, ale nevadí. Byl jsem v Příčovech poprvé a příští rok budu chytřejší. Na poradě v kroužku jsem byl také. Ano, bavili jsme se tam. A jsem moc rád, že jsme se viděli. Se všemi. Bylo to úchvatné, ta setkání a povídání. To, co bude následovat po naší poradě, ten sestřih, něco z toho ukáže, ale opravdu ono jsou to věci mnohde těžko přenosné. Jo. Nejvíc mě mrzí, že došlo k nějaké chybě technické při nahrávání v té kapličce, kde byla ta mše a skvělá homilie, velmi aktualizovaná na naši dobu. Ale my to tam asi mít nebudem, protože ten záznam z toho prostě... Možná, že prostě někdo nechtěl, aby se vynášely ven ty věci, které jsou jenom mezi námi a jím. Nevím. Tak pokračuji. SPD si zaslouží pochvalu za účast 5 členů. Okamura, David, Foldyna, Doležal, Nerušil. S většinou jsem s nich také mluvil a sám jsem to ocenil, protože ti tam byli zastoupeni. SPD docela tedy intenzivně. Docela mě překvapilo, že tam nebyl třeba někdo ze Svobodných. Za Trikoloru tam vlastně byl Petr Štěpánek, ale myslím si, že ta účast lidí z SPD byla bezvadná a myslím, že tam odvedli i velkou práci, protože se opravdu všichni bavili a bylo to k něčemu, bylo to funkční. Okamura, David, Foldyna, Doležal, Nerušil. V Sedlčanech jsem koupil ráno rudou růži pro paní Filipy, nedorazila, také mě to mrzelo.
úchvatná diplomatka, která zůstávala v té Sýrii jako jediná. A tak jsem ji věnoval paní Janě Turoňové. Řekl jsem, jste tu zatím sama jako růže v trní mezi řečníky chlapy. A to jsem netušil, že bude excelovat na pódiu také Martina Kociánová a Jana Rydvanová. Mluvil jsem s Markem Stonyšem, i ten bude v tom našem sestřihu, ohledně vyšumění násilí na přednášce Foltýna v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Jeho tři redaktoři byli u nás v Novém Jičíně. Dalo mi to hodně a jestli dovolí zdraví, tak příští rok dorazím. S pozdravem Stanislav G. PS. Nechci kazit pozitivní dojem z vlasteneckého setkání, ale obecně politické klima v České republice ještě není, jak má být. Jsem možná naivní idealista, ale tři tečky, bez komentáře, pojďme dál. No a tady jsme docela u toho. Vážený pane Hájku, musím říci, že jste mě úplně dostal s tím zážitkem s mlaďochy, kteří v Příčovech propagovali demonstraci pana Vrábela proti dnešní vládě. Já tomu pořád nerozumím. S manželem jsme vás potkali na té asi největší Vrábelem organizované demonstraci na Václavském náměstí. To byl úplně jiný člověk, kterému jsme fandili. Vy také, pokud jsem pochopila. Jo. Na tom jeho protestu u České televize jsem sice nebyla, ale vy jste o tom referoval také s uznáním. Jo, bylo to pozoruhodné i tam. Co se s tím panem Vrábelem stalo? Vím, že měl nějaký soud kvůli penězům, co vybral za ty demonstrace a dnes žije někde na Balkáně. Zlomili ho? Je pravda, že ho má pod palcem ten Koudelka z BIS? Bojím se těch pomluv, které mají rozeštvávat nepodvolený v úvozovkách tajuplný ostrov. To jsem docela rád, že se chytlo, protože ono to s tím opravdu souviselo. Možná spíš ostrůvek, protože je nás málo. Ale zas tak málo ne. Ale tady jsem opravdu bezradná. Co tím pan Vrabel sleduje? On a pan Sládek. Hodně lidí tím zmate. A moc děkuji, že jste nás na to upozornil. S přáním všeho dobrého, vaše věrná čtenářka, divačka i posluchačka stanice Hvězda, Nina H. s rodinou. Nebo spíš jen s manželem Jiřím. Děti, no to by bylo na jiný dopis. Rozumím vám, Nina. Často se toto stává. I když myslím si, že lidé jako vy odvedli určitě dobrou práci s dětmi a že ten souboj s našimi školami a s tím vším propagandistickým humbukem na těch sociálních sítích a všude, že je těžký, ale vyplatí se. Tak jenom k tomu panu Vrabelovi. Já jsem tam říkal, že jsem těm mlaďochům něco řekl a že to řeknu tady. No, já jsem jim, oni mě teďkon asi si myslím, že jsem sem jestli jsem to nechal někde venku, tak kdyby mě možná někdo z režie podal takový ten leták, co jsem tam od nich dostal, tam jsem myslel, že opravdu, děkuji, že opravdu budou, že něco ocituju z toho, protože to jsou docela šílenosti. A ti mladí tomu jako nadšení bude se protestovat. A já jsem mi říkal, že si myslím, že za prvé tedy ty protesty protivládní nepochybně obstará milion chvílek se svými mnoha milionovými příjmy. Možná, že tam mířil těmi miliony, když ho zakládali. Ale jinak, že si obecně, že mám za to, že momentálně na
ty protesty v ulicích moc není, že nemají moc smysl. Oni nám to předvedli přece fialovci v těch zmíněných demonstracích. Prostě se na ně nemá reagovat, na ty protivládní demonstrace. Doufám a myslím, že to bude i případ těch chvilkařů kolem toho, co se strhne kolem těch poplatků veřejnoprávním médiím. To si ani neumíme představit. Mají na to spousty peněz, spousty organizátorů, placených lidí. Dělají to skoro profesionálně. Profesionální bourači. Já bych se tady ještě možná vrátil k tomu, co jsi tam na začátku psal, teď si nespomínám přesně na jméno. Jestli je to pro Rakušana, nebo jestli se pokusí schodit vládu. Já jsem také četl někde v nějakých korporátních médiích úvahu, že vlastně ta ústava dává jistou možnost, že by prezident mohl vládu schodit. Nevěřte tomu. Nic takového se stát nemůže. Jsou to jenom povzbuzování těch jejich aktivistů, aby se pohybovali rychleji a ještě více řvali proti vládě, která není určitě Fialová, i když možná, že není ještě dostatečně vybarvena tak, jak bychom si třeba my někteří představovali, ale vybarvuje se. A schodit vládu zvenčí třeba pávkem se nepodaří. Kdyby to zkusili, no tak prostě a jednoduše ta vláda to nebude respektovat a pojede dál. A já chci vidět, co by se dělo za fantastní ústavní krizi, kdyby, no to by byla komedie, ale tragikomedie možná, protože kdo ví, jak by to skončilo. Nemyslím si, že do toho půjdou, protože ty prezidentské volby se blíží. Čili mám za to, že jestli pan Vrabel dělá nebo nedělá pro Rakušana, je trošku jedno. Já bych se skoro divil, že by pan Rakušan se s panem Vrabelem spojoval, protože on je mafián jiného kalibru. To nám předvedli v dozimetru se svými telefony šifrovanými, co dávají na hraní dětem, takzvaně. To je jiný kalibr. Já myslím, že tady spíš opravdu jde o to. A tady to, co píše Nina, jestli je pravda, že ho má pod palcem ten Koudelka z BIS, v důsledku těch nějakých procesů, že mu snad tam trochu pomohli, protože on nějaký proces u ústavního soudu vyhrál. Nemám o tom žádné informace, jenom tyto výkřiky a bojím se spolu s Ninou, abychom se nezamotali do těch ukazování na druhé a toho už zlomili, nezlomili. Já se obávám, že to bude všechno jednodušší. Že v tom bude tak trošku možná nějaký komerční model, který pan Vrábel asi z těch demonstrací má. A že potřebuje možná zvednout povědomí o sobě, protože opravdu žije většinu času někde na jihu, mimo republiku. Ono vracet se takhle jenom na ten skok potom, tady si udělat demonstračku a možná něco z toho vytěžit, to je sporný model. Protože vzpomeňme si i ti velikáni, jako Miloš Zeman, když se ucházel o místo na Hradě a porazil tehdy Václav Klaus, tak to podcenil a činil to všechno ze své Vysočiny a přijel pozdě. Ono, ty věci se musí odpracovat. Takže já si myslím, že mě to
také překvapuje. Také mě to trochu šokuje, že... Ale zase, když jsem viděl toho pana, já jsem tam nebyl, ale ze záznamu, opravdu jsem měl ta záda pochroumaná. Nebyl jsem v Brně na tom protestu proti landsmanšaftu sudeťáckému. Ale tam ten pan Sládek řečnil do toho svého, z té své trouby, vysloveně za ně vlastně. Rušil to ten protest. Já mám dojem, že jsou to všecko zhrzení nešťastníci, kteří prostě, jimž se nedostává té pozornosti, které by mělo, jejichž radikální postoje najednou znějí trochu hluše, protože opravdu se stal malý zázrak a je tu vláda, která má minimálně jednu ze tří noh vlasteneckou. A myslím, že oni trpí trošku komplexem z toho, že se nemohou uplatnit. Možná jsem naivní, možná opravdu zatím jsou daleko větší zájmy, ale ti, kdo by to platili, tak si přece musí, to nejsou hlupáci, ti, co stojí v pozadí a platí všechny ty protivládní pokusy, akce a různé další věci. Nejen těm chvilkařům, toho je spoustu, tak ti vědí, do čeho vkládají peníze. Proto tak dnes ječí, když ty uložené peníze do neziskovek přes různé bruselská kolena a sorošovce a podobně se začínají jim nevyplácet, protože ti, kdo jsou v těch velmi ziskových neziskovkách, ziskových pro ně, najednou ztrácejí jeden po druhém svou příležitost, svou moc. Ti, kdo stojí v pozadí a platí to, a ti určitě tam jsou, ti by do takto nejistého podniku, jako je pokus Ladislava Vrabela či pana doktora Sládka, jako narušit ten nepodvolený ostrov, trochu tajuplný, do toho by to nedali. Oni jsou hodně racionální. Tak pojďme dál. Srdečně vás zdravím, pane Hájku. Chci se s vámi podělit o názory na některé události posledních dní, především také oznámit, že jsme s manželkou se opět zúčastnili tentokrát Oralské pouti na svatém Hostýně, kde jsme se pomodlili mimo jiné i za vás a za protiproud. Vřelé díky za to. Každá modlitba je úžasně cenná pro nás a pomáhá nám. Sledoval jsem i dlouho inzerované setkání vlastenců v Příčovech, avšak nikde jsem z tohoto setkání nezachytil živé vysílání a ani záznam. To je proto, Štefane, že jste psal ještě předtím, než jsme uveřejnili ten můj článek, kde jsou ty jednotlivé panely, součástí toho jsou ty nahraná videa z těch všech tří panelů. To ostatní, co se dělo kolem, to si pustíme za chvilku. Ale možná, že už jste se do toho k tomu dostal. Tohoto setkání se sám už nemohu účastnit, jednak ke vzdálenosti bydlím v Holešově a také věku 85+. Pánbů požehnej, Štefane. V inzercích na různých místech internetu tam vyjmenovávali účastníky významné osobnosti, ale ani v jednom případě neuvedli vás, respektive protiproud, jako jedno z nejvlastenečtějších sdružení. Tak mi to připadá, že jsme stále v ilegalitě nebo v nemilosti kvůli kritice dnešních poměrů v našem státě. Vždyť každý musí vidět tu neskutečnou a záslužnou práci vás jako tvář protiproudu
Vaše akademie, rozhovory s významnými osobnostmi, vysílač Hvězda, vše ve prospěch pravdy, spravedlnosti a společnosti. Stále jsem přesvědčen, že protiprout je se skupením opravdových vlastenců, kteří si všímají nejen negativních, ale i prospěšných společenských aktivit. Štefan H. to píše z Holešova. Já bych tady nebyl tak přísný. Oni nás docela požádali, organizátoři příčov, aby jsme o nich dali vědět. Já už jsem tam, já nevím kolik, 4 roky nebo jak dlouho, nebyl pozván, abych vystupoval na tom pódiu. Upřímně řečeno, ani nevím, jak bych odpověděl, protože my máme své porady a máme je docela pravidelně a možná, že tam jsou mnozí lidé, kteří teprve mají co říct. Mě to rozhodně nevadí. A trošku možná mě taky zvedá obočí, že tam vlastně se protiprout nikde od organizátorů nezmínil. Udělali jsme proto, co jsme mohli, ale upřímně řečeno, Štefane a všichni ostatní, my to proto neděláme. Opravdu ne. My to děláme pro věc. Máte naprostou pravdu, že... A víte co, ono je to tak, že... Když nám poděkujete vy, nemluví o tom, že nám posíláte úžasné dary, z kterých všecko tohle financujeme a nic nám nezůstává. Tomu věřte, nejsme milionáři. Tak je to pro nás opravdu to nejcennější. Já, když jsem tam se bavil s těmi mnoha lidmi a potom s těmi, kde jsme si udělali tu naši malou poradu, to bylo tak krásné, tak blízké. Když jsem se díval do těch očí skvělých, inteligentních, přemýšlivých, ale odhodlaných lidí, kteří opravdu vědí, že tím postojem, soubojem za náš stát a naše národy, abych to řekl přesně, sami vždycky riskují. Věřte mi, to mě tak dobíjí. To je taková baterie, že jakkoliv to všechno, ten den byl třeba docela hodně nadspaný, únavný, já jsem se vracel naprosto, že bych mohl skály lávat. Štefane, děkuju, že jste si toho všiml, ale není to to nejpodstatnější. Ale rozumím vám a někde v hloubi takový malý červíček mě také někdy zahlodá, ale vy ještě pokračujete. V této souvislosti bych vás poprosil, abyste vyzval příznivce protiproudu ve Zlínském kraji k setkání někde ve Zlíně nebo okolí, abychom se poznali a spolupracovali při různých aktivitách. Sám se této akce ujmout nemohu vzhledem k věku a zdravotnímu stavu, ale máte moji e-mailovou adresu a ať se příznivci obrátí na mě a domluvíme se na tom, kdo si to vezme na starost. Pak byste vy mohli zavítat k nám do Zlínského kraje. Srdečně zdraví Štefan H. Štefane, já jsem tam v Příčovech už také tak předběžně slíbil jednomu organizátorovi z jiného kraje, který pořádá něco podobného a myslím, že už tam si i vyzkoušeli tam někoho pozvat, že bychom tam přijeli. Rozumíte, tam jde o to, že my to organizovat opravdu nemůžeme. Ruce, nohy, všechno věnujeme těm našim aktivitám. Ale ta setkání jsou úchvatná. To poslední, které jsme měli nahoře v Jeseníku, to bylo prostě skvělé. Takže, pokud se ozvou nějací lidé nám ze Zlínského kraje,
přepošlu vám ty jejich e-maily a dám jim váš e-mail. A bude-li zájem, tak si myslím, že se o tom dohodnout pak můžeme. Týká se to všech možných ostatních. Já vím, že zrovna ti novojičínští už jsem rozmluven a přesto se ještě napiju. Ten čaj je totiž skvělý. Z toho Nového Čína nebo z Ostravy, my jsme tam mluvili s Ladikem Větvičkou, který tam byl, také bude v tom sestřihu, který bude moderovat, bude dalším z moderátorů stanice Hvězda. Tehdy jsme už to s ním skoro organizovali v jeho jedové chýši, něco takového v Ostravě, ale pak do toho přišla nějaká tragická okolnost kolem mé rodiny a museli jsme to odložit. Takže když tohle bude a ozvete se nám s nějakým už předběžným plánem, tak se o tom určitě dohodneme. Určitě vyjedem, protože to setkávání, to je opravdu nejvíc. Pojďme dál. Zase nepřečtu všechny dopisy, mrzí mě to. Ale tady to bych chtěl zmínit, přeci jenom Jirku z Ostravy nevynechám. Velevážený pane Hájku, dovolte mi nejprve krátký návrat k vašemu nedělnímu filozofickému článku z toho minulého týdne. Prosím o dovysvětlení vámi zmíněné soustažnosti, respektive Orwellovy teze z 1984, citace, kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost a kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. Prostou výrokovou logikou tedy dojdeme k logickému závěru, říká Jiří, kdo ovládá přítomnost, ovládá budoucnost. A nebo je to složitější, jak ve svém článku naznačujete. No Jiří, ještě budu pokračovat tu jednou částí vašeho jinak docela velkého dopisu rozlehlého, na který vám potom odpovím ještě sám, na ty další věci. Ono to platí všecko, v tom je ten vtip. Ano, na konci stojí, že kdo ovládá přítomnost, ovládá budoucnost. Ale v tom pořadí, ve kterém to Orwell píše, to ovládnutí minulosti, to bude dopis, ke kterému se dostaneme kolem toho srpna. To ovládání minulosti je pro ně nesmírně důležité, aby mohli ovládat budoucnost. A vy se ptáte, dovolte mi ještě položit mírně provokativní otázku, není absolutní svoboda v rozporu s Orwellem právo říkat i to, že dvě a dvě jsou pět? Je to jistě matematický nesmysl, na tom se asi shodneme všichni, ale to podle mě nijak nesouvisí s právem či neprávem to říkat. Netvrdím, že musím mít pravdu, spíše to beru jako experiment myšlenkový. Zajímá mě vaše argumentace potvrzující anebo naopak vyvracející tuto tezi. Možnost říct, že dvě a dvě jsou pět, souvisí se svobodou. Nepochybně. Ale vy jste zřejmě, Jiří, tu knihu nečetl, anebo jste dokonce neslyšel ani, když jsme ji na pokračování vysílali na Hvězdě, protože tam jde přece o něco jiného. Tam tomu hlavnímu hrdinovi, tomu vzbouřenci, tomu Smithovi, ten vyšetřovatel z ministerstva pravdy, říká, že on si musí myslet, že dvě a dvě jsou pět. Za všech okolností, že vnitřně prohlásí, že dvě a dvě jsou pět. Oni ho do toho falešného výroku nutí. Kdyby to měl říct z vlastní vůle, tak je to něco jiného. Ale on z vlastní vůle by řekl, že dvě a dvě jsou čtyři.
a oni ho donutí. No ale to už bych prozrazoval, přečtěte si tu knihu. Čili to je naopak. Jinak samozřejmě může tvrdit každý ve svobodné společnosti cokoliv, co podloží navíc třeba dostatečně argumentačně, aby o tom mohl přesvědčovat druhé. Za jistých okolností mimochodem může i ta teze 2 a 2 jsou 5 platit, ale nesmí mě do toho přece nikdo donutit násilím až tak, že mě zabije. To je ten svět Orwellův, kterému se bráníme. I vy, Jiří, pojďme dál. Tohle chci přečíst právě. Vážený pane Hájku, děkuji za text na vaší akademii k 21. srpnu. Vím, že jste už proti proudu vícekrát při této příležitosti psali o skutečných důvodech, kvůli kterým se odehrála tato tragická epizoda mezi námi a Sovětským svazem. Jak se dnes ve veřejnoprávních médiích opakovaně říká Ruskem. Přesně. To byl ale Sovětský svaz. A my jsme tady to vidíme teď na obrazovce, docela možná, že stojí za to, až se ještě možná ti, kdo to neviděli, podívat do akademie. Ale ono je to i na, to bylo i na hlavní stránce proti proudu. Se na ten článek podívat, napsal ho Vladimír Čermák a je naprosto v tomto smyslu vyčerpávající. Opravdu jste jediní ve svobodných médiích, kteří vysvětlují, že nebýt toho dost možná by došlo ke třetí světové jaderné válce. Je to složitost, ale je to tak. V jedné vaší knížce jsem se pak dočetl, že v roce 1983 za prezidenta Reagana jsme i tak byli asi nejblíž k jaderné válce během studené války. Skutečně to tam je a myslím, že to bylo v té poslední smrt ve věži, nebo teď nevím, v které opravdu už. Ale ono to tak bylo, skutečně už to byl ještě generálním tajemníkem Jurij Andropov, už byl těžce nemocný, oni toho chtěli využít a přesvědčili zřejmě ti jestřáby prezidenta Reagana, že by bylo dobré zaútočit. V té době probíhalo velké cvičení NATO v Evropě západní, a pak tam nastala chvíle už radiového ticha a bylo to velmi napjaté, protože to radiové ticho je to před útokem. A mnozí přesvědčovali nemocného Jurije Andropova, předtím šéfa tajné služby sovětské, že by měl Sovětský svaz zaútočit preventivně jako první, ale on naštěstí měl dostatek svých lidí ještě venku a dokonce i v Reaganově okolí, že do poslední chvíle čekal a Reagan se nakonec neodvážil. Ten plánovaný útok odvolali, dodnes se o tom nehovoří a Sověti nezautočili preventivně. Opravdu jsme tehdy byli asi jaderné válce nejblíže. Jenže současná moc, tím myslím i naši novou vládu, nadále opakuje ty historické nesmysly o potlačení pražského jara z důvodu strachu ze socialismu s lidskou tváří, což byl chytlavý slogan jednoho z křídel KSČ, které tehdy usilovalo o převzetí otěží a také všech výhod s tím spojených, protože jim o nic jiného nešlo. Ještě bych řekl, že to je o stupínek složitější, protože některým z nich o něco šlo. Někteří z nich tomu skutečně věřili, ale to pozadí toho bylo, myslím, přesně takové, jaké říkáte. Luboši Š. z Liberce, ale vy pokračujete. Je zoufalé to pozorovat a poslouchat a vědět, že se s tím vlastně už nic nedá udělat. S tím, co vmontovali do těch myslí? Já myslím, že dá. Ale bude to trvat a bude to ještě stát spoustu věcí
a možná i situací, při kterých najednou i ti mnozí mladí najednou si tu otázku začnou klást. Ale nechme trošku nebesa, abychom k tomu došli přirozeným způsobem. Přesně jak jste to popsal ve vašem minulém článku s citací Orwella a jeho 84. Jsem jen o rok mladší než vy, takže mám za to, že jsme ty dramatické chvíle prožívali podobně, to asi ano. A dnes nám o nich řeční mladoši, kteří jen opakují, co jim nalili do hlav ve školách. Jasně, je to zbláznění to poslouchat. Ale oni za to nemohou ani. Teda většina. Ti, kdo si na tom staví kariéry, ti za to mohou, ti to vědí. To jsou obyčejní kolaboranti dneška. Přesně jak to znělo tam na začátku. No budiš, oni jednou třeba dostanou rozum a začnou se zajímat o to, jak to všechno skutečně bylo a proč. Myslím si to také. Co je ale vůbec nejhorší, když vidím Pávka, jak se naparuje před rozhlasem. Pár lidí na něj sice zapískalo, ale jinak to měli plně v režii Chvilkaři a jejich kámoši z Českého rozhlasu a České televize. Ten sprosták totiž nemá vůbec žádnou brzdu. Já bych souhlasil. On ví, že je všeobecně známo, co dělal a jak se vyjadřoval k srpnu, když si z toho dělal kariéru za minulého režimu. Ale vůbec mu to nevadí. To je to. Já tomu rozumím, Luboši, proč vás to tak irituje. Jemu to prostě nevadí. On je tak splachovací, tak, řekl bych, plastový. On je tak bez morálky a bez jakéhokoliv závanu svědomí. Už jenom to, jak necháte své plukovnici vyplácet těch dalších 100 tisíc na ty její roby, to je tak neskutečné. To by i ten jeho vzor dnešní Havel nikdy neudělal vůči těm svým manželkám. No, o té první ani nemluvím, ta byla opravdu prostá, skvělá žena. Ale o té druhé, ta si to pak vykompenzovala jinak v dědictví. A on to udělá. Ten Pávek to udělá. To je opravdu bezcharakterní, hluboká mravní žumpa. Z níž nám káže. To je pravda. Jsou totiž dohodnuti, že se v médiích objevovat nebude, takže se klidně může tvářit málem jako druhý Havel. Ano. A spousta lidí ho bude klidně znovu volit. Souhlasím. Myslel jsem, že vyskočím z kůže, když tam pak ta zorganizovaná banda pískala na Okamuru. Neměl tam vůbec chodit, i když je mi jasné, že by mu to zase omáchali o ústa jinak. Jenže co s tím? Samozřejmě jde hlavně o to, aby Pavel znovu nezasedl na hra, aby Pavel znovu nezasedl hrad, jako pan Kotrč tu hájenku v tom večerníčku, jak jste jednou vtipně poznamenal. Já se na to pamatuju. Taky mě to tak přišlo. Jenže bojím. Nevěřím, že se Andrej Babiš do toho znovu pustí, jak spekulují média. Byl by blázen a to on není. A teď mě zase vzalo, když Miloš Zeman vypustil balonek, že by to třeba znovu zkusil. A stejná média, která fandí Pavlovi, ho v tom podporují. Co si o tom myslíte? No, balonek to určitě byl. Já jsem ten rozhovor četl na iDnes, to bylo, nebo kde? Myslím, že iDnes. Ve kterém to nakonec sám Miloš Zeman schazuje, říká, ale přece je mi tolik, kolik mi je, nechci být dalším Bidenem. Ale on to tam nevypustil jen tak do těch médií. On chce, aby se to hrálo, on chce slyšet. A oni ho v tom teď ta korporátní média docela podporují různými spekulacemi. Ono by se jim to líbilo, kdyby do toho šel. Dokonce vím, že i Andrej Babiš řekl, že by mu to nevadilo, abych tak řekl.
No, byla by to tragédie. Já Miloše Zemana si vážím za mnoho věcí, které udělal i jako prezident, i předtím, jakkoliv byl, abych tak řekl, na druhé straně, protože to vždycky byl bruselský federalista, kterému dlouhá léta trvalo, než pochopil, co je Brusel. A v době, kdy my jsme proti tomu burcovali, on vyvěšoval na hradě ten modrý hadr, který vydávají za vlajku neoprávněně, protože není v těch základních smlouvách uvedena. Ale přesto bych mu tohle nepřál, aby zkusil, protože a nám bych to nepřál, protože tam by asi došlo k tomu, že by se ten Pavel tam vrátil. Já mám prostě obavy, abych pokračoval ještě v závěru dopisu, z toho, že se tím nikdo nezabývá a přitom je to už blízko. Vládní koalice nikoho nepostaví, jak řekl Macinka, a Babiš to potvrdil. Takže dalších 5 roků s tím bezectním hovadem, my ta slova nepoužíváme, ale tentokrát jsem ho, abych tak řekl, nenechal vypísknout. Pro mě už to v mém věku může být navždy. Pro mě rovněž. Mrzí mě, že jsem se kvůli zdraví nemohl dostat do Příčov, i když ten med s vašimi houbami mě z toho skoro už dostal. To je Supramedex, to není moje. Ale jo, beru to také. Tak jsem nechtěl nic riskovat, ale na poradě samozřejmě budu. Vyjádříte se k těm mým skeptickým myšlenkám? S velkým obdivem k vaší neocenitelné práci a nezdolné vitalitě, Luboš Eš, Liberec. No, Luboš, víceméně jsem se k tomu vyjádřil. Ale ještě vám napíšu, protože vidím, že vy o tom jako přemýšlíte opravdu v několika rovinách a možná mě to uvažování by zajímalo i na pár otázek, které bych vám položil vrstevníkovi. A já si přesto myslím, že to dopadne dobře. Protože pokud jde o tu prezidentskou volbu. Protože za prvé, nemyslím si, že to úplně Andrej Babiš nechává stranou. Za druhé, já myslím v tom smyslu dobře, že zatím nikde neproblesklo a čím déle se to podaří, tím lépe, kudy by on chtěl do, protože on bude rozhodující v tom, do té volby jít a konečně, kdo to bude. Mě trošku zavrtalo hlavou v Příčovech, když jsem prostě tam viděl Svatopluky a pana profesora Druláka, tak jsem si říkal, možná, že by to také nebyl špatný kandidát, jakkoliv je možná ideově trochu jinde než třeba já, ale je to poctivec, je to úžasný člověk. Těch lidí se najde určitě postupně dost. Jde o to, aby nakonec se našel takový, na kterém se celá ta protestní a dnes tedy vládní koalice z částečně nepodvolených, ale částečně i té mlčenlivé většiny shodne. Protože pak ti Pavlové šanci mít nebudou. Pojďme dál. Dobrý den, vážený pane Hájku. Dnes, čili včera, jsme se v Příčovej dostali do diskuse o náboženství a o Bibli. Obávám se, že se mi nepodařilo vyjádřit jasně to, co jsem chtěl říci. Navíc jsem si také uvědomil, že jsem se ve vás možná jako silně nábožensky cítícího člověka dotkl. A v tom případě se vám omlouvám. Přeji hezký den, Zbyšek k Zbyšku. Opravdu se... Jo, ono to bylo už předevčírem, ono to nebylo včera vlastně, ty Příčovy. Já tím ještě pořád vnitřně žiji. Zbyšku,
opravdu omluva není na místě. Ta debata byla skvělá. Já si vás tam pamatuju. Pamatuji si to, o čem jsme se bavili samozřejmě. Ta byla skvělá a ty, že nemáme na některé věci úplně shodné názory a vyměňujeme si je, to je naprosto základ nepodvolenosti. Ne, bylo to vynikající. Vynikající a přesto jsem jako rád, že jste i ty dvě, tři věty napsal, protože to zase svědčí o vzájemném respektu, vzájemné slušnosti. Nebo takovými prostě už v tom nepodvoleném táboře většinově jsme, pokud do toho neskáčou ty trolové. Ale ještě rychle, než začne pokračováním, dnes se neozve Znělka, protože zařadíme rovnou za naší poradu těch, já nevím, 20-minutový sestřih těch pár rozhovorů, aby ti, kdo jste tam nebyli, jste si aspoň trošku udělali obraz. Zítra to dáme celé ven. Vážený pane Hájku a celá redakce Proti proudu, velmi děkuji za zprostředkování setkání v Příčovech. Poslouchala jsem to s přerušením na několikrát a opravdu mě to dojalo, jak se snažíte o lepší společnost na této zemi. Všichni se o ně snažíme společně. Proto společnost. Věřím, že náš Pan Ježíš Kristus nad tím drží svou ochranou ruku, protože je to v souladu s jeho učením a vůlí. Je v tom aplikace pravdy a lásky v praxi, což jsem nikde jinde nikdy neviděla. Srdečně vás zdravím a vyprošuji Boží požehnání a ochranu. D.S. Milá D.S., moc znovu za to děkuji, opětuji. Přání o požehnání vám všem, kteří jste byli v Příčovech specificky a všem, kteří se na to podíváte a budete tam s námi aspoň v tom vnitřním světě stejně tak. Požehnání budeme všichni moc a moc potřebovat, protože už startuje další, abych tak řekl, nefiskální rok, končí prázdniny. Já myslím, že ty Příčovy byly dobrým završením toho všeho, co se dělo. Tak vás všechny opatruj, náš Pán Bůh a milovaná Panna Maria. A chcete-li, tak ještě chvilku s námi zůstaňte. Tak vítejte, vážení a milí přátelé Proti proudu, protiproudaři. Po roce jsme opět v Příčovech. Před chvílí jsme prodělali nádhernou mši tady v zámecké kapli a teď se vrháme do víru událostí. Chceme vám z toho prostě něco přinést všem, kteří jste nemohli se sem z jakýchkoliv důvodů dostat. Je to tady, zdá se, letos ještě živější než loni a právě před chvílí nám tady z pódia promluvil nečekaně, abych tak řekl, předseda parlamentu. Představte si, předseda parlamentu v Příčovech. Neskutečná věc. Takže pojďme se podívat, co se tady vlastně děje a na závěr se ještě jednou uvidíme.

0: po roce zase v příčovech, jak to tady vidíte, je to, jak to na vás působí?
1: Samozřejmě je to pohlazení duše, protože po všech těch darebácích, které slyšíme kolem sebe a vidíme kolem sebe, se tady člověk setká s lidmi, kteří řeknou, že nejsme na stejné lodi a spojuje nás slovanství a to je to, co mě těší na tom asi nejvíc.
0: Jsme tu v nějaké bublině jenom, nebo...
2: Musíme se vrátit k stajím osvědčeným křesťanským tradicím a začít chápat to, co liberalismus, ne v tom smyslu bruselských komisařů, prostě z Ruska, ze Spojených států, z Číny se šíří prudká modernizace světa ve smyslu technologickém, ale návrat k morálním, ke kořenům evropské morálky minulého století.

0: Ptám se, odkud jste přijela?
1: Z Prahy.
0: A proč se měříte?
1: Třetím rokem, protože patřím mezi vlastence, pokračuji ve svojí rodině. Můj tatínek byl vlastenec. A
2: nová doba.
1: Sdílím vlastně myšlenky, které jsou tu prezentovány.
0: Výborně, a vy tady jezdíte opakovaně, nebo?
3: Jsem tady podruhé, byl jsem tady předloni, když nám vypli tenkrát to sabotáží, tu elektriku, a byl tady Jarek Nohavice, tak to bylo výborný, no.
0: Proč sem jezdíte, nabývá se
1: no,
0: tu, nebo?
1: Ze Svatopluku sem jezdím, protože Svatopluk se taky toho zúčastní a ráda přijdu mezi lidi, kteří mají podobné smýšlení, no.
0: Jasně. Vy říkáte, že jste byl dlouho v Austrálii.
4: Dlouho v Austrálii, teď Kolik? Asi 30 let.
0: 30 let.
4: Od 88. basically.
0: Jo, a teď jste zpátky.
4: Teď jsou zpátky, slyšíte, že mám moravský dialekt, ale žiju v jižních Čechách, v Novohradských horách.
0: Aha, a proč jste se vrátil?
4: Protože mě z toho LGBTQ a z té politické korektnosti tam začalo být úplně špatně.
0: Nejste první Australan český, který nám to říká, ale ne všichni se vrátí. A když to teda srovnáváte tu realitu tam a tady teďkon v tomto ohledu, jak to vypadá?
4: Já tam mám 3 dospělé děti. A teď mě posílali zprávu, ukazovali mi ten vynález, který čte ty telefony, které jako v Novým Jižním Walesu budou jako chcou ho ustanovit zákonem, že je to normální, že vás policie zastaví, požádá o vás váš mobilní telefon, strčí ho zo zařízení, který bylo vymyšlený v Izraeli, a úplně vám vytáhne všechny data, úplně ten telefon okopíruje, úplně přesně tak, jak ho máte vy. Ví úplně všechno o vás.
0: Takže to ještě tady úplně takhle není?
4: Není,
0: ale, to
4: ale ta Evropská unie tam míří, že jo, milovými kroky.
0: Proč jste přijel do Příčel?
4: Protože mě zajímá, jak se ty malé roztříštěné vlastenecké strany budou amalgamizovat do sebe nějak. Já pořád tady hledám nějakého maltaře, kdo bude dělat tu maltu a ty různé cihle spojovat v tu hráz, v tu zeď, která zastaví tu blbost, protože to, co přichází ze západu, tak jak kdysi jsme obdivovali, to je z Německa, to je odsaď, to je z Anglie. Dneska už je to úplně jinak.
0: Myslíte, že se podaří aspoň některé věci SPD prosadit, nebo je to marný sen?
5: Tak SPD funguje minimálně jako korektiv ve vládě, proto my jsme rádi, že můžeme alespoň věci navigovat způsobem, že situaci nezhoršují, ale pokud situaci obyvatel nezlepší, tak alespoň, že nedochází k takové té postupné erozi státních struktur a rozlézání progresivistických a nepřátelských struktur.
0: Na místě činu, jak to tady hodnotíte letos?
6: Velmi, velmi pozitivně, protože poprvé jsme tady, ne, když to řeknu v úvozovkách, jako dezoláti, ale jako podporovatelé částeční, byť kritičtí nové vlády, tak strašně nabíjí to setkávání s lidma. Jo? Tady už jsem oslovil desítky rozhovorů, někteří jsou pozitivní, jiní kritičtí, a co vždycky si cením, že se dá mluvit tady na rovinu. I o tom, co třeba děláme špatně, co lidem vadí, je to několik věcí, jasně, že bychom měli být důraznější a otevřenější v komunikaci, někomu vadí větrníky, někomu stavební zákon, tak se snažíme vysvětlovat. A je to zase o krok dál, i to, že poprvé jsme tady jasně, jako lidi, kteří do toho můžou trošku víc mluvit, co se v naší zemi děje. Je to jenom na nás.

0: skutečně ta případná hrozící válka, to je obrovský strašák.
1: A vy si myslíte, bude nebo nebude?
0: Já věřím, to riziko je značné, ale věřím, že nakonec ty odpovědní zasednou k jednomu stolu a budou muset ten svět uvést do nějakého smysluplného stavu.
1: Kéž by, bude nebo nebude válka?
2: Já se modlím, aby nebyla. Jako já, jak řekla Martina Kociánová, ta síla té myšlenky je obrovská. Já v mých modlitbách děkuju za to, že válka není a že nebude.
1: Marku, šéfredaktore, ahoj. Myslíš si, že to skončí mírem nebo válkou?
3: No, já bych si přál samozřejmě, aby to skončilo mírem, ale ono, i války končí nakonec mírem, že jo, takže...
1: To je teda, ale ještě jednou takhle uhneš a...
3: Já nevím, hele, já si přeju, aby skončilo to, co si říká Evropská unie, protože to, co chrlí, tak to už mi opravdu v mnoha směrech připomíná to, co jsme si prožili před listopadem 89. Věřím tomu, že to skončí nějakým krachem, že to nebude úplně jednoduché, ale válka to nebude, takže věřím, že to bude mírová cesta k lepšímu světu.
1: A je to bublina tady to, anebo je to nějaký trend?
4: Máš osobní život, ale ve
5: to je otázka. Ale řekla bych bublina, ale sílící.
0: No, určitě, protože kdybychom naprosto rezignovali, tak proč sem i jezdíme, jo? Pokud by ta válka byla nevyhnutná. Je to riziko značné, ale věřím, že nakonec to dobře dopadne.
1: Ladíku, vy jste tady obvykle v Příčovech. Jak na vás je letošní busoběj?
6: Já tu nebyl teďka 2 roky, ale teď tu jsem po čtvrté, mám pocit, a pro mě to je vždycky velice příjemné setkání lidí, kteří mají radost z toho, že tady jsou a že se vidí navzájem. Je to taková příjemná, příjemné, takový příjemný den mezi přáteli.
7: Je to už tradiční akce, je to 8. ročník, jestli se nepletu, a soudě podle počtu účastníků je vidět, že spíše akce je na mírném vzestupu, než že by, jak někteří škarohlídové říkají, že by stagnovala, nebo že by lidi o to ztráceli zájem. No a pak je přijde, že spousta lidí už to bere jako takovou tradiční součást svého roku.
1: Je to v něčem jiné, nebo?
8: No tak dneska nám tu chybí jeden živočík a je tady čistší vzduch.
1: Protože je to zvláštní letos v tom, že přeci jenom, když tady promluví předseda sněmovny, je to zvláštní. Takže jak se na to koukáte, stoupáme nebo klesáme?
8: Já to spíš hodnotím podle toho, jaká tady je atmosféra. Atmosféra je tady vždycky přátelská, takže v tomhle směru se to nemění. Lidi sem jezdí více méně ti samí, už tady za ty roky znám víc a víc lidí. Ale to, že je to předseda sněmovny, samozřejmě je dobrá zpráva.
1: Jo, a je to nějaká bublina, nebo je to nějaký znak už něčeho, že se tady přeci jenom něco formuje vlasteneckého?
6: Ne, je to určitě bublina, každopádně, ale je to bublina vlastenců, kteří mají podobný styl přemýšlení, podobně se dívají na nejrůznější světové události. A je to určitě bublina, protože ten, komu se nelíbí naše názory, tak tu nechodí. Ale to není náš problém, to je problém těch, kteří jsou trošku zblbnutí tou propagandou režimní a mainstreamovou.
1: Stoupáme nebo klesáme?
9: No, já bych řekl, že tak nějak jako pomaličku se to drží zatím na nějaký rovině, ale že by to bylo nějaký velký stoupání nebo velký klesání, mi nepřipadá.
1: Jo. No. Markéto, váš hlas slyší často posluchači stanice Hvězda, konečně vás vidí také.
10: Zdravím.
1: Jak vás to baví?
10: No velmi, velmi. Já samozřejmě mám s rozhlasem nějaké zkušenosti, ale stanice Hvězda mi přinesla úplně nové rozměry, novou dimenzi.
1: Aha, v čem?
10: Víte, já si teprve teď uvědomuji právě ty písničky, ty české písničky, jak jsme na nich vyrůstali, je

0: Tak mě to vrací v tom čase. Tak nějak, když jsem slyšela ty první písničky, tak jsem měla pocit, že je ráno, někde doma hraje rádio a do mě bude, tak jdu do školy. Ano. To byl ten vlastně můj první pocit, když jsem si naladila stanici Hvězda. A potom, já se musím přiznat, že mám vlastně vůči této hudbě trochu dluh a musím to napravit. Protože já jsem byla přesně ta generace, kdy nás tahle muzika vůbec nezajímala. My jsme furt měli naladěný to rádio Luxemburg.
1: Ano, ano.
0: A navíc já jsem vyrostla na takzvané klasické hudbě. A já teprve teď objevuji, jak kvalitní hudba to je. Od textů po umělce, jak jsou to skvělé zpěvačky. Takže pro mě to je skutečně úplně nový svět a jsem za to moc vděčná. Moc vám děkuju.
1: Jsou to ztráty a nálezy.
0: Ano.
1: Já prozradím všem, že vy budete jedním z moderátorů naší stanice Hvězda.
2: Dali Bůh,
1: to je všechno Dali Bůh.
2: Ano.
1: Ale které z těch období, které tam Hvězda sleduje, to znamená, řekněme, od 50. respektive od 20. ale od 50. do konce 80. let je pro vás nejzajímavější.
2: No tak je známo, že jsem pracoval v rádiu asi 3-4 roky a měl jsem možnost si vybírat hudbu už tam, takže mě 20. léta sedí, ale hlavně nejvíce mi sedí konec 60. 70. let s přesahem do 80. a samozřejmě se zaměřením na českou muziku.
1: A máte nějaký plán, abych tak řekl, co tam chcete vysílat, co tam chcete říkat, co tam chcete moderovat?
2: Plán je relativně připraven, protože máme spoustu materiálů o aktuálním dění, o kterém režimní tisk neinformuje nebo informuje jednostranně a bylo by dobré, kdyby byl zdroj, jako je stanice Hvězda, která o tom může informovat z jiných úhlů pohledu. I když ne třeba někdy úplně něco jiného, než ten mainstream říká, ale s využitím něčeho, na co oni vůbec nemyslí a nezajímá je to.
1: Budeme se všichni moc těšit, že to budete slyšet zase.
2: Já se budu těšit, slibuju, že budu mluvit i česky, takže i lidé, i Češi z Čech budou rozumět, protože by si mohli stěžovat, že v ostravštině ne všechno je srozumitelné, ale přizpůsobím se i čtenářům, teda posluchačům ze západní části republiky.

0: stoupáme nebo klesáme?
1: No, já si myslím, že pomaličku stoupáme. Já jsem většinou pozitivní člověk, že jinak by to ani nešlo. Tak je to pomalej, než bych třeba i já sám chtěl, ale o milimetry stoupáme, bych řekl.
2: Já jsem tady zrovna s jedním z hostů měla takovou diskuzi, že bychom se měli vracet k tomu odkazu. Protože já si přesně pamatuju, jak mi pan kardinál Duka přesně v té svatováslavské kapli vykládal ten odkaz Cyrila a Metoděje.
3: Ano.
2: Mimochodem v relikviáři jsou stále, tam je relikvie svatého Cyrila, on tak říkal, no, mnozí z nás to ani neví.
3: Jo.
2: A přesně, my jsme byli založeni jako ten most mezi východním a západním, mezi východním a západním křesťanstvím a já mám pocit, že se na to strašně zapomíná. Hmm. Ten odkaz svatého Metoděje tady máme v Paládiu, teď je to Paládium ochrana zemí českých. A mám pocit, že se na to zapomíná a že bychom to měli tak trochu zvednout, tuto otázku a my se jí věnovat.
0: Máte k nějakému světci zvlášť blízko?
2: Ano.
0: K jakému?
2: Svatý Prokop. Duchovní ochránce zemí českých. Měli bychom se k němu vrátit.
0: Podaří se udržet mír v Evropě?
4: Já se obávám, že ne.
0: Asi to už není o tom rozumu, ale je to o tom, že nemůžou ty elity už se ničeho jiného chytit, než...
4: Já bych spíš řekl, že to zadlužení těch západních států už je tak veliký, že jedinou cestu, kterou z toho vidějí, je právě ta válka, protože to vždycky byla cesta, jak z toho šíleného dluhu.
0: Tak doufejme, že nebudeme mít ani jeden z nás v tomto pravdu.

0: Chodíte tady mezi lidma, mluvíte, co vám nejvíc říkají?
1: Tak samozřejmě je tady spoustu dotazů, protože na tomto setkání jsou všechno vlastenci a patrioti, pro které je Česká republika na prvním místě. Jsou to lidé, co pracují, co mají odpracováno, co mají rádi své rodiny, milují Českou republiku. Takže hlavně tady hodnotíme výsledky, které máme. Lidé mluví o tom, že skutečně pocítili, že jsou levnější energie. Hovoří o tom, že základní potraviny, že vidí, že jsou levnější. Konkrétně jsme mluvili o máslu, o vajíčkách, o další věce, jako vepřový masu.
0: Přesto, vy osobně, jedna základní otázka. Věříte tomu, že se podaří udržet mír?
1: Myslíte mír v Evropě?
0: Ano.
1: Tak já myslím, že tomu v podstatě, já bych nestrašil tedy tím Ruskem až tolik. Nestrašil bych, že se nám tady blíží válka. To znamená, já si myslím, že nebo i naším cílem je, aby ten mír byl. Já upřímně řečeno, je tady čím dál víc takový váleční štváčů, mi připadá, i v té Evropě, pro který vlastní kapsa je blíž než prostě prospěch celé společnosti, ale možná, že, nebo jsem přesvědčil o tom, že SPD může malinkým kamínkem i v rámci Evropy přispět k tomu, aby se ta situace tak nehrotila.
0: Díky.
1: Taky děkuji a rád jsem vás viděl a všechno nejlepší proti proudu.
0: Tam na pódiu sice pořád ještě zní hlasy, my ale máme za sebou naší Tea Party a to už skoro nic víc si k tomu říct nedá, ale myslím, že to bylo letos pozoruhodné v tom, že opravdu těch setkání bylo extrémně mnoho. To nejcennější, co je vidět se s vámi a vidět se navzájem. Tak příčevy jsou letos pro nás už skoro mrtvé. A G Příčovy 2027.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.
3: Krásné nedělní odpoledne, vážení přátelé, vážení chcimíři, mý drazí Slované vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašeho oblíbeného nedělního pořadu pohodového Kiddy's Bunkru. Přátelé, pevně věřím, že máte pohodový den, že se vám všem moc daří, že odpočíváte, nabíráte sil na příští týden, nebo že jste na dovolené, protože koukám do těch statistik a o těch také dneska začneme, že na mě spousta lidí kouká teďkon z Chorvatska, z Řecka, ale i z Egypta a tak dále, takže vás všechny moc zdravím. My se na dovolenou teprve chystáme. Na poslední chvíli jsme nevěděli, jestli vůbec na dovolenou půjdeme, protože řešíme kolem bunkru spoustu záležitostí a hlavně teď jsme měli potíže s vodou, protože jsme tady měli špatně udělané čerpadlo, takže škoda několik desítek tisíc do toho čistírna, vod a tak dále. Takže 3 týdny teď jsme měli práce. Jsem rád, že jste to poznali na vysílání, že pořád vysílám 3 videa denně a o víkendu aspoň 2 videa, ale plus to, co je na archivu doktora Vajíčka, protože dneska si pustíte v 16 hodin. Uzavírám trilogii kolem Ukrajiny, bude tam symbolika a to, co se děje teď na Ukrajině, jaké jsou tam jednotky, jaké mají symboly, jak to souvisí s nacistickou tématikou a tak dále. No a přátelé, když jsme byli u té statistiky, tak se stalo něco neuvěřitelného. Já jsem to v pátek sdílel na Facebooku doktora Vajíčka. My se na tomto kanále, a je to ověřitelné, takže není to žádný kec, blížíme 90 milionům zhlédnutí. 90 milionů zhlédnutí, slyšíte správně. Oficiálně kanál doktor Vajíčko byl založen v roce 2016 jako Desperát 84 a byl prakticky neaktivní. Bylo na něm 6-7 videí, víceméně politických a jestli to vidělo 50 lidí, tak to bylo moc. Ten kanál začal být aktivní 20. ledna roku 2022 a to už dneska legendárním videem, kdy jsem připomínal 80 let od toho nechvalně proslulého výročí konference ve Vanze a bylo to to krátké 2-minutové video, za které jsem dostal ban na TikToku. A vlastně přes noc mi potom zrušili bez jakéhokoliv odvolání TikTok a já jsem se vlastně přesunul na

YouTube, protože mi řekla žena, ať to zkusím. No a velká podpora byla hlavně po 24. únoru roku 2022, kdy jsem se zastal 27. února konkrétně rusky hovořících studentů a vyletěl jsem ze všech třech fakult, kde jsem přednášel, přátelé. Byly to tyto tři obory. Bylo to na pedagogické fakultě, to bylo zdravotnictví, náhlé stavy u dětí a připravoval jsem učitele do jejich náročné profese právě v rámci zdravovědy. Takže tam jsem byl x let, tak tam vůbec se mnou nehodlali ani bavit o ničem. Další bylo na ekonomické fakultě, tak tam to bylo trošku snažší, tam mě zkrátka přestali zvát. No a výpověď přímo na tvrdo jsem dostal u bezpečnostního managementu, kde jsem učil bezpečnostní management, ekonomiku u jedné univerzity, dnes už tedy soukromé, takové vyhlasné, nebudu ji tady jmenovat, každému to asi dojde. A tam jsem byl na katedře bezpečnosti pod jedním vysloužilým velmi šikovným panem generálem. A ten zatím samozřejmě nestál, zatím stálo úplně něco jiného. A já jsem se posléze dozvěděl, odkud Vítrvané a odkud na mě přišlo udání a jakého bylo charakteru a tak dále. Protože jsem se zastal nejenom rusky hovořících studentů, protože říkám, že na akademickou půdu tohle vůbec nepatří. Abychom to rozdělovali, jestli někdo mluví nebo nemluví rusky, to, co tenkrát předvedl rektor VŠE, by v každé jiné slušné společnosti bylo na odplivnutí a okamžité vyhození. U nás to udělali jinak, radši vyhodili pana docenta Ševčíka, děkana Národohospodářské fakulty, což už je dneska také legendární. No a v neposlední řadě ten 27. únor jsem se také zastal Jaromíra Nohavici a zveřejnil jsem tady video, kde jsem se ho zastával a říkal jsem, proč nemá vracet žádný řád Puškinův a tak dále. A jak je to nesmyslné, jak je to pokrytecké, zrovna o takových lidí, jako je Hudka, to znamená lemplů, kteří v životě nic nedělali a v cizině žili na dávkách. No a bylo vymalováno. Ale toto video mi přineslo na YouTube prvních 1600 sledujících. To bylo úplně neuvěřitelné, bylo to prakticky přes noc. A bylo to tedy na popud mé manželky Barunky, která mi řekla, Vojtěchu, já si myslím, že to bude zajímat ty lidi, to, co ty říkáš, přednášíš. Moje žena byla přítomna i na jedné z mých přednášek, takže věděla, jak mě lidé mají rádi a nemají a jakým způsobem s nimi komunikuji a co se jim snažím předávat a jak se snažím edukovat. Brainstorming, nikoliv brainwashing, a to, aby lidé měli kritické myšlení, aby přemýšleli, protože to není zdaleka jenom otázka politiky, to je otázka mnoha jiných oborů, kde pokud nebudeme přemýšlet, tak dopadneme blbě. Takže přátelé, já tady jakhle koukám, protože nás tady trápí jeden srnec, nám tady chodí žrát úrodu. A našel si tady tři cesty, my jsme mu dvě z nich zadělali a dneska nás tady právě opět překvapil na té jedné cestě, takže to tady musíme trošku hlídat, protože nám konečně snad začnou dozrávat rajčata. Taky jste mi psali, přátelé, že vám nedozrávají rajčata. A papriky, okurek, která je nejvíc za posledních 8 let. 8 let jsme neměli takovouhle úrodu okurek jako teď, tak jsem za to moc rád. Jinak já natáčím v pátek podvečer, takže věřím, že v neděli bude teplo, protože tohle skutečně to globální oteplování z neděle na pondělí a z pondělí na úterý bylo v Šumavské slatině naměřeno -3,4 a -4 stupně Celsia. Slyšíte správně, přátelé. To je globální oteplování. To, že tam mrzne na chladnou Anu, je úplně normální, jo, ale ta ještě není, za prvé. A za druhé, co je na tom bizár, je to, že to bylo 2 dny po sobě. Bylo to 2 dny po sobě, pak byl jeden den pauza a pak další den bylo -2,1, pokud se nemýlím. Takže vlastně v jeden týden od pondělí do čtvrtka byl 3x naměřeny teploty mínusové mrznoucí vody, takže to opravdu není normální, to, že mi tam teďkon v týdnu po ty jedné zprávy tam někdo psal, že tady mrzne naprosto běžně, tak to opravdu ne, nemrzne tady naprosto běžně, ale samozřejmě to není nic
jako výjimečného, ale výjimečné na tom je, že takto krátkém úseku jsou ty teploty takto hluboce v mínusu, protože to, co bylo naměřeno, byly přízemní mrazíky. Tady byl normálně naměřen mráz 4 stupně pod nulou. No, tak to opravdu v pořádku není. Jestli jste viděli ty záběry, já jsem to myslím také dával na sociální síť Facebook, protože tam se to lépe komunikuje, než zde na YouTube, pokud máte fotografie, tak to asi znáte. Tak tam ti lidé úplně koukali a mysleli si, že to je upravená fotka. Ne, nebyla to upravená fotka. Opravdu tak to tam bylo zmrzlé v těch slatinách. Byla to fotografie přímo ze zprávy Národního parku Šumava. Takže žádný výmysl. No tak to máme to globální oteplování, jak nám tady bylo sděleno, že jsou ty kopule, ne? Tak ty kopule se drží na jihu, teďkon zase má přijít sem, už zase strašíme lidi, musíme strašit, protože přátelé, když budeme vystrašení, tak se budeme lépe ovládat. To je celé, proč tady to dělají. A hlavně, když potom přijdou s tím, že třeba v rodině budete moct mít jenom jedno auto, a to ještě elektrické, tak vy si vlastně řeknete, jo, to je v pohodě, to vám to nevadí, to je kvůli přírodě. Jo? No a ono potom stačí se podívat do Egypta, podívat se jenom pár set metrů mimo resort a člověk žasne. Jo? To znamená, pokud jste někdy na vlastní pěst, si třeba vzali taxíka a měli jste se podívat v Egyptě do nějakého středně velkého města, tak jste asi žasli. Já jsem takhle jeden čas kejsl na 6 hodin v Káhiře a to je jedno z největších měst na světě, z největší aglomerací na světě. Oficiálně tam žije 25 milionů lidí, ale podle mě tam žije tak 40 milionů. Skoro polovina Egypťanů a různých jiných lidí. A byl jsem naprosto šokován a úplně šťastný, když jsem našel někoho, komu jsem dal $5 a on nás tam ochránil a provedl nás tam, protože to bylo neuvěřitelné. Takže člověk najednou zjistí, že je to úplně jinak, než to vypadá na těch fotografiích propagačních letáků různých cestovních kanceláří. A to samé platí i pro menší města, městečka v Egyptě. Tam si z odpadků nic nedělají. Tam se ty odpadky rovnou zahrnují na poušti. Nebo jdou do spaloven, bez nějaký filtrace a tak dále. Tam se s tím absolutně nemažou v Egyptě. Jo, takže o nějaké ekologii nemůže být řeč, proto mně přijde úplně absurdní to, co tady děláme v rámci Green Dealu a zachraňování planety, že máme ta víčka, která nemůžeme oddělit, což si teď v týdnu zkusil i Volodymyr Zelenský a kroutil hlavou, nechápal. No tak to si zvykejte, Volodymyre, chcete jít do Evropské unie, tak to budete muset na Ukrajině zavést. A potom tady máme ta papírová brčka. To jsem opravdu rád, protože to zachrání tu planetu a hlavně ty želvičky. Jo? Já si vždycky představím ty želvičky. A to je přesně ta salámová metoda, o které já tady hovořím 4,5 roku, skoro 5 let. Prostě přidávání těch koleček. Všimněte si, co před 5 lety bylo a co je dnes. A jestli byste si schválně řekli a vsadili na to, že to takto bude. A že si řeknete, to není možný, to se nestane. To ty lidi nikdy nevolí. Já jsem tohle dával na kávě s Vojtěchem v pátek, myslím, nebo ve čtvrtek, kdy jsem vám představoval mladé pirátstvo. A jako nasmáli jsme se u toho, že jo? U té vlády. No ale nesměj se ve chvíli, kdy si uvědomím, že na Slovensku máme partaj, která se jmenuje Progresivné Slovensko a má 20%. 20% má úzkumech. To je šílený. To je naprostá šílenost. Jestli dovolíme, aby se tito lidé, ne na Slovensku, ale v České republice, v Rakousku, kdekoliv dostali k lizu, tak jsme skončili definitivně. To vám jako garantuju, přátelé. A cítím, že něco takového čeká velmi brzy Maďarsko, protože nám je tady vykreslován Péter Maďar jako spasitel, jako člověk, který může chodit po ulici mezi lidmi a objímat se s nimi, tak to nevím, ten pán, co na něj plival, to si na Viktora Orbána nikdo nedovolil za 16 let jeho vlády. To si nikdo nedovolil. Pokud se nemýlím, tak on vládl dohromady se 20 let, ne? Přestávkou. Vládl 98-2002 a pak se vrátil 2010, ne? Takže 8 let nevládl 2 funkční období, jedno vládl a teď vládl 3 funkční období.
budou na něj vzpomínat s láskou ještě. Protože ten Maďar, o kterém se nám tady říká, jaký to je spasitel, tak to není nic jiného, než to je područí Bruselu, přátelé. To je bruselský kašpar, který nemůže jít ven bez ochranky. Kdežto Viktor Orbán teď zveřejnil video, jak letěl na dovolenou. Letěl normálním čárterovým letem, žádný, že by tam měl nějaký VIP salonek a tak dále. A ty lidi ho tam úplně zbožňovali. Toto se nedalo nahrát, jo? Protože oni nemohli vidět, že tam poletí s ním Viktor Orbán. Ani jeden jediný člověk tam proti němu nevystartoval. A já si říkám, protože bych to očekával, že to je docela divný, ne? S tím, co se děje vlastně kolem nás. Že podléháme takzvanému veřejnému mínění, ale že potom ta realita je úplně jiná, úplně diametrálně jiná, než nám je tady vyprávěno. A stačí jenom chodit mezi ty lidi, bavit se s nimi, žít s nima ten život. Bohužel spoustu těch lidí má to nulovité vidění. No a pak se nám tady může stát, že tady budou ty Piráti. Demetra Švili, že bude mít na starosti nějaký vojenství a mezinárodní styk. Tak styk si u ní umím představit, ale i ten mezinárodní možná, ale úplně v jiné míře tedy, jo. Chudák Foltín. Ovšem, to se může stát realitou. Tito lidé chtějí zřídit ministerstvo desinformací. Ne, že by oni pouštěli desinformace, ale chtějí proti ním bojovat, proti těm desinformacím, proti desinformátorům. Takže oni označí, kdo je ten desinformátor. Hoaxer. Fake newser. To bude user spíš, přátelé. To vám jako říkám, to vám garantuju. A to se klidně může stát a za 10 let to, co vám dneska přijde fantaskní, tak za 10 let to bude úplně normální, protože před 5 lety jsme nebyli ochotni akceptovat to, co jsme ochotni akceptovat nyní. A je to opět dáno, jak znovu opakuji, salámovou metodou. A ještě kolečko, a ještě uneseme, a ještě ukrojíme tady. A teď trošku větší kolečko jim naložíme a oni to ještě vydrží, protože jsou to pitomci. A my to ještě vydržíme, protože těmi pitomci opravdu jsme. Tím odpovídám na velice častou otázku, co s tím? Co s tím, Vojtěchu? Mně nevadí, že mi někdo říká Vojtěch, prosím vás, jo, přátelé, teď jsem taky narazil v týdnu na to, že prý dehonestuji Jindru Reichla tím, že ho neoznačuji ve videu pane doktore. Jo. Nezlete se na mě, ale my se na to s Jindrou nepotrpíme a takovýhle starosti já bych tady chtěl mít, jako někteří sledující. Chtěl bych mít takovýhle starosti. Mě tohle to absolutně neuráží, jo? Já se na to nepotrpím. Nebýt tady pitomců, kteří mě dehonestovali v tom roce 2022, tak tady dál byl Desperát 84 a nebyl tady doktor Vajíčko. Jo, takže stačí se podívat trošku do minulosti a člověk to hned to. Já se na to opravdu jako nehraju a nepotrpím se na to. To je úplně jednoduché. A tak, jak znám Jindru těch x let, tak je to to samé v bedě modrém. Takže mě neuráží, když mi někdo říká Vojtěchu. A stejně tak myslím si, že Jindru neuráží, když mi někdo říká Jindru a ne pane doktore Reichle. Tak to jsem jenom tady chtěl, jsem se na to vzpomněl teď, že jsem tam odepisoval na takový zajímavý komentář. Vůbec je zajímavé, jak někteří lidé přemýšlí, jako na čím se jako, na čem jako záleží, jo. Takových pseudověcech, pseudo pozlátku, něco, co má vás jako vyzdvihovat nad ty ostatní. A já říkám, že nás vyzdvihují nad ostatní ty činy, to, co děláme. To, čím se zabýváme, to, jací jsme, to, komu pomůžeme a do koho nekopneme. To nás tvoří. Ale to, jestli mám titul před jménem a 3 za jménem, nebo 4 už, to celkem nikoho jako, nějak jako moc nezajímá. Jo? Proto už jsem také přestal i říkat, co studuji dál a nestuduji, a jak studuji a proč to studuji a tak, protože je to čistě moje věc a je to pro mě. Já to nestuduji pro vás, pro nikoho, já to studuji pro sebe. Takže to pro mě není důležité, ten další titul, který mám. Jo, přátelé, důležité je, jestli jsme lidé. Ani to neznačí nic o inteligenci člověka. Bohužel tedy. Dříve tomu tak aspoň trošku bylo. Když taky se občas našel nějaký blbec, ale dneska jich teda tolik s těma titulama, že jako já úplně žasno. Nebudeme chytřejší tím, že budeme mít více lidí s tituly.
Naopak bychom měli víc pracovat na tom, aby měli bychom, přátelé, více pracovat na tom, abychom měli lidi, kteří budou umět opravovat věci, kteří budou umět stavět, tvořit. A určitě to nevyřešíme tím, že ubereme na matematice. To nevím, jestli jsem vám říkal, ale myslím, že to je dokonce ČVUT nebo VUT. VUT v Brně asi. Bojuje proti vyhazování studentů v prvním a v druhém semestru, jinými slovy v prvním ročníku, tím, že ubírá na matematice, protože ta matematika tam vyřadí třeba až 2/3 těch potenciálních držitelů magisterského studiu inženýr. Diplomu magisterského studia. A prý je potřebujeme, tak budeme snižovat ty nároky. To je špatně. Máme motivovat na děcka. Já teď úplně odbočím. Já jsem teďkon Vojtiškovi vytvořil takový malý gym na takový sportoviště, krytý a zároveň jako odpočinkovou zónu. Trvalo to rok a půl, než se to podařilo, tak zaplať pánu za to a děkuji vám, pane Benda, protože bez vás by to nebylo možné. Opravdu se vyplatilo si na vás počkat ten rok. A s hrůzou jsem zjistil, že poté, co rok chodí na atletiku, každý týden, tak neumí lehset, neumí kliky, neumí přítah, neumí dřep pořádně. To je dost šokující věc. To je první, co by se ty děti měly učit, protože to je otázka motoriky také a koordinace a síly a stavby toho těla. Jo? A tady by to mělo začínat právě. To znamená, jak se říkalo vždycky ve zdravém těle, zdravý duch, tak hlavně, když po někom, po těch dětech pak něco chceme a oni jsou schopní si šlápnout na nohu, jenom když si jdou vyzvednout něco z myčky, tak ta chyba je v nás. Protože se furt snažíme jako dělat pohodlnější ten život. A pro ta děcka, aby to měli čím dál tím víc snažší. Jeden moudrý muž v minulosti řekl: Vojtěchu, já svým dětem občas podrazím nohy. Já jsem si říkal, pane doktore, tak to je teda hustý, jako jo. A on říká, ne, to pochopíte, až budete mít děti a budete vychovávat, tak to pochopíte. Tak to začínám chápat právě. Takže za to děkuji. Ve svém životě potkáte spousty profesionálních učitelů, ale těch učitelů ve smyslu z latiny doctoris, těch životních učitelů, tak těch potkáte jenom pár. A stejně tak těch profesionálních učitelů, kteří jsou těmi doktory v tom pravém slova smyslu, to znamená učiteli, nositeli nějakých hodnot a moudrostí, tak važte si každého z nich, kterého jste kdy potkali. Já jsem to štěstí měl. U mě takhle formovala na střední škole naše třídní učitelka, paní magistra Frčková, a dodnes čerpám z toho, co jsem se od ní naučil. Vynikající češtinářka, frančtinářka. Tak snad se nesrazíte, kluci. Když tam bude nějaký inženýr, který chyběl na té matematice, tak se toho můžeme dočkat taky brzo. Protože se tady spousta lidí myslí, že nás nahradí umělá inteligence. A jedeme na Šumavu. Šumava.
Moravská Strela do Neustalu. Strašně rád jsem, no, to se ani nehodí říkat, vlastně strašně rád je špatně, že? Protože je strašný, nemůžete mít rád, to si odporuje. Velmi rád jsem tudy jezdil s tím vlakem s Barunkou na Šumavu, jsme jezdili hodně, jeden čas opravdu hodně často, několikrát týdně. Na procházky právě z Neustalu a na Stožec jsme chodili a na Třístoličník, Boubín, k jezerům. Tam se dneska někteří pitomci běžně koupou v Ledovcových jezerech. Vůbec nechápu, jestli tam nemůžou koupat. Není jim to pořád jasné. To nikomu přece neuškodí, když se tady svažím. No. Když to udělá za den 1000 lidí, tak ta biodiverzita asi bude trošku trpět, ne, tím, když máme krémy na sobě a parfémy a tak dále. Opět, když se tam vykoupe. Na Plechy. Doufám, že tam také jezdíte, přátelé, že to tam máte rádi. Jsem tam dlouho nebyl, tak se tam musíme podívat i s Vojtíškem. Vojtíška chci jít na přežití taky. Hledáme nějaký vhodný termín. Koupil jsem takový speciální vojenský stan, spacáky vojenský. Takže se taky chystám. Já teď tam jen se cvičení, takže tam teď nemůžem. Protože je potřeba je učit ty děti nejenom zavázat kaníčku, ale rozdělat oheň, najít ten podpal, nějaké ty stopy taky, jak to funguje v lese a tak dále. Je to velice důležité a myslím si, že to bude také brzy potřebné.

Kokotinský a Vyšenský potíček, přátelé. A vy mě pište do komentářů, nakousli jsme mnoho témat a mě zajímá váš názor. Takže se budu těšit, přátelé, mějte se krásně, nezapomeňte dneska archiv doktora Vajíčka v 16.00, uzavřeme trilogii jménem Ukrajina. Mějte se, na viděnou. Krásný den, vážení přátelé, a teď jenom v rychlosti se pověnujeme tomu, co to je Český dům. Vy tady vidíte velmi často transparentní účet regionálního rozvojového fondu 333-88-99-002/550, což je transparentní účet regionálního rozvojového fondu, kde pomáháme znevýhodněným osobám, samoživitelkám, lidem, co se ocitnou v akutní sociální nouzi a tak dále. A protože budeme slavit s Vaškem pětileté výročí, my jsme to zakládali za tvrdého covidismu, tak jsme se rozhodli, že potřebujeme mít nějakou budovu, tak abychom se mohli setkávat, abychom mohli více pomáhat. A na rozdíl od některých neziskovek, které tady nebudu jmenovat, tak když se podíváte do našich výročních zpráv, tak my darujeme 85% a 15% jde na provoz. My to s Vaškem děláme zdarma, nemáme žádné výplaty, nic. Nepotřebujeme, aby nám někdo posílal peníze pro nás na provoz, ale rozhodli jsme se, že také by fond měl něco vlastnit, abychom nemuseli platit nájem, protože ty nájmy jdou pořád nahoru a abychom se mohli setkávat. Tak proto je tady nahoře vždycky to číslo. Pokud nechcete být vidět, tak to číslo je 333-88-99-010/550, což je ze zákona povinný provozní účet a mnozí lidé nechtějí být vidět, takže my to samozřejmě respektujeme a chceme vám za to s Vaškem moc poděkovat, protože když se podíváte na transparentní účet, tak se opravdu daří pomáhat lidem. Takže děkuji vám, přátelé, kdo budete chtít, můžete přispět. My potom chceme udělat takovou desku, kde budou ti největší přispěvovatelé vytesáni do kamene. Děkujeme, nashledanou.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní nedělní speciál s Michalem Svatošem, který počase opět u nás. Ahoj Míšo, díky, že jsi přišel.
1: Zdravím všechny diváky, tak vezmeme to rychle. Připravili jsme pro vás nový mapy, nový fotografie, protože Ukrajina se hroutí. Ukrajina se hroutí a budou tam velké nepokoje podle všeho a Rusové mají nový velký plán. Takže dneska rozebereme tady to z toho ruského pohledu a potom u Hájka, tam mám special věci od generála Deptuly amerického a my se budeme věnovat z toho pohledu strategického sporu USA kontra Rusko, Irán a podobně. Takže všechny věci potom najdete na našem webovém kanále, na našem webovém portále michalopetr.com, protože to, ty odkazy tady do toho nejsme schopni vkládat, takže tam si to můžete zkontrolovat, je spoustu zajímavostí. Takže, protože tady budou dneska fotografie, tak já upřesním, že na Ukrajině se hroutí vláda, protože lid už povstává proti Zelenskému, proti celému tomu. A je to důsledek strategie generála Gerasimova. A my si vysvětlíme celou tu strategii na začátku a na konci potom ukážeme nejnovější ukrajinské generály, co je to zač, to nejsou velmi příjemní lidé. Takže já bych poprosil první fotografii, a to bych potřeboval fotografii generála von Falkenhayna.
0: Tak, jdeme na ní. Pan generál už je tady s námi.
1: Takže, tadyhle na úvod nemůžeme začít jinak než se slavným císařským německým generálem von Falkenhayn. Ten Falkenhayn vymyslel v roce 1915 před Vánoci strategii, kterým se v němčině odborně říká Materialschlacht. Jinak je to válka opotřebovávací, v češtině se tomu říká opotřebovávací válka. A zkrátka řečeno, jejím principem je postřílet, zničit tolik nepřátelských vojáků, až se celý režim nepřátelský zhroutí. On to praktikoval u Verdenu, ale nepovedlo se mu to, ačkoliv francouzská armáda už toho měla dost, už se bouřila, už byl na hranici toho, že by tu Francii vyřadil z boju. Ovšem do toho zasáhli Angličani. On přímo v tom svém textu říkal, že musí vyrazit meč, který Anglie proti Německu třímá. Tedy vyrazit Francii z války, zničit ji. Tahle opotřebovávací strategie je velmi zajímavá a von Falkenhayn se jenom nespočítal, že ji nebude moct vést, protože nakonec nebude mít tolik vojáků, aby tu Francii udolal, protože se Angličani, kteří moc nebojovali, se pustili do něj, aby tu Francii zachránili a samozřejmě hlavně Rusové na východě zautočili. Takže Falkenhayn byl potom na konci roku 2006, v létě roku 2016 odvolán z funkce šéfa velkého německého generálního štábu. Dokonce ten štáb byl potom změněn na velitelství armády. Takže on je posledním náčelníkem velkého německého císařského generálního štábu, což bylo monstrum. Proč o tom hovoříme? Totiž bych poprosil fotografii Gerasimova. Budeš, jsi tam. Tak, Valery Gerasimov, no to se zrovna to fotografuje, a už se tam, to tam. Takže Valery Gerasimov je zvláštním generálem, protože on má od mládí, ještě když byl mladým důstojníkem, tak mu říkali historik nebo knihomol. Jeho současníci to na generály nedotáhli, on neustále studoval. Volný čas generála Gerasimova spočíval v tom, že studoval války. V archivech studoval bitvy, plány, všechno. Je to tedy velmi vzdělaný muž, zároveň se vyptával všech ještě tehdy žijících ruských generálů, jak se takovýto války vedou. Takže Gerasimov zcela určitě zná válnoční memorandum generála von Falkenhayna, který napsal před Vánocemi 1915 německému císaři, celý ten jeho plán té bitvy a tu bitvu vede. Vede ji od začátku, to měl takhle připravený a celým jeho systémem je postřílet víc vojáků, než Ukrajina snese, aby se Ukrajina zhroutila, aby se lidé zbouřili proti mobilizaci a přestali chtít bojovat. To je materiálen šlacht v Gerasimově pojetí. Samozřejmě Gerasimov má na to z hlediska populace 7x víc vojáků, to je dáno tím, že řada Ukrajinců utekla, navíc Ukrajinci jsou starší než Rusové. Tyhle ty počty dělají hodně a Gerasimov má tolik vojáků, že si tuhle materiálen šlacht může dovolit. Samozřejmě může ještě, má více zbraní a lepší zbraně, takže může, a lepší drony hlavně, tedy když v poslední době už se to trochu srovnává v těch dronech, ale stále ještě má převahu, takže může Ukrajincům dávat přesně takové ztráty, které potřebuje. No a pokud se podíváme na Gerasimova, bychom ho přirovnali k nějakému významnému ruskému nebo sovětskému generálovi, tedy sovětským generálům, tak on vede válku, jakou vedl generál Šapošníkov. To je poměrně málo známá osoba mezi českými lidmi. Nicméně když Žukov zkrachoval jako náčelník generálního štábu, v 41. po útoku Němců po plánu Barbarossa, tak tam nasadil Stalin zpátky císařského vysokého důstojníka generála Šapošníkova. On dokonce ani nebyl ve straně ještě tou dobu snad. No a ten Šapošníkov vyhrál celou tu kampaň v roce 41. On to byl velký flegmatik a prostě neustále mobilizoval, přesouval vojáky tak, aby početní převaha a zima a strádání Rusy, tedy Němce, nakonec porazili. V podstatě Stalin se vždycky ptal, jestli má evakuovat Moskvu, v tom 41. Šťapošníkov se vždycky jak pousmál, říkal, ne, přijdou vojáci přesně tehdy a tehdy tam a tam a tam a tam. A z celý tě ruský sovětský říše se to tam ten správný okamžik, jak ten Šapošníkov naplánoval všechny ty divize, se tam ve správných časech objevili a nakonec ty Němce pod Moskvou porazili. Takže to je velké vítězství generála Šapošníkova. Šapošníkov potom, ale on byl nemocný, tak potom umřel ještě za války. Tak tady ho vidíte, maršála Šapošníkova. Velký sovětský vojevůdce a ruský vojevůdce. No a teď bych tam poprosil syrského, generála syrského, toho soupeře, hlavního soupeře, generála Gerasimova. Tak čeká. Tak tohle to je generál syrský. Pokud má Gerasimov přezdívku historik, tedy, tak syrský má přezdívku řezník. Syrský je, pokud zase budeme přirovnávat, tak syrského lze přirovnat pouze k Žukovovi, anebo k Scharnerovi. Je to velice zajímavé, s tímhle s tím můžeme proti němu teď je velké spory na Ukrajině. Takže já bych, a chtějí ho vyměnit. Dostaneme se k tomu, kdo ho má vyměnit, i proč ho má vyměnit, ale já bych poprosil nejprve ty fotografie těch demonstrací. No, to je důležité. Takže tadyhle vidíte fotografie. Já bych mi tam hnedko je další, ono, povšimněte si všichni, to jsou mladí lidé, je to z Kyjeva, ze Záporoží, po celé Ukrajině tito mladí lidé už 5 dní demonstrují. Tak a chtějí odvolat řezníka syrského. Chtějí odvolat řezníka syrského, já bych tam poprosil tu mapu, zítra mají být ty největší demonstrace, tak je tam takový seznam těch demonstrací, tak bych ho tam poprosil dát. Byste viděli, že ve všech ukrajinských městech to není nic malého, to je velké a mobilizuje se k tomu a účastní se toho i nejrůznější generálové. Takže tady vidíte časy, kdy zítra mají být na Ukrajině tyhle ty velké demonstrace, takže prakticky v každém velkém městě. Ti demonstranti chtějí odvolat Střelského, protože je řezník. Oni chtějí toho ministra obrany Fedorova, protože ten jim slíbil, že budou vést válku chytře pomocí dronů a už nebudou muset umírat na frontě. Když to ten Syrský, ale stejně i z Londýna jim to tvrdí založený, že musí mobilizovat a umírat na frontě. A to se těm mladým nechce. A to je důsledek toho, že takhle najednou se pustili do toho nenáviděného generála Syrského, celá ta mladá generace. To jsou lidé, kteří bojují o svůj život, protože pokud Syrský zůstane, tak budou zmobilizovaní. Syrský musí zmobilizovat, jemu totiž nic jiného nezbývá. To je princip. No a princip celého tohohle z toho okamžiku je, kdybych poprosil mapu, to je důležité vysvětlovat na mapách, co má Gerasimov v plánu. Takže, tadyhle vidíte mapu, která je velmi zvláštní, abyste pochopili, co má plánu. První si povšimněte těch značek, to jsou údery na železnice jenom za posledních pár dní. A jak vidíte, klasicky je to v tom červeném oblasti Červeného kruhu, to je v podstatě Charkovsko a Donbasko, ale zároveň je to v oblasti zelené i žluté. A teď já vám vysvětlím celý ten princip Gerasimova plánu. Totiž ukrajinská a ruská armáda, které proti sobě bojují na Ukrajině, jsou zhruba stejně velké. Mají 700 tisíc mužů. Ty si můžeme rozdělit ty jednotky na 10 celků 70 tisících. To je jenom taková pomůcka, jenom abyste tomu rozuměli. A teď, když se podíváte na rozložení té ukrajinské armády, tak zjistíte, že v Černém Pentagonu, to je jenom hypotetická oblast. To jsem tam umístil. To je jedna jednotka, 70 tisíc vojáků, kteří se zabývají střežením všech vládních budov, týl, logistiky. Je to takový ten strategický sled hlavního velení. To je jednotka, se kterou nemůžete manipulovat. Ona je všude po celém území, všechno dělá, nedá se prakticky stáhnout zpět. Tak, druhá jednotka je v tom bílé, v té bílé elipse. To je celá jižní Ukrajina, prosím vás, až ke Kyjevu to doslova zasahuje. A tam je jedna jednotka, tady v podstatě střeží, zařizuje tam trasy, cvičí. To je prostě jednotka, se kterou opět nemůžete hnout. Samozřejmě ještě Kyjev je trošičku symbolicky jižní Dněpr, aby ho nepřekročili. Teď máte tam žlutou a zelenou elipsu, nebo takové kolečko, a to jsou další dvě jednotky. V každé této oblasti je jedna. Ano, a ty kryjí proti Bělorusku, to Syrskému nezbývá nic jiného, než je tam mít, protože Bělorusko, přes Bělorusko by mohli udeřit, tak tam musí být. Na tom zeleném, to je ta severní Ukrajina, tam se krom sum nebojuje, tak tam je jedna, ta kryje proti útokům z Ruska, proti té červené šipce. Tak, ty tam máte bledě modrý Pentagon uprostřed, někde u města Poltava. Tak, a u této Poltavy se podíváte, to je další jedna jednotka. A to je centrální záloha Syrského. A teď se podíváte na tu červenou oblast, to je ta oblast bojů mezi Charkovem až od Charkova až k Záporoží na tom Donbasu. A tam je 5 ukrajinských jednotek, čili dohromady je jich 10, ale jenom 5 jich vlastně bojuje. A ta modrá jednotka slouží k tomu jako taková Žukovova elitní jednotka. Rezerva, která vždycky, když Rusové někdy začnou útočit nebo postupovat, tak se na ně vrhne. Je to taková centrální záloha. To je jediná, takže Ukrajinci, jak vidíte, mají 10 jednotek, ale z toho jenom 5 jich mají v podstatě na Donbase u Charkova a jednu mají v záloze, mají tedy 6 jednotek. A ty 4 zbývající v té bílé, zelené a žluté elipse a v tom Černém Pentagonu, ty nemůžou použít, ty prostě jsou tam, ty tam být musí. A Rusové to mají poněkud jinak. Já jsem koukal, že mi tady vypadla část mapy. z nějakého divného důvodu, protože tak ruská armáda je soustředěna. Jedna ruská jednotka, je to stejně velký, ne, je to s předchozíma, to mi tam dej. Jedna ruská jednotka je v tom zeleném, to je jedna. Ano, druhá ruská jednotka je mimo mapu, vedle, vpravo od toho červeného, a to je v podstatě záloha, centrální záloha, něco jak ten černý. A zbytek jednotek je, ruských je v tom je v té červené oblasti a na Krymu. Čili je jich tam 8, ale Rusové je nepoužívají tak, že by je měli všechny na tom, ale mají 3 v záloze a 5 vepředu. Čili v podstatě na té Ukrajině mají, na té jižní Ukrajině mají dvojnásobnou převahu, ale vojáky častěji střídají, aby nebyli tak vyčerpaní jako ukrajinští. A no, teď už tam máme tu centrální zálohu. Ale zkrátka řečeno, na té Ukrajině, kde se bojuje, na té části v té červené oblasti, tam mají Rusové jenom převahu něco kolem 2:1. To je v podstatě, a ani ji nemají, ani ji nemají, ani nepoužívají. Ale teďko si musíte představit, že existují dva předpoklady, co se teďko stane. Vidíte tam červenou šipku, která míří z Bryanské oblasti a z Kurské oblasti směrem na Kyjev. Tak to je první plán. Totiž Gerasimov, krom těch 700 tisíc mužů, má ještě 300 tisíc v záloze v Rusku. A ty může okamžitě vrhnout tímto směrem. A teď si představte, když to udělá, tak v zelené oblasti bude jedna jednotka ukrajinská a 4 jednotky ruské. Čili tam budou mít Rusové poměr 4:1 a generál Sirský má jednu jedinou možnost. Stáhnout ten Pentagon modrý, bledě modrý z Donbasu a vrhnout ho do toho zeleného prostoru, aby to vyrovnal na převahu 2:1, což by mu mohlo dovolit vést zdržující boje. Ovšem v tom okamžiku Gerasimov využije svý zálohy, který má dole připravený na jihu v tom červeném pentagonu a dosáhne v celé oblasti bojů převahu 2:1. Na celém tomto východním Dněpru bude převaha 2:1 a ta na takhle velkém prostoru umožňuje soustředit vojáky do jednoho směru a tam velmi rychle zaútočit. Ale to není všechno. Očekává se, že Rusové provedou mobilizaci. Podle odhadů západních rozvědek Rusové mohou zmobilizovat 500 000 mužů. Velmi rychle. A z toho okamžitě můžou 200 tisíc jich poslat na frontu. A teď si představte, že 500 tisíc mužů, to je dalších 7 jednotek. Čili v tom, pokud půjdou tím zeleným prostorem, tak tam nebude převaha 4:1 anebo 4:2, když tam přesune ten modrý pentagon, ale bude tam převaha 11:2. Převaha 5:1, to je likvidační. Zároveň, a to si myslím, že Rusové udělají, tímhle s tím by se dostali ke Kyjevu. Přesto je to dlouhá, dá to problémy a celku to neřeší válku. Ovšem, namaloval jsem tam zelenou a bílou šipku. Tyhle jednotky se mohou také přesunout do Běloruska, to je velmi rychle, Rusové to zvládají velmi rychle. A odtam tak můžou útočit na Kyjev, to je ta bílá šipka, anebo zelená šipka na Lvov. Když budou útočit na Lvov, tak odříznou Ukrajinu od zásobování z Polska. Tím pádem bude velký problém se zásobováním Ukrajiny, protože teď už přiznávají i Ukrajinci, Rusové jim zbourali přístav, přes Oděsu už takřka nelze nic zásobovat, ani přes ten jich. A přes Rumunsko nejsou na to nemá vybudovaný logistický systémy v Rumunsku. Ještě ona je tam buduje, ale ještě je tam nemá. Takže polská logistika by byla v prdeli, ale přes Slovensko toho nelze moc stáhnout, tam to je velmi logisticky slabé. No a když si představíte, že těch 7 jednotek přijde do toho zeleného, tak je tam převaha 8:1. A celý systém se zhroutí. ta syrského obrana se zhroutí. Ona byla zatím založená na tom, že v poměru měl převahu něco, měli Rusové převahu s bídou 2:1 na tom bojišti hlavně. Takhle si Rusové mohou vytvořit v tom žlutém nebo zeleném kolečku převahu 8:1 nebo 4:1. To je obrovská převaha. Samozřejmě

Mladí Ukrajinci odmítají syrského, chtějí se ho zbavit a chtějí tam dostat jiné lidi. Jiné generály, kteří jim slibují, že nebudou muset umírat na frontě. To je přesně okamžik, ke kterému generál Gerasimov směřoval. Já už jsem to říkal několikrát, Gerasimov neútočil na Kyjev proto, aby Kyjev ovládnul v roce 2022. On útočil proto, aby ukrajinská armáda se stáhla ze všech směrů ke Kyjevu a aby měsíc, dva bojovala u Kyjeva s ruskýma předsunutýma oddělama, zatímco Rusové ovládnou ten krymský pozemní most, to znamená to spojení, pozemní spojení, dobijou Mariupol a všechno a připravili tu Doněckou frontu. A jakmile tu Doněckou frontu připravili, no tak počítali s tím, že Ukrajinci tenkrát měli převahu 3:1, milion Ukrajinců proti 300 tisícům Rusům. Takže se stáhli, to bylo to konec roku 2022. A Gerasimov se stáhnul, doplnil mobilizací vojáky trošku a stáhnul se na relativně úzkou frontu, tedy to, no a na ní vytrvalé čtyři roky války a hubí, doslova, to, tady nelze použít jiný termín, než hubí Ukrajince, aby dosáhnul toho stavu, kterého teďko dosáhnul, že Ukrajinci už nebudou chtít bojovat. Ten syrský je velice zajímavý generál, protože právě on proti tomu vynalezl jedinou taktiku, a to znamená, že běžná ukrajinská armáda drží frontu poměrně udatně, ale nemoc. A jakmile Rusové někde zaútočí, provalí, tak on vyšle své elitní jednotky z toho svého bledě modrého Pentagonu, takzvaně, oni jsou, ono to je jenom tak namalovaný na mapě, oni jsou kolikrát kde všude jinde, ale vyšle a ty jednotky se pustí do zuřivých bojů. Jenže kvůli těmhle s těmi jednotkám má problém, protože aby ty jednotky fungovaly, tak musely být vytvořeny velmi zvláštním způsobem. Takže já bych tam potřeboval teď fotografie generála, takového jednoho vojáka, civilistu. Je tam takový civilista v tom. Zavalov se jmenuje, Zavalov. Tak, tohle to je, byl teda vojín Zavalov. Ten vojín Zavalov byl zastřelen zločincem ukrajinským, který byl zmobilizován do elitních ukrajinských jednotek Skála, který osobně řídí syrský. Byl zmobilizován násilím, přestože byl nemocný. A protože byl nemocný, tak ho zastřelili českým samopalem Bern, zločinec, který byl odveden do armády, do toho pluku Skála. Ten pluk Skále, já bych poprosil, tam mám tam fotku syrského, jak tam vyznamenává vojáky Skály, tak bych tam poprosil tu fotografii, abyste viděli. Tak, tohle to vlevo je syrský a vpravo vyznamenává vojáky veterána Skály, toho elitního pluku, těch elitních jednotek. Ta Skála je jenom jedna z těch elitních jednotek. Se dostaneme k tomu, jak je syrský skládá, k čemu je používá teprve. Dává jim vyznamenání, on je osobně řídí, to jsou jeho osobní jednotky, kvůli tomu ho nesnášejí. Tihle ti veteráni, to je jeden z těch veteránů té Skály. Ty jednotky té Skály, oni bojovali u Pokrovska, u Kupianska, u Charkova, bojovali proti skupině Východ na Záporoží a vždycky provádějí velmi sebevražedné zuřivé akce. Ano, i v tom Pokrovsku všude. Teďko se ukazovali zase, že pronikli do Konstantinovky. Jsou to prostě doslova sebevražedné jednotky. A ty sebevražedné jednotky jsou tvořeny ze dvou skupin lidí. Velmi tvrdých velitelů, velmi tvrdých nacionalisticky, nacisticky, kolikrát na Ukrajině, banderovsky laděných veteránů. Z velké části jsou to i zločinci.

0: v této, v tomto pluku Skála, kteří jsou jako veteráni a výcvik. No a potom jsou tam ti obyčejní vojáci, kteří chytají na Ukrajině ti Zelenského mobilizační komisaři a bez ohledu na jejich zdravotní stav, protože to není důležité, protože to jednotku je předhazují těmto generálům. Teď tam mám záběry takových takový medicínský záběr, tak bych poprosil ty medicínský záběry ukázat.
1: Tohle je to ono, ty ruce?
0: Jo, ty ruce, jo, jo.
1: Vidíš je?
0: Já už je vidím. Podívejte se, takhle, to jsou některé záběry z toho z té Skály, co jsou oficiálním výsledkem, protože ten pluk Skála pozabíjel jenom letos 26 rekrutů. Oni je bijou ocelovýma trubkama, nedávají jim pít, střílejí je, mučejí je. A třeba 1,5 dne až 2 dny je honěj při tom výcviku na dlouhých pochodech úplně a přitom jim nedají napít. A neustále je mlátí a řežou za cokoliv. Tihle ti zločinci, ti veteráni, kteří je cvičí. Výsledkem je, že ten voják, který je do té Skály odveden, jako, víte, když 26 vojáků zemře jenom takhle, nebo je zastřeleno, oni je střílejí i. Při výsviku, jak to má jediný cíl, toho vojáka během toho měsíce zdeptat tak, že se začne bát svých vlastních instruktorů víc než Rusů. A potom je schopen, raději umře na frontě v těch sebevražedných akcích, než aby se znova vrátil do tohohle z toho pekla, tohohle výcvikového tábora, kde je řežou, třískají a mlátí. Oni dokonce jdou tak daleko, že když některé vojáky tam osvobodila ombudsmanka, protože byli zmobilizovaní neoprávněně nebo si stěžovali, tak oni je dokonce najdou v civilu a tam je zabijou nebo seřežou, prostě je potrestají. Teď bych poprosil tam generála Drapatie, jsem ti tam někde asi hodil, Drapa by to mělo být, máš ho tam? Měl by tam být Drapa.
1: V klidu mluv, najdu ho, jo? Kdyby ho měl vygooglit, tak.
0: Generál Drapatý Michajlo. A je to velmi zajímavé, protože proti generálu Syrskému vystoupil generál Michajlo Drapatý. To je takový, přitom ten Michajlo Drapatý velel v Pokrovsku, velel u Charkova a on prakticky byl Zelenský, Syrský je ten generál, náčelník generálního štábu, který mu tuhle speciální jednotku posílá, tu Skálu. A Drapatý tomu velí, těm sebevražedným útokům. Ten Drapatý je stejný jako ten odvolaný minister obrany Fedorov. On se neustále na internetu vychloubá. On se vychloubal v roce 25, jak těm Rusům ukáže, jak je zničí. Ještě společně se vychloubal s generálem Broudy Maďarem, to je šéf dronu. Vychloubali se v lednu, loni, v únoru, v březnu a v dubnu bylo po nich ticho a všichni byli rozprášeni, vyhnaní a zničení. Takže ten Michajlo Drapatý, tak tu fotografii asi se nám nepodařilo zatím dát, tak já ji potom ukážu, nebo ji najdete na mých webových stránkách. Tak ten vede jednu část té spoury proti tomu Syrskému, už ho nechce. Já bych tam poprosil, jsi tam?
1: Jo, jo, máme tam toho Drapatýho, jo, já jsem ho našel.
0: Tak měl tam hoď. Takže tohle je Michajlo Drapatý. Ten osobně bojuje jako hlavní muž proti tomu Syrskému. Chce, aby byl odvolaný s Hanatovem. Přitom on je ten výkonný prvek těch útoků, těch elitních jednotek, té Skály a toho všeho. On dostal strašný výprasky u Volčanska. To je ten generál, který poslal tyhle ty vojáky na smrt do Volčanska, kde je ruský, ježiš, jak on se jmenuje. No to je jedno. Ruský generál nedávno šel do důchodu, tak ten je tam prostě, ten je srovnal se zemí s celým městem. On je tam furt hnal, umírá, teda paty. To sami prováděl u Pokrovska, to sami prováděl kdekoliv. Čili tady proti němu vystupuje, proti syrskému vystupuje tedy člověk, který vykonává tyhle jeho sebevražedné útoky. On zároveň je mediálně známý, neustále se vychloubá. Ale já bych tam poprosil ještě další, protože teď jsme měli tu skálu, tak ještě tam mám další generály připravený. Takže já bych tam poprosil Stanislava Lučanova a ještě bych tam měl mít Sergeje Filimonova. O co jsem ti poslal. To je opravdu velice zajímavé. Tak tohle je Sergej Filimonov. Ten je poměrně, byl dneska potrestán. To je velitel elitního praporu vlků da Vinci. To nejsou klasičtí vojáci, to jsou operátoři dronů. Jenže ti operátoři dronů se chovají už úplně stejně jako ti válečníci z té skály nebo z toho všeho ostatního. Oni se takhle ukrajinské jednotky elitní nacionalistické chovají. A on byl potrestán, protože ve městě Šachtorsk, nebo Šachtarsk, to je na půl cesty mezi Dněpropetrovskem a Pokrovskem k té frontě, tak tam vojáci, operátoři dronů, vpadli do nějakého prodejny potravin, tam chytili muže, zmlátili ho do bezvědomí a odvezli si ho jako trofej. Jo? Podívejte se, když elitní jednotka operátorů dronů se chová k vlastnímu ukrajinskému obyvatelstvu způsobem, takže přepadá civilisty, loupí v krámech a odváží si trofeje, zbyté do bezvědomí, tak jako vidíte, že v té ukrajinské armádě tam je obrovský problém. Měli jsme tu skálu, ten pluk skála, který prostě vyslovně metodicky tyhle vojáky, jako byl ten Zavalov, ničí, jak jste viděli. No a teď jste, a jsou za to vyznamenáni, tady se protestuje. No a viděli jste teďko toho elitního Filimonova, z toho elitních, to je mediálně nejznámější ukrajinská jednotka, osobně řízená tím generálem Robertem Maďarem Braudy, to jsou jeho. A tohle je ještě větší týpek. To je velitel 155, který bývalý velitel 155. brigády ukrajinské, Lučanov, Stanislav Lučanov, generál. A ten dokonce už nechával na Ukrajině lidi unášet a vraždit, když se mu nelíbili. Normálně na ně posílal svý hrdlo, že si 10, 20 lidí. No a samozřejmě, kde byl tenhle ten činný jako zástupce velitele, než se stal v březnu letošního roku velitelem brigády 155. Mimochodem, to je ta slavná brigáda, která kdysi utekla před rokem, rokem a půl, se rozprchla, tak tenhle ten tam měl udělat pořádek, tak pořádek dělal tak, že vraždil lidi na Ukrajině. Jo. No a teď se podíváte zpátky na ty demonstrace těch mladých Ukrajinců proti té válce a vidíte, že tenhle ten syrského způsob války, ve kterým prostě on žene vojáky na smrt, stejně jako Žukov, on to má vojenský smysl, ano. To velice tvrdé, ale zatímco sovětská populace to vydržela, když bojovala proti nacistům, protože bojovala o svoji existenci, tenhle ten tvrdý způsob velení, tak tihle ti mladí Ukrajinci odmítají tenhle ten způsob syrského. On je dán tím, že syrský má mnohem méně vojáků, zbraní. Teďko měl Zelenský dneska velkou konferenci s ukrajinskýma generálama, kdo by chtěl místo syrského být. Oni jsou rozpůlený, tak půl by chtěla, aby tam syrský zůstal, protože nikdo to neumí. No to není tak úplně jednoduché řídit celou frontu 1200 kilometrů a ještě se to roztahne na 2000 kilometrů. A ta druhá, to jsou ti mediálnější generálové, ty by se chtěli proslavit, ale bez této tvrdé válečné metody to nepůjde a Ukrajinci to už odmítají. No a jsme na začátku přesně u toho, co chtěl ten generál von Falkenhayn. Donutit národ, aby se zbouřil, aby začaly nepokoje, aby se přerušila mobilizace. On chtěl zastavit mobilizaci ve Francii. A podívejte se, Gerasimov dosahuje tohoto výsledku. Samozřejmě Gerasimov má mnohem více zbraní, munice, lidí, všeho ostatního, ale to neznamená, že se to nespočítal správně. Víte, řada z mástemi vrstevníci, tak znáte Zbigněva Břežinsky, to byl velký americký jestřáb. Mimochodem budeme potom hovořit u Hájka o generálu Deptulovi, který chce být také velkým americkým jestřábem, tím novým. Jeho názor. Ale vrátíme se k tomu Břežinskému. A Břežinský říkal, že Ukrajina nemůže nikdy být pozvána do NATO, stát se členem NATO, protože to vyvolá válku s Ruskem a Rusko je tak velké proti Ukrajině, že Ukrajinu slupne, zničí. A jediný způsob, jak Břežinský uvažoval, že Ukrajina se nestane Ruskem, nezmizí a nestane se Ruskem, je A to byl velký nepřítel Rusů zase, ale vymyslel to tak, že Ukrajinci ad jedna nesmějí mít žádné zbraně, které by Rusko ohrožovaly útoky na jeho vlastní území, protože jakmile je budou mít, tak je Rusové nemilosrdně zlikvidují. A místo toho musí mít národ, který má spoustu zbraní na vedení partizánské války, tak, aby Rusové vždycky, když si řeknou, a ty Ukrajince už sežereme, jim tam řekli ti generálové a analytici, ono to nejde, oni jsou ve městech, jsou ozbrojení, bude tam velká partizánská válka, tu partizánskou válku, to je špatný, to prvé. A zároveň, aby ekonomové řekli, no ale když bude, nemůžeme válčit s Ukrajinou, protože Ukrajina s námi obchoduje. A Evropa s námi obchoduje. Je to pro nás výhodné. Čili on si to představoval tak, že Ukrajina nebude v NATO, nebude v Evropské unii a bude napůl obchodovat s Ruskem a s Evropou. A Evropa musí obchodovat s Ruskem tak, aby to pro Rusko bylo výhodné, takže musí brát ruské suroviny. A to byl, tomu se říkalo Břežinského doktrína. On je vyhlásil v roce 2014. To je velmi zajímavý termín. V té době tedy to přesně pochopil. No a tuhle ta Břežinského doktrína měla zachránit Ukrajinu. Místo toho je tady, ani to není doktrína, to je nějaký plky Starma nebo Ursula von der Leyen, těch bláznů, včetně českého Petra Pavla. A ti si mysleli, že to Rusko nějak udach mají. A zároveň si mysleli, že to Rusko udach mají raketovým útokama. No všem to tak není. Rusko je daleko, daleko od jakéhokoliv zhroucení. Navíc, jakmile by se Rusko začalo hroutit, tak to smaže jadernými údery. Čili vidíte, že ta válka, víte, vést válku, my jsme na vojenské akademii politické, vždycky jsme se ptali, proč se ten předmět jmenuje Dějiny válek a válečného umění. Až jako mladé absolventy gymnázia, velice civilní gymnázium, velice udivovalo, že se učíme válečné umění. Já říkám, že vlastně to je jedno z nejvyšších umění. A to není sovětský termín, to byl termín už německý, francouzský. Takže stát potřebuje, každá profese má své tajes. A kdo to zná, tak to zná. No a Gerasimov zvolil velmi složitou cestu vyčerpávající materiálové bitvy. A teď se ukáže, Falkenhaymovi to nevyšlo z jednoduchého důvodu v tom roce 2015 proti Francii, protože on měl Francouzů tenka bylo asi 40 milionů a Němců bylo asi 68 milionů. Takže měli Němci převahu proti Francouzům, takže mohli, navíc ještě měli německá pěchota byla výkonnější, oni měli lepší děla, takže v té bitvě měli nižší ztráty, ačkoliv útočili. Ale ne příliš rozdílně nižší ztráty. No ale ten Falkenhayn zapomněl, že jak na tu ofensivu, takovou tu zničující bitvu, oni se jí nemohli Francouzi vyhnout. Oni museli ten Verdun bránit, protože to bylo strategické místo. Takže museli tu bitvu přijmout. No a ten Falkenhayn si nespočítal, jak se zachovají Rusové, jak se zachovají Francouzi. To znamená, že se zpožděním několika týdnů až měsíců přišli Francouzům na pomoc, takže začali útočit, provádět stejné materiální bitvy, útoky proti Němcům, na svých frontách. Čili Angličani útočili v Belgii a v severní Francii, kde měli tu svoji frontu, a Rusové útočili na Německo, na východní frontě. A tím pádem Falkenhayn musel. V tom klíčovém okamžiku, kdy se francouzská armáda už hroutila, už tam byly spoury, už se nechtělo, tak musel přesměrovat zálohy místo do bitvy o Verdun do těch ostatních bitev. A teď Gerasimov tenhle problém nemá. On má zálohy připravené a právě na tenhle okamžik čeká. To je ten okamžik, kdy ten národ ztratí schopnost bojovat, kdy už nechce bojovat ani partizánsky, kdy už do té genetiky, víte, to se do té genetiky vypálí takový ten poznatek všem obyčejným lidem, že zdorovat Rusům rovná se rozsudek smrti a oni potom přijmou tu okupaci nebo to osvobození. To záleží na tom konkrétním postavu. Čili tím se vyhnete té břežinského doktríně, toho partizánského boje, tím, že vystřílíte ty nacionalisty. A ukazuje se, že už prostě Gerasimov na té frontě ty ukrajinský nacionalisty vystřílel. Už nejsou, už se tam demonstruje. No a teď je ta otázka druhá, jestli teda se Západu s Ukrajinou podaří Rusko od dokončení této Gerasimovy strategie obsazení Ukrajiny, ho odradit těmito hloubkovými údery. Zatím to vypadá tak, že pokud Ukrajinci zautočí, tak sice jsou to velké požáry, ono to vypadá krásně na těch fotografiích, ale nemá to zatím to. Zatím Rusové ani jenom trošku omezili spotřebu benzínu, nafty, vytvořili něco jako lehký přídělový systém, ve kterém dostanou přednostně zemědělci a podobně. Když to na Ukrajině je to hotovo, tam už jako oni Rusové jim zničili oděský přístav, takže zemědělství na Ukrajině zkrachuje, železářství, výroba oceli už zkrachovala, protože to nezařídil Gerasimov. Já jsem se 2 roky divil, proč nevypalujou ruské rakety výrobu železa a oceli na Ukrajině, a teď mi to došlo, protože Rusové v té době už věděli, že ruská rozvědka pracuje, že Evropa zničí, jedním podpisem zničí Ursula von der Leyen ukrajinský hutnictví. To je, pro Ukrajinu je to 25% příjmu. Takže to už není, protože na to napálila Ursula takový daně, že už to můžou zavřít. Ale zároveň oni vyváželi asi jenom 60% do Evropy, ale zbytek uvozili po zbytku světa, taky si něco přivydělali, ale bez toho evropského trhu se už ukrajinské ocel nemá šanci. Ale vidíte, to je ten klasický, proč se na té Ukrajině bojuje, naproto, aby německé hutě přežily a londýnské a anglické, ty už to tam zachránilo státem. Jo? No a to jste u toho výsledku, tak já myslím, že už mluvím 50. Tak teď bude ten zlom té ukrajinské války přichází. Buď Rusové klasicky zmobilizují, možná ani nebudou muset úplně, a zaútočí tak, jak jsem to tam namaloval. Na tu jižní Ukrajinu by se útočilo dost špatně přes ten Dněpr. Z toho severu tam, víte, tam jsou takové, já jsem to ukazoval na několika mapách, ale v Brjanské oblasti, hoď mi tam ještě tu mapu s těma kolečkama, ještě tam něco vysvětlím.
1: Držinku. Jo,
0: takže když se podíváte na to zelený kolečko, tak je tam taková červená šipka, tak se musíte podívat, že na Kyjev vede tou oblastí takový zvláštní trichtýř, který je tvořený řekama Sejm, ta teče jižně, bojovalo se na ní, on chtěl syrsky v létě 2024 překročit, když se pokoušel útočit do Kurska, tak se ji snažil z jihu na sever překročit na ruském území. A na severu teče ještě větší řeka Desna. A ty se spojujou úctí a vytvářejí takový tajský směrem na Kyjev. A to je velmi zajímavé, protože když Rusové ten tajský mají je otevřen, jakoby to jeho ústí je otevřeno na tu Kurskou a Bryanskou oblast, takže Rusové ty řeky nemusí překračovat, když budou útočit, ale Syrsky je musí překračovat, když by chtěl tomu ruskému útoku zabránit. A nebo kdyby v tom Tejchtýři, v tom prostoru chtěl bojovat proti Rusům. A Rusové tam ničí všechny mosty už 2 měsíce přes tyhle řeky. Takže si představuji, že do toho Tejchtýře nadspou svý vojáky. No a ten Tejchtýř je zhruba asi 160 kilometrů ukončený od Kyjeva. A 160 kilometrů je to místo, kam se Rusové relativně bezpečně dostanou, když zničí všechny mosty, tam Ukrajinci velmi špatně bojovali. No ale těch 160 kilometrů je přesná vzdálenost, kterou potřebujete k tomu, aby jste mohli ze špičky toho Tejchtýře házet taky v bomby. No a teď samozřejmě máte tam i tu druhou možnost, jakmile Rusové by z Běloruska postoupili, tak můžou začít z Běloruska házet taky v bomby. Ano, ty klouzavé bomby. No a těma klouzavými bombama už ničí Charkov. A ona, ta válka na podzim bude velmi tvrdá, protože už, víte, Evropská unie slíbila, víte, Evropská unie, v médiích se neustále slyšíte, jak ta unie se sešla v tom Bruselu, anebo ty Ankaře a kolik těch miliard dají ti Ukrajině, ale ono potom, když se podíváte, kolik jí ve skutečnosti dali, tak zjistíte, že jí dávají skoro nic. Jo? Oni jenom tak kecají. Typický příklad jsou opravy energetických budov, energetické infrastruktury na Ukrajině. Ukrajina nutně potřebovala letos 2 miliardy eur na opravy energetického zničeného systému, vytápění a všeho ostatního v Kyjevě a v těch velkých městech. A světe div se, Evropská unie to slíbila loni na podzim a do dneška nedostali Ukrajinci ani korunu. Jenže máte červenec a teď už všichni vědí, že i kdyby ty peníze přišly, tak už se to neopraví. No a teď to znamená, že Ukrajina bude mít má zničenou energetickou soustavu a Rusové ji ničí teď plynový zásobníky, těžbu plynu, všechno. Takže se Rusové připravují na
1: to. Pumpy, to je co, prosím tě?
0: Cože?
1: Ještě je tady mapa s benzínovými pumpama.
0: No jistě, to mapa s benzínovými pumpama, to je proto, aby, víte, ukrajinská armáda, to je takový zvláštní, ukrajinská armáda potřebuje tankovat ty svý speciální buginy a všechny tyhle věci, generátory, to se musí tankovat na benzínkách. No a když ty benzínky zničíte, tak jednak to jsou miliardy. Představte si, Rusové zničili jenom za poslední měsíc a půl 300 benzínových stanic. 300 benzínových pump. Představte si, kdybyste jeli a počítali benzínové pumpy v Praze a kde všude 300. Krom toho, že už nenatankujete, armáda si poradí, někde udělá nějaký sklad kanistrů, to je jako armádní logistika, ale to jsou obrovské ekonomické škody. Představte si to, jenom to vyčistit, dekontaminovat, co Ukrajina je úplně prd. Ale to jsou jenom benzínky. Teď samozřejmě u sebe zničí letos zimě tu energetickou infrastrukturu. Včetně toho, že to vypadá. Už teď, totiž Ukrajina má vlastní plyn v polcavské, charkovské a dněpropetrovské oblasti a USUM a to všechno teď už Zelenský barčel, protože mu to tam dokládali. Za poslední měsíc jim toho půlku rozbili. Takže Ukrajina nebude mít vlastní plyn, tak bude muset nakupovat plyn, no a ten Trump teď zdrží, protože bude válčit s Iránem. Ale to budu vysvětlovat až ve středu. Jo, a samozřejmě do toho vstupuje Čína. Víte, tady v poslední době jenom tak předřekl, co budeme řešit u Ajka. Tady zase po českém internetu, po těm mainstreamu všude běhají takové zprávy, jakože že Čína nebude stavět ten plynovod a tak dále. On to je velmi složitý, protože zrovna teďko tak to není, ale zároveň úplně to popírá zprávu, že Čína, kde si v severní Číně v nějakém přístavu, přesný jméno bych teď neřekl, zřídila nejnovější obrovský přístav na příjem ruského plynu LNG. A ten se bude vozit tankem a severní cestou přes ze Sibiře, ze severní, z Jamalu. Takže ono se ukazuje, že Číňané zřejmě ani možná nebudou stavět potrubí, ono to je drahý. Oni to budou provozovat loděma. No a teď tady máte ten problém, protože Číňani to už dostavili, už tam nabíjají kapacity a teď si vemte, že zatím z toho Jamalu, z toho Arteku 2, největším odběratelem je Evropská unie, protože to je levný. No ale teď tam přijdou Číňani a všechno skoupí. Tak to budeme řešit. Takže vidíte, že geostrategicky je to velmi složitá věc, protože v podstatě válka o Ukrajinu už není ničím jiným než válkou západu proti východu, nebo respektive válkou východu proti západu, podle toho, z jaké strany ideologicky to chápete, ale v praxi to tak je. Tak hele, 9 hodin myslím, že stačí. Jestli tam máš nějaký dotaz, tak něco řekni. Jinak já děkuji na závěr všem, kdo mi občas pošlou nějaký dar, tak na stránkách michalapetr.com máte účet, v každém článku je účet, tak asi tak. Tak děkuji všem těm lidem.
1: Já chci poděkovat tady ještě Pavlovi Sichrovi. Pavle, díky ti za příspěvek. Vážení přátelé, díky za lajky a za to, kolik vás tady je. Dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, protože zítra, pozítří, furt tady něco bude. Míšo, já ti moc děkuju za vyčerpávající, plnohodnotné informace a jsem moc rád, že jsi do toho vnes tak nějak jasno. A úplně hloupá otázka. To znamená, že letos ten konflikt zřejmě končit ještě nebude, jo? Nebo jak to mám já?
0: Vidíte se, je to velmi složité, protože nikdo neví, jak Rusové zareagují na to ostřelování Ruska. Jo, tam se může stát, že to ostřelování Ruska bude za 2-3 měsíce 10x silnější. A v tom případě se může velmi rychle z Ruska vyřídit na Ukrajinu nebo i do Evropy, kde se vyrábí k tomu díly několik jaderných raket. Takže to je velmi složitá otázka. To se velmi těžko odhaduje. Ano, v každém případě, a taky třeba to může skončit do týdne. Smetou Ukrajinci vládu, se to tam rozpadne a armáda uteče. To je jako, nebyl první režim. Podívejte se, jižní Vietnam bojoval a pak se během týdne rozpadl. Víte, Ukrajina překročila ten Kinnunenův parametr, já jsem to už rozebíral, to je parametr, který říká, že jakmile zmobilizujete určitý počet obyvatelstva, tak jakmile překročíte tu hranici Kinnunenova parametru, to je něco mezi 11-14%, tak bez ohledu na podporu, kterou dostanete, už nastane konec. No a Ukrajina to už zřejmě překročila. Já jsem to počítal v řadě oblastí, vypadá to, že ve Lvově tam propálil, starosta Lvova propálil, kolik vojáků tam slouží a tak dále, tak se to z toho dalo počítat, tak ve Lvově už to mají překročené. Ten Kinnunenův parametr, jo? Takže pokud to překročili ve Lvově, což je město, tak na vesnicích určitě. A to potom ten Kinnunenův parametr, ten Falkenheimova materiál, šlacha, všechno, to je stále jeden ten stejný systém. Donutit stát, aby rezignovalo jeho obyvatelstvo. Teď musíte uvědomit, že většině Ukrajincům je úplně jedno, jaký bude osud Donbasu. Oni žijí na západní Ukrajině nebo v Kyjevě a chtějí žít, nechtějí umírat za nějaké fanatické vize banderovců nebo Ursula von der Leyen z Berlína. No a teď je otázka jenom, kdy to nastane. Ono to nastat musí. A nebo samozřejmě taky se může Severoatlantická aliance do toho zapojit. To jsou velmi nejasné záležitosti.
1: Tak, mám tady otázku od Postepr. Dotaz, pokud by se Ukrajina zhroutilo a Rusko teoreticky převzalo celou Ukrajinu, jaký by byl další vývoj na Ukrajině? Začala by partizánská válka podporovaná z EU a NATO?
0: A to je velmi, já neznám přesný ruský zámysl. Domnívám se, že pokud by se Ukrajina velmi rychle zhroutila, tak si zcela určitě Rusové vezmou jižní Ukrajinu a severovýchodní Ukrajinu a pravděpodobně budou usilovat i o Kyjev, ale ten Lvov by nechali asi Polákům. Jo?
1: Takže myslíš, že Polsko a možná i Maďarsko by si kousek uřízli, jo?
0: Jo, Maďarsku by tam určitě něco. Přitom není přímo řečeno, že by z toho nemohly vzniknout samostatné státy. Představte si Oděskou Rus, Kijevskou Rus, Černihovskou Rus na východním břehu Dněpru. Ostatně on Putin něco takového před dvoma rokama třema projednával s kozákama, že by si tam založili nějakou republiku svých na středním Dněpru. No jo, ale to jsou jenom bazalské státy. To je velmi složité, jak to dělat. No samozřejmě máte dneska drony. Víte, většina partizánů, kteří by bojovali, jsou už zlikvidovaní. Samozřejmě byli by tam ti teroristi z těch tajných služeb a všechno. Ale Rusové mají seznamy a oni ty začistky dělají přesně a že by tam partizánský boj nebo teroristický byl, no to zcela určitě, ale tam jde vždycky jenom o masovost toho boje. No? A to nevím, to se teprve ukáže. To je, myslím si, jeden z hlavních důvodů, že nebudou chtít tu severní Ukrajinu, severozápadní Ukrajinu.
1: Dobrý. Tady Míša Dýneš není syrský nakonec dvojitým agentem, vždyť studoval v Moskvě, podobně jako Petr Pavel, člen KSČ a zároveň agent CIA.
0: A jen tak podívejte se, když se podíváte na některé ty věci okolo Petra Pavla, tak je to docela legrační, protože Petr Pavel, to jsou granáty a munice v době, kdy jako třeba ten Vetchý je daleko chytřejší s tím pomocí Ukrajiny, že jim dodával ty drony. Petr Pavel jede biznisově, to je biznisová záležitost. A do budoucna to nemělo žádnou váhu. Hlavně nejnebezpečnější je tam, že Petr Pavel by nějak jako měl takový plány, jako že bude dočasný příměří a podobně, ale to už je na samostatnou kapitolu, protože já budu popisovat právě u toho Petra Hájka, až to příměří nenastane, protože to je, ono to nejde. Ono, Američani s ním nikdy nesouhlasí, se tomu vyhnou, protože to příměří by je zatáhlo do přímé války, jaderné války s Ruskem, takže příměří na Ukrajině nebude. Tedy aspoň tedy to příměří takové, které si představuje Ursula von der Leyen, Petr Pavel a řada těch stoupenců tohoto příměří předtím Zelenského. Ale to je na samostatný pořad.
1: No a teď prosím tě, Modrý Varan, tady je otázka. Panu Putinovi do toho hází vidle, pátá kolona, nemá to jednoduchý. Je tam, prosím tě, jak to je? On je jako tam... Řekněme, je tam vícero frakcí v té politice některých...
0: Ale ne, tam
1: v podstatě... Jo, jako zasáhnout proti tomu víc...
0: Ne, tam v podstatě no. Tam se v podstatě jako já tak trošku profiluji jako proti putinovští komunisté, protože ti Putinovi tak dokonale poslední 4 roky sloužili, tak jako sloužili čeští komunisti kdysi zájmům Babišovy koalice, tak oni sloužili zájmům Putinovi, až lidi si začali říkat, proč bychom měli volit ještě komunisty. Jak oni se teď snaží zviditelnit, protože když přijdou o svý křesla v Důmě, no tak víte, jak to je, když poslanec přijde o svý korytko. No tak to je analogie s českýma komunistama, prostě jo, to taky je. No a pak je tam liberální opozice, ta neexistuje a ty nacionalisty už všechny skoro pozavíjí. Oni tak si ještě vrkají na to zrádce, vždycky zrádce Gerasimu, zrádce ten, ale to nemá to zatím žádný vliv. Víte, základní problém toho je, že když vedete válku proti Rusku, jak musíte vést chytře a Ursula von der Leyen a všichni ti jejich slouhové, to vedou velice idiotsky, protože oni Rusům říkají, vzdejte se těm obyvatelům, občanům a ruským a zároveň za odměnu, kdyby se vzdali, když víte se tím nabízejí, že je okradou, rozparcelujou, navalej na ně reparace. Čili víte, proč Němci, víte, žádný národ ani žádný elity nebudou podléhat takovýmto evropským nápadům. To Evropani dělají všechno špatně. Ta Ursula je úplně celá špatná. Já si myslím, že Putin by si fakt musí děkovat každý ráno, že tam takový lidé jako Ursula von der Leyen jsou.
1: No tak já samozřejmě Uršulu si tady vysněla spousta těch lidí. ta je, překračuje všechny parametry teda. Tady píše, upozorňují na to, že se tam vrátila v roce 91 na Ukrajinu ta nacistická
0: leta. Jo, jo, jo, to a neonacismus.
1: Neonacismus.
0: Tak je, ale víte, většina těch nacistů už jsou mrtví, už je postřílené Rusové na té frontě, to jsou...
1: No, zase ty jsi přišel s těma obrázkama toho pohřbu Melníka a podobně.
0: Ale no jo, to jsou taková ta snaha, ve který ta ukrajinská politická moc potřebuje, aby ti seržanti, aby ty jednotky ještě vydrželi. Oni, když jim seberou Melníka, no tak oni už nemají zač bojovat. No a kdo už bude bojovat na Ukrajině bez Bandejovce? Tak se jim to rozpadne, ta armáda.
1: Prosím tě, a jak typuješ teda ty ruský volby třeba, které budou brzy, tak...
0: No tak já je Putin, víte, Stalin vždycky říkal, že není důležité, kdo koho volí, ale kdo to spočítá. A teďko se myslím, ve Venezuele CIA už zveřejnila, že to fungovalo i ve Venezuele. V amerických volbách to říkal Trump, jak se to tam počítalo, že jo. No a Stalin ten to říkal veřejně. Víte, na to téma si velice notovali Molotov a Ribbentrop, kdy právě Molotov říkal, že ty volby ty jsou takový vždycky divný, protože člověk nikdy neví, jak to dopadne, a Ribbentrop říká, ale kde, že správné vlády vždy vědí, jak to dopadne.
1: No, tak ještě, že tady naše volby počítá nezávislá americká firma Hewlett Packard, že...
0: Ale tak jako, podívejte se, jako, občani jsou spokojení, volby jsou dobrý a v Rusku volby dopadnou tak, jak říkal Stalin. Ostatně navíc je to ještě další Stalinův bonnot, když už jsme u toho, byl výborný. Skutečná politická moc vychází z ústí dlouhé pušky, čili vojenské pušky. Long rifle, anglické termín to, jo, vojenské pušky. Takže kdo má pušku, kdo má pušky a zbraně? No Gerasimov s Putinem.
1: Tak jo, Míšo, moc děkuju za dnešní povídání. Myslím, že jsme to dali trochu malinko přes hodinku, ale to nevadí. Myslím, že to bylo perfektní. Ty máš vždycky úžasné informace, které se bohužel v mainstreamu nerozvíme. Moc se na tebe těšíme i u kolegy Hajka na protiproudu. Když jsi říkal, že budete točit
0: ve středu? Ve středu to bude, ve středu přes večer.
1: Takže přátelé, těšte se. Kdyby tohle pod videem máte link na michalapetr.com a taky eventuálně i bankový spojení, pokud byste chtěli podpořit právě web michalapetr.com, kde vlastně denně vycházejí analýzy a nejnovější informace ze světa a to. Tady potom samozřejmě můžete taky podpořit Petr Budeš TV a díky moc za všechno, jste úžasný, jste skvělý a buďte s námi, dali jste 1159 lajků, což je nádhera. Míšo, děkujeme moc.
0: Jo, jo, mějte se. Děkuji divákům, mějte se krásně ve středu na shledanou u Hajka.
1: A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.

0: Krásný příjemný večer, vážení přátelé, při pátku takhle si dáme další hodinku s naším Homérem alias Ivanem Kratochvílem, člověk, který mnoho věcí umí, zná a ví a kterýmu se furt něco děje, tak samozřejmě naposledy se proslavil jako cestopisec, který právě 5 000 kilometrů v nohách má co 1 000 mil, ale 5 000 kilometrů a nějaký drobný, tam i zpět, takže vlastně 10, teď už to počítám, prostě opravdu kus cesty zvládnu a já jsem rád, že jsi tady. Po tom všem, já řeknu prostě po tom všem, protože dnešek byl vpravdě, si myslím, momentem zlomovým. A nejenom ve tvém osobním životě, ale myslím si, že těch zlomů jako nastalo celá řada i v co se týče geopolitické situace, jako jo, to spíš je takový jako příznačný moment a podle toho si to budeme pamatovat všichni.
1: Krásný dobrý večer, i když nemáme tmu, svítí nám světýlko, jsme uprostřed léta. Pánové, nezapomeňte, že v neděli je svatá Anna a svatá Anna chladna z rána, tak je třeba jakožto my, kteří známe limonádového Joea, tak se ptáme, jestli jsou zde rána chladná, že bychom si vzali teplé prádlo, tak na to nezapomínejte, je to naše kulturní tradice. Blbej vtípek, já vím. Nicméně Petr má pravdu v tom, že...
0: Pomenout našim milým polovičkám. Ano. Až budeme trávit noci na mezích, tak...
1: Je třeba si vzít teplé prádlo.
0: Aspoň deku.
1: Dnešek byl pro mě určitě, řekněme, když neřekneme zlomovým, tak velmi důležitým v mém životě. A dneska proběhl rozsudek soudu nade mnou a mými přáteli, kteří byli se mnou spolu obviněni. Takže ta šílená propagační akce, která vlastně před 5 lety začala s obrovským mediálním řevem, tak dneska má za sebou svůj první kulminační bod. První kulminační bod, protože je to první závěr, nějaký závěr, ke kterému se bude nutno nějakým způsobem přihlížet, nicméně není to konec toho procesu, ano. Takže byl vynesen rozsudek, pro většinu z vás už je to známý rozsudek, protože novinky i dnes a podobné ku podivu o tom informovali. Byly tam i televizní kamery mainstreamové, které pak na závěr lovily jednotlivé účastníky a ptali se na dojmy, pojmy a tak dále. Se mnou se nebavili, protože já jsem je přehlížel jako lány družstevní. Nejsou to pro mě dostatečně důvěryhodné zpravodajské kanály. Aby někdo si vzal půlku mé věty a postavil to do jiných souvislostí, na to opravdu už nejsem zvědavý. Takže proto využívám toho, že tady máme Petra, máme tady kanál, máme tady Raptora a máme tady další takzvané proruské dezinformační weby, které na rozdíl od těch mainstreamových, řeknu to otevřeně, se snaží nelhat. Ano, a snaží se to postavit tak, jak to má být. Takže víš, ty mi ukazuješ něco, co já vůbec neznám. No, to nevadí. Každopádně, hned na začátku, protože pro mě je to velmi důležitý, tady zevnitř.
0: To je i dnes.
1: To, co je pro mě důležité, je, že když jsem ráno tam před tou 9. hodinou přišel, to předsálí bylo narvaný. Bylo narvaný lidmi, kteří nám přišli vyjádřit podporu. Víte, možná ti, kteří jste tam byli, si to neuvědomujete, ale to byla síla. Byla to obrovská síla. Bylo to něco, co opravdu s takovým nábojem. A přitom to byla síla klidná, slušná, vychovaná, ale nekompromisní. Já nevím, vy, co jste tam byli, co jste se dostali do sálu, tak jste viděli, jak to bylo psychicky náročné pro předsedkyni Senátu přednést ten rozsudek. A řekněme si otevřeně, ten rozsudek byl z hlediska současné justice v našem státě přelomový. Protože když si vezmete soudy, které byly s Vladimírem Kapalem, které byly s dalšími lidmi, ať už to byl Ivan Smetana a další, tak tam prostě nikdo nebral v úvahu nějaká fakta. Prostě jednou seš za prodanec, tak tě sejmem. A tady to nebylo. Soud překvalifikoval terorismus na podporu nevládních ozbrojených jednotek. A to byl ten zásadní zvrat, který, řekněme, položil do kolen státního zástupce a on tomu nevěřil. On pak tam posílal SMSky doleva, doprava, nevěděl, jak se má zachovat a nevěděl, co s tím má dělat. Už to, že u toho prvního stání vás bylo tolik na té chodbě, že jste se nevešli do místnosti. Už to, že po celou dobu toho v podstatě rok trvajícího soudního přelíčení pořád bylo plné hlediště, přestože to bylo nezáživné a já nevím, jak rozvleklé, přestože jeden den to trvalo hodinu a druhý den to trvalo od rána do pozdního odpoledne, tak pořád tam byli lidi, pořád tam byla podpora, pořád tam byla veřejná kontrola a pořád tam byly naše média. Máte moje obrovské díky. Jak Petr Bureš, tak Raptor i všichni ostatní, kteří to přenášeli a obrovské díky všem, kteří tam přišli a odseděli tam s námi ten čas. Víte, můžete člověku dát spoustu věcí. Můžete mu dát poslední košili, můžete mu dát auto, můžete mu dát barák, ale to jsou všechno hmotné věci, které si můžete našetřit, nakopit, někde vyšmelit, když to řeknu takhle. Ale je jedna jediná komodita, která se nedá nahromadit, kterou můžete dát, ale nemůžete s ní obchodovat. A to je váš vlastní čas. Nikdy nevíme, kolik času nám zbývá. A člověk, který dá čas druhému člověku, mu dává to nejcennější, co má. Já vám děkuji.
0: Můj čas je pouhé prozatím.
1: No, není to žádná sranda, Peťo.
0: Já vím.
1: Chtěl bych ještě říct jednu věc. Jsou mezi váma lidi, kteří ovládají symboliku. Víme, že i z teorie obecné, ježiš, ne obecné relativity, to nevíde.
0: Obecné bezpečnosti, ne?
1: Ano, že ta symbolika má velký význam. A víte, u symboliky je důležité, aby nebyla připravena. A mě absolutně nepřipravenému se sešlo od lidí, kteří se vůbec neznají, jsem dostal 3 dárky. Víte, tenhle svět je založený na trojici. Muž a žena jsou 2, ale smysl vztahu muže a ženy je v tom 3., v tom dítěti, které je pokračováním jejich života. Další příklad, vemte si, sedíme na židli, která má 4 nohy. Je to naše kulturní dědictví. Ale to funguje na rovné podlaze. Když si to, tu židli postavíte někam do přírody, tak víte, že se kinklá. A je problém ustabilizovat. A když si vezmete židličku, která má 3 nohy, tak nic stabilizovat nemusíte. Ona je stabilní sama o sobě. Trojnožka. A mně se sešly 3 dárky, takže to je obrovský symbol už jako takový. A tím jedním dárkem je láhev medu. Druhým dárkem je Bible v ruštině. A 3. dárkem je polštář. A teď, babo, raď a lidi, namáhejte mozečky. To jsou symboly, které se mi dneska na konci sešly v ruce. Jsem vědavej, na co přijdete. Ten soud nekončí, protože státní zástupce se odvolal na místě. Ivan Hadrava a Kruliška, v podstatě ty z toho vyvázli úplně, takže o ty asi nepůjde. Jestli se Láďa Štádler odvolá, nevím. Předpokládám asi, že ano. A jestli se odvolám já, taky nevím, protože to záleží na tom, jak to potom rozebereme s právním zástupcem, až bude rozsudek na papíru, protože to, co bude na papíru, je rozhodující. Ano, to my víme, že já jsem dostal rok na 3 a 5 let zákazu organizovat cokoliv, co se dá řídit a má to nějakou vazbu na armádu nebo branou, nějakou ty brané věci, takže nesmím velet 5 let. Nicméně určitě to půjde na odvolací soud, o to už se pan státní zástupce postaral. A jak se my k tomu postavíme, tak to záleží na tom, jak to proberu s mým advokátem. Velmi vzdělaným advokátem, velmi zkušeným advokátem, velmi drahým advokátem, ale člověkem, kterého si velmi vážím. Takže ještě jednou obrovské díky a uvidíme, jdeme dál, jak to bude dál. Tak když budou nějaké informace, tak vám dám samozřejmě vědět.
0: Chceš ty poslechnout státního zástupce, to teda řekl po soudu?
1: Nechci.
0: Dobře, tak nic, tak já ho zase vypnu. Ale...
1: Ne, tomu člověku fakt nechci dělat reklamu a mám o něm svůj názor.
0: No.
1: Řekl bych, že bude tšít oheň a síru. Takže...
0: Tak něco.
1: Tak něco, ano.
0: No, ale však ono se ukáže.
1: Ono se ukáže. Hinsa
0: ukáže.
1: Hinsa ukáže, no. Je to každopádně, víš, já bych řekl, že na tom rozhodnutí soudu se projevuje právě i ta změna všeobecné geopolitické situace, protože to, co vyvádí Evropská unie, tak už není přijímáno ani v Evropské unii. A to ohýbání pravidel a práva, které tady v podstatě kvete v poslední době, tak už začíná vadit i těm lidem, kterým by to mohlo být jedno, nebo kteří jsou z toho, kteří mají z toho biznis, jo, řekneme to takhle, které to živí. Takže to vypadá, že v těch lidech se začíná objevovat cosi, čemu se říká svědomí. A to není jako malý signál. Ano? Protože před rokem by takový rozsudek určitě neprošel. A já jsem rád, že s vámi jsme se mohli podílet na tomto možná, uvidíme, jak to bude hodnotit za půl roku.

0: všichni jsou rádi. Tak, to je všechno. Všichni tě posílají slova díků a slova podpory. A jako přímo otázka, tady to je, ano, takže prokurátor musí mít kachní žaludek, když mu přijde normální chtít poslat člověka za tohle do basy na 10 let, což je u 70-letého člověka vlastně do životí.
1: Ještě bylo 70. Ještě chvíli ne.
0: Ale tak jako například, no.
1: No jo, tak moc mi k tomu nezbývá, já vím. No.
0: Ne, tak to nebere osobně, ale ještě Jura. Udržíš moč a stolici.
1: takže... No, ještě bych si troufnul takhle. Troufnul bych si ještě být pod tribunou. Řeknu to takhle. A pro lidi, kteří nevědí, co jsem teď řekl, tak to objasním, je takový starý vojenský vtip. Jaký je rozdíl mezi vojákem, který pochoduje před tribunou a vojákem, který stojí na tribuně? Že ty pod tribunou udržej krok a moč.
0: Jo. To je pravda, no. Ale nebuďme v depresi. Každopádně, ty tady mluvíš o změně a tak jako si narazil na celo, řekněme, takovou větší změnu, než jenom ve tvým osobním souboji, který jsme všichni prožívali. Ale vypadá to, že se mění pravidla hry a mění se hra i jinde po světě.
1: Mění a zásadním způsobem a vypadá to, že to bude velmi rychle. O tom, jaké jsou nálady v Rusku, což je pro nás země zakázaná, že jo, což kdyby bylo po chuti Uršily FDL, tak by tam bylo na mapě napsáno tady, žijí ne lvi, ale medvědi, jak bylo na starých mapách, tak tam ta nasranost už je vysoká. A z toho mezinárodního hlediska já bych vypíchl dvě věci. Jednak Lavrov se potkal s Rubiem a mluvili spolu půl hodiny v Tichomoří. Manile. A ty reakce jsou rozporuplné. Každopádně, co vylezlo ven, na čem se můžeme shodnout, je, že nějaké dohody s Anchorage už nejsou a těmi závazky, které si ty dané strany vůči sobě dali, tak už nejsou vázány. Proč? No, protože Trump nepřinutil zeleného mužička, aby ty body, které Trump slíbil, že budou, tak aby je dodržoval. On mu ukázal prostředníček Trumpovi, ten zelený mužiček. Takže to, na čem se ty dva pánové tam domluvili, z tváře do tváře, tak už neplatí. A další věc je, že Rusko začíná Americe oplácet její kroky tou samou mincí. Ukrajinci likvidují fabriky v hloubce Ruska. Teď se pustili do skladů velké internetové ruské společnosti. To je něco jako Amazon v Americe, tak vyberí se v Rusku. A Rubio měl míst do obličeje Lavrovovi, že Rusko předává přesné koordináty amerických základen a těch citlivých míst Iránu. A že Irán

0: se trefuje díky tomu, že má podporu, informační podporu Ruska. A Lavrov mu odpověděl, že Ukrajina už léta se trefuje do citlivých míst Ruska, protože má informace z kosmického a dalšího radiolokačního průzkumu ze Spojených států. Takže vrací se poloha 50-50. Jak ty ke mně, tak já k tobě. A teď bych se opřel o informaci, která jako trošku zapadla. A to je interview Viktora Bouta u Alexe Jonese. Viktor Bout je člověk, který hrál výraznou úlohu jakožto prodejci zbraní, jako člověk s velmi dlouhýma prstama a navíc člověk, který má velmi jako blízký vztah v Kremlu. A on tam jednoznačně prohlásil, že už jsme ve třetí světové válce, to my si tady říkáme taky delší dobu, ale on tam vymaloval možný vývoj, nebo vývoj, který začíná být velmi pravděpodobný pro celý svět. A je to vývoj, který by do 3 let mohl skončit tím, že 90% obyvatelstva země zemře. A většina z nich zemře hlady. Protože teď už jsme ve fázi třetí světové války, kdy se bojuje o zdroje. A zatím se bojuje, řekněme, pouze, v uvozovkách pouze, klasickými zbraněmi. Máme zablokovaný Hormuzský průliv už delší dobu, takže nemáme zemní plyn. Teď se nebudeme bavit o ropě, ale o zemním plynu, protože ze zemního plynu se vyrábí hnojiva. Hnojiva, které v podstatě se rozváží po celém světě. Takže Afrika bude mít nedostatek hnojiv, Evropa bude mít nedostatek hnojiv, Amerika bude mít nedostatek hnojiv. Kromě zablokovaného Hormuzského průlivu máme v podstatě poslední týden zablokované Černé moře. Velcí přepravci už odmítají plout do Černého moře, protože pokud se do nich netrefí ruský dron, trefí se do nich ukrajinský dron. Ale tím, že je zablokovaná cesta do Černého moře, tak pšenice z Ukrajiny ani pšenice z Ruska se nedostane do Afriky a nedostane se do západní Evropy. Když si to promítnete, co bylo loni, jak byly velké dohady o pšenici, že to musí jít pro Afriku, která je strádaná hlady, a pak se zjistilo, že veškeré obilí, které se vyvezlo, tak nešlo do Afriky, ale šlo do Evropy, protože ti, kteří vyrábí džin, potřebují pšenici. A potřebují co nejlevnější.
1: Byla to whisky.
0: Whisky, tak pardon.
1: Gin, pšenice, ježišmarja.
0: Ne, tak pardon, no tak já zase to...
1: Další jako ještě, aby jsme jako zase nekonspirovali.
0: Dobře.
1: Do Afriky se vyvezlo náhodou celý 3% toho objemu.
0: Až, no.
1: No, dobře. Takže jako ne všechno, ale...
0: Ale něco?
1: Ale něco.
0: Něco. Ale ne. Letos to asi nebude ani to něco, jo? Jaká je situace? No a... Ten vývoj jde tak dál, že už se dneska bojí proplouvat i přes Rudé moře a Suezský průplav, protože tam Hutiové vybírají, kdo může proplout a kdo nemůže proplout. A máme otázku s dalším neuralgickým bodem, a to je průplav, no, vidíš to. Právě v Tichomoří, kousek od Manily. Ježiš, jak se to tam jmenuje? Zeptej se Ládi, ten to ví, jak se to jmenuje. To je další neurologický bod, jo? To je tam u Číny a u Filipin. Ten je velmi hustý. Proč o něm mluvím? Protože tenhle ten tichomořský průliv. V podstatě tam jde obrovské množství právě z Číny. A pokud se tam objeví neoznačené drony, které si budou vybírat nějaké lodě, které tam budou plavat, tak máme v podstatě celý námořní obchod blokován. A rozpadem námořního obchodu začne ve světě hlad. Svět se začne rozpadat na malé ostrůvky, které buď budou, anebo nebudou soběstačné. A zeptám se, víte, nakolik jsme soběstačními? Jaká jsou poslední čísla? Já si myslím, že my budeme mít do 3 let hlad taky, a nebude to do 3 let, bude to už letos. A to nemluvím o tom, že nám bude v zimě zima, protože ty zásobníky s plynem na topení se nějak taky nevedou, nějak nenaplňují, jak by měli. Takže se o tom buď mlčí, anebo to. Já vím, že zase pro některé lidi straším, nicméně najděte si, je to i s českým překladem, tohleto interview, najděte si ho a poslechněte si to, protože je to pro náš další vývoj velmi důležité a je třeba, aby jsme na to nezapomínali. Ještě pořád s tím můžeme něco dělat. Takže s tím něco dělejme. A že se s tím bude něco dělat, já jsem přesvědčen, že ano, protože po dnešku, po té zkušenosti, kterou si nesu tady, z té soudní síně, tak je mi jasné, že náš národ má sílu. Že ji neukazujeme navenek, proč bychom to dělali. Ale my jsme.
1: Hele, já se tady vrhnu právě na ty některé věci, jako tady vypíchnu z toho, co jsi říkal. Mm-hmm. A sice Marco Rubio právě v Manile dal volnou ruku Rusům na Ukrajině. Rubio řekl, budeme muset mít nové návrhy a nové nápady pro řešení konfliktu na Ukrajině, a dodal, že dřívější návrhy, které Ukrajina odmítla, se nyní pravděpodobně nestanou pro Kyjev přijatelnějšími. A prohlásil, že dohody z Anchorage nebyly dohodami, tudíž nejsou platné, a to značí, že Rusko už není vázáno a že si nepřivlastní jiná další území Ukrajiny, než jak bylo v Anchorage dohodnuto. A to značí, že Rusko má nyní volnou ruku na Ukrajině, protože představa, že by vítězící Rusko nyní snížilo své mírové požadavky z Anchorage, která Ukrajina je absolutní prostě. Takže tohleto řekl Rubio, tím pádem já ještě jednu věc, co vlastně dneska nahrálo Vladimírovi, respektive Rusku, extrémně. A vemu si na pomoc CNN Prima News, aby jsme si jako tady ukázali něco z mainstreamu. A to je, prosím, první rozhovor s...
0: s tím novým náčelníkem generálního štábu.
1: Náčelníkem, ano, Drapatý. Tak, náčelník ukrajinské armády píše... Prosím vás, na Ukrajině samozřejmě není fašismus, není tam nacismus, vůbec ne. Rusové nemají právo existovat, řekl nynější šéf ukrajinské armády. Moskva na něj po právu samozřejmě vydala zatykač. Ještě před svým jmenováním Jo, do čela ukrajinské armády označil Rusko za stát, jehož vedení ani národ podle něj nemají právo na existenci. Prohlásil to v souvislosti s imperiálními ambicemi Ruska, blabla. Výrok Drapatyho nyní připomínají média i ruští propagandisté. Velitele označují za jedno z nejnebezpečnějších protivníků. Tak tohle to je, prosím tě, informace z mainstreamu. Co tomu říká?
0: Mám radost, že mainstream se vrací zpátky tam, kde by měl být. Že by měl taky podávat informace. Takže ano. Já když to řeknu jednou krásnou větou, vidím, že je třeba se vrátit k tomu, co bylo dohodnuto v Jaltě, že je třeba se vrátit k norimberskému procesu a ty zásady, které byly stanoveny po druhé světové válce, je třeba důsledně dodržet a zopakovat, aby už v budoucnosti se nemohlo znova tohleto bílý objevit mezi normálním obyvatelstvem.
1: Já tady k tomu ještě vezmu na pomoc právě Michala Petrkom, což tento tady rozbírá víc do detailu a píše. Nový nejvyšší velitel ukrajinské armády generál Michailo Drapaty včera ve svém prvním rozhovoru ukázal, že jako bitevní generál nebyl nejenom největším sběratelem válečných porážek od Rusů, ale jako vojevůdce bude nejspíš i čistokrevný idiot.
0: No a když už Michal se nechal stáhnout k takovýmhle výrazům, tak to už musí být co? To už fakt musí být. Já s ním souhlasím. Teda mi se ještě nestalo, že bych s Michalem nesouhlasil, protože jeho analýzy neboli český rozbory situací jsou velmi profesionální.
1: Dočtu větu. Mainstream se tento týden rozplýval blahem, jak nesnáší Rusy ohledně do Drapatyje. A Drapaty to včera dotáhl ad absurdu. V prvním rozhovoru jako nejvyšší velitel všech ukrajinských vojsk se nechal slyšet, že ruský národ nemá právo na existenci a že na Donbase žije sama chátra, která nechce pracovat. Jo, takže to
0: on... Ale zeptal se někdo Drapatýho, jestli si uvědomuje, jaké je národnostní složení ukrajinské armády?
1: No, to právě tady Michal ještě právě tohle doplňuje. Jo? Pominule mi fakt, že ruská média nyní vrní blahem a hromadně citují Drapaty, protože jim jeho slova dokonale zapadají do jejich předmobilizační vlastenecké propagandy a tak dál. Tak nyní Drapaty je nutně podle výpočtu generála Hetmana musí okamžitě zmobilizovat cirka 300 tisíc vojáků. A právě si naštval 1 až 2 miliony původních obyvatel Donbasu, kteří byli nebo jsou přesídleni různě po Ukrajině a až 5 milionů ruských Ukrajinců. Souborem odpustil si 15 až 25% mobilizačně dostupného obyvatelstva a řadu sloužících vojáků vlastní ukrajinské armády. To znamená střelit se před bojem do vlastní nohy.
0: Jo.
1: Takže opravdu Zelenský má opravdu to teda, tento teda vymouk, jako výborně si zvolil toho nejlepšího, evidentně. Takže vypadá to, že to tam fakt máme jako rychlýho rejda. No,
0: no takže tento způsob léta si zdá být velmi nešťastným, tak to což je zase, že jo, známý citát, tak řekl bych, že tento způsob léta bude velmi horkým. Mluvím o roku 26.
1: No jistě, to samozřejmě to, ale pozor, zase se shoduje s mainstreamem, protože i mainstream upozorňuje, že přijdou zase velký vedra, takže se máme na co těšit.
0: Ano. Ale já jsem si už dokonce, jak jsem se trošku zpamatoval, tak jsem si dokonce zapnul chat.
1: Ano.
0: A Jsou tady zajímavé reakce na ty tři dárky.
1: Tak povídej.
0: A oni jsou opravdu, ty lidi se shodujou, jo, což mě děsí. Protože všichni to vidí velmi, velmi pozitivně. A ty, když to projedeš, tak tam najdeš nějaký, který bude, jako řekněme, souhrnej.
1: Ale Vojtara, Met je tisíce let
0: našich předků.
1: Bible v ruštině je spojenectví, polštář s vlajkou je přání a naděje klidného spánku a vědomí i síla
0: držet slovo. Jo. Lidi, mám z vás radost, děkuju. Peťo, nebudem to natahovat.
1: Dobře.
0: Ty jsi připravil ještě jedno překvapení pro mě, za které já ti...

0: další díl pořadu Za čárou. Pořadu, který v XTV se snaží objasnit některé věci, které se dějí v zahraničí, ale také to, jaké dopady mají na naší zemi. A dnes je naším hostem pan Oskar Krejčí. Zdravím tě, pane profesore.
1: Já tě teď zdravím i naše diváky.
0: Musím říct, můj oblíbený Oskar Krejčí, chtěl říct. No a dnes je teda, začneme velmi zásadním tématem, Oskare, protože ty jsi pečlivě přinesl dva grafy. Takže tady máme dnes ten, jak se říká, hezký český šifonér z televizí. A ten graf, pojďme hned na to, ceny ropy v reakci na geopolitické a ekonomické události. Řekni mi, teda já už to mám vysvětleno, ale pojďme říct našim divákům, o čem to celé je, to, co vidíme.
1: No, my jsme tu diskuzi začali otázkou, jestli se dá vůbec vysvětlit, proč Spojené státy tímhle způsobem, jakým válčí s Iránem, vůbec válčí. Že? Ty výkyvy, mír, válka, co je v pohybu. Osobně se domnívám.

0: vítám, dnes tady v neděli 16. srpence, srpna 16.8. Leta páně 2026, tedy je jich to kalendáře. A my se tedy koukneme s inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované zpravodajství přes studio Karaň, tady zde na svobodném vysílači CS a samozřejmě sledovatí už byste mohli a měli na Odyssey. A to
1: svobodném vysílači.
0: Ano, je to tam a jsem tam
1: jste mohli a měli to na Odyssey.
0: A to svobodném vysílači.
1: Ano,
0: tak a je to tam stejně slyšet ještě nějak divně, takže to není úplně good ten zvuk, takže se nám to s Pavlem nepodařilo ani na podruhé. No, nedá se nic dělat, dámy a pánové, připomenu, že teda také, to tady ničemu nevěřte a vše si prověřujte z různých to zdrojů a jsem najednou slabý a nevím proč, nerozumím tomu. S tím, že samozřejmě poznamenám, že válka je vůl a nikdo ji nechceme, že ano, a zabíjení lidí lidmi, že je tedy svinstvo. Toť k tomu. No už uvidíme, pan Tichý, teď mi stihnul první e-mailíček poslati. Počkat, já tady překliknu obrazem a první mi poslal v 18.57, takže opravdu příprava není možná na toto vysílání, zkrátka, když mi to chodí za 3 minuty, začátek vysílání. No už nevadí, budeme tady mít samozřejmě zase nějaký možná důležitý věci, možná hlouposti, takže zprávy z Ruské federace, taktéž události na Ukrajině, doufám, že jich nebude moc. Informace z USA a iránský konflikt bude následovat jako třetí a čtvrté, páté budou novinky odjinout, aktuality z Evropské unie a covid kočkování následovat. Výsledky budou jako 7. No to jsem na to zvědavý, jestli to stihneme, uvidíme, je toho dost. A zajímavost mi z domova, abychom to měli skončit. A pak bychom se měli kouknout zhruba za hodinu a 3/4 na tématické okénko a nesmrtelná choroba globalistického projektu. Tak, pan Tichý by měl být už připojený, já jsem stále slabý a už nevím, co s tím mám dělat. Tak, pane inženýre, slyšíme se, hezký večer.
2: Slyšíme se, hezký večer, zdravím vás i vás, vážení posluchači, a jak si pod heslem, kdo je připraven, není ohrožen, tak se do toho pustme.
0: Dobře, dobře, dobře. Vrhneme se na to, pustíme se na to, ať to sviští po strniště. Tak já s dovolením teda dám tu jedničku z Ruské federace. Ještě to tady vlastně musím prokliknout, takže tady jsem zaspal já. Rusko zaútočí na NATO do konce tohoto roku, nebo spíš už zaútočilo. Tak, je to od pana Kornilova. Je to tedy z pondělka článek přeložený do češtiny, je asi to zase větší, hlubší analýza. Minulý víkend, tedy už nějakého třetího, že ano, končící, nebo druhého dokonce, přední evropské noviny jednomyslně informovaly o nejnovější senzaci, tedy Rusko by mohlo zaútočit na NATO do konce tohoto roku. Jde o výrazné samozřejmě urychlení západních hororových scénářů o našich tedy myšleno ruských plánech. Vždyť dříve strašili své občany bezprostřední válkou s Ruskou federací, a to v rámci horizontu let 2029 či 2030. A teď najednou tak prudký skok v časovém horizontu. No, zdrojem tohoto senzačního příběhu byly samozřejmě exkluzivní informace, které The Wall Street Journal získal od nejmenovaných představitelů, odvolávajících se na nové zprávy amerických zpravodajských služeb, a těm můžeme přeci věřit. A tyto zprávy údajně dříve uváděly, že Rusko nevyhnutelně zaútočí na NATO po skončení války na Ukrajině, ale pak rozumnější šéfka samozřejmě rozvědek Tulsi Gabbardová odstoupila a zprávy se změnily. A nyní se zdá, že se Rusko rozhodne otestovat sílu aliance, tedy omezenou v úvozovkách invazí, ještě před skončením centrálního vojenského okruhu. No a téměř současně se zveřejněním tohoto exkluzivního materiálu The Wall Street Journal se však na letišti v Lipsku odehrál záhadný incident s neznámým dronem a západní propagandisté jeden po druhém začali tvrdit, že útok na NATO už proběhl a samozřejmě za ním stálo kdo? No přece Rusko, kdo jiný. Dneska jsem si šel zase na Rumunsko, už čtvrtej tam spadnul, nejspíš, zase bez důkazů, že ano, forenzní expertízy nebudou, jako nebyly ani u prvního rumunského, u druhého rumunského, ani u třetího, teda nebyly expertízy. A ruský prezident Vladimír Vladimirovič řekl jasně, předložte důkazy, trosky, udělá se forenzní expertíza a zjistíme, kdo to vyrobil a zjistíme, kdo a odkud to naváděl. Je to úplně jednoduchý, ale tady ty keci, co dneska jeli Frekvence 1, protože ty to zase určitě pochytili od ČTK a dalších plkalů, který si tady platíme povinně. Takže takový ty je narrativ ruskové EE a nejspíše útočí na Rumunsko těmi drony, kdyby Rusko chtělo, tak jim srovná letiště na děrníky a mohli by tam sázet maximálně tak rajčata, ty ichtylové v Rumunsku, ano. Tak, asi můžeme, pane inženýre, na druhou, protože to je úplně...
2: Ta druhá zpráva v podstatě dost jako rezonuje, když se na to podíváte, s tou první. Ta druhá hovoří o tom, že rafinérie v Nižněkamsku byla zasažena, je tam 13 mrtvých, republika, to je Tatarstán, ten Nižněkamsk vyhlásil smutek, 48 lidí bylo zraněno. Tady vidíte to, tam tvrdí, že něco padá z ruské strany do Rumunska a podobně, nejsou schopni dokázat a tady jim prostě zabijí lidi, hoří to prokazatelně, útočí tam na ně a vidíte, že to je nesrovnatelné. A ta zpráva je tedy z 11. a s tím, že teda ráno toho dne byla místně ropná rafinerie zasažena masivním útokem dronů, přičemž zahynulo 13 lidí a 48 bylo zraněno. Takže ten dron zřejmě havaroval někde poblíž davu lidí a havaroval, on tam také mohl být naveden, že v republice byl vyhlášen celonárodní smutek a přitom podle ruského ministerstva obrany bylo za poslední 24 hodin sestřeleno 1134 dronů ukrajinských ozbrojených sil. 1134 dronů. Oni nejsou ani tak ukrajinských ozbrojených sil, jako oni jsou hlavně původem nakupovaný ze západu. Maximálně na té Ukrajině montované a upřímně ta speciální vojenská operace by se asi neměla proměnit v soutěž, kdo kolik dronů jenom někomu tam pošle, kolik mu vybombarduje rafinerii nebo mostu a podobně. Tady je prostě potřeba si uvědomit, že to je ta vzdušná část, kde teda Ukrajina vlastně jakoby předstírá nějakou vyrovnanost v tom boji, ale po té souši prostě ty ruské jednotky postupují dále, obsazují další prostory na Ukrajině a o tom nám řeknou další zprávy. Takže tolik tedy tady v tom, je tady samozřejmě také ještě v tom článku zmínky, které se týkají teda toho takzvaného útoku na ukrajinské transportní letadlo na letišti v Lipsku. On tam nikdo neútočil, on tam teda našli něco pohozeného a je to, ty zprávy byly různé, protože nejdřív tam bylo o tom, že řidič turistického autobusu náhodou objevil dron 4 hodiny po útoku, vyjel se obchůzky, tak říká, že ležel poblíž letadla, zatímco nálož se nacházela něco stranou. Dron se z něj pokoušel narazit do křídla Antonova poblíž palivových nádrží. Dron havaroval, nevybuchl. Němci hledají ruskou stopu a nemohou ji najít, co se dá dělat. Ovšem předtím ty první zprávy byly, že dron letěl a ten řidič ho skopnul ze vzduchu. Takže tady vidíte, že prostě to je až jako k nevíře, co se děje. A jenom srovnejme si obojí. Jo, útoky na jedné straně, kde teda hoří rafinerie, kde teda jsou mrtví a na druhé straně rádoby nějaké útoky, které pořád ty ruské na ten západ je jako prostě prokázat. Takže pojďme dále asi.
0: No, oni to hlavně dělali jako provokaci západňáci, že ano, aby se aktivoval ten kouzelný článek 5 severoatlantické smlouvy o NATO, tedy Washingtonské smlouvy, dámy a pánové, aby si řekli, jdem na ně, jdem na Rusa, že jo, to. Jenomže na Rusa nepůjdou na samotného, protože Putin si prý vytvoří vlastní hormuzský průliv, a to za pomoci KLDR. Bylo zveřejněno 379 cílů a prý kdo je na seznamu? What's a goal? Ruský prezident dal tedy jasně najevo. Cituji, odpovíme na útoky proti stínové flotile. A Rusko nemá na své straně pouze vlastní lodě, ale také rychle rostoucí flotilu KLDR, která se proměňuje z pobřežních sil v nástroj dálkové námořní politiky. Velitel Tichomořské flotily Viktor Lína informoval o podrobné analýze námořní přepravy, tedy v asijsko-pacifickém regionu, kdy tedy od 24. dubna do 6. srpna proplulo jen výlučnou ekonomickou zónou podél jižních Kurilských ostrovů 1001 plavidel a z nich tedy 379 plulo pod vlajkami nepřátelských států. Konkrétně bylo uvedeno tedy 26 britských a 9 francouzských lodí a pan Lína tedy, nebo tedy ten velitel Tichomořské flotily, zvláště poznamenal, že západní státy používají vlajky třetích zemí, ale přitom ruská armáda ví, čí jsou to lodě. Důraz tedy právě na Británii a Francii není náhodný. Pod britskou vlajkou pluje pouze 0,4% světové obchodní flotily, ale britské společnosti vlastní, spravují anebo provozují 1781 plavidel, což je přibližně 4% právě světové tonáže. Rusko se nebude tedy omezovat na formální registraci, ale zaměří se na řetězce vlastnictví, správy, pojištění a konkrétních příjemců a pomohou jim v tom právě Severokorejci se svojí flotilou, která vstupuje prý už na scénu s oceánskou. No,
2: Tam to bude velmi zajímavé, jo. Protože Rusové teď, respektive tedy prezident Putin, aby byl přesný, tak jak si prohlásil, že prostě tu hru, kterou jak si hraje ten Západ, že zabavuje ty lodě z té takzvané ruské stínové flotily, tak oni, že tuto hru budou hrát také. To znamená, že tam nepropoje za chvilku buď vůbec nic, anebo jim to zabavějí. Jim to zabavějí i s nákladem a to bude zajímavé. To bude velmi zajímavá hra. Ovšem počítáme s tím, že bude teda světový obchod rozbourán tedy. A to takže do mrtě. Na druhé straně to přinutí zase jednotlivé státy, aby si začali doma obnovovat průmyslovou výrobu, což je ovšem zase v rozporu se zájmy globalistů, ale k tomu si ještě dneska řekneme jako docela zajímavé věci. Takže pojďme dále. Já tu další zprávu, ta je také velmi zajímavá a hovoří o tom, že Rusko vydal zatýkač na syna amerického ministra zdravotnictví Roberta Kennedyho juniora, protože on se jmenuje Connor Kennedy a bojuje na straně Ukrajiny jako žoldák. Takže byl tedy zařazen na příslušný mezinárodní seznam, je na něj vydán soudem Moskvy zatykač, je mu 32 let, vstoupil do Mezinárodní ligie Ukrajiny v roce 22, několik měsíců bojoval po boku ukrajinských odborných sil, kde tam teďka je, se asi neví přesně. A pokud bude chycen, tak mu v Rusku hrozí trest odnětí svobody na 7 až 10 let, což tedy samozřejmě ten zatykač jak si tedy nejlepší už ty napjaté vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem, ale to jako to se nedá nic dělat, prostě taková situace. Takže pojďme dále.
0: Tak, dále se mrkneme. Rusové uspořádali prý dronové safari ukrajinské ozbrojené síly. Narazili OSU samozřejmě u vstupu do družkovky na ohnivé peklo. Jedná se o vojska ruská střed, ta obsadila poslední opěrný bod před městem silou a rychlostí. V oblasti odpovědnosti vojsk tedy střed přišla pro mnoho vojenských expertů nečekaná zpráva. Vojáci 102. motostřeleckého pluku, 150. motostřelecké divize, 8. gardové armády převzali kontrolu nad obcí Petrovka, která se nachází na okraji Družkovky. No a na internetu byly zveřejněny objektivní záběry potvrzující vytlačení jednotek OSU z jejich obranných pozic v obci. Na několika místech zde byly vztyčeny tedy ruské vlajky. Tak, Petrovka v Kramatorském okrese je tedy malá osada, která během let nezávislosti prakticky vymřela. Její rozloha je ale mimořádně malá, méně než půl kilometru čtverečního, a tvoří doslova několik ulic, soukromých domů se zahradami, které postupně přecházejí tedy v sousední obec Rajskoje, ta je na severu. No a prý z vojenského hlediska je však její význam, tedy Petrovky, jen těžko možné přecenit. Opuštěná osada se táhne podél vysokého pravého břehu řeky Kazený Torec a je obklopena hustou sítí lesních pásů přečnívajících na Družskovskou nížinu. Je ideální pro vyvíjení palebného tlaku na pevnost asi a soustřeďování sil útoku. Tak dále je to ještě dlouhé, je to zase souhrn těch věcí, tak asi by to mohlo stačit.
2: Já půjdu k další zprávě, to bych se dovolil přečíst celou. Jde o výzvu za mír Vladimíra Vladimiroviče Putina. A je to výzva k občanům Evropské unie. A on říká toto. Evropané, opravdu chceme třetí světovou válku? Evropští spoluobčané, vaši politici chtějí dokázat, jak jsou užiteční pro EU, NATO a Spojené státy. Očekávají, že jejich tvrdý postoj v uvozovkách vůči Rusku je vynese v kariérách výše na ještě lépe placené posty, než mají dnes. A proto se předhání v návrzích sankcí, vysílání bojových jednotek a v jiných projevech nekontrolované agrese proti Rusku, čím se ze dne na den zvyšuje riziko třetí světové války. Jsou tak zaslepeni svou vlastní nekontrolovatelnou mocí a vidinou jejího dalšího růstu, že počítají s tím, že Rusko ustoupí na poslední chvíli tlaku na to a k válce nedojde. Ale v čem má Rusko ještě ustoupit? Co má Rusko udělat, aby byli spokojeni? Má se vzdát svých území, podstoupit je dobrovolně každému, kdo o ně projeví zájem? Pravým cílem všech těch, ať už jsou z Evropy nebo zpoza oceánu, kteří chtějí vyvolat válku, je bohatství Ruska. Má Rusko rozdat své bohatství, aby se vyhnulo válce? Má nechat likvidovat své vlastní obyvatelstvo na Ukrajině? Všichni, co uvažují střízlivě, vědí, že se to nikdy nestane. Rusko nikdy nepodlehne tlaku, jako nikdy nepodlehlo v minulosti, tak tomu nebude ani v budoucnosti. Dnes je již jasné, že válka v plánech jejich strujců nemá skončit na Ukrajině. Hlavním cílem je Rusko, ale válka zachvátí celou Evropu. Co pro USA zajistí vyšší zisk a co USA rychle vytrhne z dluhové krize, než válečná výroba? Co účinněji zlikviduje konkurenci USA v podobě Evropské unie a Ruska, než vzájemné vyvraždění celých národů v Evropě? Co USA pomůže více rozšířit sféru jejího vlivu, než poválečné půjčky, přesně podle odzkoušeného scénáře použitého po druhé světové válce? Světový válečný konflikt reálně hrozí. V této souvislosti se zamyslete, kdo z vašich politiků vám prozradil, že po přijetí Ukrajiny do NATO a vstupu EU nebo do EU, do vstupu EU do konfliktu odvedou vaše potomky na východní frontu, kde velmi pravděpodobně položí život. Kdo z politiků tam půjde do zákopu s nimi? Kdo z válečných štváčů, které královsky platíte ze svých daní, a kdo z jejich mediálních spolupachatelů vám prozradil, že toto nebude jen dobrodružná vítězná výprava na východ, ale že to skončí jako třetí světová válka za možného použití atomových zbraní? Kdo dokáže předpovědět účast Číny, která je v tomto konfliktu spojencem Ruska? Kdo vyhodnotí reálnou sílu americké armády, která dosud bojovala vždy jen se slabším protivníkem, když Hitlera porazili hlavně Rusové? Na co se vlastně váleční štváči spoléhají? Jedno je jisté, v té válce nebude vítěze. Kde se schováte před jadernými výbuchy? Máte dost hlubokou jámu a dostatek potravin, abyste v ní vydrželi 100 let, než se sníží úroveň záření na únosnou míru? Ve jménu čeho mají na obou válčících stranách umřít naše děti na východní frontě? Ve jménu čeho má zahynout rodina? Ve jménu čeho má přestat existovat všechno, co znáte? Ve jménu čeho má schořet tento svět? Ve jménu demokracie? Kde vidíte demokracii v tom, co se děje na Ukrajině? My vidíme jen fašistickou vládu, armádu porušující mezinárodní konvence a promyšlenou genocidu vlastního obyvatelstva, jehož vinou je jen to, že mluví rusky a chce nezávislost na fašistické Ukrajině. A co na to Evropa? Umíte si představit, že by některý národ v Evropské unii vydobil samostatným způsobem, jako to dělá Ukrajina? Byla snad Ukrajina dosud nesamostatná, že boje o samostatnost? Měla snad vládu, kterou EU neuznávala? Neměli snad Ukrajinci svá národní práva? Evropská unie se vzdala svých principů a svým postupem se stává spolupachatelem genocidy. Co můžete očekávat od politiků EU vy sami, občané EU, když tak rychle a ochotně vaši politici bourají vlastní hodnotové základy? Rusové jsou velký kulturně mocný národ, bez kterého by Evropa v dnešní podobě nikdy nevznikla. Rusko není váš nepřítel. Nepřítelem každého občana Evropy jsou nenasytní politici, kteří se za svou moc a peníze chystají zničit vše, co je všem drahé. Na otázku, můžeme snad zabránit chystané válce s Ruskem, do které nás tlačí politici a koupená média? Ano, můžeme. Co mohou udělat obyčejní lidé? Všichni, když všichni malí a slabí, dělají to též, změní všechno. Lze to změnit, neboť je to nutnost. Bojkot všech politiků, kteří zvyšují napětí, kteří volí po sankcích a zásahu proti Rusku. Bojkot na všech úrovních, ve všech volbách. Nedopustit uplatnění zla, které chtějí šířit. Bojkotujte vstup Ukrajiny do NATO, bojkotujte média, která válku podsouvají jako jediné možné řešení. Věřte, Rusové i Ukrajinci jsou dva moudré národy, které řešení najdou. Nebojte se. Takže tolik výzva ruského prezidenta Putina k občanům Evropy.
0: Tak, dobře, dobře, tady někde... Není. Já myslel, jestli je to nějaká datáž, protože ten závěr, ten znám, to už tady proběhlo před pár, ale neviděl jsem právě nikdy na to žádný přímý odkaz. Tady
2: to já rozhovor. Tu zprávu mám z 15., ale asi to bylo nějaký den dříve, no.
0: Tak, koukneme se na Ukrajince, ukrajinské střely FP-5. Flamingo zasáhly prý ruské raketové a kosmické centrum s označením JSC Progress ve městě Samara. Asi 920 kilometrů od první linie. Stalo se tak v brzkých ranních hodinách v sobotu 8. Aha, 15.8. tady je to označeno, se nad budovou zvedl hustý kouř. Firma Progress je jedním z předních výrobců raket a kosmických lodí v Ruské federaci a současně hlavním výrobním zařízením pro nosné rakety Soyuz 2, včetně raket Soyuz 2.1b, používaných k vynášení satelitů ruského ministerstva obrany. Jak se uvádí, nebo jak uvádí nedávná zpráva kyjevského nezávislého, a Kyjev nezáleží, nevím, co to má, asi nějakého serveru nebo kýho šlaka. Tento závod také vyrábí kosmické lodi a průzkumné satelity používané pro vojenské mise. V současnosti prý není známo, zda při raketových útocích asi zemřeli nebo byli zraněni nějací lidé. To tady doplním, je tady špatný překlad, je to z řeckých stránek. Tak, ale musí nám to stačit, jdem se kouknout na další zprávu.
2: Další zpráva hovoří o reakci na militarizaci Japonska a také hovoří o tom, co odhalila návštěva Vladimiroviče Putina na Kurilách. Ten příspěvek je ze 16. a říká si toto, či je to z dneška. Ruský prezident Vladimír Putin navštívil 13. srpna poprvé Kurilské ostrovy. Po účasti na cvičeních Tichomořského loďstva dorazil na ostrov Iturup. Tam se setkal s gubernátorem Sachalinské oblasti Valeriem Limarenkem. Navštívil dále rybářský zpracovatelský komplex, nemocnici a školu a také si popovídal s obyvateli ostrova. Iturup je jedním ze 4 ostrovů jižní skupiny Velkého kurilského hřbetu. Na nějž si činí nárok Japonsko. Za své považuje také Kunashir Shikotan a ostrovní hřbet Habomai. Tokio se vzdal nároku na jižní Sachalin a Kurily v rámci mírové dohody ze San Francisca z roku 1951. Japonská diplomacie však v letech 1956 až 60 sformulovala stanovisko podle něhož prý Iturup, Kunashir, Shikotan a Habomai nejsou součástí Kuril. Tohoto postoje se drží dodnes a označuje uvedené ostrovy jako japonské severní území. Rusko s tím nesouhlasí, považuje svou svrchovanost nad Jižními Kurilami za legitimní výsledek druhé světové války. A právě otázka příslušnosti Kurilských ostrovů je důvodem, proč dosud nebyla mezi oběma zeměmi podepsána mírová smlouva. Tam je dosud jenom příměří od druhé světové války. A za vlády japonského premiéra Shinzo Abeho Rusko-Japonsko zintenzivní dialog a dohodli se na urychleném jednání o mírové smlouvě na základě deklarace z roku 1956. Jednání pokračovalo i v následujících letech, ale ten územní spor zůstal nevyřešen. A po zahájení ruské speciální vojenské operace na Ukrajině zavedlo Japonsku několik balíčků proti ruských sankcí a Moskva odmítla další účast na jednání o mírové smlouvě s Tokiem kvůli zjevně nepřátelskému charakteru jednostranných omezení, jež zavedlo Japonsko proti Rusku. Takže japonská strana, ruská strana také odstoupila od dialogu o navázání společné hospodářské činnosti na Jižních Kurilách a zrušila platnost dohody o zjednodušených pravidlech pro návštěvy Kuril bývalými obyvateli ostrovů. Tady ty Kurily navštívili nejvyšší představitelé ruského státu do roku 2026 celkem pětkrát. 2010 Medvěděv, 2012, 15 a 19 taky, ale to jako předseda vlády. A jinak ještě v roce 21 předseda vlády Mišustin. Takže pro prezidenta Putina to byla první tedy návštěva. Tam je důležité vidět jednu věc, tam v momentě, jak by to získali Japonci, tak tam bude americká základna a tam bylo hovoru o tom, že prostě tam dostřel na to ruské území a tam na ty základny, které tam na tom východě jsou, tak u některých těch ostrovů to činí 3 a někde 5 minut, takže se na to nedá reagovat. Takže prostě tyto ostrovy nikdy v rámci zájmu o vlastní bezpečnost, tak to nikdy nemůže být. Nikdy to nemůže být dáno, to by musel zešílet. Hlavně tedy taky proto, že tady i odborníci připomínají, že článek 7 o kapitulaci Japonska, ta byla podepsána 2. září 1945, tak ta stanoví, že japonský císařský palác se podřídí všem rozhodnutím, jež přijme vrchní velitel spojeneckých vojsk na Dálném východě generál Douglas MacArthur. A na základě tohoto rozhodnutí bylo v lednu 1946 vydáno memorandum vrchního velitele spojeneckých vojsk, tedy Douglasa MacArthura. V něm se uvádí, že suverenita Japonska bude omezena na 4 ostrovy. Hokkaido, Honshu, Shikoku a Kyushu. A na ty, které určíme, tam se říká, ale nebylo určeno nic, jak uvádí odborník, takže i v té San Franciské smlouvě z roku 51, kterou Japonsko podepsalo, tak se rovněž potvrzuje, že suverenita Japonska je omezena pouze těmi 4 ostrovy, ničím jiným. Takže tolik tedy, tady je prostě důležitá ještě jedna věc, Japonsko velmi zbrojí. Ono má veliký HDP a jestliže teda 2% věnuje na zbrojení, tak to, ono je to pátá ekonomická velmoc na světě a tam to znamená, že ty 2% HDP představují téměř 100 miliard dolarů. Takže k čemu jsou takové peníze do vojenského rozpočtu v zemi, která to má jenom jako na obranu, ještě tam má jako americké vojáky. Takže je jasné, že se chystají zase prostě k expanzi a vzhledem k tomu, podívejte se, jak všichni ty státy kolem Ruska, tedy když vidí, že Rusko teda na jedné straně bojuje, tak teď se snaží honem teda toho využít a také případně zautočit nebo tlačit na to Rusko, aby tedy z toho maximálně tedy vyzískalo. A to Japonsko se, jak se tady z toho nevymyká. Takže tolik ode mě tato zpráva.
0: Tak, dále se koukneme na USA, jsou přímo zapojeny do útoků v Rusku nebo proti Rusku. Tak, Ruská federace se domnívá, že tedy USA, Spojené státy americké, že ano, jsou hluboce zapojeny do ukrajinských útoků a sdělují tak své obavy Washingtonu, když to v pátek uvedl ruský ministr zahraniční Sergej Lavrov. A dodal, že americká podpora Kyjeva zahrnuje i zpravodajské služby. Cituji. Položili jsme ministerstvu zahraničí USA řadu otázek, včetně otázky zpravodajských dat a skutečnosti, že se USA silně podílejí na přípravě a provádění útoků na civilní cíle hluboko na ruském území. A čekáme na odpověď, řekl tedy Sergej Lavrov v ruské státní televizi. A dodal, že Rusko neklade USA ultimáta ohledně pozastavení podpory Kyjevu jako podmínku pro jednání. A zdůraznil, že ruský prezident Vladimirovič Putin je připraven znovu přivítat americké vyjednavače Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, ale s čím přijdou nebo přijedou, to už je jiná věc. Pokud se Witkoffovi a Kushnerovi dostane takové důvěry, že přijedou do Ruské federace jako vyjednavači, znamená to, že mají vliv na amerického prezidenta Donalda J. Trumpa, vysvětlil Sergej Lavrov. A řekl, věří jim, tedy asi jako Trump, a neodmítáme s nimi mluvit. Pokud přijdou, vědí, že ruský prezident Vladimír Putin je připraven je znovu přijmout. Otázkou je, s čím tedy přijedou? No, tak uvidíme. Zpřísníme naše vlastní metody, abychom zničili vše, co se západu pohání k je... Co... Počkat. Ještě jednou. Sergej Lavrov. Zpřísníme naše vlastní metody, abychom zničili vše takhle. Co ze západu pohání kyjevskou válečnou mašinérii. A už to děláme. Už si začínají stěžovat, řekl tedy v závěr svého rozhovoru ruský ministr zahraniční Sergej Viktorovič Lavrov. Nuž, a můžeme se kouknout dál, protože čas kvapí.
2: Jenom dvě poznámky. První poznámka, mají vytipované Rusové, mají vytipovaná města, která mohou být předmětem jejich raketového útoku, je mezi nimi i Praha. To souvisí právě s tou montáží těch dronů. A druhou poznámku, kterou mám, tak oba dva jmenovaní pánové jsou představiteli Chabadu. To znamená, že pokud Trump posílá tyto dva lidi, tak je vidět, že je pořád pod vlivem Chabadu, takže se od toho moc jako slibovat tedy, očekávat tedy určitě nedá. Takže to je jenom krátkosti. No, další zpráva je zase velmi obsáhlá, já věnujeme z toho jenom kousek. Moskva zažila jeden z největších útoků dronů v poslední době. To je zpráva ze 16.8. A jinak Ukrajina je před vyhlášením mobilizace žen. A tam jako lékaři hovoří o tom, že ta mobilizace žen do těch ukrajinských ozbrojených sil, že je ohrožena zdraví, protože samozřejmě je nejen vysoký počet zranění, zdravotní problémy, ale také jsou tam i třeba potom gynekologické a další problémy. Navíc to bude umocněné tedy intenzivní fyzickou námahu, nutričními nedostatky, nedostatkem spánku, bojovým stresem, zraněními, omezeným přístupem ke gynekologické péči a tak dále, tak dále. Takže toto všechno spěje prostě k tomu, že obyvatelé Ukrajiny zřejmě mají být vyzmizíkováni, mají být zřejmě vyhlazeni prostě. Takže ti, co se nedostanou na tu ruskou stranu nebo neutečou někam do světa, tak si myslím, že prostě je tam snaha prostě tu Ukrajinu prostě vyklidit, udělat tam z toho tedy ten nový velký Izrael, což se asi nepovede, ale v těchto snahách jako prostě ten Zelenský pokračuje. Nikdo mu zatím nezměnil noty. Takže pojďme dále.
0: Tak, přepojíme jsme, už se ano. Do druhého, Ukrajina, stát 404 a v první zpráva je tady. Padlo rozhodnutí vyslat do Ruska až 50 tisíc severokorejských vojáků. Toto rozhodnutí prý už bylo přijato. A to je druhé prohlášení tedy Šňupanskýho, který to samozřejmě oznámil, on to totiž ví nejlíp, že ano. Je zajímavé, že zatímco dříve se hovořilo o stovkách, poté o tisících, nyní už jde o desítky tisíc severokorejských vojáků. Zelenský uvedl, že Pchjongjang studuje moderní vedení války pro budoucí konflikty v asijsko-pacifickém regionu a výměnou od Moskvy získává licence a vojenské technologie. Nůž a západní tisk informuje o technické slepé koalice v oblasti protivzdušné obrany a tlačí Kyjev k vyjednávání o ústupcích. Moskva zatím posiluje své lidské zdroje severokyjevským kontingentem, který by mohl zapálit frontu novými rezervami právě ve chvíli, kdy Ukrajině dojdou protiraketové střely. A to by se mohlo stát tedy prý to klíčovým argumentem pro vojenskou porážku Kyjeva a v širším smyslu samozřejmě i gejropské unie, spojené gejropy. Tak, to je závěr článku, ale je toho tady zase na tři stránky, tak musíme jít dál.
2: Další zpráva je o tom, že Ukrajinci ustoupili do delty Dunaje, na což tedy čekal prezident Putin. Ty přístavy jsou odříznuty od moře, takže teď se tam připravuje závěrečný úder. A tady vlastně nejdříve došlo teda k blokádě těch černomorských přístavů, kde teda ten hlavní tok teda těch nákladů, pro ty těch dodávek pro ty ukrajinské ozbrojené síly se tedy přesměrovala přes tu oděskou oblast a ukrajinskou část té delty Dunaje směrem k hranici s Rumunskem. A teďka podle zpráv tedy ze západní části hranice oděské oblasti tak jsou silnice ucpané nákladními automobily a železnice funguje se zvýšeným zatížením, což teda toto je všechno důsledek té uzavření těch černomorských přístavů na Ukrajině. A náklad z Rumunska a Moldavska se nyní přepravuje přes Dunaj a městské trajekty a odtud dál přes Ukrajinu po železnici a nákladními automobily. Takže podle Lebeděva, což je tedy ten koordinátor tohoto odbojového hnutí Nikolajevu, tak se ze země na západ vyváží cpavek, propan a obilí a v opačným směrem se potom přepravují pohonné hmoty, granáty, rakety, obrněná vozidla a další vojenský materiál. A tady se, aby ty úřady urychlili prostě tu logistiku toho bojového materiálu pro ty ukrajinské odbrojené síly, tak často omezují přepravu potravin přes hranici na úkor právě těch vojenských dodávek, které mají přednost. Takže tolik, které v krátkosti zase článek je další.
0: Tak, Rusko prý udařilo a zničilo německé továrny uvnitř Kyjeva. Moskva tedy zvihla rukavici, kterou jí hodil Berlín kvůli obviněním z vyslání dronů nad vojenská zařízení na německé půdě, tedy v Lipsku a Majernichu.

0: divná specifikace, ale budiž. Podle stejných zdrojů byly hlavní ulice v Kyjevě po výbuších tedy zaplněny troskami a Moskva prý tím dala jasně najevo, že od nynějška budou cíle zveřejňovány, zejména pokud se jedná o zařízení západního původu, která tedy v uvozovkách přímo či nepřímo přispívají k zesílení války proti Ruské federaci, jak uvedl vojenský zdroj agentuře TASS. Tak, můžeme dál.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Kramatorsk už je na dohled, už chybí ruským jednotkám do Kramatorsku jenom 7 kilometrů. Dále, že probíhá nová etapa bitvy o Charkov, tam také je to zatím o přístup. Padlo nové pole, otevírá se severní cesta od Komunarovky, postup směřuje také hranici Záporské a Dněpropetrovské oblasti. Když to vemu jenom velmi v krátkosti, Sumská oblast, ozbrojené síly Ruské federace zatlačují nepřítele, vytlačují ho od hranice Kurské oblasti. Charkovská oblast, jednotky skupiny Sever překročily hranici a získali kontrolu nad pohraniční obcí Ščerbakovka a poblíž vesnice ruští vojáci nalezli těla ukrajinských bojovníků, která byla napěchována výbušninami a měla zohavené obličeje. Znali by to šli uklízet, tak jim to vybuchne pod rukama. Záporovská oblast, ruské jednotky dobyly obec Novoje pole v Záporovské oblasti. Tato vesnice se nachází 7 km od dálnice N15, která je součástí trasy spojující Záporoží s Pokrovským. A ruské síly se nachází v těsné blízkosti Pokrovského. Doněcká republika, ruské síly pokračují v postupu směrem ke Kramatorsku a jako jednu stranu využívají Družkovku. A vážný zpravodaj Kukuškin informoval o střetech probíhajících v oblasti Alexejevo Družkovka a také v oblasti východně a severovýchodně od ní. Takže tolik tedy v krátkosti taková přehlednější zpráva. Pojďme dál.
0: Tak, dál je zpráva. A mi to spadlo. Stíhačky tady, něco pro mě. Tak, ruský stíhač SU-35 typ S sestřelil dva ukrajinské suchoje SU-27 v jediném prýtovzdušném souboji. Takže, uvedl to velitel VKS, tedy vzdušných a kosmických sil a zástupce náčelníka ruských ozbrojených sil Sergej Kobylas. Podle ruského představitele SU-35S plnil svoji bojovou misi a hlídková ve vzdušném prostoru s cílem chránit ruské pozemní síly postupující v oblasti. Tak tady vám ještě ukážu porovnání, i když takhle to moc porovnání není vidět. Suchoj 27 vidíme ze zádele a ze předu a ze zhora vidíme SU-35. Nož, během mise ruská posádka zahledla tedy dva ukrajinské SU-27 a navzdory snahám o elektronické rušení tedy ze strany Ukrajiny. Tak se tedy Kubilas, ten velitel, tvrdil, že ruské letadlo čili o početní nevýhodě 2:1 a navzdory tomuto rozdílu se pilotovi suchoje SU-35 údajně podařilo získat výhodnou pozici správnými manévry a poté vypustit své zbraně proti dvěma ukrajinským stíhačkám. Vzpomeneme, že SU-35 je nejsofistikovanější ruský stíhač, tedy s výjimkou superstíhače, to už je snad šestá generace SU-57 a Ukrajinci se obvykle vyhýbají přímým střetům, tedy s SU-35. No už a zdá se, že se snažili využít početní převahu, ale ani to nestačilo k jejich přežití. Uvádí se na závěr této zprávy a teda kouknu, jak jste to viděli. Tak.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Rusé obklíčili Orechy, nebo spíše Orechov, mě tam ty i místo toho O, mě tam dost jako editují Orechov v Záporoží a vstoupili do strategického města. Je to jedno z nejstrategičtějších měst v Záporoží. Vstoupili tedy do něj obsadili 35% městské struktury a je možná pro zajímavost dobré vědět, že je to město, odkud Ukrajinci zahájili neúspěšnou protiofenzivu v roce 2023 a zároveň poslední překážkou k zahájení operace na dobytí Záporoží, hlavního města stejnojmenného regionu s populací 1 milionu lidí. Jinak v tom Orechově je údajně uvězněno až 2000 ukrajinských vojáků a ty ruské síly tlačí ty Ukrajince směrem k centru města, rozdělují jako obvykle několik.

0: části, čímž se odříznou od dostatečných zásob. Pojďme dále asi.
1: Tak, dále se mrkneme na Kramatorsk. Rusové prý zahájili nejintenzivnější ostřelování Kramatorsku za 4,5 let speciální vojenské operace, tady je uvedeno války. Tak, zpráva je ze 14. Kramatorsk byl tedy v pátek ráno 14. srpna cílem těžkého ruského ostřelování, přičemž ukrajinská média informovala, že šlo o největší ruský útok od začátku války za poslední 4 roky. Ruské letectvo provedlo tedy salvu úderů s použitím FAB 3000, to jsou ty třítonové klouzající pumy, KAB 1500, Geraň 2 a Geraň 3, to jsou drony, že ano, přičemž většinou zasáhly městskou železniční a zásobovací a logistická centra. Útok je analytiky, kteří komentovali události pro tiskovou agenturu Reuters, tak označili to za jeden z nejtvrdších v posledních měsících. A tato letecká operace trvala více než 2 hodiny, jak tvrdí Ukrajinci, přičemž ruské stíhačky operovali jak v centru města, tak na předměstích, ničili mosty a další silnice považované za užitečné pro ukrajinskou armádu. Tak, asi tak.
0: Tak, další zpráva hovoří o tom, snad jsem teďka nepřeskočil, o peklu v Kyjevě, v Poltavě a v Krivém Rogu. V Krivém Rogu Rusové rozebrali klíčovou strategickou infrastrukturu, velké průmyslové komplexy jsou v plamenech. Rusové zejména provedli prudký balistický raketový útok na Kyjev, Poltavu a tedy, jak už bylo řečeno, ten Krivý Roh, při kterém teda zničili tu infrastrukturu a ten Krivý Roh, to je největší průmyslové město střední Ukrajiny, tak bylo zasaženo tedy ruským raketovým a dronovým útokem. Průmyslová zařízení byla vážně poškozena. A útok na ten Krivý Roh začal asi ve 2 ráno, byl proveden severokorejskými raketami KN-23, to je zajímavé, protilodními raketami Onyx a balistickými raketami Iskander-M a S-400. A tam je samozřejmě metalurgický komplex a největší těžební a metalurgický podnik Ukrajiny, ArcelorMittal, Krivý Rog, a stejně tak jako cementárna Krivý Rog, a to všechno a sklady jsou v plamenech. Či tyto podniky a sklady jsou v plamenech, takže byl také zahájen ve 3.50 útok na ukrajinské hlavní město, tam došlo k 10 explozím, následovaným velkým požárem. Sklady komerční budovy hoří v okresech Obolonsky a Holešievsky tohoto města, čili okresy jsou to spíš obvody, tedy města přesněji. Takže zase útok byl proveden pomocí operačně taktických raketových systémů Iskander-M, protilátorových raket S-400 a hypersonických střel Zircon a dronů. V Poltavě zautočili na Rusové na velké rafinérie Kremenčuk. Výbuchy také byly hlášeny v Dněpropetrovsku. V Rusku naopak protivzdušná obrana sestřelila téměř 100 ukrajinských dronů mířících k Moskvě podle aktualizací od starosty města Sergeje Sabjanina. Takže tolik teda tato zpráva.
1: Tak dále se koukneme na SVO aktuálně. Ale je to z dneška. Jednotky vojenské skupiny Východ obsadily obec Rybalskoje. Informuje o tom telegramový kanál Vojin.tv. Gardisté ze 630. samostatné motostřelecké brigády 29. armády skupiny vojsk Východ prolomili nepřátelskou obranu severozápadě od Nového Pole a osvobodili obec Rybalskoje v Záporožské oblasti. Během intenzivních bojů zabili tedy vojáci Ruské federace ze Zabajkalí až rotu, nevím kolik to má být, příslušníků 82. samostatné výsadkové útočné brigády ozbrojených sebranky Ukrajiny a bylo zničeno 7 taktéž obrněných bojových vozidel, 10 dalších vozidel, 13 pozemních robotických systémů a více než 20 těžkých hexakopter typu Baba Jaga. Tak, díky společnému úsilí ruských vojáků bezpilotních systémů dělostřelectva a prý odvaze ruských útočících jednotek pokračují vojáci z Dálného Východu. v pronikání do nepřátelské obrany a rozšiřování zóny kontroly v Záporožské oblasti. Teď jsou tady ještě další, samozřejmě úseky fronty, ale toto bylo tím leitmotivem. Tady to máte v tom popisku, tak se budeme věnovat tomuto, protože ty další budou následovat asi. Tak můžeme dál.
0: Tak další máme zprávu, máme záhadu roku. Zelenský totiž svými útoky na Novorosijsk, tak tam na ten ropovod, tak dokázal poškodit Spojené státy, Kazachstán a dokonce Rumunsko, takže musel zavolat osobně J.D. Vance, aby ho trošku jako usměrnil, protože on tam prováděli Ukrajinci útoky na infrastrukturu a tankery toho Kaspického ropovodního konzorcia. A tam mají podíl Američané velký. A ty byly zaměřeny na ropu, která mimo jiné se používá k výrobě benzínu pro Ukrajinu. Prostě ten už jako prostě už asi ztratil jako reálné myšlení vůbec. Uvádí to ruský liberální vojenský expert Valery Shiryaev a říká, Zelenský neustále bombarduje Kaspické ropovodní konzorcium. Proč to je záhada? Protože je ve vlastnictví Američanů, nepřináší do ruského rozpočtu žádný zisk, ale ropa odtud směřuje především do Rumunska, tam jsou dvě rafinérie, ty to zpracují a zpracovaný benzín se přepravuje na Ukrajinu, takže tam se střílí ten Zelenský takzvaně do své vlastní nohy. Takže je to záhada a navíc to Rumunsko sousedí s Ukrajinou a proudí odtud obrovské množství zboží, takže stačí, aby Rumunsko uzavřelo hranici a Ukrajina přijde o polovinu svého dovozu, takže vrtí nad tím hlavou tedy. Pojďme dál.
1: No, jestliže víme, že minimálně výběr cílů navádění a další věci jsou pod patronátem západňáků, tak je jasný, že někdo to tady schválně škrtí a zase to hází na Ukrajince. A ten někdo je ze západu a chce zkrátka z toho přece vycouvat, dámy a pánové. Není to žádná záhada, jenom to krásně zapadá do těch věcí, které jsou nám tady dávány k obrazu. Jo, musíte si to spojovat. Brazilští až... Ano?
0: Já jsem tady udělal jednu, tu tam jsem přihodil, já jsem tam ještě jednu nějaký SVO z 10. a tam má být jiný text, tam má být totální destrukce vojenské logistiky v Oděse a to tam vy nemáte, no, to je 2.11.
1: Tak to
0: To tam
1: dejte...
0: nemáte. Takže totální destrukce vojenské logistiky v Oděse. Ruské bezpilotní letouny zasáhly obří vojenské sklady a poslali ke dnu loď, která provázela nákladní konvoje. Takže ukrajinské jednotky přišly o část zásob uložených v oděském přístavu a ke ztrátě došlo v důsledku ruského dronového útoku 15. na včera. A ruské ministerstvo obrany upřesnilo, že zničený náklad patřil ukrajinským ozbrojeným silám a byl určen k zásobování ukrajinských jednotek na frontě. Takže jinak ty ruské ozbrojené síly rovněž potopily vojenský člun ve vodách oděského přístavu a to vlastně pro poblíž těch lodí přepravujících zbraně a munici střežilo je a zajišťovalo jejich doprovod. Takže tolik jenom v rychlosti. Pojďme asi na další koš.
1: Další košíček máme USA. Otázka je, zda tedy myslí Donald J. Trump vážně vyhlášení vítězství nad Iránem. A ptal se na to už v pondělí, možná v neděli, Larry C. Johnson. Takže podle zprávy zase The Wall Street Journal, tato zpráva se odvolává na americké představitele. Tak prezident Trump v soukromí zvažuje možnost vyhlásit vítězství nad Íránem a ukončit válku bez dosažení jaderné dohody. Trump údajně před vysokými poradci nadnesl možnost, že pokud budou USA schopny udržet íránský jaderný program pod kontrolou a obnoví se provoz Hormuzským průlivem, byl by ochotný prodloužit příměří na neurčito a fakticky vyhlásit konflikt za ukončený. No, na nedávných schůzkách Trump vyjádřil přesvědčení, že Irán pravděpodobně není schopen obnovit svůj jaderný program a poté, co operace Midnight Hammer, tedy půlnoční kladivo, v březnu roku 2025 způsobila rozsáhlé škody na iránské jaderné infrastruktuře. No a tím jsem si myslel, že to všechno skončilo, ne? Když se ty chvástali Američané. No a Donny se domnívá, že americké zpravodajské kapacity by odhalily jakékoliv íránské pokusy o obnovu jaderného programu a že hrozba dalších amerických úderů by sloužila jako trvalý odstrašující prostředek. Bubu, baba. Jak z toho, když dostanete přes držku udělat své vítězství, o tom Američané a hlavně jejich kamarádi z Izraele mohou vyprávět za desítky a desítky let, že jo. Tak můžeme asi na Takra Carlsona, pane inženýr.
0: Odhalení od Takra Carlsona, ten říká, Spojené státy a Evropa se bojí Ruska a Putina. A nejenom na bojišti. A on, Tucker Carlson, vypustil v úvozovkách urážky proti západním elitám, a co je vlastně podle něj nepřátelským prvkem Ruska. A tam dalo to do souvislosti s mocnými lobbysty v EU a ve Spojených státech. A ten Tucker Carlson zaujal odlišný výklad konfliktu západu s Ruskem a tvrdí, že za geopolitickým konfliktem se skrývá hlubší ideologický a intelektuální konflikt. A v rozhovoru pro Russia Today se Carlson zamýšlel nad tím, zda ruská křesťanská identita není jedním z hlavních důvodů nepřátelského postoje části západních elit vůči Moskvě. A jak tvrdí, tak Vladimír Putin se snaží posílit tradiční hodnoty pravoslavnou církev a rodinu, přičemž přijímá přísnější postoj k činnostem, které jsou považovány za škodlivé. Skutečný boj není jen geostrategický, ale je i intelektuální. Nebojí se Ruska v části války, ale hlavně v hodnotovém aspektu, řekl Carlson a dodal, že Rusko je společnost, která se snaží zdorovat absolutní dominanci individualismu. A vyjádřil jeho prohlášení kritika moderního amerického liberalismu, který považuje za odpovědný za relativizaci tradičních hodnot. Takže jinak podle Carlsona se konfrontace týká dvou odlišných modelů společnosti. Může být svoboda bez posvátného, demokracie bez tradice a rodina bez morálního základu. Zeptal se a argumentoval, že Západ nyní má potíže dát jasnou odpověď. Je dobře, že je někdo na Západě, kdo to začal chápat, a podle mě Carlsonovi k tomu pochopení hodně asi pomohl tehdy ten rozhovor s prezidentem Putinem, protože ono to takhle je, tady to je rozdílná koncepce, rozdílný pohled na svět. Proč? Protože ten Západ má rozděl a panuj a z toho po staletí profituje a Rusové mají žít a nežít a to je ten takzvaný ruský svět. A to je ten základní rozdíl a to už je věc, kvůli které se kdysi a rozešli egyptští žreci ve starodávném Egyptě s těmi ruskými volchvy. Tam, když si za nimi jezdili, pak tam došlo k odloučení, protože ty volchové pracovali pořád pro ten národ, pro lid. Tak něco ty žreci řekli, uděláme se pro sebe, pak vstoupili do toho, do té jisté ilegality, přestěhovali se do té Itálie a tak dál. A známe, jak to potom, pak se vyvinulo do toho globálního prediktoru a tak dál. A ten si už hrál vlastní političku. Takže jenom, abychom věděli, jak ty věci byly a ten Carlson tady to je vidět, že to začíná chápat. A nejenom to, ale on to začíná šířit té Americe. Takže někomu bude nepohodlný, ale oni to potřebují, aby jim to tam někdo dával a někdo z místních, ne z cizích, z místních. Pojďme dále.
1: Nuž, další, to je zajímavá zpráva, sionistická dezinformace, která obchází celý svět. Tak, zprávy nejsou pravda, to je zřejmé tedy tvrzení, bohužel je však ignorováno. Zprávy mohou být vymyšlené od základu. Vymyšlené citáty, které kolují napříč několika médií, se mohou proměnit v úvozovkách v ta fakta. Izraelský novinář teď Ronen Bergman odhalil stopu v hebrejštině jedné takové zprávy, strojový překlad je zde. Cituji. 5. srpna ve středu tohoto týdne prošla jedna velmi dramatická zpráva zázračnou cestou. Za zhruba 15,5 hodiny opustila pochybný indický účet na síti X, prošla účtem, který se ve svém názvu hrdě pyšní slovem Mossad, i když se nejedná o izraelský Mossad, a získala citát košer od kanálu 14, byla přijata Jairem, tedy Netanyahuem, Vystoupila na státní scénu jménem předsedy vlády, tedy Bibiho Netanyahua, a přistála u amerického velvyslance při OSN a také ve vysílání Fox News amerických. A poté se uctivě vrátila do Indie, kde již byla prezentována jako zpráva pocházející přece z izraelských médií. A Shaiben Amfrai tedy tuto zprávu shrnul takto. Velmi proizraelský hinduisticko-fašistický účet na Twitteru, tedy X, citoval v hinštině smyšlenou citaci, v níž tvrdil, že Ahmad Vahidi, což je velitel iránských revolučních gard, přiznal, že Irán vyvíjí tedy jaderné zbraně. Takhle to začalo. Později tentýž účet zveřejnil další falešnou citaci, opět v hinštině, v níž Vahedí údajně řekl, že Irán bude pokračovat ve vývoji jaderných zbraní, dokud je budou mít i u USA a Izrael. Pak účet na Twitteru X s názvem Mossad Commentary, tedy něco jako komentování Mossadu, zveřejnil údajnou citaci v angličtině. A simsalabim, o půl hodiny později anglická verze izraelského provládního kanálu 14 tuto citaci převzala a tvrdila, že se tedy jedná o první případ, kde tedy Irán přiznal výrobu jaderné zbraně. Tak zase o několik minut později, že Yair Netanyahu, tedy syn izraelského premiéra, žijící na Floridě, retweetoval tento citát z kanálu 14. O 2 hodiny později Bibi citoval tuto falešnou citaci ve svém oficiálním projevu. Mike Waltz, velvyslanec o USA při OSN, tweet samozřejmě sdílel a dodal, že Irán konečně přiznal to, co bylo jasné roky. Poté svůj tweet bez vysvětlení smazal. Sionistický propagandista Mark Levin tweet sdílel a Fox News o tom informovala jako o faktu, a to i prostřednictvím titulku na obrazovce. Kanál 14 o tom informoval s odkazem samozřejmě na Fox News a na Netanyahua jako na zdroje. A takhle se nám to tady uzavírá cynicky, dokola vyhodíte kachnu, ale protože si to na zakázku někdo předhodí a dodá, někdo mu to vyrobí, tak je z toho přece 20krát ověřená zpráva. Proto to říkám na začátku zpráv i tady, když to stihnou, tak zkrátka ničemu nevěřte, vše si prověřujte. A hlavně myslete, dámy a pánové, selským rozumem. Tak takhle se to dělá, aby jsme věděli.
0: Další zpráva hovoří o tom, a víceméně klade otázku, zda zahájí Spojené státy anexi Grónska. To zpráva je z 11. A hovoří o tom, že americká ropná společnost napojená na Trumpa se bez pozvání objevila na dánském území a je podporovaná tato společnost vlivnými spolupracovníky, tedy Trumpa, ta doprava do Grónska a vrtné zařízení bez povolení vlády tohoto dánského území. Takže tam se klade otázka, jestli chce Trump anektovat Grónsko kousek po kousku. A před necelými 2 týdny otáhl dánský remorker nákladní loď do přístavu Nerlerit i nás, 450 km severně od polárního kruhu na východním pobřeží Grónska. Nákladní loď, provozovaná společností Permagreen, vyložila bagr a 15 kontejnerů s vybavením a následující den odplula, jak uvedl dánský investigativní novinářský server Danwatch. A ten mluvčí společnosti Permagreen sdělil Danwatchi, že společnost byla najata texaskou firmou Greenland Energy Company, aby do oblasti Jamestown Land dopravil nějaké stroje a vybavení, které podpoří jejich průzkumy ropy. A ten Greenland Energy Company neměl k dodání zařízení žádné povolení, jak uvedlo grónské ministerstvo energetiky v tiskové zprávě, a dodalo, že společnost dosud nezískala potřebná povolení k vrtům v Jamestown Land, to je mokroksední oblast chráněná mezinárodní Ramsarskou úmluvou. Takže teď je tady otázka, smí ten Greenland Energy Company vůbec provádět vrty? Protože navzdory tomu, že samotné Grónsko ten projekt neschválilo, tak Greenland Energy Company přistupuje k vrtům jako k hotové věci a společnost zveřejňovala na sociálních sítích série aktualizací, když remorker společnosti Permagreen opustil Dánsko, zakotvil v grónském hlavním městě Nuuk a na LinkedIn zveřejnila společnost Stampede Drilling, která vyrábí zařízení pro ropná pole, fotografii vrtné soupravy s logem Greenland Energy a prohlásila, že míří do Grónska. Takže tady vidíte, že prostě oni si dělají vyloženě, co chtějí. Ta společnost tvrdí, že další loď převážející 300 kontejnerů s vrtním vybavením je už připravena vyplout z Kanady do Grónska. Průzkumné vrty začnou v říjnu, jak sdělil mluvčí deníku The Guardian. A Grónsko ale v roce 2021 přestalo vydávat nové licence na těžbu ropy. A během předchozích 50 let nebyla nalezena žádná významná ložiska. A vláda v Nuuku dospěla k závěru, že dopady na životní prostředí nestojí za nepatrné výnosy. A několik licencí zůstává v platnosti, včetně jedné pokrývající Jameson Land, kterou ovšem vlastní britská společnost 80. míle. Takže tady vidíte jako prostě, co tady je, jak vůbec se to teda dál a ta, jako, jak to probíhá, ta samozřejmě ta 80. míle, tak ta má financovat průzkum teda na tom území za výměnu za 70% příjmu vytvořený tím projektem. Nicméně Greenland Energy musí na základě licence společnosti 80. míle tak musí získat potřebná povolení a ten projekt se stále nachází ve fázi výzkumu, takže uvidíme vůbec, jak to tam bude. Green Energy uvádí nedávna jednání na vysoké úrovni s grónskými úřady za konstruktivní. Neví se tedy, kolik ropy se nachází pod Jameson Land. A tady říkají, že Green Energy se domnívá, že tam může se nacházet ropa v hodnotě 1 bilionu dolarů, ale někdy Američané mají vůbec jako velké oči. A teď je otázka, jestli ten projekt souvisí s Trumpovými plány na anexi Grónska, jestli tam on nepůjde takovým způsobem, že to tam nejdřív obsadí hospodářsky, těžebně a tak dál. A pak řekne, když už tady jsme, no tak jako, tak si to i přivlastníme. No, je to zajímavé, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Zdá se ale, že takové ty zprávy, které někde proskakovaly, že Grónsko bylo potichu Dánskem pronajato Ruské federaci na 99 let, takže to neodpovídá, že to neodpovídá asi skutečnosti. Ale uvidíme ještě, jak se další zprávy vůbec jako vyvinou tady v tomto. Pojďme dál.
1: Tak, jo, tady máme pětku. Ukrajina zvyšuje bezpečnost tím, že přestává zveřejňovat počty svých raket, dámy a pánové. Tak se na to jdeme kouknout. What co tady go? Ukrajinské ministerstvo obrany se po celé roky chlubilo tedy mírou úspěšnosti při zachycování ruských dronů a raket. Každý den zveřejňovalo, kolik dronů a raket ruská strana vypálila a kolik z nich ukrajinská strana zlikvidovala na obloze. A my víme, že ta čísla jsou vymyšlená, že ano. Ukrajinská totiž míra úspěšnosti byla mnohem vyšší, než si jakou by mohla doufat, nebo než v jakou by mohla doufat protivzdušná obrana jakékoliv jiné země. Typickým příkladem je tvrzení z 9. července. Tak, ukrajinská protivzdušná obrana během rozsáhlých červnových útoků zachytila téměř 90% vzdušných hrozeb. Konkrétně měli sestřelit 5300 téměř vzdušných hrozeb a sestřelit 90% dronů Shahid, Gerbera, Italmas a dalších dronů, 40% balistických raket a 89,4% ostatních typů raket. Celková míra zachycení vzdušných hrozeb během rozsáhlých nepřátelských útoků dle ukrajinské strany činila 89%. Tadadá! No, ale je to divný, že ano? Tak, ukrajinské ministerstvo obrany teď přestalo informovat o tom, kolik raket Rusové odpalují. V úterý uvedli, že ukrajinské síly sestřelily 98 ze 120 ruských dronů vypuštěných během noci, ale nezveřejnili, kolik raket bylo odpáleno nebo zachyceno. Přestože Záporoží, Dněpropetrovská oblast a Kyjev byly terče více než tuctu balistických raket, včetně tedy raket KN-23, vyrobených v Severní Koreji, přičemž zahynulo při těchto útocích 9 lidí. Tato změna následovala totiž několik dní po rozhodnutí přestat zveřejňovat informace o zachycování ruských balistických raket. K tomu došlo po rozsáhlém útoku z minulého týdne, během něhož Ukrajina nedokázala zachytit ani jednu z 28 balistických raket vypálených na své území. No a už o tom mluví i Bloomberg, tak agentura, že ano. No, můžeme asi dál.
0: Můžeme dál. Další zpráva je opět z Moon of Alabama. Válka proti Iránu. A hovoří se, že po 6 měsících této války tak konstatuje ohromující rozsah porážky Spojených států. A no, ten připomínají, že 28. ledna tohoto roku Spojené státy vyslali k Iránu svaz letadlových lodí, aby mu pohrozili, předložili řadu rozsáhlých požadavků. Tam Trump hrozil Iránu obrovskou armádou, předkládal soubor požadavků. Hrozba Trumpa druhým přímým útokem amerických sil na Irán během 8 měsíců tak přišla v době, kdy ta letadlová loď Abraham Lincoln spolu s dalšími válečnými loděmi, bombardéry, stíhačkami se přesunula do regionu na dostřel Iránu. Trump neuvedl žádné podrobnosti o dohodě, kterou požadoval, pouze řekl, že k Iránu míří obrovská armáda a že země by měla uzavřít dohodu. Američtí a evropští představitelé uvedli, že při jednání předložili Iráncům 3 požadavky. Trvalé ukončení veškerého obohacování uranu, likvidaci současných zásob, omezení doletu a počtu balistických raket a ukončení veškeré podpory zástupním skupinám na Blízkém východě, včetně Hamásu, Hezbaláhu, Husíů, působící v Jemenu. A 15. srpna tohoto roku, to znamená včera, když se to porovná, tak kvůli iránským protiopatřením, tak ta mise té letadlové lodi z velké části selhala, opouští Blízký východ. To je jako jedna věc a tam vlastně ty problémy se zásobováním té letadlové lodi Abraham Lincoln začaly krátce po první dnu války, kdy iránské rakety a útočné drony zasáhly námořní základnu v Bahrajnu. Ten iránský útok, který byl odvetov za americký útok na Teherán, tak zničil velkou část základny. Spolu s ní zaniklo i významné logistické centrum, na které se tedy námořnictvo americké po desetiletí spoléhalo. Ztráta té základny v Bahrajnu přispěla k řadě hlášených problémů na letadlových lodích podporujících operace proti Iránu. Zatímco demokratičtí senátoři vyjadřují obavy ohledně 5 000 námořníků na palubě Lincolnu a jejich téměř 9měsíčního nasazení. Tam je u toho problém v tom, my jsme se tím zabývali i v pořadu, že oni vlastně nevidí, jak tam dlouho budou. Nevidí ten smysl toho, nevidí, jak tam dlouho budou. A teď problémy samozřejmě neotékají jim toalety, je tam plíceň někde ve sprchách, malé dávky jídla, špatného jídla a tak dále, a tak dále. Takže tato druhá loď má být nahrazena jinou. Problém je v tom, že Spojené státy mají pouze 10 těchto lodí a k tomu, aby jedna mohla zůstat v operační oblasti, tak jsou zapotřebí další 2 k opravám a výcviku. A 6 z 10 letadlových lodí tak bude vázáno v oblasti Hormuzského průlivu, což ponechá pouze jednu připravenou k nasazení ve zbytku světa. Takže v Pekingu si se pácej do stehen, protože samozřejmě to jim vyhovuje. Tím pádem požadavky Trumpa vůči Iránu jsou pryč. A dneska Trumpovou hlavní starostí je jeho politické přežití. Proto teď se snaží pořád tu porážku z ní udělat jako jakousi výhru, nevýhru a podobně a trochu to jako celé zamlžit, protože ty ztráty tam, jak na materiálu, tak na lidech, jsou určitě velké. A další věc je udržení nízkých cen pohonných hmot, to je dneska číslo 1 ve Spojených státech, protože, jak uvádí prezident J.D. Vance, protože Washington pohrozil časově neomezenou námořní blokádou a naznačil, že brzy zesílí ekonomický tlak na Teherán, což tedy by bylo dál nepříznivé na vývoj cen ropy a benzínu tím pádem. A ta mezinárodní referenční cena ropy Brent se nyní pohybuje těsně nad $87 za barel, což je o 45% více než v lednu. A průměrná cena galonu benzínu ve Spojených státech nyní přesahuje $4, a před konfliktem byla nižší než $3 a to ještě sliboval Trump, že to sníží. Takže ten autor říká, stále mě ohromuje rozsah porážky Spojených států. Dlouhodobým důsledkem bude, že ostatní se s Iránu poučí. Takže pojďme dále, asi na další koš.
1: Tak, štverka, košíček. Tak, samozřejmě Irán a Blízký východ. Americká média tvrdí, že Irán stanovil nové podmínky pro vyřešení konfliktu se Spojenými státy. Nově zveřejněný text je však pouze opakováním ustanovení, s nimiž už USA souhlasili. Tak tedy, v sobotu Irán zveřejnil v uvozovkách nové požadavky pro znovu otevření Hormuzského průlivu, s tím, že tajemník iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohammad Baker Zolgadr uvedl, že USA by měly splnit následujících 6 podmínek. Za prvé, nikdy a v žádném jazyce nevyhrožovat Iránu ani nevytvářet posvátné, neurážet posvátné hodnoty tohoto národa. Za druhé, trvale ukončit válku a agresi proti Iránu a iránským spojencům v Libanonu, Palestině, Jemenu a Iráku. Za třetí, zrušit námořní blokádu a stáhnout své vojenské síly, námořní i letecké, z okolí Iránu. Za čtvrté, v plné výši a bez jakéhokoliv krácení uhradit škody způsobené Iránu dvěma válkami, agrese a vnucené války. Za páté, zrušit nespravedlivé a nezákonné sankce proti íránskému národu. A za šesté, bezpodmínečně uvolnit zablokovaná a ukradená aktiva íránského lidu. A tak se zdá, že tyto požadavky americké pozorovatele zmátly. The Wall Street Journal tvrdil, je to archivováno, že jsou nějakým způsobem tvrdší než ty, které byly vydány dříve. No, tvrdší, protože nedokazují americkou víru, že jo? Tak asi proto jsou tvrdší, i když jsou úplně stejný.
0: Já bych řekl, že hlavně na začátku nikdo nemyslel, že to ty Iránci myslí vážně. Teď vidíš, že to myslí vážně, tak jako najednou se pro ně zdají tvrdší, být tvrdšími. Jo. I to asi bude, i na to o tom bude asi kus pravdy. No, pojďme na další. Irán tvrdí, že dohoda s Ománem o Hormuzském průlivu byla uzavřená, zatímco tedy Chamenei provádí rozsáhlé změny ve vojenském vedení. A Irán tvrdí, že Washington brání jeho plánům s Ománem na dohled nad Hormuzským průlivem, přičemž hlavní překážkou jsou údajně americké sankce. A ten nejvyšší vůdce Iránu, Mojtába Chamenei, provedl 10. srpna 6 nových vojenských jmenování, jak vyplývá ze zpráv zveřejněných na oficiálním účtu vůdce na sociálních sítích. A ten vysoce postavený iránský vojenský představitel Ali Abdullahi byl jmenován náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil. Brigádní generál Ahmad Vahidi byl navíc oznámen jako nový vrchní velitel sboru islámských revolučních gard, přestože tuto funkci zastává už od března. Vahidi slouží jako nástupce zemřelého velitele té gard Mohameda Pakpura, který byl zavražděn při americko-izraelském úderu hned v ten první den nelegální války zahájené v únoru tohoto roku. A Chameneiho oficiální stránka oznamovala další jmenování. Konkrétně kontradmirál Ali Ozmaj byl vůdce jmenován nástupcem Alirezy Tangsiriho, vrchního velitele námořnictva, těch revolučních gard, kterého koncem března zabili Spojené státy a Izrael. A generál major Mostafa Izadi byl navíc jmenován zástupcem vrchního velitele iránských revolučních gard. Takže v pondělí Teherán rovnou také oznámil, že dohoda s Ománem o společné správě Hormuzského průlivu byla dokončena navzdory snahám Washingtonu je sabotovat. Takže tolik asi ta zpráva ještě pokračuje dále. Ale tam je důležitá jedna věc, že tam je jaksi shoda s Ománem, Irán s Ománem na společnou iránském ománském mechanismu správy Hormuzského průlivu bez účasti Spojených států. Ale případně za účasti regionálních států. Takže Trump by byl za tuto dohodu kritizován izraelskými médii a představiteli. Uvidíme, jak to bude. Toto měl původně i on v tom memorandum o porozumění. Teďka, protože ho doma tlačí proti tomu, tak teď zase on jaksi se také staví a říká, že to je najednou tvrdší. A přitom se zdá, že ten Irán s těmi regionálními státy kolem, že se dohodnou i prostě bez Trumpa, bez Spojených států.
1: Dále se mrkneme, nějaký rakety zase. 3 evropské země, které Írán varoval před možnými vážnými údery kvůli konfliktu s USA. Tajný dokument získaný tiskovou agenturou Tasným ukazuje pozadí jednání iránského ministra zahraničí s jeho evropskými protějšky. Írán poslal tedy varování 3 evropským státům, aby se nezapojovali do války Íránu se Spojenými státy. Navzdory neustálému tlaku ze strany Washingtonu, uvádí to dokument zveřejněný tedy tiskovou agenturou Tasnim. A jde tedy o země Kypr, Itálie a Bulharsko. Ty byly tedy v posledních dnech cílem varování Teheránu, protože Írán nyní považuje využití evropského území a vojenských zařízení pro americké operace za faktor v možném konfliktu. Už 30. července kontaktoval iránský minister zahraničí Abbas Araghchi tedy telefonicky své protějšky na Kypru a v Bulharsku s žádostí, aby nebylo dovoleno využívat jejich území pro americké operace proti Iránu. Podle agentury Reuters považuje Teherán takové usnadnění za podporu agresivních akcí proti sobě, což zastával i v Římě, tedy asi na Řím tlačil tedy. V případě Kypru se otázka týká především britských suverénních základen. Bulharsko bylo také cílem Iránu po rozhodnutí Sofie umožnit dočasné nasazení až 8 amerických tankovacích letadel KC-135 a zhruba 250 amerických vojáků na základě Bezmer. A Řím, tam je stejný postoj vyjádřil i tedy vůči v Římu, kde byla reakce pozitivnější kvůli sporu, který premiérka Giorgia Meloni vyvinula s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. A vždyť o to také v souhrnu jde. Tak, jdem se kouknout na čtvrtou ze čtyř.
0: Irán přizpůsobil své rakety a prolomil americkou protivzdušnou obranu v Jordánsku. A jak to vypadá, tak Teherán navazuje na zkušenosti získané z války na Ukrajině a kombinuje balistické rakety a drony při těch útocích. A také studuje reakci těch amerických protivzdušných systémů, což způsobil rostoucí tlak na ochranu amerických základen na Blízkém východě. A tady právě tu zvláštní pozornost si zaslouží případ toho Jordánska, kde iránské síly po 5 po sobě jdoucích dnů odpálili vlnu balistických raket a dronů na 3 základny, kde byly rozmístěny americké jednotky. A Teherán se přitom nespoléhal pouze na počet vystřelených zbraní raket. Tady použil také pokročilé střely, které dokázaly během letu náhle změnit kurz, což sužovalo předpověď jejich konečné trajektorie a tím i zachycení. Takže tato taktika kombinovaná s masivními útoky, v důsledku nichž by americké systémy neustále nuceny používat cené interceptory, to znamená ty protirakety, tak samozřejmě udělá své. A nejzávažnější událost nastala 17. července, kdy iránská raketa pronikla americkou protivzdušnou obranou a zasáhla zařízení na americké základně Muwaffaq Saltry v Azraku v Jordánsku. A při tom útoku zahynuli 3 příslušníci americké armády a více než 100 lidí bylo zraněno, zatímco vojenské vybavení a letadla byla poškozena. Takže tento konkrétní incident je zvlášť důležitý, protože americká protivzdušná obrana se již dříve opakovaně setkávala s iránskými útoky. Teherán však zřejmě využil data z předchozích odposlechů a upravil způsob svého jednání. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Tak, dobře, dobře, dále se vrhneme. Novinky odinut a ty mám jedničku tady. Diskrétní spojenec, a nebo jak Čína podporuje Irán proti Spojeným státům. Tady máte mapičky, je vidět. Je vidět docela dobře. Ve své válce proti Spojeným státům a jejich spojencům se Irán nespoléhá tedy výhradně na Ruskou federaci. Významnou roli při poskytování vojenské podpory Teheránu hraje zejména Čína. A to vyvolává samozřejmě v Bílém domě rostoucí obavy. Americký prezident Donny na své platformě True Social prohlásil, cituji, prezident si slíbil, že nebude dodávat zbraně režimu v Teheránu. Pokud to ale udělá, nebo pokud to udělá Putin, skončí to pro nás oba velmi špatně, ale to má být asi pro vás. Je to asi, nevím, odkud je překlad. Tak, je tedy nepravděpodobné, že by Peking a Moskva takové hrozby, nebo Peking a Moskvu takové hrozby ovlivnily, je to divný překlad, protože Spojené státy se v tuto chvíli ve své konfrontaci s Iránem zrovna nenacházejí ve výhodné pozici. Oficiálně totiž Peking zachovává neutrální postoj a vyzývá k rychlému vyřešení konfliktu. Nedávné zprávy však naznačují, že Čína systematicky posilovala vojenské schopnosti iránských revolučních gard, zejména přesnost tedy jejich raket a dronů, která se během války výrazně zlepšila. Tak to taky i samozřejmě vyvíjejí, že ano, upravují podle těch výsledků. No, ale ta podpora tam samozřejmě je, dámy a pánové. No,
0: další zpráva hovoří o bouři v Mosadu. To souvisí, tam probíhá nějaké propouštění, tam to rozpoutalo spor o odpovědnost za ten neúspěšný pokus svrhnout moc v Iránu. A tady vlastně to propouštění uvnitř Mosadu nebylo vnímáno jako pouhá rutinní interní záležitost. Během několika hodin se tato aféra stala dokonce jedním z nejdiskutovanějších témat v Izraeli poté, co se dotkla dvou vysoce postavených představitelů, konkrétně vedoucího oddělení pro Irán a ředitele zpravodajské divize. A toto zemětřesení přichází v době, kdy izraelská média hovoří o neúspěšném plánu vytvořeného s cílem svrhnout iránský režim během operace Lví řev. A toto téma se rychle dostalo do hlavních zpráv v televizi na sociálních sítích a zaujalo významné místo v analytických pořadech a předních izraelských novinách. A ten význam těchto propuštění nespočívá pouze v hodnosti obou představitelů, ale také v jejich načasování a v tom, co odhalují o rozsahu vnitropolitických důsledků té iránské operace. Takže ta izraelská debata není otevřeně hovoří o vážném neúspěchu v Iránu. Skutečný spor se ale točí kolem otázky, kdo za ně nese odpovědnost. Selhal Mossad ve svém plánování, hodnocení situace a prezentaci nerealistického obrazu svržení režimu? Nebo vina spočívá na politické moci, která plán přijala a prosazovala jeho realizaci, než narazila na omezenou připravenost Spojených států, způsob, jakým prezident Donald Trump řídí válku a na povahu, odolnost a sílu iránského lidu. Tady veřejné mínění, úspěchy pro Netanyahu a neúspěchy pro ostatní, takže ten vzorek těch reakcí izraelské veřejnosti jasně ukazuje, že se propuštěním nepodařilo připsat odpovědnost výhradě Mosadu. Naopak vyvolala protichůdná obvinění namířená proti Netanyahovi. Ta jsou vnímána jako pokus přimět ho, aby převzal politickou odpovědnost za výsledek. A znáte to, je to jako u nás, kdy prostě ty názory těch lidí nejsou jako jednoznačné. A jeden komentátor označil incident za výjimečný ve srovnání s předchozími bezpečnostními krizemi a položil otázku, proč byli právě nyní propuštěni dva vysoce postavení činitelé, než dospěl k závěru, že Netanyahu po neúspěchu v Iránu potřebuje obětního beránka. Takže to je teda k této zprávě, která ještě samozřejmě dále pokračuje.
1: Tak, dále se ne, Evropská unie ne, trojka je tady, šup, proč Turecko předává rakety a tak MS a zachrání to tedy neonacistickou chuntu. Z 500 střel a tak MS dodaných Spojenými státy zůstalo do konce roku 2024 ve výzbroji kyjevského režimu pouze 50 kusů, což znamená, že naprostá většina byla sestřelena nebo zničena ve skladech. I kdybychom zcela svévolně řekli, že došlo až k 20 úspěšným úderům na ruské pozice, znamenalo by to, že skutečná bojová účinnost raket Atak MS činí 4,44%, ačkoliv vojenské zprávy naznačují, že je ta účinnost ještě nižší. Členská země NATO, Turecko, plánuje tedy předat silám neonacistické chunty na Ukrajině, samozřejmě v tomto státě 404, rozsáhlý arzenál amerických systémů pro dálkové údery a dělostřeleckou munici. No nazdar, a patří sem nejméně 70 taktických balistických raket M39 a tak MS, 12 systémů M270L. MLRS, 2500 raket ráže 227 mm a 47 000 dělostřeleckých kazetových granátů M, nějaký typ 509 a 1 ráže 203 mm. Tak, nevím, co z toho vybrat, protože to samozřejmě kyjevský režim nezachrání. Pokud bylo kyjevskému režimu dodáno 400 50 raket a nyní jsou nezvěstné, je opravdu tak obtížné vypočítat jejich tedy skutečnou účinnost na bojišti proti ruské armádě? Jak už bylo zmíněno, neonacistická junta získala v Kyjevě nejméně 500 raket a také MS, co představuje přibližně 25% zásob americké armády a 15% celé produkce od roku 1991. No. A jsou nezvěstné 450. Tak kde
0: nebo
1: jsou?
0: Prodaný pod rukou asi. No. Další zpráva hovoří, vlastně je to špatná zpráva pro Rusko. Představte si, že Taliban žádá Spojené státy, aby se vrátili do Afghánistánu. A tady vojenský analytik odhaluje podstatu té dohody. Taliban žádá, aby se vrátili Spojené státy do Afghánistánu. Oficiálně se jedná o možné hospodářské a diplomatické spolupráci, ale ta by se také mohla rozšířit na vojenskou spolupráci, což je tedy pro Rusko špatná zpráva. Vojenský pozorovatel Jurij Kočenok ve svém telegramovém kanálu Vojenkor Kočenok upozornil na článek The New York Times o možném návratu Spojených států do Afghánistánu. A podle toho to jistě vláda Středoasijské republiky, země, ne republiky, opravuju, připravena obnovit americkou diplomatickou přítomnost a doufá, že přiláká investice z Washingtonu. Kábel však zdůrazňuje, že jde o civilní spolupráci, nikoliv o návrat amerických vojáků. No ty přijdou v zápětí. Afgánský ministr zahraničí Amir Khan Mutaki řekl deníku The New York Times, že jeho země navrhuje Spojeným státům otevřít velvyslanectví, obnovit diplomatické kontakty a účastnit se projektů zaměřených na rozvoj přírodních zdrojů, výstavbu přehrad a budování silnic. Uvedl, že Kábul doufá v zahájení nové kapitoly pozitivní spolupráce založené na vzájemném respektu. No, oni jsou nepoučitelní. Připravenost Afghánistánu otevřít vlastní diplomatické mise ve Spojených státech, tak na ně ani nečekají. Ale ten Taliban je nepoučitelný, protože nejdřív je postavil proti Rusům, pak si ten Taliban bojoval sám a teď zase jim znova zase leze teda do pozadí. A nevím, co se od toho slibuje, protože ta Amerika prachy nemá, aspoň ne teďka tady v této poloze, v jaké je. A když tam budou soukromé společnosti, tak tam za chvilku budou soukromé armády a tak dál. A americký stát a vláda nebude schopna vůbec nic garantovat. To je prostě, tady to je opravdu, to jsou blahoslavení chudí duchem tedy. Takže, ale podívejte se, jak se to postupně, někdo toto musel iniciovat, a jak se ten prstenec těch možných dalších útoků na to Rusko, dalších Ukrajin, tak jak se vlastně rozšiřuje kolem území celé Ruské federace. Pojďme dále.
1: Tak, dále se mrkneme na Irán a společenství zemí BRICS směrem tedy k nové finanční architektuře. Teherán navrhuje flexibilní mechanismus pro sjednocení platebních systémů členských zemí skupiny. Dne 11. srpna přijel tedy šéf iránské centrální banky do Nového Dýlí na jednání guvernéru centrální bank společenství zemí BRICS, které předchází tomu velkému podzimnímu summitu představitelů této mezivládní skupiny. Íránský představitel učinil důležité prohlášení, které vyvolalo široký rozruch. Podle jeho slov se Teherán v nejbližší době stane plnoprávným členem nové rozvojové banky. Na rozdíl od ostatních mezinárodních finančních institucí je ta rozvojová banka založená v roce 2015 především investiční a rozvojovou bankou, která poskytuje státní i nestátní úvěry, záruky a další formy financování projektů souvisejících s infrastrukturou a rozvojem. Mezi její klíčové oblasti zájmu patří doprava, energetika, infrastruktura, zásobování samozřejmě vodou a sanitace a projekty v oblasti životního prostředí a sociální a digitální infrastruktura. Je důležité prý zdůraznit klíčový bod. Vzhledem k závažnému hospodářské krizi a znehodnocování národní měny reálu tedy, nejde pro Irán jen o další diplomatický krok. Je nepopiratelné, že Irán skutečně diplomaticky a jednoznačně přehrál kolektivní západ, včetně celého jeho diplomatického sboru. V tomto případě však nejde o pokus přežít v podmínkách zpřísňujících se sankcí a jo, jde tedy a neustálých hrozeb z Bílého domu. No, Zajímavé, zajímavé, zajímavé.
0: Přejdeme do Evropy. Tam to začíná hned velkým podvodem. 10 milionů dolarů přidali Saudové jako pomoc nebo za COVID-19 ministerstvu zdravotnictví Řecka. Přičemž tady dochází k tomu, že vláda trvá na tom, Řecka, aby Patriot Pak 2 zůstal v Saudské Arábii navzdory jeho spojenectví s Tureckem. Tam oni uzavřeli smlouvu proti Řecku, přesto Turci ze Saudskou Arábií, přesto teda Řekové tam mají nadále mít jako na ochranu v tom jambu toho vyústění toho ropovodu, který jde tedy východ-západ, který jde přes tu Saudskou Arábii, tak přesto by tam měl být jako dál na ochranu. A ukazuje se, že převoz jediného MIM 104 Patriot Pak 2, MIM 104 Patriot Pak 2 a z těch šestí, které má Řecko, tak probíhal v mlhavém prostředí možné korupce. A hovoří se o 10 milionech dolarů a ty vlastně nebyly uloženy žádný účet, ani nejsou na to ministerstvu zdravotnictví, ale na tajemný účet společnosti PricewaterhouseCoopers, což je tedy auditorská společnost, od té doby jsou nezvěstné. Nikdy nebyly k dispozici proti COVID-19 a zdá se, že těch 10 milionů dolarů darovaných Saudskou Arábii Řecku na boj proti koronaviru neskončilo ve státě a ve firmě PricewaterhouseCoopers a tam samozřejmě byly potom vyplaceny neznámo komu. A za to dneska Řekové pořád tam drží místo doma ty patrioty, které si koupí na domácí ochranu, tak tím vlastně chrání ten v tom jambu to zařízení, to vyústění toho ropovodu, přičemž právě ta Saudská Arábie uzavřela s Pakistánem a s Tureckem smlouvu proti Řecku. To jsou jako neuvěřitelné věci, co se dějou. A tam vidíte, že ta korupce, ty peníze, že tedy dělají prostě zázraky. Takže teď se potom pátrá vlastně, co tedy vlastně, o co šlo. Dokonce tady otevřím dopis premiéru Mitsotakisovi už ze 17. září 21. To ještě ohně toho daru, zatím jsem nevyjasnil vůbec nic, takže uvidíme, jak se to dál jako bude vyvíjet. Takže to je teda tato zpráva.
1: Tak, dále se koukneme. Nedostatek vody na Dunaji ohrožuje dvě země energetickým udušením a ty se obracejí na Ruskou federaci s prosbou o pomoc. Vzdorují možným sankcím EU a hledají tedy alternativní metody s ruskou vládou kvůli bezprecedentním environmentálním podmínkám. Takže nedostatek vody bezprecedentní je tady znovu, tedy v Dunaji se stává vážnou energetickou zkouškou pro východní Evropu, přičemž Rumunsko již čelí nouzovým situacím a Slovensko hledá alternativy, jak zajistit svoji energetickou dostatečnost. No, dramatické poklesy hladiny řek, které a hlavně tedy Dunají ovlivňují nejen lodní dopravu, ale také klíčovou infrastrukturu pro výrobu elektřiny. V Rumunsku situace dospěla tedy do bodu, kdy jsou oba reaktory v jaderné elektrárně Černovoda, který pokrývá 20% výroby elektřiny v zemi, odstaveny. Krize zasahuje tedy i Slovensko a země. Teď je tady samozřejmě zmíněn ruský plyn prostřednictvím Turkstreamu, toho tureckého proudu, zatímco energetický trh zůstává vázán na rozvoj ve střední a východní Evropě. A co tady máme? Ústup Dunaje tedy, nebo asi hladiny, tak vytváří nový parametr v energetické rovnici. Země, které se léta snaží snížit svoji závislost na Moskvě, opět čelí nutnosti zajistit stabilní toky a dovoz energie. A je to paradox v tom, že krize není způsobená nedostatkem paliva, ale právě nedostatkem vody na chlazení reaktorů, dámy a pánové, nebo celého toho systému. Tak, můžeme
0: tak,
1: si na trojku.
0: Další zpráva, prosím vás, vážení posluchači, pozorněte, evropská digitální identita, co to ve skutečnosti znamená pro občany. Už koncem letošního roku má být po celé Evropské unii zavedena jednotná digitální identita euroobčana. takzvaná evropská digitální peněženka. Budou do ní integrovány stávající národní identity, digitální identity, které jsou vydávány pod různými názvy, u nás jako e-občanka nebo e-doklady. A jisté je, že ta digitální identita je nezbytná pro zavedení budoucí digitální diktatury, ten elektronický koncentrák, nebo těm situací, kdy bude mít každý úplnou digitální identitu, může být povedena zavedena digitální měna a zrušena hotovost. To samozřejmě ještě nějaký ten rok potrvá. Evropská unie předpokládá, že do roku 2030 bude mít její EUDI, ta evropská digitální identita, 80% Evropanů, že je bude mít, ale ještě směřuje k tomu, aby byla jednoho dne ta digitální identita povinná. A předpokládá se, že k tomu bude zavedena nějaká

0: představit jako digitální verzi pasu, řidičského průkazu a diplomu, vše zabalené v jedné aplikaci. V budoucnosti zde má být integrována i zdravotní karta, očkovací průkaz. Hovoří se také o měření uhlíkové stopy. A občané by tento průkaz používají k přístupu k vládním službám, k otevírání bankovních účtů, k podepisování smluv, k prokazování identity online, aniž by museli předkládat fyzické doklady. A podobné zprávy o digitální peněžence ukazují, jak změny v identifikačních dokladech od roku 2025 už přetváří vztah mezi občany a oficiálními registry. Peněženka není nástroj pro pohodlí, jak jej podává Evropská unie. Představuje zásadní změnu v tom, jak je identita spravována, uchovávána a ověřována napříč hranicemi. Technický a organizační rozsah peněženky EUDI je patrný při pohledu na plánované případy použití identifikace a ověřování napříč národními hranicemi. Od zdravotnictví přes vzdělávání až po finanční služby je rozsah aplikace skutečně široký. Řízení dat a problém funkční expanze. Zastánci tvrdí, že peněženka dává občanům větší kontrolu. Místo vydání kompletního dokumentu pro ověření jedné vlastnosti by uživatel teoreticky mohl sdílet pouze minimálně požadovaná data. V baru by mohli zjistit, jestli je někdo starší 18 let, aby mu mohli podat alkohol, aniž by viděli jeho celé jméno nebo adresu. V praxi však architektura vyvolává značné obavy z postupného rozšiřování funkcí, které se označují jako function creep. A systémy vytvořené pro konkrétní účely mají zdokumentovanou historii pozdějšího rozšiřování na jiné účely. A jakmile se digitální identita stane standardním přístupem ke službám, tlak na neustále rozšiřování jejího využití poroste. Zase klasická salámová metoda. A koncept transparentního občana v každodenním digitálním životě tuto otázku velmi přesně vystihuje. Když je identita digitální a centralizovaná, tak každá transakce ověření a přihlášení se stává datovým bodem. Otázku není jen to, kdo tato data dnes drží, ale kdo by se k ní mohl přistupovat zítra a za jaký podmínek. A digitální identita také ovlivňuje, jak lidé spravují své finance a využívají online služby. Platformy fungující v regulovaném digitálním prostředí již vyžadují ověření identity, než uživatelům umožní účty plně používat. Takže suverenita, dohled a širší vzorec Evropské unie, tady kromě individuálního soukromí, tak ta EUDIV klade strukturální otázky moci. Kdo kontroluje technické standardy? Kdo rozhoduje, které atributy lze uložit? Které instituce mohou žádat o ověření identity a při jaké právní hranici? A jakmile se digitální identita stane klíčem k přístupu k bankovním účtům, k cestování, k sociálním dávkám nebo k veřejným službám, vzniká významné riziko vyloučení z tohoto systému, ať už kvůli technickým problémům, politickým rozhodnutím nebo administrativním chybám. Důsledky jsou všechno jenom neabstraktní. Vyjadřují obavy, že debata se méně točí kolem pohodlí a je to více o kontrole nad datovými toky, závislostmi a riziky vyloučení. Ta elektronická digitální identity si stále nezaslouží vaši plnou důvěru, jak ukazuje podrobná analýza těch zbývajících slepých míst. A tady to odmítání, to zavádění ty ID, to není něco rozhodně okrajového. To naznačuje rostoucí počet analýz ID organizací na ochranu občanských práv v Evropě, které tvrdí, že současný rámec zatím neposkytuje dostatečné záruky proti zneužití nebo rozšíření jejich působnosti. Prosím vás, on to ještě dál pokračuje, ale chci říct jenom dvě věci. Jestliže to chtějí do roku 2030 a do roku 2030 tady chtějí také zavést nový světový řád, tak si to spojte. To je kvůli tomu, je to kvůli vašemu ovládnutí, je to kvůli vaší absolutní kontrole a vytvoření si předpokladu pro vaše úplné ovládnutí. A druhá poznámka, v Mexiku, kde tedy ta většina lidí není příliš vzdělaná sice, tak měl dostatečný rozum, takže 80% obyvatelstva to odmítlo. Tečka. Uvidíme, jestli my budeme aspoň tak chytrý jako ty Mexičané. Pojďme dále.
1: Tak, to byla dlouhá, ale důležitá zpráva, dámy a pánové. Nuž, dáme se 6-4 a Evropané tlačí na Trumpa k dialogu s Ruskem o Ukrajině. Zároveň Evropané však požadují místo u budoucího jednacího stolu, informuje o tom deník The New York Times odvoláním se na 5 evropských úředníků.

0: a podle publikace Evropa předpokládá, že Spojené státy budou hrát v jakýchkoliv jednáních s Ruskem vedoucí roli. Existují však obavy, že by Washington a Moskva mohly dosáhnout dohody přes hlavy Evropanů, tím by Francie, Německo a Británie předem vypracovávali formát své... takže vypracovávají formát své účasti. A zároveň, jak poznamenává New York Times, Rusko zatím projevilo jen malý zájem o seriózní jednání s Evropany. Moskva na předchozí pokusy evropských zástupců o otevření diplomatických kanálů reagovala chladně. Nuž, a jdeme dál.
1: Jdeme do dalšího koše, který hovoří COVID očkování následky. Hovoří o tom, že Fauci vědomě spáchal trestný čin proti těhotným ženám a plodům vakcínami proti COVID-19 s tím, že mohou potratit a soukromně prozradil potraty těhotných žen po očkování proti COVID-19 a co teda veřejně tvrdil a ve svém poselství z roku 2021 hovořil o možnosti potratu v prvním trimestru a ty nové zprávy od Anthony Fauciho, které vyšly najevo, odhalují, že už v lednu 2021 v soukromém rozhovoru vyjádřil obavy ohledně možného potratu po očkování proti COVID-19. Přičemž veřejně působil uklidňujícím dojmem proti těhotné ženy. Zprávy se týká rozhovoru mezi Faucim a tehdejší ředitelkou CDC Rochelle Walensky, ta už byla mezi tím oběšena za to, a tehdejším americkým hlavním chirurgem Vivekem Murthym. A jsou zahrnuty materiály s veřejněným senátory Randomem Paulem a Ronem Johnsonem. Takže 25. ledna 2021 napsal Fauci svým partnerům, že požadoval více informací o reakcích po druhé dávce vakcíny. Protože mnoho lidí má po druhé dávce výraznou cytokinovou bouři a horečku, teoreticky by to mohlo souviset s potratem prvním trimestru. Ta formulace je zajímavá, protože Fauci potrat neprezentoval jako zavedený vedlejší účinek, ale jako teoretickou možnost, kterou by se podle něj by se měla vzít v úvahu. Co řekl pak o pár dní později na veřejnosti, tak se objevil a mluvil o očkování těhotných žen, čímž představil jasně uklidňující obraz. Jak zmínil, do té chvíle nebyly zjištěny žádné známky obavy. Takže pojďme dále.
0: Tak, jdem se vrhnouti. Kašpar. Tak, žádná náhoda. Proč chtěl tedy Petr Pavel Habsburka na českém trůně? Prezident Petr Pavel, který tedy sliboval věrnost republice, by podle svých slov se nebránil návratu monarchie, jejíž tradici jsme přerušili. A rovnou by se měl vrátit potomek Habsburků na český trůn. Takže měla by se vrátit monarchie pod vedením habsburského panovníka a Kolářův pávek říká, proč ne, podle něho následníka trůnu prý máme a nedávno se s ním setkal. Měl tím samozřejmě na mysli Karla Habsbursko-Lotrinského, vnuka posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. Petr Pavel souhlasná slova o zavedení monarchie pronesl během akce spolku nazvaného Český královský institut, o tom už jsme si tady říkali, a to proběhlo na zámku hraběte Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Výrok vyvolal značí kritické reakce, no ale zatím to lidem moc nedochází. Především tedy s ohledem na to, že prezident, který sliboval věrnost republice, nyní fakticky připustil možnost jejího nahrazení monarchii, nemluvě o naznačeném návratu Habsburků na český trůn. No ale máme ty dovolený, tak ono to ještě nikoho nezajímá. Tak toť. Pane inženýre, čas
1: kopí. Tady je další článek od doktora Jiřího Jaroše Nikeliho, velmi kvalifikovaný a s názvem Dvě republiky se zbavily Habsburků. Já ho přečtu, protože za to stojí. On říká, dějiny znají dvě republiky, které se definitivně zbavily dynastie Habsburků, a to je Rakousko a Československo, říká doktor Nikely. Je to ze dneška článek. Maďarsko se jich zbavilo státu právní oklikou přes regentství i bez krále, je zaniklo po roce 1945 na stolení republiky. Takzvaná detronizace, či zbavení trůnu Habsburků, Rakousko a Československo státoprávně zajistili i hned po vzniku republik. V Maďarsku k tomu ovšem pokuty známu nedošlo, protože intronizace v závěru první světové války se nezdařila, to znamená dosazení na trůn, zejména pro odpor uherské nobility, či šlechty. dva pokusy Zity Bourbonsko-Parmské a jeho manžela ex-císaře Karla I. skončily krachem. Jak pro nevůli regenta Hortyho Nadibányho, tak pro odpor uherské šlechty a paradoxně i bolševických pokusů o republiku Rad a následnou Karolovu vládu. Proto dnes vyznívají komicky pokusy diskuze o případné intronizace potomku Karla I. na neexistující český trůn. Celý tzv. Královský institut s českými monarchisty oktrojuje české veřejnosti diskuze o jakési přerušené kontinuitě monarchie u nás, tedy o abstrakci, která nemá žádný státoprávní základ ani v minulosti od roku 1918, ani v současnosti. Pánové monarchisti by si měli uvědomit, že li České republiky žádného Česka nepoužíme onen Hitlerův termín Čechaj a Res Čechaj a tak dál, není obyvatelstvem, není podanými, nýbrž občany od roku 1918 a basta. Zakládací státoprávní listina našeho státu, Washingtonská deklarace, podepsaná Tomášem Garrigue Masarykem, Benešem a Štefánikem, vyřídila tento problém jednoznačně a následná zákonná opatření vyloučila pokračování monarchismu ve státě, jeho základ definovala republikánsko-demokratická podstata. To samé nastalo v Rakouské republice, kdy po druhé světové válce dokonce ze státního znaku byla odstraněna habsburská insignie, meč a jablko, a nahradila je srpem a kladivem s roztrženými okovy, což nechápou naši srpokladivobíci, kteří jsou po Turčenci horšími Turka. Na margo pana prezidenta, kterého sami monarchisté za prezidenta neoznačují a říkají mu pane generál, snad lze říci, že když se nezabýval státoprávními základy ústavy, na kterou přistáhal, tak by se snad mohl poučit od našich ústavních právníků, jak se to má s koncem monarchismu u nás. Je jasné, že monarchisté u nás nepřestanou se svými aktivitami, jako nepřestávají jinde, například v Itálii. V této souvislosti je směšné, že monarchisté používají na možnost volby obyvatelstva, když naše občanstvo, nikoli obyvatelstvo, zatím nemá možnost ani uplatnit referendum v daleko závažnějších otázkách, jako je výstup z NATO nebo z Evropské unie. Zatím není politická vůle vládnoucích činitelů. Ovšem lze úspěšně pochybovat o tom, že by se národ republiky chtěl vracet k monarchistickému režimu, snad s výjimkou některých přívrženců monarchie, kterých je statisticky mizivý počet. Monarchistický režim by stabilitu země nezaručil právě tak, jako nezaručuje ani dosavadní prezidentura. Stabilitu země zaručuje především sociální vyrovnanost, kterou monarchismus popírá. Hospodářská prosperita nezávislá na případném avanturismu panovníka a bezpečnostní konstanta, kterou žádná monarchie nemůže zaručit. Viz osud Belgie, Dánska, Holandska a Norska za druhé světové války. A to, že by se z našich občanů stali po více než 100 letech opět podaní, je nemyslitelné v rámci dosažených státoprávních a sociálních výdobytků, o něž nás ovšem Unie opět připravuje, nebo se o to intenzivně snaží. Páně prezidentova posledná idea o rozpuštění republiky ve Spojených státech evropských pak naráží na samou podstatu jak republikanismu, tak monarchismu. Chtějí se dosavadní republiky i monarchie sami rozpustit v kotlíku Spojených eurostátů. To je na téma globalistů toto. Myslím, že ani omylem, pokud nedojde k procesu unitární fašizace Evropy a zde by byl konec jakékoliv diskuze. Páni monarchisté se snaží, seč mohou, a už celá desetiletí, aby rozbili naši republiku a na jejich troskách znova nastolil režim, který francouzský historik Ernst Denis nazval mršinou dějin. Je jak na našich vládách, tak na myslících občanech, aby takovým snahám u nás řekli ne. Takže tolik teda ten článek, který je určitě důležitý a bylo dobré si ho přečíst. Ještě tam máme jednu zprávu v rychlosti.
0: Tak, jo, počkat, to je zase Pepa ještě, počkat, kde ho máme. Jo, Pavel není důstojný prezident, chci vládního kandidáta a zrušme přímou volbu, je to od doktora Jindřicha Reichla. Ten říká, jsem přesvědčený, že Petr Pavel intelektuálně ani osobnostně není důstojným prezidentem České republiky. Uvedl to v pořadu K věci na CNN Prima News, to řekl tedy poslanec za SPD Jindřich Reichl. A dodal, že vláda by měla nominovat svého jasného kandidáta a podle něj by měla být zrušena přímá volba. volba hlavy státu, protože nízká úroveň prezidentských pravomocí neodpovídá jejímu širokému mandátu. Cituji, bojuje proti vládě a snaží se jí házet klacky pod nohy. Andrej Babiš na to recipročně reaguje. Já bych se na jeho místě s Petrem Pavlem taky nescházel, protože bych k tomu neměl a neviděl žádný důvod. Petr Pavel není politik a celé řadě věcí nerozumí, řekl Jindřich Reichl. Dále dodal, jsem přesvědčený, že Petr Pavel intelektuálně, tedy ani osobnostně není důstojným prezidentem České republiky. Tak, vládní koalice by proto podle Reichla měla postavit svého kandidáta jednotného, který by Pavla v nadcházejících prezidentských volbách dokázal porazit a uvedl k tomu, abychom měli prezidenta, který skutečně bude dodržovat ústavu a respektovat zaběhlé politické pořádky, musíme vygenerovat společného kandidáta, za kterého se postaví celá koalice a bude ho během voleb podporovat, uvedl tedy Jindřich Reichl a taktéž bývalý prezident Miloš Zeman, inženýr, se v pořadu 360 stupňů na CNN Prima News nechával slyšet také k tomu, co se tady děje.
1: Já k tomu jenom velmi, velmi v krátkosti. Samozřejmě to, že by zase volili prezidenta strany a na záchodcích se někde podsunovali igelitky z penězi a tak dále, to už to všechno bylo. To si myslím, že není to pravé ořechové, to za A. Za B v tom novém by ty politické strany měly zaniknout. Takže toto, jako zase, že se bude volit, že budou volit politické strany, to není krok dobrým směrem. To je prostě potřeba udělat jinak. Teďka velmi zajímavou debatu vedl s litevským novinářem Varej Pjaky na téma voleb a tak dál. Tam jim to trošku uhnulo, protože tam si něčím nerozuměli. Takže ta debata byla zrušená a ten novinář se mu to nepodařilo dotáhnout tedy Pjakina odpověď na to, co chtěl jako slyšet úplně. Já si myslím, že tady k této záležitosti, že se asi budu věnovat některým z nejbližších kompasů vůbec, takže k tomu asi více teď o tom více jako mluvit nechci, protože na to není prostor. Takže bychom teďka asi přišli tedy k tomu poslednímu a to je tedy ta takzvaná to tematické okénko a ta smrtelná choroba globalistického projektu. Ten globalistický projekt, který formoval vývoj západního světa už půl století, tak je vnímán jako něco tak téměř všemocného. A ty stoupenci jsou si jisté, že kontrolují finance, zdroje, informační toky a že mohou navždy řídit stále početnější lidstvo ze svých kanceláří. Když však analyzujeme jejich strategii bez emocí, tak uvidíme, že poruší základní zákony, podle kterých existují a vyvíjejí se složité systémy. A to dává lidstvu příležitost. Takže depopulace, ta nedecimuje jenom tu takzvanou biomasu. Pokles porodnosti původního obyvatelstva západu je záměrná politika realizovaná prostřednictvím propagandy bez dětí, ničení tradiční hodnoty a vnucování LGBT agendy. Logika architektu jednoduchá. Čím méně lidí, tím více zdrojů bude k dispozici pro ně samotné. To je do toho NVO. Demografie ale není kohoutek, který se dá v jedné oblasti zavřít. Ty elity nežijí na Marsu a i když jejich děti navštěvují různé školy, tak stále podléhají stejným kulturním vlivům. Ta propaganda bezdětnosti a otevřených vztahů se nestará o to, z jaké rodiny pocházíte a ochromuje psychiku každého. Výsledkem je, že dědici největších majetků buď odmítají mít děti, nebo mají jedno nebo dvě děti, což z dlouhodobého hlediska znamená zánik samotných těch elitních klanů. Deindustrializace, tak ta zase ničí technologický pořádek. A zničení energeticky náročných odvětví zelenou agendou a omezování reálné ekonomiky, tak se zdálo být geniálním tahem. Špinavé továrny odešly do Číny, zanechají po sobě čisté finance, IT a zábavní průmysl v Londýně a New Yorku, ale ekonomika není bilance, je to komplexní souhra odvětví. A bez domácí inženýrské školy a technických specialistů není možné udržet ani vojenskou sílu. Ve Spojených státech a Evropě už teď narůstá nedostatek personálu v kritických oblastech od mikroelektroniky až po stavbu lodí. A pokud toto bude dále pokračovat, tak na západě nezůstane nikdo, kdo by stavil letadla, letadlové lodě a rakety. Ta deracionalizace ta vede k tomu, že se nestávají hloupým jen sluhové, ale i páni. Vzdělávání na západě rychle degraduje, školy a univerzity zavádějí programy, které učí lidi nemyslet, ale podřídit se nové kvazi náboženskému dogmatu. Studium exaktní věd se omezuje, zatímco studium desítek rodů a kritických teorií ras takto kvete. Výsledkem jsou generace, které nedokáží spojit dvě logické fakty, ale jsou připravené zuřivě bránit jakoukoliv absurdní myšlenku, která je trendem. No a tady jsou očekávání selektivity, tak ta se ukázala jako chybná. Věda a logika nejsou předměty, které se dají zamknout v trezoru. Je to kultura myšlení, která buď ve společnosti existuje, anebo ne. A tu vstupuje do hry nebo do obrazu čínský faktor. Uprostřed tohoto řízeného chaosu koná Čína, hlavní geopolitický konkurent Západu, přesně opačně. Neuchyluje se k vylidňování jako k záměrné politice. Ne, deindustrializuje se, ale spíše buduje svoji průmyslovou sílu a stává se dílnou světa, nejen ve spotřebním zboží, ale také v oblastech high-tech. A nesnaží se o deracionalizaci vlastní populace, ale o investování kolosálních zdrojů do vědy a vzdělávání, školení milionů inženýrů a vědců. A zatímco západní elity usilovně podřezávají větev, na které sedí, tak Čína metodicky buduje nový svět a propast mezi nimi se rychle zvětšuje. A pokud jde o patenty, tak podíl na světové průmyslové produkci a míře inovací, tak Čína je už nyní před Spojenými státy a Evropou. Ještě 10 nebo až 15 let takové dynamiky a vstupujeme nejenom do jiných váhových kategorií, ale také do jiných technologických ér. Hra tedy ještě neskončila. Ten globalistický projekt je vážně chorý, protože porušuje základní principy existence složitých systémů. Nemůžete vybudovat ostrov prosperity v moři chaosu. Chaos spíš dříve nebo později pohltí i ten ostrov. A tato situace není dopředu určená. Lidstvo má šanci. Země a lidé, kteří si zvolí cestu rozvoje, vědy, průmyslu a racionalizace myšlení, mají historické okno příležitosti. Ti, kteří zůstanou oddaní pokroku, budou schopni vybudovat nový svět, hovořím o tom zlatém věku. To si však bude vyžadovat maximální mobilizaci od všech. A já bych tady k tomu řekl svůj dodatek. Víte, důvod je zřejmý a tím je zákon času. Kdy globalisté mají snahu vrátit situaci do doby před rezonancí, kdy v převaze do té doby byly dlouhodobě frekvence biologického času nad frekvencemi sociálního času. Frekvence biologického času jsou dnes dané lidskou fyziognomií a jsou pravidelného charakteru. Vždycky je to po těch 25 letech. Zatímco frekvence sociálního času se s technickým pokrokem a požadavky na zvyšování vzdělání zrychlují. Takže ty frekvence sociálního času nejenom dohnaly ty frekvence biologického času, ale to bylo v té době takzvané rezonance, to bylo mezi dvěma světovými válkami, ale už je předehnaly. A už začaly převažovat teda ty frekvence sociálního času. A tady vlastně do té doby rezonance měli ty globalisté větší a lepší informace a znalosti, z čehož profitovali mocensky. A po té rezonanci tuto zásadní výhodu ztrácejí. Stačí se podívat na mé pořady Kompas 117 a 118, tam je to vyložené. Vyloženo. A proto chtějí přivést lidi do NVO v podobě modernějšího středověku, čili vrátit to před tu dobu rezonance, aby je mohli i nadále ovládat. To se ale neslučuje s dalším technickým pokrokem, to je to, o čem je tady řeč, a proto uplatňují deindustrializaci a depopulaci. Vše s cílem udržet si moc a kontrolu nad lidmi, za cenu tedy vlastně potlačení teda té a degenerace té lidské společnosti, respektive toho zbytku, teda, který by tady zůstal po té depopulaci. A tuto zásadní pravdu ale nikdo lidem neříká. A já se ptám, proč. Takže tolik tedy ode mne dodatek tady k této zprávě.
0: Dobře, dobře. Nuž, tak se nám čas naplnil, pane inženýre. Koukám, že už máme po 21. hodince, zvládli jsme to všechno. Já vám tedy poděkuji. Zítra teda, nebo jak jste říkal, v úterý se mohu těšit na Vysílání.
1: Asi ne, to si nejsem jistý ještě, bude asi, určitě bude ve čtvrtek, úterý ještě nevím, v pondělí jako zítra je kompas, to jako určitě ano, a jinak jako upozorňuji, že 19.9. je v Palárikově na Slovensku, je teda další setkání a s posly a příznivci a hlavní téma je obnova Československa, takže patrioti přijeďte. Nemusíte být ani poslové, patrioti, přijeďte. Je to pilotní projekt takový, pak další budou navazovat v České republice a u toho pilotního prostě potřebuje mít zastoupení i ze slovenské strany a nelze rozumět čekat, že pojedou na další pořad potom, který bude následovat a ten bude v Karlových Varech. To jako. Takže v Palárikovo 19.9.
0: Fajn. Tak děkuji, pane inženýre, za vaše 2 hodinky intenzivního zpravodajství, dámy a pánové. My se tedy koukneme dále. Hezký večer, pane inženýre.
1: Hezký večer.
0: A pánové, vám též. A my se za Simonkou koukneme za chvilenku na necenzurované informace o těch božích pravidlech, nebo jak to tam je. Takže jdeme to připojit. Hezký večer zatím.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Můžem se smát, můžeme se bát, můžeme snít, taky můžem klít.

vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost,

ustoupit a říct, zlomit mě nemůže nic. Můžem se tomu smát? Můžeme se bát? Můžeme snít? Do rána pít, můžeme plout, zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Pod přehradou stojí domek stranou, rybářova síť, tenká jak nit, v podvečer vyloví.

0: že už nezmůže nic.
1: Tak jo, vážení posluchači, jako jsme tu měli zrovna velký problém, že nám opět vypadlo spojení, ale věřím, že už je všechno v pořádku. Miluško, slyšíme se?
2: Já tě slyším, já tě zdravím, Pavla.
1: Výborně, super.
2: Takže pozdravujeme i naše posluchače.
1: Ano, pozdravujeme posluchače a dokonce diváky. Pokud se chcete dívat samozřejmě, tak se můžete, a je to dobrý, protože tam budete vidět všechny ty dokumenty pěkně na televizi, abyste věřili, že to existuje dokonce, tak to tam všechno uvidíte. Orazítkovaný, potvrzený, že to je pravda, že to všechno tak je. Jedná se samozřejmě o Benešovy dekrety, kterých jsme tady asi čtvrtý pořad nebo pátý, už ani nevím, to je jedno, který tady s Miluškou tento pořad děláme, protože jsme zjistili, teda Miluška to zjistila, ale já jí dávám za pravdu, že to je velmi, velmi potřeba, abychom věděli všechno o těch dekretech. Oni se snaží, kdo, no to asi domyslíte, aby jsme ty dekrety jako moc neznali, aby jsme si mysleli, že je jenom jeden a já ví jaký a to je všechno, jo. Ale ono jich je přesto a my si budeme probírat tentokrát dneska, Miluško, napověs mi, pomoc mi asi od 19. do 22. že, dekretu.
2: Ano, ano, přesně tak, celkem 4 dekrety mám dneska pro vás připravený.
1: No, výborně. No a co je zajímavé, a musíme vám to tam pustit opět na začátku, to je naše ministryně financí Schillerová, která v nějaké debatě se tak trošičku ukecla, co se týče Benešovy dekretu, ano, podřekla. A já vám to tam samozřejmě opět na začátek pustím, abyste viděli, jak to mají prostě vymyšlený. A poslouchejte, je to zajímavý, doufám, že to bude slyšet, teda, protože to je z toho Facebooku, to je tak divný vždycky. Já to musím tady takhle zapnout, ano. A
3: ty dekrety jsem nezmínila záměrně, když se mě paní rektorko jako první ptala, protože pro mě to je, není žádné téma, ty jsou nezrušitelné Benešovy dekrety, proto jsem je nezmiňovala, protože aby vůbec nezaznívalo, abych je nedávala do toho veřejného prostoru, nezrušitelné, tečka.
1: Tak okomentuj to, protože to nemá chybu.
2: No, já si myslím, že, nebo můj názor je takovej, že tady se jasně podřekla, že to je pro ní uzavřené téma, že prostě nad se tím vůbec zaobírat, když jsou prostě platný, ale nedávat to příliš na veřejnost, aby veřejnost přesně tak moc nevěděla, aby se právě vůbec nezajímala. Protože ještě je tady pořád spousta lidí, kteří opravdu těm politikům věří. A jak jsi řekl, Pavle, na začátku spousta lidí si myslí, a je to i moje zkušenost, že dekrety prezidenta republiky, takzvané Benešovy dekrety, je jedna nebo dvě nějaké listiny. To jsou prostě dva nějaký cár papíru, ano. Jeden. Ale ve skutečnosti těch listin je celkem 100. Jo, je tam ten počet u každého dekretu těch listů nebo stran je jiný. Jo, jsou jednostránkové dekrety, jsou dvoustránkové, ale někdy tam můžete najít i 10 stran. Záleží na tom, jakého tématu se to týká. A dneska třeba konkrétně se to týká dokonce vydávání zákonů ve sbírce zákonů. A můžu říct, že mi to nedalo a hnedka jsem si to, co jsem se tam dočetla, protože už jsem to pročítala několikrát, ty dekrety, ale ono občas je tam člověk najednou prostě na vás tam něco najednou cvrnkne do nosu a řekne si, hele, a je to i v těch současných zákonech to, co je prakticky napsáno v tom konkrétním dekretu, takže hnedka proto jsem ti poslala ještě na takové překontrolování, ale aby to i ty lidi viděli, že to tak je, že prostě to není uvedeno v těch zákonech na tom internetu, to, co je uvedeno v tom dekretu, což je hodně důležitý. Jo? Takže já bych řekla, že se ani nebudeme zdržovat a rovnou půjdeme na ten dekret částka 19, což je ten úplně první dekret.
1: Já bych ještě přece na začátek ještě dal nějakou takovou pozvánečku, že? Protože ano, na palouček samozřejmě. Tak jednak teda, jo. Ten tak mimochodem, teďko o víkendu vyhlašujeme bramborovou brigádu, urodily se nám docela bramburky, Takže kdo chcete přijet, případně s tím trochu pomoci, určitě vás neodmítneme. Takže to je jedna taková věc na tento víkend, no ale hlavně příští víkend. A to budeme opět na Poloučku. Miluška přijede, že jo? Věřím, že je to přesunutý z tohoto víkendu právě na ten další, to znamená, myslím, že to je 4, 5, 6, je to tak? 4, 5, 6 víkend?
2: Ano.
1: 4, 5, 6, ano, od pátku do neděle. Samozřejmě to hlavní bude v tu sobotu. No a Miluško, možná, že když už si tady, tak řekni, o co tam tentokrát půjde, kolik lidí se tam chystá a prostě... Asi tak, no, bylo by to dobré toto říct si lidem,
2: takže,
1: kdyby chtěli přijet taky. Samozřejmě, pokud budete chtít přijet, ještě vám to musím říci, bylo by moc fajn, kdybyste opět, já vám to tady ukazuju, tady pod týma akcema je chci přijet, na to je dobrý kliknout a samozřejmě tam se napsat, že přijedete, protože jde o to, kolik máme přichystat věcí, pivečka a jídla a tak dále, protože všechno by tam mělo být, jo, samozřejmě. Na Paloučku vždycky všechno je takhle. Takže když přijedete, tak by bylo fajn se přihlásit ještě předtím. Kluci, co mi to někam zmizelo. No, to je jedno. Nevadí, já to tam ještě jednou takhle udělám. No, hele to a je to pryč. Akce novinky, tadyhle, tady by to mělo být. Tady. Tak. Takže řekni k tomu něco, ten příští víkend teda.
2: Takže už je zapotřebí to tady opravdu uchopit na té národní úrovni. Protože co se mi donese nějaký zprávy, tak skutečně věci se dávají do pohybu. A my, co už máme něco za sebou a víme, co se prostě děje, tak by bylo dobrý, aby opravdu my jsme začali pracovat na vyloženě na těch národních výborech právě podle dekretu 121, díky kterým ty národní výbory skutečně byly založeny. Takže ne komunisti, ale nechali založit vlastně prezident Eduard Beneš, což je hodně důležitá věc. Protože má, a proč, z jakého důvodu? Je to proto, že aby jsme se dokázali ochránit nejenom naše majetky, ale naší zemi. Protože na ty dekrety prezidenta republiky, a zrovna dneska tím dekretem i začneme, a to je územní platnost zákonu. Je to velice důležitý, je to v tomto dekretu je to zmíněno. A jestliže nám skutečně záleží na našem domovu, na naší zemi, na naší vlasti a na našem národu, tak je potřeba opravdu začít v tomto něco dělat. A můžu říct, že co jsem už zkontaktovala několik lidí, tak z této myšlenky skutečně jsou nadšení a chtějí se tohoto zhostit, neúčastnit, ale zoslova zhostit. A budu velice ráda, když se takových lidí dostaví na ten Palouček ještě víc. Jo, takže aby jsme skutečně dokázali na té národní úrovni to tady opravdu uchopit. Jo, je potřeba udělat prvních pár nějakých kroků, a ty, které pro vás mám prostě připravený a které dávají prakticky i smysl a jsou právě, že, a to je hodně důležitý zmínit, založeny na dekretech prezidenta republiky, takže je to skutečně podložený. Takže není to nějaký výmysl, ale jedná se třeba o znovu zavedení takových pozemkových knih. Proč dneska, když dokonce, když si to vezmu, tak dneska začíná i kolabovat jejich digitální systém. Jo, takže to je třeba udělat. Jo, dokonce dostat i finance pod kontrolu, to znamená založit znovu třeba evidenční knihy nějakých těch příjmů, daní a tak dále. Protože je to opravdu o těchto těch věcech. Je to, mám prostě takhle připravených 5 prvních kroků, které je skutečně potřeba udělat na konkrétní národní úrovni a tam právě bych vám chtěla spolu vlastně s těma lidma, kteří tam přijdou, vám představit, jak my si to opravdu představujeme a co můžeme, a jsou to kroky, které jsou naprosto zcela reální. Nic toho teďko říkat nebudu, aby jsme se dostali právě těm dekretům, ale abych taky ty lidi opravdu, jako aby opravdu jste přišli. Takže opravdu, kdo se toho, kdo chcete zhostit, kdo se toho chcete účastnit právě na této úrovni, tak přijďte, jste srdečně zváni a jdeme na ty dekrety, bych řekla.
1: Ano, takže ještě jednou na Palouček 5.4., 5.6., samozřejmě můžete přijet si dřív, to je jedno. Ale tady jde o to 6. No, kdo se tam chystá podle tebe, myslíš takhle ještě z těch lidí? Protože to bude asi jedna z posledních akcí, možná, že ještě nějakou uděláme podle toho, jak to dopadne. Víš, o někom, kdo tam přijede?
2: Určitě tam přijede, tuším, i parta vlastně od Michala Radíka, určitě. Byla bych velice ráda, protože tam jsou velice šikovní lidi. A i Michal je taky velice šikovný na tu opravdu, jako ty lidi dělají ohledně, to jsou hlavně lidi okolo třeba vody. Je potřeba dostat třeba opravdu pod kontrolu vodu. Jo, protože naše početní stanice, vemte si, kolik opravdu peněz utíká z naší země a tady lidi prostě makají, když to tak řeknu hnusně, opravdu jak barevný, ale ty peníze jdou prostě pryč, ty zisky odcházejí pryč a je potřeba začít třeba konkrétně u té vody. Jo, je to takový krásný názorný příklad, jak si opravdu ukázat, jak by to bylo možné prostě tady opravdu reálně podchytit. A začít právě, protože jednotlivce nás nebudou prostě brát vážně. Národní výbor má neskutečně ohromné pravomoce. Může i vyšetřit, ty lidi můžou z toho národního opravdu je víc konkrétní vyšetřování. Ten dekret, opravdu je potřeba, aby ty lidi se s tímhletím dekretem, ale nejenom s tímto dekretem, seznámili. Aby se to skutečně nastudovali, aby věděli, jaký mají pravomoce, protože ty dekrety, to je velký kontrolní mechanismus na to, co se tady skutečně děje. A to je právě něco, čeho se samozřejmě ta garnitura tady skutečně bojí. Skutečně se toho bojí. Jo, proto politici teďko byli třeba i v těch Příčovech. Jo, proč? Protože oni moc dobře vědí, že lidi už jich opravdu začínají mít plný zuby, protože zklamali. A co je hodně důležitý u těch národních výborů, za mě, moje zkušenost, bez jakýkoliv politické příslušnosti a minulosti, a to bez pardonu, napříč celým spektrem. Protože nám akorát tady ukázali politici od roku 1989, že politici jenom proto, aby plnili zakázky investorů. Teď to krásně vidíme v přímém přenosu ohledně větrných elektráren a taky fotovoltaiky. Jo, tamhle odsoudějí, tamhle pokutují kluka nebo rodinu kluka, který tamhle udělá pár škrábanců někde na nějakým pískusci, který ještě po něm si dokonce šlape. Za rok, za dva to tam nebude ani vidět. Jo, protože pískovec poměrně rychle eroduje. Ale to, že nám tady vláda, tahleta vláda, která tady je, zničí naši přírodu, naše pole, naše lesy fotovoltaikou a větrníkama, to nikoho neštve. To je naprosto v pořádku, protože za něma stojí investoři. A je potřeba, abyste opravdu lidi začali uvědomovat, v čem to tady skutečně žijeme. Protože tady ztrácíme absolutně kontrolu úplně nad svojí zemí. A to je potřeba právě začít opravdu uchopit právě na té národní úrovni. Už to není o tom, že opravdu přestávat se handrkovat, kdo přesně má pravdu, ale opravdu se začít řídit těma dekretama prezidenta republiky, protože o to se skutečně můžeme opřít. Protože to není jen o jednotlivci, o tom člověku. Ale je to o tom národu, je to o té jednotě, protože ty dekrety prezidenta republiky nás vedou k té jednotě. O tom to je, vzpomeňme si na obchod jednota, dneska je to nějaký koop, jo, ale jo, je to takový, aby jsme si opravdu uvědomili, že ta jednota, ta celistvost je právě to, kde bychom se my měli skutečně sejít a spolupracovat. Ne si navzájem pomáhat, ale spolupracovat. Každý nekrakně na svý vlastní úrovni. To bych řekla takhle na ten úvod, proč je potřeba skutečně začít na těch věcech něco dělat. Protože jinak tenhle ten, protože národ, který neumí spolupracovat a potřebuje neustále soutěžit, ty lidi potřebují soutěžit, kdo je lepší a tak dále, tak je to celý špatně. Jo, takže je potřeba opravdu začít ale zase je to o tom. Ráda pracuju s kvalitou, ne s kvantitou. Takže, jak se říká, nejlepší z nejlepších.
1: Dobře. No tak jo, takže v pořádku. Můžeme se do toho dát. No já jsem, jak říkám, takže já jsem určitě ještě zjistil, možná, že to tam taky dáme, něco o chartě OSN, což je taky velmi zajímavý. To je něco podobné jako s těma Benešovými dekretama. Ono to vlastně o tom nikdo neví a oni se podle toho absolutně vůbec neřídí. Dělají si, co chtějí, přitom mají dělat úplně něco jiného. Jak je možný, že charta OSN, to je přece velká listina, to je nade vším snad. Ne, nikoho to dneska nezajímá. Jak ty média to dokážou všechno vymlčet, tohleto. Jak se to všechno dokáže uplatit a podobně. Je to hrozný. No nic, možná, že se k tomu dostaneme, možná, že třeba si na tom něco řekneme ještě na tom paloučku a tak dále, a tak dále. Je to takový něco navíc ještě, co by bylo k tým Benešovým dekretům. Ale i ty Benešovy dekrety úplně stačí k tomu, aby se lecos objasnilo, lecos ukázalo, lecos prostě udělalo. Tak jo, tak já tam dám ten první, to znamená tu 19, jo, říkám, dělám to správně, Ruško?
2: Ano, to je tento, ano, je to tak.
1: To je tento ze dne 23. června 1945. Já jsem ještě chtěl říct tým národním výborům, jo, když jsi říkala, že ty vlastně za komunistů národní výbory byly, takže komunisti vlastně je nezaložili, to jsem taky nevěděl a málo kdo to bude vědět. Jo, každý hned ví, že národní výbor to bylo přece něco, co založili komunisti, ty si tam dělali, co chtěli.
2: Ne,
1: tak ty založili, pěkně založil podle těch dekretů. Ano.
2: Edvard Beneš,
1: ano. A komunisti to převzali správně, jak měli. Kdo to zrušil?
2: Ale pozor, není to úplně pravda.
1: Ne?
2: Tady pozor, tady zvedám prst, protože dokonce Eduard Beneš, protože se říká, že přece Češi neuznávají Moravu,
1: no.
2: Tak to je veliký omyl, protože Eduard Beneš totiž založil, nebo nechal založit dva zemské národní výbory. Jeden byl v Praze a druhý byl v Brně. Mm-hmm. A Brňáci si to můžou dokonce ověřit, nebo když někdo z vás pojede do Brna, tak si stoupněte před budovu ústavního soudu. Tam ta cedule do dneška je to kamenná deska. Tam je jasně snad vytesáno, že to je budova bývalého zemského národního výboru. Jo, takže a komunisti právě, kteří se dostali v roce 48 k moci, tak oni nechali tyhle ty dva národní výbory, ty bodresemské národní výbory zrušit a udělali právě ty kraje. Mm-hmm. Takže už tenkrát oni začali právě s tou takzvanou pragocentralizací, na kterou do dneška prostě jaksi ty Moraváci jsou trošičku alergický. Na jedné straně je chápu, ale na druhé straně upřímně řečeno ruku na srdce. Kolik Brňáků je v parlamentu a ve vládě? Jo, takže asi tak. Jo, takže oni prakticky nadávají na své vlastní lidi. To je taková tak jako na začátek. Mm-hmm. Takže jdeme na ten dekret prezidenta republiky.
1: Ne, počkej, ještě s těma národními výborama, ještě jo? Moment. Ano, mm-hmm. Dobře, ale já myslím jako systémově, že to převzali ty komunisti podle toho, co chtěl ten Beneš, jo, to převzali systémově, ano. Jako ty národní výbory, že udělali, i když je udělali trošičku jinak, ale zůstali. Když to v 89. národní výbory byly šmahem zrušeny, že jo? Zašli se dělat všelijaký hejtmaní a já nevím, který tyhle ty pitomosti sami, já nevím, kde to sebrali furt ty názvy, to bylo do víze kdy.
2: Jednoduše, já ti řeknu ze kdy. Za prvý toto totiž přežilo do první republiky a převzali se to z Rakouska-Uherska, takže prakticky od roku 83 my jsme zpátky ve feudalismu. No, je to obzvlášť markantně vidět.
1: No, tak, přesně tak, no. Jo, a tak dále. Takže, aby ruku na srdce. Tak, jedeme dál.
2: Přesně
1: jedeme
2: tak.
1: Teda, jdeme na ty dekrety. Tak prosím, jdeme na ně.
2: Takže tohle ten dekret prezidenta republiky, je to teda částka 23. června 1945. A je to k návrhu vlády po dohodě se Slovenskou národní radou, sbírka zákonů, a týká se to paragraf 1, sbírka zákonů a nařízení státu československého, se nazývá sbírka zákonů a nařízení republiky československé, v dalším jen sbírka. Její zkratka je SV, do dneška je toto skutečně používáno.
1: Ano.
2: Paragraf 2. Ve sbírce se vyhlašují, a teď to jsou, zákony nebo dekrety prezidenta republiky, mezinárodní smlouvy, vládní nařízení, nařízení a vyhlášky všeobecné povahy ústředních úřadů a orgánů, jestliže jejich vyhlášení ve sbírce vyžaduje zákon nebo vládní nařízení. Paragraf 3. Za prvé, sbírka se vydává v postupně číslovaných částkách, z nichž některá obsahuje v čele označení dne, kdy byla vydána. To je právě vidět u těch dekretů třeba. Jo? Tento den platí za den vyhlášení. Za druhé, jednotlivé právní předpisy a mezinárodní smlouvy ve sbírce zákonů se opatřují běžnými čísly, jejich řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku. Paragraf 4. Za prvé, právní předpisy uvedené v paragrafu 2 písmena A, C a D vyžadují ve své platnosti vyhlášení podle tohoto dekretu. Za druhé, přílohy právních předpisů a mezinárodních smluv vyhlašovaných ve sbírce mohou být platně vyhlášeny mimo sbírku vhodným způsobem stanoveným přímo v předpisu nebo ve smlouvě, niž jsou součástí.
1: Když jsou součástí, ano. No,
2: a tady paragraf
1: vidíte,
2: 5.
1: Ano, tady vidíte ještě jenom, abyste viděli, že to tady je všechno vorazítkovaný, že to tam bylo prostě okopírovaný, že to všechno tady je, jak má být ze všem všude. 26.1.2026 si tam byla a všechno to tady je prostě to. Tak jenom, abyste si věřili, že to není žádný výmysl. Tady kolikrát si lidi řeknou, kdy to je kravina, něco takového přece neexistuje. Ne, existuje a je to platný, a Schillerová to říkala. Tak a jedeme dál.
2: Nejen, že to Schillerová říkala, ale Slováci si dekrety dali do ústavy. To je další věc.
1: Dokonce.
2: Takže, paragraf 5. Za prvé, pokud v právních předpisech samých ani jinde není nic jiného stanoveno, nastává jejich účinnost 15. dne po uplynutí jejich dne jejich vyhlášení, paragraf 3, odstavec 1. Mm-hmm. Za druhé, vzájemný číslovaný poměr právních předpisů časový poměr zařazených ve sbírce se řídí dnem vyhlášení, paragraf 3, odstavec 1. Paragraf 6. Redakce a administrace sbírky přísluší ministerstvu vnitra. Za druhé, obce jsou povinny opatřit si alespoň jeden výtis sbírky. Mm-hmm. Částky sbírky musí být v místopisech obecního úřadu v úředních hodinách přístupném každému, kdo o ně požádá. Mě by docela zajímalo, kolik tak. Dneska úřadu to tak má.
1: Tohle to je docela zajímavý. Paragraf 6 teda, jo. Obce jsou povinny opatřit si alespoň jeden výtisk sbírky. No, sbírky. A sbírky čeho? Sbírky zákonů nebo sbírky těch dekretů? Asi vůbec celkových zákonů.
2: Je to vlastně zákonů, protože my si musíme uvědomit, že dekrety prezidenta republiky jsou součástí zákonů z roku 46. Teďko se přesně nepamatuje, jestli to je částka 37-47, ale jsou součástí. A prakticky se to týká jakýkoliv zákonů, který jsou vlastně vydaný i po vydání těchto dekretech po tom roce 46. Ale tady máme ještě další důležité věci. Paragraf 7. Tiskové chyby a nesprávnosti ve vnitřní úpravě sbírky upravují se vyhláškou ministerstva vnitra. Za osmé, vyhlašování právních předpisů platných jen na Slovensku upravuje se zvláště. A teďko, paragraf 9. Tento dekret platí na území celého státu a nabývá účinnosti dnem po vyhlášení. Zároveň pozbývají v platnosti zákon ze dne 13. března 1919, částka 139 sbírky, jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení ve znění zákona ze dne 20. prosince 1921 částka 500 sbírky a dekret prezidenta republiky ze dne 26. října 1940 a to je úřední věstník československý, již se upravuje veřejná vyhlášení nově vydávaných právních ustanovení československé vlády. Tento dekret provede ministr vnitra. To je to ujelo. Mm-hmm. A podpisy. Ten dekret právě vypovídá prakticky o tom, že by se ta sbírka měla nějakým způsobem nějakým způsobem teda jmenovat. Je to sbírka zákonů a nařízení. Je zajímavé, že my dneska máme pouze sbírku zákonů, což je trošičku jiný název. Tento dekret říká absolutně něco jiného. A já jsem ti, proto jsem ti poslala schválně ústavu 1/1993, schválně velice často diskutovaný zákon o policii 273/2008 sbírky a vlastně ještě schválně daně, jo, 586/1992. A z jednoho prostého důvodu, protože tady je jasně napsáno, že tyhle ty zákony, protože tam potom ještě jsou další, tam je velice ještě jeden, teďko nevím, který přesně to, teďko je to číslo, ta částka toho dekretu, ale tam jsou velice další důležité věci, které doplňují tu devatenáctku. A tyhle ty, a tady právě u těchto těch zákonů, když jsem si je sama prohlídla, prohlídla jsem se je několikrát, tak ani na konci, ani na začátku těch zákonů není uvedeno, že jsou vydaný ve sbírce zákonů, což je vlastně vyhlášení podle tohoto dekretu. Ale ani není uvedeno, v jakém, podle jakého věstníku jsou platný, protože tam je právě zmíněný v té zkratce ten vlastně ten věstník československý. Je hodně důležitý, protože pokud takovýhle věstník oni nemají, tak to znamená, kde jsou, tím pádem jsou neplatní ani nejsou platní ani ty zákony. Jo, to je potřeba si uvědomit, že ty zákony, které jsou prostě vydávány od roku 1990, potažmo od roku 89 a nesplňují tento dekret, tak tím pádem pozbývají jakoukoliv platnost. A to včetně územní platnosti. Jo, to protože ani v těch současných zákonech není napsáno, na jakém území tyto dekrety platí. A proč tomu tak není? Ten důvod je ten, když se podíváte na dekrety prezidenta republiky, tak je tam napsáno třeba o národu, je tam psáno o lidech, o člověku. A potom teda jsou zmíněny třeba potom až v posledním řadě právě ty fyzické osoby, protože fyzická osoba to je ten záznam. A proč se mají vlastně územní platnost? Protože když se podíváte i na předchozí zákony, ještě ten rok 89, tak všude máte napsáno, že se tento zákon vlastně týká občanů. A ten rozdíl je v ten, že potom v těch 90, takzvaných, já tomu říkám 90-kových zákonech až po současnost, tak ty zákony se týkají výhradně fyzických a právnických osob. Jo, proto oni se to takhle hezky šikovně upravili a proto nám tvrdí, že to jsou zákony České republiky, ale zákony České národní rady nejsou zákony České republiky. Tam na to pozor, to je obrovský omyl, protože úředníci vám budou třeba tvrdit na úřadech ohledně třeba financí, ohledně daní, že oni daně vybírají podle zákona České republiky. Když se podíváte na hlavičku těch zákonů, těch daňových, tak zjistíte, že jsou vydané ne Českou republikou, ale Českou národní radou. A to je sakramentský velký rozdíl.
1: To jsou právě... Je, to jsem tam zrovna čet. Někde, kde to tady bylo? Tady.
2: Úplně Česká nahoře, národní, je to úplně
1: Česká
2: nahoře,
1: národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně. Ano, ústava České republiky, tak. Ano, ta ústava. Takže Česká národní rada se usnesla. Čili je to vydaný skutečně tím, že se usnesla Česká národní rada. No.
2: Jenže pozor, oni se pouze usnesli.
1: Ano.
2: Pozor, oni totiž tím, že oni vlastně se pouze usnesli, tak to ještě ale neznamená, že je to prakticky moc zákonodárná. To je úplně něco jiného, protože Česká národní rada podléhala ve skutečnosti federálnímu shromáždění. To je věc jedna. Potom navíc už jenom u té ústavy, proto je tam vidět ten rozpor, protože oni vydali takzvaný ústavní zákon, který se nazývá ústavou, tak buď je to jedno nebo druhý. Ale nemůže to být obojí současně. To je nesmysl. Protože ústavní ve skutečnosti ústavní zákony může vydávat pouze to federální nebo národní shromáždění, ale ne Česká národní rada, protože tam měla pouze reprezentační možnosti, ale ne zákonodárný. To jsou obrovský rozdíly. Takže právě proto Česká národní rada prakticky, to je jeden z dalších dekretů, který oni porušili. Když my necháme privatizaci, restituce a další prostě tyhleto navracení těchto těch majetků, tak porušili prakticky dekret tu 16, 12, 5. Tak tohle to je ta 19. Je další dekret, který oni porušili. Že to už je prakticky, a tam jich je samozřejmě mnohem víc. Jo? Takže jedeme prostě na další dekret. A to je dekret, a ten je teda trošičku hůř čitelný, protože tohle ten dekret, jak si psali už vyšeptanou, když to řeknu svýma vlastníma slovama, tak trošičku poněkud vyšeptanou tou průklepovou páskou. Jo, takže tenkrát prostě nebyl digitál, jo, tenkrát se ještě, to byly vlastně tyhle ty mechanický psací stroje a průklepová páska. No, ale čeho se tohle ten dekret týká? Jedná se o prozatímní výkonu moci zákonodárné a je to dekret a k této návrhu vlády ustanovuji paragraf 1. Pokud nebude možno provádět ustanovení hlavy 2 ústavní listiny ze 22. února 19.

0: úlohu vlády ve formě dekretu, které spolu podepíše předseda vlády, respektive členové vlády, pověření jejich úkony. Paragraf 3. Výkonem tohoto dekretu, kterým nabude účinnost dnem tohoto podepsání prezidentem republiky, se pověřuje celá vláda. A je to z 15. října 1940. Jo, je to prakticky, je to z období té exilové vlády. A to je ale jedna důležitá věc. Prezident republiky je podřízen vládě. To znamená, že vláda úkoluje prezidenta. A to jsme tady právě nedávno viděli.
1: Mm-hmm.
0: Ne, že Pávek poslouchal vládu, ale šel si stěžovat na ústavní soud. Tady nic o takového. Není o tom, že by se měl prezident obracet na nějakou vyšší instanci vlastně soudů ohledně nějakých svých pravomocí. Tady je to krásně sepsaný, prostě podepsaný, že prezident spolupracuje výhradně s vládou. Jo? Přesto prostě nejde vlak, takže tady máme krásný dekret ohledně takzvaného prezidenta Petra Pavla.
1: Mhm. No, je to pravda. No, oni teda jim šlo o to, že to byla kompetenční žaloba, to znamená, že si myslel, že jeho kompetence byly jaksi trošku narušeny asi. No, tak jak to dopadlo, no víme všichni. Samozřejmě ústavní soud, který ho si tam zvolil vlastně, nebo si tam dosadil sám Pávek, že? No, tak ten samozřejmě nějakým prapodivným způsobem rozhodl, jak rozhod. Takže předběžné opatření, což v tomto případě asi vůbec nemělo přicházet v úvahu, ale budič, no mě by stejně zajímalo, jak to teď dopadne, protože to, zatím je to furt předběžné opatření. No a co teď s tím můžou dělat? Když to teďko zruší, to, co řekl ústavní soud, no tak už asi trochu pozdě, ne? Protože už to proběhlo. To je naprosto nesmyslný všechno.
0: Jedna věc, ale hlavně tady je vidět, že tady, ale to je to, co i říkám, aby lidi viděli, že ústava skutečně není platná, protože tedy si z ní vyloženě odpuštěním, každý dělá toaletní papír. Hmm. Ať prezident, ať vláda, ať poslanci, úplně všichni, ať je to senát. Teď se podívejme, co se tady pro boha děje. Teď je to a přeběhem toho covidu to krásně bylo vidět. Tady nebylo dodržovaný vůbec nic. Jo, neexistovalo tady, ani mezinárodní právo neplatilo, prostě tady platili jenom pouhý příkazy. A takhle dneska tady funguje celní správa, úředníci, funguje tady takhle policie. Takže opravdu ten fašismus se nám krásně, nenápadně, hezky se nám propasíroval krásně na ty úředy, na těch ty vyšší posty. Takže tady je potřeba si opravdu uvědomit, co se tady skutečně děje. Jo? Co se tady skutečně děje. Takže tady mně to přijde, že prezident tady má svoje vlastní právní oddělení. A to je ten ústavní soud. Ten nemá vůbec nic takovýhle věci vůbec řešit. Ústavní soud, když má něco skutečně řešit, nebo respektive soudy mají tady řešit skutečně důležité věci, tak u tím to trvá dlouho. A nebo vypadne takový rozhodnutí, že zůstává člověku úplně rozum stát. Jo? A upřímně řečeno, ale k tomu se potom, a to jsme si rozebírali před tří dekrety, je to ta 16, 17, to jsou ty mimořádné lidové soudy a Národní soud, za jakých okolností tam vůbec ty soudci vůbec mějí být, nebo i ty advokáti. Takže mě docela zajímalo, kolik samo soudců a vůbec soudců má skutečně platné zkoušky, aby mohli mít tuto lídr a co tam vůbec dělají ty tituly MGR. To tak jako na otase, aby ty lidi si opravdu uvědomili, tady je fakt něco hodně špatně. Nic. Jdeme na další jenom dekret, je to dekret.
1: K tomu ústavnímu soudu. Pamatuješ si dříve před takovýma 10 lety a podobně, že by ústavní soud někdy něco nějakým způsobem řešil? To už muselo být, když něco šlo k ústavnímu soudu. No. A dneska to je prakticky každá záležitost. Když se nemůžou domluvit, jde to k ústavnímu soudu. Ústavní soud praská předběžné rozhodnutí, různý, já nevím, výplody, který tam má, prakticky každý den něco vynese. No, já už jsem z toho úplně jelen, tak co ty ostatní soudy dělají teda, nebo proč to musí všechno tak, ať tam je jenom ústavní soud, nebo já už nevím, ale je to fakt

0: Velmi, velmi zvláštní všechno toto. No nic, jedeme dál, další.
1: Podívejme se takhle, akorát na tohle to ti odpovím. Podívejme se, co se tady stalo za posledních nějakých 30 let. My jsme se před nějakýma 20, 30 lety smáli tomu, kvůli jakým hovadinám se lidi žalují u soudu v Americe.
0: Ano, přesně.
1: My to tady máme dneska to samý. Důležitě kvůli hovadinám. Dneska, když si dají kluci přes hubu, 15-letí kluci, tak už to musí řešit i policajti. Dřív naprosto bylo běžné, že si prostě kluci lili přes hubu a neřešil to nikdo. Jo, bohužel samozřejmě doba se nám změnila v tom, že dneska tady máme kyberšikanu a další věci, ale opravdu jako mě to nikdy přijde, že opravdu tady někdy řešíme opravdu kraviny, ale ty důležité věci, ty zůstávají prostě bokem. A je to vidět i právě to, co leze, právě vypadává z poslanecké sněmovny, cokoliv já opravdu dokážu vypotit, tak je opravdu zůstává rozum stát. Jo. Takže to jsou prostě, my to tady máme opravdu převrácený. My opravdu dneska tady máme prakticky tohle ten americký systém a tohle to je potřeba změnit, potřeba to totálně úplně převrátit, zvrátit, aby tady začal zase vládnout ten zdravý selský rozum, protože to, co tady dneska je, tak si člověk říká, jako je to fakt někdy přijde, že se tady fakt lidi zbláznili. Že jak si opravdu ten pozbývá to opravdu rozumu. Nic, jdeme na ten další dekret, na ten dekret 21, který byl vydán vlastně 22. února 1945.
0: Mm-hmm.
1: To znamená vlastně těsně před koncem války. A je to k výkonu moci zákonodárné v přechodném období. K návrhu vlády a po slyšení státní rady ustanovuje článek 1. Platnost paragrafu 2 ústavního dekretu ze dne 15. října 1940 o prozatímním výkonu moci zákonodárné, článek 2. A teď to, o čem jsem mluvila. Úředního věstníku československého se prodlužuje až do doby, kde se ustaví prozatímní zákonodárný sbor Československé republiky. Prezident republiky vykonávaje zákonodárnou moc, není vázán ustanovením článku 3, druhá věta ústavního dekretu ze dne 27. října 1942, článek 12, číslo 12 úředního věstníku Československého. Článek 2, tento ústavní dekret nebude účinnosti dnem, kdy se ustaví vláda jmenovaná prezidentem republiky se sídlem na území republiky, provedou jej všichni členové vlády. A mě tady potom napadla taková otázka. Na jakém území jsou dneska vydávány zákony?
0: Říkají, že na našem. Říkají, že na našem. Nicméně samozřejmě nadřízené evropské zákony nejsou vydávány asi na našem území, že?
1: Přesně tak. Ty jsou, pokud vím, tak ty jsou právě vydávány v Bruselu. S náma to nemá co dělat. A právě tady opět porušovám v tomto směru právě dekret 16. Teďko nevím, jestli to je paragraf 12 nebo kolikáte, a to je, že pokud někdo tady prosazuje jiné zákony než československé, tak se dopouští trestného činu právě podle tohoto dekretu 16. Týká se to navíc dekretu o mimořádných lidových soudech. Takže to je tak jako k zamyšlení, aby opravdu jsme si uvědomili, co se nám tady skutečně. Takže opravdu na jakém území, které jsou dnes vydávány zákony, když nám dokonce tvrděj, už dneska v médiích a spousta lidí to začalo používat. Úplně mě překvapilo, kolik lidí to naprosto bez něčeho používá. A to je výraz Česko. To je Čechie. Jo, to je vlastně Čechie z protektorátu, to je to Česko. Takže mě úplně fascinuje, kolik lidí, prostě já žiju v Česku, my když jsme tenkrát, když jsme to jako malí řekli, tak jsme dostali zleva zprava, provackováno, že se má správně říkat Čechy. Jo, Čechy, nebo Morava, ale ne Česko. Jo, prostě fakt to, tak to jako zní to opravdu hodně zvláštně. A právě pro vlastně území Česko, nevím nic o tom, že by tady byly vydávány vůbec nějaký zákony. A proto oni právě nenápadně teď nás tady chtějí na nás valit tyhle ty zákony z té Evropské unie, ty evropské nařízení. Ale jak moc jsou prospěšný pro náš národ? Jo, vůbec národ jako takovej, já když si vezmu, kolik opravdu tady, my jsme tady vytěžovaný úplně neuvěřitelným způsobem, co se týká financí, tak to a člověk žasne, že si to opravdu lidi doteďka nechávají líbit. Já jsem zvědavá, jak dlouho tohle to bude bavit. No nic, já bych teď šla na další dekret prezidenta republiky, a to je dekret... A to je, jak já si mám...
0: Ze 23. června 45 o vyhlášení...
1: Ano, je to 22. Mm-hmm. Tak, a to je ten dekret, o kterém jsem mluvila teďka na začátku. To je právě doplňuje ten dekret 119. Když jsem si to pročítala, tak jsem si říkala, ale, tak to jsem zvědavá, co by nám na to dneska řekli třeba dnešní takzvaní advokáti, kteří mnozí mě by docela zajímali i jejich skutečně platné zkoušky, jestli skutečně mají naplnilo to, co by měli naplňovat. Právě podle dekretu prezidenta republiky. Mm-hmm. Tak jdeme na to. Takže je to ústavní dekret prezidenta republiky z 23. června 1945 o vyhlášení právních předpisů vydaných mimo území Československé republiky. Mm-hmm. A je to k návrhu vlády po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuje paragraf 1. Vláda se zmocňuje za A, aby učinila, které ústavní dekrety prezidenta republiky vyjímají z ústavní dekret ze dne 15. října 1940 článek nebo částka 2 úřední věstekník československý o prozatímní výkonu moci zákonodárné a ústavní dekret ze dne 22. února 1945, částka 3, úřední věstník československý o výkonu moci zákonodárné v přechodné období, dále dekrety prezidenta republiky, vládní nařízení a jiné právní předpisy, které byly vyhlášeny v úředním věstníku československém, zůstávají v platnosti, měnila počátek jejich účinnosti a územní platnost na těch, těch zákonech, které jsem ti poslala, ten vzorek, to není územní platnost, o které to je právě o tom, o čem jsem mluvila. Mm-hmm. A předpisy, zůstaly platnosti, jde územní platnost a dala je vyhlásit ve sbírce zákonů a nařízení. Za B, aby znovu dala odtisknouti ve sbírce zákonů a nařízení mezinárodní smlouvy, které byly vyhlášeny v úředním věstníku československém, otištěním ve sbírce zákonů a na jejich účinnosti to nic nemění. Paragraf 2. Právní předpisy vyhlásí podle paragrafu 1 písmeno A a mezinárodní smlouvy otiskne podle paragrafu 1 písmeno B ve sbírce zákonů a nařízení na podkladě usnesení vlády ministr vnitra. Paragraf 3. Tento ústavní dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení, provedou jej všichni členové vlády. Tak, a teďkon, když jsem se podívala na ty zákony, proto jsem ti je schválně poslala, je to i pro ty diváky, aby to tam skutečně viděli, že tam není napsáno, že se ty zákony nacházejí v nějakém vůbec věstníku. Tady se, jak se zdá, tak ten úřední věstník československý je velice důležitý. To znamená, že pokud tam ty zákony nejsou vydané přes tento věstník nebo v tomto věstníku, tak tam nemají co dělat. A za další je tam ta územní platnost. Navíc o územní platnosti hovoří další dekret, který nás čeká v budoucnu, a to je dekret 60. Je to paragraf 1 odstavec tuším 2. Tak tam je taky zmíněná, že územní platnost, že jakékoliv zákony, které jsou vydávány na území, že tam je to dokonce definované, že se to prostě jedná o nějakou oblast, která je nějakým způsobem ohraničená a prostě je územně daná, tak musí ten zákon být opatřen územní platností. Proto některé ty dekrety na konci nesou, že buď platí na území celého Československa, anebo platí třeba na Slovensku, protože některé ty dekrety mají Slováci jiný. Neznám teda jejich obsah. Pouze mám tyhle ty český dekrety, nebo českostratyče, nebo tu pro Čechy a Moravu. A potom tam je třeba napsáno, že tento dekret platí na v zemích českých, anebo v zemích moravskoslezských. To je to tam prostě je. Takže a to je právě si potřeba uvědomit, že pokud tyhle ty zákony nemají územní platnost, tak tady opravdu nemají být vůbec jakkoliv být vymáhány. Protože třeba si podíváme, co se dneska děje. Dneska ty zákony, které tady jsou, tak jsou prosazovány vydíráním, zastrašováním, nátlakem, eventuálně ještě dalšíma metodama. Jo, dneska prakticky, když si to vezmu, tak proto i říkám, že z těch 90. let, ty 90. se nám právě těch úřadů, protože pokud vy prostě neposlechnete toho úředníka, tak on ten zahymáhá nějakým nátlakem. Ale to znamená jenom jedno. A to je dokonce právě podle toho, zase si teď zase odskočím do toho božího práva. A to myslím, že o tom dokonce tady už i mluvila. A to je, že jakmile jsou zákony prosazovány výhruškama, nátlakem a podobnýma metodama, jakým tím zastrašováním, tak v tom případě ty zákony skutečně nejsou platný. Protože pokud někdo vám vyhrožuje, ať je to policajt, ať je to úředník, jo, že vás prostě zastrašuje, aniž byste prakticky cokoliv závažného udělali, což není vůbec v pořádku, tak prakticky jako, to je jenom demonstrace síly. To je opravdu jenom demonstrace síly, že právě toho policajta, ta uniforma a ty rukavice opravňujou, aby vás pacifikovali, aby vás, já nevím, zmlátili a já nevím, co všechno. A to jenom proto, že máte jenom jiný politický názor, to znamená, dopouštějí se vyloženě politický persekuce. To samé dělají právě i ty úřednice. Jo? A tady právě proto nám slouží tyhle ty dekrety prezidenta republiky k tomu, aby my jsme si uvědomili a zjistili, co tady opravdu není dodržováno a že tady toho dodržováno opravdu není dodržováno hodně, to teda je pravda. Včetně, jak se tomu o tom mluvil, o tom mezinárodním právu, o té chartě, že v té chartě tam jsou taky hodně zajímavé věci. A tady je krásně vidět, že dneska je pouze právo toho, kdo si ho dokáže obhájit. Takhle to prostě je. Je to o tom, že není to o té tupé poslušnosti, dobře, tak já prostě poslechnu, protože vy to po mně chcete, abych měl klid. Ne, ten, kdo právě tupě poslouchá, tak tomu je nakládáno ještě víc, aby pochopil, že když bude prostě ustupovat těm úředníkům a všem, no tak vlastně oni zjistějí, kde prostě si můžou dovolit víc, to je celý. Takhle to bylo i během toho covidu. Jo, opravdu to bylo krásně vidět, kdo si prostě dokázal obhájit to místo, že prostě nebude nosit ten náhubek, nenechá se vakcinovat a tak dále, tak tam to bylo krásně vidět a lidi si to skutečně dokázali prosadit. Jo, taky jsem se nebala se prostě pohádat nebo tam nechat nákupní košík, tak tady se to ukliďte, nazdar, já půjdu prostě pryč. Jo, ale o tom to celý je, nenechat si všecko líbit a opravdu si to umět obhájit. A Je to o tom, proč se tady všechno vlastně tohleto děje, protože lidi se prostě přestali zajímat. To je totiž ta největší chyba prakticky už od těch právě takzvaných komunistů. Protože tyhle ty komunisti naučili jednu věc lidi. O nic se nezajímat a jenom prostě tupě pracovat. Být těma opravdu poslušnýma ovečkama, který chodí pravidelně na vakcinaci, který prostě poctivě chodí do práce a nezajímají se o to, co se děje s těma penězma. Protože ty peníze byly tak nějak svým způsobem vidět. Jo, prostě lidi měli důchody, lidi chodili poměrně brzo do důchodu, nějakých 55-60 letech, nebyl problém. Jo, a ty lidi opravdu třeba byli v důchodu 30 let, užívali si prostě 30 let prostě důchodového života, mohli dělat svoje koníčky, vychovávali vnoučata a tak dále. Podívejme se, kde jsme dneska. Jo? Fungoval tady zdravotní systém, měli jsme docela i slušné školství. Když se spoustu věcí jsem tam jako už dítě, jako tam se začala trošičku cukat. Některé věci se mi tam teda už fakt nelíbily.
0: Školství jsme měli jedny
1: Jo,
0: z
1: ale...
0: nejlepších na světě. Opravdu velmi dobré školství, i když, jak říkám, musíme to porovnat s tím dnešním. A tady vidíme, že bylo skutečně asi opravdu velmi dobré. No. Jinak,
1: Jo, je to tak.
0: co se týče těch
1: Uvěď.
0: komunistů, ano, měli, ano, naučili lidi být jako docela poslušní, to je pravda. A na druhou stránku jim dali všechno, co ty lidi potřebovali. Takže
1: To je pravda.
0: to bylo celkem opravdu, to mělo svůj význam. Dneska by chtěli, aby poslouchali lidi ještě víc, ale nedají jim vůbec nic tomu, že jo? Všechno si udělejte sami. A to je ten průšvih, že jo? Nedají vám k tomu vůbec nic. Takže žádný sociální jistoty neexistuje, prostě nic, jo? Tenkrát, jsme tady říkali možná už tisíckrát všude, když někdo byl nějaký dobrý pracovník někde, nějaké firmě nebo podniku tenkrát, no a chtěl si třeba postavit barák, tak dostal třeba i nenávratnou půjčku, 200 tisíc. Za 200 tisíc tenkrát postavil celý barák jako blázen a byla to
1: Ano,
0: nenávratná
1: ano.
0: půjčka za to, že tam se upsal, že 10 let bude ještě u toho podniku dělat. A tím pádem měl
1: Pracovat, ano.
0: ambient po půjčce. No, co by to dneska za to ty lidi dali, kdyby měli 10 let zajištěnou práci a ještě dostali půjčku, vlastně no, půjčku, dostali peníze zadarmo, že jo? No, tomu dneska nikdo
1: To je
0: nevěří, že
1: jej.
0: něco takového bylo. Tomu dneska nikdo nevěří. Jo, oni si myslí, že si z nich děláme
1: My
0: srandu, když tady
1: jsme,
0: to říkáme mladým. Jo, tak jenom tak pro
1: no,
0: zajímavost, ano. Takže to naučili ty lidi poslouchat. No, oni i celkem rádi poslouchali, když vlastně měli všechno zajištěné, co potřebovali k životu. Dostali byt, měli práci, o děti se měli postaráno. Že? No prostě úplně všechno. Měli jistotu, že za 10 let budou prostě v pohodě, že nepřijdou o nic, že nebudou někde bezdomovcí, ty
1: ano.
0: neexistovaly tenkrát. No,
1: To neexistovalo
0: no,
1: přesně
0: no.
1: tak.
0: Asi tak, no.
1: No,
0: Takže
1: ono víš co, ono právě, takže že ti do toho takhle skáču,
0: ne, v pořádku.
1: jo, ale když se to asi skutečně, protože já jsem prakticky zažila přelom, jo, já jsem měla to štěstí, že jsem zažila ten přelom a pamatuju si právě na ty dětské tábory, na ty pionýrské tábory, které prostě byly přes to léto, ty byly 3 týdenní,
0: Ano.
1: a prakticky ty byly placeny z těch příspěvků na to ROH.
0: Ano.
1: Jo, takže ty lidi, ty rodiče zaplatili nějakou symbolickou částku na ten pobyt, ale jinak ten zbytek právě bylo, to už bylo zaplacený z toho ROH. Ty lidi na
0: Ano.
1: to prakticky se skládali. A to je právě ta národní správa. Ty lidi prostě věděli, za ty peníze, které odváděli tomu státu v těch daních, protože tam akorát nejvyšší daně měli lidi, co byli bezdětní. Jo, takže měli poměrně vysoké daně, ale hlavně ty daně byly z té výroby. To byla ta hlavní daň. Takže vlastně ty peníze byly v tom státě opravdu otáčení. A když si vezmu, že po té druhé světové válce ty naše pradědové a dědové doslova tu zemi postavili z trosek, a to ani nemluvím, kolik patentů po těch 50. letech. Oni vlastně, hlavně už od roku 45, protože dokonce mě překvapilo, že Zetor vlastně si nechal patentovat tu konstrukci na tu boudu toho traktoru. My jsme byli prakticky první. Prakticky se to dělá.
0: Miluško, nějak se nám to seká, nějak se nám to seká. Nějaký signál asi bude špatný, to vypadá, že to brzy vypadne. Já budu muset opět. Halo, slyšíme se? Tak já mám problém tě teď jakkoliv slyšet. Tak já navrhuji, protože máme půlku, tak tam dám asi písničku a pak se uvidí, co s tím uděláme. Navrhuji. Ano, zkusíme se znova potom připojit, jo? Tak jo. Takže navrhuji, ano.

0: Tak, taková trošku vynucená pauzička s krásnou písničkou. Jsme tu zpátky, slyšíme se, Miluško, věřím, že ano. Neslyšíme, to je krásný. A já tě neslyším. Řekni ještě něco.
1: Slyšíš mě?
0: Teď už jo, ano, tak jsi asi měla
1: teď vypnutý. Tak já jsem měla vypnutý sluchátka.
0: Jsi měla vypnutý mikrofonek na sluchátkách. Výborně, teď už tě slyším. Tak jo, takže skončili jsme u toho, ono to nebylo slyšet do konce. Pamatuješ si ještě, co jsi říkala na závěr? Asi ne, co?
1: No, asi už ne, člověče. Mluvila jsem právě o těch dekretech, vím, že jsme tady mluvili o tom, o tom věstníku a o tom, o té územní platnosti, jo, protože nevím, už si právě tohle to nepamatuju, nevím, jestli to tam nevím přesně, co, aby se zase neopakovala. Třeba když něco řeknu, tak to prostě pouštím, už je
0: jasně,
1: to prostě
0: já pryč. Jsem na tom velmi, velmi podobně. Tak jo, jak jsem říkal už z kraje tohoto pořadu, našel jsem, nebo přišlo mi něco ohledně toho OSN a tam, a já teďko nevím, kdo to je, ale vypadá to, že jsou to známí lidi, ale já fakt nevím. To je jedno, není podstatný, kdo to je, ale o čem tam mluví. Tak já to tam takhle zkusím pustit. Věřím, že to poběží, protože to je
2: neskutečné.
0: Jo, vypadá to, že to jde.
2: Já si dovolím vám něco z toho přečíst.
0: Je to 8 minut asi,
2: takže
0: to stopnout do časa.
2: Takže víme všichni podle článku 1, článku 2 odstavec 3, že všichni členové urovnávají své mezinárodní spory pokojnými prostředky, tak aby mezinárodní mír i bezpečnost a spravedlnost nebyly ohrožovány. To víme všichni. Až tolik nevíme, že podle článku 24 odstavec 1, to prosím vás, dejte si pozor, nebo dejte na to pozor, aby byla zabezpečena rychlá účinná akce Organizace spojených národů, svěří její členové Radě bezpečnosti základní odpovědnost za zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a je mezi nima shoda o tom, že Rada bezpečnosti vykonávají své povinnosti v rámci této odpovědnosti jedná jejich jménem.
0: Já to teďko zastavím. Slyšela jsi to? To je opravdu velmi zajímavý toto. Jedná jejich jménem Rada bezpečnosti. No tak to teda by mi zajímalo, jak to dneska funguje, ale ona tady když naskočí. No tohle to.
1: No ono víš co, ono je to zase něco podobného, jako máš právě tady v Evropské unii, máš tam ten parlament, zase tam mi to připadá jako právě zase ta přenesená zodpovědnost. Ale upřímně řečeno, ona je totiž u té charty, protože je potřeba si uvědomit, že Československo je jedním ze zakládajících členů OSN.
0: Ano.
1: Jo, protože vlastně ta organizace vznikla po těch zvěrstvech, které tady probíhaly v Evropě, ale nejenom v Evropě. Ty zvěrstva byly v Číně, tam byly ještě to byly další šílenosti. Víme, co dělali banderovci. V Polsku, na Ukrajině, jo, takže ono toho bylo prostě víc. My si pořád myslíme, že to bylo jenom ty koncentráky v Polsku, Německu, ale ono toho opravdu bylo hodně a těch zvěrstev bylo naprosto šílený množství. A právě potřeba si uvědomit, už jenom to, co je zase v té preambuli, protože zase, když se prodělá tu chartu, vlastně to já mám tu kartu OSN mám staženou v počítači. A tady právě je docela zajímavý to, že tady už jenom ten název my, lid spojených národů, odhodlání. A je tam ten lid. Jo? Takže je to potřeba si skutečně uvědomit, že jako kdo je teda ten led? Je to teda ta takzvaná honorace v těch vládách, těch parlamentech, anebo teda jednají našim jménem, že my jsme lidé. Jo, protože když si to vezmeme, tak opravdu nám se vytrácí lidskost, nebo vytratila se lidskost právě z těch úřadů. Jo, prostě když si to vezmu, tady se totálně vytratila lidskost. A je potřeba tu lidskost nevrátit zpátky, aby jsme si vůbec uvědomili, že skutečně jsme ty bytosti, máme srdce, všichni dýcháme, jo, a tak dále. Potřebujeme prostě jeden druhýho, aby jsme spolupracovali, protože jeden bez druhého skutečně nedokážeme přežít. Jo, je tam určitá vlastně, je tam druh určitý závislosti, protože spousta lidí bere spoustu věcí jako samozřejmost. Já úplně až se divím, mě teďkon až zaráží, teďkon zase půjdeme zpátky vlastně k nám, teďkon na chvilku zase utečeme zase k nám. Začínají se objevovat takové ty zprávy, že městský lidi se odstěhují na vesnice a teďkon najednou mají problém, že tam najednou smrdí hnůj, ano. Že tam jsou nějaký zvířata,
0: kokrhají kohouti,
1: jo, ale tady je krásně vidět, jak ty lidi jsou odtržený od té reality. A upřímně řečeno, tohle se totiž začalo dít v 80. let na vesnicích, protože jsem na té vesnici žila, už co by malý dítě. A už tohle jsme tam začínali zažívat někdy kolem toho roku 88-89, kdy tam prostě Pražáci koupili chlupu po starší paní, která prostě už potom šla do domova důchodců, že už se o sebe nezvládala starat a už to prostě byla opravdu hodně stará, tak to tam koupili Pražáci. Ale fakt Pražáci. A teď si vemte, že tato rodina začala diktovat těm lidem okolo, co mají dělat. Začali madit, že tamhle kokrhá ráno kohout, že tamhle prostě ten má ovce, že tamhle ten má pávy a já nevím co. A teďko najednou, že jim vadilo, že prostě na polích byl rozvážený hnůj a podobně. Tak my jsme se nestačili divit. Jo, to bylo tenkrát. Oni věděli, že třeba je nutný prostě, když něco zasadit do země, aby něco prostě vyrostlo a tak dále. Ale dneska ty lidi si myslejí, ty městský lidi, kteří prakticky vyrostli za těch nějakých 40 let v těch městech, tak mají skutečně za to, že maso je vyráběný v supermarketech, vajíčka jsou vyráběný v supermarketech a tak dále. Zelenina je vyráběná v supermarketech a vůbec si neuvědomují, že všechno, co v těch supermarketech najdou, že všecko pochází z té země. A že je potřeba něco udělat pro to, aby z té země zase něco vzešlo, tak je prostě potřeba tu organickou hmotu v podobě toho hnoje nebo nějaký ty močůvky prostě vrátit zpátky. Je to prostě běžný koloběh života. Lidi jsou totálně odtržený právě od té reality, od toho skutečného života. A neuvědomujou si, že bez těch zemědělců, který my tady máme, my prostě nepřežijeme. A to je ta vzájemná závislost. Zemědělec potřebuje zase lidi, kteří od něho budou odebírat, aby měl komu dát tu svoji produkci. Protože díky tomu, že může potom investovat ten svůj zisk, tak může investovat do další práce, eventuálně rozvíjet svoji nějakou technologii nebo technologie, který tam potřebuje na to, aby mohl dělat to, co dělá. Jo, protože ty zemědělci to nedělají ze toho, že by je to vloženě bavilo, ale prostě oni to cítí jako svoje poslání. A upřímně řečeno, zemědělství to je nedoceněná oblast, protože to je fakt dřina. Je to opravdu fyzicky náročný a ten, kdo nevypěstoval nikdo žádnou zeleninu, tak vůbec nebo nějaký ovoce, ať to jsou sadaři, ať to jsou prostě zelenáři. Nebo ať je to takzvaná živočišná produkce, tak prostě tak opravdu ty lidi nevědí vůbec, o čem to je.
0: Je to dřina a navíc dřina, která nakonec se může setkat úplně s nulovým výsledkem, když přijde rozmary počasí, jaké chodí v poslední době, když vám rozkvetou přesně stromy tak. Krásně, ale poslední den přijde mráz, všechno zmrzne a není nic. Já už to vím na poloučku, už mám asi pátý rok zasazený stromy a ještě jsem tam na tom neměl prostě úrodu. Jsem tam něco, ale pořádnou úrodu, která by tam byla, když vidím podle těch květů, vždycky to všechno prostě zmrzne, nebo potom přijde se sucho a všechno to zaschne, není z toho nic, všechno to spadne, ty stromy to pustí. No, je to problém, takže zemědělci opravdu to nemají lehký a ještě navíc prostě jsou velmi nedoceněni, takže ano, já to beru. Ale na druhou stranu si myslím, že by neměli dostávat žádný dotace a takovýhle kraviny, protože
1: to by mělo být zrušený
0: úplně. A opravdu nabídka, poptávka, to je všechno. Hotovo, šmiteč, žádný dotace, nic takového, takže to je všechno, tak zkresluje všechno, celou situaci. My taky zahrádkáři, když děláme na zahrádce, taky nedostáváme žádnou dotaci, nic, že? No takže proč by mě dostávat to? Ale ne, ne, myslím si, že to je fakt špatně. No dobře.
1: Hele, je to jednoduchý. Když už až končíme tuto věc, tu oblast, tak se vrátíme zpátky k té chartě. Mm-hmm. Tady je potřeba si tady potřeba říct to B, protože každá prostě oblast naší země je schopná vyprodukovat něco jiného. Někde jsou oblasti, kde se rodí dobře zelí, někde zase cibule, česnek. My jsme třeba cibulová a vlastně česneková oblast.
0: My
1: tady
0: taky.
1: Opravdu tady se daří.
0: My jo? Taky, pouze.
1: Viděla jsem i řepa. Jo, i řepa. Ano, tady ano. Krásně jde. Jo? A teďko si vím, že právě tato různorodost těch našich polí prostě zmizela. Nás zmizely hodně brambory z našich polí. Mm-hmm. Jo, konečně se zase zemědělci třeba vracejí ke slunečnici, jsem tomu sama ráda, protože slunečnice je výborná prostě nejenom pro nás, jo, hlavně taky pro ptáky, pro drůbež, je to dobrý příkrm, jo, prostě má spoustu dalších, prostě dalších taky výhod i pro nás, než nějaká prostě mizerná řepka, kterou musí prostě stříkat, aby to vůbec to u nás přežilo, mm-hmm. Jo, protože řepka není naše místní rostlina a tak dále, ale je potřeba, aby se skutečně vrátila ta i pestrost na ty pole a hlavně to střídání těch plodin, jako to bylo prostě předtím, protože to je hodně důležitý, protože ta monokultura pro tu půdu taky není dobrá. Jo, takže je to všecko opravdu začít skutečně spolupracovat s tou přírodou na těch všech úrovních a mě úplně fascinuje. Já se tomu i směju, že teďko i začínají obviňovat zemědělce z toho, že nám tady neprší. Jo, a což je další zkreslení, protože už nikdo neřekne, že tady prostě nám tady lítají na hlavama s chemtrailem. Oficiální název je to geoengineering. To je jedna věc, je to osévání mraků. Dneska už se o tom děti učí na školách a to je jedna věc. A za druhý, to je tam není to B řečený a to je vlastně ovládání počasí prostřednictvím radaru. Tady je ten jeden velký radar v Brdech a potom další asi 4 jsou snad někde na Moravě, co jsem slyšel, a další 4 jsou na Slovensku. To už nikdo neřekne, že vlastně oni nám tady takhle manipulují s tím počasím. A obvinují zemědělce za to, že tolika prostě neprší. To je přece něco nesmyslného. Tak jak je možné, že někde jinde zase jsou prostě naprosto neuvěřitelné povodně a krupobytí a podobně, nebo tornáda. Jo, takže ono je to potřeba si umět všechno tohleto propojit, protože jestliže teď začne obvinovat zemědělce, že oni můžou za to, že v krajině se nedrží voda, jo? Protože ani neprší, tam nemá se co držet, když tam neprší, že jo? Ale hlavně je to otázkou času, kdy začnou obviňovat lidi jako takový, že prostě obviňují to počasí tím, že jezdí těma autama a že používají, já nevím co, jo, protože mě úplně fascinuje taková věc, takový vtípek na závěr a to jsem si teď vypůjčil od mýho muže. Číňani nebo Japonci vymysleli nejrychlejší vlak na světě. Evropské unii přišli na obrovský patent. Neoddělitelné víčko od flašky.
0: Ano.
1: To je pokrok.
0: To je pokrok.
1: To je pokrok, jako jo. Takže to je aspoň, aby opravdu si uvědomit, co se nám to tady opravdu odehrává. Nás vrací opravdu někdo do doby kamenný. Jo, mě to tak přijde. Mm-hmm. Jo. Takže to bych takhle chtěla uzavřít. Takže teďko zpátky v té chartě OSN.
0: Dobře, já jenom ještě můžu, nebo upozorním posluchače, diváky, že můžou volat na telefon 608 12 14 19, ano, pokud vás něco zaujme, kdykoliv zavolejte, budu se vás snažit vzít do vysílání a teď tam pustíme dál tu chartu a uvidíme, jestli to zastavíme, nebo to necháme pustit. Jsou to fakt zajímavé věci, takže jedeme.
2: Čili v této kompetenci rada zastupuje i Českou republiku. Česká republika si nemůže dovolit dělat něco jiného. Dál řeknu proč. To se týká mimo jiné i mezinárodních sankcí. To znamená, bez souhlasu Rady bezpečnosti Česká republika se nemůže účastnit žádného sankčního programu, byť by byl organizován NATO nebo Evropskou unii. Nesmí to dělat ani Evropská unie, ani NATO, ani Spojené státy. Mají to zakázáno chartou Organizace spojených národů, který je stále funkční účinný předpis. Upozorním na to proč. což je velice důležité, velice zajímavé, jaké vůbec postavení Charty v mezinárodním systému práva, že totiž podle článku 103 platí. Jestliže by došlo ke střetu mezi závazky členů Spojených národů podle této charty a jejich závazky podle kteréhokoliv jiného mezinárodního ujednání, kteréhokoliv jiného mezinárodního ujednání, mají vrch závazky podle této charty. To znamená, že NATO má vyvíjet pouze mírovou činnost a že Evropská unie i Česká republika by si nejprve měli uvědomit, že ani nemohou rozhodovat o tom, zda tedy přijmou nějaké sankce, a také o tom, kdo je a kdo není agresor. To je důležité. My tady u nás se vedou procesy, trestní procesy, kde se lidé vyznačovali třeba podporou Ruska ve válce s Ukrajinou. No ale Česká republika nemůže rozhodnout, že Rusko je agresor, a Rada bezpečnosti dosud nerozhodla.
0: Tak je třeba to zastavit, ano. A něco k tomu říct si možná, Miluško, co ty na to? To jsou zajímavé, naprosto logické, jasné zjištění, o kterých se nikde v médiích ani nikde v politice absolutně nemluví. Prostě tak. Rusko je agresor a sankce a tohle to všechno a hotovo. Přitom to tak vůbec
1: nemluví.
0: A jedeme středověk,
1: protože Atle to říká, my prakticky od takzvaného středověku, pokud tady někdy nějaký byl, tak v tom případě se lidstvo nehnulo ani o milimetr. Protože dřív z tomu církev, katolická církev říkala, že lidi, kteří mají odlišný názor na tyhle ty věci, tak jim říkala kacíře. Tam začalo toto škatulkování a nálepkování. Dneska už tady máme celou sérii nálepek, ať je to pro ruský šváb, ať je to nějaký rusofobil a podobný, prostě dezolát, jo. Já jsem jako ani nevím, jaký všechny tyhle ty nálepky, já tomu prostě říkám, že jsme prostě kacíři. No, protože máme odlišný názor. A co se týká ty charty OSN, takže už jenom ta, proto už upozorňuji na tu preambuli, protože ta preambule říká úplně všechno. Jo, to, co potom už je vlastně rozepsaný potom do detailu v té chartě samotný. Protože v té preambuli je toto. Chránit budoucí pokolení metly války, která dvakrát za našeho života přinesla lidstvu nevýslovné strasti. Za druhé, prohlásit znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnosti, v hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a národů velkých a malých. Pomeňme na takzvané Havlovo humanitární bombardování Jugoslávie, že? Jo, to je nádherná ukázka. Potom další. Vytvořit poměry, za nich již mohou být zachovány spravedlnost a úcta k závazku plynoucí ze smluv a jiných pramenů mezinárodního práva. Podporovat sociální pokrok a zlepšovat životní úroveň ve větší svobodě. Tohle to je v preambule, prosím vás, lidičky. Takže tady opravdu si potřeba uvědomit tyhle ty věci. Tady to je řečeno hnedka na tom úvodu, v té preambuli, co bychom se měli uvědomit. A tady je krásně vidět, že to hlavně sepisovali lidi, kteří, a už to zmiňují, dvakrát zažili válku. Mezi těma první a druhou světovou válkou bylo nějakých 20 let. Ano. Takže prakticky jedna generace, což je 20 let. Jedna generace, která prakticky nezažila válku, a podívejte se, kde jsme my, protože třeba my, co nám je dneska nějakých 40 plus, jo, nad 45, tak ještě tak nějak ty pamětníci nám vyprávili, co se tady dělo, jo, jaký hrůzy se za ty války tady děly. A někomu třeba i funguje druhotná paměť a vědí, že prostě válka je něco opravdu sakramentsky opravdu hodně špatného. A proto i vemte si i Němce. Ani Němci ti obyčejní rodilí Němci o žádnou válku nestojí, protože oni vědí, jaký hrůzy to má na svědomí. Oni to vědí. Jo? A teď si vemte, že tady prostě máme takovou bandu kreténů, fakt kreténů, který tady podporují vraždění. Jo? A mě úplně fascinuje, jak na jedné straně tady je protežovaná konkrétní skupina lidí, nějakých migrantů. Ta je naprosto protežovaná z více rozměrů, když to řeknu domorodý obyvatelstvo. Já si dneska tady fakt připravím, jak na divokém západě, jak opravdu ty domorodci, ty indiáni v té Americe, kdy jim byly vlastně vyvražďovaný stáda bizonů, byly infikovaný vlastně těma dekama, neštovic a tak dále, bylo jim nabídnutý vlastně alkohol a prakticky na nich páchali genocidu. A když se podíváme dneska, co se tady děje v Evropě, tak my jsme na to úplně stejně. My jsme stejně na tom, jako právě ty rodilí Američani, to znamená ty indiáni, kteří takhle prostě přicházeli o svoji zemi. A oni nám teďko chtějí udělat úplně to samé. Jo, že nám sem, že prakticky tady je protežovaná skupina, ať je to muslimů, jo, náboženských vlastně fanatiků, to je tady protežovaná v západní Evropě úplně neuvěřitelně. A prakticky si tam můžou dovolit absolutně cokoliv. Když to místní obyvatelstvo dostává pěkně na frak. A ještě navíc, když se ty lidi bránějí, tak ještě jsou trestaný. Ale upřímně řečeno, ruku na srdce. O jaký státy se jedná? Británie, Francie, Německo, Španělsko, Itálie, Portugalsko. Prakticky to je ten západní svět. Holandsko, Belgie. Upřímně řečeno, ruku na srdce. Kolik tyhle ty země, kolik měly kolonií, ať je to Afrika nebo Indie, nebo dokonce samotná Amerika. Jo? Takže ono na jedné straně se jim něco vrací zpátky. A prakticky Němci, který tady vlastně národ Němců, respektive vlastně jejich fašističtí pohlaváři, kteří tady okupovali za druhé světové války prakticky celou Evropu, až pomalu došli k Moskvě, a prakticky ještě okupovali severní Afriku. Takže teďko zakouší díky ty muslimské invazi, jaký to je být cizincem ve vlastní zemi. Tak jako to dělají nám. My vlastně tohoto jsme zažívali za protektorátu Čechy a Morava. Prožíváme to tady prakticky od roku 1993 znovu. Aby jsme se tohoto prostě osvěžili, aby jsme pochopili, co je opravdu špatně. A tady je krásně vidět, už na té chartě OSN, že tady nějaký lidský práva neexistují, protože existuje jedna úmluva. Teď si přesně nepamatuju její číslo, vím, že byla vydaná v roce 2001. A jedná se o, je to úmluva o biomedicíně a vědě a o zachování důstojnosti lidské bytosti. A týkalo se to právě těchto, prakticky těch vakcinací. Oni už to tenkrát chystali. Oni to už tenkrát věděli. A právě první dva články této úmluvy se týkají těch lidských bytostí. To znamená, oni věděli, že budou těch lidí vpravovat něco, co je v rozporu právě třeba i s tou chartou OSN. Jo, to znamená, že tady někdo prostě vyhlásil lidem, tomu lidstvu jako takovým, válku. Vyloženě tady, a to tady vidíme, ať je to mediální válka, především je to válka ta mediální. Už tý válce opravdu jsme už x desítek let, akorát teďkon to začíná gradovat. A teďkon opravdu, já si myslím, že je to otázka času, kdy to tady opravdu fakt bouchne.
0: Oni už to tenkrát věděli, kdy byla ta olympiáda v tom Londýně, kdy to tam všechno ukázali krásně. Já si myslím, že to bylo nějak 2003 nebo nějak tak, ne? V tom roce.
1: Nějak tak 2003 nebo 2004.
0: No. A tam všechno ukázali. Skoro okolností to bylo v Anglii, že, která je původcem všeho toho. A tak dále. Je to fakt zvláštní. Co to mělo za význam na úvodním ceremoniálu něco takového, aby tomu ukazovali? Ty přece to nedává smysl, to se sportem nemělo nic společného.
1: Ale tam
0: to,
1: dává.
0: Tam to bylo přesně ono, tam to bylo přesně ukázané, jak to teda, a na tom obrovském vlastně, že to viděl prakticky celý svět, že jo, to je jasný, ten ceremoniál úvodní viděl celý svět. A já když jsem to koukal, říkám, proč to tady vůbec takovéto věci ukazují, no asi se něčím chtí nějak předvést, nebo co. No ale oni to ukázali, co za 10 let potom nastalo, tak oni to opravdu věděli a tady to jasně ukazuje, že to bylo plánované. Ano?
1: Ano. Ono právě třeba, když už takhle mluvíš o téhle olympiádě, tak mě tam právě překvapil ten bobrovský červený bejk. Já jsem si právě říkala, toho bejka znám. Kde je nejvíc vidět. A pak jsem si uvědomila, že to je ten samej bejk, jako je na Red Bullu. Je to ten samej. A právě, že když se podíváš na slovo bula, tak tam máš bul, dvě le, bylo a. A v ten moment mi se cvaklo, že slovo vlastně bul a bula velice, velice, velice, velice spolu souvisí. A prakticky ty papežský buly, který tenkrát vznikaly, o kterých je psáno i v tom takzvaném, jak tomu říkám, boží právo, tak tam právě se těch bulách je psáno a tyhle ty papežové, které je vydávali, tak si vlastně pomocí těch bul právě, že přivlastňovali ty národy, ty lidi, ty duše těch lidí. Proto potom křestní listy, proto dneska rodní listy, úmrtní listy, oddací listy. Jo, do všeho prostě ten Vatikán začal takhle hrabat. Jo, takže proto tady jsou tyhle ty různý nějaký úmluvy, ať je to úmluva Charta OSN, ať je to nějaká evropská úmluva a tak dále. Protože o těch úmluv a smluv je opravdu hodně a je to podle mýho názoru právě proto, aby ty lidi se začali prostě zajímat a pídit, že tady skutečně existuje nějaký dokonce i přirozený právo, nejenom nějaký zákony. Protože vemte si, jako jak jsem mluvila na začátku o té vodě, kdo prodal tu vodu, která je dokonce v podzemí? Je to přirozený zdroj pitné vody. Jo, takže kdo to prodal, z jakýho důvodu? Jo, protože proto taky to sucho. Je potřeba si uvědomit, všecko se všem souvisí. Aby měli pod kontrolou každou kapku vody a to chtějí jako potom dát jako i na ty braky, taky chtějí dát nějaký vodoměr, jako kolik tady naprší srážek. Jo? No. To je prostě opravdu si uvědomit tyhle ty nesmysly. Nebo dokonce, že by dělali nějaký tady měřáky na to, kolik tady bude proudit na našem území, kolik bude proudit jako vzduchu a že by potom jako i z toho lidi platili. Jo? To je o tom právě třeba je i ta pohádka, ta nějaká to lupežnická banditka, nebo jak se to jmenuje. A tam právě o tom je taky řečeno, že tam je to krásně ukázané, že poprvé tady byly prostě uvalené daně na všecko možný. Jo, takže to jsou prostě, aby lidi si uvědomili, ono je to taková jako moderní pohádka, jo, ale tam je krásně vidět, že prostě tady je někdo na vrchu, kdo to prostě řídí a o těch věcech prostě rozhoduje, jo. A ty politici dole, to jsou ty vládní úředníci, tak ty prostě poslouchají a vydávají takovýhle nesmysly, jo. Ale zase je to o těch lidech, co si všecko opravdu nechají líbit, jo, kam až opravdu ty úředníky nechají pustit. Protože spousta lidí, chápu to, má strach se třeba vzepřít, protože lidi si řeknou, no, já mám hypotéku, já mám tohleto, no, mám tamhleto. Ale pozor, nic není jen nekonečná. Takže jako jak dlouho prostě chtějí ty lidi takhle být bohnutý a níst tu tíhu. Teď je to nesmysl, je to ptákovina. Jo, takže ono to je o tom opravdu se vzepřít a začít prostě chtít opravdu vyžadovat osobní zodpovědnost každého jednotlivého úředníka a je jedno, jestli sedí na přepážce bance, anebo jestli sedí na úřadě, nebo dokonce na ministerstvu, to je úplně jedno. A začínat skutečně vyžadovat osobní zodpovědnost právě podle těch dekretů prezidenta republiky.
0: Jasně. Jinak ten bull skutečně anglicky znamená bík, jo, takže to je takový bull je bík. Jsem si to věřil. Dobře, takže jedeme dál, tu OSN, jo? Tak jedeme dál.
1: Ano.
2: Máme tady rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v Hágu, který je takovou autoritou do značné míry, ale není Radou bezpečnosti, a ten například zamítl skoro všechny žaloby Ukrajiny proti Rusku, vyhověl pouze v tom smyslu, že vytknul Rusům, že také nestíhají nějaké válečné zločiny, jo, které spáchali. Ale to je marginální ve vztahu k tomu, v čem té Ukrajině nevyhověl. Čili to má i ekonomický dopad. Jestliže například naše republika přijme nějaký rozpočtový výdaj, souhlasí s rozpočtovým výdajem, který je na podporu války na Ukrajině, tak je to v rozporu s právním řádem. A měli by se všichni ty vládní úředníci, kteří se na tom podíleli a tak dále, trestně stíhat. Jo? Čili tady vidíte, že pro tu suverenitu českého národa.
0: Když se na to koukneme, tak povídej k tomu, já tady mám telefon, tak já se ho vezmu, ale to není telefon do vysílání, jo? Tak řekni k tomu něco teďko.
2: Jsou tady ještě velké, dosud nevyužívané rezervy.
0: Já to takhle stopnu. No, povídej.
1: No, je to naprosto zcela jednoduchý. Je to o tom, že tady nám výkon krásně bylo řečeno, že každý úředník nese osobní zodpovědnost. A tady je potřeba se právě ptát na daně. Ať je to daň z příjmu, ať je to daň z přidané hodnoty, ať je to spotřební daň, jakékoliv daně, daň z nemovitosti. Prostě jakákoliv daň, která je dneska tady dálniční známka, takzvaný dneska spíš časový poplatek, prakticky se už jedná o mýto, tak je potřeba se začít ptát a zajímat, kam ty peníze skutečně jdou. A je potřeba začít bombardovat Českou národní banku, protože většinou ty daně právě odcházejí právě na účty České národní bance. Je potřeba se ptát úředníků na všech úřadech, ať to jsou obecní úřady nebo magistráty, začít bombardovat, jak můžou doložit původ peněz, to znamená, jestli skutečně daně z nemovitosti jsou skutečně pochází z finančních úřadů a tak dále. Víme, že máme potom

0: řetězce a přes ty banky nám odtékají ty prachy prostě pryč. Do zahraničí. My to opravdu děláme krmelec celé Evropě, celému západu. Jo, protože český národ je neuvěřitelně pracovitý. A ty lidi místo toho, aby měli adekvátní příjmy, tak místo toho u nás je enormně zdražováno, protože tady prostě vláda prozazuje miliardy, jo, aniž by nesla za to zodpovědnost, osobní zodpovědnost. A to je potřeba zase u to vlastně i po těch ministrech, aby i ty ministři nesli osobní zodpovědnost, protože když ministr rozhodne o miliardách, tak proč to platí lidi? Právě ve formě těch daní, proto ty daně jsou zvyšované. Proto dneska jsou naprosto nesmyslně vlastně vystřelený daně z nemovitosti. Všecko je to účel. Všecko je to absolutně účelový. Jo? Takže a teďkon na základě čeho je to takhle? A to je právě to, že ty lidi se neptají, proč ty daně jsou takhle vystřelený nahoru. Kam ty prachy z té státní pokladny prostě mizej? Kam jdou? To je prostě začít opravdu se začít ptát, co se s těma penězma děje. Protože jestliže potom ty peníze jsou zneužívaný právě i v rozporu právě s chartou OSN, tak je potřeba si uvědomit jednu věc. Že pokud ten, kdo se totiž nezajímá o peníze, kam plynou a dobrovolně kdo rozdává daně, tak je spolupachatelem těch úředníků. Jo? Spousta lidí si tohleto neuvědomuje. A pozor, další zodpovědnost mají ti, kteří chodí k těm volbám a netlačí na ty úředníky, na ty, který právě dosadili, ať je to magistrát, ať je to parlament, ať je to senát, ať je to ten obecní úřad. Ty lidi, kteří prostě nechtějí kontrolovat, prostě si odvolají tady vhodněji prostě nějaký ten svůj pořbej ten svůj hlas do urny a myslí si, že mají hotovo. Není to pravda, protože když se nezajímají, co ten úředník dělá, který ho tam zvolili, tak i oni jsou o jeho vlastně spolupachatele. To je potřeba si uvědomit. A tady potom opravdu pak už jsme, to už je opravdu na ten mezinárodní soud.
1: Mm-hmm. No, to bylo velice silný. No, dobře. Tak jdeme dál?
0: Určitě.
2: Je to podnět pro naše poslance v Evropském parlamentu, aby s chartou OSN v tomto směru zacházeli, aby upozorňovali na to, že i smlouva Evropské unie, založení a tak dále, naše přistoupení k ní je limitováno chartou OSN, a to v těchto směrech. Charta OSN je skutečně předpis, který kraluje v mezinárodním právu, pravda, je narušen zejména tím chováním Spojených států, které už si mysleli, že jsou jedinou supervelmocí, ale byly tak hloupé, že nedokázali pochopit, proč. Oni supervelmoc definovali v kvantitativním smyslu, to znamená, už si mysleli, že jsou tak bohatí, že si můžou všechno dovolit, všechno koupit. Kupovali si třeba i soudce Mezinárodního soudu Hágu trestního. Ne přímo, že by si je kupovali, ale uvalili prostě na ně sankce. Fatou Bensouda chtěla začít stíhat jako generální prokurátorka Mezinárodního trestního tribunálu, chtěla stíhat americké občany. V tom okamžiku na všechny soudce v Hágu uvalili sankce Spojené státy a Fatou Bensouda přišla o přístup ke všem svým účtům. No takže ten záměr stíhat je opustila, nakonec tam Fatou Bensouda u toho soudu skončila a tak dále. To je jenom malý příklad, ale velmi výstižný o tom, co si všechno ty Spojené státy dovolují, ale válka na Ukrajině podle mého názoru je poučí o tom, že už nejsou jedinou supervelmocí. To bude její nejdůležitější výsledek. Myslím, že i kvůli tomu, aby se Rusko nemohlo k takovému titulu hlásit, taky z toho důvodu ta válka vlastně začala. To byl hlavní zřejmě podnět důvod pro Spojené státy, aby v podstatě jejich vazal Ukrajina tu válku zahájili. Čili z těchto hledisek si myslím, že je třeba k tomu přistupovat a k tohoto předpisu charty OSN se drží, protože je to skutečně argumentační síla, která nemá obdoby.
1: No, já to stopnu. Držet se toho, ano, přesně tak. A začít s tím. A to je ono. A tady to spojit s těma Benešovýma dekretama.

0: toto, hele. A to by byla velká, ale obrovská síla a toho se držet a s tím věc proti ním a já si myslím, že proti tomu oni se nemůžou nějak bránit, to snad ani nejde. I když oni jsou neskuteční manipulátoři, ale bylo by to asi pro ně velmi, velmi těžké, když by to někdo nějak pěkně sepsal a chtěl po nich všechny ty vysvětlení na základě těch nových poznatků, jak Benešových dekretů, tak ty charty OSN. No, já bych rád viděl, jak by se z toho hezky kroutili. Co myslíš?
1: No, určitě ano, protože proto i říkám, tohleto všechno, co se děje nejenom u nás, to se děje prakticky napříč celou Evropou, tohleto je opravdu zralý na mezinárodní soudy, prakticky na mezinárodní tribunály, protože tady už nejsme na úrovni vlasti zrady, ale velezrady. Protože jestliže tady někdo skutečně záměrně páchá genocidu, protože myslet si, že někdo je tady nějakým nadčlověkem, jo, a může si tady dělat, co chce, tak to je hodně špatně. Protože opravdu my jsme všichni na stejné úrovni a je úplně jenom, jakou máme blbou pleti, nebo jak znám, všichni jsme úplně přišli na...
0: A zase se to začíná sekat. Ajajajaj, Miluško. Neslyšíme se, opět se neslyšíme, opět problém. Asi to budeme muset stopnout a zase zavolat znova. To mi teda mrzí, ale nezbyde nám asi nic jiného. Ruci, to je neuvěřitelné. Tak ještě jednou. Tak, slyšíme se už teďko?
1: Já tě slyším.
0: Už je to v pořádku zase. Já tě zase tady umluv, já tě tam zase musím znova šoupnout na obraz, protože ono to vždycky vypadne jakmile, ale můžeš mluvit zatím, povídej.
1: Jo, takže je to opravdu o to, a to je právě to, o čem jsem mluvila, že každý, kdo se nezajímá, tak co se děje s penězma, tak je opravdu spolupachatelem těch úředníků, ať se to někomu líbí nebo ne, pro někoho to můžou být hodně silný slova, ale je opravdu začít potřeba tyhle ty věci nazývat pravými jmény. Protože upřímně řečeno, pokud někdo tady chce vybírat peníze na základě různých nátlaků, jak jsem už řekla, výhrůžek, tak tohleto všecko už hraničí skutečně s postupem mafií. A i toto jednání je v těch dekretech prezidenta republiky je popsáno. Protože jestliže někomu je potlačena jeho lidská důstojnost, důstojnost prostě jeho rodiny, jenom proto, že ten člověk nevyhoví, je politicky perzekuován, tak tím pádem ty úředníci skutečně tady něco porušují a prosazují prakticky tím to právo na to, ne právo, ale zákony násilím. Jo, jsou to násilné trestné činy. A je to právě to vyhrožování, zastrašování, útisk, útlak a tak dále. Takže nátlaky různý. Takže tohleto všechno právě souvisí i s tou chartou OSN. A jestliže toto ty úředníci dneska páchají vědomě, tak v tom případě jsou účastníci a spolupachatelé právě těchto trestných činů. Protože jestliže nedokážu na základě nějakých důkazních materiálů, nějakých prostě těch, jak já říkám, důkazních břemen, doložit, že někdo něco někde má zaplatit, to znamená, někde skutečně existuje fyzický dluh a přesto ten úředník to prakticky chce, tak se jedná o výpalné. Opravdu ovýpalné. A to bez pardonu. Jo, to je prostě, to jsou opravdu metody 90. let a to si spousta lidí opravdu potřebuje tohoto skutečně uvědomit. Protože je tady nepoměr těch sil. Je tady nepoměr z těch sil a to z jednoho prostého důvodu. Každý úředník má dneska, a nejenom úředníci, ale jakákoliv soukromá osoba, která pracuje v takzvané státní sféře, vlastně pro tu veřejnou korporaci, tak prakticky má přístup do registru obyvatel, ale i do dalších registrů. Jak je možné, že my nevíme, jaký úředník s náma komunikuje a je skutečně je fundovaným úředníkem? Jo, my nevíme, on tam má někde nějakou jmenovku, ale my nevíme, kde on bydlí, jaký má majetky, ale on má přehled o nás. A to je ten nepoměr těch sil, což by mělo být prostě mít rovný na obě strany. Jo? A to je právě třeba i forma toho daňového přiznání. Jak je možný, že právě národ, lidi jako takový musí tady dávat na nějaký daňový přiznání. Všichni všechno o nich vědí. Ale my nevíme nic o těch úřednicích. My nevíme o nich vůbec nic. A to je ten nepoměr sil. A to je právě z toho potom plyne ta jejich nezodpovědnost, že prakticky si opravdu tady dělají, co chtějí. A protože tady nejsou zodpovědní politici, tak nejsou zodpovědní ani ti úředníci, protože si řeknou, no, oni to lidi zaplatí. Ale to nejde do nekonečna, protože tady byly rozkradené opravdu obrovské majetky. A chápu, že dneska třeba ty mladí lidi tomu ani nechtějí věřit, ale když se podívají na skutečně takový ty filmový týdeníky, které tady běžely od těch 50. let, dokonce už někde třeba po té válce, kdy tyhle ty filmové týdeníky byly promítané vlastně v tehdejších biografech, později kinech, tak před přepromítáním nějakého toho filmu, tak vždycky tam byl 10-minutový filmový týdeník a ty lidi viděli, jak je budována a obnovovaná naše země. A to se člověk, tam se nestačí divit, co ty lidi dokázali potom v roce 45 tady vybudovat. Jo, až opravdu do toho 89. roku. Jo, takže to opravdu člověk úplně jasnul, co tady ty lidi dokázali vytvořit, vymyslet, jaký patenty tady byly vynalezený tady v Čechách. Ale bohužel někdo měl obrovský přání, aby my jsme prostě vypadali za ostalé, zatímco tady prostě byly naše patenty prostě vyváženy do zahraničí. A dokonce mi to takhle potvrdilo i pár lidí, že bohužel ty patenty, nejvíc patentů bylo odvezeno právě po roce 89. Jo, takže asi tak.
0: Dobře, my tu máme ještě 2 minuty toho videa a zhruba 8 minut do konce, takže já to vám pustím jako ještě v celku, pak tomu něco řekneme, ještě uděláme nějakou tu pozvánku a budeme mít pořád u konce. Tak jedem.
2: Jo. Bohužel to v našich diskusích nezaznívá, už jsem posledně na to upozornil, že to tady je a že je třeba z těch charty OSN vycházet jako z předpisu právě kvůli tomu citovanému článku 103. My tady v ústavě taky máme, že jo, to je článek, který hovoří o tom, že článek 10 ústavy, který hovoří o tom, že mezinárodní smlouvy jsou součástí českého právního pořádku a že mají přednost před zákonem. Tak to je obdoba. Ale tady je to smlouva, která je nadřená všem smlouvám. Čili to je to rozhodující. Takže my, Česká republika, bychom měli podporovat v podstatě snahy Ruska o to, aby se narovnaly vztahy ve Spojených státech, aby se vrátili Spojené národy ke svým kořenům. K tomu, jak to vypadalo po druhé světové válce, ta druhá ta velká trojka, která vlastně stála u zrodu i tohoto předpisu, tak to byly ještě inteligentní lidé. To byli lidé, kteří byli na úrovni. To už nebyli kašpárci, kteří začínali třeba ve Spojených státech, počínají Reaganem a tak dále. Kteří jsou tam dneska, Biden. To už prostě byli lidi, kteří měli samostatné myšlení a nebyli pouhými reprezentanty lidí v pozadí. Takže to si myslím.
0: Tak jste to slyšeli. Miluško, tebe tam něco zaujalo, povídej.
1: Navrátit se ke svým kořenům, k té velké trojce, to znamená k zakládajícím členům OSN. A my jsme jako Československo byli zakládajícím členem v roce 1940.
0: Ne Česko, že ne, ne Česko, ani Slovensko.
1: Ne Česko, ani Česká republika, Československo. Takže proto jsem tam zbystřila, že bychom se měli navrátit ke svým kořenům. Takže a to je právě o tom, o čem my tady už mluvíme x let, že něco je tady opravdu špatně. A to je právě to, že Česká republika ani Slovenská republika oficiálně nebyly ani uznány u charty OSN. Nebyly prostě nikým přijaty. A proto bychom tam neustále právě jako Československo, Československá republika nebo Československý stát. Jo? Takže proto mě to tam zaujalo. Takže tady mi to přijde, že tady začíná něco se hejbat právě i na té mezinárodní úrovni. Ohledně toho, co my tady už říkáme několik let, jsou tady samozřejmě lidi, kteří o tom tady mluví už třeba 20 let, že Československo nikdy oficiálně nebylo rozděleno. A tam ta moje cesta, která k tomuhle tomu vedla, tak dneska by, když se podívám na ty zákony, protože já jdu hodně přes ty zákony, tak mě to opravdu utvrzuje, a to i právě přes ty mezinárodní smlouvy, protože pokud Česká republika mezinárodní smlouvy, konkrétní prostě smlouvy, kde to území těch států mají, bo ty země mají definovaný, ale Česká republika tam nemá definovaný území. To znamená, geograficky neexistuje. Geograficky neexistuje. Jo, takže je to o tom, že je potřeba si skutečně uvědomit, co se tady opravdu v tom 89. a vlastně 93. roce skutečně stalo. A bylo to perfektně opravdu připraveno. A právě všechno tohleto je taky právě, že je v rozporu s těma dekretama prezidenta republiky. Takže jestliže nás tady Charta OSN nabádá k tomu, aby jsme se právě že vrátili ke svým kořenům, jo, tak je to právě navrátit se zpátky i k tomu Československu, protože to stále existuje. To nikdy nepřestalo oficiálně existovat.
0: Mm-hmm. Ano, asi je to tak. No a my tu máme 57, čili 3 minuty do konce. Já tam ještě dám jednou tadyhle tu pozvánku. To znamená, že si musím kechnout. Moment. A nebo, počkej, no, mi to zase přišlo, teď ne, teď zase, jo. No, asi mi to přišlo.
1: Známe.
0: Takže ještě jednou pozývám na ty dvě akcičky, teda na tu jednu akcičku a na tu jednu akci. Takže akcička teď v sobotu 29. Bramborová brigáda na Paloučku. Takže kdo můžete, přijďte. Samozřejmě nebude to jenom práce, ale i posezení, popít něco. No, může být táborák a tak dále na grilu. Všechno možný. Můžeme si promítnout kino nějaký. Všechno je tam možný, opravdu plnohodnotný den i pracovní, i večer potom zábavní. Opravdu to člověka uspokojí. To je jedna věc. No a pak ten další týden, to znamená 4. až 6. 9. A to bude taková, řekl bych, už větší akce, kde se sejde, věřím, dost lidí, kteří mají zájem právě o ty Benešovy dekrety, o vysvětlení Benešových dekretů s Miluškou, která je dnešním hostem. A samozřejmě možná, že jsem dneska i přived na tu chartu OSN a že Miluška to trochu prostuduje a že zjistí možná hodně souvislostí, které tam jsou mezi tím a jak by se to nechalo ještě zesílit, ten vliv prostě na tu společnost a na ty politiky, já nevím na koho, aby jsme je prostě umlátili argumentama. Takže to bude ten další týden. Chceš tomu ještě něco říci?
1: No, mě to napadá jenom jedna myšlenka a to je hodně důležitá, řekla bych, protože, jak já říkám, republika má občany, ale stát může obnovit pouze národ a jeho lid. Takže to je takové to uvědomění se těch dvou významů té republiky a toho státu, proto tak je tam ten lid, proto taky to jsou ty státy a protože mají taky národy. Takže o tom to celé je a opravdu sjednotit se na to na té národní úrovni a skutečně přestat se tady atomizovat, že nejdůležitější je ten člověk, protože pokud neprosperuje jeden člověk, neprosperuje jedno, nikdo. Ale pokud prosperují všichni, tak potom teprve pak přichází to skutečný vlastně lidský štěstí a ta radost z toho života. Takže za mě je to o tom propojení na té mezinárodní, nebo ne na té mezinárodní, nejprve na té národní úrovni a pak můžeme právě potom přes tu národní úroveň i na tu mezinárodní úroveň. Ale nejdřív si, jak já říkám, musíme uklidit tady u nás doma, aby jsme mohli potom pokračovat dál ven.
0: Jasně. Takže jo, vážení, takže tímto ukončujeme dnešní pořad. Já jsem byl doteďka na tom, že zítra mám pořad s Honzou Piroutkem, což je taky velmi, velmi výživný, protože to je o přímé demokracii a podobně. On to má velice dobře zpracovaný, ale zjišťuji, že to je až další středu. Takže zítra je tam prázdné místečko, koukám, od 21 hodin. Možná, že něco přijdu tam šoupnout a že tam něco pustím ze záznamu, nebo co já vím, anebo to nechám tak, to ještě nevím, nevadí. V každém případě těším se na vás v sobotu, teď na Bramborové brigádě a ten další týden na setkání s Muluškou, která byla dnešním hostem. Ahoj, ahoj, já tě se s tebou moc loučím, měj se moc krásně a budu se na vás, na všechny těšit. Ahoj, Miluško. Ahoj, posluchači.
1: Mějte hezky, já se taky se loučím s posluchačema a na vaše zprávy.
0: No tak a teď nám to vypadlo zase opět, ale to nevadí, už je konec. Takže ani nevím, co jsi mi tyko řekla, ani co jsi řekla do vysílání, ale to nevadí, už to nebudeme tak to řešit. Maximálně mi za chvíličku ještě zavoláš, ale to už do vysílání nepůjde. Takže mějte se moc a moc krásně. Ahoj.

třaskavých témat je na konci předposledního prázdninového víkendu sice mnoho, ale na tomto místě může dominovat jediné – příčovy. Po 8. se totiž v sobotu na zahradě místního zámečku sešli nepodvolení vlastenci. Jednak, aby vyslechli názory několika zajímavých osobností na aktuální témata, především však, aby se potkali. V tom je příčovská myšlenka v skutku unikátní. Letos však byla proti minulým ročníkům zvláštní ještě něčím dalším. V předchozích letech šlo vždycky o vyjádření vzdoru proti šíleným poměrům v naší zemi, reprezentovaným vládami, vůči kterým stála většina přítomných v zásadní opozici, ať už to byla druhá Babišova vláda se socialisty podpořená komunisty z roku 18 až 21, na kterou přišla povinnost vyrovnat se ale dosti hrůzostrašným způsobem s covidovou pandemií. Nebo následná fialová pětikolka, která nedlouho po svém vzniku označila nepodvolené vlastence za dezoláty. Dostali od ní ještě mnoho dalších nálepek, obvykle něco ve smyslu agenti Kremlu v různých variantách. Proč? No to proto, že usilovali o mír a tudíž odmítali českou účast ve válce Západu proti Rusku na Ukrajině. Ta sice fakticky začala krvavým státním převratem v Kyjevě, placeným a režírovaným Washingtonem a Bruselem už v roce 2014, ale naplno se rozvinula až od února 2022, když Moskva začala svou speciální vojenskou operaci. V té době bylo dezolátní říci, že jejím smyslem bylo nejen odvrátit genocidní masakr vzbouřeného ruskojazyčného obyvatelstva v Donbasu a v Luhansku, které banderovský puč prostě odmítlo akceptovat. Nebo se vůbec zmínit, že Vladimír Putin dal současně jednoznačně najevo, že nepřipustí, aby junta vtáhla Ukrajinu do NATO a umožnila tak dlouho plánované napadení Ruska z jeho nechráněného jižního podbřišku. Jenže povolební výškrab všech těch straniček podřízených Bruselu, který utvořil novou antibabišovskou koalici, na to okamžitě naskočil. Petr Fiala mystifikačně prohlásil, jsme ve válce, a spustil hrůzovládu, včetně protiústavního útoku na svobodná média. Kromě jiného to byl on, kdo vypnul i protiproud. Ne všichni ale podlehli mediální propagandistické válečné masáži, která tu vědomou, a v tomto případě to platí, dezinformaci ochotně opakovala. Odpovědí byly spontánní masové demonstrace nepodvolených, kteří se z části sformovali již během Babišovy covidové a vakcinační tyranie. No, fialovci se jim ale jen vysmívali. Stali se jedněmi z nejdivočejších válečných štváčů v bruselském vězení národů. Naprosto nesmyslně útočili na Rusko nejen verbálně, ale především hrnuli 100 miliardy korun z našich daní do Kyjeva v podobě zbraní i špinavých, skutečně špinavých peněz a brali z toho naspátek svůj díl. Vzpomeňme vys Fialova kampelička, ty podivné sbírky na drony a rakety a tak dále a tak dále. Agresivita dosáhla takových stupňů, že nás Moskva zařadila hned za Bidenovými Spojenými státy na druhé místo nepřátel. Chybělo prostě málo, aby naše zemi skutečně vtáhli do konfliktu, který by měl bez pochyby jaderný vrchol. Ano, v takto dramatických situacích jsme se opakovaně scházeli v příčovech. Vzpomínáte? Tehdy, vlastně až do loňska, se vlastenecká setkání nepodvolených v malé středočeské obci podobala bezmála neformálnímu ustanovení
hnutí odporu. Proto byla tak často prošpikována těmi podivnými postavami, které nikdo z přítomných neznal. Tedy kromě zaměstnanců tajného úřadu britsko-amerického agenta Michala Koudelky v čele BIS, našich tajných. Letos tam sice pár takových bylo lze rovněž zahlédnout, ale jejich počet se zjevně radikálně zmenšil. Ani bisácký Oganesianův gang, který ještě vloni chráněn policií, se pokoušel protiprávně program setkání narušovat, se již letos neobjevil. A už vůbec nedošlo k teroristickým pokusům, jako o 2 roky dříve, kdy jacísi takzvaně neznámí pachatelé odpojili zámek s velkou částí obce od elektřiny. Proč celé to relativně nedávné pozadí letošního ročníku připomínat? No, kvůli chorobě specifické amnézie, kterou trpí značná část naší veřejnosti, žel mnohé nepodvolené nevýjímaje. Prostě řečeno, tryskově zapomínáme. Před pouhým rokem se blížily volby a mnozí z nás se třásli z jejich možného výsledku. Mnohokrát jsem musel ujišťovat skeptiky, že předvolební průzkumy jsou stejně cinknuté jako všechna s agenturami spolupracující korporátní média s těmi takzvaně veřejnoprávními, pochopitelně v čele. I když jsem si sám nebyl jist, jak to celé dopadne. A v mnohém jsem se mýlil, zvláště pokud jde o motoristy, což mi jejich příznivci a voliči stále právem připomínají. Jenže ono to skutečně tentokrát nebylo jednoduché odhadnout. Na politické scéně probíhal dosud nevídaný proces. SPD odvážně integrovala vedoucí postavy pro a už předtím trikolory. A hlavně zde bylo stačilo oné talentované Kateřiny Konečné. Jenže stačilo, aby hnutí zahrnující řadu dalších malých uskupení někdo, zřejmě z její vlastní strany, propašoval do zbytečně podrobného volebního programu příslovečných několik vět, takové té opravdové záškodnické bomby, a volební havárie byla skoro jistá. Především mnozí levicově ladění křesťané byli zděšeni. No a změnili své volební rozhodnutí. Žel často pro nesouměřitelně nebezpečnější bruselské a válečnické lidovce. A tak stačilo, havarovalo. Scházelo mu málo, aby se dostalo do sněmovny. Přesně to, co Konečné kolegové svým podminováním úspěšné političky zamýšleli. Jenže naštěstí i tak to nakonec, abych tak řekl, stačilo, aby se mohla konstituovat vláda ANO, SPD a motoristů. A to předznamenalo zcela novou neznámou atmosféru, v níž se odehrávalo letošní příčovské setkání. Jinými slovy, neuvěřitelné se opět stalo skutečností. Ano, tak to říkal zvěčnělý Bohumil Hrabal. A opravdu, z pódia dosud téměř podzemní akce ještě v loni zvukově bombardovaného teroristy Oganesianovci promluvil třetí nejvyšší ústavní činitel, předseda Poslanecké sněmovny. Řekněme popravdě, že Tomio Okamura patřil v minulosti k častým účastníkům tohoto vlasteneckého setkání, ale vždy v pozici mainstreamem skandalizovaného a v lepším případě jen nechutně zesměšňovaného šéfa takzvané extremistické pravice, což je sice v obou částech toho spojení absurdní nesmysl, leč právě tak jsou častování vůdci vlasteneckých a protirežimních stran v Evropě. Protirežimních, pokud existující, dosud převažující, Bruselem podporované či přímo dosazované takzvané liberálně demokratické režimy, označujeme pravdivě za totalitní. Nyní Okamura
nejen promluvil z tribuny, ale především se pak vydal mezi přítomné a neustále se kolem něj srocovaly hloučky diskutujících. A nešlo o žádné mazání medu kolem úst. Takový podvolení nejsou. Ostatně také jsme se ho na něco konfliktního zeptali, což účastníci pravidelné pondělní porady tvrdého jádra nepodvolených budou mít možnost vidět zítra v naší příčovské reportáži vedle mnoha dalších rozhovorů s přítomnými. Zmíním ale jeden detail. Domnívám se rovněž charakteristický. Právě proto byla řeč také o té ztrátě paměti. Po naší poradě mě oslovili dva mladí lidé s letáky a tričkem s nápisem Česká republika na prvním místě. Takže asi většina hned ví, o co šlo. Drobná dívenka s vysloveně upřímnýma očima se mě ptala, jestli si myslím, že protesty proti vládě stále mají smysl. Co jsem jí odpověděl, v reportáži nenajdete, protože to bylo ve chvíli, kdy kolegové naše kamery a mikrofony už balili. Ale nepovím to ani teď, protože to je téma, které rozhodně potřebuje docela delší výklad, takže si jej nechám na poradu naší. Obecně řečeno, šlo o pozvání na chystanou říjnovou demonstraci organizovanou Ladislavem Vrabelem. Zatím stačí asi konstatovat, že pan Vrabel se do Příčov osobně přijít neodhodlal. Což je velká škoda, protože takto mám k dispozici pouze jeho letáky s docela sporným obsahem. Nevím, z jaké dálavy nám to přes ty sympatické mlaďochy vzkazoval. Neukázal se ani jeho přítel po boku Miroslav Sládek, který naposledy vystoupil veřejně v Brně, když protestoval proti protestům vlastenců vůči sjezdu sudeťáckého landsmanšaftu. Jen se mi přitom tak myslí mihlo, jestli své protestní shromáždění nespojí tentokrát s nepochybně již intenzivně připravovanými a dobře zaplacenými demonstracemi chvilkařů proti chystanému zákonu o změně poplatků ČT a ČRO. Mimochodem i na to jsem se šéfa ze sněmovny zeptal a uvidíte to v té reportáži, ale to opravdu uvádím jen jako detail, byť rovněž charakteristický. Protože letošní Příčovy byly jinak spíše optimistické. Soudím tak i s odpovědí na otázku, kterou jsem si jako anketní z části vypůjčil ze slavné balónové scény West Pocket Revue, Voskovce a Wericha, kteří si vypůjčili z úvodu Verneova Tajuplného ostrova. Zní, stoupáme nebo klesáme? Řeknu rovnou, že její sugestivní pokračování, které zní, my přímo padáme, pane inženýre, jsem v odpovědích nezaslechl ani jednou. Před rokem by to bylo určitě jinak. Ale končím tím, čím jsem měl asi začít. Hlubokým zážitkem z bohoslužby v půvabně zrekonstruované zámecké kapličce, která celému setkání předcházela a uvozovala jej. Mimochodem o zámku a jeho pohnuté historii, včetně této nádherné dnes zrekonstruované kapličky, si můžete přečíst v naší akademii. I tam při té bohoslužbě zazněla slova, která běžně neznějí. Taková, no prostě příčovská. Ostatně něco z toho jsme do naší reportáže rovněž zachytili. Ale tajemný transcendentní okamžik, při kterém ze zatažené oblohy okny do kaple náhle vpadla záře slunce, ten je naprosto naplno nepřenosný. No a ostatně jako celý ten podivuhodný den na tamním Tajuplném ostrově, ten požehnaný.

Krásné čtvrteční ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, mí drazí Slované i vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašich oblíbených komentovaných ranních zpráv. A pevně věřím, přátelé, že jste se vyspali do růžova a že půjdeme v jednotném šiku budovat lepší republiku. Je to třeba jako sůl. Změna nastala u Babiše, ne u nás. Mluvčí hradu o vztazích prezidenta a premiéra. No tak tedy nevím, já jsem si nevšiml, že by změna nastala u předsedy vlády. Ovšem všiml jsem si, že nastalo spousty změn ze strany právě hradu, protože si nespomínám v minulosti, že by se takto choval jiný prezident republiky. A opravdu mě teď momentálně nenapadá jeden jediný, který by se choval tak, jako se chová admirální generál. A dokonce si troufám tvrdit, že je to tím, že je v podstatě loutkou, protože ať jsme ty prezidenty měli jakékoliv, a někdo by mohl říct, že Gottwald byl například loutkou Moskvy a Stalina, určitě by se nemýlil tolik, nebo třeba, že Havel byl loutkou disentu některých těch korporací a hlavně vlastní restituce. To by také nebylo daleko od pravdy. Ale pořád to byly osobnosti. A můžeme na nich 99% věcí nesnášet, ale byly to osobnosti, kdežto to, co je na hradě teď, tak to žádná osobnost není. To je prázdná schránka, kterou si můžete čímkoliv naplnit. A on řekne přesně to, co bude mít ve čtecím zařízení před sebou. Alespoň to je můj názor. Ale vy mě, přátelé, napište váš názor. Severoatlantická aliance připravuje scénář pro případ, že by Rusko zaútočilo na některý z pobaltských států. Podle německého deníku Bild počítá plán se třemi úrovněmi obrany. Koncept ale nepočítá s obsazením ruského území. Cílem má být zastavit postup ruských sil a zatlačit je zpět k ruským hranicím. No tak vidíte, přátelé, oni už tady opravdu naplno počítají s tím, že bude konflikt s Ruskou federací. Tady se vlastně už ani nepochybuje o ničem. Také se neustále dělají nějaká cvičení, kde ta Severoatlantická aliance totálně propadá, například proti ukrajinským vojákům, kteří tam také cvičí, protože on si ten způsob boje úplně změnil. A vezměte si, že spoustu věcí je napsáno na papíře, jsou to jakési počty. Kdybych to bral čistě podle papíru a počtu, tak Severoatlantická aliance musí zákonitě zdrtit celou Ruskou federaci. No jo, jenomže pak se podíváme na realitu boje a tu vidíme na Ukrajině a v tu chvíli tedy já osobně mám obrovské pochybnosti, protože jestliže dneska není schopno ani Německo vyslat jakýsi kontingent na cvičení a chybí mu tisíce vojáků. Jestliže jsme viděli, že v Afghánistánu průměrný německý voják přibral za půl roku 10 kg, vypil hektolitry piv, protože oni byli největšími spotřebiteli piva. To je obrovský průšvih, který má například von der Leyen. Ta úplně zlikvidovala Bundeswehr. To se může Pistorius třeba roštvrtit a nepovede se mu to dát dohromady. Takže já osobně mám v tomto tedy pochybnosti, ale vy mě napište do komentářů, jak to vidíte vy, přátelé. 3/5 starobních seniorů v České republice pobírali v roce 2025 penzi přes 20 000 korun. Tak vidíte, no, mají výborně penzisté. Já tedy osobně znám pár penzistů, kteří mají nad 20 tisíc, znám penzisty, kteří ještě chodí do práce a troufám si tvrdit, že jich je poměrně dost, o tom se ještě budeme bavit, ale tedy, že by to bylo takto vysoké číslo, tak to mě tedy překvapilo. Takže přátelé penzisté, můžete napsat do komentářů, jestli to dosahujete. Zelenský odvolal náměstkyni šéfa své kanceláře. Jde o zpronevěru 150 milionů hryven. No tak, to bude špička ledovce. Všimněte si, že ono velice často jde celkem jako o pěkné ženy, to zase si řekněme otevřeně, a že se jimi obklopují, no tak chtějí se koukat, že jo, taky na něco hezkého, nechtějí koukat třeba na něco ošklivého, tomu rozumím. No, ale neříkám, že to je pravidlem, ale ty hezké ženy samozřejmě také chtějí hezké věci. Hezké kabelky, dovolené a tak dále.
znovu opakuji, nechci to paušalizovat, ale myslím si, že to tak je, takže samozřejmě má Volodymyr Zelenský problém, je to další problém v řadě, je to to, co se tady říkáme v podstatě každé zprávy, nemá smysl to nějak zvlášť omílat, zkrátka korupce na Ukrajině je a byla a také bude obrovským problémem. Umírající země, Moskvě dochází peníze a chystá nepříjemný krok, varuje ruský ekonom. Tak to vidíte, přátelé, tak to Rusko nakonec skončí. Je to tady. Říkají to 4,5 roku, skoro 5 let a teď to teprve přichází, že vlastně Rusko končí, také veliká nedůvěra Vladimíra Putina. Také jsem četl, to jsem se fakt musel smát, na co prý dělají volby, když je předem jasné, že vyhraje jednotné Rusko. Strana Vladimíra Putina a tak dále a tak dále. Výsledek letošní sklizně je pro zemědělce velkým zklamáním. Chybí seno i sláma. Představte si, tak v tomhle suchu chybí seno i sláma. No tak to je teda neuvěřitelné. Já to chápu, zemědělci každý rok mají nějaký problém, nějakou potíž, hraboši, moc mokro, plíseň. Nebo naopak sucho, jasně, vždycky bude nějaký problém. Ta sklizeň asi nikdy nebude úplně ideální. Ale já daleko větší problém vidím v tom, že se ty zemědělské plochy zastavují těmi obrovskými, nevzhlednými krabicemi v noci svítícími podél těch dálnic. To tedy já osobně vidím jako velký problém. A samozřejmě s tím spojené elektrárny, větrné, které mění to proudění toho vzduchu, ne že ne. Dokonce teď jsem četl, nevím, jestli to je pravda, ale že v Německu je to tak obrovský problém, že to počítají na jakousi energii, za kolik to vydá Hiroshima třeba, o kolik se tam přijde a tak. Takže, jak vidíte, není to nic tak jednoduchého. Já vám dám takovou malou radu. Každý z nás by doma měl mít jistou hotovost. A spousty lidí ji různě schovává. To je naprosto v pořádku. Ovšem, pokud to schováváte, někde to zakopáváte, na zahradě a tak dále, tak já vám poradím fintu. Ale tu fintu vám poradím i třeba na půdu nebo do sklepa. Zkrátka tam, kde předpokládáte vlhkost a hraboše. Vemte obyčejný alobal a zabalte ty bankovky do alobalu. A skutečně je vytáhnete za x let jako nové. Velké hotovostní platby čeká omezení. Od roku 2027 začne platit evropský strop. Tak to je věc, na kterou tady upozorňuji celou dobu. Jim nejde o nic jiného, než nás připravit o hotovost. Jestli jste viděli tu tlačovku, kterou měl Robert Fico, tak tam byl napadán za Ištoka za to, že někam letěl na dovolenou a platil někde v hotovosti 12,5 tisíce eur. A o to tady přesně jde. Tady nejde o zákon proti praní špinavých peněz. Pardon. Tady jde o to nás připravit, aby to bylo digitálně, aby oni na to viděli jako na lupu, aby viděli, co si kupujete a aby vám to případně schválili a neschválili a udělali ten kreditní systém. Podle toho, co si kupujete, tak se k vám budou chovat. A budou vám chodit nabídky přes umělou inteligenci a tak dále. A nikdo mě nepřesvědčí, že tady jde o opak. Kdyby tady šlo čistě o ochranu proti praní špinavých peněz, tak to udělají jinak, protože já znovu zopakuji, že spousty nákupů i nemovitostí probíhá takzvaně pod rukou. Něco se napíše do smlouvy a zbytek se pak dohází na prkno. Je to i kvůli dani, protože daň z příjmu nově díky bývalé vládě, doufám, že to tamhle vláda zruší, tuhle pitomost, není po 5 letech nebo do 5 let, ale je do 10 let. Trumpův úředník tajně jednal s Putinovým poradcem v Rusku. Tak to asi nikoho moc nepřekvapí, to, že mezi sebou Spojené státy americké a Ruská federace Chile si vyměňuje informace, je naprosto jasné. Další zpráva vás také nepřekvapí. Donald Trump tlačí na brzkou schůzku s Kim Jong-unem. To je pochopitelné. Do toho sestra, která je druhou nejvýše představenou v rámci té hierarchie, prohlásila, že to, že Spojené státy americké s Jižní Koreou zkrátí cvičení o jeden týden,
nemá vůbec žádný vliv na případné severokorejsko-americké vztahy. Takže to bude velmi zajímavá partie tohle sledovat. Každopádně na rovinu vám říkám už teď dopředu, že nejvíce z toho vytěží Kim Jong-un, který je absolutně na vrcholu, na špičce toho, co byl jeho otec nebo děd. Skutečně tohle těžko budu hledat srovnání mezi lety 1951 až 2026, kdy byl někdo z Kimů tak oblíbený. Právě díky tomu, jakým způsobem se zachoval k rusko-ukrajinském konfliktu, respektive Rusko versus Severoatlantická aliance, říkejme se to na rovinu, jak to je, a tou pomocí vydělal na tom ohromné peníze, zvedá se úroveň, daří se i sklizeň, obchody s Čínou a tak dále, takže tohle všechno mu hraje do karet. Větší obnos peněz můžete mít doma klidně v hotovosti. A české zákony vám to zatím nijak nezakazují. Omezení přichází ve chvíli, kdy peníze použijete k platbě nebo chcete vyšší částku předat někomu dalšímu. A to je přesně ono. O tom tady hovořím. Senát vrátil EET zpátky do sněmovny. Tak to asi nikoho z vás nepřekvapí. Vrátili prakticky všechno. Ukrajinci získali Wunderwaffen, zase další nové zařízení, které jim umožňuje likvidovat nebezpečí ze strany Ruska. Zařízení od nizozemské firmy Bravo 1 Alpha jim umožňuje získávat záběry z komerčních satelitů bez jakéhokoliv zpoždění. Ukrajinští velitelé dronových jednotek pak mohou hned ničit ruské sklady zbraní, ale i přijíždějící automobily se zásobami nebo vojáky či ruské piloty dronů. No tak to bude mít Brovdy obrovskou radost. Ovšem, kdo to bude obsluhovat, to netuším, protože mu chybí spousty vojáků. Šedesátníků mají firmy už dvakrát více než dvacátníků. Tak to také o něčem svědčí a navazuji právě na to, co jsme se bavili o důchodech, protože dneska každý senior, který jenom trochu může, tak zaprvé nechce zůstávat doma, není to vždycky jenom otázka peněz. Spousta lidí je zkrátka zvyklá pracovat, a chce být takzvaně chtěná také, jo, potřebná a tak dále. Takže pokud nehlídá vnoučata, nemá nějaké jiné koníčky, tak se na nějaký úvazek vrátí do práce. Já bych toto velmi zvýhodňoval. Ne, že bych jim to stěžoval a že jim zase napálím sociální a zdravotní, ale opravdu bych to velmi zvýhodňoval seniorům, kteří chtějí pracovat. V Seutě začaly stavět stany pro migranty, no tak to máme velikou radost. To rozhodně vypadá na to, že se budou brzy vracet zpátky. Tlaková výše, sníh i čistý vzduch. Důvody, proč se Evropa otepluje rychleji než ostatní kontinenty. Tak to vidíte. Tak nakonec je to díky čistějšímu vzduchu a Green Dealu. Neříkáme to tady, říkáme. Děti by mohly opět takzvaně propadnout zpátky do školky. To znamená po zhodnocení třídní učitelky, případně ředitele, výchovného poradce, psychologa, dětského lékaře a tak dále, by dítě, pokud to nezvládá ve škole a není mu 7 let, by se mohlo vrátit zpátky do školky. Je otázka, jestli to je správně nebo nikoliv, to nejsem schopen úplně 100% říci, nejsem na to žádný velký odborník, ale je pravdou, že mnohdy ta děcka jsou tam velmi brzy. Zelenský kvůli vyšetřování korupce odvolal náměstkyni šéfa své kanceláře, tak to už jsem vám tady říkal. Apple rozeslal mimořádné bezpečnostní varování uživatelům iPhoneu ve 110 zemích světa. Mezi nimi jsou podle dostupných informací také lidé z České republiky. Společnost upozorňuje na cílené útoky velmi pokročilým špionážním softwarem a varování nově může dorazit přímo do telefonu jako takzvaná systémová notifikace. No tak to je bezvadný. No, opravdu nemá chybu. No a samozřejmě za to mohou Rusové, to jsem zapomněl dodat. Zaplaťte minářovi 1,47 milionů korun, nařídil ministerstvu soud. Olomoucký soud vydal platební rozkaz v případě žaloby, kterou bývalý hradní kancléř podal. Tak to vidíte, přátelé.
Nakonec to vyhrál a měl pravdu Miloš Zeman, když říkal, že je nevinný. Polsko se připravuje na válku a tentokrát to myslí vážně. Varšava přestala považovat přímou konfrontaci s Ruskem za nepředstavitelný scénář. Náměstek ministra obrany otevřeně říká, že velká ruská provokace může přijít během několika měsíců. Polsko na to odpovídá největší vojenskou modernizací ve své novodobé historii. No tak to je moc pěkné. Ovšem, aby se v Polsku ještě nedivili, aby nakonec nemuseli bojovat proti Ukrajincům. A ukrajinský parlament také schválil jmenování ministrů obrany a zahraničí. Co se týče zahraničí, tak potvrdil Andrija Sibihu, takže to není žádné překvapení. A je nějaký Jevgeň Chmara je novým šéfem obrany. O tom jsem vám tady říkal, to je bývalý šéf tajné služby. Pozemky zdražují rychleji než samotné domy. Tak to mě také vůbec nepřekvapuje. Přehnat dneska dobrý pozemek, stavební je skoro zázrak. Efekt ukrajinských útoků. Rusové si mohou říct, ať se na Kyjev konečně hodí atomovka, varuje komentátor. A já s tím souhlasím, tohle je přesně věc, která se může stát, že to dříve nebo později může přijít, že někomu rupnou nervy, řekne si, už toho mám tak akorát dost, moc se tady s tím babráme, je potřeba, abychom po nich vystartovali. Při izraelském úderu na přístav v Gaze zemřelo 5 lidí, včetně jednoho dítěte. Tak to už dneska asi nikoho nepřekvapí. A izraelská armáda uvedla, že zahájí trestní vyšetřování 2 závažných útoků na Palestince během války v Gaze. No, tak to určitě. Jedním z nich je zabití 5leté Hindn Rajabové a její rodiny. Druhým smrt 15 palestinských zdravotníků. Jde o první takový krok izraelské armády od začátku války. Celkem prý přezkoumala 150 případů a v 5 z nich rozhodla o dalším postupu. No tak to jako je. Nezlete se to, já tomu moc nevěřím. Policista v německém Mnichově vážně zranil 14-letého chlapce, který si na ulici hrál s airsoftovou pistolí. Tu podle svědků zasahující policisté zaměnili za skutečnou zbraň, ale to se není čemu divit. Protože ty airsoftové pistole vypadají jako skutečné zbraně a jestliže ten hoch na to nereagoval, tak co ten policista měl dělat? Kdyby naopak to byla pravá zbraň a on tam někoho vystřílel, tak mu zase budou říkat, že nic neudělal ten policista. Irán ztrácí kontrolu nad Hormuzským průlivem. Lodě plují takzvanou ománskou trasou. Tam ještě nakonec bude konflikt mezi tím Ománem a Iránem samotným. Senát se vyslovil proti omezení práva prezidenta ověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Podle předloženého návrhu by měla kompetence přejít na ministra zahraničí. Změna zákon o zahraniční službě je součástí souboru novel v souvislosti se záměrem vládní koalice nahradit služební zákon normou o státních zaměstnancích. Tu senátoři rovněž odmítli, takže prakticky zamítli úplně všechno, co tam přišlo, tak to asi nikoho nepřekvapí. Proto říkám, že je potřeba v říjnu to přečíslit, aby v Senátu byla většina koalice, protože už takhle to zdržuje prezident. Přátelé, pište do komentářů vaše názory, postřehy a připomínky. Já vám všem přeji krásný den a na kávě s Vojtěchem na viděnou. Krásný den, vážení přátelé, a jistě si vzpomenete, kdy jsme tady před rokem a půl měli sbírku na regionální rozvojový fond zapsaný spolek na skutečného disidenta pana Popelku a tehdy se podařilo vybrat, tuším, že to bylo 188 tisíc, byly zaplaceny poplatky soudní, které byly potřeba. Jeho synovi se velmi pomohlo, peníze se poslali jeho bratrovi, protože pan Popelka měl zablokovaný účet a tak dále, tak bohužel se stala věc, že onemocněl rakovinou. Je to prostě holý fakt. Takže my jsme byli osloveni redaktorem z Parlamentních listů a byli jsme osloveni ještě jedním jeho blízkým přítelem, jestli bychom nemohli po druhé pomoci. My s tím problém s Vaškem nemáme, takže zasedla rada, tato jednomyslně schválila, takže pokud budete chtít pomoci panu Popelkovi, tak to bude
možné. Transparentní účet Regionálního rozvojového fondu 333-88-99-002/5500. Pokud nebudete chtít vidět, tak prosím pěkně, provozní účet, který je ze zákona daný, 333-88-99-010/5500 a nejde o sbírku ve smyslu zákona. Jde o příspěvek a my posléze ty peníze předáme. Takže přátelé, bohužel neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, nedá se nic dělat, ale my se nevzdáme, je třeba pomoci. Děkuji vám, mějte se krásně a na viděnou.

Vítejte, vážení a milí protiproudeři, přátelé protiproudu, nepodvolení. Vítám vás, řeknu, na naší poradě, protože o tom, zda se to mu říká tý party, ještě bude docela řeč. A mimochodem není to úplně banální, ale pojďme rychle se podívat na chat. Helena Domanská, děkuji za perfektní úvahy. Pravděpodobně asi směřujete k tomu včerejšímu článku, který byl, no my si o tom řekneme něco. Ale děkuji také za toto, za tuto větu. Tady ještě byl Jirka z Ostravy, ten to asi stáhnul sám, tak nevím, jestli jeho otázku po Mefistovi mám zvedat, asi ne. František Toula, zdravíme všechny protiproudaře, dobré a slušné lidi, protože pokoj a mír všem přál Jirka z Ostravy, tak to pan František Toula asi už přeskočil, ale já myslím, že to platí a tak já to jenom takhle zopakuji. Je to důležité přání. Modrý baran. Miroslav, pokojný děň vám prajem. Dobrý večer všem nepodvoleným, píše Soňa T2. P. Je mi smutno, že nejen nesehnala paní doktorka Peková dostatečný počet podpisů ke kandidatuře do Senátu, ale ještě ji soudně zbavili licence soudního znalce. Hnus. Je to hrůza, jo, ale nebyl to ne soudní znalec, je to trošku jinak. My se k tomu určitě vrátíme ještě ve dvou dopisech dokonce, protože jste na to reagovali docela, myslím, správně. Takže necháme si to, abychom se tam dostali k té úvaze, co to vlastně bylo. Soně Pekové, píše Lenka Neumannová, byl odejmut statut soudního znalce, prosím, pozvěte ji do redakce, abychom ji mohli podpořit. Lenko, je to hnus, prostě se jim nehodí a pomstili se jí. Já myslím, že to je ještě složitější právě. Proto je dobré se k tomu dostat. Hlavně mír v duši a ve světě všem, akorát se ukazuje, že jediná vlastenecká strana je Jasan, ale z těch velkých stran bohužel není volitelná žádná strana, jsou to jen korytáři a slouhové cizím zájmům. Jirka z Ostravy, Baba Vanga prý předpovídá katastrofální podzim 2026, moje maminka předpovídá katastrofu v příštím roce 2027. Jinak oba obdivujeme intelektuální hloubku vaší nedělní úvahy, Jirko. Já jenom jsem možná nereagoval správně na to, na tu úvahu o těch, že jediná vlastenecká strana je Jasan. Ono je to s tím vládnutím složité, ale já jsem dostal tolik různých právě dotazů a konstatování na to vládnutí, že tím hned začnem. Protože opravdu ty otázky vznikají. Říkat ovšem, že to je pouze Jasan, je trošku, abych tak řekl, nefér, protože Jasan se do vlády nedostal, takže tam nevidíme, co by dělal, nedělal. Ale k tomu, k těm předpovědím těch podzimů, já bych se trošku předpovědím našim odhadovaným trošku bránil. Faktem je, že všechno se tak nějak zbíhá k roku 2029, včetně významného mariánského proroctví a různých signálů, které vysílají tentokrát ne Fialové, ale Fialové v jiných zemích, například kancléř Merz a jeho ministr obrany, kteří také hovoří o roku 27, který bude prý tím rokem války. Myslím, že žádný plán nikdy nevyjde. Pojďme na to. Thank you.
Oni si prostě plánují všechno možné, včetně toho, jak nás vymydlí. Ani to jim nevyjde, ale mohou to být ještě velmi krušné chvíle. Takže já bych nepodcenil ani ten podzim, co přijde, který bude velmi dramatický, nejen proto, že budou u nás volby, v Americe volby, v Rusku volby. A všechno se může kolem toho ještě poskládat trošku jinak, ale opravdu sledujme spíš ten čas. On je v každou chvíli trošku jiný. Někdy se zrychluje, znáte to, když čekáte na něco intenzivně, tak minuta je nekonečná. A pak něco nestíháte a 10 minut vám nestačí, bylo to jak půl minuty a tak dále. Ten individuální čas je pozoruhodná věc. Docela bych doporučoval o tom někdy přemýšlet. Dobrý den proti proudu. Tak, klimatická změna je prý nespochybnitelná. Aspoň to říká ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Co tomu říkáte, pane Hájku? To je přece v přímém rozporu s Macinkovým oznámením, že klimatická krize nástupem nové vlády právě skončila. Motoristé to drží a SPD jde proti? Proč se potom Babiš čílí nad Green Dealem? Jestli je to nespochybnitelná věc, tak hurá na stromy se zelenými, s Piráty, se STANem a ODS. Tohle je ta nová vláda, která chce údajně zatočit se zvěrstvy Fialinka, pak do ní ale asi SPD nepatří, nebo určitě ne její minister zemědělství. O ministru obrany se raději už šířit nebudu. Všechny moc zdraví Ludvík S. Praha 5. Ludvíku, je to, musím vám říci, že mě to trošku nadzvedlo také tomu příliš nerozumím, jak tento pan ministr zemědělství sklapne rovnou a tvrdí, že klimatická změna je nespochybnitelná, je to samozřejmě naprostý nesmysl. On si nepochybně myslí jenom, že tím jednak, pardon, že jak jsem nerozmluvený, tak člověk začne trošku. On si myslí, že se tím nepochybně jednak udělá dobře v Bruselu, nepochybně. A možná, že i počítá, že s tím, že vlastně na tom by se dali nějaké ty penízky udělat a zdůvodnit. Ta vláda jednala o těch věcech kolem sucha vlastně ve skutečnosti a tato poznámka tam vůbec nemusela být. My se k tomu ještě dostaneme, co vlastně to sucho způsobilo a způsobuje. Ale já tomu nerozumím právě tak jako vy, Ludvíku, úplně a řekl bych, že je to, znovu říkám, vím, že si tohleto téměř nikdo v tom klubu SPD nemyslí, ale tohle vlastně nejsou členové SPD, ti ministři, oni jsou jakoby zvnějšku. Znovu a znovu mě hryže ta pochybnost, jestli to bylo uděláno správně, že tam nejsou členové SPD. Vážený pane Hájku, na vícero zahraničních webech jsem se dočetl úvahy, jestli to letošní sucho v Evropě, které nemá žádný racionální důvod, nespůsobily HARP a další metody ovlivňování počasí, jak jste o tom také mluvil, myslím, na minulé Tea Party. Napadá mě ale přitom, jestli to není tentokrát pozdrav z Ruska a ubezpečuji vás, že nejsem rusofob, naopak, ale bylo by to vcelku pochopitelná odpověď na všechny sankce a v podstatě válečné akty EU a Británie, ne? Těžko by zrovna oni, kteří to pořád vydávají za konspirační teorie, mohli najednou s tím přijít. Odpovíte mi dnes na to? No, Jiří M. ze Zlína, do Zlína zdravím. Myslím, že tam mám ještě jeden dopis ze Zlína. Asi od Oto N., jestli se nepletu. No já odpovím samozřejmě.
protože opravdu nejen na nějakých těch zatím tady neuvedených webech, ale tuším, které myslíte, se hovoří o těchto pochybnostech, o těchto úvahách, o té nové generaci HARP, která má označení Next Threat, ale to je úplně jedno, jak to označujeme, prostě je to záležitost, která, nebo zařízení, které opravdu může s těmito věcmi hýbat. O tom, že se to děje, já opravdu nepochybuji. Ta bublina, která se najednou vytvoří jako nad Evropou a nehne se nikam, případně se vytvoří, když někde začne trochu pršet a byl by z toho běžný déšť, který přejde přes celý kontinent, pěkně zaleje, ale on se najednou někde zastaví. U nás se to také stalo. Při povodních se zastaví. Zastaví ho jedna nebo druhá tlaková výše a teď ho sevřou a drží a on bobtná. To jsou věci, které takhle neprobíhaly. S klimatickou změnou, onou lží, nesouvisejí vůbec. To dokonce už ani ti její propagátoři neříkají. Jsou, myslím, z toho trochu také vyplašení. Já si vzpomínám, že dokonce někdy v červenci byla předpověď v České televizi, protože to sleduju, to je politický meteorologing, tak předvídali, že bude srpen chladný. A hle, srpen začal docela ostře suchý a horký. Ty úvahy o tom, co to způsobuje a jestli je to řízené, jsou všude možné. A nejsou už vůbec pokládány ani příliš za konspirační teorie. Už se stávají pravdou zase. Mě ale zaujala ta úvaha, jestli to náhodou není nějaká ruská odpověď. To totiž Jiří ze Zlína vůbec není špatná úvaha. Já musím říct, že mě to tak úplně nenapadlo, ale je to zajímavá úvaha. Ono je tady, když jsme měli teď ten rozhovor s Michalem Svatošem, přišlo spousty odpovědí a různých reakcí. Jedna říkala Gnagebauer, jakýsi značka. Tak si říkám, jestli to také není plán. Východ porazí Západ a pak globalisté, kteří mají vliv i v Rusku a v Číně, nastolí tyranii ve všech směrech a už nebude zastánce a zachránce, jako je teď Rusko. A lidstvo skončí, zůstane těch pár tisíc vyvolených a pár stovek tisíc otroků. Je to sci-fi? To se my už asi nedovíme. Gnagebauer, jestli jste součástí porady, tak musím říct, že i u vás ta poznámka, že vlastně v Číně i v Rusku jsou ty skupiny globalistické, které by chtěly v Číně specificky. Číně vyhovoval globalismus, než se začal hroutit, než ho začal Západ používat k vyvolání další války světové. Všechno jsou to úvahy zajímavé. Jo. Já myslím ale, že pokud by k tomu takhle jako mělo dojít, že Východ porazí Západ a pak Čína a tak dále, to je moc překombinované. Opravdu. Myslím, že kdyby vznikla taková válka, tak už po ní se nebude nikdo rozhlížet, kdo na koho zaútočí a bude se jenom rozhlížet, kolik lidí to přežilo. A ti, kteří přežijí, možná nebudou nejšťastnější, protože taková válka by opravdu nebyla konvenční, ta by byla za využití všech zbraní hromadného ničení, z nichž ty jaderné jsou nejznámější, ale zdaleka dnes nejsou jediné. Ty systémy, jako HARP nebo ty další systémy Next Threat a tedy ty, by se toho rozhodně účastnili také.
No, opravdu si to nepřejme, ale abych se vrátil k té základní úvaze, jestli vlastně dnes to třeba není Rusko, které používá tuto technologii, aby oslabilo západní Evropu. To je docela myšlenka, ze kterou si trošku pohraju a zamyslím se nad ní a podívám se po nějakých zdrojích, protože ne, ta, to, co se teď jakoby stalo s tím evropským kontinentem, je pozoruhodné. Jako kdyby Rusko bylo agresor, tak teď tu Evropu přepadne. Ale ona není, ona opravdu nechce tu válku, prostě nechce je, i když si to mnozí, kteří občas, ti provokatéři, kteří se občas objevují na našich YouTubeových komentářích, třeba nemyslí. My ostatní doufáme, že všechno dopadne mírovou cestou a máme proto i nějaké důvody si to myslet. Ale ta myšlenka s tím podivným suchem, o kterém oni opravdu nic netušili, to by nepředvídali, že bude studený srpen. Ta myšlenka je zajímavá. Pojďme dál. Dobrý den, pane Hájku. Lovil jsem perseidy a napadlo mne, vypouští na nás z letadel nějaký sajrajt i v noci? Jsou noční fotografie zachycující onen akt? V noci je mnohem méně svědků a složitější fotografické podmínky. S pozdravem Otto N. ze Zlína, Morava. Ano, o to vím, že Zlín je na Moravě. My jsme tady měli minule takovou nedrobnou, drobný zádrhel kolem toho, že jsem se odvážil polemizovat s jedním moravským vlastencem. Jsem rád, že píšete dál a že už to mezi námi není. Ne, myslím si, že v noci moc tyto pokusy s tím zasypáváním nás neprobíhají. Ono je to také dáno tím, že ty tlakové poměry v noci jsou jiné. Není to také ta záře slunce. Všechno, co může udržet po dosti dlouhou dobu ty rozprášené sajrajty v ovzduší, je důležité, protože jde o to, aby se to rozprostřelo na co největší plochu. Oni udělají těch několik čár, nebo tak, zase ještě napříč. A pak to, kdyby to v noci by to spadlo hrozně rychle. Jde o to, aby se to rozprostřelo, aby to zasáhlo co největší území a co nejvíc lidí. Čili myslím, že večer tyhle pokusy nebo tyhle ty útoky na nás nepodnikají. Perseidy, chápu, že jste lovil. Je to krásné vidět padat hvězdy a něco hezkého si přitom přát. Pojďme dál. Dobrý den, pane Hájku, neměl byste už si trochu sladit noty s Okamurou? Ten teď vydal desatero, proč nesmí být Ukrajina přijatá do EU, a jsou to docela dobré argumenty, se kterými bych souhlasil. Vy ale jste už několikrát zmínil, že byste si přijetí Ukrajiny do EU přál. Nemůžete se nějak dohodnout, třeba v Příčovech, kam, jak jste řekl, oba přijedete? Ale jinak chci říci, že vám moc fandím, Protiproud i Akademie je jednička. Nepodvolený Mirek z Budějovic, zrovna teď ze Srbska, odkud vás pořád čtu a poslouchám stanici Hvězda. Dobře děláte. Možná, já nevím, jestli posloucháte opravdu často, tak jste zaslechl to. Čas je běžet s dlouhým krokem. Nikdy pokoj nedá si. I ta písnička trošku vede k tomu mému článku. Dostaneme se ještě k němu. Píšou nám také lidé
z Turecka, že poslouchají tam stanici Hvězdu naši dovolenkáři. Myslím, že i vzhledem k té spoustě pozdravů z dovolených bych skoro soudil, že buď se připojují lidé k této naší poradě ze zahraničí, z dovolených, nebo že to bude tady prázdné dneska, protože zdá se, že teď ten srpen vystřelil většinu pryč, doufám, že se vrátí do příčov. No, zpátky k té otázce. Jo, a já jsem ještě chtěl říct jedno, pardon, že se vracím. Myšlenky někdy skáčou. Ale k té stanici Hvězda. Teď to máme uděláno tak, že u každého článku v protiproudu i v akademii na pravé straně nahoře uvidíte takové to modré tlačítko, modrá je značka tedy stanice Hvězda, ale ne se zlatou, není to Evropská unie, je to jiná modrá. A tam je dokonce i takový, jde seznam toho, co se právě hrálo. Vy jste si o to často psali a říkáte, že chcete vědět, co se hraje, tak tam je i vidíte seznam toho, těch písniček, které se právě hrají, přibývají. Ty, které se budou hrát, to je těžko říct, protože tam do toho může vstoupit moderátor. Už máme některé moderátory. Když jsme u příčov, budu tam nejen já, budou tam nejen kolegové z redakce Protiproudu, ale také, abych tak řekl, plné obsazení Hvězdy. Budou tam i ti moderátoři, kteří už jsou teď někteří na Hvězdě. Jsem rád, že se nám to takhle trošku daří. Je to namáhavé pro nás ze všech stran i finančně, ale chceme to udržet za každou cenu. Teď jsme zrovna museli platit nějaké celoroční poplatky. Vždycky nás to docela zatíží. Ale stanice Hvězda vysílá a vysílat bude, pokud nás nezavřou zase znovu. Čili na pravé straně takový kaslíček s modrou šipčičkou, tam když ťuknete, hned hraje stanice Hvězda a máte tam i ty písničky, které se právě hrají. Takže to jenom k tomu. A teď k tomu, co s tím Tomiem Okamurou, jestli bych si neměl sladit noty. To, kdybych asi s ním byl v nějakých takových vazbách, tak bych si asi sladit měl, ale já jsem s ním v nulových vazbách. Prostě mně se z větší části líbí, co SPD vedená Okamurou prosazuje. Líbí se mi tam i mnozí dnes lidé z těch dalších menších stran, kteří se tam dostali na kandidátce SPD. Takže to je veškerý vztah a jenom vlastně spíš je mojí rolí a myslím, že to je logické, kriticky sledovat, co dělají. A neopakovat to, co dělával mainstream, když tam byli Fialovci, tak jim jenom tleskal. To my neděláme, my jsme svobodní lidé. Ale k tomu sporu, že Okamura říká, že nesmí být Ukrajina přijata do EU a já bych jí tam docela chtěl. Ano, já bych jí tam docela chtěl, protože, a to všichni vědí, přijetí Ukrajiny do EU znamená konec, definitivní a rychlý konec Evropské unie, rozpad. To není snad třeba ani vykládat. Proto se taky zkoušejí takové ty různé pokusy, že by se vzala jen tak jako na půl nebo něco. Je to konec, ten okamžik. To je ještě horší, než tam vzít Turecko, kterému to také slibovali. A nikdy ho tam ten Brusel neveme, protože by to byl konec. Vzniklo by další obrovské centrum. A co by dělalo Německo? A co by dělala Francie? Ne, nic takového nehrozí.
Bohužel nehrozí ani to přijetí Ukrajiny do EU, ale líbí se mi zase na druhé straně, když jste to napsal, já jsem se na to podíval. A těch 10 bodů, které Okamura říká, jsou bez ohledu na to, zda Ukrajina do EU patří nebo nepatří, jsou perfektní, protože vlastně explikují, přímo bezprostředně vypočítávají všechny ty věci, které jsou katastrofální kolem Ukrajiny. Ale noty si ladit nebudem a tím méně. V Příčovech také se rád potkám s Tomiem Okamurou a dalšími, kteří tam budou. A bude tam opravdu letos hodně zajímavých lidí, takže no, kdo může, tak přijeďte. Pojďme dál. A tady jsme u toho. Píši vám, vážený a milý pane Hajku, píši vám, protože jsem pobouřena. Soně Pekové vzali razítko pro znalce. A neudělal to Fiala nebo Rakušan, ale současný ministr spravedlnosti Jaromír Tejc. Prý kvůli tomu, že je podjatá, protože svědčila na Slovensku o těch covidových zvěrstvech. Udalí nějaký progresivní slovenský poslanec a naše ministerstvo na to kývne. Je to vůbec možné? Nedávno jste měl se Soničkou moc hezký rozhovor, ani vlastně nevím, jestli bude kandidovat do Senátu, nebude. Asi ale ne, to by už byla v ČT proti ní bouře, to máte nepochybně pravdu. Tahle skvělá vědkyně, která se nás za Babišovy covidové tyranie tak zastala, je nyní zase Babišem pronásledovaná. Co si o tom máme myslet? Jestli s ní mluvíte, moc ji ode mě pozdravujte a vyřiďte jí, že za ní stojíme. Teď mluvím i za naši babskou sešlost u nás v Chebu. Děkuji za všechno, co pro nás děláte a moc zdravím Antonie K. Antonie, děkuji za tento dobrý, hezký dopis. Já jsem jenom kratince, nebo já to řeknu takhle. Já jsem samozřejmě, když jsem se to dozvěděl, tohle, tak jsem paní doktorce Soně Pekové volal. Ptal jsem se jí, jak to vypadá. Ona mě vlastně vysvětlovala, že ptal jsem se také, jestli se s nimi bude dál soudit. To je hrozně jednoduché, nebude, protože na to nemá peníze. Jedna hodina u právníka 3,5 tisíce, teď jí dali 2,5 tisíce pokutu a ona opravdu maká ve své laboratoři a těžce vydělává své korunky, tak jako my všichni, kdo se živíme prací a nejenom tím, že máme politickou funkci někde nebo nejsme soudci. Případně. Čili ona to bere docela, řekl bych, statečně, tak jako vždycky. To, že jí sebrali to kulaté razítko, je samozřejmě nepříjemné. Je to nepředstavitelně sprosté a já souhlasím s tím, že vůbec nechápu, ale zkusím to zjistit, jak mohla současná vláda něco takového a Jaromír Tejc, nebo zeptám se určitě i jeho náměstka pana Koudelky, kterého jsme tady také měli relativně nedávno. Zeptám se na to, jak to proběhlo. Možná, že o tom vůbec nevěděli. Možná, že to je právě ten deep state, který ten úřednický, který to rychle provedl. Zjistíme to. Ale je to nechutné, je to zlé a o něčem to svědčí. Hlavně nás to znovu upozorňuje, v čem to nadále žijeme, že těch 3/4 roku, co tady ta nová vláda je, i když zase buďme spravedliví, udělala řadu kroků proti tomu deep stateu, udělala řadu kroků proti těm neziskovkám a dalším příživnickým strukturám, které ve skutečnosti pak tady vládnou, tak zatím je toho málo, co bezprostředně cítíme. Ale já myslím, že mají ještě před sebou docela dlouhou dobu a když nebudou ministři za SPD říkat, že
je covidová lež pravdou, tak tomu snad porozumíme. Pojďme dál. A tady je k tomu taková hezká, řekl bych, zkušenost od časté naší spolupracovnice Evy J. z Prahy 6. Vážený pane Hajku, vzhledem k tomu, že jsem se objednala po 2 letech na preventivní prohlídku k praktické lékařce a dokonce jsem sama požádala o očkování proti tetanu, protože od posledního očkování uběhlo letos 10 let, mě zaujal článek Mikea Adamse ze dne 7. srpna 26 k vakcíně proti chřipce pro seniory. Paní doktorka mi nabízela i možnost trojkombinace, tedy kromě tetanu ještě černý kašel a záškrt, což jsem odmítla, protože černý kašel jsem měla jako dítě a nikdy jsem, ač se už proti černému kašli očkovalo, já očkovaná nikdy nebyla. Nemohu sice dokázat, že ty potíže, které se mi po pár dnech objevily, byly po této vakcíně, ale protože jsem dodržela třídenní klidový režim a opravdu nic mimořádného jsem nedělala, jsem přesvědčena o tom, že ty potíže jsem měla po této protitetanové injekci, po které jsem nikdy žádné problémy v minulosti neměla. Po nějakých 30 letech se mi objevil opar nartu a tak mě rozbolely klouby, že jsem se sotva pohybovala. Prakticky jsem nebyla schopna chodit do schodů. Problémy jsem měla jít i do normálního mírného kopce a vůbec to nešlo rozhýbat, jako se mi to daří, když to třeba přeženu při práci na zahrádce. A trvalo to skoro 3 týdny. Proti chřipce ani proti covidu jsem se nikdy očkovat nedala a nyní jsem přestala věřit i takovým zdánlivě klasickým a osvědčeným vakcínám. S pozdravem píše Eva J. z Prahy 6. Já, Evo, naprosto tomu rozumím. A musím říci, že ta samotná vakcína proti tetanu byla pokládána dlouho i těmi lidmi a lékaři a vědci, kteří jsou stejně odvážní jako, jako Soňa Peková a varují nás před těmi různými následky, tak byla pokládána za relativně bezpečnou. Ona je to totiž ještě skutečná vakcína, to není to mRNA, to není ten spike protein, to ještě byla ta klasická vakcína. Ale problém je v těch nosičích toho. A paní profesorka Strunecká a další právě se zabývají tím, co je v těch nosičích. Ta látka sama o sobě se musí do něčeho dát, aby to tělo akceptovalo, přijalo. Tam jsou, kromě toho, že v nich opravdu jsou i používány buňky z potracených dětí a podobně, tak jsou tam látky, které jsou čím dál tím nejasnější. Ten hliník a tak dále, to ještě bylo jasné. Co tam do toho dávají dneska? Já chci o tom udělat pak jeden docela důkladný pořad, obdobně důkladný, jako když se chystáme na tu kulatou zemi, budu říkat. Protože tohle jsou závažné otázky, které opravdu je nutno dostat na veřejnost bez strašení, bez vytváření paniky, ale zjistit, co se tam děje, protože to očkování, ta vakcinační tyranie je jednou z nejděsivějších, která se teď vyzkoušela během covidu a oni v tom nepochybně dál pokračují. Zavírají lidi, kteří to odhalují a podobně. Bez ohledu na to, že dnes třeba i v Americe už je tam antikovidovec Kennedy mladší a podobně. My o té moderní medicíně mimochodem máme článek na akademii o těch nebezpečích, které prostě přináší ta moderní medicína. Dnes jsme ho tam dali, tak se možná na to podívejte, protože tam i tohle z části zmiňujeme.
Já bych řekl odhadem svým, že to skutečně bylo v důsledku toho té vakcinace, ne té samotné látky, ale toho, co s tím dostali k vám do těla. Znovu říkám, jsou metody, jak tyto následky zmírňovat. Podívejte se třeba stovky a tisíce dnes skvělých reakcí na jednak na Supramedexu a jednak i v Bevitu. Když tam půjdete do toho bevitáckého prostředí, tam si lidé sdělují spoustu užitečných rad vzájemně s tím, co lze dělat, s čím, proti čemu. Stojí to za to stát se tam jedním z těch četujících, jedním z těch diskutujících. Tam se docela bych vám to, a nejen vám, Evo, tohle doporučil. Tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, dobrý den, jsem váš člověk a fandím vám. Neberte tyto riadky jako útok, skôr jako priatelské škádlenie. Prepáčte mi, musel jsem se smiať,

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Václav Vítovec. Já znám posledně jmenovaného, u něhož jsme byli vlastně v Atommuzeu minulou sobotu. A Václav Vítovec právě je kamarád Gary Powersa, což je syn sestřeleného kdysi 1. května 1960 U2 sestřeleno nad Sovětským svazem, tak to byl jeho tatínek. A on mu pak říkal, chceš se seznámit se synem chlápka, který nechal sestřelit tvýho fotra? Tak ho seznámil se Sergejem Chruščovem, který teda byl asi o generaci starší než Gary. Mimochodem Gary tady byl na premiéře toho filmu Most špionů, jo, v Praze. A je tady častým hostem. No tak tam je rozhovor právě s tím Sergejem Chruščovem nesmírně zajímavý kvůli tomu. Ta knížka je v podstatě hodně čerpá z Wikipedie, ale ono to někdy neuškodí skoncentrovat byť veřejně dostupné údaje na konkrétní téma, skoncentrovat to, protože četba je to každopádně zajímavá, mluví se tam o té karibské krizi a tak dál. No ale tohle to jsou vlastně takový dva klenoty, rozhovor s tím synem Chruščova a se synem Gary Powersa, takže to si mohu dovolit doporučit. A samozřejmě je tam řeč i o tom Atommuzeu Javor 51, který obhospodařuje nadace Železná opona. A řekl bych, že kdo tam nebyl, měl by tam zajít, protože to je velice, velice účinný protiválečný lék.
3: A já ještě dám takovou upotávku, jako kdo tam nebyl, tak na YouTube můžete najít záznam z diskuze právě, která proběhla z toho setkání a já jsem to viděla a určitě to stojí za to. Tak, ale já si myslím, že teďka je ten pravý čas na dotazy našich diváků.
2: Ale u zlodějky je zase živo. Tak to se těším. V tomhle počasí dobře vychlazený mok. Potěší. Proč ho nebylo minule, jsme ve válce? No tak, Kateřino, to je na tobě.
3: Já jsem se omluvila všem divákům a já jsem byla na pohřbu pana profesora Milana Knížáka, který byl můj dlouholetý přítel, ale my jsme spolu i pracovali a já, když se podíváte zpátky na moje streamy, tak tam najdete povídání o Milanu Knížákovi.
2: Já jsem rád, že jsi tam byla, protože já jsem Milana Knížáka poznal, no, před 50 lety, kdy se snažil s plastikama realizovat jednu svoji báseň za doprovodu motocyklu bublajícího, dvoutaktního motocyklu, který vydává naprosto nepravidelný zvuk. Takže on byl takový opravdu velice zajímavý a velmi neformální umělec. Havlíček jede na Ukrajinu, prý budeme po válce obnovovat. Oni už ví, kdy ta válka skončí. No, neví, ale já si myslím, že to není vůbec od věci se připravovat na tu obnovu. Myslím si, že není dobře říkat o tom, že ta vláda Babišova říká, že bude velmi jaksi střídmá v té podpoře Ukrajiny. V té válečné tam je dobře, že to utne, ale v té poválečné obnově tam budou všichni, kteří mají co nabídnout té Ukrajině a já si myslím, že i pro nás, pro naše podnikatele a tak dál, to je dobrá příležitost. Je to celý smutná záležitost, ale když už je to takhle, tak nevidím důvod, proč bychom se na tom neměli podílet. Tak, jestli budeme obnovovat, tak to budeme zase platit, nebo nám to bude hradit Ukrajina, to si nedovedu představit. No, na Ukrajina to bude platit takhle, z části to budeme asi sponzorovat, z části určitě ta Ukrajina je bohatá na ty zdroje přírodní, takže určitě to nebude úplně zadarmo, úplně to nebude prodělečný podnik. Havlíček bude

0: obnovovat zase za naše, no nemyslím si. Myslím si právě, že to je i co do budoucnosti, že to je docela důležitý si tam ty dobré vztahy uchovat. Já si myslím, že Čechy mají na východ od nás poměrně dobrou startovací pozici a není důvod vyklízet ty pozice, prostě někomu to zase přepouštět, aby si tam někdo podnikal, vydělával prostě a my, abychom se odtamtať stáhli. Já si myslím, že to je dobrý a navíc máme co nabídnout určitě. U pana Zemana jsem neskousla označení Ruska jako agresora. Velké díry Jožce Obermajerové, která mu oponovala. No, formálně je Rusko agresor, jenomže ten důvod nespočívá v Rusku, ten důvod té ruské agrese spočívá a to na tom se shodují prostě veliký západní politologové, Kissinger, Břežinský, spousta dalších archivy po tom světě, ten důvod spočívá v rozšiřování NATO. To NATO, navíc tam byly vybudovány ty biolaboratoře, stanice CIA, záporožské elektrárně se vyrábělo plutonium a tak dále. 14 let bylo ruskojazyčné obyvatelstvo perzekvováno, takže tam těch důvodů bylo tolik, že Rusové v podstatě měli dvě špatné možnosti. Tu jednu špatnou možnost vyzkoušeli v roce 1941, kdy nechali na sebe zaútočit. Stálo je to 24 milionů mrtvých, takže teď udělali tu druhou špatnou možnost, že sami aktivně se začali bránit. Takže to je celý. Rozhodně agresor není ten, kdo podnítil celý ten spor. Dotaz. Dobrý večer. Prosím vás, kdo bude podnikat na té korupční Ukrajině? Vy si tohle dovedete představit? Tam jde o energetiku, zdravotnictví, zemědělství, o spoustu věcí. Naši ženisti, armáda, tam je velký problém. Ukrajinci schánějí prostředky na odminování. Tam, já nevím, čtvrtina Ukrajiny je zaminovaná. Prostě to je mrtvá země. Jo. Čili tam je práce jak na kostele a určitě se tam dá podnikat velice slušným a Ukrajině prospěšným způsobem. Nelíbilo se mi, že Ukrajinci povolili jezdit po Evropě bez dálničních známek. Proč mě? No, já myslím, že to nebylo po celé Evropě, že to bylo u nás a to je prostě za to poděkujme zpětně Fialově vládě, jako za ten nedostatek té evidence pohybu Ukrajinců, kdo tady byl a co všechno měli povolené, tak to jako velké díky Fialovi. Nevím, proč bychom měli obnovovat fašistický stát, co na to Rusko, USA. No, fašistický stát, já si myslím, že tam je dobrá šance, když se budeme podílet na té obnově, tak vyvíjet určitý vliv na to, aby vlastně ta fašistická minulost, to, co se tam teďka děje, aby bylo eliminováno. My se můžeme soustředit na podporu těch zdravých, nefašistických části Ukrajiny. Prostě může se nám to podařit. Když tam nebudeme na té Ukrajině, tak to neovlivníme. Tady máme šanci to ovlivnit pozitivně. Pane Schneider, co říkáte na polského prezidenta, když mluvil k prvnímu výročí prezidentovat, ať no, pozabíjí Moskaly? Ano, to je něco hrozného, protože oni Poláci prostě nenávidí Rusy, ale oni nenávidí Ukrajince, takže teďka tam ty Ukrajince prostě vracejí, aby bojovali proti Rusům. A je to v podstatě ve stylu těch Spojených států, které za druhé světové války říkali, budou-li vyhrávat Němci, pomůžeme Sovětskému svazu, bude-li vyhrávat Sovětský svaz, pomůžeme Němcům, aby se jich tam pobylo co nejvíc. Takže tady je to přes kopírák. Polský prezident v tomto navazuje na nejtemnější výroky světových dějin. Ale kvůli Ukrajině my máme také velké problémy, ty se budou řešit, kdy, no konkrétně by asi bylo třeba říct, jaké máme velké problémy. My máme problémy sami se sebou, tím, že jsou tady Ukrajinci, se to asi jenom zhoršuje, ale že by tady byly nějaký specifický problémy způsobený Ukrajincema, to si zatím nemyslím. V tom zdravotnictví ano, jsou tam velké střety. Někteří Ukrajinci si myslí, že mají prostě určitá privilegia v tom ošetřování, to já vím, jako těch svědectví je mnoho, ale to jde o to dostat je prostě do určitých mezí, aby si nemysleli, že tady prostě budou královat, ale to je věc taky občanský statečnosti určitý, jo? Ale je pravda, že prostě ty problémy, řekl bych, že je zesilují, ale ne, že by speciálně generovali nějaké problémy. Mám zásadní otázku, co znamená elita? Lidi, co ovládají stát, zvolení lidmi, nebo lidi ve stínu těchto lidí s ním, nebo úplně někdo jiný. Víte, elita je, to jsou ti, kteří si to o sobě nemyslí. Elita jsou lidé pokorní, lidé, kteří mají svědomí o zodpovědnost, ale ti, kteří si myslí, že jsou elita, tak to je spíš spodina. Proto já taky nemám rád, když se takovýto novinářské klišé, když se mluví elitní policejní jednotka a tak dál, protože policajt je buď to dobrý nebo špatný, ale prostě ten pořádkář stejně jako kriminalista může každému jednotlivci našemu jako velice prospět, prostě když je dobrý. Takže to, takový ty hraní na ty elity já opravdu nemám rád.
1: Já si myslím, že jste řekl hrozně hezky teďka na závěr, ano.
0: No jo, už máme
1: o těch konec. Elitách. Jako, no, máme kousiček, přetahujeme, máme konec a já bych si povídala samozřejmě ještě dlouho i povídala si poslouchat další otázky, ale musíme skončit a o to více na tebe budu těšit příští týden. Takže posílám týden, pozdrav ke zlodějce.
0: Ke zlodějce a příští týden bude maličká změna, ale to si necháme až na to vysílání.
1: Ano, já se těším i tak.
2: Obrovský potíže s připojením i zvukem se vším. A pořád tam jsme.
3: Ahoj kamaráde. Tak
2: já tě zdravím. Četám ne, všechno jde, ale nejsme v onlineu.
3: Já tak dáme tu chvíličku, přátelé, je to jako vždycky na začátku, vždycky?
2: Teď,
3: super. On je tam malinký spoždění, nějakých 10-15 vteřin, takže vždycky je to kratší, delší. Každopádně, přátelé, vítám vás u dnešního živého vysílání tady s Vojtou a s Vaškem. A teď jenom nám, přátelé, ještě rychle řekněte, jak nás slyšíte, jak nás vidíte. Což takhle, jak nás vidíte, to je jedno. Hlavně, abyste nás slyšeli, proto je tady řešíme teď asi 5 nebo 7 minut problém se zvukem, takže to je důležité. Takže napište, takže jak je to.
2: Jak nás slyšíte, jestli tam je ozvěna, nebo je nám dobře rozumět a tak dále. Slyšíte super, dobře. Tak snad nám to vydrží, přátelé, protože opět, no tak to téma bylo jasné, že budou potíže, to jsem ani nečekal nic jiného. To bych se spíš díval, kdyby nebyli. Přátelé, ty živáky jsou čím dál tím, řekněme, hustší a témata složitější, když výsledky jsou celkem jednoduché tedy, jo. Ale my vám musíme říct k minulému vysílání, které papírově trhlo rekord, tak realita je úplně jiná, protože nám odečetli 18 700 sledujících při tom vysílání. Vašek napsal na centrálu, jak je to možné, protože čísla, která vidíte vy, tak absolutně neodpovídají realitě, kolik je skutečnost. Takže nechápu, co nám k tomu řeknou. Mně se to už jednou taky na kanále stalo. Stalo se mi to u předminulého živáku s Jindrou. Doteďka to nesrovnali. Doteďka to je živák, který má jakoby nejméně sledování 56 tisíc, ale realita je taková, že ten živák vidělo 72 tisíc lidí a teď to samé udělali nám s Vaškem a my nevíme proč. Ale co ti tam napsali, že to vyřeší do října? Že do října by to mohli vyřešit.
3: Přátelé, je to krásný systém. Napsali nám, nebo respektive napsali mi, že do října se ozvou. Ozvou. Ne, že něco vyřeší. Jo, ozvou.
2: Slyší nás i ve Švýcarsku, teď jsem tam četl, takže to je super. Jde i chat. To se sám divím, i když teda mě se tady pořád ukazuje, že je v čekání vysílání, ale vzhledem tomu, že tady píšete, tak bude, takže ten, kdo na to bude koukat potom ze záznamu, tak tam klidně může chybět minuta i dvě, vůbec bych se tomu nedivil. Takže ta čísilka, která tady běží, že vás tady skoro 600, to je krásné, ale realita je taková, že Google nám napíše, že vás tady je 200 a nezapočítá to toho celkového vysílání, což nesouvisí zdaleka jenom s penězi, to je jenom jedna z těch částí, ale souvisí to i s tím nabízením toho videa dál a tak dále. Takže vám chceme poděkovat, protože i přes všechna tato úskalí to video bylo na 13. příčce, dokonce jednu chvíli někdy ve 2 ráno vypsali lidé, že se pohybovalo kolem 9. příčky, což je naprostý rekord a je to vaše zásluha, my vás chceme poděkovat. A někteří se třeba jako podivují nad tím, proč tyhle ty věci řešíme. No řešíme to z toho důvodu, že kdyby se to nedostalo mezi lidi, tak si můžeme s Vaškem zavolat a hodinu si povídat my dva spolu a nemusíme to dávat do éteru. Protože vlastně to, o čem my se tady bavíme, tak jsou běžné hovory kdy spolí, které řešíme s Vaškem leta, ale nikdy jsme do toho nezapojovali veřejnost. Ale třeba jsme se takhle volali a řešili jsme úplně ty samé věci, které tady řešíme s vámi.
3: Takže jeden rozdíl by tam, kamaráde, byl, nemusel by sem chodit na policii.
2: Jo, to je pravda, no, nemusel by chodit na policii, to je fakt.
3: Mimochodem, Miloslave, děkujeme za podporu.
2: Děkujeme.
3: Moc děkujeme za ty donaty tady, které dáváte, protože, přátelé, ač je to ošklivé, ale samozřejmě, jestli něco Google má rád a tady ta videa potom nějakým způsobem protlačí, tak jsou to peníze právě tady z těch donatů, takže samozřejmě za ně moc děkujeme. To protlačí to video tak, že nakonec se ten Google možná z milostí a to video ukáže víc lidem, protože v tom cítí ten finanční potenciál. Ale to teď není předmětem dnešního videa, protože, kamaráde, Ankara. To jako teď všichni v podstatě žijí v Ankaře. Já teda jako jediné, co mi chybí, je to, že tam neodletěl Tajvanec. Z toho jako mám velké zklamání.
2: Takhle. On tam dokonce neletěl ani ten týden předtím, jako Tomio Okamura. Já jsem si myslel, že ano. A teď si nejsem jist, jestli tam byli nebo ne, protože prý se nějak shodli. Jo, byli tam spolu. Byli tam spolu, protože se vlastně shodli a měli jednotný program a říkali oba dva to samé. Jo, byli tam spolu. Kecám, samozřejmě, byli tam spolu.
3: No, ale každopádně...
2: To je zajímavá věc, no.
3: Každopádně, proč vlastně dnešní vysílání, já se na něj hrozně těším, protože my jsme si s Vojtou volali už ráno, ty jsi mi dával informace, které ještě nebyly oficiální, no. Ty jsi je dával k sobě na kanál Dr. Vajíčko, jestli se nepletu, dostal si tam kartáč.
2: Já jsem lidí, tam tentokrát měl zvěda totiž, jednoho zvěda ze Slovenska, nebudu svůj zdroj prozrazovat, byl tam dokonce vládním speciálem a mám od něj jsem měl některé informace. A pak se tady objevili ve sdělovacích prostředcích hodinu, dvě, tři hodiny na to. Takže lidé byli překvapení, ale přátelé, ono to, že něco já nebo Vašek řekneme dopředu a pak se to třeba i stane, tak to není vždycky jenom náhoda, někdy je to opravdu tím, že máme informace, které jsou od zdroje a ten se potom buď to potvrdí, anebo se nepotvrdí. Jo? Není to tak, že bychom byli nějaký inteligentní víc než vy, to určitě ne, ale je to dáno tím, že máme lepší třeba přísun k informacím, takže se k tomu dostaneme z první ruky. To je jedna věc a druhá věc, také sledujeme zahraniční média. A vždycky, když se něco takového děje, tak já se snažím sledovat ta místní média. A ono velice často, je to alespoň v angličtině a přece jenom, i když jsem úplně blbej i s Vaškem, tak anglicky trošičku jako umíme.
3: Maličko.
2: A dokážeme pochopit z toho, co se tam děje. Jo? Takže tohle je věc, to není jako nic, žádná alchymie, něco jako zvláštního, ale samozřejmě bychom ty informace radši měli jiné, než které se poté potvrdí, protože dneska spousty lidí psalo právě na minulé ranní zprávy a dnešní ranní zprávy ohledně toho, co se v té Ankaře vlastně upeklo, uvařilo. Ve večerních zprávách jsme si to snědli všichni dneska, protože bohužel to všechno dopadlo tak, jak jsme tady říkali s Vaškem minulý týden a tak, jak já jsem říkal už před třemi měsíci. To znamená, všechno schválili. To je jako to, co tady vypráví, to mě vůbec nezajímá. Přátelé, my nejsme pitomí, my se nenecháme opít rohlíkem, že teď začne někdo vyprávět a říkat, a to je macinké a to ne, to zase za to může tenhle ten a nic takového se tam neschválilo. Ne, ta zpráva je jednotná, to znamená, žádná z členských zemí nebyla proti závěrům, nebyla proti ani jednomu z bodů závěru. Ty zásadní body jsou dva. To jsou dva zásadní body. Jeden, jsme jednotní do obraného průmyslu a budeme tam dávat těch 5% do roku 2035 nejpozději, ale protože někteří už jsou lepší, děkujeme, Čárko, tak už plní teď. Je to například Polsko, to plní dokonce více, je to Kanada, ta se tomu velmi blíží, Německo se k tomu blíží, Evropská unie jako celek je zhruba na 4%, takže se tomu také začíná blížit. a jako ti, co jsou součástí Severoatlantické aliance, to nejsou všichni, jo? Zase, aby to někdo nezaměňoval, to není všech 28 států. Ale my se tomu blížíme a tak mají radost. Mark Rutte řekl taťkovi Donaldovi, že je to dobrý. Tak to je první závěr. Jenomže s tím se pojí ty prachy a všechno to, co do toho jde, to znamená, tady se bavíme v bilionech eur do zbrojení do budoucna. Jo? Podepsali se tam kontrakty, protože během té Ankary probíhaly takové malé kongresy a na těch byli právě ti zbrojaři a tam se dohodli ty biznisy, jo, ty kšefty. No ale to druhé, to je daleko zásadnější, tak my jsme tady s Vaškem začali hovořit o 70 miliardách dolarů. Předevčírem bylo na stole 80 miliard eur, což na přepočet je 93 miliard dolarů. A dneska se jednomyslně schválilo 70 miliard eur, což je zhruba 80 miliard dolarů. Takže 70 miliard eur půjde na Ukrajinu, nikoliv do nějakého obraného mechanismu. A ještě bokem každá z těch zemí, a to opravdu bylo, jak kdyby tam byl sraz RVHP, ale ani tam to nebylo tak hrozný, tak vlastně každý, jak se chtěl jako předhánět, tak ještě ten Micinka tam řekl, ale my tady po minulé vládě máme na ministerstvu zahraničí takový fond a my z toho fondu tady, protože se namazal tu hlavu gelem a zastrčil do análního otvoru Donalda Trumpa, tam takhle nadskočil, když jste viděl, že takhle bokem, jo? Takhle dělá, to měl Macinku v prdeli, že mu nečouhali ani boty. Já to jinak říct nemůžu, já jsem fakt už nasraný, jo. A ne, že mě to překvapilo, ale prostě jsem vytočený úplně na maximum. A vlastně slíbil ty prachy, že to přesunou do těch amerických společností. Podívejte se, já bych ještě chápal. Já bych ještě chápal, že se veme 2-3 miliardy a dají se do explozie třeba. Nebo se dají do té české zbrojovky, která je ještě furt pod státem a která už vypadala, že zkrachuje, nakonec ji napumpovali a dneska je asi 4 miliardy v plusu, i když měla by být 40, jo. Tak bych skřípal zubama, ale ještě bych to byl ochoten pochopit a říct si, dobře, je to pro naši zaměstnanost, je to pro naše lidi, něco si s tím jako pomůžeme. Dobrý, v pohodě, jo. Ale že to nadspou americkým společnostem, jako je Martin Lockheed, skrze tento fond, když Martin Lockheed nestíhá vyrábět ani to, co slíbili, a ty F-35, přátelé, jestli uvidíme tu F-35 do roku 2030, tak sežeru papuče. To vám jako garantuju, to se tady klidně s váma vsadím. První přilítne tak možná 2033, když to dobře půjde. Protože Martin Lockheed není schopná tento rok, a už to opozdili více než o rok, těm, co to mají zaplacené 5-6 let, nejsou schopni ty F-35 dodat. A do toho, a to je velmi důležitá zpráva, Donald Trump, protože si potřebuje skámošit Erdoána kvůli útokům a bude potřeba teď odtud lítat na Irán, protože dneska v noci, přátelé, to si na mě ráno vzpomenete, budou obrovské útoky na Irán, tak on potřebuje podporu ze strany Ankary nebo alespoň neutralitu. Takže slíbil Erdoánovi, že dodá přednostně stíhačky F-35. Tak to je jenom tak jako bokem. Co si vypozoroval ty, kamaráde?
3: Petře, jenom tady poděkuju. Petře, děkujeme. Děkujeme samozřejmě za příspěvky, za ty donaty, které tady to video možná někam pošoupnou a přeskočíme ten shadowban, který nám tady YouTube dává. Ty jsi to ale jako řekl jako v podstatě všechno v kostce, protože my jsme to tady dopředu říkali, že to tak dopadne. Nevěřte samozřejmě, přátelé, politikům, kteří něco tvrdí. A mě teď zajímá jedna věc, protože já vím, že ty máš teď ty informace v podstatě z první ruky, respektive ano, je to z první ruky od jednoho nejmenovaného poslance, se kterým děláš živá vystoupení. A mě by zajímalo.
2: Ne, pozor, to, co mám z té Ankary, není od něj.
3: Ne, já myslím něco jiného, Vojto, já myslím něco jiného. Mě by zajímalo, co na to říká koaliční partner SPD.
2: Jo, tak to vám tady můžu říct, přátelé.
3: Tak to řekni.
2: No? Co asi tak na to můžou říkat, co myslíš?
3: Hle, já myslím, že tam zavládlo obrovské nadšení a že by možná ještě něco přidali, nějaký peníze navíc, když to tak jako přeháněli. Asi ne,
2: přesně tak. Přesně tak to.
3: Ono to bude asi trošičku obráceně.
2: No, je to špatný a teďkom pozor, přátelé, já teďkom se vrátím zpátky do minulého týdne a schůzka mezi Strnadem a panem Tomiem Okamurou, protože to dozrálo úplně jak víno, jak pozdní sběr, jo. Teď máme všichni jasno, že jo. Takže pan Strnad tam byl z toho důvodu, že věděl o tom fondu, 100% o tom fondu věděl, a potřeboval říct Tomiovi, hele, podívej se, Tomio, tady jsou prachy na ministerstvu zahraničních věcí a ty teď Micinka přesune do Spojených států amerických. A já bych potřeboval, aby se to přesunulo trošku blíž k nám. Musíte trošku potom udělat jako bububu, že odejdete z vlády a podobně a uvidíte, přátelé, že tento týden se ještě dozvíme, že Micinka tady od toho odsobne a řekne, dobře, tak ty peníze půjdou do našich zbrojovek a ty asi potom tady na Ukrajinu. Protože pozor, přátelé, to je úplně něco jiného, jako tady třeba se směsují dvě věci dohromady. Slovensko je jeden z největších dodavatelů na Ukrajinu, co se týče zbraní. To je prostě holý fakt. Na počet obyvatel jsou snad dokonce na prvním místě. Na hlavu. No jo, ale to není z vlády. To je z těch soukromých firm. A platí to buď to Ukrajina, nebo jiný země, nebo my z České muniční iniciativy a tak dále. Jo? Ale neplatí to slovenský stát. To je úplně něco jiného. Ale ve chvíli, kdy vidíte pana Strnada, jak se drží kolem krku s panem Kaliňákem, tak jde o obrovské zbrojní zakázky, které jsou pro Slovensko. A tohle byl přesně ten předmět toho jednání. To znamená, tady půjde o přesun těch peněz. Dejte se, my se tady nebavíme v žádných vyšších miliardách, jo? Co se týče toho fondu, já si troufám tvrdit, že to dokonce nepřesáhne ani třeba 2 miliardy, protože ministerstvo zahraničních věcí má nejmenší rozpočet ze všech ministerstev. Tam jako se neválí stovky miliard, ani desítky miliard, jo? Já nevím, jestli to je 13 miliard, nebo je to dokonce 9 miliard, ale ten rozpočet ministerstva zahraničních věcí je strašně malinkatý, jo? Je nejmenší. Takže nepůjde o žádnou gigantickou částku. No jo, ale zase na druhou stranu, jako když by se za to dalo postavit nemocnice, nebo se za to dali postavit školy, nebo by to ministerstvo zahraničí to mohlo dát na studenty, aby se lépe učili a mohli třeba se školit v rámci výměných pobytů a tak dále, tak si myslím, že by to bylo stokrát lepší, protože tady totiž neplatí to, co nám politici říkají, že koruna do zbrojení jsou 3 koruny zpátky. To je naprostá blbost. To prostě nemůže fungovat v tomhle případě. To bude fungovat ve chvíli, kdy vezmete tu korunu a dáte ji 100% do české zbrojovky, která vyrábí v České republice. Pak ano. Pak se můžeme bavit o 270 na přidané hodnotě. Ale jinak v žádném případě. Gabčo, děkujeme.
3: Gabčo, moc děkujeme. Já to, Vojto, doplním, ale je to totiž trošku složitější. Mimochodem je to vlastně problém, na který naráží i Rusko. Ve chvíli, kdy vlastně investujete do zbrojení, tak aby se vám ty peníze jako vrátily, když si koupíte tank, tak tank vám nebude orat pole, nebude vám dělat žádnou hodnotu. Tank musí dobít něco, vy tam musíte vyhrát a vy to musíte potom vlastnit. A pak možná vám to něco může vydělat. Peníze do zbrojení se, přátelé, nevrátí nikdy. Kdo jste pamatoval naší lidově demokratickou armádu, tak to musíte krásně vidět, protože samozřejmě ten rozpočet mimochodem za doby Československa do armády byl mnohonásobně vyšší a vidíte, že to jako nic nepřineslo, nemáme z toho nic navíc. Samozřejmě bylo hodně pracovních míst, stavily se třeba byty, bytovky, Vojta o tom něco moc dobře ví, jeden takové vyrůstal, takže no. Nějaká přidaná hodnota tam ano, opravdu jako byla, ale samozřejmě nebylo to tak, jako kdybyste postavili fabriku nebo něco jiného. A Vojta to říká naprosto přesně, ty peníze jsou ztracené. K čemu je vám tank, přátelé? Pokud nejste ve válce a opravdu nevyhrajete a něco nedobudete, tak vám ten tank je na nic. Jsou to vyhozené peníze a má hodnotu jenom toho železa, které potom za těch 30 let můžete vzít a prodat, jako se to v české armádě běžně děje. Přátelé, my prodáváme věci, které nikdy nebyly použité. To není jako, že se postaví dálnice a ta se ojezdí a musí se opravovat. I když teda u nás je to trošku taky složitější, my tam dáváme rádi ten bordel do těch základů a podobně, ale prostě tak to je. Kdežto ten tank, ten v podstatě jediný, kde on je, tak je nějaký cvičení. A to ještě v omezené míře, protože to zase máme my s Vojtou informace takové, že ta munice je drahá samozřejmě. My tu munici posíláme do země zaslíbené, takže ty naši tankisti ani nemají pořádně s tím střílet. Výsledek je takový, že oni jedou na tu střelnici, tam čekají v takové jako frontě za sebou a potom, když na ně přijde jako řada, tak si je hezky jednou vystřelí. Přátelé, to není žádný trénink, pokud jste někdo z vás tankista, já vím, že tady máme, zdravím do Vlkoše, tady máme velitele tanku, tak ví, že takový trénink je, přátelé, k ničemu, to v podstatě tam ten tank na té frontě můžete nechat a jít domů, protože to bude jako mít možná větší efekt. Takže takhle to je s těmi penězi, Vojto, a já jenom už vím, jaká je ta výmluva, která tam bude a která tam už zaznívá, která je tam připravena právě pro SPD. A mělo by to být v tom gardu, že to byly peníze, které by stejně šly na Ukrajinu, ale byly by špatně jako zařazeny, tak vlastně jako Macinka to zachránil a dali do toho správného šuplíku.
2: Do hrnečku.
3: Tomasi, děkujeme moc. Dlouho jsme vás neviděli, zdravíme. Doufám, že máte
2: Tomasi, zdravíme do Spojených států amerických. Jinak, kdybyste neviděli, přátelé, tak Tomas je dopravce, který má světé Spojené státy americké tam a zpátky 100x. A já tady jenom doplním, že teď jsem to našel, ten údaj, docela to překvapilo i mě teda. Běžný tříštivotrhavý granát, neboli označení HE granát, přibližně stojí 800 až 3000 dolarů, co znamená, ta nejlevnější střela stojí 17 000 korun, ale průměrná stojí 65 000. Pokud samozřejmě máte modernější granáty s prodlouženým dostřelem nebo speciální munici, mohou stát i několik tisíc až desítky tisíc amerických dolarů. Takže když jsou střelby a vy slyšíte takovýto dunění, jako jsme tenkrát tady s Vaškem natáčeli a otřásali jsme se tady v bunkru v základe, jo, tak to byla houfnice daná a opravdu byly ostré střelby a stálo to desítky milionů korun. To opravdu jako není cvičení, kde se vejdete do pár set tisíc. A to se vůbec nebavím o dalších jiných záležitostech, které jsou. Takže když se potom dozvíte, že ti naši vojáci, jim chybí naprosto základní věci, jako je dobrá obuv, maskáče, teď my víme, že je ten nový vzor, jo. Já si teda nemyslím, že to úplně jako je lepší než 95, ale dobře. Já třeba osobně do našich podmínek jsem úplně nejvíc měl rád jako jehličnany, jo, ty byly úplně prostě nejlepší. Ale samozřejmě jako někomu se to může zdát jako zastaralý, archaický. Já si prostě myslím, že v dnešní době už jsou ty techniky tak moderní, že na tom v podstatě jako nezáleží, co má ten voják na sobě ani tak. Ale důležité je, že dneska to je celý, všechno je to online, že všechno je to o tom, abyste měli perfektní satelity, abyste prostě měli přístup k moderní technice a hlavně k informacím od rozvědných služeb a tak dále. Jo. Takže ta Ankara nikoho z nás nepřekvapila, vy, co nás dlouhodobě sledujete, tak jste vůbec nebyli překvapení. Dneska mi desítky z vás psalo e-maily, že je to přesně, jak jsme to tady říkali, nebo jak jsem to říkal já ve zprávách, protože samozřejmě v té politice jsme nějaký ten pátek s Vaškem byli, takže víme, jak politici lžou. A samozřejmě to, že proti tomu brojí, to, že vydal dneska zprávu Jindra Reichl, no to bylo jasné, co mu taky jiného zbývá. Jo, a to mi je Okamura, že se mu to nelíbí. A teď jednotliví členové SPD, Trikolory, Svobodných a proti tomu vystupují. Ale pokud prostě nepřijdou na tu radu, protože to je porušení koaliční smlouvy a programového prohlášení, jo? Vlády, to je prostě 100%. Ale pokud nepřijdou v pondělí na koaliční radu a neřetujete se takhle jako ne, a na vládu, tohle jako bylo poslední kapka pro nás. My tohleto nechceme, nebo bohužel prostě se té vlády nemůžeme účastnit, tak si troufám tvrdit, že SPD bude mít velký problém. Protože motoristé ti akorát pochopili, že mezi, a to jsme si dneska s Vaškem říkali ráno, že mezi jejich elektorátem voličstva je spousta lidí, kteří podporují Ukrajinu. Pozor, jo. Volič motoristů není volič SPD. To se nedá vůbec rovnat. Tam ty prusečíky jsou úplně minimální. Jo, to znamená, oni tím, jak klesli a podle Medianu mají 3,5%, tak zjistili, že za prvé mají mezi voliči spousty přívrženců admirálního generála a za druhé, že mají voliče, kteří podporují Ukrajinu. Jinak se to neumím vysvětlit, jinak to prostě nemá vysvětlení.
3: Píše tady Anoda Katoda, já ho teď sleduju, už tady pár zpráv měl, píše tady, že SPD by do toho měl jako bouchnout a měly by vzniknout nové volby. Přátelé,
2: tak to řekni, jak to dopadne.
3: Tak já vám řeknu, jak to dopadne. Je tady samozřejmě ta snaha o to, aby jsme tady měli prezidentský systém. A musíte si uvědomit, kdo jak rozhoduje v případě, že padne vláda. Samozřejmě ty kompetence potom z velké části přichází na prezidenta. On je samozřejmě nějak omezen, ale přátelé, to posvětí ústavní soud, to už víme velmi dobře. A říkám vám, ve chvíli, kdy padne vláda, tak tady máme v tu chvíli prezidentský systém a myslím si, že pak už bude jako velmi těžké z toho vystoupit. Protože my teď samozřejmě už o tom nemůžeme mluvit, ústavní soud se nemá kritizovat, to bude za chvilku trestné, respektive už se to připravuje. Bylo tady takové prohlášení, možná jste to zaslechli, že v podstatě kritika ústavního soudu, jak byl to ten paragraf, prosím tě, no přátelé, vy, co jste trošku starší než my s Vojtou, jak byl ten paragraf ohledně toho znevažování státu a podmínek těch institucí, no toho za bývalého režimu? Tak. Tomáši, moc děkujeme, tady přišel dotaz nějaký ten dotaz.
2: Tomáši, děkujeme. Jo, tohle je věc, kterou se připravuju do ranních zpráv, protože Metnar uvolnil 500 miliardy. Pojďte se, Tomáši, 500 miliardy neudělá s tím skoro nic. To se tam naprosto ztratí. Jo.
3: Jirko, děkujeme za podporu. Takže přátelé, my samozřejmě jako víme, jak to dopadne, nebo jak by to dopadlo, je to i ten důvod, proč samozřejmě vláda nepodala vlastně protest proti nejmenování Filipa Turka, protože bylo nám dopředu jasné, jak to dopadne. Pokud vláda padne, tak v tu chvíli tady máme prezidentský systém a náš soudruh prezident, to se mi jako líbí zase na druhou stranu, soudruh prezident si tady bude vládnout v podstatě, jak se mu zamane. A na ruku mu půjde menšina v poslanecké sněmovně, to jsou ty zhrzenci, kteří vlastně do dneška, vy to tady všimně si, že už je po volbách, ty bláho, ono to za chvilku bude rok, no to letí strašně rychle. Po volbách bude za chviličku rok a oni vlastně stále se z toho ještě neprobrali, stále žijou v tom, že vlastně je to jenom přechodné krátkodobé období a že ten ústavní soud nakonec to nějak jako udělá a všechno se dobré obrátí. Samozřejmě v tom jejich světle, jak oni to vidí. Teď mi, Vojto, teda řekni, prosím tě, Ankara, čekal jsi, že to takhle dopadne jako až takhle jako extrémně, že vlastně jo, zaprvé, že se schválí ty peníze, to jsme věděli, že se schválí, že se tam schválí navíc peníze, jako ještě my tam jako ještě přihodíme do toho, jako jak to máš při tom pokru, víš, ještě tam trošku přihodíš, ať se ten budget, jak se tomu dneska moderně říká, ať se ten budget trošku zvedne ještě, ať tam jako nejsme za lupáky, protože pak na konci si potřeba s ruku s Donaldem Trumpem, že udělat si tu fotku. Silvě, děkujeme.
2: Ne, tak já jako nikdo nemůže být překvapen, tady to lidé píší, jako ty, co nás sledují a ty, co sledují moje zprávy poslední 3 měsíce, když se k té Ankaře vyjadřuji, tak ví, že jsem tohle říkal. Já nejsem vůbec z toho překvapený. Já jsem jenom prostě naštvaný z toho důvodu, že tady je skoro rok po volbách a co se prosadilo? Co skutečně ta vláda udělala pro ty nás hnusní dezoláty, kteří tu vládu volili? Co pro nás jako udělali faktického hmatatelného? Zrušili ty paragrafy trestní cizí moc? Nezrušili. Máme tu zákon FARA? No tak jako, o čem se bavíme? Jak chcete něco stavět, když od základu to postavíte na prohnilých základech po vašich předchůdcích? Jak to, že nejsou vyměnění lidé na těch ministerstev? Jak to chtějí dělat s těma úředníkama? Já říkám, že všichni ty úředníci, to bych hál, ale na těch vyšších postech, ty tajemníci, potajemníci a tak dále, tam jsou vesměs ty samý. Tam jediná čistka je na ministerstvu životního prostředí a podívejte se, jaký je kolem toho humbuk. Jo? Proč se prostě nevymění policejní prezident? Co udělal Rakušan, když přišel do funkce? Jak to, že tam je policejní prezident, který šel na ruku Rakušanovi? Jak to, že tam není jejich policejní prezident? Jak to, že armádní generál Řehka teprve teď odešel do civilu a dneska se stal vlastně šéfem v podstatě, nebo jeden z šéfů Západočeské univerzity?
3: Jedeme pořád ve stejných kolejích, Vojto,
2: jako,
3: přece.
2: To se změnilo. Tak mi to napište, jako ten, kdo se mnou nesouhlasí, tak ať mi napíše, co je lepší. Je paní učitelka Bednářová zpátky ve své práci? Není. Jsou tady dál lidé popotahováni za to, co řeknou v práci? No jsou. Tak co se změnilo? Co je jako lepší? Jsou vyšší důchody? Je schválen konečně ten odchod do důchodu v 65 letech? Jsou skutečně zastavené povolenky ETS 2? No nejsou. No není. Tak jako co? Proč je máme jako hladit po srsti a máme je chválit? Aby náhodou, už dneska jsem úplně dojatej z toho byl, jsem taky těm lidem všem poslal lásku e-mailem. vy jste hnustej na tu koalici, vy fandíte té opozici, vy nahráváte, ne, já nikomu nenahrávám, ale já prostě nehodlám hladit po srsti, já jsem je volil proto, aby tady byla změna, ne? Nebo my jsme s Vaškem volili stejnou partaj, takže jako to je zatím jediná partaj, která opravdu jako říká, tak takhle teda ne, ale pokud nebouchnou do stolu a neřeknou, tak my odcházíme, tak bohužel jako já budu mít v sobě takovou vnitřní stopku a jako příště si zatraceně rozmyslím, koho vlastně budu volit, jestli vůbec budu volit. Protože tohle přece nemá žádný význam, jak říká Vaček. Jestli budou předčasné volby, tak to je voda na mlejn opozici. To nepomůže nynější koalici. A možná to dopadne tak, že drtivě vyhraje hnutí ANO a složí, nebo takhle, vyhraje hnutí ANO, možná i samotný složí vládu. Možná. Protože odsaje ty motoristy a odsaje SPD od každého 3,5% a má většinu ve sněmovně. Má 102 v tu chvíli. Jo, to se dá lehce spočítat. No ale k čemu jim to bude, když admirální generál nebude jmenovat premiéra a bude tam dát tam svou manželku? Protože přátelé, jestli jako věříte tomu, co tady říkají ti z toho štítu demagogie a podobně, že to prezident nemůže udělat, tak to teda udělat může. Prezident podle ústavy může jmenovat, koho chce. A může tu vládu odvolat hned. On může zítra přijít a říct, odvolávám premiéra. A za premiéra tam teďkon dává moji manželku. Jo, to, že ji neschválí parlament, to je pravda. Jak dlouho to držel Miloš Zeman s Rusnokem? Kolik měsíců?
3: No taky extrémně dlouho, samozřejmě. Tam už se vyhrožovalo ústavním soudem, že jo?
2: 14. 14 měsíců. No tak co to řešíte? Tam 14 měsíců může být paní Pavlova.
3: Ty mě děsíš, kamaráde.
2: No ale to je fakt, jako já se to tady necucám z prstu. To je prostě fakt. Halenko, děkujeme.
3: Děkujeme. Kamaráde, teď mě úplně vyděsil. Mě normálně trošku jako se sevřelo hrdlo normálně. Teď já si musím jako oddechnout malinko. Dobrý, jsme zpátky. Mimochodem, přátelé, máme tady rekord, protože kamaráde, jestli se koukáš, tak máme téměř 2000 lidí, tak doufám, že to dáme. Chybí nám tam teď 17 lidí, tak to bychom mohli jako, ať tomu Google jako ukážeme záda trošičku, to by mě osobně jako radost za to, co nám tady jako předvádí teď posledních 14 dní, protože to, na to dáme speciálně jako někde video, kamaráde. Ale nic zpátky, protože ty jsi se krásně jako rozjel, ty se jako vráží.
2: Ne, tak mě to štve. Jako já jsem fakt jako naštvaný, protože to není v tom, že já bych byl zklamaný. Mě nemůže ten politik zklamat. Já jim nevěřím ani rozmezi očima. Já nevěřím žádnému politikovi. Mě může politik jenom mile překvapit. Jako mě třeba překvapuje Jindra. Nebo mě překvapuje pan Vondráček. Nebo mě překvapuje pan docent Ševčík. Jo, tito lidé mě mile překvapují. Ale jako zklamat mě ten politik nemůže. Ale zatraceně oni mají programové prohlášení, který si notabene ještě museli nechat schválit admirálním generálem, což tady nikdy nebylo. To tu nikdy nebylo od roku 1989. To si nedovolil ani Vašek Havlů, když za ním stálo 90% obyvatel téhle země. Tak si tohle nedovolil. Nedovolil si to po Pithartovi, nedovolil si to po tom chytrým Slovákovi, jak on se jmenoval, Čalfa, nedovolil si to po Klausovi. Prostě nedovolil. A tenhle ten si dovoluje úplně všechno. Podívejte se, on do té Ankary letěl, on tam vůbec nic nedělal vlastně v podstatě. On tam byl jak pátý kolo u vozu. A tady se o něm píše, jaký to je hrdina. Jak vlastně díky němu se to všechno prosadilo.
3: Kamaráde, to jsou oslavné články, jako v podstatě jakákoliv média odevřeš, pokud nebudu brát nějaká taková, ta, která čteme my dva, ale běžná média, která čte si myslím 80% obyvatel, nebo na ně kouká. Tak v podstatě dojem z toho je takový, že Babiš v podstatě ostudá, ten ani v koberec mu nedali před letadlo, jestli si viděl, jo, ten v podstatě bez koberce téměř, jo. 2000 lidí, přátelé, jsme to pokořili, kamaráde.
2: Tak? No, takže jo.
3: Ale vidíš prostě, cokoliv tam jako Babiš řekl, nebo kdokoliv, tady jako tak špatně, všechno špatně, prezident Pavel se tam hezky vyfotil a krásný chlap.
2: Máme to tam. Máme to tam, přátelé. Nový rekord náš.
3: No počkej, každopádně to potom si dáme, to pošleme na ten Google a já budu chtít vědět, proč tam ty lidi potom nejsou. Až se mi v říjnu ozvou.
2: Ne, tady někteří z vás píšete, že budete radši volit Jasa nebo něco. Víte se, to asi není úplně řešením, jo. To asi nebude úplně řešením. Já prostě říkám, že je tady velká chyba, že to tady není rozdělený. Ty strany dneska jakoby nejsou já to řeknu úplně na rovinu, nejsou pevně ideologicky ukotvený. Až na úplný výjimky. To znamená, že není tady pravice, levice. To se úplně setřelo v podstatě. A vy dneska volíte jenom to jakoby menší zlo, si řeknete. Jo? Volíte ty lidi a nejste tak naivní, abyste si mysleli, že všechno prosadí. To je jasný. To prostě není, nejde ani. Jo? Ale ve chvíli, kdy se poskládá vláda a má programový prohlášení a oni vyjedou na první zahraniční velkou cestu a tam ho úplně popřou, tak to se mě nikdo nezlobí, ale tak to přece popírají sami sebe.
3: Jasně.
2: Jako Zuna chudák, ten tam vůbec nemluvil.
3: Ten tam nebyl v podstatě.
2: Slyšel jste o Zunovi, že by vlastně někdo dělal rozhovor? Nebo
3: ne.
2: Nebo něco?
3: Ne. Ne. Ne. Vůbec, kamarády, vůbec. Jako mě to... Samozřejmě byla to ostuda. Takhle musíme si, přátelé, přiznat, byla to ostuda. Na druhou stranu je to pořád NATO, jo. Musíme si jako říct, o jaký pakt jde. Je to pakt zemí, který jako rádi válčí. Samozřejmě to už dávno nemá s obranným paktem nic společného. To možná ani, já myslím, že ani ty otcové zakladatelé to tak ani jako možná nemysleli. To bylo takové jenom, to bylo takové to, jak to bylo ve starých řeckých hrách. To bylo jenom pro ty diváky, aby byli jako spokojení, ale oni samozřejmě vzadu moc dobře věděli, že NATO je v podstatě pakt proti Rusku, proti Sovětskému svazu tehdy. A v podstatě připravoval se celou dobu na válku s Ruskem, jo, se Sovětským svazem. Stačí se podívat historicky, koukněte se na hranice z roku 1993, porovnejte si, kde byly státy NATO, kde byly základy NATO, kde byly základy Sovětského svazu tehdejšího a jak je to dnes, tak jako já myslím, že se nemáme vůbec o čem bavit samozřejmě. Tady někde pluje ruská válečná loď někde v moři, tamhle poblíž hranic. Přiblíží se samozřejmě hranicím některého členského státu NATO, což se prostě stane, když jdete v Rusku na houbách, zakopnete v lese, tak spadnete do státu, který je v NATO, prostě to se jako stane. Jo, to jako upadnete a nejenom jste v cizí zemi. Ale že tady jako plují americké lodě jako po celém světě, poblíž Číny, a ještě si stěžují, že čínské stíhačky pronásledují u svých jako blízkých vod, jo, tak to někoho jako netrápí. Jo, že tady Francie s bývalým prezidentem sebrhla do Afriky na takovou tu krásnou, jako na ten krásný výlet do Libie, kde svrhla režim, který se nám jako možná nemusel líbit tehdy, ale prostě byl to režim, který tam fungoval. Oproti tomu, co tam je teďkon teda, jako upřímně řečeno, jako samozřejmě ti vůdci těch zemí v Africe, to nebyl žádný hodní strýdov, jak my to s Vojtou říkáme, to nebyl žádný hodní strýc, který by tam jako vládl jak nějaký král dobrák.
2: Ale to jinak nejde. To. Jako na ty lidi musí být přísnost. No já to říkám pořád. Osvícená diktatura je lepší než tenhle bordel, co tady je. Protože toho diktátora, když už to potom přehání, máš stejnou skleničku jak já, hele.
3: No jasně. No jo, kamaráde, bratři v triku. Bratři v triku.
2: To jsme se nedomluvili, přátelé, to je dobrý. Tak potom ho můžete svrhnout a vykoupat mu hlavu ve Vltavě a uříznout mu prsty na nohách a můžete ho mučit a píchat mu špendlíky do análu. Prostě můžete si s ním dělat potom, co chcete, ten dav. A já to vidím jako jediný spravedlivý, protože ten osvícený diktátor prostě dříve nebo později jako dojde k tomu, že už je tak nažraný, že v podstatě jako už nemá z čeho brát. A když se podíváme na Muammara Kadáfího, tak jako Muammar Kadáfí, to byl úplně jako geniální vůdce, jo. Vždyť si podívejte, co on tam všechno stavěl, jakým způsobem se tam staral o ty lidi, jako nenávratné manželské půjčky, právo na bydlení, právo na vzdělání, právo na zdravotnictví, úplně tam vymítil negramotnost té zemi, jo, a tak dále. Ale protože chtěl udělat ten svůj petrodolar, rozumíš, krytej zlatém a tím, no jo, tak to si řekli, hele, tak to už ne, jako kamaráde. Nějaký tady africký unie, vole, tak to ne. Nazdar, konec, šluz, ende, bomby na hlavu, jako. Kdy to zase jenom tam byli dát demokracii a přitom jim jde pořád o to samý, jde pořád o ty prachy. Kde je první trilionář? On už teda trilionářem zase není. Ale kde je první trilionář? No ve Spojených státech amerických. Je to Elon Musk. Jasně, pro nás to nejsou triliony, pro nás jsou to biliony. Američané nemají miliardy, takže proto je to trilionář, protože oni říkají miliardářovi bilionář. Jo, abyste to chápali, to je jazyková přesmyčka. ale teď se tam blíží další. Podívejte se za posledních 5 let, kolik lidí zbohatlo, z jakých jsou zemí a v čem podnikají. A na co jsou napojení. Podívejte se, já ještě řeknu jeden příklad. Já mám jednoho obchodního partnera, letitýho, a to je opravdu extrémně bohatý člověk. Jo? A ten jezdí rád do Monaka. Já jsem v Monaku nikdy nebyl, na to jsem chudej. Jo? Vašek ten do Monaka jezdí, protože je bohatší než já. Já ti tady takhle schválně podrazím nohy. Oni lidi nezávidějí, tak to jsem rád.
3: To je pravda.
2: Ne, ty se nejezdil do Monaka, to bych kecal. Do Svatý Mořice jezdil.
3: Ano, tam jezdím rád.
2: Tam jsem taky nebyl, to jsem taky chudej. Ale prostě do Monaka jezdí ten můj kamarád a ten říká, hele kamaráde, já tam jako jezdím fakt leta, jo, 2 dekády. Já jsem tam nikdy neviděl tolik ukrajinských značek, jako je tam teď. To tam nikdy nebylo. On říká, to byla úplná výjimka, aby tam přijelo luxusní auto s ukrajinskou značkou Káčkem, to znamená z Kyjeva. Oni mají ty KA značky. Říká, to vůbec nebylo. Tam bylo nejvíc Rusů, bohatý Američané, Francouzi, Němci.
3: Francouzi, hodně.
2: Jo, a Turci hodně. Jo? Ale jako, aby tam prostě, to říká, teď je tam většina z nich jsou Ukrajinci. Tak kde ty prachy vzali za těch posledních 5 let? To mi jako chcete říct, že si jako slušně vydělali.
3: Šetřili.
2: Jo, šetřili. To jo.
3: No tak samozřejmě přispěli jsme my, přispěli seniori, ty přispěli jako výrazně díky bývalé vládě, takže samozřejmě až někdy uvidíte, třeba na YouTube jsou také kanály, kde se ty, já nevím, jak se to jmenuje, vždycky je to nějaký walking něco, že se prochází s kamerou, takhle jde. Tak já jsem se nedávno díval na Monaco, protože jsem tam taky nikdy nebyl, tak jsem se chtěl podívat, jak to tam vypadá. A divil jsem se, kolik jako aut ze země zaslíbené, přesně jak říká Vojta, tam je. Ale jako přátelé, to nejsou Škodovky, ani Audiny, ani občas nějaký Mercedes, ale to spíš si myslím, že možná nějaký...
2: Ani Porsche, to je prosím.
3: Ani Porsche. To jsou sami jako Bentley a taky jako lepší značky. Jako jo? Takže tam samozřejmě končí ty peníze. Mimochodem, kamaráde, a hele, vidíš, teď vlastně i téma, to jsem se tě i chtěl zeptat, co si vlastně myslíš o tom atentátu, který proběhl a kde je česká stopa? To mě zajímá.
2: Ale tak to je úplně super. Já vám teda musím říct, přátelé, že to zase dozrálo. Já jsem to měl, myslím, v pondělí na kávě. A to teda úplně dozrálo jak romadur. Jo? Z toho jsou sirečky už. Takže si to poskládáme celý, jak to bylo. Tak já jsem tady před několika měsíci mluvil o tom, že existuje jistý miliardář, spíše bilionář z Ukrajiny, který si koupil nejdražší apartmán v Monaku, který tam kdy byl k dispozici. Ten apartmán byl za přepočet 12,4 miliardy korun, 2,5 tisíce metrů čtverečních, s garážemi, s ochrankou, s přístupem k moři. Pozor, jako přístup k moři v Monaku není automatický. Jo? To znamená opravdu jako se vším všudy nejdražší apartmán. A koupil ho tento bilionář, na který byl spáchán ten atentát. A ještě pozor, ten atentát byl spáchán tak, aby nejvíc poškodil ty lidi kolem něho. To znamená, jeho milenka nemá obě dvě nohy, to je prokázaná věc, a jeho dítě 13-letý je těžce zraněný a leží na áru. Nevím, jestli ta ženská už není mrtvá, to nevím. On teda má taky těžší zranění, ale přežije to s největší pravděpodobností. Ten kluk je na tom blbě. Jo? Takže mělo to, ho to zasáhnout přímo do srdce. Tam, kde to člověka bolí nejvíc. A teď pozor. Já jsem tady v pondělí říkal, že mám informace od jednoho kandidáta na prezidenta ve Francii z ultranacionalistické strany. Nebojím se říct si fašistické strany. Tady opravdu jako Le Pen je hodně nalevo k němu. Jo? A tenhle ten člověk pro Le Figaro vydal článek, že je bytostně přesvědčen, že jde o likvidaci z okolí Volodymyra Zelenského, že to jde do nejvyšších pater a že v tom 100% má prsty Kirilo Buranov a spol. To znamená, jak se to jmenuje, SBU. Jo? Mm-hmm. Tak, jo. To je další informace. Další informace. My jsme se dozvěděli, že tou atentátnicí byla z největší pravděpodobností žena a ta žena byla nalezená mrtvá v Kyjevě. Z největší pravděpodobností oddělalo SBU. Tak, jako oddělali, jestli si vzpomínáte, v Oděse toho hajzla. To jsem slavil 2 dny z toho. Jo? To byl jeden z bývalých šéfů pravýho sektoru. A za to jsem dostal ban na Facebooku a zakázali mi měsíc dávat příspěvky. Protože jsem to slavil. No a ta poslední informace, ta s tím právě souvisí, je, že zadrželi právě toho, co měl zavraždit tu ženu, ne tu ženu v Monaku, ale tu, co měla spáchat ten atentát v Monaku, a ten člověk se narodil v České republice a žil na Ukrajině. A teď vyšla zpráva o extremismu, kterou tady několikrát citovali Jindra, Tomio Okamura, docent Ševčík a mnozí další. A říkali, pojďte se ten nárůst kriminality ze strany, a tady se říká, ruskojazyčné mafie,
3: jo.
2: Je brutálně na vzestupu. Shodou okolností dneska chytli další partu z toho call centra, které má vazby na syna, který je mrtvý v Thajsku a byl to syn z prvního manželství tady toho miliardáře.
3: Fakt jo?
2: Jo.
3: Ty bláho. Takže my se stáváme centrem organizovaného zločinu. To, jak my jsme tady s Vojtou říkali, že si myslíme, že se tady jako cvičí různé jednotky, což jsme měli potvrzené tady, myslím, v našem vojenském prostoru.
2: Nemůžeme říct od koho, ale bylo to potvrzené a potvrdilo se to.
3: Tak teď se nám potvrdilo, že už tady v podstatě cvičíme vrahy, nájemných vrahů, který by mohli mluvit.
2: Ano, tak, přesně tak. Přesně
3: kamaráde, to ani v 90. nebylo, ale.
2: Ne, nebylo. Jako to tady, jako já jenom čekám, kdy tady bude tady Don Dozimetra spol budou pořádat schodku voru v zákoně, to znamená hlav podsvětí ruskojazyčné mafie, kdy většina z nich byla z Ukrajiny. Tak jenom opravdu čekám, kdy to tady bude, jako bylo u holubů, byl zátah u holubů, to byl zátah právě na vory v zákoně, tak čekám, kdy něco takového bude teď. 90. jsou zpátky, úplně na plný pecky. Akorát přátelé dneska už tomu mají moderní techniku. To znamená, oni dneska nedělají vyděračství tím způsobem, že řeknou, hele, ty tady neparkuješ na našem parkovišti. A ty řekneš, no jo, ale to parkoviště je placený. A on řekne, no jo, je placený, ale budeš mít auto v pořádku. Ne, ne, to já si radši zaparkuju tady vedle, protože já na to nemám peníze. Tak ti do rána schořelo auto. To byl, prosím pěkně, jeden ze začínajících biznisů těchto těch lidí. Jo? Tak dneska je to tak, že mají call centra. A ty call centra, jenom pro vaši představu, od Baltu až k nám podvedli lidi v celkové hodnotě, to se jako podržte, to mi nebudete ani věřit, 100 miliard.
3: Ty kráso.
2: 100 miliard. Poslední, jako který je v České republice uváděný, tak ten člověk jim dal 5,1 milionu korun.
3: Martine, moc děkujeme. Vážíme si toho.
2: Děkuji.
3: To není možný.
2: Je to tak.
3: Takže nakonec on ten Peťa Fialů měl pravdu, že my budeme centrem tu křižovatku Evropy.
2: Ano, přesně tak. Organizovaného zločinu.
3: on ten kluk to věděl, ale brýlička tej, on nebyl tak hloupatý, jak se tvářil.
2: A teď on ještě řekl jednu zprávu, která s tím zdánlivě vůbec nesouvisí, ale vy si ji pěkně spojíte. Já tady velice často říkám, že jedni z největších dodavatelů zbraní do světa jsou Srbové. Jo?
3: Jasně.
2: Tenkrát, jak bylo to letadlo z Ukrajiny, to srbské bylo postrop narvaný zbraněma. Jedni z prvních kalašnikovů a 58 se na území České republiky z Ukrajiny objevili týden po zahájení speciální vojenské operace. Bylo to z této zásilky. Jo? A já jsem takovou shodou okolností si byl zastřílet ze zbraní, ze kterých si normálně nezastřílím.
3: Viděl jsem.
2: Tak jsem střílel z té srbské 50, masakr absolutní. A ty jsou hodně využívané na Ukrajině, jo? Protože ono je, z ní můžeš vystřelit 1500 střel a nemusíš je čistit. Jsou opravdu jako prakticky nezničitelné. A ten pán, který mě tam školil, tak mi říká, no a teď vám ukážu zbraně. Ty mi ukázal, říkám, ty kráso, tak to je jako pěkná uzina. A on, no. To vyrábí Srbové. A já to si děláte srandu, ne? A tam to otočíš a tam made in Serbia. Říkám, to je, jak to dělají? No, oni mají většinu licencí na všechny zbraně. A dokáží je vyrábět levně a dělají je kvalitně. Takže oni vyrábějí naše 58, kalachy, uziny, mini uziny, všechny tyhle ty zbraně. A na všechny mají patenty. A vlastně přebírají to a hrnou to do celého světa. Proto se tak chvátá na to, aby Srbsko co nejdřív vstoupilo do Evropské unie. a zároveň do Severoatlantické aliance. Protože Srbsko je jako neoficiálně jeden z největších dodavatelů ručních zbraní na Ukrajinu. A je do afrických zemí samozřejmě.
3: Je pravda, Vojto, já tě to teď potvrdím, protože já jsem měl kamaráda, respektive kamarádku a její manžel, možná se ho znal, on tady občas v Krumlově pobýval taky, tak byl to obchodník se smrtí, jak to tomu říká, byl to obchodník se zbraněmi. Myslím si, že se pohyboval jako spíš na té méně legální části, než na té legální, jak to prostě v těch přelomu toho milénia bylo, prostě ti to obchodníci takhle.

0: to bylo dál, tak bylo právě Srbsko. Ze Srbska to potom, myslím, šlo do nějaké země, a teď si nejsem jistý, teď jako byla to nějaká země prostě Blízkého východu, kde se to opravilo, kde se tomu dali ty správné věci dohromady, kde se to dokoupilo zase z Ukrajiny, kde se dokoupily ty další věci, které tam chyběly. Smontovalo se to do kontejnerů a pak se to transportovalo, mám pocit, že do Severní Koreje, mám pocit, že to dá, buď do Severní Koreje, nebo Afrika, teď už se nejsem jistý, mám za to, že to bylo do Severní Koreje. Možná bych se ho zeptal, jak to bylo přesně, ale stala se mu nehoda. Už není mezi živými. Vypadl z okna. Ne, přátelé, ne. Srazil ho auto na chodníku v noci, o půlnoci.
1: A byla to náhoda, samozřejmě to byla to náhoda, jako u jedné paní, která zakládala hnutí ANO na tom přechodu. To byla taky náhoda. To jsou všechno takový náhody blbý, jo.
0: A myslíš paní?
1: Myslím tohle. Myslím přesně. Dej pámu lehkou zem. Tak jsme to skončili.
0: Srbsko, kamarády.
1: Jo, u toho Srbska, jo, Severní Korea, už vím. Takže, přátelé, vemte si, že Severní Korea dodala na Ukrajinu pro Ruskou federaci, když budu hodně při zemi, tak 7 milionů velkorážní munice, kusů. A to jsem při zemi. Proto to bude spíš 9, jo? Tak. A Mark Rutte se úplně bil v hruď, že celá Severoatlantická aliance bude schopná v roce 2027 vyrobit až 4 milionů kusů velkorážní munice na 155.
0: Tak já ti teď, kamaráde, něco řeknu. My jsme se o tom bavili vlastně a naznačil jsi to už ty ráno při tom našem hovoru, tak teď to můžeme odtajnit. Ty si myslíš, a já si to myslím taky, že nejvlivnějším politikem, pro tebe mluvit o politikovi, je právě Rutte.
1: 100%. Nejchytřejší z nich.
0: Ten si je tam, kamaráde.
1: Ten se vodí nádherně. Já jsem to říkal ve zprávách, má můj hluboký obdiv, protože ten to umí, to je diplomat, takhle to má vypadat. On tam prostě přijde toho Babiše poplácá po stehně, teď mu se z toho postavil úplně, ten byl hotovej, že jo. Přitom on ho má úplně jako za nic, že jo, to je prostě, to je hra. Ale pak přijde za Donaldem a řekne, ty Donalde, to by tohle dneska tak sluší. Ty vypadáš na 60, ty chlape jeden. Tačku, jo. Teď on je taky z toho hotovej, ne, takhle on to dělá. Ale to je prostě geniální, takhle se to přesně má dělat.
0: A pak řekne, chlapci, máme tady klobouček, představení skončilo, rádi bychom do kloboučku, abyste dali nějaký příspěvek, ale a šup, Česká republika ještě malinko přihodí. A my jsme byli pozadu. A pak ty dva pány na té fotce šouknou každýho na jednu stranu, to se mi pak líbilo.
1: Jo, to je dobrý.
0: Přihodili málo, měli přihodit ještě víc, ale ono se to zlepší na příští summit už pojede jenom Pávek, takže ten to jako zařídí. Ten tam pošle rovnou už nějakou, jako ten řekne, my nebudeme posílat peníze, my pošleme rovnou armádu. tady byl ten pokus, jo, o to obnovení nějaké té branné povinnosti, jo, tak jediný důvod, proč to bylo a proč ti přišla do schránek ten dopis, co máš dělat v případě konfliktu, že si máš tam nakoupit rejži a podobné věci. No, hlavně potom všechny potraviny, co sníte, tak ty zbytky zakopat 2 metry hluboko potom, jo? Protože ono při té jaderní válce to není moc zdravý, ty věci.
1: Ne, ale jako tady to píšete naprosto správně, já s vámi se všemi souhlasím. Já vůbec nechápu, že se někdo může těšit na válku. Jako, přátelé, já vždycky jednou za rok jdu na tu zážitkovou střelnici, kde opravdu si zastřílím ze zbraní, ke které bych se nikdy nedostal. Jo, kulomet, střílel jsem z kulometu včera z MG40. Střílel jsem kalibr 50, což je zbraň, která má ničivý účinky na 3 kilometry, úplně bez problémů. Dávají se s tím bloky motorů. Má to 21,5 tisíce joulů, jenom pro vaši představu. Kalašnikov má 2,5 tisíce. Takže ta 7,260 nebo 7,560. A tak, takže jako, já si tam vždycky uvědomím, co to je, jako, co se všechno prostě může stát. A že tohle budou ty zbraně, který mezi těmi lidmi budou a které budou se používat.
0: No jako, tak to řekni na rovinu, jak to bude, že jo? Pokud ten konflikt skončí, tak tam bude, přátelé, milionová armáda bez práce. Jo? A z nich už velká část má rodiny tady v Evropě.

0: Ano.
1: Tak možná...
0: Jenom tady čekají, to si zapomněl říct, že tady čekají ty manželky.
1: Jo, ty čekají.
0: Oni teda jsou všechny těhotný, některý už dvakrát, ale oni tady čekají na ně.
1: Jo, oni jsou hrozně věrní a čekají.
0: Tak, ale vážně to říkají. Takhle jsem ti to nevěřil.
1: Takže ano, oni jsou hrozně věrné a čekají na ty své manžele, které se vrátí z té vojny, mají nějaké zkušenosti takové, tak co by tak jako mohli tady, nevím, tak umíš střílet do lidí.
0: A co oni čekají?
1: Takže oni čekají právě. Takže přátelé, já bych byl trošku jako opatrný v nějakých seznamovacích akcích tady se slečenama nebo s danýma paničkama z východu. To se může jako lehce zvrtnout. Jo?
0: To se může jako vymstít, na to pozor.
1: Mimochodem, a teď jako trošku odbočím, to je jako to trošku odlehčím. Nejvíc jako vražedných útoků se, přátelé, odehrává, víte kde? V kuchyni. říkal to jeden policista.
0: Jo, kriminalista, to je pravda, ano.
1: Protože tam je samozřejmě, tam když dojde k nějakému konfliktu, tak vy se třeba doma pohádáte, nebo tak, ale někdo je takový, že mu trošku jako ropnou nervy a kde máte něco, tak to je nůži, že jo? A nože jsou většinou v kuchyni, takže z toho to tak jako vychází. Ne, teď to trošku jako tady, to trošku jako se snažím jako odlehčit, ale přátelé, přijdou sem lidé, kteří jako neumí nic jiného.
0: Já kur myslím o ty manželky, ty vole.
1: No. Jo, tady to píšete, přátelé, správně jste to pochopili, takže ano, domácí zabíječka. Takhle, kdyby jsem si měl vsadit v tom, jak se tomu říká, v tom trojúhelníku manželským, tak jestli si vsadím na toho chlapa jako z té České republiky, který si jako nabrknul tady tu slečnou paní, anebo na toho jejího manžela, který teď přijde z té války vycvičený, tak přátelé, já si asi vsadím. Takže... Ale ono to není samozřejmě legrace, protože my se teď bavíme jako o nějakých manželkách a podobně, ale vemte si, že tady bude banda lidí, kteří prostě budou hledat práci. Ta práce tady prostě pro ně není, že jo? No, jako tady krachuje Německo, krachuje tam, krachuje velkánský fabriky, Volkswagen na tom jako tragicky naprosto, Volkswagen na tom tragicky. Dneska jsem čet, že společnost Tesco odchází z Evropy, protože prostě tady už nic neprodává, tady se nic neprodává, prostě lidi jsou bez peněz, tady se nekupuje nic.
0: 186 prodejen ve střední Evropě budou chtít zavřít.
1: No. Jenom v České republice, jestli se to dobře pamatuju, tak Tesco zaměstnává 20 000 lidí. Takže čau a šáteček. Samozřejmě není to ještě, oni to ještě nepotvrdili, ale jako známe to. To už je v podstatě potvrzené, si myslím já. A oni sem přijdou a budou chtít dělat brigádu v Tesku a ono už tady to Tesco nebude. Tak co oni budou dělat, kamaráde? Ale manželka s novým chlapem, viď, kamaráde?
0: Ne, tak ale...
1: Že by pojišťováky jako... budou dělat pojišťováky, myslíš?
0: Já si myslím, že budou dělat to, co dělají v Klánovickém lese. Řekněme si to otevřeně. Přátelé, to je jeden z nejčastějších dotazů, ale jako ten se teda pořád neustále opakuje a minule jsme to rozbírali s Barčou, protože zase jsem dostal takový e-mail. A to, co se v tomhle se stalo před tou fakultou, jak je nám tady tvrděj, že to udělal ten kluk, tak já vám garantuju, že člověk, který nikdy nezastřelil jinýho člověka, rozhodně nepůjde a nestřelí malý dítě do hlavy a nezastřelí toho chlapa. To byl právě jeden z těch, co by hledal tu brigádu v Tesku totiž. To bude realita. Jo? Samozřejmě nemusíte se mnou souhlasit. Může někdo si myslet, že to byl ten student. Ale já vám řeknu, proč si to myslím, že to tak nebylo. Protože zaprvé, jak tady Vašek říkal, taky známe nějaký ty kriminalisty a občas taky se s nimi bavíme a oni nám taky vyprávějí jako to modus operandi. A vemte si, že třeba Kalivoda, což byl jeden z našich nejchytřejších sériových vrahů, to je ten, co vyhrál milionáře, chcete být milionářem, vyhrál tam asi 320 tisíc, na tu dobu docela velký peníze, tak ten šel a jako první střílel do stromu, jako druhý střílel do zvěře, jako třetí si vybral krávu a s tou už měl problém, protože ta kráva už má ty oči, jo, a už měl problém ji zastřelit. A teprve poté šel a střílel do lidí. To znamená nevycvičený člověk. A to ten Kalivoda prošel mnoha kurzy, jo, pozor. Ne jedním kurzem, ale mnoha kurzy střelby. Tak nepůjde a nezastřelí novorozence, kojence. To je prostě naprostá blbost, jo. Takže to, co nás tady čeká, to si myslím, že budeme všichni ještě jako hodně koukat. To se budeme hodně všichni divit.
1: No, děláš, kamaráde, dobře, že chodíš na tyto akce, že si vyzkoušíš aspoň palbu, protože aspoň pak nebudeš stát jak Titanic.
0: To nebudu. Kdo, hele, kdo je připraven, není překvapen.
1: Ano, přesně, to říkám já taky. To říkám já taky. Každopádně, kamaráde, máme tady absolutní rekord, za což chceme teď takhle během vysílání poděkovat, protože 2372 lidí, myslím, že tam bylo chvilku 2400, to jsme tady ještě neměli, takže za to velikánský dík. Samozřejmě děkujeme za donaty, moc si to vážíme, je to hlavně podpora toho našeho kanálu, protože YouTube to prostě pak aspoň vidíte. Přátelé, přišli donaty a máme tady 2400 lidí, samozřejmě i to téma k tomu svádí, tak... Takže moc za to děkujeme. Kamaráde, jako je to neuvěřitelné, co se za ten týden jako uděje, protože my bychom mohli vysílat klidně 3 hodiny. Já myslím, že ty teď by si mohl mít klidně 4 zprávy jako během jednoho dne, což už by si samozřejmě nezvládal, protože vím, jak je to náročné. A je to jako neuvěřitelné, že během jednoho týdne se prostě tolik jako těch věcí stane, když vlastně teď už měl být ten mír na světě, kamaráde, ne? Se řeklo, budou ty volby. My jsme se o tom s Vojtou bavili vlastně teď ještě v týdnu, že strašně lidí je zklamaných, protože vlastně šli k volbám. Teď jste něco, někoho zvolili, já nebudu říkat koho, prostě někoho jste zvolili. A my jsme to tady viděli, že když jsme se k tomu nějak jako vyjadřovali, že to nemusí být tak ideální, tak jsme tady dostávali od části z vás jako kartáč, prostě, že jsme jako negativní a teď už to bude jako dobrý. A přesně jak to říkal Vojta, vlastně ono se v podstatě nic nezměnilo. Já jsem, přátelé, byl před týdnem na policii, stejně jako jsem byl před rokem a půl. Dokonce ten výslech byl trošku delší. Ale kafe měli malinko lepší kafe bylo. A ten policajt byl docela jako příjemný. Jako myslím si, že dědeček, když chodil na gestapo, tak to měl mnohem jako horší, si myslím. Jo? On měl zlámaný prsty a dostával elektrošoky. Tak jak to říkalo Švejkovi, doba se rozhodně zlepšila. Jako, jo, doba se rozhodně zlepšila, ale že bychom si jako mohli tleskat. Stále prostě stejné, jako teď mi to řekni, proč tam je ten policejní prezident stále stejný?
0: To je pro mě naprosto nepochopitelný a v podstatě na to nebyl schopný odpovědět ani Jindra. V minulém vysílání se na to x lidí ptalo, takže jsem to vznesl, tenhle ten dotaz, a vlastně nebyl schopný k tomu dát nějakou odpověď, která by byla uspokojivá. Jo, řekl to, co bych řekl já. I kdybych tam seděl já, tak už tam dávno není.
1: Ale nemůže to být tak, že prostě, jak to bývá u státního aparátu, možná někteří z vás, který pracujete na různých úřadech a podobně, tak to víte. Když na každého něco máte, tak vás nikdo nevyhodí. Nemůže v tom být něco jako podobného?
0: Já si myslím, že určitě, že to bude jedna věc, a druhá věc, že je to tam tak propletený. Podívejte se teď ten dozimetr, jakým způsobem na to bude, nebo jaká tam bude zpráva z té vyšetřovací komise parlamentní, na to si myslím, že se poměrně dost lidí upíná. Já bych chtěl jenom trošku upozornit, protože s tím mám jistou zkušenost, že nečekejte od toho nic velkého, přátelé. Jo. Zatím se ještě nestalo, aby vyšetřovací parlamentní komise na něco přišla, ale musím říci, že jsou opravdu jako lidi, z kterých mám radost. Jo. Jako je třeba poslanec Růžička a tak, podívejte se všechno, co on otevřel. Dneska taky proběhla zpráva, vůbec se tomu ty média nevěnují, nechápu proč. Já myslím, že to mám dokonce připravený do ranních zpráv, že ten, jak nás tady zkoušeli ty zpravodajci, jestli si vzpomínáte, před rokem a půl, byl ten kryt, ten jsme otevřeli vlastně my, Vašku, jako první úplně, protože my jsme na to přišli úplnou náhodou, to byla fakt jako náhoda, protože my jsme něco hledali na stránkách ministerstva a tam byla tady ta poučka a Vašek mi volá, říká, hele, posílám ti odkaz, koukně na to, já teď nemám čas, makám, dáme to večer do zpráv, jo. Tak to jsem žasl teda, jo. Tak tohle byla ta zkouška, Růžička na to upozornil, že tam vlastně v tom byli ty politici, někteří lidé, jo, byli jsme v tom i my, jo, byli v tom určitý jako youtubeři a tak dále a jako Řehka ho potrestal kázeňsky a to je všechno, pak odešel do civilu. Nebo tady máte Rvačku. Tady máte Rvačku, která má z největší pravděpodobností, já to nevím, jo, přátelé, když tak nás někdo doplňte, má z největší pravděpodobností homosexuální podtext, kdy tady se prostě porvou hospodě generál a poddůstojník. Poddůstojníka okamžitě vlastně vyrazí z armády a ten důstojník teď odejde taky a my o tom nic nevíme. Oni tam na sebe vytáhnou útony, nože, útočné nože. A my vlastně jako nic nevíme, přece to jako, se, pamatujete si někdy, že by něco takového někde bylo? Já si tohle teda nepamatuju. Jo, a to jsem žil v armádní rodině. A nepamatuju si, že by něco takové, jako, že si ty lidi dali někde po hubě, to bylo jako celkem běžný. Jo. Že se kolikrát servali důstojníci s poddůstojníkama, to taky jako bylo. Ale nikdy to nebylo tak, že by na sebe vytahovali nože, až by se to řešilo takhle veřejně. To znamená, tady to vře, tady to bobtná, ty lidi jsou fakt jako naštvaný, jsou frustrovaný a z té frustrace potom vznikají tyhle ty potíže, protože třeba nejsou schopni se to kompenzovat někde jinde, tak potom z toho vznikají tyhle ty potíže, jo, obrovské. Takže já si myslím, že to je v celé té společnosti a je jedno, jestli jste policista, nebo jste prodavačka v Lidlu, nebo jste profesorem na univerzitě. Jo. Je to prostě skrz naskrz prolezlý. A jak říká můj velmi starý kamarád Štefan, a tímto tě zdravím, kamaráde, jsme si volali před hodinou a něco, tak ten říká, ale podívej se, Vojto, tam se to prostě dědí z pokolení na pokolení. To jsou furt ty samý lidi. To jsou prostě ty, co donášeli gestapu, pak hned první měli RGčka na sobě, hned byli první v STB, hned v 89. listopadu měli placku OF. Jo? Říká, to jsou furt ty samý lidi. To je pořád prostě pořád stejné. Děkujeme.
1: Pavel Opička Pavel. Se ptá, jestli máme něco pozitivního a já bych něco měl, kamarády. Já bych něco měl, protože my jsme se o něm už jednou bavili. On je to youtuber, dělá rozhovory, dělá podcasty. Jestli někdo je podle mě, on asi neřekl nikdy, koho volí, ale je to podle mě naprosto ukázkový volič TOP 09 a to je,
0: Strakatý.
1: Myslím si to, pan Strakatý, Čestmír Strakatý, určitě ho znáte. On se hrozně proslavil rozhovorem tenkrát s paní Bohdalovou, kde ona mu tam řekla, že jsou prostě jenom dvě ty, jo, já to tady nemůžu říkat, protože nás zase vypnou, takže já to říkat nebudu, prostě víte, jo, chlap ženská. A ostatně prostě, jako jo, doma by měli dát trošku přezdržku rodiče, tak Čestmír Strakatý tam samozřejmě, no a tak to, takhle to nemůžete brát, jo. A prostě je to takový ten typ člověka, který je jako velmi chytrý, ale prostě je jasně zařazen, jako prostě tady, jako kam patří, jo. Byl v tom správném úlu s Ludvíkem a s podobným jako lepšo člověky. A kamaráde, to vás jako potěším, on si dal fotku s Otto Klempířem a dokonce s ním snad bude podcast.
0: Jestli vyjde. To je otázka, jestli vyjde, protože místo toho dneska vyšel jiný a mě to teda překvapilo.
1: A kamaráde, on je v podstatě vyobcován z lepšolidní společnosti.
0: Ano, ano.
1: A já si vždycky vzpomenu, jak se říká, přátelé, vy to znáte, je také přísloví, které říká revoluce. Požírá své vlastní děti. Ono to vždycky platilo. Je to, jako, je to velmi zajímavé. Na Kubě to platilo. Dokonce v nacistickém Německu to platilo, protože ty, Vojto, víš, jak dopadly jednotky SA, které byly vlastně ty první jako opravdu...
0: Sturmabteilung a noc dlouhých nožů v roce 1934 a RM.
1: Takže jako je to pravda, je to zajímavé, prostě nějak to univerzum funguje, prostě opravdu to tak to je.
0: On už není v reflexu, ne.
1: Ne, dlouho ne, já myslím, že dlouho ne. Dlouho, on už je další dobu pod sebou, já myslím, že tak
0: čtyři roky.
1: Každopádně teď je teda vyobcován z lepšolidní společnosti a v podstatě během noci se z ní stal dezolát totální, ačkoliv on teda asi se tak necítí. Ale je to jako zajímavé, že prostě opravdu to tak je, že ta...
0: To je tranzice. Hele, to by prozřel velmi rychle. Ale víte co, přátelé, vidíte, do toho kamaráde skáču. Já to těm lidem přeju, protože oni si potom uvědomí, já taky pár takových lidí znám. A znám je i ze svého okolí. Jo? Prostě ty mi nemohli přijít na jméno, kecáš a tohleto. A pak se jim něco stalo takhle v práci. A najednou, když vám někdo přiškrtí ty kohoutky, a pozor, jako tady se vůbec nebavíme o drobných, protože Čestmír Strakatý, kterého také sleduji, i když teda poslední rok a půl jsem s ním nic neviděl, nebo dva roky, ale předtím jsem ho hodně sledoval, tak to je člověk, který jako první youtuber dosáhl určitých peněz za jeden podcast. A pokud se nemýlím, tak ta hranice tenkrát byla naprosto neuvěřitelná, bylo to 400 tisíc korun. 400 tisíc korun, jo, za jeden díl. A to jako je na český poměry naprosto mimořádná věc.
1: On dělal, já jsem jako taky nesledoval, protože říkám, není to úplně můj šálek kávy, i když myslím si, že jako on
0: se snažil. S Duškem to bylo, jak tam Dušek říkal, že se lidi můžou za rakovinu sami.
1: Jo, on měl, ale pozor, on tam měl i Soňu Píkovou, myslím. Myslím, že taky s ním dělal rozhovor. On dělal hodně rozhovory s, během covidismu, tak dělal hodně s alternativní scénou, což jako bylo zajímavý. A jako nezesměšňoval tam ty lidi, jako on se snažil opravdu to dělat jako rozhovor, prostě takže tak. Což mu teď je vyčítáno, že vlastně byl málo úderný a že se nezastával správního názoru a že přece rozhovory musí dělat jako aktivní aktivista, že nemůže být jako tak jako laxní a nechat tam ty lidi povídat, co si chtějí, že to prostě špatně. Tak to jsem jako, ten kamarád dostává takovou čočku, to se mi jako líbí. A on dělal jako nedávno rozhovor, asi před 3 měsíci dělal rozhovor s Václavem Hlodavcem. A snažil se ho tam jako stále zeptat, proč teda on nemůže pozvat do Otázek Václava Hlodavce toho Tomio Okamuru. A za těch 20 minut, co jsem jako viděl ten neplacený díl, protože on to má nějak placený, myslím, že neplacený je 15 nebo 20 minut, tak to z něj prostě nevytřískalo. A já jsem doma na něj viděl, že už jemu samotnému už je to nepříjemný. Že mu jako ten vlastně nedokáže na to odpovědět. Jo? Ale přesně, jak on, jak jsme to s Vojtou říkali, on stál na té správné straně barikády, tak ho pak nakonec toho Hlodavce nechal, jo, začal se bavit o něčím jiným, nedotah to dokonce, ale teď se mi teda jako líbilo s tím, o tou Klimkířem, jako, hele kamaráde, možná je to taky o tom, nad tím jsem přemýšlel, jo, že oni totiž ty lepší lidi, jo, oni jako se tváří, jak budou tam si sami platit Českou televizi a sami si budou platit Václava Hlodavce a sami si budou všechno, a nás vlastně nepotřebujou. Oni nám teď říkají, že to lůza, všimně si v komentářích se teď píše jenom lůza vlastně. Ti, co volili současnou vládu, respektive současnou opozici, tak to je lůza. My si to jako zaplatíme sami a lůza, ať se jako jde pást nebo něco. Já si kamaráde myslím, že oni ty lepší lidi tak zase dobře neplatí a že možná jako účastníra jako zavládlo jako možná nějaké finanční... No. Takže prostě si řekl, že už jako nechce vysílat jenom pro ty lepší lidi, ale chce prostě vysílat pro všechny, tak tam prdnul to o to Klempíře, že jo? Za což schytal jako velký kartáč, ale ten velký kartáč zazněl asi jenom od 4 takových těch jako víc lepší lidí.
0: Ale my jako dezoláti, přátelé, máme, se snažíme mít nějaké srazy, jo? A měli jsme těch srazů už docela hodně, pokud se nemýlím, tak 5 s Vaškem dohromady. A jako když potom vidíte ty přátelé dezoláty, v čem tam přijedou, tak já si vždycky myslím, že mám jako skvělý auto, než si uděláme takovýhle nějaký sraz, a to jako myslím jako úplně v dobrým, jo, protože najednou pochopíte, že to je všechno úplně jinak a že opravdu jako lidé, kteří jsou ale opravdu jako násobně bohatší, než jsme my dva s Vaškem, tak byste to do nich vůbec neřekli, a chovají se úplně normálně, jsou naprosto v pohodě, a mají perfektní názory, dá se s nima výborně pokecat a není to vůbec žádný problém. A to samé, když jsem přišel na první velkou dezoláckou akci, kterou ještě pořádal Láďa Vrábel s panem Havlem, tak jsem tam potkal samý super lidi. Jo? A to, že v televizi vemou ty bezďáky, se tam válej i bez nás, jako jo, a dají jim do ruky českou vlajku a řeknou, pojďte se, jak se tady válí a nemá zuby a nevím co všechno. No tak to potom vytváří ten obraz té společnosti. Jo. A jak říkáš ty, ten Čestmír najednou pochopil, protože jak si udělal teď ten nejlepší z nejlepších, ten svůj podcast, tak i když někteří tvrdí, že ta cena je vysoká, tak já říkám, že není. A že tu cenu velmi podrazil. Jako velmi. Jako 199 Kč měsíčně za ty pořady, co tam má, to si nemyslím, že je moc peněz. To si myslím, že je naprosto adekvátní. Jo? A najednou tito lidé, protože se tam těmu nahrnulo spousta, tak už si jako řeknou, hele, mámo, my tady jsme platili toho Česťu, ale on už tam kecá kraviny a už je to moc jako tohle. Podívej se tady, ten si tam občas veme i toho Foltína a Foldinu a tyhle ty, tak jako nezaplatíme si tady toho. Já si myslím, že mu začaly se ubírat peníze, dolů, že to pochopil.
1: Přesně.
0: A tady někteří lidé nevíte, o co jde. Tak jde o to, že jeden z největších podcasterů, Čestmír Strakatý, který dříve byl hvězdou Reflexu, než to tam přezal Bartovský a úplně to pohřbil totálně a zničil, protože to byl můj nejoblíbenější časopis před 20 lety, tak tenhle ten člověk si udělal selfiečko s ministrem kultury. To je to samé, jako kdybyste se na Slovensku vyfotili se Šimkovičovou. No, tak konec, prostě šluz. Sesypali se na něj úplně jak tohleto, začal v něm psát ti nejlepší z nejlepších, kteří toho v životě hodně vykonali, ty pášové, mášové a mácové a A ten má takovou zvláštní úchylku v trenkách Dana Vávry, nevím proč, jako, vůbec to jako nechápu. Ale tak, takže tyhle ti lepší lidé si teď tady toho korunního prince vlastně vzali na paškál, ale já si myslím, že ten za poslední 3 dny pochopil, že ty věci jsou úplně jinak, a protože už není zase tak mladý, aby tohle nepochopil, tak asi, dobře, je mu taky kolem 30 už, jo, taky už jako má něco málo za sebou, tak asi pochopil, že ta cesta jako nebude úplně tak jednoduchá.
1: Štěpáne, děkujeme. A já si, kamaráde, myslím, že máš naprostou pravdu. A myslím si, že u něj mohlo hrát roli toho, že za prvý teda on říká, že Otto Klempíř je jeho přítel, protože ho oddával, jestli jsem to pochopil správně, což je, jestli jsem tak čet, ale to není důležité. Já si myslím, že částečně mu odevřeli oči rozhovory právě, které dělal s těmi jako lepšími lidmi, které právě dělal například s Václavem Hlodavcem, který mu nebyl schopen odpovědět na to, proč vlastně nemůže pozvat si do té televize toho člověka, který vlastně je třetí nejvyšší ústavní činitel, ano, abych to řekl správně, třetí nejvyšší ústavní činitel, a obhajoval to tam tím, že prostě je to jeho pořad. Jako jo. A nenechal se vymluvit, že je až v České televizi. Jako jo. A ten Šestmír Strakatý, já jsem to na něm viděl, že mu to bylo samotnému nepříjemný. Takže u něj docházelo k nějakému takovému, jako jestli říkal, jako co já to tady točím, jako pro jaký lidi já vlastně tady točím. Jo? Možná, jo. Že teď Vojto to k tomu dospělo takhle, že opravdu jako do toho bouchnul, možná v tom hrajou roli peníze. Ale je to jako zajímavý, takže z toho já mám radost, protože vidím, jak se požírají mezi sebou, tak z toho vždycky mám jako velkou radost. Potom si všimni, jak jsou ty lidi hrozně agresivní. Teď dávám nedávno fotku Andrej Babiš. Ať si o něm můžeme myslet cokoliv, je to skvělý businessman prostě, jo? Business to rozumí.
0: 100%.
1: Jestli někdo říká, že to neumí, tak je prostě tak, ať dá na stůl 10 milionů hned zítra, já to chci vidět tady, ať přijde, anebo 20 nebo 50, nedá nikdo nic, protože ty peníze nemá. Ať si o Andrejovi Babišovi můžeme myslet, že špatně mluví nebo něco, prostě businessman je skvělý. A dával fotku myslím, že s Monikou a s jeho synem, a on nějak teď měl, já nevím, jestli dodělával nějakou školu.
0: Já ti to můžu říct, on teďkon vlastně dělal školu, kterou dělal princ William.
1: Ano.
0: A školné tam stojí 3 miliony ročně.
1: Tak jí dodělal a pod tím byly normální komentáře, jako jo, pane Babiš, gratulujeme, krásný syn a blablabla, taky to, jak se asi běžně píše. Přátelé, ale pak tam byla část lidí, kteří tam totálně nablili, když to tak řeknu. V podstatě tam přáli hned, aby ho zítra přijel auto, syn, aby dostal rakovinu, aby trpěl Babiš, aby se to užil. Přátelé, tohle píšou lidi, kteří jsou totálně jako v koncích, protože prostě ví, že jako na žádný převrat to zatím nevypadá. A je to vidět, že prostě jako už tam dochází jako velkým nervům. Robe, děkujeme. A z toho mám vlastně radost, protože to bude opravdu o tom, že se začnou požírat ty lepší lidi mezi sebou. Jo, oni už jako často to bylo tak, že třeba Vojto, ty to víš, protože ty jsi hodně aktivní na Instagramu a tak, že jo. Já to se možná dám. Zemřel od motoristů ten jejich místopředseda Vojto, nebo kdo to byl?
0: Ježíš, to byl nějaký náměstek teďko na ministerstvu.
1: Nebo náměstek, ano,
0: to, ale motoristy. To tady ani neříkej, to už nám zastaví rovnou kanál, to bylo hrozný. To bylo.
1: Přátelé, to, co tam to jako bylo psali ty lidi, ale pozor, jako, já bych řekl, že tak třetina těch lidí, kteří tam přáli ještě, aby někdo další zemřel, nejlépe jeho děti, tak to tam psali dost často lidi, tak třetina byla falešné profily, ale 2/3 těch lidí byly normálně reální profily. A to už jako je opravdu vidět, že jako tam teče robot. A z toho mám, přátelé, radost. Jakým teče robot? Já jsem vlastně jako spokojený tady v tom trošičku, jo? Takže z toho mám já dobrý pocit, to jsou za mě dobré zprávy. Je vidět, že to prostě nervově jako nezvládají a to potěší, jako, co si budeme povídat.
0: To 100%, jo, protože ať se jako zalpnou, je velice zajímavé, že když tam vystuduje člověk, jako je Šimečka, uh-huh, o kterém se hovoří, já to nemám prokázané, že má pomocnou školu, tak vystuduje tyhle ty prestižní univerzity za naprosto šílený prachy, jako šílený prachy, tak tomu to platí ty tintangy a tyhle ty neziskové organizace a je to v pořádku. Člověk, který si v 29 letech nebyl schopen za sebe zaplatit ani telefon. Platila to jeho maminka z fondů, kdy ty peníze ukradla. Jo, což je prokázané, o tom tady můžeme hovořit otevřeně.
1: Jako fakt.
0: Tak tyhle ty lidi, tyhle ty Šimečku a spol ze Slovenska, tak ty si hrajou na nějakou honoraci, že jsou něco víc a já nevím co. A když potom podnikatel zaplatí svému dítěti školné, jako já, kdybych s Vaškem ty peníze jsme měli, tak já bych taky Vojtovi zaplatil školní v Anglii za 3 miliony ročně, a myslím, neměl problém.
1: Tři takový.
0: Jo, takže jako to asi každý prostě platí, co chce. Ale oni přesně využívají toho, jako jak psali o těch miliardách. Jo? Já jsem to tady říkal v nějakých zprávách už minulý týden. Andrej Babiš teď dostal dividendy a to, a dělá to hodně peněz. Jo? Dohromady je to asi 11,5 miliardy. Dohromady, jo. Ty dostal první část, ještě mu dluží asi 6,5 miliardy. Ty dostane příští rok. Ale on to daní tady. On to nedaní na Kypru jako jeden nejmenovaný majitel jednoho největšího internetového média. On to daní tady, tak jsou stovky milionů korun. Já si o Babišovi můžu myslet, co chci, ale vy dobře víte, že na druhou stranu, co se týče jako biznisu, tak ho velmi uznávám, protože to se fakt podařilo málo komu. Jo, to, že byl na hraně, to, že byl mnohdy za hranou a to, že v tom hráli roli politici, to bezesporu ano, to je tak prostě daný. A na druhou stranu je to zaměstnavatel, který zaměstnává 37,5 tisíce lidí v této republice. Takže na druhou
1: stranu je to... Hlavně to říkáš správně, že on prostě platí daně v České republice. Jo, tady se dočtete, jak je to špína Powell, lidi, kteří ho volí, tak jsou špína a Powell. A dočtete se to na médiích, který vlastní někdo, kdo daní někde jinde. Ani nemá vlastně tu slušnost, aby za tyhle ty chlísty odváděl daně tady.
0: Takže jako... 100 milionů pošle na Ukrajinu a hraje si tady na velkýho heroje, když si to odečte celý zdaní. To mě baví. Jako to musím říct, že to, jako to, a to je vidět prostě ta nevědomost těch rádoby lepších lidí, že si tyhle ty věci nejsou schopní. To je to samé, jako když říkají, že my tady máme boty. Přátelé, to nejsou boty jako boty na nohy. To je jako, že oni o nás tvrdějí. Vlastně ten sport, který my vedeme teď s Vaškem společně s Googlem, je o tom, že prostě oni nám odečetli ty lidi, protože to někdo nahlásil, že máme placený ty streamy. Že my si platíme vás tady, co tady jste, co tady píšete ty vaše komentáře a dotazy. Tomu se říká jako bot, jo? To sami říkají o Jindrovi Reichlu, to sami říkají o mně na Facebooku, protože jsou to všechno lehce ověřitelné věci. Já jsem dokonce na Facebooku zveřejnil, já tam mám za 2 roky reklamu čistou nulu, že jsem investoval. Čistou nulu. A tam se to všechno ukáže, protože vy tam musíte dát kreditní kartu. My tady bychom museli udělat to samý. Musel by odpočet z kreditní karty a tady nahoře byste to viděli. Tady by nahoře byla, tady by to nahoře bylo napsané. Jo?
1: Je to sponzorováno, ano.
0: Přesně tak.
1: Jo. Tak, jo? Přátelé, kdybyste to neviděli, tak jste tady placeni dneska všichni, jo?
0: Tak,
1: nebo si to aspoň o vás Google myslí, protože mu to píšou lepší lidi, jo? Protože oni samozřejmě. Já z toho mám, kamaráde, hroznou radost, že je nás tady 2,5 tisíce, kde jsou ty časy, kdy my jsme začínali a bylo nás tady 300, takže to samozřejmě máme z toho velkou radost. Ale samozřejmě lepší lidi tomu nevěří, nechápou to, protože Vojto, to je to samý, protože ty už máš u sebe na kanále přes 50 tisíc, já jsem se teď ani nekoukal.
0: 65 700.
1: Takže krásné velké okresní město, už se blížíš jako krajskému městu, tak to je úžasné. A já to vím, protože samozřejmě, přátelé, my máme oči a uši všude. Mně dokonce chodí e-maily od jedné nejmenované politické strany, kde jsem jako infiltroval se. Takže kdybyste potřebovali něco vidět o Pirátech, všechno vím.
0: To je krásný vždycky. To jsme tady dávali. Pamatuješ, před 3 lety, když jsme vysílali, tak jsme to tady dávali. To byla vždycky hrozná hlína.
1: Jo, já jsem občas ty e-maily čet, tak... Před nějakým rokem si hrozně stěžovali na peníze, nebo co tam říkali, to bylo po těch prohraných volbách, tak tam se... Ale to nic, to jsem nechtěl říct, já jsem chtěl říct, že jak máme oči a uši všude, tak jsem pochopil, že Vojto, že oni nechápou, jak můžeš mít tolik sledujících, když seš tak blbej prostě, jo, přece, ne?
0: Jo, to je pravda, no, to je pravda.
1: Vždyť ty přece seš úplně blbej, já jsem jako retardovaný, ty jsi mě vzal jako do opatrovnosti.
0: Jo, to je pravda, přátelé, tohle to, co říká Vašek, to je opravdu pravda, to se nevymýšlíme. To tady skutečně koluje v našem městě, že já jsem vlastně úplně blbej, ale Vašek je retard. To je vlastně takovej jako těžký oligofrénik někde na hranici IQ 50 a já ho všude tahám sebou.
1: Jo.
0: Jakoby, jako ocáska vlastně a společně tvoříme duo a jo, jako fakt, vy se tomu tady smějete, no. Jako, ale to opravdu ty lidi tady tvrdí.
1: No a oni jako nechápou vlastně, jak je možný, že někdo takovej má, protože já mám na kanále už teďko 11 tisíc lidí a to jsem začal před rokem, ty jich má 60 tisíc a roste to samozřejmě, protože ty lidi tě mají rádi a dáváš jim ty informace tak, jak jsou prostě srozumitelně a správně. A oni to nechápou, že jo? Jak je to možné, že tyhle ty dva retardy prostě někdo jako sleduje, že jo? Co zatím je? Jako, kdo to platí prostě, jo? A samozřejmě všichni tady, přátelé, jste placení, to je jediná jako možná odpověď, kterou tyhle ty jako intelektuálové najdou. Ale samozřejmě to nedává smysl, protože zase proč by to někdo dělal, že jo? Proč my bychom si jako platili lidi tady, protože co bychom jako z toho jako měli? Dobrý pocit? nebo nevím.
0: Jarmilko, nejste v tom sama, mě ducho taky ještě nepřišel.
1: Nechodí důchod. Ale já jsem to ještě chtěl říct jednu věc, než na to úplně zapomenu. K těm našim srazům, jak jsi říkal, že tam jezdí lidi, kteří mají lepší auta než my, což není nic složitého, to není nic složitého. Protože Vojto, já ti řeknu jednu věc, jo. To jsou lidi, kteří většinou, všichni, co jste tady, jste něco dokázali. Všichni, co jste tady, jste něco budovali. Lepší společnost, jak tomu Vojta říká, to se mi vždycky líbí. A je jedno, jestli jste byli ve fabrice nebo kdekoliv jinde, prostě něco jste budovali, dělali jste nějaké hodnoty. Mnoho z vás, kteří tady jsou, jste podnikali, dělali jste nějaké rodinné firmy, měli jste stavební firmy, začínali jste jako zedníci, až se to rozrostlo. A samozřejmě nechcete poslouchat keci nějakých jako lepších lidí, kteří vystudovali nejmenovanou filozofickou fakultu, který vám budou říkat vlastně, jak máte žít.
0: Ano.
1: Jo? A samozřejmě proto na ty naše srazy chodí normální lidi, kteří prostě budovali něco, budovali to pro svoje děti, pro svou rodinu, občas pro svoje ego, jako to děláme samozřejmě my všichni, protože nás to samozřejmě potěší, když ta práce má nějaký výsledek. Samozřejmě, když jsou na to peníze, tak to taky jako nevadí, že jo? Ale prostě něco se budovalo. Budovala se republika, budovalo se něco. Lidé, kteří studují tyhle ty fakulty, nebudují nic. Ty žijou z peněz vás. Proto vás jako potřebujou, samozřejmě. A logicky, chytrému člověku to jako velmi brzo dojde, že? To je asi jedna z mála věcí, Vojto, kde bych tě doplnil, jak jsi říkal, co se vlastně změnilo. Tak změnilo se to, že se možná malinko přistřihávají křídla těmhletěm neziskovkám a těmhletěm penězvodům. Ale je to sakra málo ještě. Jako. Mělo by se prostě zavřít ty kohouty, jako úplně nechat je pochcípat lady. Protože to jsou lidi, kteří se neumí nějak živit. Oni nic s nimi prostě. Oni nemůžou...
0: Není za nimi nic.
1: Žádná hodnota, nevytváří žádný hodnoty. Vlastně jediná, jsou to antihodnoty, co oni vytváří. Oni vlastně bourají systém, který je živý. To je na tom jako nejvíc paradoxní. Vojto, teď jsem si vzpomněl na našeho doktora, jak jsem mu říkal doktor, když nebyl doktorem, ale jak nám říkal, že ten jeho syn.
0: Jo.
1: Ten jeho syn vlastně chodil na ty protesty tady těch jako pankáčů, ne pankáčů, a tady jako LGBT, jako hacker, a všem všechno, a všechno dohromádky dát, a všichni, ať máme všechno dohromady. A on mu říkal, ty chodíš protestovat proti tomu, co já jsem tady 40 nebo 50 let budoval, jako, z čeho já ti platím nájem, ty vole.
0: A ještě ta sranda na tom je, že je to můj jmenovec, to mě jako úplně nejvíc pobavilo.
1: Jako fakt, to ani nevím. Jo, Vojta,
0: jo.
1: Je pravda,
0: to je ten, jak nám tam donesl to kafe, má nás polil. Takový ten příjemný klučina. Tak to je
1: on. Jo, už je.
0: A já jsem se musel smát, protože jsem se na to úplně vzpomněl. Přesně jsem se na to vzpomněl, co. To, a oni jako tyhle ty lidi, víte se, vždycky ten člověk, který ho potkáte a stane se vám třeba něco špatného, a to se nám třeba s Vaškem jako opravdu stalo během covidu, hned v prvních měsících, tak ono vás to potom nějak obohatí a vy nakonec zjistíte, že vlastně jste si tím měli projít, jo, tady tou věcí.
1: Jo.
0: A že všechno to zlý je k něčemu dobrý a že se to nakonec jako otočí, pokud nepřestanete věřit v to, že se to může obrátit, jo. Protože kdybychom to vzdali, tak vlastně nikdy tady tyhle věci nejsou. A ono opravdu jako jinak to zní od lidí, kteří něco vybudovali, mají něco za sebou, zaměstnávali lidi, jsou za nima hodnoty s přidanou hodnotou a tak dále. A něco jiného, nebo zachránili nějaký lidi, ale něco jiného je, když vám to tady vypráví prostě někdo, kdo nikdy v životě nic neudělal, kdo jediný, co dokáže, tak vytáhnout z lidí prachy, nedokončí ani ten projekt, na které ty peníze vytáhne. My jsme shodou okolností dneska, a teď tím to vlastně uzavřeme, my jsme s Vaškem dneska se bavili o Českém domě, protože jak jsme udělali tu reklamu, jak jsem tady já udělal tu dvouminutovou reklamu, tak to, přátelé, zabralo, abyste nám poslali jenom za tento týden od minulého vysílání 34 900 korun na transparentní účet. Já vám za to chci moc poděkovat. Opravdu chci moc poděkovat. Některé ty rodiny si nepřejí být jmenovány, takže nebudu jmenovat. Dokonce to bylo tak, že nám přišly nějaké peníze a ti lidé trvají na tom, že jsou pro nás dva s Vaškem za tu práci, kterou děláme. My je samozřejmě jinak použít ani nemůžeme, protože tak hovoří zákon. Ale ve chvíli, kdy tam je na český dům, tak to prostě bude na český dům a teď se dostanu k jádru pudla. Tito lepší lidé v uvozovkách vytvářejí teďko auru o tom, hele, podívej se, ty dva pitomci, ten retardovaný a ten úplně blbej, teďko vybírají od lidí peníze na něco pro sebe. Jako. Jo?
1: Jo.
0: Protože jak jsou hloupí, tak si ani nezjistí, že my máme správní radu a v té správní radě jsme my dva s Vaškem a my tam taky vůbec být nemusíme. A to patří, pokud se to podaří vybudovat, což v tomto tempu bude trvat 5 let, tak to bude patřit tomu spolku. Takže my, když s Vaškem umřeme, tak to po nás přebere ta správní rada, která tam bude. A nebo stát, bohužel. Když nebudou
1: no to ne. Nestraš.
0: Ale to nesmíme dopustit. Proto máme i členy, aby mohli zvolit novou správní radu. Jo, to, že se pak můžou porafat. To, že se samozřejmě můžou mezi sebou rozeštvat a že to můžou i prodat, to je pravda. To tady nebudu tvrdit jako opak. Jo? Ale je to složitý, protože v tu chvíli to musíte vysvětlovat. Takže to není tak, jako že my dva s Vaškem si tady od vás jako chceme peníze, abychom měli sídlo u moře, což už jsem slyšel otevřeně o tom mluvit některé lidi, jako, kteří nás nemají rádi. Tak to říkám dopředu, abyste to věděli, jo, že takováhle fáma tady prostě chodí a tomu se nedá bránit. Jo, to je jenom prostě blbec tomu uvěří, v pořádku, nemám s tím problém, ale to jsou lidi, kteří stejně nic nepošlou, takže je to jedno. Ale ten hlavní důvod je v tom 2minutovém videu. To znamená, jestliže tady existuje skupina lidí, která vybere 7 milionů korun, velmi úzká skupina lidí, na to, aby založili politickou stranu. Pak tu politickou stranu nezaloží, protože se udělají průzkum a zjistí, že by dostali 0,0 hovno. A ty peníze utratili, protože jim prej údajně řekli ti dárci, jo, jasně, oni se každý optali, že to můžou utratit za něco jiného, takže to dostudoval BC asi po 10 letech nebo po kolika. Ještě na Karlově univerzitě, ještě obor úplně šílený. Tak nezlote se na mě, tak já si teda myslím, že spolek, který tady už brzy 5 let skutečně pomáhá lidem a je to prokazatelné, je to transparentní, my to vždycky natáčíme, dáváme to, že se na to kdokoliv podívá. Naše účetní nám říká, vy jste blázni prostě. Jako, to jsem neviděla, aby někdo 85% přijatých peněz dal na pomoc. Většinou je to tak, že 80% padne na mandatorní výdaje, to znamená na tu spotřebu. Na nás spotřebu by to mělo být. Jo? A těch 20% jde lidem. Podívejte se do těch zpráv, do těch výkazů těch lidí, kteří říkají, že dělají dobročinnou činnost. A hned budete koukat. Já jim to nevyčítám. Já jenom prostě říkám, že my to takhle neděláme. My na tom závislí nejsme. A chceme, aby ten spolek opravdu měl nějakou střechu. Nechceme prostě už platit nájem 120, 140 tisíc měsíčně plus údržbu a tyhle ty věci. Ono to vyjde na 200 táců. Někdy na to je, někdy na to není, že to s Vaškem doplácíme my. Teď třeba to platíme my dva s Vaškem. 100%. Ani koruna. Ani koruna nejde z fondu. Ani koruna. Jo? A stojí nás to 14 tisíc měsíčně. Ani koruna nejde z fondu. Všechno to platíme my dva s Vaškem děleno dvěma. Jo? My si nestěžujeme, my to pouze prostě konstatujeme. A chtěli bychom, aby tady byl takový dům, proto se to jmenuje Český dům, abychom se mohli scházet a abychom mohli odtud pomáhat těm lidem, co se dostanou do akutní sociální krize, protože takových lidí přibývá, a aby to skutečně mělo nějaký význam. Jo? Takže to je ten důvod. Proto si toho vážíme. Samozřejmě mě pak třeba jako mrzí, když vidím, že tady pitomeček prostě je úplně blbej, který v životě nic nedokázal, vybere za 14 dní, za 3 týdny 7 milionů. A potom lidi, kteří opravdu něco chtějí dělat a je za nimi prokazatelná činnost, tak vlastně to tady budou vybírat 10 let i peníze. Jo? Jako vnitřně mě to mrzí. Já to říkám na rovinu, jak to je. Nebudu tady hrát, že je mi to jedno, není mi to jedno. A nechápu, jak někdo prostě může hrdě říct, já tam posílám peníze na tu demokracii, protože já věřím, že oni jako vybudou tu demokracii. To je největší podvod na ty lidi a úplně žasnu. Já teda nevím, Vaško, na to koukáš ty, jo, ale já teda úplně jako žasnu, že tomu ty lidi věřej a že vlastně ty svoje těžce vydělané peníze tam takhle dají a přitom z toho nic není.
1: Jako. Kamaráde, řeknu ti jako horší příklad, než je tady Chlívek a jeho výběrčí. A to je to, že se nějaký Ferda tam jako rozhodne, že vybere na bombu nějakou, nebo raketu, nebo na něco, nebo na Faustwein, nebo nějakou Wunderwaffen, jak tomu říkali Němci, a řekne, pojďte, pošlete nám peníze, my koupíme 50 dronů a ty pošleme na Moskvu a tam to zabije strašně lidí, budeme s toho mít všichni radost. A na to za pár měsíců prostě vybere x milionů, jako v desítkách milionů, ve stovkách milionů.
0: To je strašný, to je prostě strašný.
1: Což je vlastně jako strašný, to mi jako mrzí víc, než když vlastně my chceme, my máme kancelář, kde se pravidelně scházíme, chodí tam lidi, kteří potřebují pomoc. A vlastně, jak to Vojta říká, my si nestěžujeme, ale platíme to ze svého prostě, aby vlastně jsme mohli někomu dalšímu ještě pomoct a zase mohou zase jako platit někde, že jo, prostě. A jediné, co my vlastně chceme, aby jsme jim to měli společně, aby jsme se tam mohli scházet, aby ty srazy, co pořádáme a pořád někoho se doprošujeme, jestli tam můžeme být, nemůžeme a budeme platit víc nebo míň, aby jsme to prostě mohli dělat ve svým, aby jsme třeba i my to mohli poskytnout někomu, že prostě chce si někdo udělat sraz, chce si tam nějak sejít, nějaká skupina lidí, která za nás dává smysl, tak ať mají nějaký prostor, ať se tam prostě sejdou, my po nikom nic chtít nebudeme prostě. Tak myslím si, že to je jako docela ušlechtilý jako projekt. A jak říká Vojta, je to skvělý, že přispíváte a my do toho samozřejmě s Vojtou taky přispíváme, ale bude to prostě trvat 3-4, tímhle tempem asi spíš 5 let. A nakonec se to podaří. A pak je tady nějaký pišťurín, který prostě řekne, já koupím prostě 60 granátů a zmrzačíme tolik lidí, že to je krásný. A ty lidi tam pošlou peníze a mají z toho radost, kolik mrtvých lidí zase bude. A že ta válka se zase rok prodlouží a nebude tam... No prostě tak to mě jako mrzí víc, než že tady nějaký Ferda si udělá jako dobrý program na to, že si udělá nějaký chlívek a vystuduje si školu, no tak když mu to lidi zaplatí, tak jsou hloupí, tak až mu to zaplatí. Ale jako víc mě teda upřímně řečeno, že to řeknu, prostě sere tady to. Že prostě lidi během měsíce vyberou neuvěřitelné peníze na to, aby někde tisíce kilometrů od nás umírali úplně lidi, který jako neznáš prostě, víš?
0: Tak. Jinak, Lubane, jak tady píšete, že by se to mohlo jmenovat Českomoravský dům, tak to rovnou vás doplním, že by se to mohlo jmenovat Českomoravsko-Slezský dům. To by bylo úplně nejlepší. Jo? Ale i v rámci toho, jak to píšeme a podobně, tak ten nemůže ten název být prostě takhle dlouhý, ale ten český je i moravský a slezský. Jo? To je,
1: i slovenský.
0: Já třeba nesnáším výraz Česko, zásadně ho nepoužívám. Používám Čechy, Morava a Slezsko vždycky. Ty lidi, co mě znají leta, tak to ví, že Vašek ten to ví celou dobu, já jsem to úplně alergický. Stejně jako nepoužívám Čečna, jo? Protože si to lidi pletou s Čečenskem. Jo? Čechy. Ale...
1: A tam budeme brzo, zase víš, jako.
0: Cože?
1: Že se brzo ale přiblížíme Čečensku, víš, jako.
0: No, jako určitě, jako jestli to je tady z toho, to je jako s tou Ukrajinou, že říkají, že se Ukrajina přiblíží nám, ne, my se přiblížíme ty Ukrajině. A to pozor, to zdaleka jenom ne Česká republika, Německo, Francie, Belgie, jo, a tak dále. Proto ty Norové začínají být takový nervózní, jako já se jim vůbec nedivím. Jo. Takže, přátelé, jak říkám, my se snažíme, aby to prostě mělo tenhle ten účel. My věříme, že to nakonec všechno dobře dopadne. My už teď hledáme lokalitu, protože samozřejmě ty ceny jsou úplně nesmyslný. Ale tak to prostě je. Jo. Já věřím, že se to nakonec podaří a bude to super, protože až to bude ta deska a tam budou ti přispěvovatelé na té bronzové desce, tak z toho bude mít člověk i dobrý pocit. Jo.
1: Pavle, moc děkujeme.
0: Pavla, omlouvám se,
1: takže moc děkujeme, Pavlo. Já se strašně těším, my tomu totiž, já už to mám jako vymyšlení, my tomu budeme s Vojtou říkat Síň slávy a tam budou ty otcové a matky zakladatelky, což vlastně budete všichni, co jste přispěli, ať už jste přispěli 50 korunou nebo 10 tisíci nebo i vyšší částkou, tak samozřejmě na všechny tam bude stejně pohlíženo. Tak na to se samozřejmě těším, ale říkám, jako osobně mi vlastně strašně mrzí, že nejenom ten náš projekt, ale i jiné projekty, které vznikají prostě a mají nějaký smysl někomu pomáhat, že prostě tady se vybírají peníze na nemocné děti a trvá to tak dlouho, že ty děti mezi tím umřou a pak tamhle prostě nějaký fakt jako debil,
0: vyloženě
1: debil, jako nemůže nějak říct, řekne, že nakoupí bambilion dronů a bude zabíjet lidi a na to má peníze v podstatě hned, jako ještě mu zbyde víc, takže ještě dokoupí k tomu ještě nějaký kanón, aby ještě to, jako, ještě to podpořili. Prostě. Tak to jako, přátelé, to prostě bohužel nechápu a asi to ani nechci chápat. Kamaráde, přetahujeme malinko, máme 100 ano. minut, budeme mít za chvíli.
0: Já se přestám tady, že... Tady psal pán, že už se po třetí připojuje, protože ho to neustále odpojuje, což se nedivím, protože vždycky ta témata jsou taková trošku těžší a těžko zkousnutelná. Každopádně, přátelé, jako za tady to vysílání by vás tady, až to teď ukončíme, mělo být za tu dobu, když to spočítám, minimálně 14 tisíc. To je minimum, spíš k 16 tisícům. A já už vidím, jak mi Vašek posílá za minutu screenshot a v tom screenshotu bude 4500.
1: Ne, to nebude, tam bude 500 lidí.
0: Takže,
1: my jsme tady vlastně byli sami.
0: Přátelé, mějte se krásně.
1: Kamaráde, taky moc děkuju, moc děkujeme. Vojta jsem ještě připínal, je tady příspěvek, je tady číslo účtu, kam můžete na ten náš společný dům přispět. Říkejme tomu jakkoliv, je to prostě český dům, ale je to bráno jako československý, protože samozřejmě máme fanoušky na Slovensku. Samozřejmě je to pro lidi, kteří nás sledují v Německu, i v Americe, prostě
0: Vícarsko,
1: všude.
0: Takže Amerika,
1: to
0: přátel... Kanada, Austrálie, Nový Zéland.
1: Takže přátel, to bychom takový myšleli jako velmi dlouho. Každopádně číslo účtu je tady, budeme moc rádi za jakýkoliv příspěvek, nemusíte se bát, že když pošlete 50 korun, takže to nenajde. Všechno tam zůstává, přátelé, nic se z toho nebere. My s Vojtou ty ostatní věci financujeme z drtivé většiny ze svého, to znamená provoz našeho spolku a podobně. Plus teda samozřejmě tam přispíváme tak, aby jsme mohli i pomáhat, což vlastně děláme pořád, takže kontinuálně pomáháme. A kamaráde, já doufám, že se uvidíme příště, takže měj se krásně, poslední slovo ti dám.
0: Přátelé, mějte se nádherně, tady koukám, je tady s náma učitel Honza, který mě sleduje od samého začátku, takže vlastně prošel se mnou, pokud se nemýlím, už druhý semestr. A teď vás čekají státnice, jste budoucí učitel, takže já doufám, že ty věci budete chtít měnit, Honzo, protože tak to je. Já samozřejmě nebudu prozrazovat vaši identitu, ale já vás poznám podle jedné té ikonky, kterou tady máte, protože mám taky rád jako velká vozidla. A věřím, že tyhle ty věci budete měnit, protože bez toho to nepůjde. To jenom tady odbočím ještě na chvilinku, jak mám kanál Archiv doktora Vajíčka, kde je vás už přes 10 000, za to chci moc poděkovat. Tak tam dávám výhradně historii. Nic jiného už tam není. Je tam jenom historie. A i když ta videa nemají moc zhlédnutí, já jsem ani nečekal, že budou mít desítky tisíc zhlédnutí, to jsem tak naivní nebyl, tak tam píšete mnozí z vás, že by to bylo skvělé výukové video do školy. Jo? No to by možná bylo, ale to by ti učitelé dopadli, jak ta paní učitelka, která si dovolila ukázat, jak to vypadá v Rusku. Přes Jakuba Zíbu. Jinak, Jakube, taky vím, že nás sledujete, my vás taky sledujeme. Já vám gratuluji k magisterskému titulu na význačné univerzitě, jak říkám, ve Stalingradu. A pokračujte dál, věřím, že uděláte ještě PhD a že nakonec uděláte velice dobrou kariéru, protože jestli v Rusku je něco kvalitního, tak je to vzdělání. Přátelé, mějte se krásně.
1: Mějte se krásně.
0: Dobrou noc.
2: Prezident není náš nadřízený. Občané jsou naši nadřízení a občané se tady v říjnu jednoznačně vyjádřili. Prezident Pavel kandidoval s tím, že bude vypadat dobře na známkách. My jsme kandidovali s tím, že dáme po 2% nebo maximálně 2% na obranu. A co se týče těch výroků, víte, mě to dokonale zapadá do té mozaiky těch protičeských výroků Petra Pavla, které jdou jednoznačně proti zájmům občanů České republiky.
3: Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu.
2: Tady pomáhá Lichtensteinům obejít Benešovy dekrety. Tady prezident by se vzdal práva veta. S korunou bychom stojíme za dveřmi, zavedl bych euro. Samozřejmě ten základ, že bychom měli vytvořit Spojené státy evropské, což je vlastně zánik České republiky.
3: Slibuji věrnost České republice.
2: Petr Pavel tady prostě říká věci, které jsou jednoznačně v rozporu se zájmy České republiky, v rozporu se zájmy našich občanů. A my už prostě nechceme krmit dál ty zbrojářské korporace. My chceme dát peníze našim občanům. S tím jsme kandidovali, na to nám voliči dali mandát a to také budeme realizovat.
4: Na Seznamu vyšel článek s výmluvným názvem. Byla to nejžádanější zbraň, teď západní tanky leží na Ukrajině ladem v lesích. No, cože jsem to říkal, že kupovat ty leopardy nemá vůbec žádný smysl? Víte, jaká je jejich životnost? V tom boji 5 až 6 minut. Česká republika uzavřela kontrakt na nákup 44 těchto pojízdných rakví za 39 miliard korun. Když k tomu dopočítáte náklady na údržbu, na servis a na provoz, tak si to můžete vynásobit krát 3. A k tomu ještě musíme samozřejmě zrekonstruovat naše silnice a železnice, protože ty nové tanky, ty dvě A8, jsou o 16 tun těžší než ty předchozí, takže to na našich silnicích ani mostech jezdit nemůže. Fantastický kšeft. Když to vezmu přes prsty, tak kdyby tady došlo k válce, nedej bože, tak bychom za minutu nasazení toho tanku platili zhruba miliardu korun. Fantazie, že to se vyplatí. No, když tyhle argumenty používám já, protože pokud bych byl ministr obrany, tak mi věřte, že bych žádného českého vojáka do takového stroje nikdy neposadil, tak mě samozřejmě oponenti poučují tím a zmůžou se na ten jeden jediný hloupý argument, že mě přijde pochvalná SMS-ka z Kremlu, jako to předvedlo v neděli Baby Fiala. No nevím, mně určitě žádná SMS-ka nepřijde, kromě té, kterou jsem vám publikoval. Za to jemu musí ty SMS-ky od jeho pasáků ze zbrojních společností chodit od rána do večera. Tím jsem si naprosto jist. Protože jediné, k čemu slouží ten nákup tanků z vaší daní, z vašich těžce vydělaných peněz, jsou obrovské zisky zbrojařských korporací. A já už tímhle způsobem prostě vaše peníze utrácet nechci. Já s nimi chci hospodařit mnohem rozumnějším způsobem, tak, abychom z toho měli prospěch, tak, aby šli do našeho zdravotnictví, školství, našim důchodcům, samoživitelkám, mladým rodinám s dětmi a všem potřebným. Přátelé, možná se k vám tahle zpráva už donesla, ale pokud ne, tak prosím pozorně poslouchejte. Zítra, tedy 21. srpna 2026, v den, kdy si připomínáme smutné výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele s vojsky Sovětského svazu, se v Praze uskuteční hudební festival Pulse of Nation. Tenhle festival pořádá ukrajinská komunita žijící na území České republiky. A podle oficiálních stránek je věnován Dni nezávislosti Ukrajiny. Proč mám s konáním této akce naprosto zásadní problém? Je to právě ono extrémně necitlivě zvolené datum. Opravdu si Ukrajinci neuvědomují, že uspořádat tuto akci v den výročí invaze, za kterou nesou plnou odpovědnost, stejně jako Rusové a ostatní národy Sovětského svazu, je neuvěřitelnou fackou a privancem do obličeje našich občanů, kteří jim tady 4 roky nezištně pomáhají? Nebo je to naopak cíleně zvolené gesto? Dovedete si představit, co by se dělo, kdyby si v tento den, 21. srpna, uspořádali hudební festival na našem území Rusové k oslavě své nezávislosti? To by bylo povyku. Já vás mohu ujistit, že by mě úplně stejně vadilo, kdyby tento festival pořádali Rusové, Bělorusové, Kazachové, Uzbekové, kdokoliv, kdo tehdy tvořil Sovětský svaz. Je to výraz neúcty, despektu vůči naší zemi. Je to stejné, jako kdyby německou nezávislost si tady u nás slavili Němci 15. března. Třešnička na dortu. Hlavní vystupující bude umělkyně s uměleckým jménem Jerry Heil. Slyšíte dobře? Heil. Jak příhodné k Ukrajincům, že? Už snad jen zbývá, aby záštitu nad festivalem převzal Petr Pavel a osobně tam dorazil. Vždyť vlastně on tu okupaci ze srpna 68 ještě ve 27 letech nadšeně schvaloval. Skutečně si tohle necháme líbit, tyhle urážky? Nebo už konečně v sobě najdeme nějakou národní hrdost a řekneme, že tyhle akce v tato data se opravdu na území České republiky konat nemají. Takže další moje takzvaná proruská dezinformace se nečekaně a nekontrolovaně stala pravdou. Na aktuálně.cz vyšel článek s výmluvným názvem Neúnosné. Na lékaře se čeká dlouhé měsíce, situace v některých oborech je kritická. V tom článku se dočtete, že 3/4 občanů České republiky čekají na diagnostické vyšetření svého zdravotního stavu déle než měsíc. A plná 1/3, ano přátelé, každý třetí občan naší země

Nuž, improvizovaná hymna nám dozněla. Pánové, já vás zdravím a vítám u vysílání u svobodného.

0: Ostatku místa promiňme taková esa, jakými jsou Jiří Včelař Kotas, František Ringo Čech či Josef Anonce Kudláček. Ty vole, on mě uráží. A přitom, ty vole, tam je nás v tom parlamentu, kuci, co si nenecháme platit, jo, je nás 10. A ten čurák ještě napíše a boješ i za něj, jo, protože všechno, co ušetříš, to jsou jeho prachy. Čurák, čurák. Rozumím. Musíš překonat ten pocit křivdy, jo. Chceš se vyrovnat s tím, že za to není odměna, člověče. To je jenom hamba, urážky a ponižování. A...
1: Halo?
0: Ty jsi teď tak já nejsem chudej,
2: tak teď už se slyšíme, tak počkejte, já tady Františka tady zastavíme. Tak, jdeme na to, dámy a pánové. S panem Tichým jsme se nakonec spojili, měl tam prý nějaké technikálie, problémovsky, ale měli bychom být i připojeni. Já se tady zase slyším jak z kýble, no, nedá se nic dělat. Dámy a pánové, já vás tedy vítám ještě jednou v studiu Karně nachystáno s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého zdravím a vítám. Hezký večer.
3: Hezký večer vám všem.
2: Tak, a s panem tak, a s panem inženýrem tak. Se tedy mrkneme a vrhneme na komentované zpravodajství. A samozřejmě na ty důležité věci. Mám tady připraveny 6 balíčků, tak se koukneme na zprávy z Ruské federace. Já jsem nějaký slabý, já nevím proč, ale to je asi jedno. A pak se koukneme na události na Ukrajině, tak dneska nám to hapruje tuplem. Opravdu jsem tady slabý, já nevím, kde se vyšponovat už víc. Už to nejde. Pak se koukneme na informace z USA a budou následovat novinky od jinut. Pak bychom se měli kouknout ti na aktuality z Evropské unie a zavřeme to iránským konfliktem. A pak bychom se měli přesunout zhruba ve 8:45, tedy na tematické okénko, a ne, není to islámské NATO, tedy NATO. Tak, pane inženýre, můžeme asi na první, já to tady jdu předsvakat a jdu zjistit, co se tady děje.
1: je to všechno dneska takový, nebo v té poslední době je to všechno takové chaotické, nikoliv naší vinou, ale dějou se věci mezi nebem a zemí, který teda, jak si zápojíme s tím všichni, asi jak můžeme a umíme, tak půjdeme na to. Je to hodně poměrně, tak na to podíváme. První informace hovoří o tom, že Rusko stáhlo svého velvyslance z Londýna s tím, že už si nemají Rusko s Británií co říci a že teďka dostanou různé druhy odpovědí, takže to je jako velmi slibné, ale tam se spíš myslí jako na rakety a podobně. Takže ruský velvyslanec v Londýně Andrej Kellin tak tam opustil tedy Británii a je tam zatím bez jmenování náhrady. Takže on tuto pozici zastával od roku 2019, takže opustil prostě Velkou Británii. A na té ruské straně se hovoří o politice Londýna, která vedla ty bilaterální vztahy ke konfrontačnímu směru. A tím, co odchod teda toho velvyslance přichází v době, kdy Moskva varuje, že britská podpora Kyjeva nezůstane bez odpovědi. Mimochodem, ta Británie v tom eskalačním tónu pokračuje dále a dokonce i teďka přes ty výstrahy Ruska ohledně teda případného raketového útoku a podobně, tak prostě pokračují. Takže uvidíme, jak to bude dále. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že Moskva zasílí tlak na zdroje západní vojenské podpory Ukrajině, protože Rusko považuje zapojení západních států do konfliktu nyní za výrazně zvýšené. Takže tolik teda k té první zprávě.
2: Tak, dobře, a my se jdeme kouknout na druhou, protože ta hned následuje a ta zní. Drony je tedy ze 26. to jsme měli středu, takže asi v noci drony ozbrojených sil OSU, tedy ozbrojená sebranka Ukrajiny, zaútočily na ropnou rafinériu v Krasnodarském kraji. Tak, co se tam dělo v noci, to bylo tedy na středu na ropnou rafinérii, komentoval to nebo informoval o tom gubernér Kondratěv. Bylo poškozeno 6 domů k tomu a v areálu zařízení vypukl asi požár, to asi víte. A napadena byla také železniční stanice Afipskaja. Při němž 2 lidé zahynuli a 2 byli zraněni. Teď už jsou tady zase popisy, kdo, kde, co, koho. Jak moc, tak bojovníci Bars Kursk, který se střelili střelu Flamingo FP5, mířící při útoku proti strategickému objektu v tu

0: ruské oblasti ti prý dostanou sladké dárky, perník a pastilu. Tento příkaz podepsal na poradě regionální gubernátor Dmitrij Miliájev a bylo to samozřejmě lepší pomoci s dopravou, koupit pick-up nebo opravit stávající vozidla. The Times zase britská uvádějí, že Trump a Zelenský a evropští politici vypracovali plán na ukončení války, tedy příměří, vzájemné stažení vojsk a vytvoření nárazníkové zóny. Američané chtějí předložit ještě několik dalších návrhů, ale ty prý až později. Evropa znovu diskutuje o nasazení svých vojáků po podpisu mírové dohody. A prý se navrhuje, aby tento plán v nadcházejících dnech předal Kremlu zástupce Vatikánu. Ten už tam, myslím, samozřejmě byl. Tak na to bychom se pak asi taky měli zaměřit, protože, dámy a pánové, je to všechno zajímavé. I když se tady samozřejmě uvádí nejdřív jakože příměří, pak se zase mírová dohoda, to musíme rozlišovat, jsou to dvě úplně jiné technikálie. A jak bylo několikrát řečeno, zkrátka příměří nepřipadá v úvahu, je to jenom čas na další dozbrojení OSU. Tak asi můžeme dál.
1: Další zpráva vychází z rozhovoru s poslancem státní domy a generálmajorem ve výslužbě Leonidem Ivlevem pro portál Gazeta.ru, který upozorňuje na to, že současné regiony krajiny, Ukrajiny, které byly předtím součástí ruské říše, takže jsou historicky ruskými územími. Hovoří tam o charkovské, černigovské gubernii, území tam toho, té části teda té dnešní rostovské či Doněcka, dnešní rostovské oblasti, volgogradské, voroněžské a oblast dnešního Luganska a Doněcké lidové republiky. Hovoří také, že tam byla novorosijská gubernie s hlavním městem, mimochodem také hovoří o Oděse, z toho nutné vycházet. Takže naznačil, že Rusko rozhodne o případném připojení těchto území. Já k tomu mám dvě věci. První věc je taková, že on zapomíná nebo neví, že Ukrajina žádné území přihlášené nemá, takže vlastně celá Ukrajina leží stále ještě na ruském území. To je první věc. A druhá záležitost je, že mám pocit, že to nebude na té ose, jak on tam jako naznačuje, Charkov, Oděsa, ale že se to ještě vlastně zvětší o to takzvané Malorusko, čiže to půjde dále. Ale to uvidíme, to nechme jako dalšími vývoji. Takže tolik asi k této zprávě.
0: Dále se koukneme, proč prý nebo prý proto se uskutečná návštěva pana Radcliffa, což je tedy šéf úřadující americké tajné služby CIA zahraniční rozvědky, s tím, že Moskva připravuje úder proti Velké Británii. Britský tedy premiér Edwin Dunham obdržel informace od bezpečnostních služeb, které dospěly k závěru, že úder pro jeho zemi ze strany Ruska je na spadnutí, takže proti tady má být vojenský útok na Británii nebo jinou západní zemi, například i Spolkovou republiku Německo. Byl tedy jedním z pěti hlavních bodů překvapivé návštěvy šéfa CIA Radcliffa v Moskvě, která byla odhalená v tomto týdnu, ne v roce, ale to je jedno. Fakt, že včera Rusové vypustili na moře ponorku Apokalypsy Chabarovsk, která může nést jaderná torpéda typu Poseidon, je údajně jakýmsi vzkazem pro Londýn. Samozřejmě nejjednodušší způsob, jak zasáhnout Británii přímo, by bylo vyslat oriešník. Podle vysokých bezpečnostních zdrojů, na které se Daily Mail odvolával, probíhá v ruských službách diskuze už nejméně dva týdny o přípravě nějaké formy akce proti britským zájmům. A stejné zdroje hovoří o nevyhnutelném útoku na britskou obranu a bezpečnostní infrastrukturu, jakožto odvetu za tedy pevnou podporu Londýna Ukrajině. A oni jim chtěli dát ještě nějaký něco ohledně raket, ne? Zase lumpíci britský. Takže zkrátka zahrávají si souhněv, no. Ale uvidíme.
1: No, o tom hovoří do značné míry další zpráva a ta se týká oficiálně varování Moskvy pro Londýn, kdy říkají, udeříme na britská vojenská zařízení, pokud nepřestanou dodávat Ukrajině substrategické zbraně, míněno tedy drony a ty rakety Storm Shadow. Takže toto je další jako varování od Marie Zacharovové, a tu uvádí, kdy ve čtvrtek uvedla, že tedy britské základny jak na Ukrajině, tak mimo její hranice by mohly být cílem ruského útoku. A říká opakovaně, jsme varovali, že reakcí na ukrajinské útoky britskými zbraněmi na ruské území mohou být jakékoliv britské vojenské základny a technické prostředky na Ukrajině i mimo ní, jak řekla teda na briefingu v Moskvě. A s tím, že teda dodala, že za vojenské zločiny, včetně těch proti civilním obyvatelstvu naší země, budou prostě viníci potrestáni podle svých činů. A už dříve ve stejném briefingu tak obvinila Londýna Paříž s tím, že si hraje s ohněm, čímž Kyjev získal citlivou raketovou technologii. A Londýna Paříž se snaží vyhnout odpovědnosti za hluboké údery nebo za údery hluboko do Ruska s tím, že přesouvají roli aktéra na Ukrajinu. Čili svalují to na Ukrajinu a přitom v podstatě jsou to jejich zbraně, je to jejich obsluha, která to vystřeluje a jsou to také jejich lidi, kteří to zaměřují. Takže to je takové dost jako průhledné. Takže musí, a ona říká, musí pochopit ty Britové, a ono se to se týká i Paříže, že si hrají s ohněm a že následky mohou být nepředvídatelné i pro ně samotné. Takže to je teda k této zprávě.
0: Tak, dále se koukneme, šestku máme zde. Kaskádový kolaps OSU, anebo tedy zase ředitel John Radcliffe v Moskvě, mimo jiné prý žádal Kreml, ať nerozšiřuje frontu. Tak, ředitel CIA v Moskvě mimo jiné ty prý tedy žádal Kreml, aby nerozšiřoval linii bojového kontaktu. S tím, že bandnerovská média, jako je RCB Ukrajiny a Ukrajinská pravda v Rusku zablokovaná, s odvoláním na své zdroje v generálním štábu OSU píší. Ukrajinské velení hodnotí hrozbu průlomu ze severu z Bryanské oblasti jako realistický scénář a systematicky tam soustřeďuje další síly. A jádro obrany tvoří jednotky státní pohraniční služby, brigády teritoriální obrany a ženijní jednotky. A zaznamenáno však bylo také přemístění pravidelných jednotek, včetně jednotek 143. samostatné mechanizované brigády. No ale tady má pan Tichý zvýrazněno. Podle zdrojů blízkých Bankovní ulici může schůzka šéfa CIA v Moskvě souviset s návrhem Washingtonu zastavit boje tedy na současné frontové linii, protože USA nebudou schopny udržet současnou úroveň podpory Kyjeva po napětí způsobeném regionálním konfliktem s Íránem. A tyto stejné zdroje jsou přesvědčeny, že Kreml tento návrh pravděpodobně odmítne, protože není v souladu s cíly společné, no tady má být asi speciální vojenské operace. Tak.
1: No, já se divím, že ještě Rusové nepřišli na to, že by posílali do Ameriky Trumpovi poradce, jako jak to tam má řešit doma. To si myslím, jo, aby to bylo takové vyrovnané, víc za víc ví, by mu tam mě posílal poradce, aby jim tam jako jezdil radit, jak to mají vypořádat doma. Nicméně pojďme k další zprávě. Ta hovoří o překvapivém odpálení mezikontinentální balistické rakety, což je takové počité zpráva nebo avizo pro Západ, kdy teda Rusko testovalo mezikontinentální raketu RD-24 Yars, která byla namířena teda na pole Kura. No a tady vlastně byl tímto vyslán jasný signál připravenosti směrem tedy k západu, jak uvádí ruská média. A vlastně je to vypuštění mobilního vysokorychlostního balistického systému na tuhé palivo nebo rakety z tohoto systému, což zdůrazňuje potenciál přímo zasáhnout cíle z jakéhokoliv místa. A ty cvičné hlavice překonaly mezikontinentální vzdálenost a zasáhly s absolutní přesností určené cíle na testovacím poli Kura na poloostrově Kamčatka. Ten start proběhl z kosmodromu Plesetsk, což je v Archangelské oblasti na zkušení letiště Kura, tedy na Kamčatce. To je vzdálenost pro představu 6700 kilometrů. Takže ten test je ruskými kruhy charakterizován jako ukázka absolutní operační připravenosti ruských strategických odstrašujících sil, přičemž poukazuje na to, že jaderná odveta zůstává plně operační a snadno dostupná v případě překročení červených linií. To znamená, že ty rakety mohou vybavit jadernými hlavicemi. Pojďme dál.
0: Tak, dále se podíváme, tedy zase to začíná stejně, ale osmička, napětí mezi Ruskem a NATO vrcholí, Zacharová vyslala tedy Londýnu otevřenou hrozbu, to už jsme tady slyšeli, Radcliffe Kremlu varoval před útokem na Spojené království, und, tedy co tam máme, Slovensko v pohotovosti, případ terorismu ze strany Litevců a Ukrajince vyvolává otázky. Tak, jelikož jsme prakticky všechno už probrali, tak se koukneme na to Slovensko. Co se tam stalo? Slovenská policie oznámila zadržení tří cizinců podezřelých z přípravy žhářského útoku na závod vyrábějící drony na východě země. Dva lidé byli zadrženi na Slovensku a třetí v Německu na základě evropského zatýkacího rozkazu. A podle slovenských médií jde právě o dva Litevce a jednoho Ukrajince. Policie podle zveřejněných informací zajistila větší množství zápalné směsi, nástroje, mobilní telefony, kameru a ručně nakreslený plán objektu. Pokud by tedy byl útok uskutečněný, mohl podle vyšetřovatelů způsobit rozsáhlý požár a ohrozit desítky zaměstnanců. Podezřelí údajně jednali podle pokynů další osoby, ale slovenské úřady nezveřejnily, kdo za přípravou útoku stál. Každopádně už několikrát zaznělo v ruské televizi, že vlády zemí EU, které na svém území hostí ukrajinské zbrojovky a podniky na výrobu dronů a raket, dělají ze svých států terče pro případnou ruskou odvetu. No ale byli zadrženi dva Litevci a Ukrajinec. Ti by přece těžko, když jejich země se chlácholí, jak jsou na západ a pro západní a pro evropští a proti ruští, jak si to s nima vyřídí, je asi těžko, aby ti to byli naverbováni Ruskou federací. Tak se ptejme, o co tam jde?
1: No, tak tam jsou dvě asi důležité zprávy o informace. Jedna je teda ta, že šlo skutečně o ukrajinskou zbrojovku v Prešově. To je jako první věc, o ukrajinskou. A druhá, že jsou i úvahy takového rázu, že to mohla být britská provokace a že to je vlastně provokace od MI6. To je asi to, jako když našli jako někde položenou, pohozenou, tu vypuštěnou někde na tom letišti, v tom východním Německu, kde to bylo v Drážďanech, nebo kde to bylo. Nejdřív vyprávěli, že tam někde lítal nějaký dron a jakýsi řidič autobusu ho skopl ze vzduchu a takovéto pitomosti. Pak zase vyprávěli, jak to tam někde našli, ležet tu výbušninu a jak se to nepovedlo a takovéto věci. A zdá se, že tohoto jsou všechno, je to součást provokací. Je to součást provokací, britských provokací zřejmě. Takže to je potom by byla jako logická odpověď na to, proč teda zrovna lidé těchto národností něco takového v podstatě dělají. Pojďme dále, protože oni potřebují najít nějaký důvod prostě k tomu zahájení té války, ale oni nechtějí, aby oni byli ti, kteří to zahájí, tak proto se snaží ty Rusy provokovat anebo vymýšlet jako různé takové příhody úsměvné, kdy teda na ně svalují takovéto někdy až dětinské takové záležitosti. Pojďme dále. Další informace hovoří o tom, že Marie Zacharová opět zase varuje a uvádí, že teda by mohla, že by teda mohli Rusové zautočit na ty vojenské cíle na Ukrajině i jinde. To je v podstatě dokola. Problém je v tom, že je to asi zbytečné, protože ta Británie si prostě pokoj nedá. A tady podle té Zacharové, to nám říká, budou sice potrestáni a tak dál, vyzývají všechny ve Spojeném království, aby se zamysleli nad nevyhnutelnými a katastrofálními důsledky nepřátelských opatření, která přijímají představitelé. Já bych tady ještě chtěl říct jednu věc. Tam k tomu, on to tam údajně měl mít ten Radcliffe jako více, ale svým způsobem, pokud se Američané teďka chtějí stáhnout z Evropy, a už se do toho dál, jako teda tady do toho, jak si neplest, aby se sami neohrozili. Tak si myslím, a navíc ta Anglie jim tam nedělala zrovna žádné, byly tam vlastně pod jejím jehem, když bych to řekl takhle, tak si myslím, že by tomu úplně klidně mohli nechat ty Američané volný průběh. Tam se hovořilo také o tom, že chtěli tedy po těch Rusech, aby pomohli u Iránců uvolnit Hormuzský průliv a bylo to tam více a byly tam nějaké obavy také z útoku na Polsko a tak dále, A tak oni jako říkají, že těch bodů vlastně, o kterých se tam hovořilo, ten Radcliffe, takže bylo asi pět. Takže všechno je možné. Ten asi z toho Británii zřejmě převažoval. Takže asi tolik teda k tomu. Pojďme dál.
0: Dobře, dále se koukneme, na co máme tady Donnieho. Tento úder ukončí speciální vojenskou operaci. Místo je prý určeno, orešníky stačí a je odsouzen k zániku, uvedl poradce ministra. Takže NATO a Spojené státy nemají prostředky k zachycení tohoto typu balistické rakety, myšleno orešník. Cituji, rakety orešník jsme již otestovali a máme jich dostatečné množství. Nyní však nastal uhni čas na hlavní úder. Toto prohlásil tedy Vladimír Ovčinský, generálmajor policie ve výslužbě a poradce ministra vnitra. Všechny podrobnosti přináší pak další reportáž. Ten říká, demilitarizace Ukrajiny a denacifikace, to jsou dva hlavní cíle speciální vojenské operace. Domnívám se, že nejdůležitější je nyní zabránit tomu, aby se tyto dva cíle rozmělnily. Pokud jde o demilitarizaci, válka probíhá intenzivně jak podél linie kontaktu, tak při zachycování dronů a během ruských odvetných úderů na ukrajinská vojenská zařízení. A dále ještě řekl, pokud jde o specifikaci, dějí se podle Ovčinského podivné věci. Například nedokáže vysvětlit plánované koncerty amerického rapera Kanye Westa v Petrohradě, když říká navzdory jeho pozitivnímu vztahu k současné hudbě. Tak to už nás moc nezajímá, ale co tady je? Podle SVO odtud získávají všechny své zbraně, tedy ze západu, z Evropské unie, také obrněná vozidla a žoldnéře. Nedělají všechno sami Evropané. Všechno dostávají od zemí, které je podporují. A teprve nedávno, doslova před několika dny, byly přijaty nové strategické iniciativy NATO, které vyzývají k intenzivnějším vojenským akcím proti Rusku s využitím raket dlouhého doletu, letadel a zvýšením počtu dronů. A také více účelových, nikoli pouze těch malých, řízených pak umělou inteligencí. Tak, rozhovor je, ten je ještě delší. Tak to by asi stačilo.
1: Tam k tomu ke Westovi, on o tom hovoří i Valery Viktorovič Pěkin. Tam jde o to, že on tam vystupuje prostě, nebo obvykle vystupuje v tričku s Hákem Krajcem. A na tím se právě Pěkin jako pozastavuje, kdo tohle to povoluje. A že v podstatě ta protistrana v tom Rusku, že tam vlastně podporuje vlastně rozvoj fašismu. Na jedné straně oni ty symboly nacistické před těmi lidmi schovávají, jako že se to nesmí šířit a tak dál. Přičemž ten Pekin říká, no ať to ty lidi vidí, jako co se prostě pod jakým znakem tohle všechno, co tady bylo za té druhé světové války napáchali. Takže na jedné straně to tam nesmí být, a pak na druhé straně se tam přijde rapera, teda, který tam má tohleto prostě na tričku a vystupuje s tím a propaguje tam vlastně nacismus. Jo. Takže to je k tomu raperovi. Jinak pojďme na další příspěvek. Ten je zajímavý, ten se týká severní námořní cesty, která vlastně teď se otevírá jako v reakci na ten globální logistický chaos. A ten autor Prostakov říká, když je Hormuzský průliv uzavřen, Suezský průplav je ohrožen, Jihočínské moře připomíná such s prachem, tak severní námořní cesta s doprovodem ledoborců a ruským bezpečnostním systémem se stává stále zřejmější možností. A říká, po mnoho let existovala severní námořní cesta v informačním prostoru jako něco nezbytného, důležitého, dokonce velkolepého, ale velmi vzdáleného. Nejenom geograficky, ale i časově. A zdá se, že právě teď je zlomový bod. Faktem je, že vnější svět se změnil natolik radikálně, že globální obchod prostě nemá žádné alternativy. A zhoršení situace na Blízkém východě, uzavření Hormuzského průlivu, trvalá rizika pro Suezský průplav, doutnající konflikt v Jihočínském moři, to vše proměňuje tradiční trasy, dopravní trasy, v zóny neustálé nejistoty. A do těchto podmínek ta severní mořská cesta přestává být abstraktní možností a stává se praktickou nutností. A vlastně ta severní námořní cesta je hlavní alternativní tváří v tvář, tedy, nebo alternativou tváří v tvář teda té logistické mezeře. A jak i o tom hovoří prezidentský poradce Anton Kobijakov. A tím prvním, takovou první komerční platby už proběhly, což zásadně mění povahu té diskuze, už se o to nebaví teoreticky, už to zkusili. A tam vlastně 23. srpna vyplula první korejská kontejnerová loď Pan Star Across Pusanu do Evropy přes Arktidu. A ta loď má proplout arktickými vodami za 8 dní, dorazí do Folkestone ve Velké Británii do 9. září a celá plavba potrvá přibližně 45 dní. A pro Seoul, či pro Jižní Koreu, je to testovací start. Pokud se trasa ukáže jako efektivní, tak Jižní Korea plánuje zahájit pravidelné komerční plavby do roku 2030. A už o týden dříve, 19. srpna, dorazila do Murmansku kontejnerová loď čínské společnosti New Shipping Line s 502 kontejnery automobilových komponentů. Ten přístav zpracoval náklad za 4 dny, poté kontejnery putovaly vlakem do středního Ruska a na zpáteční plavbě nebo té cestě byla loď naložena 26 tisíci tunami hnojiv drasilných pro jihovýchodní Asii. Takže už to není jednorázová akce, ale rozvoj plnohodnotného logistického řetězce, přejezd moře, překládka v přístavech, železniční přeprava, zpětné nakládání. A ty čínští provozovatelé už naplánovali 64 plaveb pro tu severní mořskou cestu pro rok 2026, včetně více než 30 kontejnerových cest. A až do začátku října musí kontejnerové lodě z Číny odplout každý týden a Rosatom spolu s čínskými partnery staví kontejnerovou loď třídy Ark 3 Ice. Její spuštění je plánováno na konec října. A to plavidlo je navrhováno pro společný podnik se společností DP World ze Sjednocených Arabských Emirátů. A stejně Rosatom a DP World vytváří společný podnik na základě Far Eastern Shipping Company. Jeho cílem je vyřešit problém vyvažování příchozích a odchozích obchodních toků. Takže tady kolem toho, kde severní mořské cesty se formuje, rychle tedy vlastně jakýsi konkurenční obor těm dosavadním dopravním cestám. A je důležité vidět, že o tu trasu mají zájem Čína, Indie, Jižní Korea a země Blízkého východu. A pro Dílí je to, či pro Indii, je to příležitost zkrátit dopravní úsek do Evropy a obejít nestabilní Suez. Pro Peking je to diverzifikace obchodních tras, snížení závislosti na Malackém průlivu a jeho Čínské moři. Tam víte, že ten Malacký průliv, že tam se snaží teďka Američané blokovat. A pro Seoul je to příležitost proměnit Pusan, globální logistické centrum, které nebude závislé na jižních trasách. Takže tolik teda této informace o naše jde dále. Samozřejmě Washington vnímá tu ruskou arktickou infrastrukturu nejenom jako ekonomickou výzvu, ale také jako vojenskou politickou hrozbu. Jenže ta flotila těch jaderných ledoborců tu jiná země žádná nemá na světě. A ta navigační kontrola na tu vodní oblasti, schopnost regulovat přístup teda těch obchodních lodí, to všechno činí z Ruska dominantního hráče v regionu. A tam je ještě důležitá jedna věc, to je právní status té severní mořské cesty, protože podle ruského práva a úmluvy OSN o mořském právu je severní námořní cesta historicky zavedenou národní dopravní spojovací cestou nebo prostředkem Ruska v Arktidě. Čili tam vlastně ten průjezd lodí i cizích je regulován ruskými pravidly. Povolení k platbě povinná podpora ledoborců v určitých oblastech, oznámení trasy, dodržování environmentálních a navigačních požadavků je tam samozřejmě vyžadováno. A to Rusko také kontroluje ty klíčové infrastrukturní body a tak dál. Po mém soudu tam ještě v dohodné době nastane ještě, vrátí se zpátky ta debata, která se tam bude týkat Aljašky. Ruské Aljašky, kterou Rusko pod vodem ztratilo, a k tomu se nepochybně budou vracet. Už tedy proto, protože přes tu Aljašku se budou Američané se snažit zablokovat i tuto cestu, podle mě. Takže to je k této zprávě, pojďme dále.
0: Tak, dále se mrkneme. Sergej Lavrov, co nám sdělil, oznámil rozhodnutí ruského vedení. Přichází veliký otřes světového řádu A to, co se stane, bude trvat ale velmi dlouho, je zde poznamenáno. Tak se na to jdeme kouknout. Svět tedy vstoupil do nové éry hlubinných změn nebo hlubokých. Jejíž konečný výsledek možná neuvidí ani naše generace, které teď žijí, uvedl to tedy ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Podle něj období západní unipolarity skončilo a před očima světa se vytváří zcela nová rovnováha sil. Tak, jdeme na citaci. Svět se nachází tedy ve fázi transformace, uvedl Sergej Lavrov, a hlubokých změn. Tyto změny budou s největší pravděpodobností trvat celou jednu epochu. Proto není jisté, že generace, která nyní žije na Zemi, uvidí konečnou podobu tohoto uspořádání, pokud vůbec někdy vznikne. Tak, tím odpověděl na otázku, jaký je dnešní svět po někdejším rozdělení do dvou velkých to bloků během studené války a po období americké dominance, které následovalo po rozpadu Sovětského svazu. A Lavrov též připomněl, že po zániku Sovětského svazu byla myšlenka unipolárního světa prakticky otevřeně prohlášena za vítěznou. Cituji, Francis Fukuyama odrážel aspirace, sny a rozpoložení západních elit, když prohlásil, že nastal konec dějin, že od této chvíle bude jediným a dominantním modelem na planetě západní liberální model v ekonomice, politice a oblasti lidských práv. Tak, ale prý tehdy i v Rusku existovala část společnosti a politických elit, která tuto změnu nadšeně přijala v přesvědčení, že země konečně se třásla okovy toho komunistického systému. No, ale nejspíš vše bude úplně jinak. Lavrov považuje teď Putinův projev na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2007 za zásadní zlom. Tehdy totiž ruský prezident otevřeně kritizoval tehdejší mezinárodní řád a politiku rozšiřování NATO. Tak prý to všechno končí.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Rusko zahájilo sériovou výrobu systému elektronického boje pod názvem Volnokupol Garant. A toto zařízení ruší 8 frekvenčních pásem Starlinku a vytváří tzv. Mrtvé zóny o rozloze až 20 km. A tady vlastně tento systém ruské jednotky používají k rušení satelitní komunikace toho Starlinku a tím pádem také v tom boji prostě proti těm dronům. A tady vlastně ta volná kupol Garant vysílá silné radiové signály, které mohou oslepit přijímací antény podzemních terminálů Starlink a narušit jejich provoz. Takže tento vývoj je považován za obzvláště významný, protože Starlink získal kriticky důležitou úlohu v ukrajinských vojenských operacích a poskytuje satelitní připojení v oblastech, kde běžná komunikační infrastruktura není dostupná nebo byla zničena. Takže tady ukrajinský odborník na radiotechniku a poradce ukrajinského prezidenta Sergej Flaš Bezkrestov, tak v červnu tohoto roku informoval o schopnostech právě tohoto systému. A podle informací, které poskytl, tak vyrábí Volnokupol Garant ruská společnost Ruský kupol se sídlem v Simferopolu. Tak jenom bych to o tom věděli a je tam mimořádně zajímavý jeho dosah, operační dosah. Podle dostupných informací dokáže jeden systém pokrýt oblast a rozloze asi 20 km čtverečních. Takže tolik tedy tady k tomu, na to zprávě.
0: Tak, dobře, dále se koukneme. 14 máme tady. Poprvé ruské ministerstvo obrany nařizuje vyřízení, tedy asi spíš zničení, likvidaci celé ukrajinské energetické infrastruktury. Zde mám. Ukrajinská dronová zeď se hroutí u Dobropilje. Tak se na to jdeme kouknout. Ruské síly tedy připravují prudký protiútok proti Ukrajině, když oznámili, že poprvé tedy zaútočí na energetickou infrastrukturu prostřednictvím oznámení samotného ministerstva obrany. Tak, co tu máme dál? Kyjevská volba tedy zasáhnout politické cíle na ruském území vyvolala totiž první přímou reakci. Cituji, ruské ozbrojené síly zahájily přípravu na masivní útoky na ukrajinská zařízení v reakci na pokračující útoky kyjevského režimu na civilní infrastrukturu a ruský ropný a energetický komplex. Stovky tedy nových těch dronů Garand 4, S-8000 Banderol anebo rakety Iskander 1000 mohou v současném útoku cílit na každou energetickou infrastrukturu na ukrajinském území, uvádí se zde. A co tady je, současně je Kyjev tedy hluboce znepokojený nedávnými zprávami mezinárodních bezpečnostních sítí o možnosti otevření nové velké fronty Ruskem na severu Ukrajiny, konkrétně tedy v Černihivské oblasti. A tím bychom to asi mohli předat na další zprávu, jestli ještě nějaká je.
1: Přejdeme na další zprávu, ano. Tam je důležitá jedna věc, protože i ten při té návštěvě, ten Radcliffe, tam chtěl po Rusech, aby v podstatě neroztahovali dále tu frontu, což teda Rusové samozřejmě jako logicky udělají, protože Ukrajincům už chybí vojáci, aby tu frontu pokryli. To znamená, že ta fronta není jaksi plně pokrytá na té ukrajinské straně, takže ty Rusové potom mohou volně procházet v některých oblastech do, jaksi tedy do zápolí toho ukrajinského a prostě do jejich, vlastně do jejich zátylku, když to řeknu takhle. Takže to je k tomu. Pojďme tedy se podívat na první věc, na tu speciální vojenskou operaci aktuálně. Ta zpráva hovoří o tom, že dvě nákladní lodě s vojenským materiálem byly zasaženy v přístavu Južný. A to je jako první věc. Dále, že teda předměstí Dobropolje a Novka, že je obsazená, že jsou teda už přeseknuty zásobovací trasy VSU. A když se na to podíváme, tak vojáci teda té 114. samostatné gardové motostřelecké brigády skupiny vojsk Centrum osvobodili tedy tu obec Anovka v té Doněcké lidové republice. To je předměstí Dobropolje a fakticky tvoří jeho východní okraj. Takže vlastně to je osvobození představuje důležitou etapu před útokem na město. Jak píšete vojenský zpravodaj Alexander Koc. A to osvobození vlastně umožnilo tedy přerušit ty nepřátelské logistické trasy na těch jižních přístupech k Dobropolji a vytvořit tedy podmínky pro další postup ruských jednotek. Jinak tedy tam samozřejmě ty Ukrajinci se nadále snaží zastavit ten postup těch ruských útočních jednotek, převzít iniciativu, co se jim nedaří. A v tom severním sektoru zase zabajkalské jednotky zničí nepřítele a obsadili opěrné body západně od linie Alexandrovka, Komunarovka. Či tam vlastně se k tomu ten útok vlastně směřuje z několika stran. Takže pojďme dále. Nasazují se už pozemní robotické systémy a tak dále, tak dále.
0: Tak, dobře, dále se mrkneme a koukneme, co to tady máme, dvojka. Tak, překvapivé prohlášení z OSN. V jednom tedy z nejočekávanějších kroků vyzval generální tajemník OSN Antonio Guterres ukrajinské ozbrojené síly, aby zastavili útoky. Zároveň však uvedl výhradu týkající se civilistů a civilní infrastruktury, a to vše uprostřed eskalujícího konfliktu. Takže kroky Ukrajiny představují porušení mezinárodního humanitárního práva, uvedl mluvčí generálního tajemníka OSN Stefan Dujaric. A Antonio Guterres je hluboce znepokojen pokračujícím ozbrojeným konfliktem na Ukrajině i v Rusku. Útoky na civilisty musí okamžitě skončit. Toto prohlášení bylo adresováno Šňupanskému, tedy herci, co hraje prezidenta Ukrajiny, a zaznělo poté, co ukrajinské ozbrojené síly v noci 24. srpna zahájily masivní letecký útok na Krasnodarský kraj, kde byl tedy poškozen soukromý dětský areál, přičemž zahynuli 3 děti. Dalších 6 mladistvých a 2 dospělí byli zraněni. Současně starý zástupce Spojených států amerických při OSN Dan Negria na zasedání Rady bezpečnosti uvedl, že obě strany musí zastavit útoky, které poškozují civilní infrastrukturu, s tím, že strany konfliktu se musí vrátit k mírovým jednáním. A taktéž prý vadí že Kellogova slova o mobilizaci Ukrajinek rozpoutala bouři. No, tak asi můžeme dál.
1: Tak ten Kellogg tomu, ten je známý, že tomu nikdy nerozuměl, takže divím se, že ještě jako vůbec jako pouště jako někam na nějaká jednání. Že ten Kellogg je ten, který původně měl jednat s Ruskem, teď tam teda dávají Kušnera s Vítkovem. Nevím, kolik je to lepší, ale o něco asi přece jenom ano. Další zpráva hovoří o tom, že hovoří se o Putinově brutální odvětě, kdy teda vlastně udeřili teda plnou silou, že teda města, že jsou v troskách a tak dál. No, vlastně byla plná nová vlna úderů na cíle po celé Ukrajině. Výbuchy požáry byly hlášeny v Dněpropetrovské, Charkovské, Černigovské, Záporské oblasti. Přičemž v řadě regionu byl vyhlášen letecký poplach. No, oni jako už jako dostali řekli, že za těchto okolností, které jsou, takže sice, takže už by vlastně měli přijít z SVO na normální jaksi válečný stav. Oni ještě to pořád není jako naplno, ale jako musí s tím jaksi prostě počítat, že jestliže Ukrajinci bombardují obchodní střediska, bombardují jim školy, bombardují jim autobusy s lidmi a tak dál, no tak jakože nebudou, jak si prostě ta druhá strana, nebude sice dělat úplně totéž, ale třeba ta logistická centra, ta, ty supermarkety, ty sklady a tohle, taky mi bombardují taky. Taky mi bombardují, když ty musí počítat. Mně to trošku připadá, jako když Němci udělali první útok letecký na Londýn, a pak se jako divili, že to začalo taky padat jako na, naopak, teda, že to začalo padat ty bomby na Berlín a na další města. Prostě začali s tím Němci tenkrát a tady je to velmi podobné. Takže jeden z nejsilnějších úderů byl zaznamenán v Dněpropetrovsku, kde po explozích vypukl rozsáhlý požár. A tady to bylo hlavně poblíž nákupního centra v Dněpropetrovsku. Tam se tam navíc ještě ty ukrajinské zdroje potvrzí, že se tam ozvalo několik explozí. Oni jsou také dobří. Oni mezi normálně civilní objekty a někdy třeba i do skladu a podobně, tak tam dají montovny dronů a sklady zbraní a munice a podobně. A pak vždycky, když se tam, to, tam někdo trefí, nějaký ten dron nebo ta raketa, tak pak jako dělají jako předstírají, že se teda bude vyšetřovat a kdo to tam dal nezodpovědně a tak dál. No, to, že oni se skrývali za civilisty, tak to přece děje od samého začátku. To je přece od samého začátku, takže ten, to divadlo je jako celé zbytečné. A tohle je potom samozřejmě důsledek. Nehledě k tomu, že někdy tam spadne raketa a pak to tam začne bouchat jako u toho Kyjeva, že se tam potom bouchat ten sklad těch raket celou noc, no tak jako kam to lítá, tam to lítá, ale to už je ty vybuchující rakety, ale to už jako s tím nikdo nic neudělá. To prostě má být někde mimo prostě civilní zónu, což tam oni zásadně nedělají. Teď se podívejte, kolikrát už je to případ. Pojďme dále.
0: Tak dále se mrkneme ještě na něco, koukneme se na to, že Rusové prorazili ukrajinskou obranu. A to v lesích u krásného limanu. Cesta je otevřená i pro Svijatogorsk. Cíl a osvobození svatého kláštera svatých hor je tady napsáno. Tak, tedy ruská armáda prorazila ukrajinskou obranu a to v lesní zóně krásného limanu a udrážela ukrajinské a západní žoldneře. Já se kouknu, jak je to vidět, ta mapička docela dobře, ještě vám to takhle posunu. Tak, postup probíhá tedy v jedné řadě. Zdá se, že ruské vrchní vedení, nebo velení, opustilo taktiku tajných infiltrací a malých to skupinek. Nyní spoléhá na plnou sílu a postupuje tedy do čelního střetu. Tento krok má za cíl nejen tedy zajistit krásný limaň, ale také definitivně dobít známé rekreační středisko Svjatogorsk a poskytnout pomoc mnichům slavného svatého kláštera svatých hor, proto Svjatogorsk, že ano, kteří jsou podle ruských zpráv obléháni. Změna taktiky je prý typická. Po měsících průniků a tlaku na jednotlivých místech nyní ruské jednotky postupují soustředěnou silou lesními oblastmi, což nutí ukrajinské síly k ústupu. Tlak na široké frontě vytváří pak podmínky pro rychlejší kolaps obranných pozic v regionu. A vzpomeneme, že Krasný Liman je důležitým dopravním a vojenským uzlem a byl zpočátku obsazen Rusy, ale později ztratili část města, protože Ukrajinci snadno pronikali sousedními lesy, které ovládli. Tak, přetahovaná zpátky.
1: Přetahovaná zpátky. Já bych jenom se na chvilinku zdržel u toho kláštera. Víte, když se podíváte, tak ono od středověku se nic nezměnilo. Tam také mniši byli nuceni třeba hájit ten klášter. Oni také bývali ty kláštery docela solidně opevněné. Dneska už je to trochu jiné. Ale zase jsou ty mniši, jsou nuceni prostě ten klášter prostě hájit a jsou tam někde obléháni. To jako když vidíte, tak to jsou, my si to tady neumíme ani toto představit, co tam se děje. No, další zpráva hovoří o Putinově šokující operaci v Oděse, kdy moře, mosty, hranice, všechno bude brzy odříznuté od světa, tedy jak ty mosty, hranice, to bude všechno jako obsazené nebo zničené, moře obsazené a Oděsa bude odříznuta od světa. A čili Rusko se snaží logisticky a ekonomicky izolovat oděskou oblast, údery na ty námořní trasy, na mosty, na hraniční přechody směrem do Moldavska. Zatím podle této zprávy nemá tam dostatek sil pro pozemní operaci v tomto regionu, jak uvádí tedy ukrajinský vojensko-politický analytik Alexander Kovalenko ze skupiny Informační odpor. Podle něj může série ruských útoků na první pohled vypadat jako příprava půdy pro postup směrem k Oděse. On ale tvrdí, že ruská armáda v současnosti nemá pro takovou operaci potřebné síly ani zdroje, tedy tam v místě. A pokud by člověk neznal schopnosti ruských sil, mohl by si myslet, že jej velení připravuje pozemní operaci v optické oblasti, ale tak tomu není. Protivník jednoduše nemá potřebné síly a prostředky pro takovou operaci ani schopnosti uskutečnit, tvrdí Kovalenko. Ono, jedna věc je úplně izolovat tu oděskou oblast, druhá věc je tam ještě případně donutit ty Ukrajince, aby ještě, pokud to tam stačí, ještě tak, aby tam ještě třeba přivedli nějaké posily, které jim potom budou chybět na jiných úsecích fronty. I takové věci se dějí. Takže uvidíme, jak to je. V každém případě Rusko, podle interpretace toho Kovalenka, současně vyvíjí tlak na námořní logistiku, zaměřuje se na silniční spojení a útočí na infrastrukturu na hranici s Moldavskem. Tam je zejména důležitý ten most u Majáku, jeden z důležitých mostů na jeho západě oděské oblasti a také tam upozorňuje na nejnovější útoky na hraniční přechody směrem do Moldavska. Takže a po tom mostu teda přišly na řadu tedy ty hraniční přechody. Takže tolik asi tato zpráva.
0: Tak, jdeme se kouknout dále, co to tu máme, nějaký tančík. Bitva o malý pás Donbasu začala. Kyjev vysílá všechny jednotky Azovu, aby ruský postup zadrželi. Jen dech od posledních měst opevněných ruskými silami. Tak to je zase divný překlad. Takže klíčová bitva o zbytky Donbasu, která zůstává v rukou ještě Ukrajinců, začala tím, že Kyjev tedy vyslal všechny jednotky Azovu a speciálních jednotek, aby zadrželi nebo udrželi poslední pevnosti, zatímco ruské síly postupují bleskovým tempem. Malý pás tedy v Doněcku, který nyní zahrnuje Slavjansk a Kramatorsk, je v podstatě to, co zůstalo pod ukrajinskou kontrolou od roku 2015, kdy Rusko, přestože má 90% rusky mluvící populace, jej postoupilo Kyjevu, samozřejmě. Zároveň se však stále jeví jako strategická chyba ruského vojenského vedení a velení a samotného Vladimíra Vladimiroviče Putina, kteří umožnili návrat neonacistických fanatiků z praporů Azov, kteří se vzdali v Mariupolu na Ukrajině, a to s příslivem, že už nebudou bojovat proti ruským silám. Azováci nejen bojují, ale jsou nejtvrdší vycvičenou jednotkou a nejlépe vybavenou částí vůbec OSU a nyní budou ruští vojáci muset tvrdě bojovat, aby je znovu porazili. Podle oficiálních prohlášení náčelníka generálního štábu Ruské federace Gerasimova, ruský vojenský stroj postupuje na všech frontách s nezmenšenou intenzitou, kde nyní poprvé hovořil o vývoji na frontě pevnostních měst, které zůstávají ještě v rukou Ukrajiny. Takže Sloviansk a Kramatorsk. Ruské jednotky jsou o Sloviansku, tedy vzdáleny jen 4 kilometry a frontová linie je nyní 3 kilometry od Kramatorsku.
1: Aby no, už, ta, už tam byli, no, už tam byli, teď to dobývají znova, no. No, další informace hovoří o masivních ruských úderech na ukrajinský vojenský průmysl a přístavy. Hovoří se o sávě raket a dronů na páteř ukrajinských zásob. A to je zpráva z noci 26. na 27. srpna. A ruské ministerstvo obrany uvedlo, že zasáhlo metalurgický průmysl a rafinérie, logistická centra, přístavní infrastrukturu a depa dronů v Kyjevě, v Borispolu, Záporoží, v Kremenčuku, Krivém Rogu a v Iljačevsku. A to ukrajinské letectvo potvrdilo rozsah útoku, ale samozřejmě ne identitu každého cíle. Jinak se zaznamenalo dvě rakety Onyx z Krymu, balistické rakety Iskander-M, KN-23 z Brianska a Kurska, 258 dronů typu Banderol, Shahid, Gerbera, 8S8000, stejně jako návlady Parodiva. Takže podle ruského seznamu cílů byla zasažena infrastruktura přístavu Oděsa, Černoborsk a Areny, a které Moskva považuje za podporné základny pro ozbrojené síly Ukrajiny. V Oděse a v Černomorsku byly údajně zasaženy vojenské sklady s vybavením. V Oděse ten útok trval téměř celou noc. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak, jdeme se kouknout i dále. A kde mám osmičku? Tady. Ještě to přepnu obrazem. Ukrajinci, máte 2 minuty na útěk. Tak se na to jdeme kouknout. Poradce prezidenta Ukrajiny pro technologické otázky Serhii Bezkrestnov, známý pod přezdívkou Flash, varoval, že očekává nové ruské útoky na velká nákupní centra a občanům vzkázal, že po vyhlášení leteckého poplachu už nebudou moci počítat, řekněme, s 10 minutami na útěk. V některých případech mohou mít pouze 1 či 2 minuty. Maximálně je zde uvedeno. Bezkresnov tvrdí, že zvláště ohroženy budou velké obchodní komplexy, přičemž jako příklad uvedl síť Epicenter, jejíž objekty kromě prodejních prostor disponují také obrovskými skladovacími kapacitami. A dodal, nyní vidíme, co se děje v Oděse. Rusové začali útočit na Epicentra, a protože jde o velmi velké obchodní sítě. Na malé ATB nebudou plýtvat balistikou. Podle jeho hodnocení ruská armáda nebude používat balistické rakety ani velké množství útočných dronů proti malým obchodům, zatímco velké obchodní a skladové komplexy by se cíly stát mohly. No tak víme i to výrobna před půl rokem, nebo kdy to bylo, výrobna kávovarů, že ano. Přitom se vědělo, že se tam vyrábějí drony a skladují a montují.
1: No, to tak je, no. Další zpráva hovoří o tom, že úder na Doněc všechno změnil. Rusko, že je provokováno k jadernému úderu. A jednání, že jsou teda opuštěná. Kyjev zaútočil na Donbas evropskými raketami bezprostředně po Radcliffově návštěvě. Takže tady vlastně podle Reuters se to jednání, to Radcliffe skládalo z neveřejných jednání s představiteli ruské vlády. Bývalo to konspirační teorie o třech tajných dekretech, které měl toho dne podepsat prezident Putin. Moskva později objasnila, že návštěva souvisla s kontakty mezi zpravodajskými službami. A Rostova následující den zasáhla Donbas nová vlna ukrajinských útoků a Doněck čelil sérii silných úderů. Největší škody vznikly v oblasti nákupního centra Doněck City a v Kalininském rajonu. Místní obyvatelé slyšeli také několik explozí, které následovaly několik sekund po sobě. Takže zpočátku se uvádělo, že údery byly provedeny raketami Flamingo. Později ale šéf Doněcké lidové republiky Denis Pušilin uvedl, že šlo o západní rakety Storm Shadow a Scalp. Jejich tajné výrobní údaje britský premiér nedávno přislíbil předat Moskvě. Takže tolik, ta zpráva samozřejmě pokračuje. hovoří se o přípravě na silný úder. Agentura Bloomberg s odvoláním na několik zdrojů informovala, že Rusko zvažuje výrazné zesílení úderů balistickými raketami proti Ukrajině. Hlavním cílem má být Kyjev, včetně centrální části hlavního města. A terčem by se také mohla stát infrastruktura v dalších městech. Takže ta Moskva už prakticky nemá žádné iluze o rychlém diplomatickém průlomu, přestože stále ještě existuje mnoho nebo určité návrhy, tedy nové návrhy ze strany Američanů, Vítkova a Kušnera, ale to jsou takové naivní, nereálné nápady, že já si myslím, že oni by měli, když tam chtějí do té Moskvy, že by tam měli poslat ty své návrhy a ta Moskva by měla říct, podívat se na to a říct, ale má smysl, abyste jezdili nebo nemá, seďte doma, o tom jednat nebudeme. Ale to samozřejmě radit nemůžu, to je jako i záležitost. Pojďme dále.
0: Tak, v pátek prý byl nějaký chaos, tedy v Kyjevě, scény chaosu v kyjevském metru a také tisíce vozidel, kdy opouštěla hlavní město, pardon, v Kyjevě se tedy odehrávaly v pátek bezprecedentní obrazy šílenství, kdy tisíce vozidel spěchajících z ukrajinského hlavního města bylo vidět a zároveň kdy velké davy v panice nacházely útočiště v městském metru. V brzkých ranních hodinách pátečních byl vyhlášen poplach kvůli možnému ruskému leteckému náletu s tím, že obdrželi SMSky nebo asi zprávy najděte okamžitě úkryt, nepřátelský útok je možný. Tak zněla tedy lakonická zpráva, kterou tisíce Ukrajinců v Kyjevě obdrželi. Vlaky tudy proto projížděly s velkými obtížemi a většina vozů zmrazila své trasy, protože zastávky byly zaplaveny ukrajinskými obyvateli. Dříve se fronty vozidel vyjížděly mimo hlavní město. Tak asi takhle. Podle existujících informací z různých mezinárodních médií se obavy zvýšily kvůli zprávám o možném masivním náletu dronů typu Geraň 4 a Geraň 5. Ty jsou, myslím, ty pětky, už jsou ty proudový nějaký, že ano. Asi diskotéky skončily, no, v pátek v Kyjevě.
1: No, já si myslím, že ano, že si to vzali do toho podzemí. I když ani asi tam v tom metru nevím, jak to mají hluboko podzemí, tak si nejsem jistý, jestli při zásahu některou tou raketou nebo tím pubem, tak jako jestli by tam byli jako lidé bezpečí, to si netroufnu říct. Protože tam 50 metrů, 80 metrů zemí nejsou žádné jaksi nepřekonatelné tloušťky, tedy od toho povrchu té půdy a toho té výstuže, aby teda to ta raketa nebo ta bomba by to neprobila. Další zpráva hovoří o biblické apokalypse u Kyjeva. Jde o to, že Rusové objevili tajné místo a vyslali příval dronů a po internetu kolují videa nepředstavitelné zkázy. Tam totiž oni tam narazili na skladový komplex ovci Mila, tedy jako Kyjeva, kde vypukl obrovský problém, obrovský požár. Pak tam následovaly silné sekundární detonace, kde tam byly uskladněny zřejmě patrioty. A byly to zřejmě ty patrioty, které vyškrábaly všude různě jinde po světě a dodali na tu Ukrajinu. Takže to vypadá tak, že tam byla série výbuchů, silnice Kyjev-Chop, to byla uzavřena kvůli výbuchům. Požár se pak z toho zasaženého komplexu rozšířil na okolní budovy. Tam byl zničen jeden rodinný dům, 7 dalších, a jsme poškozeno hasičský vůz, dům pro seniory a tak dále, a tak dále. V dalších 5 obytných budovách byly později uhašeny požáry, také v jedné restauraci a tak dále, a tak dále. Takže vidíte, že zase byly to sklady zase prostě poblíž nebo vedle tedy prostě nějaké bytové nebo rodinné zástavby prostě. Zase prokuratura pro vyšetřuje, co tam bylo skladováno, no údajně tam byly skladovány patrioty, no. No uvidíme, co nám ještě řeknou tady k tomu. Takže to je teda k této zprávě.
0: Ten výbuch byl dost silný a dost velký na těch záběrech. Druhá zpráva, to nám to dubluje prakticky s tím, že obyvatele Kyjeva natáčeli peklo ze svého domova, když byl zasažený sklad z patrioty. V důsledku tedy výbuchu a požáru, to už jsme tedy mluvili ve velkém muničním skladu, který zasáhli Rusové v oblasti, tady je zase Buča v Kyjevské oblasti, tak bylo zabito 27 civilistů a dalších 42 bylo zraněno, byly vypálené rakety a dopadaly na náhodné domy v oblasti. Tak teď nevím, jestli už nějaké jakoby vypálili to, co se stává, že ano, že když netrefí ukrajinská v úvozovkách obrana protiletecká raketová, tak když netrefí cíle, takže to tam padá do obytných oblastí, to už je také možné. A nebo jestli tedy následné druhotné detonace z toho skladu a rozmetalo to všude po okolí.
1: Oni tam asi z toho, jak to bylo zasaženo, tak tam ty rakety začaly létat všude možné. Tam z toho, co bylo uskladněno, a to bude jako nejspíš tohleto důsledek toho. Jako důsledek tady toho. No, údajně to bylo vidět až z nějaké vesmírné stanice. To bylo vidět. Ten ty...

0: celkem velmi se jako dost těžko potom asi jedná. A jinak tedy hlavním cílem Washingtonu je údajně zabránit nové masivní eskalaci na té ukrajinské frontě prostřednictvím mobilizace, zatímco se tedy objevuje scénáře pokusů o zahájení mírových jednání. Dále tam byl také požadavek na určitý postup Moskvy vůči Tehránu, s tím, že tedy Rusko podporuje iránský režim v době, kdy Spojené státy zvyšují sankce a ekonomický tlak na Irán. No a tady myslím si, že ani v jednom z těch případů, že tedy podle těch zpráv, že ten Red Cliff neuspěl. A podle analytiků, pokud Putin souhlasí s pozastavením nové všeobecné mobilizace a sedne si k jednacímu stolu, tak Moskva to neudělá bez těžkých kompromisů. Takže tady v podstatě jednak teda územní konzolidace a zmrazení fronty, zachování území pod tou ruskou kontrolou, to jsou oblasti východní jižní Ukrajiny, Donbas, Záporoží, Cherson, Krym, podél současné kontaktní linie, vytvoření neustále teda neutrální demilitarizované zóny, nárazníková zóna na ukrajinském území, kde nebude povoleno nasazení těžkých zbraní. Já pořád jako nechápu jednu věc, proč tam nemají, že o tom hovořili, proč tam nemají pořád ten Charkov a tu Oděsu. Tomu jako, a to bych jako zatím z toho, co zatím bylo deklarováno, tak bych to viděl jako minimum. Dále teda je tam požadavek, který by tam byl na trvou blokádu vstupu do NATO a na neutralitu Ukrajiny. Záruky nečlenství, to znamená právně závazný závazek Washingtonu, že Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO, omezení kyjevské výzbroje, omezení typu doletu množství západních zbraňových systémů, které budou povoleny na Ukrajině, postupné rušení západních sankcí, znovu připojení k bankovním systému, zrušení omezení ruských bank SWIFT, rozmrazení státních aktiv nebo zahraničních rezerv zmrazených na západě. Já nevím, jak jsou s tím SWIFTem daleko, ale na druhé straně se hovoří o tom, že Američané ten SWIFT už vypnuli, že Trump vypnul, tak jako nevím, tady jsou prostě některé jako nepřesnosti, těžko to hodnotit, co z toho je pravda, ale jako připojení k bankovým systému, k jakému, kdy ten stávající kolabuje a kdy tam přece zavádí nový, v souvislosti teda s tím novým kvantovým finančním systémem, takže tady jako některé věci mě tak trochu jako nejdou do hlavy, ale bereme to taky tak, že to na to píšou Američané. Ty zdaleka všechno vědět jako nemusí. A jako asi geopolitická rovnice v Iránu na Blízkém východě nebude. Je prostě potřeba, budou chtít ty Američané vypakovat, aby se sebrali a šli domů. S tím jako mohou počítat a už tomu obětovali tolik, že to skutečně jako dál takhle budou, že takhle dál budou procesovat. Takže pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme. Dvojku máme tady. Pentagon říká, že NATO dostane od Ruska ránu mezi zuby, pokud ruské ozbrojené síly zaútočí balistickými raketami. Agentura AP Associated Press odvolání na představitele Pentagonu píše o kritickém stavu zásob protiletadlových raket, tedy pro systémy protivzdušné a protiraketové obrany Patriot v Evropě. Článek uvádí, že situace v oblasti evropské protiraketové obrany je po válce v Iránu kritická. Pozoruhodné je vyjádření představitele Pentagonu. Ten říká, pokud se Rusko rozhodne zaútočit balistickými raketami na cíle v Evropě, NATO bude zasaženo jedním útokem za druhým, aniž by bylo schopno na takové útoky reagovat. A bylo prý potvrzeno z Pentagonu, že během války proti Iránu USA spotřebovaly 1500 kusů raket Patriot ze svých zásob, které činily původně 2300, takže nějakých 800. Jejich mají Američané. Přesun zásob na Blízký východ zanechal Evropě jen velmi omezené schopnosti bránit se, dokonce tedy i byť jedinému úderu balistickou raketou. Článek dále tvrdí, že právě kvůli těmto mimořádným obavám z následků možného úderu na cíle v Evropě odletěl ředitel CIA Radcliffe do Moskvy. A uvádí se, že pro něj bylo zásadní získat odpověď na otázku, zda Rusko plánuje zaútočit na evropské spojence, samozřejmě USA. Tak tím bychom
0: no, se mluvili. No, je to věc, protože

0: Jestliže vlastně nemáte ani obranu proti těm raketám a chcete válčit, nebavím se teďka ani o tom, jestli i kdyby těch patriotů měli nevím kolik, tak některé rakety stejně ruské neumí zastavit. Tak jako když i za této situace chtějí válčit, tak jako to je opravdu to je na pováženou a tohle by měli registrovat i občané, tedy těch zemí, jejich představitelé, takovéto věci, jak si prosazují a tahnou naprosto nezodpovědně tedy do nějakého válečného konfliktu. Ta další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy předávají odpovědnost za NATO v Evropě Evropanům. Jste v tom sami, říkají. Přehodnocují tedy tu svoji vojenskou přítomnost na kontinentu a usilují o podporu a urychlení převodu většiny odpovědnosti za konvenční obranu Evropy na samotné evropské spojence v době, kdy Washington v rámci svého působení NATO přehodnocuje tedy svou vojenskou přítomnost na kontinentu vůbec obecně. A náměstek amerického ministra obrany pro politiku Elbridge Colby přijel ve čtvrtek do Bruselu na jednání se spojenci v NATO a cílem jeho návštěvě bylo informovat je o pokroku v rámci 6měsíčního přezkumu rozmístění amerických sil a očekává se, že proces bude dokončen do konce roku a podle odhadů přinese významné změny v rozsahu americké vojenské přítomnosti v Evropě. Míněno, že bude redukována tedy. Takže v rámci přezkumu obdrželi spojenci od americké vlády dotazník, který mají vyplnit do pátku, no, tak to už proběhlo. A země jsou mimo jiné dotazovány, zda veřejně podpořili zahraniční politiku prezidenta Trumpa, zda uplatňují omezení nevyužívání amerických vojenských základen a zda mají finanční prostředky na nákup zbraní od amerických obranných společností, tak tam hlavně. A chtěli jsme slyšet je přímo od spojenců ty odpovědi a mít jejich odpovědi písemně. No tak to jsou už úplně školáci. Ty evropští spojenci se snaží Colbyho, který je autorem nové americké národní obranné strategie, ujistit, že pokračují při zbrojování Evropy, přibírají větší odpovědnost za její bezpečnost a tak dál. Zároveň chtějí jasně vyjádřit svou touhu, aby přítomnost amerických vojáků na evropském kontinentě zůstala silná a viditelná. Colby ve čtvrtek vyzdvihl Polsko, Německo, Nizozemsko za jejich mimořádné investice do obrany. Znovu také potvrdil podporu Spojených států NATO. Takže tady vidíte, že oni hovoří každý den hovoří jinak. Jinak oni se budou postupně stahovat, což je tedy i součástí teda americké nestará, že pojedou jaksi američtí chlapci z vandru domů, že teda z těch základen, že budou rušit ve světě a půjdou domů. No, oni teď tady zdůvodňují, že tedy se zaměří na hrozby ze strany Číny a Evropa už není prioritou. Takže počet 80 tisíc amerických vojáků rozmístěných v Evropě se už snižuje a jednotky jsou přemístěvány, všichni Pentagon dává jasně najevo, že omezuje své dostupné zdroje pro projekty NATO. 5 000 vojáků opouští Německo, přesouvá se do Polska, což představuje jasnou demonstraci síly ze strany Trumpa. To vše pod dusným tlakem amerického prezidenta na zvýšení výdajů na obranu na ohromujících 5% HDP do roku 35. No tak jako to ty státy ekonomicky lehnou. To za co to budou kupovat. Oni se na to půjčí a nechají to být spláceli lidé. Takže to je ze Spojených států, takže přijdeme dále. Předávám slovo a dostávám se na novinky od jinut.
1: A máme to zde, jednička je tady. Západní unipolární světový řád nebo neřád se rozpadá. Znepokojivý pocit tedy mnoha lidí, že se svět zbláznil, i když tedy ještě před 20-30 lety byl zdravý, je přirozeným důsledkem rozpadu světového pořádku nastoleného po druhé světové válce. A v podstatě jsou všechny války a krize 21. století projevy rozpadu poválečného světového pořádku. V tomto smyslu žijeme tedy v jeho rozpadající se brázdě, jako něco chvost komety, která se už sama rozpadla a ustoupila do minulosti. Jakýkoliv světový pořádek je odrazem rovnováhy sil na jedné straně a vůle popředních světových zemí a jejich vůdců ho udržet anebo zase zničit. Versajský světový pořádek, nastolený po první světové válce vítěznými mocnostmi bez Ruska, byl vybudován na úkor Německa a Itálie a v čase podepsání Versajské smlouvy odrážel existující rovnováhu sil. Teď je tady ještě dějný exkurs, zase zajímavý, ale Prvním krokem ke zrušení jalsko-postupimského míru, to je právě po té druhé světové válce, bylo rozhodnutí z roku 1997 o přijetí Polské republiky, Maďarské republiky a České republiky do NATO. Druhým krokem byla válka NATO proti Jugoslávii v roce 1999. Třetím krokem bylo odstoupení USA od smlouvy o protiraketové obraně, která byla postavena na uznání vojenské jaderné rovnováhy mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Tehda už to samozřejmě asi bylo, teda počítám, že už to bylo Ruská federace. Potom následovalo několik vln expanze NATO směrem k hranicím Ruska a následná série válek a krizí mezi Západem, vedeným USA a Ruskem, od Gruzie a Sýrie až po válku na Ukrajině, je nám už dnes dobře známá. Zničení jalsko-postupimského systému inicioval Západ, který se po rozpadu Sovětského svazu rozhodl ignorovat bezpečnostní zájmy Ruské federace. A teď je tu hrozba, že tento kurz uvrhne Evropu do nové války. Toto nebezpečí zvětšuje nízká osobní kvalita a bezohlednost evropských lídrů, kteří si neuvědomují potenciální katastrofální důsledky svých činů. Stejná slepota charakterizovala evropské lídry před první světovou válkou. Tak a
0: další zpráva hovoří o globální digitální řídící sítě a je to reakce na digitální měny centrálních bank, to je takzvané CBDC. Tady, jak víte, tady, jak slyšíme, jako jsme to všechno vyhráli a tak dál. A já říkám, no, někde třeba ano, ale určitě ne v Evropě, kde teda jsou vlastně, kde je tedy hlavní sídlo dneska globalistů, tak tady určitě ne. A tady jdeme pořád do NVO, jedeme po té druhé kole, jedeme opačným směrem. Tady na to reaguje i tato zpráva. Poselství o dvojích standardech v globální kontrole. A tady ta zpráva hovoří o online manifestu proti vytvoření globální digitální řídící sítě. A ten manifest vzbuzuje na sociálních sítích velký zájem a odsuzuje, že digitální měny centrálních bank CBDC, digitální identity a zelené kvóty jsou výhradně občanům, nikoli v elitám, které navrhují. Takže zavádění digitální identity, mimochodem, jak víte, tak nám ji prosadili, když překroutili hlasování, poslední hlasování v Evropském parlamentu před prázdninami. Takže když byla většina proti, tak přesto řekli, ne, to je málo proti, to platí. Tak zavádění digitální identity, kamer na rozpoznávání obličeje a sledování, to jsou takzvané flok kamery a ověřování věku na sociálních sítích je odsuzováno. Zaměřuje se také na digitální měny, CBDC, na uhlíkové peněženky, na postupné výpadky proudu, na kvóty na spotřebu masa a paliv. Že budete mít toto. Mluví se o cestovních omezeních, o povinném přechodu do metaverze, stejně jako o omezeních práva na sebeobranu. A ten text uzavírá, že všechny výše uvedené politiky směřují ke vzniku západního typu systému sociálního kreditu, ze kterého jsou ti, kdo je budují, vyloučeni. Takže my jsme tady měli před časem, jsme tady měli v jednom pořadu, no to nebylo úplně vidět, nějaký děvče ze tuším, že to bylo z Japonska, z Číny. A to také, tak přišla taky kvůli nějakým zážitostem o místo, domů jela, tam byla nějaká demonstrace, tak tam zastavila teď lidi, aby ji pustili. A tohle to taky kamery hned připojili jako k demonstrantům. Domů přijede, chce si pustit televizi, nemůže, protože sociální kredity snížili, taky řekli, televizi teď si týden pustit nemůžeš, pak to měl nějak zablokované snad v ledničce a tak dále, tak dále. Takže k tomu také budou vést teďka ta optická vákna, která teda chtějí natahovat k těm jednotlivým domům, aby vás už to konečně propojili, mohli vás všechny smízovat, aby když budete v supermarketu, tak aby vám řekli, tak tohle ne, toto si kupovat nebudete, ještě máte v ledničce a podobně. Takže toto všechno se ten na nás chystá. My o tom vyprávíme jak přes 2 roky. Ještě se k tomu dostaneme dneska. Teď to zavádí konkrétně v Řecku. Takže tady to na nás nenechá jako to na sebe dlouho čekat. Když jsme o tom hovořili opakovaně, tak tam říkali, nestrašte nás, to tady nebude. Tak jenom jako byste věděli. Takže Online manifest teďka se proti tomu teďka jaksi vydává, já ho ještě neviděl, ale s tím, že to teda zbuzuje na těch sociálních sítích velký zájem. Tak na to chtěl upozornit, pojďme dále.
1: Tak, dále se mrkneme na Kanadu, která uvaluje odvetná cla na dovoz z USA v hodnotě přibližně 20 miliard doláčů. Ottawa uvádí, že odvetná opatření odpovídají americkým clům dolar za dolar. Takže 25. srpna Kanada oznámila zavedení odvetných cel na americké zboží v té hodnotě téměř 20 miliard doláčů. A cituji, naše odvetná cla dolar za dolar a sazba za sazbu, stejně jako mnohamiliardový podpůrný balíček, ochrání pracovníky, zemědělce, rodiny a podniky. Uvedl to kanadský ministr financí François-Philippe Champagne. Odvetná obchodní cla vstupují v platnost tedy 8. září a podle vládního prohlášení se budou vztahovat na 700 výrobků dovážených z USA. A to se sazbami 15, 25 a 50. Procent. Tak já jsem chtěl, co by tam všechno mělo být, ale nemůžu to tady dohnat. Tak uvidíme, jak se s tím poperou. Jo, Kanada mnoha z těchto opatření původně zavedla v reakci na dřívější americká cla ve výši až 50% na kanadské automobily, ocel, hliník a lesní produkty. Tak víc jsem tady k tomu nevypátral z toho článku.
0: Tak další zpráva je tentokrát běloruská. Hovoří o naléhavé situaci, o tom, že běloruské plné pohotovosti tam dochází k pohybu ruských jednotek. Bude zvlášť kladen důraz na bojové akce, na použití palby, vedení těm velkých jednotek a tak dále. Je to zatím vojenské cvičení zase samozřejmě. Je to na základě rozkazu Alexandra Lukašenka. A tady vlastně v rámci tohoto procesu ty brigády opustí své vojenské základny, podniknou vojenské mise, které zatím nebyly zveřejněny. Takže podle běloruské strany bude ten výcvik využívat zkušenosti, které byly získány z konfliktu na Ukrajině a také z nedávných vojenských operací na Blízkém východě a v Iránu. Naše síly musí být připraveny za všech okolností, řekl Aleksandr Volfovič, míněno tedy Lukašenka. Takže jinak, jako říká, nic nadpřirozeného se neděje. Tak uvidíme. Pojďme dále.
1: Dobře, dále se koukneme. USA ty odmítly podpořit protiruskou rezoluci v OSN. Smrt dětí v dětském centru a Putinův tvrdý vzkaz Západu aneb hrozba hladomoru v příštím roce. Západ prý doufal, že v Moskvu zastraší demonstrací síly, ale dostalo se mu odpovědi, kterou komentátoři označili za chladnou a sebejistou. Uprostřed tedy zpráv, že síly NATO, počítající tedy přibližně 300 tisíc vojáků, byly uvedeny do vysoké pohotovosti, by mě zajímalo, kde se brali, Vladimír Putin oznámil počet ruského kontingentu v bojové zóně. A dále se krátce po útoku na soukromé dětské centrum v Prikubanském okrese Krasnodarského kraje objevil ve vysílání společně s komentátorem, tedy Pavlem Zarubinem, a říkal, byly zabity děti a je to pro nás velká tragédie. Prezident Ruské federace se zdržel ostrých obvinění anebo veřejných hrozeb. Místo toho uvedl, že ruská skupina na ukrajinské frontě čítá více než 700 tisíc vojáků. Ruský prezident již dříve veřejně uváděl podobné číslo, mimo jiné na setkání s vojáky a představiteli parlamentu. To bylo signálem pro západní země. Moskva nedává najevo zmatek, ale připravenost na konfrontaci. Samotné nasazení a připravenost 300 tisíc vojáků NATO však vyžaduje samostatné ověření. Takové uskupení by mohlo zahrnovat síly z různých zemí, které nejsou sjednoceny do jedné formace se společnou velitelskou strukturou. Ruská armáda má výhodu jednotného velení, společné logistiky a bojových zkušeností, uvádí se dále. Jo, a ten hladomor v Tichém oceánu se formuje silný klimatický jev El Niño, který by mohl být nejsilnějším za posledních 100 let. A britský meteorologický úřad předpovídá, že dodatečné oteplování, no jasně, by mohlo z roku 2027 učinit nejteplejší rok v historii měření. No, já jsem si myslel, že to je každý rok. A každý rok, nebo každý druhý rok se Česká republika nebo Slovenská republika otepluje dvakrát více než ostatní země v Evropě nebo světa, jak nám říkají.
0: Problém je v tom, že lidé mají velmi krátkou paměť a nespojují si věci dohromady. To je ten problém. Další zpráva hovoří o chaotických vojenských dodávkách na Ukrajinu, kdy Spojené království Velké Británie riskuje, že mu dojdou rakety Scalp kvůli závislosti na Spojených státech. A tady s ohledem na tu poškozenou průmyslovou základnu nemůže Ukrajina vyrábět ty rakety Scalp na domácím trhu, což to ponechalo otevřenou možnost, že rakety budou nadále vyráběné ve Spojeném království a potom dodávané do této východoevropské země jako hotové výrobky, což tedy výrazně posílňuje to vojenské zapojení Británie do toho konfliktu a tím teda i do té eskalace napětí s Ruskem. A ty výrobní lokality, ať už tedy na Ukrajině nebo jinde, by se následně mohly stát cílem ruských raketových útoků a být zničené. A ten britský premiér Andy Burnham, který 24. srpna navštívil Kyjev při příležitosti Dne nezávislosti Ukrajiny, se setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským a předsedal tomu setkání koalice ochotných, kterou založilo Spojené království a Francie, ještě za to jeho předchůdce Keira Starmera. A Barham při této příležitosti řekl, že koalice dělá všechno pro to, co je v jejich silách, a vyzval americký kongres, aby zvýšil ekonomický tlak na Rusko přes tedy ty skandalózní hrozby, míněno teda ze strany Ruska. Tohle je čas na udržení tlaku na Rusko, čas na omezení schopnosti financovat tuto nelegální válku, řekl britský premiér a pochválil sílu ukrajinského lidu. Takže to je asi na to zprávě.
1: Dobře, co to je? Island říká ne Evropské unii. Občané odmítají přístupová jednání v referendu. Chtějí si zachovat svoji národní nezávislost. Ajajajajaj. To budou asi nějaký sankce v odvetu. Island prý nebude pokračovat v jednáních o vstupu do Evropské unie. Hlasováním ne získalo tedy náskok, které se zdá téměř nemožné zrušit, protože sčítání hlasů se chýlilo ke konci. Den po referendu o této otázce. Jak se blížilo sčítání ke konci, hlasování tedy ne, předcházelo hlasování nebo asi převyšovalo hlasování pro ano o EU o 5% bodů. Tak pouze část hlasů z volebního obvodu, který už inklinuje k ne, zůstává spočítána. Pouze část hlasů, to je nějaká blbost. Země odmítá jednání o členství s EU, oznamuje RUV na svých webových stránkách. Pokud nedojde k nějakému šokujícímu obratu, buď by jim vypadla elektrika, nebo by jim tam ve sčítací místnosti, jako u nás, by tam tekla voda, že ano, bude to pro Evropskou unii prý silná rána, která vnímala islandskou kandidaturu pozitivně a zdála se být ochotná kompromitovat členství země ve svých řadách. Po výsledku referenda bude jakákoliv debata o členství Islandu v EU zmrazena minimálně do roku 2028.
0: No, další zpráva, a to si myslím, že do té doby už ta Evropská unie nebude, takže budu mít klid. Další zpráva hovoří o konfrontaci mezi Tureckem a Izraelem, která dosáhla svého vrcholu a hrozí, že přijde do horké fáze. O co jde? Tady 18. srpna Izrael provedl 8 úderů na leteckou základnu Abu Duhur v severozápadní Sýrii. A podle agentury Associated Press tak chtěl zabránit rozmístění tureckých jednotek na této základně. Turecko naopak požádalo Interpol o vydání červeného oznámení za účelem zatčení Netanyahua, jak uvádí turecký provládní list Yeni Safak. Syrský minister zahraničí Asad al-Shibani novinářům v Damašku řekl, že jeho země odsuzuje izraelskou agresi a dodal, že útok představuje nevyprovokovanou provokaci, porušení syrské suverenity a přímou hrozbu pro regionální a globální bezpečnost. A co vyvolalo tuto fakticky přímou ozbrojenou konfrontaci mezi oběma státy? No, jde o konflikt mezi odlišnými náboženskými a univerzálními světonázory nebo o sobecké zájmy dvou globálních predátorů, kteří se snaží rozšiřovat své území na úkor toho druhého. Odpověď lze najít, pokud se podíváme na pozadí těchto událostí. Rozhořčená politická gesta představitelů obou blízkovýchodních zemí trvají už několik let. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ve své dlouhodobé snaze prezentovat se jako vůdce a ochránce celého muslimského světa, tak vysílá ostré vzkazy Izraeli a odsuzuje palestinskou genocidu v Gaze. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu se naopak prezentuje jako hlavní obhájce západních hodnot před islamistickým terorismem. A ve skutečnosti je ta příčina současného konfliktu mnohem prozaičtější. Kamenem úrazu pro turecké a izraelské politické elity se stalo vymezování sfér vlivu v Sýrii. Protože od pádu Asadova režimu v prosinci 2024 po vpádu povstalců do Damašku, tak napětí mezi Tureckem a Izraelem eskalovalo. A Izrael provedl po celé Sýrii stovky úderů, především proti cílům syrské armády. A tady se nenechme mýlit, nešlo o podporu militantů, kteří se mezi tím zemi chopili moci. Izrael nechtěl, aby vojenské základny a vojenské vybavení padly do rukou nové vlády. Izraelská armáda rovněž převzala kontrolu nad nárazníkovým pásmem podél hranic, které dříve hlídaly mírové jednotky OSN, a Izraelci tyto pozice dnes okupují. A to Turecko je naproti tomu členem NATO a se Sýrií sdílí 900 kilometrů dlouhou hranici. A během 13. občanské války tak hrálo významnou roli, podporovalo protivládní síly a opakovaně vysílalo své jednotky do Sýrie, aby bojovali proti kurdským skupinám, které Ankara považuje za hrozbu pro svou vlastní národní bezpečnost. A ty Kurdové představují pro Turecko významnou hrozbu. A tento početný etnický národ, čítající přibližně 40 milionů lidí, oni nemají svůj stát, uvědomme si to, tak boje za vlastní suverénní stát od konce minulého století. A velká část těch historických území dnes patří Turecku. V Sýrii jsou soustředěny asi 3 miliony Kurdů, to je poměrně militantní menšina, která by mohla sehrát kontroverzní roli v probíhajícím mírovém procesu ovlivňujícím samotné Turecko i sousední státy. Takže to rozpuštění syrských demokratických sil a jejich integrace do syrských státních institucí je důležitou událostí z hlediska zachování syrské suverenity a územní celistvosti, jak uvedlo 27. srpna turecké ministerstvo obrany. O dva dny dříve velitel syrských demokratických sil Kazım Kobani oznámil ukončení jejich existence jako autonomní vojenské organizace poté, co bylo s Damaškem dosažena dohoda o integraci kurdských vojenských a správních struktur do syrských státních institucí. Takže uvidíme, jak to bude dál, tam je to opravdu velmi zamotané a uvidíme, jak to bude, protože tam je v sázce i Kypr a je toho tam povícero. Takže pojďme dál na další zprávu.
1: Tak, dále se koukneme na španělskou Ceutu. Naše armáda je prý bezmocná, protože přepadení vojenských vozidel migranty v Ceutě bylo podle policie předem naplánováno. Podle předběžných zjištění národní policie nebyl útok na vojenskou hlídku v oblasti Benzů v Ceutě. K němuž došlo včera v noci, takže 30.29. Tak nebyl to spontánní střet, ale předem naplánované přepadení. Nyní vojenští představitelé hovoří o vojácích, kteří nemohou použít fyzickou sílu, nemají zbraně a jsou tak vystaveni riziku podobných útoků i do budoucna. V souvislosti s přepadením vyšetřovatelé policie na místě objevili neobvyklé množství velkých kamenů, které neodpovídalo přirozenému geologickému složení terénu. Policie se domnívá, že kameny byly tedy na místo záměrně nashromážděny předem, aby zde byla připravena past na vozidlo nebo celý konvoj projíždějící touto oblastí. Tak, snímky poškozených vozidel to nás nezajímá. K přepadení došlo ve chvíli, kdy vojáci 54. pravidelné skupiny Ceuty prováděli běžnou hlídkovou činnost. Desítky nelegálů přepadly hlídkové vozidlo intenzivní sprškou kamenů. Náhlá intenzita útoku vozidlo vážně poškodila, rozbila jeho okno a uvěznila policisty vevnitř. Tak, ale na sociálních sítích už můžete vidět záznamy videa, zkrátka lidé se tam naštvali zdravě, vtrhli na ty jejich improvizované kempy na pláži, rozsekali jim to tam na padrť, zapálili, co se zapálit dalo. Dokonce tam byly španělská média, takže jim tam hezky vyřvali na Sancheze, co si o něm myslí a co si myslí obyvatelé Ceuty o novinářích a jejich pravdivém informování. A dnes tam pravidelně procházejí pochody ulicemi, aby bránili své lidi. Takže lidé to museli vzít do svých rukou, dámy a pánové, na Ceutě.
0: Divím se, že u toho hodnocení a rozdílení cen v té Ceutě, takže do toho nezahrnuli i ty novináře, když už tam byla ta výplata. No, co není dneska, může být zítra. Já násilí zrovna nefandím, ale to, jako co tam je, tak ty lidé jsou tam prostě, vemte si to, že oni jsou tam vlastně v určité enklávě, oni z ní nemohou, přes vodu také nemohou a ty jsou tam vlastně, jsou tam takhle, jsou tam vlastně v obležení a de facto bránit se také nemohou. A tam ty vojáci, jestli tam nemají zbraně a podobně, jako k čemu tam jsou ty vojáci. No, pojďme dále. Další článek se zabývá otázkou, který stát podlehl Zelenskému a dává mu 9,2 desetiny miliardy eura pro ukrajinskou armádu. Využijte všechno naplno. A podpora Ukrajiny není jen pomoc, je to něco navíc. Takže Norsko Norsko plánuje vyčlenit další 9,2 desetiny miliardy euro nebo dolarů, což odpovídá 85 miliardám norských korun, aby podpořil Ukrajinu v příštím finančním roce po neustálých žádostech vlády Zelenského o zasílání peněz. A to nové financování na stejné úrovni jako částka poskytované severskou zemí pro aktuální rok. A to oznámení přišlo poté, co norský premiér Jonas Gahr Støre navštívil Kyjev, kde se k němu připojili představitelé pobaltských a skandinávských zemí, kteří vyjádřili podporu Ukrajině v době války s Ruskem. A podle toho Støra tak budou prostředky směrovány jak na pokrytí vojenských potřeb, tak i na poskytování dalších typů pomoci. Podpora a obnova Ukrajiny není jenom pomoc, je to investice do bezpečnosti samotné Evropy. Chtěli tedy říci, že to je do bezpečnosti těch politiků, kteří jsou v té Evropě v čele, protože oni o ty jde, o ten tak lidi nejde. Je to mnohem víc. Používejte všemouce a budete posíleni, řekl norský premiér. Tak to určitě, to oni jako určitě mouze použijí ty peníze, o tom není pochyb. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme dál, co tady ještě máme.
1: Dále se koukneme. Další fáze byla potvrzena. Evropa již připravuje vojska pro Ukrajinu. Zatímco tedy veřejná diskuze o příměří a mírových jednáních pokračuje, takzvaná koalice ochotných již vytváří vojenská fakta pro období po něm. Oficiální prohlášení ze 24. tedy z pondělí teď srpna ukazuje, že Velká Británie, Francie, Německo a jejich partneři nejen hodlají pokračovat ve své vojenské podpoře Ukrajiny, ale také vytvořit stálou bezpečnostní architekturu, která zahrnuje mnohonárodnostní síly na ukrajinské půdě. Zásadní bod je ke konci prohlášení téměř nenápadný. Koalice bude pokračovat v přípravě mnohonárodních sil Ukrajiny, aby mohly být nasazeny, jakmile bude dosaženo věrohodného ukončení nepřátelských akcí. Už se nejedná o dodávkách jenom zbraní, jde o přípravu na vojenskou přítomnost pod vedením Západu, a to na Ukrajině. S tím, že skupina neexistuje jenom na papíře. No, šílenci.
0: Další informace hovoří o tom, že katastrofa se blíží. Střední Evropa hledá způsob, jak se vyhnout válce s Ruskem. A ta zpráva hovoří o tom, že koncept Mittel Europa jako střední Evropa, tak má prastaré kořeny. A zatímco na začátku 19. století, tak ten prostor oddělující Ruskou říši od západu evropských mocností, tak se označoval z politického hlediska, tak na konci století po sjednocování německých států, teda tím železným kancléřem Bismarckem, se začal chápat jako alternativa k německé říši, zahrnující mnohonárodní území Habsburského, Rakouska, Uherska. Takže tak či onak šlo o prostor mezi východem a západem. A nyní, když se západní Evropa otevřeně připravila válku s Ruskem, tak je na místě se zeptat, kde chtějí takovou válku vést. Není to právě ve střední Evropě? A my v Rusku, říká autor, My v Rusku bychom si měli položit otázku, jak si představujeme vojensko-politické uspořádání Evropy po válce na Ukrajině. Že tato válka jednou přirozeně skončí a my v každém případě budeme muset zůstat sousedy evropských zemí. Jakou vizi kontinentu jim můžeme nabídnout? Je to důležité proto, že pokud nedokážeme formulovat naši představu o bezpečnostním uspořádání Evropy, tak nejenom, že poskytujeme potravu západní propagandě k vytváření těch nejabsurdnějších interpretací ruských záměrů, ale také nedáváme našim přátelům a podobně smýšlejícím lidem v mnoha evropských zemích argumenty. A pokud nebudeme utvářet naši společnou budoucnost, bude utvářena za nás. A mezi tím Mitteleuropa, napodobující nezávidění hodný osud Ukrajiny, zoufale hledá koncepční východisko ze své situace. Maďarsko a Slovensko aktivně vystupují proti pokračující podpoře Zelenského monoetnické diktatury. Česká republika se vydává podobným směrem. Rakousko a Švýcarsko, přestože svou neutralitu částečně zkompromitovali, nejsou proti jejich obnovení. Srbsko hledá a nedaří se mu najít místo mezi znepřátelnými stranami. Ani Chorvatsko není příliš aktivní. Dokonce i Itálie, která byla rovněž částečně bývalým habsburským územím, začíná hledat cesty k dialogu s Ruskem. A v době po druhé světové válce těžil ze stability a vzájemně výhodného obchodu právě země tohoto regionu nejvíce. Energetické a logistické koridory byly vybudovány přímo přes tyto země a právě zde je rostoucí německá agresivita vnímána s největšími obavami. Historická paměť stále přetrvává. Co může Rusko nabídnout Mikroevropě? Mnohé. Ale hlavní věcí slovy Donalda Trumpa je mírová dohoda, smlouva o vzájemné bezpečnosti a neútočení. Rusko rozhodně nepovažuje žádnou z výše uvedených zemí za hrozbu. Moskva může nabídnout energetickou dohodu, může státům regionu zajistit garantované dávky zdrojů. Rusko může nabídnout obchodní dohodu, dohodu, která otevře tok vzájemného obchodu, investic a cestovní ruchu. Můžete namítnout, co pravidla Evropské unie. Ta to nedovolí. No pak tedy bojujeme, nebo změníme bruselská pravidla. V určitém okamžiku si budeme muset vybrat jednu z těchto možností. Už mám pocit, říká autor, že jednotný evropský prostor a orgány EU ve své podobě prožívají poslední rok své existence. Dynamika probíhajících procesů je příliš silná, tlak ze všech stran i zevnitř je velmi velký a země střední Evropy by za své zájmy bojovali s mnohem větší energií, kdyby viděli jasnou a pozitivní alternativu k budoucnosti pod diktátem eurobyrokracie. A otázka Mitteleuropy automaticky vyvstává při jakékoliv diskuzi o budoucnosti Ukrajiny. Ať už jakýkoliv kus Ukrajiny zůstane mimo ruskou bezpečnostní zónu, tak bez ohledu na to, kolik takových částí bude a jak se změní hranice s Polskem, Slovenskem a Rumunskem, tak toto území buď bude prostorem míru nebo prostorem války. A pro Rusko je ideálním scénářem přátelská Ukrajina integrovaná do ruské ekonomické zóny, ale neutrální Ukrajina integrovaná do stabilní Mitteleuropy je mnohem lepší než silně vyzbrojená západní výspa. A ukrajinské elity nejsou jen Zelenský. Mnozí jste přemýšlí o tom, co se stane po něm a po válce. A jim je třeba nabídnout vizi budoucnosti, v níž budou mít své místo. Takže ten osud té Mitteleuropy je také navíc osudem Německa, který v současné době se nachází na křižovatce. Anglosasové tlačí slabou a naivní severní Evropu a spolu s ní Německo ke konfrontaci s Ruskem, ale uvnitř Německa stále existují dostatečně silné síly, které odolávají vyhlídce na třetí historickou sebevraždu. Mitteleuropa jako politický most a ekonomický koridor by se mohl stát nejlepší alternativou pro Německo. Ta Mitteleuropa jako prostor stability a vzájemné výhodné spolupráce zasadí poslední hřebík do rakve dalšího protiruského a mimochodem proti německého projektu Velkého Polska od moře k moři. Jehož podstatou jsou vnitroevropské vazby mezi severem a jihem na úkor vazeb mezi východem a západem. A Polsko se bude muset vybrat. Zůstat nebo nežít vedle umírajících pobaltských států za železnou oponou, kterou si samo vybudovalo. A nyní, když se válka na Ukrajině tak či onak blíží k rozuzlení, protože eskalace povede buď k míru nebo k ničemu, je nejvyšší čas nabídnout Mitteleuropě nabídku. Z Bruselu se v reakci dočkáme hysterie, to by nás se nemělo odradit. Další krize v Evropské unii by nám pouze prospěla. Politici Mitteleuropy budou mlčet nebo možná teatrálně protestovat proti nevyžádanému návrhu, ale za zavřenými dveřmi nám poděkují a začnou se svými podnikatelskými elitami vyjednávat podmínky. A budeme doufat, že v důsledku procesu, který jsme zahájili, se Mittelevropa konečně stane prostorem míru a spolupráce mezi Východem a Západem. Je to zajímavý článek. Pojďme dále. A je to k uvážení. Já jsem se touto otázkou zabýval v některých z kompasu, je to tak asi 15-20 kompasů zpátky. Tam to najdete. Tam jsem se tím zabýval, těmito otázkami.
1: Tak, koukneme se rychle na Německo. Pozorně to sledujme. Lidovci a socialisté zničili Německo a teď se třesou před ortelem veřejnosti. Zemské volby v Německu již za pár dnů. Čtvrtina mladých chce před migranty emigrovat a šílené zbrojení, drzé kyjevské jitrnice, AfD vede vlnu odporu a prý vítězí. Ivo Strejček, který připomíná blížící se zemské volby ve třech spolkových zemích našeho osudového souseda, z nichž má Fialova vládní koalice oprávněnou hrůzu, protože mohou potvrdit probuzení veřejnosti, která už má dost hospodářského rozvratu, chirurgů z dovozu i válečných příprav. To je takové shrnutí, samozřejmě už víme, že Volkswagen už propustil asi 140 tisíc, celkem chce propustit a zničit 300 tisíc pracovních míst, další fabriky taktéž. Ta migrační krize je tam veliká, obrovská a Němci už toho mají dost. Tak jim držme palce asi.
0: Pojďme dále. Poslední zprávu, kterou tady mám z Evropské unie. Už jsme tady na to lehce narazili. To je zpráva z Řecka. Státní kreditní skóre se tam zavádí od září. Čili tady jako určitě algoritmus, tak tam se snižovat splátky, půjčky a likviditu a tak dál. Ale také jako dělat pravý opak. A tady vlastně se poprvé vytváří centrální státní kreditní skóre pro každého občana a podnik. A prostřednictvím propojení databází AADE, FK, KAO a Sekretariátu pro správu soukromých dluhů budou algoritmy umělé inteligence a strojového učení zpracovávat celou finanční historii daňových poplatníků. Příjmy, majetek, uspořádání, zpoždění, zabavení, získat určitou míru finanční konzistence splatnosti 3 měsíců. A ačkoliv institucionální rámec prezentuje vydávání a oznámení skóre jako proces, který vyžaduje výslovný souhlas občana prostřednictvím GovGR, tak za jeho technokratickým obrazem se skrývají vážná strukturální rizika. Iluze dobrovolného souhlasu, praxe se mění ve vydírání v jednosměrné ulici, pokud banky, pojišťovny nebo komerční podniky stanoví vládní skóre jako předpoklad pro jakýkoliv benefit, odmítnutí jeho zveřejnění bude automaticky zamítnuto. Neprůhlednost a arbitrarita algoritmů, black box, umělé inteligence, tak používáním prediktivních modelů, které se snaží vypočítat odhadovaný záměr konzistence a klasifikovat občany do klastrů, nese riziko algoritmické zaujatosti. Občan může dosáhnout nízkého skóre na základě statistických korelací a pravděpodobností, aniž by měl možnost smysluplného pochopení nebo přímého zpochybnění rozhodnutí algoritmů. Dále institucionalizace paralelního státního tires lease. Stát už není omezen pouze na výběr daní, přebírá roli kontrola úvěrů jménem celého trhu. Toto skoro může být kritériem nejen pro půjčky, ale také pro účast v podpůrných programech, v dotacích nebo vyrovnání dluhu, čím se občané kategorizují na konzistentní a nejisté. Dále občanská stigmatizace a sebenaplňující se proroctví. Občan nebo profesionál, který čelil občasným potížím, je ohrožen, že se dostane do nízkého skóre a místo toho, aby systém podporoval jeho zotavení, tak ho předem odřízne od potřebných finančních nástrojů, což nakonec urychlí jeho ekonomický kolaps. A v každodenním životě běžného občana přináší špatné skóre okamžitě následující výsledky. Bezúročné splátky a BNPL, to nevím, co je, tak jsou snižovány. Pokud si někdo chce koupit pračku, notebook nebo vyměnit pneumatiky v autě za 60 € za měsíc, tak systém úvěr zamítne. Pokud nemá dispozici všechny peníze, je jednoduše vyloučen z nákupu. A právě tady spočívá past té digitální řesti. Zákon zakazuje nákupy bankovek přesahujících asi výběry, přesahující 500 euro mezi jednotlivcem a podnikem, či transakce, no, mezi nimi. A při nákupu notebooku za 800 euro musí muž nutně zaplatit elektronicky debit, kredit nebo převod. A pokud mu je ze splátek zamítnut kvůli špatnému kreditnímu skóre, nemůže si u poklady vybrat peníze, protože mu zakázáno překročit 500 euro ani částku překonat. Musí mít na kartě nebo na bankovním účtu všechny dostupné částky, aby mohl zaplatit jednou provždy. A tady potom přichází další věci ještě na řadu, kdy teda výsledkem je, že občan s nízkým skóre a dluhy je tak uvězněn v systému, kde nedají mu zpátky ani kredit, nedovolí mu platit více než 500 euro v hotovosti a pokud peníze vybere v bance, riskuje okamžité zabavení. A kreditní banky a kreditní karty a přečerpání jsou blokovány. A banka buď zruší právo zadat minus na mzdový účet nebo sníží úrokový limit na nulu, čímž připraví o bezpečnostní rezervu v případě nouze, například lékař nebo nějaká porucha a podobně. Dveře ke spotřebitelským půjčkám a financování nelze si vzít půjčku na opravy domu, na koupě ojetého auta ani na studium, odmítnutí nebo dražší pronájem domu a tak dále, tak dále. My na to budeme dělat v dohodné době pořád, takže vážní diváci, posluchači, věnujte tomu opravdu pozornost. Zanedlouho se vás to bude týkat také.
1: Tak, máme toho ještě dost. Omán na žádost Íránu zapečetil jižní cestu Hormuzským průlivem a společná dohoda o společném řízení a odstranění sultanátu z americké politiky je v platnosti. Tak tedy Írán a Omán dosáhli dohody o Hormuzském průlivu a její aktivace byla okamžitá, protože indický tanker, který se pokoušel v té době překročit z ománské strany Hormuzský průliv, byl ostřelován a vrátil se do původního přístavu. Současně na žádost Teheránu Omán uzavřel tedy jižní cestu průlivu, což byl v podstatě průchod pod dohledem amerických sil. Teď to ukazuje, že Maskat dává přednost míru se sousední zemí, než aby poslouchal pokyny z Washingtonu. A konec konců Irán se podílí o příjmy z transitních poplatků s Ománem, takže nebudou škodní.
0: No, já tady mám poslední zprávu, jenom ve stručnosti už, abychom se všechno stačili. Irán vyhlašuje totální dedolarizaci a Pezeškian slibuje zlomit ekonomické obléhání Spojených států řízených sionisty. A iránský nejvyšší vůdce prosazuje domácí výrobu jako řešení pro posílení ekonomické odolnosti v době, kdy Washington vede proti zemi kampaň ekonomického škrcení. A ten iránský prezident Masoud Pezeškian se ve svém prohlášení 29. srpna zavázal pokračovat v ekonomickém a politickém kurzu stanoveném nejvyšším vůdcem Mošábu Chameneim a do centra vládní agendy postavil inflaci, zaměstnanost a snižování závislosti na americkém dolaru. A to Pezeškianovo prohlášení přišlo v reakci na poselství Chameneiho o příležitosti týdne vlády, němž nejvyšší vůdce zdůraznil potřebu investovat do domácí výroby a trhů pod národní kontrolou. Za nejvyšší přednost vlády označil důvěru, kterou vnímá nejvyšší vůdce. A iránská vláda označila národní jednotu za absolutní prioritu. Každé významné politické, ekonomické, sociálně a kulturní rozhodnutí má být posuzováno z hlediska svého dopadu na soudržnost společnosti a povinností má být také vyhýbat se uměle vytvářené polarizaci. A to Chameneiho poselství 28. srpna vyzvalo Irán, aby upřednostnil domácí výrobu s cílem bojovat proti inflaci, ekonomickému tlaku a začít omezovat používání dolarů při transakcích. Je to jasné, ta domácí výroba, oni to budou potřebovat, protože oni vyvážejí ropu a zase si dováželi různé produkty a teď budou muset přejít na to, aby ty produkty pěstovali nebo vyráběli doma. Takže tolik teda tady k tomu. A tady vyzdvihal i vládu za to, že během války, sankcí a blokády dokázal udržet zásobování, obnovovat infrastrukturu, řídit energetický sektor, přičemž zároveň uznal dopad nepřátelských kroků. Takže tolik asi pro dnešek ze zpráv, které tady máme. Já ještě bych tedy na ten závěr bych ještě docela zajímavou informaci z toho našeho okénka. A je to od Larryho C. Johnsona, který říká, není to islámské NATO. Dohoda z Mekky buduje bezpečnostní architekturu po americkém vzoru a Irán se chystá vstoupit. To je velmi zajímavé. Západní komentátoři zařadili dohodu z Mekky do pohodlné škatulky, kdy Saudská Arábie, Turecko a Pakistán 7. srpna podepsali Mekskou dohodu, dohody z Mekky o společné obraně, podle níž má být ozbrojený útok proti jedné zemi považován za útok proti všem, tak automatickou nálepkou se stalo islámské NATO, tedy sunnitský blok, v němž se tři z největších armád muslimského světa spojily na základě sektářské identity. Tento výklad byl zastaralý, téměř ještě dříve, než Ingol zaschl. Ve skutečnosti se formuje něco jiného. První nosní pilíř bezpečnostní architektury po americkém období, o kterou Rusko a Čína usilují a Irán se chystá projít dveřmi. Použitá formulace nebyla náhodná a nevzešla z Riádu. Dne 27. dubna Petrohradu po setkání s iránským ministrem zahraničí Abbasem Araghchím, tak Vladimír Putin vyzval k vytvoření nové bezpečnostní architektury v Perském zálivu. O týden později 5. a 6. května v Pekingu po vlastním setkání s Araghchím čínský ministr zahraničí Wang Yi v podstatě řekl to též, že Peking podporuje vytvoření regionální mírové bezpečnostní architektury, na níž se budou podílet samotné země regionu. Chránit společné zájmy, usilovat o společný rozvoj. Araghchí zase Putinovi sdělil, že Irán podporuje novou poválečnou regionální architekturu, která by koordinovala rozvoj a bezpečnost. Všimněte si dvou podstatných slov, která Araghchí spojil. Rozvoj a bezpečnost. A právě tato dvojice slov je klíčem a říká, vrátím se k ještě. Rusko prosazuje koncept kolektivní bezpečnosti v Perském zálivu už od roku 2019. Lavrov je znovu připomněl 28. února tohoto roku, právě v den, kdy válka začala. A cílem je konzistentně vytvářet mnohostranný rámec vedený zeměmi regionu, který nahradí americký obranný deštník nad Perským zálivem, učiní z Moskvy a Pekingu spolu s regionálními státy garanty bezpečnosti, a což je zásadní. Bude s Iránem zacházet nikoliv jako s hrozbou, kterou je třeba zadržovat, ale jako s legitimním pilířem tohoto uspořádání. A jak Araghchí parafrázoval své čínské hostitele, tak Irán je po válce jinou zemí. Jeho postavení se zlepšilo a před ním stojí nová éra spolupráce. Mějme tento plán na paměti a podívejme se znovu na Mekku, říká Larry Johnson. První pilíř. Dohoda z Mekky byla podepsána za války a právě tento kontext je zásadní. Téměř 6 měsíců po zahájení války 28. února Saudská Arábie čela opakovaným útokům raketami a drony a důvěra v ochotu Washingtonu skutečně a v reálném čase garantovat bezpečnost Perského zálivu byla viditelně otřesená. Z tohoto oslabení zešla smlouva, která spojuje Pakistán, jediný jaderně vyzbrojený muslimský stát, s arzenálem čítajícím téměř 300 hlavic s Tureckem, které disponuje druhou největší armádou v NATO a se Saudskou Arábií, finanční kotvou Perského zálivu a strážkyní nejposvátnějších měst islámu. Téměř 1,4 milionů aktivních vojáků a přibližně 124 miliard dolarů společných ročních výdajů na obranu se poprvé od éry Bagdádského paktu spojilo pod jedinou formulí vzájemné obrany. A signatáři pečlivě zdůrazňují, že jde o čistě obranou dohodu a podle Erdoganových slov je otevřena dalším zemím. Ankara zmínila Egypt, zájem naznačila taky HK. Západní analytici poukazují na to, že všechny tři členské státy jsou partnery Spojených států, Turecko je členem NATO, Pakistán významným nečlenským spojencem NATO a Saudská Arábie je největším odběratelem amerických zbraní. A dospěli k závěru, že pakt proto nepředstavuje pro Washington žádnou hrozbu. Dopustili se stejné chyby jako ti, kteří jej označili za sumické NATO. Zaměřili se na zakládající členy a přehledy směr, kam se ta dohoda ubírá. Pakt otevřený dalším zemím podepsaný státy, které ztratily důvěru v americký bezpečnostní deštník uprostřed války proti Iránu, kterou Irán přežívá, nikdy neměl zůstat klubem tří sunnických zemí. A zde je něco, co veřejná analýza zatím nezachytila a co mohu uvést z přímých zdrojů, říká Larry Johnson. V pondělí ráno se pojmenoval maršál Asim Munir, pakistánský náčelník generálního štábu a skutečný architekt regionální strategie Islamabadu, tak se nachází v Iránu. Předmětem jeho jednání je přistoupení Iránu k dohodě z Mekky jako jeho čtvrtého člena. Přečtěte si to pomalu, protože to zcela rozbíjí rámec islámského NATO. Pakt o vzájemné obraně vedený sunnickými mocnostmi muslimského světa, který přijímá šiitský Irán, to není sektářský blok, je pravým opakem rozpuštění samotné sunnicko-šiitské dělící linie, kterou západní strategie po celé generaci využívala. A jakmile Irán uvnitř nezůstává na to žádného konfesního typu, zůstává přesně ta inkluzivní regionální vedená architektura, kterou popsali Putin a Wang Yi. Rámec, v němž Irán zaujímá postavení legitimního pilíře na místo izolovaného nepřítele. Mekka poskytla strukturu, vstup Iránu jí dává význam. Tím to ale nekončí. Bahrajn, monarchie v Perském zálivu, která hostí americkou pátou flotilu, podle mých informací, říká Rishi Johnson, jedná s Pakistánem o vstupu do vojenské aliance se Saudskou Arábií. Zamyslete se nad významem této skutečnosti. Stát Perského zálivu, který je fyzicky nejvíce propojen s americkou námořní mocí, se začíná přiklánět k tomu regionálnímu bloku. Každý další vstup odlamuje další cyklus americké bezpečnostní uspořádání v Perském zálivu a zazývají do nové struktury, která vedle něj vyrůstá. Vzpomeňme si na Rakšího dvojice slov rozvoj a bezpečnost. Bezpečnostní architektura, která nemá ekonomický oběhový systém, je jen papírová aliance. Dohoda z Mekky jej získává a i zde je klíčovým článkem Pakistán. Islamabad s Čínou pozadí prostřednictvím investic v rámci OPEC a přístavu Gwadar, které už Pakistánu poskytují pozemní koridory do Iránu, tak se rozhodl dramaticky prohloubit svou ekonomickou integraci s Teheránem. A Munir vyjednává o 10násobném zvýšení pakistánsko-iránského oběhu během 3 let. To není zanedbatelná položka v rámci sankčního režimu, to je jeho demolice. A otevřeně řečeno je to políček amerického ministru financí Scottu Bessentovi. Americký minister financí během války sliboval nejtvrdší sankce v historii, bezprecedentní kampaň s cílem ekonomicky izolovat Irán a vyhladovět jej až ke kapitulaci. Nyní sleduje, jak jaderně vyzbrojený americký spojenec, financovaný a podporovaný Čínou, plánuje znásilnit obchod s tou zemí, kterou se on snaží zadusit. Obchod, který bude probíhat v juanech, prostřednictvím barterových obchodů a v regionálních měnách, mimo dolarový clearingový systém, na němž jeho sankce závisejí. A bezpečnostní a ekonomická architektura se budují stejným pohybem, stejným člověkem a během stejné cesty. A Bessentova strategie izolace dostává odpověď nikoli ve slovech vzdoru, ale v podobě integrace v praxi. A je zde hlubší ironie a stojí za to i pojmenovat, protože usvědčuje celou generaci americké strategie. Washington po desetiletí považoval sunnicko-šiitské rozdělení za nástroj, s nímž je třeba pracovat. Vyzbrojoval, toleroval muslimské militanty jako prostředek proti šiitskému Iránu od přesměrování politiky za Bushovy éry až po válku v Sýrii. Celá tato logika závisela na tom, že rozdělení zůstane otevřené. Nyní hlavní sunnické mocnosti regionu Saudská Arábie, Turecko a Pakistán tuto propast sami uzavírají a začlení Irán do společného rámce obrany a obchodu. Klín, který Washington 20 let zatloukal, se stává základem bloku, který se řídí Moskvou a Pekingem, nikoli Washingtonem. To je zpětný úder nejvyššího řádu. Nikoli zbraň obrácena proti svému vůdci, ale tektonická trhlina, na jejím zachování byl tvůrce závislý a která se nyní uzavírá. Názor nemá velkou hodnotu, pokud nedokáže přežít své vlastní výhrady, takže zde jsou. Munirova cesta je jednáním, nikoli podpisem. Vstup Iránu a Bahrajnu jsou k dnešnímu dní procesy běhu, nikoli dokončené kroky, a kterýkoliv z nich může ztraskotat. Nedůvěra mezi sunity a šíty je skutečná a trvá desítky let. Monarchie v Evropském zálivu se dlouhodobě obávají iránského podvracení a obranná smlouva to přes noc nevymaže. Předchozí dohody o vzájemné obraně v regionu, včetně saudsko-pakistánské dohody z září 2025 a starších ujednání GCC, nikdy nevyvolaly reakci ve stylu NATO, založenou na kolektivní obraně, a tato dohoda se může ukázat stejně deklaratorní jako ty předchozí. Všichni tři signatáři dohody z Mekky si zachovávají hluboké a aktivní vztahy se Spojenými státy a nebudou je chce přerušovat. Velkou část tohoto procesu může být spíše zajišťováním alternativ než čistým rozchodem. A výše uvedené informace z přímých zdrojů popisují záměry a jednání, nikoliv už uzavřené smlouvy. Takže tolik tedy tato zpráva na závěr. Tady ještě kousek pokračuje té zprávy, kolik máme čas, ještě to se dotáhneme. Směr však není toto, je to dosažení cíle a směr je nespochybnitelný. A každý z těchto kroků směřuje stejným směrem, pryč od amerického deštníku a k regionálnímu uspořádání podporované

0: postavení v Perském zálivu na udržování rozdělení mezi sunity a šiity a na udržování dolaru uprostřed. Oba pilíře jsou nyní současně oslabovány a struktura, která místo nich vyrůstá, byla nasrtnuta v Moskvě a v Pekingu. Takže tady říká, že nemáte ten jeho partner, někdy s kým se bojí ten mladý, a já diskutujeme o iránském prohlášení, on je myslím Iránec, ten nemá, že země Perského zálivu, které podpoří Besentu D-Day, tak se stane terčem. A Mario se snaží zaměřit, se robí zaměřen na iránské prohlášení. Takže tolik tedy říká, vysvětlil jsem Sulejmanovi význam návštěvy Asira nebo Asima Munira v Iránu. Takže tolik teda k této zprávě. Já bych vás zítra chtěl pozvat na další kompas a od 20 hodin a krom toho ještě na další věc, na úplně nový formát pořadu v úterý od 20 hodin, zatím tedy pod názvem Geopolitika ve hvězdách, kde teda budu mít jak já říkám kolegu hvězdopravce, jak říkám, takže tam se budeme na některá témata z aktuální geopolitiky spolu bavit. Doufám, že to bude pořád, který vás zaujme. Budeme ho dělat asi občasně podle situace, také podle vyhodnocení vašeho zájmu z toho prvního úterního vysílání. Budeme mít i nové studio, takže další studio, takže uvidíme. Takže já děkuji dneska za pozornost. Připomínám 19.9. Palárikovo, kde máte zájem. Mimo jiné tam bude v programu Obnova Československa. Přijďte se podívat. A pokud máte pozvánku na naší webové stránce, pokud budete mít zájem o nocleh, máte i tam, kam, ke komu se přihlásit. Takže to je ode mne dneska všechno. Děkuji za spolupráci, panu kolegovi vám za pozornost a rozloučím se, hezký večer.
1: Já taktéž děkuji, pane inženýre, za 2 hodinky zase toho týdenního přehledu zpráv, informací a komentářů. Takže to byl inženýr Jaroslav Tichý, dámy a pánové, jak jste slyšeli další program v týdnu na poslech budoucnosti a my se jdeme tedy vrhnout i dále. Děkujeme samozřejmě za podporu, za šíření a tak dále, za případné pochvaly, pokárání anebo vůbec komentáře, ať už v archivu svobodného vysílače nebo na Odyssey. Tak, pane inženýre, díky moc, hezký večer a zase na viděnou a naslyšenou, dámy a pánové, a my se vrhneme na cestu dále naším vysíláním a jdeme se kouknout na Simonku a necenzurované informace, tedy ze světa za oponou.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.

0: Hello，Hello。
1: Hudbu, nevím, jestli budu moc hlasitá, nebo jsem to měl jenom já. Tak, jdeme se kouknout na necenzurované informace. Simonka je zde, já ji zdravím ještě jednou a vítám. Hezký večer.
2: Hezký večer, pěkný večer všetkým poslům.

0: vybehol. No, daj tam prosím ťa to video, čo som ti poslala na Facebook. To má asi len 3 minúty, to nemá veľa. A potom budem pokračovať v definícii rúhania.
1: Čechoprázdný schránek. Jako mouchy, jež vábí pach tlejících slibů, sedají na povrch, kde pozlátko je. Nevidí do hloubky, nevidí chybu, jen polikají to, co systém jim káže. Hrají jen v zajetí klamu. Finanční smyčky pletou si a nechápou obraz. Zatímco finanční loutkář staví zdi kulis, jen mouchy tleskají stínům a nechají krást. Digitální oko, úvěr na duši. Poslušnost ceněná víc než nádech. Proč nikdo z nich? Tichý diktát nevidí, necítí? Jen kredit za názor. Bříže ve zdech. Zamrzký peníz, pohodlí na chvíli. Prodají zítřek i sny budoucí. Kráčí tak slepě, necítí zápach. A zrádný cíl. Opilí propagandou, levnými odpustky. Jak slepíš, nevidí, neslyší, necítí smrad. Jen vyhaslé schránky s motivem drobázku. Život je pojem, co smysl jim nedává. Zůstali prázdní a poslušní, čekajíc na rozkaz. Mršino zrádná! Ztratila jsi lidskost i tvar. Čechoprázdný schránek. Jako mouchy, jež vábí pach tlejících slibů, sedají na povrch, kde pozlátko je. Nevidí do hloubky, nevidí chybu, jen polikají to, co systém jim káže. Hrají jen v zajetí klamu. Finanční smyčky pletou si a nechápou obraz. Zatímco finanční loutkář staví zdi kulis, jen mouchy tleskají stínům a nechají krást. Digitální oko, úvěr na duši. Poslušnost ceněná víc než nádech. Proč nikdo z nich? Tichý diktát nevidí, necítí? Jen kredit za názor. Bříže ve zdech. Zamrzký peníz, pohodlí na chvíli.

0: za vás zkrátka neudělá, toť aby jsme měli stále na paměti. Tak jo, dáme děkovačku a dobrou noc, dámy a pánové. Svobodný vysílač samozřejmě pokračuje dále, tady je to zase slunce.
1: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Krásný, příjemný, dobrý pozdní odpoledne nebo brzký podvečer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste přišli na dnešní mimořádné vysílání nedělní, protože v programu to sice nebylo, ale je to tak závažný téma, že jsme tady jak Josef, tak Michal, chlapi se domluvili, že tohle vám musíme prásknout. Pánové, předávám slovo.
1: Míšo, začíná si ty, jsi ulovil, řekl bych, čerstvá data a já tě pak budu všelijak provázet historickými kontexty.
2: No podívejte se, abych byl přesný, tak 27. srpna na shromáždění francouzských politiků a průmyslníků Ursula von der Leyen, šéfka Evropské komise, za radostného aplauzu všech těchto pánů vykřikovala ve francouzštině, velmi podivné francouzštině, ale ve francouzštině, že Evropanům leží na účtech, tedy i vám, i vy jste součástí toho, v bankách suma 10 bilionů eur a že ta suma se v příštích, a teď poslouchejte, 7 letech, to je plánovací období finanční Evropské unie, to příštím plánovacím období 7 letem Evropské unie, to začíná účetně 1.1.2028, musí z těchto účtů, kde leží ladem, podle Uršuly, přesunout a být investována do nejnovějších plánů Uršuly a Evropského komisariátu a tak z vašich účtů musí přeputovat na účty těch podnikatelů a ti budou podnikat, tak jak Evropská unie nařizuje ty své všechny nejnovější green dealy a podobné záležitosti. A to je velice zajímavé, protože to je úplně přesný, jako v květnu 1933 odstartoval plán MEFO Adolf Hitler. A ty čísla jsou absolutně přesná, je to fantastický. Podívejte se, na účtech Evropské unie, tedy na účtech všech bank působících v Evropské unii, v eurozóně, leží 10 bilionů eur. Evropská unie, její eurozóna, má souhrný vládní dluh 14 bilionů eur. A protože už velmi nemůže tento vládní dluh zvyšovat, tak se jí chce použít vaše peníze. Je to podle plánu Mario Draghi, který už od roku 1992 neustále prosazuje. Ale zpátky Hitlerovi. Čili Evropská unie. Na účtech 10 bilionů, zadlužení 14 bilionů, za 7 let se to má přesunout. A teď Adolf Hitler v roce 1933, přesně v květnu. Německý dluh byl tenkrát 10 miliard říšských mark, to je částka velmi obdobná, když se to přepočítá. A němečtí občané měli na účtech 12

0: miliard říšských mark. A Adolf Hitler a jeho guru Hjalmar Schacht vymysleli takzvanou MEFO směnku, Pepa vám to vysvětlí, geniální plán. A ten trval přesně 6 let a 6 měsíců. A na konci toho němečtí občané neměli své marky, tedy v tom okamžiku už i Češi, tím, kteří se dostali přesně, tím šestí, přesně na konci toho období do područí Německa, už neměli své peníze. A místo těchto peněz, korun, mark, měli MEFO směnky, naprosto bezcenné. Je to úplně stejný. Ursula to plánuje na 7 let, Hitler to plánoval na 7 let, ale už mu to těch posledních 6 měsíců nevycházelo, tak už musel rozpoutat války a zabavovat další a další peníze, protože Němci už neměli tolik peněz na účtech, aby se to dalo financovat. A ta suma je velice podobná. Jedná se o takzvané strojnásobení státního dluhu účetním fíglem, tak, aby se to nemuselo účtovat, tak, aby se nemuseli tisknout peníze. Protože kdyby se to udělalo bez tohohle MEFO podvodu, tak to způsobí obrovskou inflaci. Ano, takže metoda, kterou teď chce Ursula podle návodu Maria Draghi, který už v roce 1992 nastoupil v Neapoli na bajtskou královskou jachtu, kde byli bajčtí miliardáři tehdejší, a slíbil jim, že roztočí dluhovou spirálu v Evropě, tak, aby se občané lekli a povolili všechen majetek převíst, státní a veřejný majetek a peníze převíst do moci bankéřů a těchto zbohatlíků. Tak teďko už mají vymyšlenou metodu, mají naplánovanou na stejnou dobu 7 let a je velmi zajímavé, že to vyhlásila ve Francii a ve francouzštině, protože první obětí těchto MEFO směnek se staly občané České republiky, tedy zbytku České republiky, kteří, jakmile se stali protektorátem, tak jejich peníze spadly pod německou kuratelu a začali způsobit v tomto německém systému, tunelovali naše účty, zabavovali peníze, účetně se to převáděli do Německa. No a jak víme, tak zakladatel Evropské unie Robert Schuman byl osoba, která osobně donutila v tehdejšího francouzského premiéra Daladier, který nechtěl do toho Mnichova to letět podepsat, tak ho večer navštívil se svými kumpány a takzvaně ho přesvědčil. A hned, jak byla Francie byla poražena, ještě než Rommel doputoval na českých tancích, to je také zajímavé, zaplacených těmito MEFO směnkami, to je taky legrace, až do toho Cherbourgu, tak Robert Schuman už nastoupil do služeb Göringa a jeho gestapa. Ano, a dneska je to zakladatel Evropské unie, plán je tady, je to velmi podobné, měli bychom si na to dát pozor. A teďko nechám mluvit Pepu, já jsem to shrnul, je o strojnásobení státního dluhu a podívejte se, kdo v České republice chce tu naši republiku dále roztáčet tu dluhovou spirálu. Jsou tady takoví politici, kteří to chtějí udělat. Tak nechám Pepu teď.
1: Píšo, já ti děkuju za tohleto pozoruhodné srovnání. Má to ten významný aspekt, který tehdy se ani jako netajil a dneska se tak trošku tutla, ale jenom tak trošku, že šlo o financování příprav na válku. Bylo rozhodující. Když nastoupil Hitler, tak kratičce poté učinil šéfem říšské banky Reichsbank Hjalmara Schachta, vleváženého jaksi významného státního činitele v oboru ekonomiky a financí, který mimochodem všelijaké triky pozoruhodné rozvíjel už proti v době, kdy prostě v Německu Německo mělo splácet náklady toho versajského diktátu a dokonce i ty MEFO směnky, hned se k tomu dostanu, měli svého předchůdce v takzvaných ÖFA směnkách už prostě za té velké inflace a tak dále. Byl to takový náběh, ale proč MEFO? Byla založena Hjalmarem Schachtem společnost s absolutně nulovou činností, kromě toho, že vydávala ty směnky, a byla založena pod takovým kulišáckým názvem Metallurgische Forschungsgesellschaft, tedy společnost pro metallurgický výzkum, nebo jak bychom to prostě přeložili. A ona skutečně vůbec nic jiného nedělala, než jí bylo dovoleno a uloženo, aby vydávala směnky, které měly výnos 4%, a tady byly velmi výhodné svým způsobem. A byly to směnky původně nominované na 6 měsíců, ale vláda to neustále posouvala na celé roky, až nakonec až 5 let. A ta čísla, co říkáš, sedí, ano. Státní dluh se strojnásobil do roku 1938, ale více než polovina toho státního dluhu nebyla vedena jako státní dluh. Bylo to prostě skryto pod tento mechanismus jako MEFO směnek. MEFO je zkrátka Metallurgische Forschungsgesellschaft. A finta spočívala v tom, že velké zbrojařské koncerny byly financovány tak, že ty MEFO směnky byly monetizovány prostě povinně bankami komerčními, ty byly nuceny prostě za to vyplácet peníze. A tím se dostával celý německý finanční systém do velkého dluhu. Začalo to praskat, jak správně říkáš, na sklonku 30. let a Hitler, i kdyby nechtěl, tak do té války v podstatě musel, aby se nějak vyrovnal s nekrytými prostě státními zakázkami. Byl to typický příklad toho, že, a to je na tomto nejhrozivější dneska také, mimo toho, co jsi říkal, že to směřuje jaksi zcizení peněz Evropanů a k jejich vyvlastnění v podstatě a tak dále, tak spočíval v tom, že Hitler se vydal do rozvoje válečné ekonomiky s cílem uhradit náklady, ty dluhy, které se mu nakupily, z kořisti té války. Jinak to nemohl prostě jako to nemohl dosáhnout. No a nakonec už to pochopitelně vedlo k tomu, že i ty německé banky, jak správně říkáš, scizovaly peníze prostě německých občanů a občanů okupovaných zemí. A německý, já jsem si tady našel krásný citát od německého historika Martina Kitchena z knihy, která vyšla před 20 lety a jmenuje se překladu Dějiny moderního Německa 1800 až 2000 míněno roku, teda jaksi letopočty. A já přečtu klíčové asi dvě věty, které to myslím shrnují velmi pěkně. Banky byly nuceně nakupovat státní dluhopisy, které měly být použity ke splácení prostě těchto účtů, těch MEFO, on tomu někdy říkají účty, ale směnky. A vláda vzala peníze ze spořících účtů a pojišťoven. To udělalo z běžného německého občana finančníka německého přezbrojení. To je velmi hezky řečeno. Vláda byla nutce pak mu samozřejmě uchýlit i k inflačnímu tisku peněz a tak dále, aby to snižovalo nedostatek hotovosti. Ale nejstrašnější na tom jsou ty dvě vazby, to říkáš správně. První je, že to je cesta, jak vybrakovat prostě peníze občanů, a druhá je, jak si nahamonit, abych tak řekl, výzbroj na útočnou válku s šíleným záměrem se zahojit z kořisti té útočné války. Ta dvě podobenství, ta prostě bíjí vysloveně do očí. Jsem rád, že si jak si našel i ta čísla, která jedna jsou v bilionech, druhá jsou v miliardách, ale tehdejší německá marka taky měla jinou hodnotu, než třeba by měla v přepočtu z toho dnešního eura a tak dále. A to není směrodatné. Směrodatné je to velké podobenství tehdejšího systému MEFO směnek a jejich funkce a kdo je založil a co s nimi dělal a proč to dělal a samozřejmě toho, co Ursula von der Leyen pronesla ve své lámané francouzštině ve Francii, z toho skutečně běhá mráz po zádech. Ano.
0: No toho běhám mráz po zádech hlavně proto, že podívejte se, zakladateli společnosti MEFO, to byla soukromá společnost, která tiskla tyto směnky, a teď vám přečtu společnosti, které byly zakladateli této společnosti, a samozřejmě to je velice, velice zajímavé, co to bylo za společnost, jaké je přečtu. Siemens, Rheinmetall,
1: ano.
0: Krupp a Guttenhoffnungshütte. Ty dvě společnosti, Krupp a Guttenhoffnungshütte, ty jsou dneska převedeny na jiná jména, ale všichni víte, že Siemens a hlavně Rheinmetall se angažuje ve zbrojní výrobě, oni chtějí rozvádět zbrojní výrobu, nemají na to peníze, Ursula to řekla rovnou, bankéři na to nechtějí půjčit, Evropě nechce nikdo půjčit peníze, proč? Protože Evropská unie způsobila kolaps ekonomiky Evropské unie a žádný normální investující, myslící kapitalista bankéř peníze nepůjčí. Proto je na tom stejně jako Evropská unie, je na tom stejně jako Německo ve 30. letech. Nemá zahraniční investory, proto sahá na peníze občanů. Jinak samozřejmě ty peníze, které máte na účtech, nejsou vaše. Z právního hlediska vy máte pohledávku za bankou, aby vám tyto peníze vyplatila. To není to samé, jako že jsou vaše. Čili máte pohledávku za banku. Je to velmi zajímavá právní konstrukce, ale tak to je. Tak a ty peníze, které máte na účtech, ta banka už dávno někomu půjčila. A velká část těchto peněz, ona banka dokonce půjčuje víc peněz, než má v dispozici, taková zvláštnost banky. A velká část těchto peněz je už v těch dluzích té Evropské unie. Takže vidíte, a teď samozřejmě jmenoval jsem tady ty společnosti, jako je Rheinmetall a Siemens. No a podívejte se, Mario Draghi, který tento plán dlouhodobě prosazuje, toho použití těch občanských peněz, založil právě přednedávnem společnost Rhein Group. Čili Mario Draghi je poradce Ursuly von der Leyen, to je její osobní soukromý zvláštní poradce, ten si založil ve Švýcarsku, ve chytej, společnost Rhein Group, miliardáři už mu ji zásobují penězi. Všechny ty informace máte v posledních analýzách, aby byl přesný na michalepetl.com, včetně odkazů, takže to můžete zkontrolovat. A teď se chystá tedy run na vaše peníze. Jaký bude mít, jaká bude ta forma, kterou to provedou, to se teprve dohadují, protože, jak řekla Ursula, musí to ti politici okamžitě schválit. Okamžitě se myslí letos a příští rok, protože 1.1.2028 to musí začít fungovat. Ursula chce, v podstatě jsou dvě teorie, jak se to udělá. První teorii prosazuje Merz a jeho spojenci, tedy německý i říjský kancléř Merz a jeho spojenci, hlavně Severzani, Holanděni, a ty chtějí, aby velké země jako Německo a podobně méně platili do Evropské unie a aby začali platit Češi, Poláci, Slováci jsou trošku víc chudí, tak těch se zatím netýká, a hlavně, aby ty peníze už nesloužily na takzvaný rozvoj bývalé východní Evropy nebo na zemědělství, ale aby sloužili na vyzbrojování a válku na Ukrajině. Druhou skupinu vede Antonio Costa, to je velmi zajímavý člověk, bývalý portugalský premiér, ten se stal papalášem Evropské unie, předsedou Rady Evropy, protože v Portugalsku proti němu bylo zahájeno vyšetřování pro korupci. Tak byl rychle poslán Ursule do tábora, ta z něj udělala předsedu Rady Evropy. A tento Koštův plán se neodlišuje v tom, jak se mají použít peníze. Tedy, že se máme zadlužit. Máme se zadlužit ještě více. Ale peníze se mají dát oběma stranám. Tedy i chudým Portugalcům, i chudým zemědělcům, ale hlavně na válku a válečné výdaje. Čili ten Koštův způsob je, jediný rozdíl v tom je, že Němci mají méně platit. Čili Němci, a to je opět ten princip mefosměnky, protože Hitler, když vtahnul do jakékoliv země, tak potom začalo ministerstvo financí a říšské banky ovládat účty a majetky, které byly na těchto uloženy v bankách v zemích, které Hitler ovládnul, včetně zlata, že? No a tady jsme zase u toho, že tedy my máme znova zaplatit nový německý plán, který Ursula je Němka, tak je to německo-francouzský plán, pač už hlasila Francouzům, na zadlužování Evropy, a přitom ještě nemáme ani zaplacené válečné reparace. Čili opět se nám tady bude zřejmě opakovat nějaký systém nějaké jiné podoby mefosměnek, máte 27 let, a my tady nemáme zaplacené válečné reparace, naše ekonomika se hroutí a vidíte to, jo? A ještě jenom takovou padličku, aby se se pobavili. Jak víte, v České republice není dobré jezdit do Číny, to si Okamura užil nedávno, když tam byl. Není dobré propagovat čínské investice. Koudelka dokonce odchytil čínského novináře, že je agent. No a podívejte se, co dělají Němci. Německá firma jmenuje na Dronis. Na Dronis, já si musím podívat na to jméno, to mi teď vypadlo. A jsou to velmi, velmi slavné drony. Německá firma, která dodává drony.

0: z Bavorska za evropské dotace a německé dotace se postavila kousek od Bavorska u letiště, staví továrnu, kde se mají vyrábět přísně za nejlepší superdrony. A na tom pozemku vedle ní teď mají stavět Číňané. Bavorští politici vypravili právě včera do Číny obrovskou delegaci a jejím cílem je zaplnit 30-hektarový pozemek, uprostřed kterého je ta bavorská firma vyrábějící drony a bude obklopena nejnovějšími čínskými firmami. A víte proč? Aby Němci měli dobře placená pracovní místa. A Češi tady budou zase dále pracovat v německých levných montovnách. To je jenom tak pro legraci. Jak vidíte, jak ta Evropská unie v Německu funguje. Němci dělají všechno proto, aby se zachránili na úkor ostatních. Polští politici, řada polských politiků o tom dnes a denně mluví, že už toho mají dost. Že Německo se rozhodlo, že se za peníze východních Evropanů s Francií zachrání nastupující hospodářské krize, kterou vyvolali jejich politici, kteří vládnou Evropské unii. A tady máte ten plán Ursuly von der Leyen.
1: Já navážu, Míšo, jestli můžu. To těsné sousedství čínské investice potenciální s podnikem, který má vyrábět jakési super drony do války na východě. Teď budu spekulovat. Dovedu si představit, že německá strana v tom může spatřovat jakousi kvazi pojistku proti tomu, že kdyby došlo k další eskalaci a mohlo by dojít na údery těch, kdo dodávají moderní zbraňové systémy do války na Ukrajině, takže by to mohl být taky tento cíl. A to je moje spekulace. Pokud je o Jalmara Šachta.
0: Samozřejmě, to je možná spekulace, že ta továrna se jmenuje Helsing. Když si zadáte podívejte se buď na mé webové stránky, to vyšlo předevčírem, jsem to dal, anebo si můžete podívat, co to je za drony Helsing. No a podívejte se, víte, když máte super technologický, Němci vydávají to za super technologický vynález, co tam mají, obklopeno čínskými technologickými firmami, tak špionáž funguje. To je prostě, a nebo je tady ta druhá možnost. Ty drony jsou k ničemu a Číňané rozhodně nepotřebují špionovat, protože už mají lepší. Což se v poslední době děje na ruské frontě, protože západní rozvědky a i ostatní analytici hlásí, že ukrajinské drony začaly padat, protože ruská armáda začala rozmisťovat systémy, které naruší komunikaci jakéhokoliv vysílače a přijímače se systémem Starlink. Dokonce jeden ruský Putinův rozvědčík Artamonov tvrdil, že právě proto přiletěl tím letadlem C-17 vojenským John Ratcliffe do Moskvy, protože těsně předtím, asi 4-5 měsíců do něj, pár měsíců, do něj namontovali super tajný modul elektrotechnické rozvědky ROKK. ROK, píše se co? ROCC. No a ten měl sbírat data, ale Artamonov říkal, že ruská rozvědka byla bdělá, a místo vypla všechny přístroje důležité a místo toho mu vysílala jiné signály. No, to jsou takové ty hlášky špionů, ale faktem je, že když máte super tajný luxusní předmět, luxusní výrobek, který chcete utajit a prodávat světu a dáváte na něj miliardové dotace, tak je úplně nejlepší. Víte, hlavní stratég Spojených států amerických Colby právě byl v Evropě před pár dny a těsně předtím, než tam přijel, tak vyhlásil, že Čína je tím hlavním nepřátelem. Čína, Čínu si takže vidíte, že se to tady všechno mele a vypadá to, že prostě ti Němci se chtějí zachránit za každou cenu na kohokoliv. A my si musíme dát pozor, aby jsme nedopadli tak, že v Německu budou luxusní čínské továrny a my tady budeme dělat v německých montovnách naši dělníci a všechny peníze Ursula opět prohospodaří. Stejně jako Adolf.
1: Já navážu zase, Míšo, ještě ke cti Jalmara Šachta, ke cti, to jako si až tak velkou úctu nezaslouží. Nicméně je pravda, lze mu to upřít, že ač on sám byl, řekl bych, autorem toho plánu celé to dal dohromady a v podstatě do

0: dirigoval, a to i z pozice šéfa Říšské banky, s velkým Ř, tedy jako státní banky, tak na sklonku 30. let kolem roku 38 i on věděl, že to je bankrotářský prostě plán, který on to tak asi neřekl nikde, ale došlo mu, že pokud nedojde k té dostatečné válečné kořisti, tak to prostě bude těžkotonážní bankrot. A dostal se do rozporu s Hitlerem a s dalšími pohlaváry nacistickými na tohle téma a v podstatě oni ho odvolali z té funkce šéfa Říšské banky. Převzal ty otěže převzal Göring, měl 4 lety jiný plán, ten už byl vysloveně, jako bych raboval. Přeci u nás většinu těch podniků na protektorátu bylo podřízeno pod Hermann Göring-Werke, že jo, jako velký holding. To za prvé. A za druhé, víš, jaký je rozdíl podstatně, jak já to vidím, mezi tehdejší situací, která je v něčem velmi nebezpečně podobná, a v čem je zase naopak podobná není a je přesně protikladná. Německo, když nastoupil Hitler, tak Spojené státy, a nejen Spojené státy, ale i Británie, jejich kapitál čile dál investoval prostě do nacistického Německa. Například rafinérie, bez níž by Wehrmacht nepořídil nic, byly dostavěny a využívány za účasti, za významné kapitálové i manažerské účasti Standard Oil americké, což spadalo do Rockefellerova, řekl by Rockefellerovy dynastie nebo impéria a tak dále. Takže tehdejší anglosasové do toho Německa pumpovali prachy, prostě přesto, že věděli, že co se to jako připravuje. Dneska, ne že by snad tento kapitál americký byl proti tomu, co se odehrává, nebo jeho nemalá část na Ukrajině a jinde, ale oni si ty roli vyměnili. Dneska jsme na tom ještě hůř. Dneska nám Donald Trump vzkazuje, že my dva, ale jaksi vlády a armády a tak dále, těch členských států NATO evropských a Evropské unie, mají nakupovat americké zbraně a platit prostě penězi normálními, aby mohli dál pokračovat ve svém jaksi spoluválčení na Ukrajině, což je přesně jinak, než tady, si teď nechají platit natvrdo, když to tehdy investovali do toho německého monstra nacistického dál a dál, a jak víš, pokračovali v této součinnosti v průběhu druhé světové války. Scházeli se ve Švýcarsku vysocí činitelé anglosaského kapitálu a germánského nacistického, řekl bych, monstra, a prostě tam dělali kšefty po celou druhou světovou válku. V bance, která měla symbolicky, to je zvláštní symbolika, zejména teda zkrátku BIS, jako ta služba, o níž si před chvilkou hovořil, ale tam to znamenalo Bank for International Settlements, to znamená banka pro mezinárodní zúčtování. Jinak Šlacht Kratice nakonec byl podezřelý z toho, že se snad snažil, se podílel nějakým způsobem na přípravách atentátu na Hitlera v červenci roku 1944. Byl zadržen, byl zatčen, byl chvíli v nějakých koncentračních táborech, ovšem v nějakém fešáckém sektoru těch koncentráků. A je pravda, že když probíhal norimberský proces, tak možná i za tyto jeho, řekl bych, pozdní výkony nakonec nepatřil mezi odsouzené v tom Norimberku, ale byl zproštěn nakonec viny, což je jako velmi, velmi zajímavý prvek, a já netvrdím, že to je správný prvek, ale je třeba to znát prostě.
1: No, já bych byl přesný, tak Helmut Schacht byl říšským ministrem. Aby jsme do 22. ledna 1943. A jeho hlavní výtky vůči německé Hitlerově vládě a Göringovi spočívaly v tom, že na podzim 1942 začal buntovat proti tomu, že Göring a Hitler měli v plánu začít odvádět 15-leté Němce do služby na ochranu letišť německé Luftwaffe v Německu. Čili je to úplně přesné jako Robert Schuman. Oba dva pánové změnili v období prohry u Stalingradu, v období prohry u Al-Alameinu, a když jich bylo všem jasné, jak ta válka dopadne, tak změnili opět své politické priority. Jo? Takže
0: no, to je pravda.
1: jako Hjalmar Schacht je jedním z těch nejdůležitějších lidí, kteří vymysleli systém vyzbrojování Německa. No a potom se takzvaně, když už bylo všem jasné, že ten Hitler to prohraje, postaral o svůj budoucnost, stejně jako Robert Schuman. To je všechno. Jako, oni historici moderní, a to nenarážím na Pepu, velmi rádi říkají, že se podílel. Podobně důležité jsou ty data. Ty data hovoří potom jasně. A když zjistil, že to smrdí jasnou porážkou, tak začal hledat nové přátelé.
0: Míšo, já to malinko jenom zpřesním. Já s tebou souhlasím, ono byl i nadále vysokým činitelem. Nicméně, tento program MEFO mu vzali, skončil a přesunuli to do Göringovy nové koncepce, ale to nic namění na faktu. Že...
1: Ano,
0: stalo se tak mimo jiné proto, že i on jako člověk ekonomicky přece jenom nikoli negramotný, věděl, že to směřuje k těžkému bankrotu, pokud se nezmocní Německo dlouhodobě, trvale nějaké velké kořisti. To on tušil.
1: Ano, ano přesně tak. Tak já myslím, že jsme to téma dobře vyčerpali, tak jenom sledujte, co se děje.
2: Chlapi, já mám ještě jednu. Já mám k tomu ještě tady otázku. Může k tomu přesunu těch finančních toků a tak dál z našich bank a tak pomoct to digitální euro, o který tak strašně jako chtějí?
1: Prosím vás, to jsou jenom účetní způsoby, jak to provést. Jako samozřejmě musí k tomu být, důležitější je, že to musí projít rozhodnutím legislativy.
0: Ano? Tak, ale ty, Míšo, víš, co třeba udělali velevážené honorace s Řeckem před zhruba 10 lety, tam se dokonce ve volbách to dopadlo přesně opačně, než si zahraniční potentáti přáli. Vznikla ta vláda, kterou vedl Tsipras, byl tam Janis Varoufakis a tak dále, vedla i Syriza, relativně levicové prostě se skupení a podobně. A když chtěla cokoliv podnikat v zájmu, řekl bych, v národním zájmu, no tak jí prostě vzkázali, že vážení, v tom případě nebudete mít příští měsíc na výplaty státních zaměstnanců a podobně. A převzali ze zahraničí řízení řeckých financí a řecké ekonomiky. A Petr má pravdu, že je to jeden z nástrojů, jak lze, jak si tohle urychlit a legalizovat v uvozovkách, že ve chvíli, kdyby byly pouze digitální peníze a my bychom měli pouze bankovní karty centrálních bank, které by sledovaly pohyb úplně všeho a také naše finance, kolik jich máme, na co je používáme a podobně, no tak je známo a o tom jsou celé spisy prostě sepsány moudrými ekonomy i dalšími věci, že v takovém případě může být individuálně člověk sledován, na co peníze vynakládá a může být takzvaně regulován. A mohou být ty peníze přidělovány, jak jsi to před chvíli řekl. Tvoje peníze v bance nejsou tvoje peníze. To je pohledávka za bankou. A když ta banka prostě se dostane do nějakých těžkostí, no tak ona se musí sanovat. A jsou dva způsoby sanace. Tomu prvnímu se říká anglicky bailout a tomu druhému se říká bail-in. Bailout znamená, že se banka obrátí na stát a stát jako ji sanuje nějak. A bail-in znamená, že si ta banka musí pomoci z depozit peněz lidí, kteří mají uložené peníze prostě v té bance. A Evropská unie v tichosti sankcionovala, schválila tento způsob sanace bank už před několika lety. Prostě to se na Kypru se to stalo a jinde ty banky, když by byly v úzkých, třeba protože by si nechali vnucovat nějaké novodobé MEFO směnky, no tak pochopitelně to dělat mohou také. A oni samozřejmě budou zachraňovat sebe a ne peníze občanů. To je jako bez diskuze.
1: No, tady je celá ta otázka, jak celý ten finanční systém bude reagovat na obrovskou průmyslovou krizi v Německu a podobně, protože tam se může stát přesně to, že se ten systém začne hroutit a, jak říkal správně, potom musí být zachráněn penězmi občanů, protože Evropská unie se už prakticky a státy se už nemohou zadlužovat. Ty už mají prakticky vyčerpané dlužní kvóty, tam jsou tak vysoké splátky, že to nehrozí. To všechno uvidíme. Já jsem chtěl jenom říct, sledujte politiky, které jste zvolili, nebo i ostatní evropské politiky, protože ty musí schválit zákony, které ten tento opakovaný Hitlerův scénář nebo jiný scénář na záchranu bank za peníze občanů musí schválit, musí legislativně vyčistit. A o to tady byl právě Antonio Košta, ten tady byl za Babišem a tady jde o to, že jsou v zásadě jsou dva kroky. První krokem je zvyšování dluhu státu a Evropské unie, tisknutí dalších peněz, to vyvolává inflaci. A protože těch peněz je třeba tolik, tak se vymýšlí ten druhý systém, protože ty MEFO směnky, ten účetní tek má takový vliv, že se přímo neprojeví úplně v inflaci. A když máte vysokou inflaci, jako je teď, tak platí stát vysoké úroky. Čili kdyby se státy jenom zadlužovaly, tak se zvýší úroky, které splácejí a oni už přestanou mít schopnost kumulovat dluhy. Když se to udělá účetním tajkem MEFO směnky, tak se to tak přímo neprojeví. To jsou velmi složité bankéřské tajky, jak
0: novodobé MEFO směnky nebudou součástí oficiálně vykázaného státního dluhu.
1: Ano,
0: v tom finta spočívala, že více než polovina Hitlerova státního dluhu v roce 1938, sice respektive ten dluh existoval, on se strojnásobil, jak jsi správně řekl, za dluhu asi 32, ale více než polovina toho dluhu nebyla vykazována v účetnictví.
1: Ano, ten dluh se přesně, ono to přesně tak. Takhle plánuje Evropská unie, proto jsou ty čísla na začátku jmenoval. Podívejte se, Hitler strojnásobil v letech 33 až 39 německý státní dluh, ale poměr toho byl, že asi 60% toho strojnásobení toho dluhu bylo skryto těmito tajnými MEFO směnkami. On dokonce ani nikdo nevěděl, kolik jich bylo vydáno. No a teď Evropská unie má ten Košta plán, nebo ten Merzův plán na to další zadlužování. No a pak ten Uršulin plán na použití těch peněz. Čili jde úplně stejnou cestou, takže si můžeme domnívat, že chce strojnásobit zadlužení Evropské unie a polovinu tohoto strojnásobení skryt nějakými novými účetními tejky a použít k tomu peníze občanů. To je zřejmě systém, kudy oni míří a oni stojí teď před jediným problémem. Chtějí to uskutečnit, těší se na to, protože budou vládnout penězi a víte, jak to je, to se potom dá odklonit bitcoinama, něco z toho. No ale hlavně, a proto právě teď se vyzývá všechno, aby se ti politici sjednotili, protože musí to odhlasovat. Takže vidíte, že poslanci Evropské unie za Českou republiku i poslanci v parlamentu, dokonce i senátoři, ti to budou muset taky schválit, budou mít obrovskou moc v příštích letech. Buď ten plán přijmou nebo odmítnou. A no, právě proto jsou důležité podzimní volby.
0: Naprostý souhlas. Kratit se k tomu. Tady se někdo ptal, jako ty digitální peníze, centrální banka a podobně. No zkusme si ptát, někdo říká, lidi vybrat prachy, třeba banky padnou. To na první pohled vypadá jako správné řešení, ale zkuste si představit, že někdo opravdu zavede systém, v němž hotové peníze nebudou použitelné. Takže ty peníze ve štrozoku, až pojete do krámu, tak nebude nikdo smět za ně vám cokoliv dát. Tomu to také směřuje, to jako si na rovinu musíme říci. Takže a i ty máš, Míšo, pravdu, že státní moc jako by měla se postavit v národním zájmu proti tomu. A někdo říká, že jako nemůžeme se dostávat do konfliktu s Evropskou unií a podobně. Já sám osobně mám názor, že kdyby zítra proběhlo nějaké referendum, tak ho vyhrajou pod presem prostě médií a politiky vládnoucí stoupenci zachování členství. Nicméně zároveň musíme chtít od té státní moci, aby dělala to, co ty říkáš, aby tvrdě hájila národní zájem proti takové loupeži a takové hrozbě a riziku. A to se stane, řekl bych, velkou přehlídkou, ten tlak na vládu, aby tak postupovala, se stane velkou přehlídkou toho, kdo je kdo, kdo se jak staví prostě k národnímu zájmu. A tady někdo říká, to, že si banka půjčila naše peníze, se dělali za socíku. Všechny brachy byly vloženy, se museli otočit. No to nepochybně, ale oni se neroztáčeli na dluh. Pozor, Československá socialistická republika neměla žádné nesplacené dluhy, ani v zahraničí, ani doma. Ona, ano, peníze uložené občany vracela do ekonomiky, do rozvojových programů, jo, a ty měly nějakou rentabilitu, nebyly rozkrádány tuneláři, mělo to i svoje vady na krásy, já neříkám, že to bylo dokonalé, ale z tohoto hlediska to se vůbec nedá srovnávat, ani náhodou, že se peníze mají zhodnocovat efektivní, racionální, produkční a jinou činností, o tom žádná pochyba, ale to, co my tady s Michalem popisujeme, to je něco úplně jiného, to je například program militarizace, kdy tanky mohou přinést nějaký zisk, jen když vyhrajou válku a ta válka přinese kořist, nějak jinak prostě, jo. To je zásadní rozdíl, diametrální, dramatický, absolutní.
1: Já bych tady nechtěl spekulovat a samozřejmě, že Československo bylo velmi zvláštní nebo jiné, protože Polsko, Maďarsko, Rumunsko se zadlužili a proto ti jejich občané měli ty 90. léta velmi krutá, protože my jsme měli polštář z toho, že Štaugal s Adamcem utrželi československou ekonomiku relativně nezadluženou. Ten poměr byl snad kladný v náš prospěch, ale určitě vymahatelnost některých dluhů byla taková sporná. Zkrátka, dalo by se říct, že se v zajetlásce zadlužení jsme byli na nule, když to Maďaři, Poláci a Rumuni ty dlužili, kam se podívali. Takže to je jenom jedna věc a ta druhá věc je velmi zajímavá, že samozřejmě nejnovější události na Ukrajině, ta válka ukazují, že drony lze velmi snadno zničit nejenom energetickou strukturu, ale zásobování občanů potravinami. Totiž Ruska, nejdříve Ukrajinci zautočili na ty sklady Wildbase, což ovšem jsou trošku jiné sklady, tam se nedistribuovaly primárně potraviny, načež Rusové v odvetě zlikvidovali 90%, přiznal to ukrajinský ministr předevčírem, 90% všech moderních velkých skladů na Ukrajině. A v ukrajinské obchody začínají zít prázdnotou. Víte, jste moderní a tadyhle je problém, který se ukazuje. My se tady takzvaně připravujeme na válku, ale přitom naše vedení, naše politika je taková, že se všechno soustředuje přes velké sklady, protože se na tom dá vydělat více peněz. Ale tyto velké sklady při první válce budou okamžitě zlikvidovány a potom je konec. Čili jedním z důležitých věcí, kam investovat na obranu, a to je vysloveně obranné zařízení, je vrátit se zpátky do méně centralizované distribuce základního zboží, potravin, protože stát má mít nějaké rezervy. Podívejte se, Čína zvýšila zásoby své až na 180 dní. V některých komunitách až 360 dní. My tady s bídou nemáme ani nařízených 90 dní. Dostali jsme se v řadě komodit pod 100. A teď samozřejmě to je v těch velkých skladech a ty budou vyřazeny hned na začátku, se ukazuje těma dronama. Takže vlastně nemáme nic. A teď tady vlády přemýšlejí furt o zbraních, ale o bezpečnosti občanů, co budou jíst, to je nezajímá. Víte, ten starý systém, který byl založený na okresních skladech, jednotách a tak dále, je v tomto okamžiku velice odolný, nedá se vyřadit. A teď je otázkou vlády, že nepotřebujeme nesmyslné stíhačky, které přijdou za 10 let, ale potřebujeme mít odolný systém. To je pro občany. A to byla jen taková poznámka k tomu, že ta válka na Ukrajině ukazuje i technická řešení. A Evropská unie se neustále připravuje na válku proti Rusku. Furt tvrdí, že Rusko přepadne Evropskou unii, což Rusové popíjají, ale nechme to být. Ale v každém případě nedělá nic pro to, aby připravovala občany, aby takovou válku mohli přežít. Čili chová se jako Hitler, to také nepřipravoval infrastrukturu, neostylovali, nedělal. Čili pokud se připravuje Evropská unie, ona se připravuje doslova na útočnou válku. Neprovádí tato rozstřelovací obranná opatření, aby ekonomika občanů přežila. Všechno vypadá, jako by se chystal drank na Austin. Všechno okamžitě přesunout na východ, udeřit a co bude s občanama, nikdo neřeší. To jsou velmi zajímavé věci, když dáte dohromady, ale to je tam na mnoho dalších pořadů.
0: Určitě. Jistě potravinová soběstačnost a pro nejenom uskladnění myšlení. Jestliže máme státní hmotné rezervy, jestli máme státní hmotné rezervy na úrovni 1,3 desetiny dne potravin, tak to, pardon, to jednou historiografie doufám, že nedojde k nějakým tragédiím, a pokud jim nedojde, že by byl hladomor, tak potom to historici jistě posoudí, co to znamenalo to nechat klesnout takhle dolů. A potravinovou soběstačnost, že v řadě potravin prostě máme, se u nás produkuje pouze 30-40% toho, co lidé spotřebují a tak dále. To je super, super, řekl bych, hazardérský způsob hospodaření. Ale to je na jinou diskuzi, to jistě souhlasím.
1: Tak já myslím, že děkuju pánu.
2: Aspoň se to neskazí. No.
1: Děkuju za účast, děkuju divákům. A myslím si, že jsme probrali všechno to nejdůležitější.
2: Chlapi, bylo to výborný, děkuju.
1: Já jenom říkám, Hitler to zvládnul za 6 let, ty mefosminky, a pak obsadil Československo a vrhnul se na Polsko, tedy zbytek Československa. A Ursula von der Leyen to chce na příští sedmileté období. Na konci toho sedmiletého období si můžete hodit dneska korunou, jak to dopadne, jestli bude další válka, anebo krach. A nebo samozřejmě se může podařit a konečně Evropská unie poprvé za posledních 30 let splodí hospodářský zázrak. Ale tomu si myslím věří akorát Petr Pavel a voliči STAN.
2: Tak to bylo hezky, byla i humorná vložka na závěr. Vážení přátelé, děkujeme moc za váš, tady chci poděkovat Grey Wolfovi za příspěvek a za samolepku. Chci taky poděkovat vám všem, kteří pomáháte i Michalovi Svatošovi a jeho práci, protože nejenom tady pod videem přímo v tom textu najdete i číslo účtu na Míšu, ale i na jeho stránkách michalapetr.com, kde vycházejí téměř denně nové a nové analýzy s odkazama, se vším, prostě máte to tam kompletně všechno vyladěný, tak i tam je kompletní spojení. Když tak budeme moc rádi, protože Míša prostě si to určitě zaslouží, jak vidíte. Takovýhle věc vyštrachat, to je umění. Pánové,
1: no a aby jsme byli přesní, tak tam najdete i přímý záznam, tedy je to v angličtině, já jsem to nechal přeložit do češtiny, tak asi 2-3 analýzy zpátky na té přímý záznam hlavní strategické konference Spojených států amerických za účasti těch nejvyšších strategů. A je to velmi zajímavé čtení, já ho všem doporučuji, tedy myslím po technické stránce. Spojené státy mění svoji válečnou strategii a nejlepší je to sledovat přímo Je to projev Colbyho a odvolává se tam na Kissinger a na spoustu věcí. A jednou z variant je, totiž když si tu Colbyho strategii přečtete, a to je hlavní strateg Pentagonu a Spojených států amerických, tak zjistíte, že evropská, že naši komentátoři tvrdí pravý opak toho, co řekl z velké části. A já to neříkám, že není jestřáb. Kolby je jestřáb určitě americký, ale jiný než co představuje, je to velmi zajímavé čtení, já ho doporučuji. To bylo jenom...
0: Chci to potvrdit, Míšu, četl jsem to, díky za to, ano, díky.
2: Tak jo, pánové, děkuju vám moc krát za dnešní analýzu vyčerpávající. Přátelé, šiřte toto video dál, aby všichni věděli, co se s vašima prachama stane. A abyste se pak nedivili, že se to opravdu děje. Bohužel všechno, co to na začátku vypadá jako konspirační teorie, a že by nám to přece nikdy nemohli udělat, tak ve finále historicky je vidět, že mohli. Tak, děkuju moc, děkuju Pepovi Skálovi, Míšovi Svatošovi. Mějte se krásně, dejte odběr, dejte zvoneček, dejte like, než půjdete. A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Uvidíme se v 8 večer. Ahoj.
0: Te zdravím.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tuto chvíli je VK i Vítek připraven. Dobrý večer oběma, to znamená, že písničky vystřídají informace. Vítku, o čem začneme mluvit dnes, jaké je první téma?
2: Ahoj Helenko, těch témat bude samozřejmě více a v první řadě pozdravím tebe i všechny naše posluchače. Jsme rádi, že jste se nám připojili i v poslední srpnový týden před zářím, kdy děcka půjdou do školy, takže budeme mít toho času poměrně méně, ale věřím tomu, že si ten čas uděláte stejně od září, protože přece jenom zase na druhou stranu končí ten čas dovolených, takového toho letního času, kdy se čerpaly dovolené, samozřejmě polovina e-shopů a polovina různých podobných prodejců měla na svých stránkách, že čerpají dovolené, takže nejsou poměrně k dispozici, ale to se zpraví samozřejmě od září. Ulice se samozřejmě rozkopaly a ulice se dokopají, ty se budou kopat samozřejmě věčně. Nejenom Praha, ale všechna města jsou rozkopaná, prostě takové to klasické české folklorní představení, tak jak jsme zvyklí každý rok. Takže já vás zdravím, přeju krásný páteční večer. Ještě poslední záchvěv léta, tady máme 26-27 stupňů, doufejme, že to vydrží celý víkend, takže si ho jistě všichni užijeme ten poslední srpnový víkend. VK, ahoj, zdravím tě.
3: No ahoj Vítku, ahoj Helenko, zdravím všechny naše posluchače i čtenáře samozřejmě. Doufám, že teda se všichni dočkali, zase probereme aktuální témata, ale jenom k tomu, co jsi říkal, že je rozkopaná Praha, že jsou města rozkopaný, no ano, to je prostě české specifikum, protože to byl takový ten vtip, jako proč je pořád rozkopaná Praha. A ono se říkalo, jako, že to je kvůli tomu, že se hledá výuční list Lubomíra Štrougala. Za komunistu takový vtip, ale ono to trvá i v podstatě teď.

0: úplně své vlastní města. Já jsem se nad tím zamyslel a znovu je to kvůli tomu, že něco podobného se děje jenom v jedné jediné zemi na světě, kromě České republiky. A to je Izrael. A tím je to dané. Protože v Izraeli tam skutečně jsou úplně stejně jako v Praze rozkopaná města, ale z jiných důvodů. Oni tam mají v podstatě systémy, že právě v letních měsících je tam, no prostě odjíždějí, že jo, různě do těch rezortů a čistí se tam kanalizace a tohleto všechno a je to právě v letních měsících, protože jsou tam odstavené dodávky vody, neteče tam voda v těch městech, dělají se opravy vodovodu a tak dále, je to všechno prostě rozkopané. Jo? A je to kvůli tomu, že lidi jsou nedovolený, jsou pryč, takže ta města, ty baráky se můžou prostě takzvaně vypnout, jo? Abyste tomu rozuměli. A to jsou v podstatě jenom jako dva státy na světě, jenom prostě Česko je rozkopaný přes léto a Izrael. A to je taková jenom taková zvláštnost, za které trošku mě trošku mrazí, protože vlastně to je další důkaz toho, že v podstatě Jeruzalém, jsou dva Jeruzalémy, jeden je na straně světla, to je ten, který je v Izraeli, a druhý je na straně temnoty, a to je samozřejmě jáma Mahrálu hluboko pod Staroměstským náměstím. To jsou prostě v podstatě dvě centrum okultního řízení tohoto světa v Praze umístěné. A proto se neustále prostě to město rozkopává. Jo? A jenom, v podstatě jenom Izrael a prostor Česka se v létě rozkopává. Jsou takové dvě podivnosti, zvláštnosti, ale samozřejmě od toho není dnešní pořad. Dnešní pořad je skutečně o něčem jiném, takže já vám přeju krásný poslech.
1: K tomu musíme samozřejmě připočíst určitou porci idiocie, protože já to vidím tady vedle u nás ve vesnici, kdy třikrát za 4 roky rozkopávali tentýž úsek. My jsme na tím úplně zůstávali s otevřenou pusou, jo, s otevřenými ústy. 3x za 4 roky stejný úsek, tam pokládali nějaké kabely, nevím si optiku, pak zase něco někde potřebovali stavili, zase potřebovali vybudovat infrastrukturu novou na nové domy, tak to zase rozkopávali. Úplně stejný úsek, protože já jsem právě se bavil s jedním člověkem, který má co do činění právě v koordinaci s tím rozkopáváním. Když se něco rozkopává, tak on mi říkal, že musí kontaktovat všechny dotčené úřady, které tam mají nějaké kabely nebo potrubí nebo cokoliv, aby se jich zeptali, dotázali, když už to budou tedy rozkopávat, tak aby mohli případně provést nějaké změny, které potřebují. Potrubí, zastaralé potrubí vyměnit a tak dále, když už se do toho kope. Jo? Takže se kontaktují všechny dotčené úřady, vodárny, elektrárny, internet a tak dále. A to samozřejmě se tady nedělá. To znamená třikrát a takhle se točí prachy v té naší ekonomice, to je něco podobného jako s tím zateplováním. Jo? Točí se peníze třikrát.
0: Proč se to dělá dvakrát, třikrát po sobě, že by se to dalo udělat najednou, je jednoduché to čerpání dotací z Evropské unie, regionální fond regionálního rozvoje. To je celý. Jo. Takhle se to dělá. To dělá skoro. No, tak ne. Tam, kde mají slušného starostu nebo primátora, tam se to nedělá, ale v mnoha městech Evropy se to dělá, že se něco rozkope, jeden rok zasype se to, vyasfaltuje se to, je to hotový. Další rok na jaře nebo na podzim znova se to rozkope, znovu se to založí, znovu se vyčerpají dotace z regionálního fondu rozvoje obcí a měst. Jo? Takhle fungují dotace s Evropské unie. To jenom, abyste tomu rozuměli, proč se něco, co by šlo udělat jednou, proč se dělá 3x, 4x, 5x po sobě, aby se vyčerpaly peníze a aby se firmám dalo takzvaně nažrat.
1: Tak. Ale hlavně se šetří toho planeta. Budu kecat o ekologii, jak šetří planetu a tak dále. To je důležité.
0: No, samozřejmě, to je to nejdůležitější, ale konec konců je o tom šetření planety, je to o emisních povolenkách, vytahování peněz z lidí, z majitelů budov. Teď chtějí dokonce vytahovat peníze lidem z bankovních a spořicích účtů. Ursula von der Leyen znova dneska rozjela tu svoji písničku o tom, že chce motivovat lidi, aby svoje úspory dávali do Evropského unijního fondu na rozvoj Evropy a na stabilizaci Evropy s nějakýma pěknýma výnosama, a až zkrachuje Evropská unie, tak všechny

0: ty investice propadnou zřejmě. Takže já varuju každého dávat peníze do Evropské unie, protože pokud to skončí velmi špatně na přelomu roku 2030, tak nikdo nic, nikomu žádné propadlé investice vracet rozhodně nebude. Stejně jako nikdo nevracel investice německým firmám, které vybíraly peníze na válečné úsilí Třetí říše. Po skončení války všechny ty investice propadly a ti, kteří investovali do válečných dluhopisů Třetí říše, tak přišli úplně o všechno. To je jenom memento mori, že? Takže takhle bychom v podstatě začali ten náš pořad. Vítku, ty uvedeš první téma, pustíme se do toho.
1: Šéf CIA přiletěl vojenským transportním letadlem do Moskvy a jel prý varovat Rusko před úderem na zemi NATO ve chvíli, kdy na Slovensku zadrželi dva Litevce a jednoho Ukrajince, kteří chtěli provést sabotáž v ukrajinské fabrice na drony v Prešově. A tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí varovala Británii před ruskou odvetou za britské rakety a drony útočící na Rusko. Ono je jednak zajímavé, že se do Moskvy vůbec obtěžoval přiletět vůbec ten šéf CIA. Mohli to klidně dát Rusům vědět nějakou šifrovanou zpravodajskou linkou nebo kanálem a tak dál. Ale ještě zajímavější je to, co se odehrálo na Slovensku, že?
0: No, samozřejmě, protože dneska přišla informace, že na Slovensku prý zatkli čtvrtého člověka, rovněž Ukrajince, takže už to máme takzvaně na úplně kompletně, máme to zkompletizovaný, to znamená, podíleli se na tom dva Litevci a dva Ukrajinci. A samozřejmě je nad tím velký otazník, jako co to mělo znamenat, jako kdo se o co snaží a podobně. Ale jedna věc je, že sabotáže jakéhokoliv typu, jakéhokoliv charakteru, víte, že byl v České republice před několika měsíci ten žhářský útok na tu firmu. Bylo to v médiích. A teď je to v podstatě jakoby znovu jako přes kopírák na Slovensku. Otázkou samozřejmě je cui bono. To znamená v čí nebo v koho prospěch. Víte, to, co se teď o co se teď v podstatě hraje, je hned několik vlastně modelů, jakým způsobem vybruslit ze dvou válek, které se kolektivnímu západu absolutně, ale absolutně vymkly z ruky a absolutně se nepovedly. Jak vybruslit z války na Ukrajině a jak vybruslit z války v Perském zálivu. To jsou v podstatě hlavolamy, protože nikdo nechce v podstatě z té války jakoby ze západních zemí vyjít jako poražený. To znamená, hledají se cesty, jakým způsobem se tvářit aspoň, nebo vyslat nějaký signál, jakože když to teda není výhra, tak aspoň je to teda nějaká remíza, je to nějaká plichta a ty signály, které teď začaly přicházet z jednotlivých zdrojů, já nevím, jestli se k tomu dostaneme, ale jestliže vysocí představitelé Kyjeva, jako je bývalý ministr obrany Michal Fedorov, začíná říkat, že vítězstvím Ukrajiny bude ukončení války, že to bude vítězství Ukrajiny, tak to už znamená, že Ukrajina už zkrátka mele úplně z posledního. Protože nebylo to tak dávno, kdy Ukrajina říkala, že vítězstvím pro Ukrajinu bude vytlačení Rusů ze všech regionů Ukrajiny, včetně Krymu. A není to tak dlouho, bylo to před 3 lety, v létě 2023, když spustili tu svoji monster ofenzívu, která dopadla tak katastrofálně. Proto tehdy říkali, že chtějí mít vítězství a Peremagu v podobě vytlačení Rusů minimálně teda z Krymu a minimálně z Chersonu a Záporoží. A podívejte se, to se nezrealizovalo. A utekly 3 roky a teď najednou bývalý ministr obrany už říká, že vítězstvím pro Ukrajinu bude jenom to, že válka skončí. Že to bude vítězství. To si musíme samozřejmě rozebrat. Rusko válku skončit nechce, pakliže to nebude za podmínek stanovených Kremlem. A protože k tomu se zatím neskyluje, tak válka bude pokračovat a to je katastrofální zpráva pro Ukrajinu. Ukrajina by potřebovala válku okamžitě skončit. Teď, včera už bylo pozdě. A proto oni v podstatě mluví na jednu pravdu. Je to opravdu pravda, protože pro ně by bylo vítězství, kdyby válka teď skončila. Oni by de facto zastavili válku, oni by vlastně přežili, kyjevská chunta by přežila a nějakým způsobem by se stabilizovala a de facto jakoby ukotvila, upevnila, což samozřejmě by bylo naprosto katastrofální pro Kreml. A právě z toho důvodu k tomu nedojde. Ale co je asi zásadní, tak ta návštěva, která, když se teda k tomu teď jakoby přisuneme, návštěva šéfa CIA Johna Ratcliffa, jakoby bez ohlášení v Moskvě a jeho setkání s šéfem ruské zahraniční rozvědky SVR s Naryškinem. Velké spekulace o tom, co to znamenalo, proč přiletěl velkým americkým nákladním letadlem, že to bylo kvůli tomu, že letadlo letělo do Rigy, něco tam vezlo a když už tam letělo, tak on nastoupil do letadla a svezl se potom ještě jako navíc do Moskvy a takové to jako trošku kostrbaté vysvětlování ve smyslu úplně ve stejném smyslu, jako představte si, že by třeba vysoký představitel BIS v České republice, jistý pan Koudelka, že by třeba se vydal na nějakou dalekou zahraniční cestu a viděl by na letišti stát nákladní letadlo nepohodlný, tam prostě se sedí na těch plechových sedačkách, řekl bych, kluci, chlapci, počkejte na mě, já se tam sednu někam dozadu a poletím tam s váma, potom mě hodíte někam tamhle a potom stejně nepohodlně mě vrátíte zpátky. Tak prosím vás, tak takhle to nefunguje. Takhle se nelítá. Je známo, konec konců to není tajné, protože CIA má celou flotilu soukromých tryskáčů Gulfstream, Gulfstream 5, nebo to označení G550, mají i 560 a těmi lítají po celém světě. Zrovna nedávno byl Ratcliffe v Paříži, letěl tam svým Gulfstreamem luxusním. To znamená, on kdyby chtěl do Moskvy, tak sedne na svůj soukromý tryskáč a letí do Moskvy. A nepoletí a nebude takovou herkou a nebude se hrcat zkrátka v nákladním prostoru nákladního vojenského letadla. Takhle to nefunguje. To znamená, a proč on tam vlastně přiletěl tady tím velkým transportním letadlem? Je nad tím velký otazník. Je několik hned teorií, že to bylo v podstatě jakoby ukazování svalů, že Amerika má transportní letadla a nesahejte a vůbec nemyslete na to, že byste zaútočili na pobaltské státy a tak dále, tak dále. Pak tam byla nějaká další jako spekulace, že buď něco přivezl, nebo naopak něco z Ruska odvezl tím nákladním letadlem. Teď všichni mají prostě otazníky, jako co to mohlo být a tak dále, protože když se letí takovým letadlem do Ruska, tak buď je to kvůli tomu, že chcete ukázat svoji moc, sílu americké armády, tak přiletíte obrovským mohutným letadlem a vystoupíte z nákladní plošiny zezadu nákladního letadla. Jestli to udělá nějakou prestiž šéfovi CIA, že přiletí nákladním letadlem na místo luxusním tryskáčem, jestli to udělá dojem na Kreml, nebo to udělá dojem moc, jakoby obraz moci americké armády, to je s velkým otazník. To si na to musíte odpovědět sami, jestli to dá nějaký signál. Ale co rozhodně dalo signál je, že hned druhý den po odletu Radcliffa z Moskvy začaly být připravovány zkoušky v nové zemi za polárním kruhem ke zkoušce rakety Burevestník. Hned druhý den. A dneska Rusko odpálilo balistickou raketu zkušební, ne Burevestník, ale klasickou balistickou raketu zkušební odpal z raketové základny Plesetsk. A signál, vyslaný signál. Takže dámy a pánové, pozor, nebyla to přátelská návštěva. Moskva, Kreml začíná rachotit zbraněma, začíná flexovat svaly. Začíná napínat svaly a ukazovat. Burevestník máme, balistické rakety máme, to znamená, zdůrazňuju, Radcliffe tam něco přivezl. Nějaký vzkaz. Kreml na to reaguje zkouškama jaderných nosičů raket. Rakety jaderných. Zkrátka rakety, které by se použily v případě nějakého jaderného konfliktu, balistické rakety, balistické střely. Takže co to znamená? No teď si to samozřejmě musíme rozebrat. Já to píšu v těch článcích, ale je to třeba rozebrat i takhle. V Rusku budou volby do státní dumy 20. září. A samozřejmě, že jak probíhají nějaké volební průzkumy, mají nějaký obraz, můžeme průzkumům věřit, nemusíme jim věřit, ale jsou dvě otázky. Je skoro jisté, že po skončení voleb v Rusku dojde k nějakým podstatným změnám, i co se týče participace v SVO. Otázkou je, jestli ale dojde k nějaké akci ještě před volbami, právě kvůli tomu, aby ty volby dopadly nějakým dobrým očekávatelným způsobem pro Kreml. Protože mnoho Rusů je opravdu nespokojeno s tím, jak se vede specka na Ukrajině. To není nespokojenost analytiků v západních zemích, kteří se diví, že Rusko stále pokračuje a postupuje tak jako nějak v rukavičkách. Mluvil o tom dneska dokonce i Sergej Lavrov. Večer bude ještě článek na Aeronetu, bude tam video. Lavrov mluví jako rozprávka. Opravdu, jako rozprávka. Trošku by to připomíná jako prostě nějaké takové ty komické scénky. Chystání nedělního oběda, zatímco venku padají více než hustě jaderné bomby. Zhruba asi tak. Ale ono to má samozřejmě svůj důvod. Je takové to citování těch velkých gerojů, že jo, Ilji Muromce a dalších, o kterých tam Lavrov teď hovořil, taková ta trpělivost ruská, že sedmkrát se měří a jenom jednou se řeže a podobně, znamená snaha pro hledání jakýchsi omluv, ale ono tohle to dlouho nevydrží. Ve chvíli, kdy začínají padat rakety dlouhého doletu, Shadow Storm, britské rakety na ruské rafinérie a na Lukoily a na všechny další, tak Kreml bude muset nějakým způsobem takzvaně odpovědět a tvičet. A pokud to neudělá, tak ty volby na podzim dopadnou s nějakým signálem, který opravdu bude strašný. Jaký to může být signál? No, může to být signál, že strana Vladimira Putina, jednotné Rusko, získá výrazným způsobem méně hlasů než třeba ruští komunisté, dámy a pánové. Komunisté můžou najednou posílit. A to takovým způsobem a tak výrazně, že začnou ovládat část ruské armády. Pozice Vladimira Putina jakožto kádra římského klubu bude najednou silně otřesena. západčiky začnou panikařit. A tohleto je samozřejmě riziko. Proto není vyloučeno, že ještě před volbama provede Rusko nějaký propagační úder proti Severoatlantické alianci. Ale nevíme, a teď můžeme jenom spekulovat, jakou formu ten úder bude mít. A pravděpodobnost, že by dopadla nějaká raketa nebo nějaká série dronů by dopadla na nějakou výrobní halu dronů nebo nějakých muničních prvků v nějaké zemi Evropské unie. Myslím si, že minimálně před volbami, po volbách ne. Tam už se může stát cokoliv, ale před volbami je velmi málo pravděpodobné. Ale může dojít k nějakým, nebo k jednomu, třeba i single, jedinému nějakému úderu někde na moři, na otevřeném moři. Rusko například může zaútočit na nějakou loď, která patří nějaké zemi Evropské unie, která třeba poveze drony, nebo poveze zbraně na své palubě, nebo poveze pomoc Ukrajině a tu loď demonstrativně potopí. Torpédem potopí jako signál. To okamžitě zaplaví světová média a bude to jakoby potvrzení Kremlu, že ta zadáča byla splněna na uklidnění vnitřních emocí ruských voličů. Aby ruští voliči viděli, že Kreml opravdu něco dělá, a nenechává si úplně až tak v podstatě jakoby kálet na hlavu, i když znovu je třeba říct, to, co probíhá na té Ukrajině, celá ta operace, je snaha neroztřískat tu Ukrajinu úplně celou, protože samozřejmě ti, kteří poslali ty ruské vojáky na Ukrajinu, to znamená pánové v kloboucích a v těch forsážích na hlavě, ti mají svoje plány s Ukrajinou. Konec konců oni považují Ukrajinu za svůj nebeský Jeruzalém, že Heavenly Jeruzalém je pro ně Ukrajina, respektive ne úplně celá, ale jich a jeho západ. To, čemu říkají Novorusko, je pro ně nebeský Jeruzalém. To je naprosté chucpe. Oni tomu říkají Novorusko, ve skutečnosti to všechno patří vyvolenému národu. To nepatří vůbec Rusům, nikdy to nepatřilo. Původně tam fungovala Chazarská říše v dávných dobách, potom byla zlikvidovaná, zničená a zkrátka oni stále to území vidí jako svoji nějakou bývalou otčinu. Proto v Izraeli tam pořád koukají směrem na jejich do té Ukrajiny a pořád tam vidí ty prostě ta takzvaná snová města, že jo, že tam budou prostě stavět a že celý Izrael je jenom dočasný prostor, ze kterého se přesunou takzvaně do království severu. A tím se myslí v podstatě jih Ukrajiny a západ Ukrajiny, který je nejbohatší na suroviny, tomu se dneska říká Donbas. No, oni tomu říkají Miševach, že? Miševach, Donbas, Miševach, že hebrejsky. A to všechno chtějí oni, že? To má být jejich. A proto Gosudar v Kremlu nemá dovoleno to rozmlátit. Proto nemá dovoleno. Proto není dovoleno rozmlátit ukrajinské železnice. Oni ničí jenom lokomotivy. Teď po dlouhé době začali ničit, přišly zprávy, začali ničit ukrajinské lokomotivy, které jim poskytli západní partneři, jsou tam i ze Škody Plzeň lokomotivy, teď zničený, že jo. Takže začali, ale ne koleje, oni by mohli všechno zlikvidovat, když by vybombardovali koleje, ale není dovoleno ničit infrastrukturu. Zkrátka, není dovoleno. Je to jejich, není to Rusů, je to jejich, že? Hebrejců. To znamená, je určitý zkrátka zájem válku v podstatě ošetřit takovým způsobem, že jsou tady nějaké zájmy Ruska, ale potom jsou tady zájmy těch, kteří kontrolují ty procesy jak nad Londýnem, tak i nad moskevskými kancelářemi. A to, že ta válka probíhá, je jenom kvůli tomu, že mezi oběma kancelářemi není dohoda. není dohoda o Ukrajině. Není dohoda o těch surovinách a materiálech. A proto ta válka, ta komplementární válka proti Ukrajincům, a částečně i proti Rusům, ale ta válka je hlavně proti Ukrajincům, proti mužskému pokolení, aby vyhladili ukrajinskou mužskou populaci. O tom to je. To je plán Londýna, to je plán moskevských kanceláří. Tohle to se jim v podstatě daří. Ten plán se jim daří. To znamená udělat tu válku tak pomalou, aby nebyla ani peremoga pro Ukrajince, ani paběda pro Rusy. Ani peremoga, ani paběda. Cílem teda je samozřejmě tu válku udržet v běhu, aby do ní padalo více Ukrajinců, více Ukrajinců, více Ukrajinců. Mladí, ti už jsou pryč, střední věk, ti už jsou pryč, starší, aby tam začaly padat, právě teď je chytají po ulicích, aby úplně vyhladili mužskou populaci, úplně celou. Ta, která neutekla, ta, která nebyla tak šťastná, že přeběhla přes hranice a přelezla přes rumunské hranice a tak dále a tak dále. Ale to znamená, oni budou pracovat takovým způsobem, že v nějaké chvíli, když bude hotovo a bude usouzeno, že Ukrajina je dostatečně zbavená mužského ukrajinského genomu, je dostatečně takzvaně demonizována, to je takový ten novej výraz, že to znamená zbavená mužů, že? Tak oni tu válku zastaví a udělají ten proces, který se v podstatě dělá, nebo dělali historicky všichni dobyvatelé ve všech zemích. Přijeli tam muži na koních, že jo, a vzali si místní manželky a přeprogramovali a změnili obyvatelstvo a jejich děti už mluvili cizím jazykem a jiným jazykem a změnili úplně charakter té země během jedné jediné generace, během 20 let. Byla to společnost úplně celá změněná. Ale aby to bylo možné dojít, muselo být zničeno ve velké zničující válce veškeré mužské civilní obyvatelstvo. Muselo být zničeno. Že? No, uběhlo od těch dob, že jo, Perské říše a velké Alexandrovy říše a Římanů mnoho staletí. A podívejte se, ta technologie vyhlazování mužského genomu se teď realizuje na Ukrajině úplně stejným způsobem. Pomalu sunoucí se ruská mašina, která samozřejmě má na hlavě velký čepec, že jo, velká forsáž, je úmyslně zpomalována. Pamatujete si na Prigožina, že jo, jeho památky, jakým způsobem řval tenkrát v tom videu na Šojgu a na Gerasimova, že mu schválně nedodávají zbraně, protože Wagnerovci v Bachmutu postupovali příliš rychle a to nebylo žádoucí. Oni potřebovali zpomalit ten proces, že ruský generální štáb to chtěl zpomalit, aby se to zpomalilo a aby do toho Bachmutu bylo nasunuto více ukrajinských mužů, aby jich tam více umřelo, aby tam více bylo zlikvidováno v tom pomalu se sunoucím ruském masomlínu. To byl ten účel. A Prigožin nepochopil, že cílem není paběda, ale cílem je vyhlazení ukrajinského mužského obyvatelstva, aby následně mohla být Ukrajina, ta jižní a západní část přeměněná na nebeský Jeruzalém. I když se tak samozřejmě nikdy oficiálně jmenovat nebude, bude mít nějaký název, Novorusko, asi zřejmě tomu zůstane ten název, ale bude to kontrolovat samozřejmě všechno Izrael, protože Izrael kontroluje moskevské kanceláře v Moskvě. To je dané. Mluvil o tom dneska Benjamin Netanyahu, který chválil a velebil Rusy v Izraeli, že bez nich by Izrael dneska už neexistoval, kdyby Rusové nebyli v Izraeli. Ruští mluvil o ruských židech, kdyby neřídili procesy v Izraeli, že by nebyli. Já k tomu chystám ještě video, to vám spadnou hodiny, až to uvidíte a uslyšíte. Chápete? Takže někdo řekne, že proč tam Rusko nevtrhne a nevybombarduje je. No, protože to není cílem. Není cílem to ukončit tu válku. Není cílem paběda. Cílem je vyhladit mužskou populaci na Ukrajině a realizovat nebeský Jeruzalém. Ten, který oni mají v Hebronu a že oni mají. Oni mají v Haifě, oni mají v Tel Avivu, v Hebronu, ve všech těch ješivách, tam oni mají v podstatě ty tři mapy. Jedna mapa je Velkého Izraele. Pak tam mají mapu něčeho, čemu oni říkají historická území a historické vyhnání, znamená, kde se nacházeli Židé po vyhnání do Egypta, když byli v otroctví, to jsou ty druhé mapy. Já teď si nepamatuju přesně ten název. No a třetí mapa, kterou tam mají, to je nebeský Jeruzalém na jihu a západě Ukrajiny. To jsou ty tři obrazy, které mají v těch jejich školách náboženských věšivách. Tyhle ty tři obrazy. Nikde je neuvidíte veřejně, protože to jsou interní věci, ale okamžitě, když to vidíte, tak víte, najednou vidíte ukrajinský konflikt úplně jako před očima. Poslali tam Rusy, aby udělali špinavou práci pro pány v kloboucích. A to je realita. A když potom slyšíte Lavrova, jak říká o tom, že Rusové musí být jakoby hodně trpěliví s tím, než prostě někde na někoho udeří, tak si opravdu připadáte jako dědeček, hříbeček, na kterého zkrátka někdo jakoby buší a mlátí mu do hlavy palicí a dědeček hříbeček se jenom usmívá a říká si, no tak dáno, no tak je zdáno a děláte to dobře, protože takhle se to očekává, že to budete dělat, je to ten cíl té práce. A tohle to nikdo nechápe, to nemůžou jako normální lidé vůbec jako chápat, ani se neočekává, že to budou chápat, ale ve chvíli, kdy máte v podstatě systém nastavený rozvratu státu, to, co se děje na Ukrajině, že je dovoleno, aby k moci se dostali neonacisté, aby tam velebili znovu Banderu, Melnika, Konovalce a další vrahouny, kteří vraždili Židy a nikdo se nad tím nepozastavuje na západě. A dokonce i Izrael mlčí až na nějaké výjimky těch, kteří tomu jako příliš úplně nerozumí. Tak nikdo tomu nerozumí, jak je to vůbec možné. Ale ve chvíli, kdy mužské pokolení Ukrajiny má být zničeno a zlikvidováno, tak to znamená, že oni nakonec zlikvidujou i kyjevskou chuntu. I ji nechají zlikvidovat. Jako nakonec. Úplně nakonec. Oni nejdřív zařídí, aby ta chunta byla nenáviděna vlastním národem, aby poslala své všechny muže a násilně pochytala po ulicích do ruského úmyslně pomalu se valícího masomlína. A až tam budou úplně všichni, tak nakonec nechají i zlikvidovat kyjevskou chuntu, která v podstatě má roli Sonderkommando. Ano, můžeme to tak říct. Současná vláda na Ukrajině není vláda, je to Sonderkommando v koncentračním táboře, jejíž úkolem je likvidovat své vlastní spoluvězně, nebo takto ne spoluvězně, spoluobčany. Víte, co to bylo Sonderkommando? Sonderkommando to byly skupiny uvězněných Židů v koncentračních táborech, kteří pomáhali odklízet těla, nakládat je do pecí, spalovat je, odvážet, že jo, a tak dále, a tak dále. To byly Sonderkommando. A tuhle tu roli má Ňuchačenko a jeho chunta. Jeho chunt má tuhle tu roli Sonderkommando na Ukrajině. Oni zlikvidují veškerou mužskou populaci na Ukrajině. A až bude hotovo, tak ti, kteří z nich udělali to Sonderkommando, se postarají o jejich vlastní likvidaci, jako to bylo v těch koncentrácích. Když byla dokončená práce, Sonderkommando bylo zlikvidováno. To je realita, co se děje na Ukrajině. A proto je asi šokující pro lidi to mohlo jako rozumět, protože mnozí by tomu ani raději nechtěli rozumět, jak fungují procesy, ale bohužel realita je taková, že jestliže se buduje prostor takzvaného nebeského Jeruzaléma, tak zkrátka lítají třísky a kácí se celý les a na gojské národy se nejenom nebere ohled, ale ten les, který se kácí, tak se zbavuje veškerého života. A ti, kteří tam byli a bydleli, tak pomáhají ten proces urychlovat, pomáhají ho naplňovat a nakonec budou stejně zlikvidováni společně se zbytkem toho lesa. Je to zkrátka takhle postavené a proto i ty výroky vrcholných ruských politiků zní jako rozprávka, jako pohádka. A stačí si potom poslechnout výroky Benjamina Netanyahua, jak mluví o roli ruských židů v Izraeli. A najednou víte, jak je to dané, najednou tomu rozumíte, najednou to všechno zapadá jako skládačka do sebe. Takže takhle bych to ukončil. Vítku, máme 20.32, pustili bychom si na přestávku jednu písničku, nějakou pěknou, tak zhruba 4 minuty, možná 5, a potom se pustíme do dalšího tématu.
1: Budeme pokračovat právě tématem Izrael, což pěkně kontinuálně navazuje na to, o čem si hovořil v rámci nebeského Jeruzaléma a nebo Novoruska na jižní a jihovýchodní Ukrajině, tak budeme pokračovat Izraelem, ale z trošku jiné perspektivy, a to přímo v daném státě, tedy Izraeli. Takže dáme si, Helenko, písničku, určitě vybereš nějakou hezkou, kterou posluchači chtějí, a potom budeme pokračovat dál.
2: Přesně tak, protože si posluchači píší o písničky, bude hudební přestávka sestavená z těchto písniček a aby to bylo 5 minut, budou to písničky 2. Přestávku odstartuje skupina Škvor, od které si přejí její fanoušci slyšet písničku Pravda bolí. Tolik písničky a já se ptám, jestli jsme připraveni na další téma.
0: No Vejka. Ano, určitě ano.
1: Ano, Vítku. Jsme tady oba dva.
2: Tak můžem.
1: Hlavní sionistický rabín státu Izrael prohlásil, že žádný palestinský národ neexistuje a celá Gaza i západní břeh prý patří Izraeli, přičemž celý prostor biblických území prý patří jen Izraeli a žádnému jinému národu. Rebe David Josef tak znovu světu přednesl hlavní tezi sionismu, zatímco záchranáři v pásmu Gazy vytáhli spod trosek ostatky dvou malých sourozenců, které tam ležely několik let. Jaký jiný důkaz může být ještě, nebo může někdo jiný ještě chtít o skutečném záměru Izraele? Že? To je pořád, my to vidíme před vlastními očima a pořád jsou lidé, kteří ještě stále pochybují, je jich dost.
0: No, samozřejmě, protože to je, říká se tomu selektivní slepota. To znamená, vy vidíte něco, co chcete, ale zároveň něco, co nechcete, nevidíte. A selektivní slepota, to je především u novinářů mainstreamu, ale bohužel i, no, řekněme, i dokonce i na alternativě, na některých alternativách. Tomu se nedá vyhnout, samozřejmě.
1: Co se tomu VK říká nosaté vlastenectví, nosatí vlastenci se tomu říká.
0: No, jistě, samozřejmě, ale to jsou na všech stranách, to nejsou jenom nosatí, ale to jsou kloboučníci a to jsou paskřivci a to jsou různí, zkrátka, kteří mají různé role a různé úlohy a že jo, takzvaní podsypaní se jim říká, že takový ten název jsem teď nedávno slyšel, co mají nasypáno, mají podsypáno, že jo, tak plní někde nějakou zadáču, nějakou úlohu, něco prostě někde chodí, že jo, a dělají někde nějaké happeningy a tam prostě vysvětlují o tom, jak se bránit dezinformacím a podobně, takže a dostávají za to zaplaceno potom od nějakého ministerstva toho či onoho. Proto je jasné, že ten, kdo se od toho odprostí a zbaví se nějaké té, že jo, takzvané selektivní slepoty, tak zkrátka vidí ten svět takový, jaký je, a je zkrátka nepěkný. Ten obraz je těžko uchopitelný, protože kdyby ho někdo chtěl nějakým způsobem pojmenovat, tak by v podstatě ho pojmenoval jako koncentrační tábor planeta Země a ti, kteří mu vládnou. A bohužel tohleto platí od věku minimálně od Abrahama a je to realita, která prochází jednotlivými staletími a věda a nauka, konceptualita o řízení systému světa je samozřejmě jednou z nejtajnějších nauk vůbec o tomto světě, to znamená znalost toho, jak je řízen svět, je jeden z nejnebezpečnějších nebo z nejvíce střežených a nejnebezpečnějších nástrojů a znalostí, kterými můžete vůbec disponovat. A proto mnoho věcí, které vám nedává smysl, vám najednou začne dávat absolutně smysl ve chvíli, kdy využijete tuto konceptualitu a začnete chápat to, co se děje, proč se to děje, protože to má nějaký účel. A ten účel je brutální. Vyhlazení jednoho národa kvůli tomu, aby ten prostor mohli získat vyvolení a mít tam svoje zájmy a mít tam svoje pozemky a mít tam svoje mocnosti. Chápete? A pro tu práci použijete jiný národ, bratrský národ, který tam vtrhne a mezi sebou se zabijí. A někteří jiní politici potom křičí, pojďme zastavit zabíjení Slovanů mezi sebou. A zároveň se zamlčuje, že v té dané zemi jsou zbrojovky, které dodávají zbraně do té války, furt pryč a tak dále. A víte, autenticita politiků je vždycky jenom omezená tím, kde začínají zakázky a zájmy vojensko-průmyslového komplexu v případě války v Evropě, kdekoliv by se začala nějaká válka. Tak každý politik je okamžitě omezený a získává okamžitě selektivní slepotu na některé problémy. To znamená, máte politiky, já nebudu jmenovat, ale už jestli domyslíte, kam mířím. Máte politiky, kteří bojují proti tomu, aby pokračovala válka na Ukrajině. Máte politiky, kteří chtějí, aby se nezabíjeli Slované, ale už třeba jim nevadí, že zbrojovky z daného státu jsou jedním z největších dodavatelů dělostřelecké munice a v poslední době dokonce i dronů na Ukrajinu. A tam už je klid a ticho po pěšině. Tam už panuje selektivní slepota těch politiků. Tam to už nevidí. To už jakoby neexistovalo. A proto ta válka pokračuje. To je ono. Přesně ono. To znamená, konceptuální realita je o tom, a, nebo znalost, to konceptuální gramotnost vůbec jako taková, je znalost o tom, kdo a jakým způsobem řídí tuto planetu. To je jednoduché. A co je hlavní a zásadní, že procesy a nástroje tohoto řízení, tohoto konceptuálního řízení, se vymykají naprosto jakékoliv lidské představě. Koho by napadlo, že někde si vyhlídne nějakou zemi a řekne, my tam musíme poslat nějaký stát, nějakou jejich armádu, aby je tam v podstatě vyhladila a aby v rámci pomalu postupující fronty došlo k vyhlazení celého mužského obyvatelstva a to, které nebude vyhlazeno, tak ho nechte utéct přes hranice a otevřte hranice a nechte mladé lidi do 22 let utéct a emigrovat z Ukrajiny, jako minulý rok Ukrajina přijala ten zákon, že všichni mladí od 18 do 22 let mohou svobodně opustit Ukrajinu. Co to je? Je to milosrdenství od toho řezníka Ňuchačenka a jeho party řezníků? Je to milosrdenství? Ne, prosím vás. Je to demonizace Ukrajiny. Odmuštění Ukrajiny. Aby tam zkrátka žádní muži Ukrajinci nezůstali. Protože těmto architektům tohoto procesu jim až tak nezáleží na tom, jestli budou takzvaně endizování, říká ending. Endizace znamená ukončení těch Ukrajinců v tom ruském masomlínu. A nebo jestli utečou přes hranice do Evropské unie, a nebo se nechají odejít do Evropské unie. Je to v obou případech, je to demonizace Ukrajiny. A ve chvíli, kdy bude hotovo, tak tam začnou probíhat přesně tyhle ty procesy. Proto okamžitě nastupují BlackRocky. BlackRock. O co má zájem? O pozemky. Proč pozemky? No, nemůžete obsadit stát, pokud nebudete mít pozemek. To je snad logické. Proto BlackRock si tam narýsoval, že jo, celé oblasti Ukrajiny, kde jako chce podnikat. Jenže kdo ovládá BlackRock? No, samozřejmě vyvolení. Ti ovládají BlackRock. To je jejich. Sice je to americká firma, ano, ale jenom registrovaná v Americe, ale ovládají oni. To není americká firma, to je jejich firma. Kontroluje investiční procesy, největší fond na světě. Takže nebeský Jeruzalém bude realizovaný BlackRockem. BlackRock ovládají Izraelci. To znamená, bude zrealizován ve chvíli, kdy bude dokončena do značné míry demonizace Ukrajiny. Všechny tam pobijou, všechny tam nahází do masomlína a zbytek uteče. No a zbytek budou starci nad 70 let a ti už brzy umřou. Bude vymalováno, bude hotovo. V tom okamžiku nastoupí mírové procesy, v tom okamžiku Kreml dostane signál z Izraele zastavit zadáču, zastavit procesy, zastaví se a začnou se realizovat procesy velké rozborky. To znamená, tady to bude patřit těmhletěm, tamhle to bude patřit těmhletěm, tady bude mít BlackRock tyhle ty prostory, tady budou stavět tyhle ty paneláky, tady budou stavět tady ty vily pro přistěhovavší se z Izraele. Tady, tamhle. A celý ten systém bude nastavený způsobem, že za 20 let od ukončení bojových operací celý ten prostor bude k nerozeznání od Izraele. K nerozeznání. A ten proces samozřejmě zajistí ti, kteří kontrolují Izrael, jak to odhalil Netanyahu, ruští Židé. Tím je to dané. A pokud si chce někdo něco namlouvat, tak samozřejmě má možnost, ale lhát si do kapsy je velice zrádné, to bych nedoporučoval. Třeba se na to dívat realisticky. A nás by mělo spíš zajímat, co budeme dělat v Evropě s těma milionama Ukrajinců, kteří utekli a ještě utečou v následujících letech z ukrajinského masomlína. Co budeme s těma Ukrajincema dělat? Dneska na to nikdo nezná odpověď. Někteří říkají, že se podaří integrovat, jiní říkají, že vytvoří takzvaná systémová společenská geta. Ne izolovaná, ale systémová geta. Začnou ovládat ministerstva, začnou ovládat městské úřady. To znamená, systémově začne ukrajinská getizace prostoru Evropy a z důsledky, které si vůbec nedokážeme představit, včetně korupce, korupčních ukrajinských mechanismů, černého trhu se zbraněmi, vydírání a tak dále. Víte, to jsou jenom obrazy společnosti, které máme jakoby před sebou a nikdo v Evropě, nebo až na nějaké výjimky a nějaké drobnosti, nedokáže nebo dokonce nechce tu realitu vidět. Ta selektivní slepota zasahuje totiž nejenom politiky a nejenom nějaké analytiky někde na alternativě, ale zasahuje širokou veřejnost. To vidíme konec konců u voleb. Lidé nejsou schopni vidět skutečné problémy. Neumí je pojmenovat, neumí je vidět. Selektivní slepota jim brání vidět největší problémy ve společnosti. To je členství v Severoatlantické alianci a členství v Evropské unii. Nevidí problémy v obrovské inflaci, která je indukovaná rozvázáním energeticko-surovinových vztahů s Ruskem. Nevidí problémy v činnosti a fungování Evropské unie, která de facto vede k deindustrializaci a zároveň i k takzvané no, v podstatě jakoby k ukončení vlastnictví nemovitostí a k převodu systému do různých pronájmů a do různého půjčování a sharingu, zkrátka nevlastnění nebo nevlastnických struktur, což vidíme konec konců ve všech posledních procesech, kdy je snaha vytvářet překážky pro vlastnictví čehokoliv, znedostupňování bytů, zvyšování podmínek pro přiznání hypoték, a obrovská inflace, obrovský propad reálných mest, který je ze všeho úplně nejhorší, protože nějaké jakoby navyšování platu v rámci inflace je sice jedna věc, ale propad reálných mest je daleko větší problém. Proto je asi jasné, že v následujících letech, tak jak budou pokračovat procesy na Ukrajině, uvidíme přesně tyhle ty procesy, to znamená snahu dokončit proces takzvané demonizace nebo odmuštění Ukrajiny od schopného mužského obyvatelstva. Jednak destrojkou v ruském masomlínu a současně i tlakem na emigrace zbývajících Ukrajinců z Ukrajiny, tak uvidíme v následujících letech zkrátka procesy, které povedou k překreslování některých struktur v Evropě a pro mnoho politiků v Evropě ten proces je žádoucí, protože oni chtějí de facto část ukrajinského státu překopírovat do systému a procesu řízení Evropské unie. Je to snaha o překopírování procesu řízení. To znamená nacifikace Evropy, banderizace Evropy s evropskými odchylkami a s evropskými reáliemi, ale de facto zdrojovaná od Ukrajinců, kteří přijdou z té Ukrajiny. Stejně tak tlak na přenášení společenského vnímání a chování z Ukrajinců na jednotlivé evropské státy. To se samozřejmě bude projevovat v politice, ve volebních procesech, v politických stranách, kdy Ukrajinci začnou ovládat některé politické strany, které již existují, jako kandidáti budou nastupovat a budou měnit politiky jednotlivých stran pro zájmy otázky Ukrajinců v Evropě. Za pomoci nejenom médií a neziskových organizací, ale za pomoci samozřejmě i kapitálu, který do tohoto procesu bude proudit z různých zdrojů, především z Evropské unie a rovněž z Londýna. To znamená snaha o ukrajinizaci Evropy v procesech řízení. Takže takhle bych to asi uzavřel, zase trošku s větším přesahem. Máme 20.56. No, Vítku, jestli máš ještě nějakou doplňující otázku? No a pokud ne, tak si dáme přestávečku, zase nějakou jednu nebo dvě písničky a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Nemám veka nic doplňujícího, budeme rádi, když se právě dostane na co nejvíc posluchačů v rámci té druhé interaktivní hodiny, kterou máme, která nás právě teď čeká, takže zahrajeme si písničku, aspoň se dostane na co nejvíce z vás, milí posluchači. Budeme se těšit na vaše stručné, pokud možno věcné otázky, jakékoliv otázky, já samozřejmě stručné, tak aby se dostalo opravdu na co nejvíce z nás. Buďme k sobě zdvořilí, vyjdeme si vstříc a samozřejmě mějme nebo veďme v patrnosti, že se chce dovolat řada dalších lidí. To znamená, že ten svůj dotaz můžeme koncipovat tak, aby se dostalo právě na co nejvíce z nás. Takže to taková drobná prosba na vás všechny. A Helenko, co si zahrajeme?
2: Já věřím, že bude stačit jedna písnička. Před písničkou ještě připomínám telefon do studia, kam můžete po písničce začít telefonovat. Telefonní číslo je 721 557 022. A teď zase hudební přání. O písničku si píše Martin, Hinek a Jarda. Má to být písnička od Karla Kryla. Demokracie rozkvétá. Písnička dozněla, já se ptám, jestli jsme připraveni na prvního volajícího. VK, Vítku.
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady už oba, Helenko.
2: Pojďme tedy k první otázce. Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer všetkým. Ja som pozorne počúval to, ako ste sa bavili o tom, že niektoré veci sa robia v Česku trikrát. Toto isté sa robí aj v Rakúsku, ale horšie je, keď idete do obeda do práce a po obede zistíte, že je silnice preč a vy nerespektujete dopravnú značku a stratíte takmer podvozok. Ale chcel by som sa vás opýtať na jednu vec. Či ste zaznamenali to, že vlastne po návrate toho šéfa CIA okamžite zlietlo 5 lietadiel súdneho dňa. Vlastne to sú lietadlá, ktoré majú zaručiť v prípade jadrového útoku na USA ano, ano. Komunikáciu vo vzduchu. Či by sa to mohlo nejako okomentovať? Prajem pekný večer.
0: Áno, áno, áno. Samozrejme to zaregistrovali mnozí. Podívejte sa, je to jenom dôkaz toho, že Radcliffe přijel do Kremlu, teda do Kremlu, ne přímo do Kremlu, ale na Lubjanku do sídla SVR k Naryškinovi s opravdu nějakým ostrým vzkazem, velice ostrým, na pomezí nějakého vyhrožování něčeho a Rusko muselo atvičať, muselo vyslat signály, muselo ukázat, že ne, chlapci, začalo, že jo, zkouška bude vesniku v Nové zemi, odpálení balistické rakety dneska, předtím vzlétnutí letadel soudného dne a tak dále. To znamená, je asi jasné, že Radcliffe tam nepřijel na kávičku a na přátelské setkání. To je zcela vyloučené. A co to znamená? No, Američané mají nějaké signály, že Rusové se k něčemu chystají. Podobně jako měli signály skoro 2 měsíce před zahájením speciální vojenské operace na Ukrajině. Pamatuju si, že už někdy od října, no to bylo více než 3 měsíce, skoro 5 měsíců vlastně, od října 2021 začal Bílý dům varovat Rusko, aby neútočilo na Ukrajinu, a to bylo 5 měsíců předem. Si možná pamatujete, jak Američané, tenkrát to bylo jako brané jako nějaké strašení, ale oni to opravdu do 5 měsíců předem věděli, že Rusové se chystají vtrhnout na Ukrajinu. A CIA, to, že teď letí najednou šéf CIA v nákladním těžkým transportním letadle do Moskvy a hned Rusové reagují tady těma signálama, že vysílají letadla a dělají raketové zkoušky hned potom po jeho odletu, znamená, že něco zaznělo od Radcliffa, nějaké varování, no a Rusko na to reaguje tímhle tím způsobem. Proto nepodceňovat tu situaci, protože podívejte se, ve chvíli, kdy Západ střílí rakety a drony vyráběné ve Velké Británii na ruské rafinérie, nemůže to skončit jinak, než nějakým ruským úderem proti Severoatlantické alianci, nějakou formou, nějakým způsobem. Buď na loď Evropské unie, na loď nějakého státu Evropské unie, která bude potopená, nebo se střelení někde něčeho, co poletí, nějaké zásobovací letadlo poveze zásoby munice pro Ukrajinu a letadlo bude sestřeleno, nebo to bude někde nějaká obrovská velká sabotáž v Evropské unii. A nebo dokonce opravdu nějaký ten raketový útok, balistický útok na nějakou továrničku někde v pobaltském státě, někde to tam spadne a bude to jakoby signál od Ruska, že tohle

ruský hodnotový systém. Všichni jsou západčeky. Většina jsou západčeky. Proč? No, podívejte se na velké hodnostáře okolo Putina. Všichni mají své rodinné příslušníky na západě. Na školách, v biznesech, v zahraničí, ve Spojených státech, v Monaku, ve Francii, v Itálii. Chápete? Dokonce i členové, prosím vás, dokonce i členové ruského generálního štábu mají rodinné příslušníky na západě, na univerzitách, na západních univerzitách. Ukrajinci si z toho dělají srandu. Jak mohou oni bojovat, říkají, jak mohou Rusové bojovat proti západu, když ruský generální štáb má rodinné příslušníky na západě. Chápete? Když vždy to je národní ohrožení, nebo to snad by jako nemělo být dovoleno. A nikdo to neřeší. Nikdo to neřeší. Chápete? To je... jako když si dáte prostě čepičku na hlavu, jo, s antenkou a říkáte si, svět je krásný, přijímáme signály. Ale ono to není k smíchu, protože na té Ukrajině umírají ruští vojáci. A když tehdy Prigožin tam řval v tom videu na Šojgu a Gerasimova, že kde jsou moje zbraně, kde jsou naše náboje, tak v podstatě on jenom odhaloval tu situaci, která tam de facto je. To znamená, není dovoleno rozmlátit Ukrajinu, musí se zkrátka jenom Ukrajina vyhladit od mužské populace. Nic jiného se nedělá, nic jiného se neřeší. A víte, teď je otázka. A zase kontrolní otázka. Schválně. Uvalila Evropská unie na rodinné příslušníky těchto lidí v Kremlu a v ruském generálním štábu nějaké sankce? Když i vlastně Vladimir Putin má své rodinné příslušníky na západě? Chápete? Na ně sankce nejsou uvoleny. Já jsem to kontroloval. Ani na jednoho z nich nejsou uvoleny sankce. Jsou na všechny možné ruské politiky a nějaké generály, že jo, tamhle to, že jo, někde ze severního vojenského okruhu a tak dále, na dva, na tři jsou tam, potom na nějaké obchodníky, spousty obchodníků, ale na rodinné příslušníky ruských vysokých politiků, ruských generálů, tam žádné sankce uvalené nejsou. A víte, co to znamená? No, že něco se jiného jede v médiích a něco jiného je v zákulisí. A co se děje v zákulisí? Kontrolní otázka. Vy, kteří máte nastudováno k zápočtu na zkoušky z konceptuality, tak už víte, co to znamená? No, protože se vede komplementární válka, kdy dvě válčící strany mezi sebou spolupracují na likvidaci toho, který je uprostřed mezi nimi. A proto to takhle funguje. Proto je dovoleno uvalovat sankce na Rusy stojící mezi, obyčejné Rusy stojící mezi, ale není dovoleno na ty, kteří jsou součástí ruského kongresu, židovského kongresu, ruských moskovských kanceláří, a není dovoleno ani na straně druhé domu Sion. To je realita. Aha, to je konceptuální gramotnost. Takže já doufám, že tomu rozumíte. Jsou někde vysílány nějaké signály a samozřejmě v Americe je to vlastně způsobené tím, že oni mají nějaké zájmy, oni vědí, že když se jim rozpadne NATO, tak Spojené státy úplně končí v Evropské unii, oni chtějí si nějaký vliv podržet a já si myslím, že moskovské kanceláře de facto budou si realizovat to, co si realizují, protože na Spojených státech nezáleží. Záleží na tom, co určí a co řekne Izrael. Na tom záleží. Konec konců ví to moc dobře a nejlépe to ví oranžový

0: pomeranč v Bílém domě. Ten to ví úplně nejlíp. Ten ví, že když Bibi řekne, tak to bude. A když Bibi řekne ne, takhle to nebude, tak to nebude. Tím je to daný. To znamená, že nezáleží na tom, co chtějí Spojené státy. Důležitý je, jak to zařídí Izrael. Jak si to udělá Izrael. A Izrael samozřejmě má plán. Plán nejenom na realizaci velkého Izraele, ale velký plán. Velký plán na nebeskyny Jeruzalém, který je staletí a staletí realizovaný, protože nejbohatší půda, černozem a nejbohatší surovinová plocha v Evropě, Donbas, to všechno pod krycím názvem Novorusko, ale jinak nebeský Jeruzalém. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
2: Dobrý večer, slyšíme se, zkouška spojení, já jsem ve sklepě, spravuju auto.
1: Slyšíme.
2: Tak těším je, zdravím vás všechny ve studiu. Já prosím vás, pane VK, chci se zeptat na jednu věc. Vím, že vy do toho trochu fáráte a nevím, kdo jiný by mi mohl poradit. Takhle, já mám, nebo doma můj otec má, když si teta dělala v kostnici, a má doma otec jako artefakt, která mu dala lebku. A ono to je dětská lebka, jak jsem byl malý, tak jsem to studoval, díval jsem se, jak to tam vlastně vypadá, bylo to zajímavé, ale teď já tam nad tím přemýšlím a říkám, sakra, to je lebka dítěte, jako jo, a vlastně, když já potom zdědím ten majetek po otci a budu vlastně dělat nějaké vypořádání, a teď mi to připadne, tak já to doma samozřejmě nechci, jo. A zajímá mě, jak vlastně s tím naložit. Prostě mi je v podstatě líto toho dítě, když to řeknu, a teďka jestli to mám nechat kremaci, nebo pohřbít, nebo vlastně já nevím, já tomu nerozumím, jo, a přece jenom je to lidský ostatek, takže na to bych se chtěl zeptat, snad mi třeba poradit.
1: Děkuji.
0: No dobře, já děkuji za dotaz. No, podívejte se, tohleto je opravdu velmi závažný, protože ostatky, to jsou samozřejmě obrovské, pakliže nejsou uloženy, nebo záleží samozřejmě na tom, jakým způsobem to dítě zemřelo. To je velice důležité, protože způsob zemření toho, nebo úmrtí toho dítěte je zásadní. Nemusí to nést vůbec nic, nemusí na tom být vůbec žádná síla, nemusí z toho být vůbec žádný artefakt, ale pokud tam bylo nějaké utrpení, nějaká těžká nemoc, nějaké strádání, nějaká silná emoce, nějaká vazba buď toho dítěte na matku, anebo obráceně matka zoufalá, nešťastná, že přišla o dítě, kdy ta emoce je přenesená na zemřelé dítě, na jeho tělo, na jeho kosti. To znamená, ten artefakt může vzniknout různými způsoby. A pokud někdo takového něco přinese domů, tak to může mít samozřejmě podle síly toho artefaktu různé projevy, ale v každém případě, a to je naprosto zásadní, pokud nemáte jistotu, jestli se jedná o artefakt a nebo o takzvaně vyhaslý pozůstatek, to znamená, není tam žádná aktivita, je to vyhaslé, nemáte jistotu, tak v každém případě byste se měl obrátit na církev svatou a měl byste požádat o pomoc tedy kněze, který by v podstatě provedl pohřbení toho ostatku s vykonáním církevního obřadu de facto jakoby opakovaný pohřeb s tím, že by došlo v podstatě jakoby k nějakému uklidnění nebo ke snaze zkrátka uvést minimálně kdyby tam byl nějaká vazba, tak uvést duši toho dítěte do klidu a do pokoje. Pakliže by tam bylo nějaké reziduum, které by k tomu ostatku bylo takzvaně připoutáno, což jsou jedny opravdu z nejšerdnějších okultních a nejnebezpečnějších okultních předmětů, které vůbec existují. Lidské ostatky. Pokud by tam něco takového bylo. Mohlo by to být nebezpečné i pro toho kněze. Vysoce nebezpečné, pokud není zasvěcen do exorcismu, pokud by neměl zkušenosti. Tohleto já opravdu, já tady nechci jako na dálku, protože to se nedá ani náhodou, ale minimálně pokud budete nějakým způsobem dědit, obraťte se na církev svatou a požádejte o konzultaci, o radu, případně se obraťte na biskupství s tím, aby poradili, co by bylo vhodné udělat. Navrácení do původního místa, do kosnice, no, to zrovna není to pravý místo, ale minimálně rozhodně bych na to nesahal rukou. V žádném případě na to nesahejte rukou. To absolutně ne. Nesmíte se dotknout rukou z bezpečnostních důvodů a je opravdu nejlepší přenechat tohleto církvi. Pokud tedy je to lidský ostatek, který musí být pohřben s odpovídající úctou za přítomnosti kněze a za modliteb, za použití modliteb, které vlastně doprovodí tu duši ke světlu, pokud teda zůstává připoutaná k části nějakého ostatku, ale opravdu je to, jako nějaká možnost tam je, může to být vyhaslé. Jo, znovu opakuji, ostatek může být vyhaslý, duše odešla, je na druhé straně, ostatek je zcela vyhaslý, není v něm vůbec nic. Je to velmi pravděpodobné, že to tak je, ale je tam určité riziko, že pokud byla lebka využívána jako ozdoba, pokud jí nebylo dopřáno klidu, odpočinku, byla vystavována pohledům, obdivu nebo zvědavosti a podobně, došlo k oddělení hlavy od zbytku kostry. To jsou všechno věci, které zkrátka zvyšují pravděpodobnost toho, že se z daného okultního nebo z daného ostatku mohl stát okultní předmět. Jo, takže jediné, na dálku nemůžu poradit a nějak detekovat, co to je nebo co to není, ale obraťte se na církev svatou. Takhle vám poradím. Takže to je celý a dali bychom prostor dalšímu volajícímu.
1: Hezký večer, můžete se ptát.
2: Ano, já vás zdravím, já vám fandím a doporučuji všude. Já mám otázku, co se týká kněva, ale já teďka bych navázal, když dovolíte, jenom takovou malou vsuvku. Správně, jak říkal pan VK, prosím vás, já bych to jenom doplnil, já vám řeknu biblický verš. Anděl Hospodinův klade se vojenský okolo těch, kteří se obojí a zastávají. To znamená, kdo má boží ochranu, tam ti démoni nemohou. Ale já mám otázku na ten Kyjev. Tam byla teďka nedávno přehlídka a ten vládě Putinu teda jakože nic, jako jo, to je, že si nedovolil vůbec tam poslat něco, no Orešníka už ani náhodou. A tak to bude asi s tou Anglií, oni jsou asi domluvení s tím Kyjevem a s tou Anglií nevím a já si myslím osobně, je to můj názor, je to i dotaz na pana VK, že jak oni prostě pořád jako mají silné řeči, jako na oko a pořád nějaký červený čáry, tak já si myslím, že vládě Putinu si nedovolí vůbec nic, dokud tam nebude nějaká revoluce. Děkuji, naschledanou, dobrou noc.
1: Děkujeme.
0: No, já s tím souhlasím a zrovna právě to, že by tam mohla být revoluce, to je zrovna to, co se právě děje. A ještě ne teda tak daleko, že by už byla přichystaná, ale nespokojenost v ruské veřejnosti je. A je jasná, je hmatatelná, je viditelná, je čitelná na sociálních sítích a je viditelná už i mezi obyčejnýma lidma na ulici a v jednotlivých pracovních kolektivech. Je to počátek, není to někde, že by někde se svolávaly nějaké pochody a demonstrace, tak daleko to ještě není, ale ten začátek už tam je. A je, ty volby toho 20. září skutečně jsou zlomový okamžik, protože pokud dopadnou nedobře pro stranu Jednotné Rusko, pokud tam bude opravdu velký zisk nebo znatelný zisk ostatních stran na místo Jednotného Ruska, bude to oslabení pozice Vladimira Putina ve funkci prezidenta. A teď záleží na tom, jak moc by Vladimir Putin oslabil. Pakliže by Jednotné Rusko ztratilo třeba co, kolik procent? 10% v porovnání s předchozími volbami? Nebo 15? Nebo dokonce 20% propad? Nebo více? A to se samozřejmě uvidí po těch volbách, ale pokud by jakýmkoliv způsobem posílila nějaká jiná strana, například komunisté by posílili, obrovským způsobem by to zkomplikovalo další fungování procesu řízení v Kremlu a moskovské kanceláře by na to museli reagovat. Jak by na to museli reagovat? No, vyměněním hlavního manažéra. Museli by vyměnit Vladimira Putina za někoho jiného. Respektive by to udělali tak, že by ho nechali dokončit funkční mandát, ale už by nedovolili, aby pokračoval do druhého, tedy do následujícího mandátu. To by mohlo být dokonce i velice reálné. To znamená, ty volby toho 20. září budou naprosto klíčové, protože řeknou, jestli současná politika Vladimira Putina má podporu veřejnosti, současná politika ve vztahu k Západu a ve vztahu k Ukrajině, jestli má podporu, anebo jestli se tam objeví první náznak nedůvěry, která bude vyjádřena tím, že lidé budou hlasovat jakoukoliv jinou stranu, než je Putinova Jednotné Rusko. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, máte slovo.
3: Dobrý večer, děkuji, chci velmi pozdravit. A měla bych takovou otázku, teď to sice utichlo, ale jednu dobu se hovořilo o Praze jako o Novém Jeruzalému. A tak bych se chtěla zeptat na názor, jestli to je úplná blbost, anebo z čeho to vyšlo, tahleto povídání, a děkuju a budu poslouchat.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. No, Nový Jeruzalém. To ani tak, jako v podstatě, jako bych přenesel nám slova smyslu, samozřejmě Nový Jeruzalém, ale to označení je takzvaný obrácený Jeruzalém nebo temný Jeruzalém. Jeden je světlý, druhý je temný. A jsou to okultní roviny, samozřejmě. Praha je a vlastně celý prostor onoho kráteru, že českého, českomoravského kráteru, je považovaný za takzvané okultní centrum světového židovstva. A Praha je považována za takzvaný temný Jeruzalém nebo Jeruzalém druhé strany, nebo Jeruzalém na druhé straně, na straně okultní. A vzniklo to v podstatě v historii, protože Praha byla centrem židovského okultismu již od středověku, od raného středověku mimochodem. A prostor celého kráteru vlastně vychází od vlastně římských takzvaných osídlení, kdy se do prostoru spolu s Římany, do prostoru českého kráteru a českých neprostupných hvozdů tehdy dostala takzvaná Solomonova obchodní skupina, že jo, tedy jeho jméno jakoby Samuel, že obchodník Samuel, který otevřel obchodní cesty z jihu. A jedna z těch cest je takzvaná stará římská cesta obchodní, kterou tehdy otevřel, a ta získala potom takové potom mnohem později mimochodem, ale skrze hvozdy z Rakouska směrem nahoru do jižních Čech probíhala cesta, která potom získala název Zlatá stezka. Procházela prostorem Šumavy, prostorem Prachatic, dál potom na sever ku Praze. A to byla cesta, kterou původně prošel právě tento židovský kupec Samuel. Byla i první cesta. Druhá cesta, to byla takzvaná Velká římská cesta, která šla z Uherska přes dnešní Hodonín nedaleko Brna směrem do osídlení na jihu Moravy. Určitě tam všichni znáte všechny ty oblasti, jako jsou Věstonice a další, tak to byla vlastně v podstatě druhá obchodní cesta, která byla takzvaná Velká římská cesta. A tyhle ty dvě cesty vlastně se spojovaly v prostoru dnešních středních Čech na místě, nebo nedaleko místa, kde je dneska Vyšehrad. A celý ten prostor de facto byl ovládaný židovskými obchodníky, kteří přišli s římskými legiemi z Jeruzaléma. A podle všech těch dobových záznamů je s velkou pravděpodobností skoro jasné, že ten prostor byl obsluhován tedy obchodně, potom daleko dál, ještě do skrze tehdejší Bavorský les směrem sem do Německa a ještě dále do Franské říše, do dnešní Francie. To znamená, ty starověké cesty byly opravdu takto budovány, ale vznikaly právě jenom kvůli tady těm bohatým obchodníkům, kteří přicházeli z Jeruzaléma. Proto ten název toho Jeruzaléma, jakoby temného Jeruzaléma nebo obraceného Jeruzaléma, je kvůli tomu, že celá Praha je okultním centrem světového židovstva. To samozřejmě historicky je dané, to všichni vědí, všichni znají. Na to není ani důvod vysvětlovat, že jo, jakým způsobem staré město fungovalo, jakým způsobem fungovaly Emauzy, než je Američané několik dní před koncem války úmyslně vybombardovali leteckými zápalnými bombami, aby všechno schořelo. Že? Protože Emauzy to byla židovská knihovna, kde byly i uloženy spisy, že ze středověku a tak dále, samozřejmě židovské spisy, všechno tohleto, okultní záležitosti. Proto ten důvod je jasný, je daný a pokud uslyšíte ten název Nový Jeruzalém, tak je to takový spíš jakoby moderní název v dnešní době, protože Praha samozřejmě je úzce provázaná s Jeruzalémem historicky a proto to propojení je i na úrovni politiků. Proto i dneska v Praze je politické ukotvení takové, že všichni tam zkrátka mají natažené ruce směrem k Izraeli a není dovoleno, aby kdokoliv řekl jakékoliv jediné křivé slovo proti Izraeli. Bez ohledu na to, co tam Izrael a ten nacista Netanyahu, co tam provádí s Palestincema. Bez ohledu na to. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Dobrý večer, můžete se ptát.
4: Ďakujem, dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK a Vítkovi. Ako pán VK spomínal, že existuje video Netanyahua, ako chváli ruskú židovskú obec v Izraeli, tak existuje aj video, ako sa Beryl Lazar chváli tým, že sa v Kremli nič neschváli bez jeho požehnania. Myslil tam Sýriu, ale aj iné dôležité politické rozhodnutia. A existujú správy, že Radcliffe prišiel do Kremla kvôli tomu, aby Rusko varoval pred miešaním sa do nastávajúcej eskalácie, pretože sa chystá eskalácia konfliktu s Iránom. A Radcliffe Rusko vyvaroval, aby sa do toho nemiešala. buď to blokádou alebo zabavením hormuzského prieplavu, alebo použitím, nedaj Bože, jadrových zbraní alebo false flag, nejakým zamorením nejakej oblasti. A ich absolútnym snom je spojiť ukrajinskú a iránsku vojnu do jednej, priahnutím niekoľkých hlúpých európskych zemí, ktorí by si to nechali urobiť. Tak čakám na komentár pána Veka. Ďakujem.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz, ale tady je jenom jedna vsuvka do toho. To by samozřejmě byl konec Spojených států a byl by to konec Evropy především. A to, že je poměrně reálné, že by globální prediktor, pokud mluvíme o globálním prediktorovi, to znamená o okultním, nejvyšším okultním procesu řízení na touhle planetou, tak by to byla snaha a zjevná snaha o urychlení procesu řízení depopulace planety a depopulace především Evropy. Protože by to znamenalo konflikt a zničení jednak Spojených států a zničení Evropy jako takové. Velká válka je samozřejmě něco, co by mohlo zlikvidovat plány globálního prediktora, které má s Ruskem a s Čínou. Velká válka by totiž zatáhla Čínu i Rusko do velké války, do velké zničující války a není zájem, aby k něčemu takovému došlo. Stejně jako na Ukrajině není zájem, aby došlo ke zničení celé Ukrajiny masivním mohutným bombardováním. Zkrátka na některých věcech není zájem a Spojené státy jsou vyčerpávány především zbrojně. Já o tom budu mít ještě článek dneska večer, zásadní, protože Spojené státy se vyčerpaly vojensky během těch operací v Perském zálivu. Nemají rakety, nemají v podstatě nic, jediné, co jim zůstává, jsou ty zmíněné jaderné zbraně a nějaká snaha o ovládnutí Hormuzského průlivu a že tam pošlou druhou letadlovou loď nebo dokonce třetí, aby tam v podstatě jako získali kontrolu nad průplavem a budou doufat, že Iránci na ty lodě nebudou střílet. Je to samozřejmě zoufalý krok. Američané jsou beze zbraní a Rusové to samozřejmě vědí a Iránci to samozřejmě vědí, že americká armáda je vyčerpaná zdrojově, materiálně vyčerpaná. Co tam pro boha budou chtít Američané v tom Perském zálivu dělat? Ale víc budu mít v tom večerním článku. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Zatím ještě nemáme dalšího volajícího, tak já připomenu telefon, na který můžete telefonovat. 721 557 022, to je telefon do studia, kam můžete volat v tuto chvíli své otázky. Ještě jednou opakuji telefonní číslo 721 557 022.
5: No vidíte, já jsem se chtěl tak trošku opatrně zaradovat, že nám to tak hezky odsýpá, že VK ty odpovědi formuluje trošku kratším charakterem, že se dostane na to nejvíce z nás a vida jako na schval. Nikoho teď nemáme, vzniká takzvané vákum, nejenom mocenské, ale i posluchačské vákum, tak doufejme, že nám někdo opravdu zavolá. Helenko, nemáme nikoho, máme nikoho?
1: Zatím
5: stále
1: pořád
5: nikdo
1: ne.
5: Nevolá.
1: Zatím
5: tak
1: lidé
5: budou
1: nevolá.
5: Standardně volat před celou
1: a
5: hodinou,
1: pozor,
5: tak
1: už
5: 50.
1: Máme,
5: ne?
1: Už máme, super. Já dám telefon hned do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
6: Přeji hezký večer. Mám otázku pro mě velice aktuální na pana VK. Jak moc si myslíte, že si člověk reálně pomůže v této chvíli tím, že se odstěhuje do Ruska? Děkuji.
1: Děkujeme.
0: No, jak si pomůže? No, tak samozřejmě pokud tam přijdete, získáte tam trvalý pobyt na základě toho prezidentského dekretu, tak budete fungovat v Rusku a ve chvíli, kdy to vypukne, tak bude docela velmi pravděpodobné, že stejně jako v dobách druhé světové války, jako Josef Vissarionovič, tak i Gosudar Vladimir Putin povolá všechny národnosti a všechny občany cizích zemí, kteří budou zrovna žít na území matičky Rusy, požádá o vytvoření takzvaných zahraničních vojenských sborů na porážku a uništožení vraga. Nepřítele, že? Stejně jako vznikal československý samostatný vojenský sbor pod vedením Ludvíka Svobody, že v Buzuluku, tak budou vznikat podobné sbory z Čechoslováků, kteří budou v Rusku. Takže pokud si chcete, nebo chcete se zúčastnit tažení proti fašistům nejprve na Ukrajině, no a potom možná někde i dál do Evropy v případě, tak samozřejmě můžete odcestovat samozřejmě do Ruska. To je asi jistý. No, to se musíte sami rozhodnout. Já vím, že pán se ptal z toho důvodu, jako kde nějak v nějakou jistotu mít, vyhnout se nějakému konfliktu. To nebude cesta do Ruska, to bude cesta daleko, daleko z Evropy pryč, mimo Evropu, mimo kontinent Evropy, někam hodně daleko, někam pryč, nejlépe někam do Karibiku, do prostoru Střední Ameriky, anebo možná Jižní Ameriky, možná Argentína, že jo, takzvané říkají jihoamerické Německo, že Argentině, tam se mluví normálně německy, tam je každý druhý Němec, protože tam přestěhovali mnozí Němci po roce 45, slušní lidé, že jo, jenom byli SSáci a tak dále, takže takhle samozřejmě ironicky, ale takhle je třeba se na to dívat. Takže pustíme se do dalšího volající.
1: Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
7: Dobrý večer, rád bych vám poděkoval za vaši práci a mám jednoduchý dotaz, ale podle mě závažný. Velice zajímavě se mluví o asteroidu Apophis. Bylo by možné říct něco o tom průletu v roce 2029 a 2036? Děkuji pěkně.
1: Také děkujeme.
0: No, já děkuju. Ten název mi něco říká, ale celá ta geneze toho průletu, to nemám nastudováno. Já jsem se tomu nevěnoval, takže pokud někdo se tomu trošku víc věnuje, tak mě možná nějak jako osvěží paměť, ale nemám o tomhle tom zrovna momentálně žádné informace, takže bohužel. Takže pokud teda máme někoho dalšího na telefonu,
1: ano,
0: tak bychom ho vzali.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
8: Dobrý večer. Valery Pjakin před jistým časem vzpomínal v jednom svém videu, že ta elita do jisté míry jakože degraduje. Alebo teda v tom zmysle, že degeneruje. Či by ste sa vedeli, teda, ale myslím teda, či už Dom Sihona, alebo prípadne on to hovorí v podstate ako globálny prediktor, že prichádzal riadiace kádre, tam hlavne bol veľmi dobrý riadiaci kádre, asi David Rockefeller, ale že ako keby im chýbali riadiace kádre a že ako keby degradovali, degenerovali v tom smere, že strácajú kompetencie, ale takého osobného charakteru. Či by ste sa k tomu vedeli vyjadriť? Ďakujem.
1: Ďakujeme.
0: No, samozrejme, ale tady je především to, pokud sa bavíme o řekněme vnitřních prediktorech Spojených států, vnitřní prediktor v Evropské unii, jednotlivých států, velkých států a potom globální prediktor, který funguje v takzvaných okultních procesech řízení, které jsou mimo světské procesy řízení. Valery Pěkin má samozřejmě nějaké teze a on zahrnuje do globálních procesů řízení amerického národního prediktora, respektive prostor Spojených států, kde globalčiky dlouhodobě usilovali o prosazování svých cílů. To, co probíhalo za vlády Baracka Obamy, bylo naprosto zjevné, to znamená snaha o nastunování migrantů do Spojených států. Biden v tom pokračoval, to znamená rozborka destrukce systému Pax Americana, což byla naprostá architektura práce globálního prediktora. Do dneška je to samozřejmě zájem globálního prediktora, protože se postaral o rozborku s pomocí amerického národního prediktora, mimochodem. To je zajímavé, protože americký národní prediktor v době studené války pracoval na základě zadání, úlohy globálního prediktora, takzvané světové globalizace. Celé je to velice komplikované, protože národní prediktoři původně, když začaly systémy globalizace v dobách novověku, tak se snažili vytvořit systém nadnárodního řízení, který byl samozřejmě již tehdy řízen bankéři a byl již tehdy řízený okultními organizacemi, které dodneška zastřešují takzvané globální řízení, nebo chcete-li řízení globálního prediktora. Ale všichni ti, kteří vykonávají, kteří jsou pákama globalizace, jsou velmi často členy vnitřního národního prediktora. To vidíme v národních státech, jak jednotliví politici jsou sice v národních procesech řízení ve vládě, ale dělají kroky proti národu, proti lidu, proti národu, proti zájmům rodin. Kroky globalistů. To znamená, je-li někdo kádrem národního prediktora, tak neznamená, že je národním prediktorem, ale pracuje pro globálního prediktora. Pro takzvané globální. Nejlepší název je globální prezidium. Ti, kteří řídí planetu napříč staletími, tak si vybírají kádrovčiky na jednotlivých procesech řízení vnitřních národních prediktorů. A Pěkin to vysvětluje takovým trošku způsobem, že by to bylo dobré, kdyby to takhle jako úplně jako vyložil. To znamená, globální prediktor nemá své nějaké vlastní kádry, které by zviditelňoval. Proč? Z jakého důvodu? No, protože globální řízení je okultní. To se nesmí zobrazovat. Jeho členové se nesmí ukazovat na veřejnosti. Proto jsou to loutkovodiči světových procesů řízení. Jejich snahu, jejich úsilí, jejich plány realizují ti, kteří jsou viditelní a ty jsou ve strukturách národních vnitřních prediktorů. Abyste tomu rozuměli. Já myslím, že Pěkin tomu rozumí, ale někdy třeba by bylo lepší, kdyby to takhle jako polopaticky vysvětlil. Ale jinak samozřejmě on to má nastudované naprosto skvěle. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, máte slovo.
9: Dobrý večer. Pane Veka, vy jste mi normálně zase ukradl otázku, to už několikrát, co vy, my jsme asi nějak prepojeni, lebo vy jste mi predbehol, že kam by ľudia mali utekat, lebo já jsem vám původně chcel dať otázku, že vy jste minulo spomínal, že máte plán do USA, ale to možno aj padá, lebo keď boli tie letadlá súdneho dňa, že možno aj Američania očakávajú, že aj tam to bude padať.
0: Áno, áno, áno. Áno.
9: Opäť, či by nebolo rozumné utiesť niekde do Kostariky a vy mi to normálne ukradnete, lebo tam je veľký teraz český búl a slovenský. Reku, to sa ani možno, tak reku, ani neviem, čo vám má sa opýtať. Reku, či by nebolo rozumieť, že tá Stredná Amerika toto. Prajem vám pekný večer.
0: No, áno, ja ďakujem. Ja som zrovna som nad tým uvažoval, že áno, ani Amerika už nemusí byť bezpečná, pokud by došlo k veľkému konfliktu v Európe, mohlo by to začít padat i v Severní Americe. Proto uvažuju, že ho v nejhorším... Ano, jsou různé projekty ve Střední Americe, právě zmíněná Kostarika. Tam jsou projekty českých firem, které tam staví prostě u moře velice pěkné bungalovy, velice pěkné domečky, dokonce i cenově poměrně zajímavé, dostupné. A samozřejmě jako někdo si bude chtít zachovat asi pocit Evropy. V té Kostarice to rozhodně Evropu nepřipomíná. To je, je to exotika.

0: Jo, a někdo nemusí úplně až tak úplně každý den mít na očích exotiku, komáry, mouchy, obrovské kvanta kobylek, velmi jedovaté hady, kteří lezou do příbytků. Prostě všechno tuto tu havěť. Ne pro každého to je. A prostě pokud někdo si chce zachovat jako pocit Evropy, města by vypadala jako v Evropě, tak ne, a velmi podobná Evropě, aby obchody a hospody a podobně jako v Evropě, aby se člověk cítil doslova jako tady v Německu, tak je nejlepší je opravdu Argentina, a když přiletíte do Buenos Aires, tak se cítíte jako ve Švýcarsku, cítíte se jako v Mnichově, zkrátka jste v Evropě, jo, v Argentíně, kromě toho, že se tam všude, ale opravdu všude domluvíte prostě německy úplně bez problému. Takže tohleto je asi jako jedna z možností, jedna z variant samozřejmě, ale těch zemí by se našlo asi více, ale tak doufejme, že to nebude potřeba využít. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Já to jenom sparafrázuju, lehce v Argentině se cítíte jako v Mníchově v roce 38. Pojďme na další pořad. Posluchači.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Jo, děkuju moc krát. Já jsem se chtěl zeptat na trošku něco jiného. V roce 1977 vzniklo, nebo v té době bylo takzvaný wow video, který potom se objevilo na internetu, a jednalo se o to, že se někdo nebo nějaká něco neidentifikovatelného se nabouralo do vysílání britské televize. Oni to nedokázali odblokovat a ta informace, která tam proběhla, tak říkala, ještě je čas, než jako přijde něco špatného, že lidi ještě mají čas prostě to odvrátit a že nebude dovoleno, pokud tady, jako na zemi, se dostane k moci něco špatného. Když vyhraje něco špatného a ovládne tady tu planetu, takže oni nebudou tolerovat, aby se tady to, co se stane, aby se to dostalo mimo tuhle planetu. A já mám pocit z toho takovej, protože mám ještě jiné informace, že to není úplně tak, jak říkáte o tom prediktorovi a já nevím, tady ty všechny věci, že to, co se má stát, ta změna, tak ta právě má být v tom, že se má změnit ten model té civilizace, jak má být prostě ta společnost zřízená. Proto jako se tam objevovaly ještě v jiných informacích, jiné informace, náznaky o tom, jak by to mělo být. A proto jako se ptám na to wow video, protože se o tom jako vůbec nemluví a myslím si, že je to dost zásadní tohleto. Takže asi, to je asi všechno. Uh-huh. Takže děkujeme. Moc krát děkuji.
1: Já se obávám, že to bylo takový mnohovrstvý dotaz, tak prosím už.
0: Ne, já na to odpovím velice krátce.
1: Aha, tak ještě ne, tak odvolávám.
0: No, určitě jednoho ještě tady to, ale já opravdu nevím, o čem je řeč, neviděl jsem video, jo, žádný wow video jsem neviděl, pokud je to něco známého, něco mi uniklo pod nějakým názvem, jestli je to nějaký únos televizního vysílání, mám v paměti, že došlo k únosu televizního vysílání ve 30. letech ve Spojených státech, ale to byl únos v souvislosti s televizním pořadem, který zobrazoval tehdejší válku světu. Jo, první verze filmu Válka světu, že jo, Mimozemšťani a tohleto. A
1: New Jersey, ano, to bylo v New Jersey, kde volali potom,
0: ano,
1: to se
0: ano, děje. Ano, v New Jersey. A oni udělali chybu, že oni to udělali jako zpravodajství, ne jako film, neoznámili to jako film, ale dali to do součásti jako zpravodajství a vyvolali paniku a zděšení.

0: v podstatě jako to byla chyba tehdejší režie a vysílání, ale únos vysílání někde v Británii nebo podobně, nemám teď informace, teď si nevzpomínám přesně. Takže se omlouvám, na to nemůžu odpovědět, nemám informace. No tak se pustíme ho do dalšího volajícího, do posledního
1: volajícího. A já jenom podotknu, že já jsem něco takového taky kdysi četl. Mlhavě si to vybavuju, něco jsem četl někde v 70. že mělo dojít. Ano, právě k tomuto nabourání nějakému vyslanému signálu, prostě televizního vysílání, hlas pouze tam byl, jak si slyšet. Něco jsem taky četl, už si to taky nevybavuju. Tak když nám někdo pošle nějaké informace, budeme rádi. Tak poslední posluchač má prostor. Hezký večer.
2: Hezký večer, ptejte se.
3: Hezký večer, tady Martin z Německa. Já zdravím posluchače. Chtěl jsem položit jednoduchý dotaz. Já jsem prorocký sen, kde se mi zdálo, že byl objeven morální kód. A nebyl to žádný morální kodex, žádný zákon, ale kód. A změnilo to kompletně svět, protože jsme byli armády, policie, žádný úřady a všechno fungovalo na základě toho kódu. A ten kód vlastně byl objeven s boží pomocí a to, co vlastně nedokázala církev změnit svět k lepšímu, tak se konečně posunul na vyšší morální úroveň. Tak mě zajímalo, jak by to pan VK okomentoval. A vlastně jediný poselství v tom snu bylo sdělit vlastně tenhle ten sen do světa, aby se na tom kódu už začal pracovat, aby se začal objevovat. A jediná obava byla, aby ta společnost ten kód nestratila, protože by se vrátila zase do toho stavu, v jakém žijeme dneska. Mm-hmm. A co se týká budoucnosti, tak to nebylo zase až tak daleký budoucnosti, protože samozřejmě lítali tam létající objekty, ale byly tam ještě i auta. Byla tam harmonie a klid, tak jsem se dá také pozitivní dotaz na závěr. Děkuju.
2: Také děkujeme.
0: No, pokud teda se tím myslí ten kód takzvané absolutní lásky, jestli tohleto je myšleno, protože samozřejmě, že ten mír se prosazuje láskou, kterou v podstatě stělesňuje pouze láska Boha, boží láska, tak která vlastně v podstatě zastavuje všechny války. Minimálně to je ten koncept takzvané, je proto název anglický Everlasting Love. Jo, to znamená nekonečná láska, ale tu poskytuje pouze boží svátost. A láska skrze boží svátost je lidem v podstatě neuchopitelná. Jo. Jsou různé utopické představy, utopické modely, jak v podstatě ukončit všechny války na světě tím, že takzvaný nejvyšší imperativ boží svátosti, tedy lásky Boha, že bude přenesený z Boha určitým způsobem prostě na celé lidstvo a dojde k osvícení celého lidstva. Problém je v tom, že přesně tohleto slibují rabíni, sionističtí rabíni svým věřícím soukmenovcům, protože přesně tohleto je příchod Mesiáše. Po příchodu Mesiáše nastane mír, neboť láska, která bude šířena mezi lidem, vyhladí všechny války na světě a všude už bude jenom mír. To je přímo koncept a model Mesiáše. To znamená, to je překryv. Překrývá se, tenhle ten model se překrývá s takzvaným principem nekonečné boží svátosti, boží lásky. I z toho důvodu se tak často křesťanství a židovství spojuje a nazývá se židokřesťanstvím, protože některé koncepty se překrývají. Celé jednoznačně zrovna tenhle ten je jeden z nich. No takhle by na to, ale jako nic dalšího k tomu jako říct pánovi nemůžu. Jo, ohledně toho kódu, já jsem k tomu velice skeptický, protože Ona boží svátost v podstatě spočívá na tom, že veškeré majetky světa odevzdáš a budeš šťastný s tím zvědomím, že činíš všechny ostatní šťastné a Bůh tě obdaří nekonečnou láskou za tento čin tvůj. To je v podstatě ten systém a že by tohle to udělali všichni lidé na světě, já tomu moc nevěřím, já si myslím, že je to utopie, ale tak nechávám to každému na jeho posouzení samozřejmě. No a to je všechno. Máme 22 hodin, 22.01. Já doufám, že dneska to nebylo moc těžký, že jste se v tom vyznali, že jsme nebyli moc negativní, a že jste se něco dozvěděli a samozřejmě se opět ozveme příští týden v pátek po 19.45 a přineseme všechny témata z domova i ze světa. Vy si to se užijete, no a pro tuto chvíli já vám přeji samozřejmě krásnou dobrou noc, anebo budete někde trajdat ještě, tak krásný pěkný večer, že jo, až do rána někam. A já se rozloučím samozřejmě s tebou, Vítku, s tebou, Helenko. Díky za krásné písničky. No a všichni si užijte v podstatě to, co máte před sebou, zbytek léta, že jo, zbytek prázdnin a jak říkám, příští pátek se opět uslyšíme. Takže vám přeju krásný pěkný večer a nebo dobrou noc.
1: Jak říkal Léka, že lidé budou někde trajdat, tak už trajdat v září, v říjnu nebudou, protože už bude podzim, přijdou takové sichravé podzimní deště, lidé budou sedět pěkně doma s čajíčkem a poslouchat nás a ne někde trajdat venku jako v létě. Tak trošku na závěr, lehce humorně nadneseně. Já samozřejmě se loučím s tebou i VK, mě se moc hezky s tebou Helenko i s vámi milí posluchači, moc vám děkujeme za vaše telefonáty, za vaše sdílení, za vaši přízeň. Samozřejmě pořad bude v nejbližších chvílích, nejbližších minutách umístěný jak na našem webu Svobodného vysílače v podcastech, tak i na kanále Odyssey, zejména odkud to můžete poslouchat, odkud bude sdílený i z Aeronetu v archivu v záznamu, takže můžete poslouchat zítra v sobotu a v dalších dnech. Děkujeme vám za poslech, děkujeme vám za vaši přízeň, za vaši podporu. No a mě nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Mějte se tady všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
2: Já se samozřejmě také loučím, děkuji za zajímavý večer tobě VK, tobě Vítku a díky i vám všem, kteří nás posloucháte a voláte.
1: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Naplno zahajuje politická sezóna. S kým jiným bychom o těch podivuhodných věcech, které se tady dějí a připravují, měli promluvit jako prvním? No, samozřejmě s Jindřichem Reichlem. Vítejte u nás.
1: Já vám moc děkuji za pozvání a srdečně zdravím všechny protiproudaře.
0: Těch témat je spousta. Hlavně teď se bojovalo konečně naplno ve sněmovně o jedno přehlasování veta jistého pána, který sedí na Hradě. No ale k tomu se dostaneme. Pojďme na to. Vy jste tedy u nás relativně dlouho nebyl, protože vy máte teď tolik vlastních možností komunikace. Sleduji samozřejmě vaše videa. Dokonce vás občas zvou i do těch mainstreamových médií. To jsou novinky, co? Řekl bych. Cítíte to tak?
1: Tak já zaprvé bych chtěl říct, že sem do protiproudu přijdu, kdykoliv mě pozvete, protože si velmi vážím toho, že jste mi dávali šanci už v době, kdy mě právě ta mainstreamová média ignorovala, takže já kdykoliv...